0: Kde se tu vedete?
1: Ale jen tak náhodou. No a vy?
0: Tak já taky tak náhodou nějak. No. No,
1: kdo by to řekl, že se tak náhodou potkáme, víte?
0: No jo. A hned oba dva, že jo.
1: Vy se tady zotavujete, jo?
0: Ne, já jsem tady s manželkou, víte?
1: Ale dobře vypadáte.
0: Tak? No. Já si ty Tatry.
1: No jo, vy jste byl v Tatrách.
0: Ne, já ne, ale manželka, víte?
1: A vy už jste ženatý?
0: No tak trochu, no.
1: Tak to ani nevím. A koho pak jste si vlastně vzal?
0: Koho?
1: Jo.
0: No právě mou manželku.
1: No to já bych měl myslet, jako jestli ji neznám, víte, takhle.
0: No, tak to já nevím, to byste se jí musel zeptat jedně snad, no.
1: No jo. Není ona náhodou taková vysoká?
0: No taková vysoká, no. Ovšem u ní jde ta vejška tak spíš tak trochu jako do šířky.
1: Tak to teda nevím, no jo. A jak vlastně ještě vypadá vaše manželka?
0: Jak? No skoro normálně. A počkejte, teď ji vlastně budete znát. Teď byste chodíval taky do Slávie, ne?
1: No tak to jo, to ano.
0: No víte, a znal jste tam takovou tu hezkou servírku blondýnu, takovou jo, počkej, štíhlou,
1: mladou. Taková hezká mladá blondýnka.
0: Mladá štíhla.
1: No jo, tak tu jsem znal.
0: Znal jste?
1: No jo, samozřejmě.
0: No vidíte, no tak ta to není, že jo? Moje manželka je taková ta starší, nehezká, jak tam byla jako šatnářka.
1: No, tak počkejte, tak tu znám taky,
0: jo
1: taková no. Silnější, že jo?
0: No, no.
1: A ona myslím měla takovou zvláštní tvář, takovou divnou, že
0: no. Jo? Její tvář člověku připomínala tak trochu jako lidský obličej, jestli to no,
1: tak to já už vím teda, jo, taková starší.
0: No, starší, no. Ano, jinak vypadá ještě mladě, takhle.
1: Mladě?
0: Jo, no.
1: Sakra, tak jestli se přece jenom jako nepletu.
0: Tak počkej, co bychom se... Víš, já tady mám někde fotografii, no hlejte, tady to je ona.
1: No tak přece no. To je ona, no. Ale že jste říkal, pane Leibl, že vypadá mladě, kdy tady vypadá nejmí na 40.
0: No vidíte, i 53.
1: No tak to ano, to tedy no. Jo, no. Ale má aspoň hezký zuby.
0: No to má, no. Akorát, že ji trochu tlačejí, víte, oni jsou noví ještě.
1: A kdy jste si ji vlastně bral, pane Leibl?
0: No už dávno, ještě za svobodná.
1: Tak to je jako samozřejmě.
0: No, já myslím,
1: jo.
0: Že to víte právě.
1: Počkejte, sakra, kdo mi to říkal, že prý se rozvádíte, nebo co?
0: Já?
1: Jo.
0: A s kým?
1: No přece s vaší paní.
0: Jo, s paní, já, no tak to ne, to jsou nějaký pomluvy, nebo co?
1: Ne.
0: Depak.
1: Takže se vlastně nerozvádí.
0: Ale depak, na tom není vůbec nic pravdy, pane Škrundle.
1: No jo.
0: To jsou ty nejpustší pomluvy, tohle. Ach bože, kéž by to byla pravda.
1: Že jo, já no. Jsem si to taky myslel. Já přece vaši paní dobře znám.
0: No.
1: Poslouchejte, ale když jste si ji bral, neměla ona jaksi nějakou menší vadu?
0: No tak měla takovou chybičku, no. Ona byla tak trochu v jiném stavu tenkrát, víte?
1: Ne, ne, to já nemyslel. Já myslím jako jakousi tělesnou vadu, víte?
0: No tak já nevím, ona byla různě porouchaná. Já nevím, co myslíte právě, ne?
1: Neměla ona náhodou taky pleš?
0: Pleš?
1: Jo.
0: A myslíte na těle?
1: Ale přece na hlavě.
0: Jo, na hlavě, a. Ne, že jste říkal tělesnou vadu, víte?
1: No tak to jsem myslel, jako jak si tu pleš.
0: Jo, tu pleš, ano. No to ona má ovšem na hlavě jenom, že ano.
1: No, samozřejmě, kde jinde.
0: No kde jinde, jo. No to je pravda.
1: A to ona nosí paruku, nebo co?
0: Paruku nosí, jo. Vždycky každý druhý den nosí paruku, víte.
1: Prosím vás, a proč každý druhý den?
0: Tak to by si lidi tak pozvolna zvykali na to, víte?
1: A že jste si ji bral, pane Leibl, abych vám řekl upřímně, víte, ta vaše manželka nemá ani moc velikou inteligenci.
0: Je, tak to jste ještě neviděl zezadu.
1: Ale ne, vy mě nechápete, já mluvím jaksi o její hlavě, víte.
0: Je, tak to tu má menší, ano.
1: A už ten celkový její zjev, já jsem ji, myslím, tuhle viděl, ale v letadle. Ale...
0: Ne, tak to si to pletete, pane Škrundle.
1: Jo.
0: No určitě.
1: No, tak přijít se nemůžu, to je taky možný.
0: Určitě si to pletete, já ji totiž do letadla nedostanu za nic na světě, manželku.
1: To ona se tak bojí letět v letadle?
0: Ne, ona se tam nevejde do těch dveří, víte?
1: Jo, tak a to vy máte, pane Leibl, rád takové silné ženy?
0: A dejte pokoj, já mám na štíhlí, pane Škrundle, víte?
1: No tak, že jste si ji bral, anebo proč jste nezůstal aspoň svobodný? Poslouchejte, já pokud vím, tak mám snad dokonce snad, když si lékař zakázal takhle styk se ženami, ne?
0: Ale no jo, ale víte, já jsem si vzal tenkrát jaksi hlavně kvůr na vyknutí, pane Škrundle.
1: No tak, že se nenecháte s ní aspoň teďka rozvíjíst.
0: Já bych se dal rozvíct, ale musím ještě čekat, víte, pane Škrundle.
1: A prosím vás, na co, pane Leibl?
0: A tak musím čekat, až zase zeštíhlí a až ty vlasy a zuby znovu narostou.
1: Prof, Klána krále, a proč, pane Leibl?

0: Ona mě totiž řekla, že dřív ode mě nepůjde, dokud u ní zase nenastane normalizace. A víte, no, tak...
1: Posaďte se. No. Tak co? Co nám povíme? Nic nám nepovíme? Chyba. Že, Klásek? Tak co o tom víte? No, vy toho přece vždycky tolik víte, že byste najednou nevěděl. To bych se divil, Klásek. Ani nevíte, jak bych se divil. Víte, jak bych se divil, Klásek? Divil bych se tak, že bych se víc už ani snad divit nemohl. Divíte se tomu, Klásek? Leda, že by ani Klempera nevěděl, to bych se divil ještě víc. Tak co pak ví Klempera? Neví nic? Ano, neví. Klempera tady prostě sedí a permanentně neví. Tady nikdo nic neví. Najednou nikdo nic neví, to je zajímavé. Morávek, že je to zajímavé? Ale to je všechno tím, mládenci, že já vám neustále nastavuji pouze svou laskavou tvář. Ale nemyslete si, já dokážu být také jiný. U loňských oktavánů jsem si vysloužil přiléhavou přezdívku. Zná ji náhodou někdo? Z doslechu třeba? Nezná. No možná, že je to pro vás lepší. A teď mi to hezky, Milánkové, povíte. Budil? Uřídil? Jech? No? Jak chcete? Času máme dost. Dívejte se. Za 10 minut přijde pan ředitel. Záleží na vás, co mu řeknu. Tak už neblbněte, mezuláni. Podívejte se. Každý vtip ztrácí časem na účinnosti. Ztratí se třídní kniha, prosím, je to studentská legrace a já mám pro studentskou legraci pochopení. Také jsem býval student. Jenomže chlapci, vždyť my tu třídní knihu hledáme již 7. rok. A to už, nezlobte se, to už pomalu přestává být vtipné. Já vím, vy si říkáte, naštveme tříďasa. Jen si nemyslete, já vím moc dobře, že vy říkáte tříďas. Tříďas ví všechno. Tříďas dokonce ví, že vy nechcete naštvat jenom tříďasa. Vy chcete naštvat taky páprďu, že jo? Však já vím, komu říkáte páprďa. My mu tak taky říkáme. Jenomže chlapci, koho tím ještě dneska chcete štvát? Vždyť už je to každému putná. Zrovna dneska ráno mě zastavil na chodbě pan ředitel. A povídá mi, tak co, pane kolego, ještě pořád myslíte na tu třídní knihu? A já mu povídám. Víte, že si na ní, pane řediteli, někdy ani nevzpomenu. To už jsem vám chtěl dávno říct, povídá pan ředitel. Vykvajzněte se na ní. Slyšíte, vykvajzněte se, řekl. No tak, ještě si myslíte, že tím někoho naštvete? Jo, víte, čím byste nás doopravdy, ale tady doopravdy naštvali? Kdybych jednoho dne takhle vešel do třídy, a třídní kniha z ničeho nic ležela tady na tom stole. To vám řeknu, to bych tedy měl vsteka. Jenomže to by na vás bylo asi příliš vtipné, že? No, vy tak na nejvíc šups, strčit někam třídní knihu a dál už jste nedorostli. Nebo snad ano? Ne. Řeknu vám, ale že bych tedy měl vsteka, kdyby tu tak ležela jako ten první týden před léty. Hošek, dej tady na třídu chvilku pozor, já se na okamžik vzdálím.

0: Vy jste tupá, odporná, deprivovaná hovada. A já nebudu brát ohledy. Nebudu na nikoho, ani mě nenapadne. Přečtu vám oběžník pana ředitele. Oběžník pana ředitele. Na vědomí všem kvartám, kvintám, sextám, septimám a oktávám. Oktávám číst nejméně 3 dny. 3 dny před písemnými maturitními zkouškami. Ostatním třídám přečíst i hned, nejlépe na začátku první vyučovací hodiny, kdy lze na každém vyžadovat plné soustředění. Nečíst třídě 7C, která je na školní exkurzi v pivovaru. Třídě 7C přečíst v první možné vyučovací hodině po návratu z pivovaru. Žáci, v poslední době dochází na naší škole k nepěkným jevům. Ve všech třídách nacházím po odchodu tříd papírky v lavicích. Neplatí pro třídu 7C, která je na školní exkurzi v pivovaru. Členy učitelského sboru, zdraví žáci. Ledabile. No. Při odchodu ze školy se žáci strkají. Ve třídě 5A se ztratila cvička. Ve třídě 7E je v hodinách dějepisu nesnesitelný zápach. A v 8C postrádáme již 7. rok třídní knihu. Vidíte, už si toho všiml. Každá třída nám nějak narušuje čistý štít školy jako celku. Jedině o třídě 7C, která je na exkurzi v pivovaru, nemohu říci nic pozitivního ani negativního. A to je opravdu málo. Posaďte se, ředitel školy. Tak, a teď už nechte všech hloupostí a dejte sem tu třídní knihu. Co říkáte? Že bychom to takhle smetli ze stolu? Co? Chlapi! Dobrá. U loňských oktavánů jsem si vysloužil přilehavou přezdívku. Původně se mám ji nechtěl říkat, abych vás neděsil, ale když si o to doslova koledujete, tak já vám ji tedy povím. Víte, jak mi říkali? Říkali mi, strašný Láďa! Tak, teď to víte. A já budu počítat do 10. Pouze do 10. 1, 2, 3. Přestává všechna legrace od teďka. Ano? 3. Chlapci, nehrajte si s Láďou. 3. Vstyk!
1: Pane kolego,
0: ano?
1: Jeden žák se vám tam vzadu hýbe. Posaďte se. Tak co, kolego třídní, co vaše třída?
0: No, pane řediteli, nerad to říkám, ale musím si postěžovat.
1: Ale, to je mi pěkné.
0: No, pane řediteli, učí se dobře, to nemohu říct. Ale máme tady jeden takový ošklivý, nepěknou věc.
1: Co to slyším? Ve třídě, která se tak pěkně učí? To nemůže být nic vážného, leda nějaká maličkost.
0: No, pane řediteli, není to maličkost. Skoro se vám to bojím říct.
1: Ale jděte, pane kolego, snad ono to nebude tak hrozné.
0: No, pane řediteli, je to takový ošklivý a skoro bych řekl zlý, zlý, pane řediteli, nepěkná věc.
1: Ale ne.
0: Už je to tak, pane řediteli.
1: Pane kolego, řekněte, Že vy to trošičku přeháníte.
0: No, pane řediteli, nepřeháním, jen se zeptejte žáku, jestli přeháním. No, žáci, řekněte tady panu řediteli, jestli přeháním. Že nepřeháním.
1: Ale přeháníte.
0: Ale nepřeháním.
1: Ale přeháním.
0: Opravdu nepřeháním.
1: Ale přeháníte.
0: Tak trošku jsem si zapřeháněl.
1: Já vím, on je na vás tady kolega třídní přísný a je to tak správné. Ale tentokrát to, nezlobte se, pane kolego, že to tady tak před třídou otevřeně, ale tentokrát to, teďte chlapci, trošičku, malinko přehání.
0: Hrozně, mě to mrzí, pane řediteli. Ale nemohu s vámi tak úplně souhlasit.
1: Trošku.
0: Ne.
1: Trošičku.
0: Ne, ne.
1: Docela malinko. Víte co, pane kolego? Už se na ně nezlobte. Podívejte, jak jsou celý zaražení. Podívejte
0: se. Ne, pane řediteli, já to nemohu brát na lehkou váhu.
1: Podívejte, jak se na vás dívají.
0: A takhle oni koukají pořád.
1: Vždyť jejich oči přímo říkají, už se na nás, pane učiteli, nezlobte. My už to, pane učiteli, víckrát neuděláme.
0: Ne, ne, pane řediteli, vy jste na ně příliš laskat.
1: Udělejte mi to kvůli,
0: rád
1: pane
0: bych,
1: kolego.
0: Ale nejde.
1: No tak, pane kolego.
0: Kdybyste věděl, pane řediteli, co provedli, ani byste se za ně nepřimlouval.
1: Ale jděte, co pak?
0: No, pane řediteli.
1: Co pak provedli?
0: Přihořívá.
1: Ne!
0: Ano.
1: Skoro mi naháníte. No tak povídejte.
0: Mám. Mám to tady před panem ředitelem naplno říci.
1: Tak už mě pro boha nenapínejte.
0: Tak, vzpomínáte si, pane řediteli, jak se nám před 7 lety ztratila třídní kniha?
1: Ano, jistě už je dávno na světě.
0: No, pane řediteli.
1: Cože?
0: No, pane řediteli.
1: Chcete snad říct?
0: Zde se ptejte.
1: No tohle to teď. Tak. Úroveň! Tak honem. Kdo z vás to vzal? Kdo vstane a řekne, já to byl, pane řediteli. Ale už se to nikdy, čestné slovo. No, Zdeňku. Tak Zdeňku, snad alespoň vstaneš, ne? Pane kolego, jak pak to vychováváte své žáky, že ani nevstanou, když s nimi mluví ředitel?
0: Prosím, pane řediteli?
1: Jak se jmenuje ten drzoun?
0: To je Josef Říha.
1: A to je mi pěkné. Proč pak nevstaneš, Zdeňku, když tě volám? Co? Jsem tady snad pro srandu? Tak, ale teď už se opravdu žerty stranou tohleto. Už mě to na mou duši žádná legrace. Pane kolego, dejte mi seznam žáků. Brázda, Budil, Crha, Čepelák, Dejvek, Hošek, Hrdlička, Chalupa, Jech, Jirotka, Klásek, Klempera, Morávek, Nechutný, Nepevný, Netěsný, Neres, Řezní, Říha, Smolík, Svist, Ševel, Tvaroh, Uřídil, Veškrna. No jak chcete. Času máme dost.
0: Hrdlička. Hrdlička. Neboj se. Jen počkej, ty hajzle.
1: Pane kolego, sepište mi jména žáků, kteří odmítají povědět o třídní knize. Výchovná práce v této třídě se mi nelíbí. za to, jací jsou žáci, odpovídá učitel, ne žáci. Výsledky jeho výchovného působení na třídu se také obrazí v mém závěrečném hodnocení. Za to, jaký je učitel, odpovídá učitel, ne já. Máte svého učitele rádi a tak tomu škodíte. Každý ať přičítá vinu sobě, ne učiteli. Pan inspektor je už na cestě sem. Je s vámi krajně nespokojen. I s tebou, Zdeňku. Takže se jmenuješ?
0: Josef Říha.
1: Budeš zapsán do seznamu na první místo. Pane kolego, dejte mi seznam. Zde hledajte. Ustoupit není kam. Začněme znovu čistý list. No tak, jsme přece chlapi, víš, Zdeňku? No vida, tam se někdo hlásí.
0: Ne, pane řediteli, to je Veškrna.
1: No a proč ne Veškrna? Výborně Veškrna.
0: Protože Veškrna.
1: No. Náhodou ho potká pan inspektor na chodbě a jak to bude vypadat?
0: Až potom Veškrno.
1: A nikdo jiný se nepřihlásí? Nikdo? Dobře. Přečtu vám oběžník pana inspektora. Oběžník pana inspektora. Připomínky k práci v kůlně a na pozemku. Co vidíme na poli na jaře? Příroda ožila. Zemědělci začínají práci na širokých lánech. Někteří orají a vláčejí. Jiní sejí čočovici. Jirka má dědečka v lihovaru. Dědeček vypravuje. Když jsem byl mladý, nakládal jsem bedny, sudy a klády. Bedny byly plny droždí, sudy byly plny lihu. Po cestě z roboty jsme zpívali koledy. Vypište z článku, co vidíme na poli na jaře, slova, která mají po měkké souhlásce měkké i. Vypište z článku, dědeček vypravuje slova z dytiny. Rozhovořte se s žáky o tom, jaký význam přikládá naše škola k učebnímu předmětu práce v kůlně a na pozemku. Inspektor.
0: No tak, chlapci, slyšeli jsme tady z úst našeho pana ředitele slova našeho pana inspektora. A já myslím, že teď už všichni chápeme a že se nenajde nikdo, kdo by pana ředitele z úst pana inspektora zklamal.
1: Myslíme to s vámi dobře, chlapci. Mluvím teď s vámi jako otec. Přijde pan inspektor a bude kravál. Máte to zapotřebí?
0: Já myslím, chlapci, že teď je to úplně jasné. Nyní jde vlastně o to, kdo z nás teď, ale teď, první vstane a uleví svému svědomí. Tak kdo to bude, chlapci? Kdo si uleví? Nech toho Veškrna vlastně.
1: My se tady s vámi moc mažeme. A to je chyba. Člověk s vámi jedná jako otec a vy si toho nevážíte.
0: Ano.
1: Vždyť já vás mám rád! Proč myslíte, že tady na vás řvu?
0: Nezneužívejte dobrého srdce, pana ředitele. Jste přece rozumní chlapci.
1: Rozumní chlapci? Toto jsou rozumní chlapci? Říct je to tady jeden vedle druhého, samý debil nebo blbeček? Se podívejte do zasedacího pořádku. Debil, blbeček. Akorát tamhle vzadu, to je snad jediná výjimka, sedí dva blbečci vedle sebe.

0: Tam se vám jeden žák hlásí.
1: Ne, pane řediteli, to je veškrná.
2: Sedejte, bytomče.
0: Zeleně, prosím a fialově, nebo to je dobře všecko stejný. Pořád na tebe zírá stáro tupých obličejů. Herr Gotthimmel. A pan inspektor za dveřmi. No, prosím. Styk!
3: Pane kolego, jeden žák se vám tam zaduhí. Pokračujte, prosím.
1: Posaďte se, chlapci.
2: Co ty, Vicente?
0: Tak co, kolego třídní, co vaše třída?
1: No, pane řediteli, nerad to říkám, ale musím si postěžovat.
0: Ale, to je mi pěkné.
1: No, pane řediteli, učí se dobře, to nemohu říct. Ale máme tady jeden takový ošklivý, nepěknou věc.
0: Co to slyším? Ve třídě, která se tak pěkně učí, to nemůže být nic vážného. Leda nějaká maličkost.
1: No, pane řediteli, není to maličkost. Skoro se vám to bojím říct.
0: Ale jděte, pane kolego, snad ono to nebude tak hrozné.
1: No, pane řediteli, je to takový ošklivý a skoro bych řekl zlý, nepěkná věc.
0: Ale ne.
1: Už je to tak.
0: Víte co, pane kolego? Už se na ně nezlobím.
3: Pokračujte, prosím.
0: Já vím, on je na vás tady kolega třídní přísný a je to tak správně.
3: Kolegové,
0: ano.
3: Podržte mi tady tu hadičku a klidně pokračujte, nenechte se rušit.
0: Já vím, on je na vás tady kolega třídní přísný a je to tak správné. Ale tentokrát to, nezlobte se, pane kolego, že to tady tak přetřídou otevřeně, ale tentokrát...
3: Už se to točí.
1: Netočí, pane inspektore.
3: To není možné. Opravdu se to netočí?
0: Netočí, pane inspektore.
3: Tak to tu máte nějaký zkažený vzduch.
1: Ale ještě včera se tu větralo.
3: Jako bych tu nebyl. Klidně pokračujte.
0: Tak co, kolego, třídní? Co vaše třída?
1: Učí se dobře, to nemohu říct.
3: Už se to točí?
1: Točí, pane inspektore.
3: Tak sláva.
1: Z ničeho nic se to začalo točit.
3: Sláva, pokračujte, kolegové, pokračujte. Jako bych tu nebyl.
1: Tak co, kolego třídní, co vaše třída?
0: No, pane řediteli, učí se dobře, to nemohu říct.
1: Ale, to je mi pěkné.
0: No, pane řediteli.
3: Tak, hotovo.

0: слушаю.
1: Hudební skříň, kterou zde vidíte, vyrobili při práci v kůlně a na podzimku žáci školy v Maleticích. A co vaše třída?
2: No, pane inspektore, nerad to říkám, ale musím si postěžovat.
1: Často se setkávám s tím, že se práce v kůlně a na podzimku na školách podceňuje.
2: Učí se dobře, pane inspektore, to nemohu říct, ale máme tady jednu takovou nepěknou, ošklivý případ.
1: A přitom je to předmět stejně důležitý, jako třeba psaní tvrdého a měkkého i.
2: Nechci ani pomyslet, co vám pan inspektor řekne.
1: Práce v kůlně a na podzimku se na školách podceňuje a najednou prsk, začnou se ztrácet čepice.
2: Také tu máme jeden takový ošklivý a neváhám říci, pane inspektore, zlá, zlomyslná, ošklivý případ.
1: Ve Vyškově se během jednoho jediného týdne v jedné jediné třídě ztratili 4 čepice.
2: To sedlo, chlapci. 1-0 pro pana inspektora.
1: 3 vlněné pletené a 1 plátěná se štítkem.
2: A jsme na lopatkách. Pane inspektore, hledáme ji už 7. rok a nikdo se nechce přiznat.
1: No, to je mi hrdinství.
2: Tak, tak.
1: Vždyť se mohou nastydnout.
2: Věnovali jsme se této třídě, jak jsme mohli, pane inspektore. Vyhlásili jsme například celý týden pravdomluvnosti.
3: Ano, včera nám to skončilo, už je o to pokoj.
2: Nebo soutěž stále utřená tabule. Ale po třídní knize, jako když se zem slehne.
1: No prosím, ke všemu ještě třídní kniha.
3: Teď jste to tady pěkně vystihl, pane inspektore.
1: Ve Vyškově se ztratili 4 čepice. 3 vlněné pletené a 1 plátěná se štítkem. Chlapci, chlapci.
2: Vůbec se nedivím, že se na vás pan inspektor zlobí. Na jeho místě bych se zlobil ještě víc.
1: Tak, kdo pak tu má jedničku schování?
2: No tak, vyskoč, Zdeňku.
3: Josef Říha má 2, pane řediteli.
1: No, to je 1. A co ti ostatní?
3: Ostatní mají 3.
1: 3 je přece také docela pěkná známka. Dokažte, že si ji zasloužíte.
2: Pozor, chlapci, teď jde o 6 třídy.
3: Tak, tak, budilek, lásku, jechu. Hrdličko, ty také nic.
2: A to je mi pěkné.
3: Tak co je to dneska s vámi, chlapi?
1: Tak, a teď si to spravte. Ve Vyškově zbudovali stravnatého pruhu před školou školní zahrádku. A předtím se jim tam ztrácely čepice. Všechno jde.

0: kolegové. Nechci dělat předčasné uzávěry, ale tak slabou reakci na tak silné výchovné působení jsem nečekal. Hudební skříň, kterou vyrobili při práci v půlně a na podzimku žáci školy v Maleticích, je to nejmodernější, co v kraji máme. Co byste po mně chtěli?
1: Přiznávám, pane inspektore, že jsem neodhadl dostatečně správně pedagogické schopnosti zde pana třídního. Povedu tuto třídu nadále sám.
2: Já jsem nikdy učit nechtěl, pane inspektore. Řekli, pojď mezi nás, tak jsem šel.
0: No tak. Tady máte kapesník, no. No pořádně. Nemělo by smyslu pro jeden neúspěch házet pana třídního do žita. Ve Vyškově se ztratili 4 čepice. No a vidíte dnes, mají před školou zahrádku.
1: Ani my se nenecháme zahanbit, pane inspektore. Přinesu z domova vlastní semeno.
0: Takovou pěknou školu máte, starostlivého pana ředitele, pečlivého třídního a po čepicích, jako když se zem slehne.
1: Tak, chlapci, dost hloupostí, nebo nepřejte si, jak vám pan inspektor zahraje.
0: Mám tu ještě zvony svatoštěpánského domu, ale to až za odměnu.
1: Slyšíte, chlapci? To si přece nenecháme ujít. Kdo bude první? Zdeněk?
0: Tamhle se vám jeden žák hlásí.
3: Ne, pane inspektore, to je Veškrna.
0: No a proč ne Veškrna? Výborně Veškrna.
1: Pardon, já bych vám vysvětlil.
0: Totiž on mě.
1: Jak jste to říkal s tím Veškrnou? Vy jste poslal opěšník?
0: Tak to ne, to někdo jiný. A Veškrna ať nikam nechodí. To by nešlo tohleto, aby se nám tu žáci promenovali po chodbách právě ve chvíli, kdy má přijít sám pan zemský školní rada.
3: Veškrno, vydrž to ještě.
1: Chlapci, mám pro vás návrh. Dejte sem třídní knihu.
0: A ty 4 čepice.
1: A já vám slibuju, že pana zemského školního radu uprosíme. Ani sem nevkročí. Pozveme ho do zborovny na malé pohoštění a nějak už to zařídíme. Co tomu říkáte? Plácneme si? No, konečně.
3: Stále Veškrna.
0: Nedá se nic dělat. Přečtu vám oběžník zemské školní rady. Oběžník zemské školní rady. Zemská školní rada upozorňuje všechny školské pracovníky, že nebude nadále možné poskytovat zálohy na služební cesty předem. Počínaje dnem 23. října vyplácejí se zálohy zásadně 5. den předchozího měsíce nebo 2 dny po následujícím týdnu. Klaus Václav, účetní.
1: No tak, chlapci, slyšeli jsme tady z úst pana inspektora hlas samotné naší zemské školní rady.
0: A já... Styk!
4: Posaďte se, chlapci.
0: Posaďte se, chlapci. No, žáci, řekněte něco tady panu zemskému školnímu radovi. Nestyďte se, nebo mu něco zaspívejte. Tak co? Kdo začne? No, snad nechcete, abychom vám pomohli, to by byla ostuda.
3: No, to by tedy byla.
0: Tak co? Neznáte nějakou? Že bychom jim pomohli, pane řediteli, pan učitel také jistě nezůstane pozadu. Tak, okolo.
5: Okolo frýcko cest, malé zahrče buně,
3: Pane inspektore, přibližně okolo čeho?
0: Okolo Suče.
5: Okolo Suče voděnka teče.
0: Okolo Suče.
5: Okolo Suče.

0: Armi moje żeż ręce. Kdy?
1: To je ale hanba. To jsme vlastně odspívali já s panem ředitelem. Tak zkusíme to jinak. Kdo je tu nejlepší zpěvák, pane učiteli?
2: Proč ta nemístná skromnost, Zdeňku? Pane zemský školní rado, Zdeňka já pamatuju už z první třídy. Ten chlapec vám vůbec neměl sluch. Při hodině zpěvu jsme z něho nedostali tón. A vidíte, ve čtvrté třídě našeho ústavu se vám, nám, ten chlapec z ničeho nic tak rozespíval. Věřte, mě to až dojalo, jak se vám ten chlapec, ale z ničeho nic, vám, nám, najednou rozespíval.
1: Jenomže, chlapci, pan zemský školní rada sem nepřišel jen proto, aby vyslechl váš zpěvák. Pan zemský školní rada by také rád věděl, jestli chodíte rádi do školy, jaké máte zájmy, jak se učíte.
3: Tak učí se dobře, to nemohu říct.
1: A také, jak jste ukázněni.
2: Jedině tak se na to musíme dívat, chlapci, jedině tak. Nevím, jestli teď se mnou pan zemský školní rada bude souhlasit. Možná, že teď něco plácnu.
3: Ale to snad.
2: Tak, kdyby náhodou, tak ať mě pan zemský školní rada laskavě popraví. Ale
3: pozor, pozor, jste řekl popraví?
2: Laskavě popraví? Myslím si, že to všechno děláme nakonec hlavně kvůli sobě.
1: Ano, nevím, jestli jsme to tak správně, pane zemský.
2: Možná, že se na to dívám jenom z našich uzoulince profesionálních, že nám chybí jakýsi takový ten váš, víte, takový ten širší, takový ano. Ten, abych tak řekl, celo Rakousko, uherský, jemně nakrájený.
4: Ano, ano, ano.
1: Ne, ne, ne. Bylo by snad nejlíp, kdyby sám pan zemský školní rada Mihulem Mohylu mohli prosit.
2: Na co ještě čekáte? Pan zemský školní rada nám dal svou svačinkou pokyn, vytáhněte si také svoje svačinky a všichni pěkně na vzduch.

0: ještě jednou smradi chytu, tady není žádný hřiště. Tady je školicí gororo, kdo vypál?
1: Takže zdravím. Lid. Takže pojďme na to, ať nestrácíme čas. Kde jsme minule skončili, ví to někdo? No, samozřejmě neví. Dobře, takže prosím vás pěkně, dneska si budeme povídat o obrněných transportérech. Je to to všeobecně známý OT, což je zkrátka pro obrněný transportér. O jako obrněný, T jako Tčko, základní. Klid. Základní součást vojsek NATO. Vidím mezi váma ženy, to mě těší. Si vzpomínám, že jsem se tuhle čistě náhodou zeptal nějaké paní na ulici, jestli ví, co to vlastně obrněný transportér je, a ona pá... Ježíše, ona to pá. Jestli to snad není něco s obrnou, prosím vás pěkně, ne, to je naprostý nepochopení věci, není to nic ani před, ani po obrně, ani to nespůsobuje žádný brnění, dokonce to ani není vyrobený v Brně, prostě je to OTčko. Je to OTčko a pasta. OTček je několik druhů, tam se to liší podle doletu, některý má klid! Některý má 500, jiný má 1000, jiný zase jinak, to se odvíjí od toho, jestli se s sebou veze nádoby s vodou, ne s vodou, ale s tou hmotou. S tou hmotou na ten pohon, teď mi to vypadlo, muži určitě to znáte, hmota na pohon, jak? Ne, jinak ještě, pohoná hmota, ano, pohoná hmota. Se prodává u benzinových pumeb, tak podle toho... Já mám času dost, já jsem to podepsal na furt, takže si to rozmyslete. Nevím, čemu tleskáte. Tak podle toho může být ten dolet buď to větší, nebo delší. Ježíš, já říkám celou dobu dolet, že jo? Omlouvám se, jsem se v noci vrátil z Bruselu, promiňte mi to přetaženost. Takže samozřejmě do jest, ne do let, ale no nic, to není důležitý, a tím se dostáváme k dostřelu. Dostřel, a to si možná už napište, dostřel je dráha, kam dopadne patron. Když do ničeho nenarazí, tak blíž, pokud ne, tak dál. Měří se to, prosím vás, pěkně v okamžiku výstřelu, to proto, aby třeba, když to OTčko jede a vystřelí takhle šikmo nahoru před sebe, tak aby se nestalo, že než ten patron dopadne, tak to OTčko si podjede a dopadne to do něj, takže ten dostřel by vyšel logicky nulovej, nebo kdyby to dopadlo za něj, tak dokonce zápornej, a to je blbost, protože nepřítel, kterýho jedeme zabít, musí být vždycky před OTčkem. Před. Nikdy ne za pravidlo číslo 1. Co se týče vnitřního vybavení OTčka, tak tam je to takový stísněný, takže vojsko, než nastoupí, si musí sundat bundy. Tomu se v terminologii vojenský říká, že vojsko provede svlek bunet. A jsou tam různý součásti výbavy přichycený různýma, kdyby to nadskakovalo. Je tam taková malá kuchyňka, kde si můžete uvařit, já nevím, třeba bombu, ale musíte mít teda jako naplněnou plynem, anebo maskama plynovýma vybavení musí být, kdyby, jak si vaříte a začalo se něco pálit, tak aby nedošlo k obětem na životech pálit. Tím se dostáváme k palbě. Takže palbu pod trnou vlnovkou. Palbu používá většina střelných zbraní, ať už na pušnej nebo prachovej pohon. Pušky dvojtečka. Máte? Pušky, pěchota si nosí ruku v ruce, teda pušku v ruce, to proto, aby bylo možný za pochodu, za A teda běžení, zastarali se tomu říká běh, za B je plížení, to je, otcové vám možná říkali, to je ta známá plížba, za C je plazení, to je plazma, a za D je lezení, a to je lezba. Všechno jsou to druhy pohybu vpřed, pokud nepřítel pálí kleský, teda pokud nepřítel pálí ať už kulový nebo sněhový, je možný lesbu kombinovat s taktickým překulením do strany a to je potom ta známá lesba s kulbou do strany. Konec závorky, tečka. No, vidíte, uteklo to jako voda, ani to nebylo. No. Já vím, jsou to trochu suchý čísla, ale oni bohužel musí být trochu suchý. Teď mluvím o vážné věci. Ty čísla musí být suchý, aby se pak nestalo, že najednou bude zem mokrá. Mokrá krví, lidskou, ještě teplou krví. No nic, aby jsme nekončili takhle dosmutna, tak já teď zmizím. Ale já skutečně zmizím. To je takový můj patent, kvůli tomu jsem byl v tom Bruselu, ale musíte trošičku spolupracovat, takže prosím vás pěkně, zavřete oči. Co? Ne, ne, já tady zůstanu, jenom tady prostě nebudu. Takže zavřete oči všichni. To je rozkaz! Takže máme zavřeno, nepřipravte se o překvapení, hned to bude. Tak a nejsem tady. A když se to dělá ve tmě, tak je to ještě lepší. Tak vidíte.
2: Tady tohle, to je Nová Příbram. O kousek dál je Stará Příbram a tam je hotel Horymír. A tam já jsem před 13 lety propil sako a pověst. My jsme tu totiž točili film Práče, který si dovolím nepochybovat, že všichni dobře znáte. Je to film o takovém malém prádelníčkovi a o 6 štátskriplech, nevím, proč se jim tak říká, kteří prostě ho dostanou skoro ke sklonku války k vychování. My jsme točili některé scény tady poblíž Příbramy a tu hlavní, o které chci vyprávět, v takovém údolí, byl to, myslím, vojenský prostor, jmenovala se to údolíčko Jordán. Ta scéna byla, byl to asi obraz 66., byla popsána takto. Prádelníci, abych tedy ještě vysvětlil, co to je, to jsou ti, co mají, dejme tomu, plochý nohy a tak by to plácalo, že by se prozradili nepříteli. Tak nejdou v první línii, jdou vzadu a za to, že kamarádi střílej, tak oni jim perou podvlíkačky, košilky a takovýhle prostě ty věci, bez kterých se pořádnej mužskej neobejde. Když říkám podblíkačky, myslím, je grhózny. No tak my jsme šli a dostali jsme toho chlapička, který ho někde osvobodili v nějakým koncentráku. On mluvil česky, tak ho dali k Čechům a protože v těch prvních liních neměli čas se zabývat tím chlapcem, tak ho dali těm prádelníčkům, tedy nám, aby mu byli do konce války matkou i otcem. Zatímco my jsme měli války až po krk, tak ten chlapec kde co viděl, to se mu líbilo, pořád by chtěl býval střílet, dával si plynovou masku, sám si dělal plyny, sám se otravoval. Potom zase křísil a jednou si tak vyšel někam do lesa, kousek od té divizní prádelny. My jsme právě stali u takového nějakého srubu, u kterého jsme měli ty necky, rozumíte dobře, necky. A tam jsme brali to prádlo. On v tom lese najednou kouká a tam jde nějaká zbloudilá slovenská holčička s krávou. Ona pořád naozaj, naozaj. Kráva vůbec nemluvila. No tak je zatknul a myslel si, přivedu, pochválej mě, mám 2 diverzanty. A tak je vede a jak tu krávu pořád tak pocukává za provaz, který má ta kráva kolem krku, kráva se splaší a tady už je to popsáno v tom 66. obraze. Prádelníci najednou nechají prádla a koukají. Od lesíčku ze zhora z kopečka běží polosplašená kráva, na krku má provaz, na kterém visí ten malý prádelníček. Prádelníci se smějí, až se za břicha popadají, ale když vidí, že je to vážné, berou nohy na ramena, zůstává tam jenom jeden, ten tu krávu zastaví a říká tomu malému prádelníčkovi, kde pak ulovil toho bizona, ty divoku. Já vám zaplať pámu, kdo to bude tohleto hrát, s krávama se ohromně hraje, to si domluvíte, krávo, ty přijdeš zleva, já zprava. Tady. A to já jsem ještě netušil, že tahle ta scéna připadne na mě. Takže jsem klidně stál v tom údolíčku, koukal jsem se, říkám si, je to pěkně vybraný, je to taková slepá ulička, kde ten, kdo tak bude zastavovat tu krávu, může vydechnout naposled. Protože tady byla zadní stěna srubu z takovýchhle klád, vlevo jedno poschodový kurníky, tam byl nějaký fajnový chata, že to měl do prvního poschodí vyhnaný, tu drůbežárnu. Vpravo plot z takovýchhle pošen a mezi tím škvírky, že by ani ustrašená myš neproběhla. Vojáci to pochopili, v tom přišel režisér Kachni a povídá, tak hele, tamhle právě přichází pan Znamínko, my koukli tam takovýhle řeznické vazba Znamínko a pan mi takovýhle mateřský Znamínko, tak furt na tu stranu přepadávám. A ved krávu, ne normální krávu, Ta kráva byla skoro jako bejk. Taková macatá, nadělaná, pěkně o ní pečovali, že ano? A povídá mi tu krávu tamhle s panem Znamínkem, vyvedeme na ten kopeček, tam bude stát taky kamera, tam přivážeme toho malého koblíce, který hrál práče, k té krávě, trošku ji rozsteklíme, ona se rozběhne tady sem do této uličky, vy se budete smát, až se budete za břicha popadat, a když uvidíte, že to je vážný, jak je to tam napsaný, vezmete nohy na ramena a utečete, jenom menší tady zůstane a zastaví tu krávu a šli ode mě pryč. já špatně slyším. Pane ministře, co jste to říkal, že já tady zůstanu a co s tou krávou? On pá, zastavíš ji a pak řekneš to s tím bizonem. Já vám kdo to slyšel, já jsem v životě nezastavoval krávu. Jak bych to udělal? Když ta kráva, to je nějaká hmota. Když to bude řídit, tak říkáte, že to rozsteklíte. Já to i přesně, on pá, četří scénář, já pám pečlivě. Mám ho i počketaný barevnýma tuškama. Ale tohle to, že s tou krávu ausgerechnet já, a on povídá, četří scénář, zaplacení to dostaneš, tak ji budeš zastavovat. Já povídám, ale kde jsem si to mohl naskoušet? Já jsem ze zelinářství, my měli spoustu takovýchhle okurek, ale krávy žádný. Já sice znám z fyziky zákon o neprostupnosti hmot, ale tam nikde není řečeno, že by mě neprolít roh. Podívejte se, já to nebudu dělat, dokud mě to někdo neukáže. Co by ze mě tady zbylo na této stěně, takový malý mastnej flek a z ty krávy trocha hovězí o promisí roty. Mám 7 dětí, jak dlouho s tou krávou vydržej. Já pám, skutečně, já to... Kachyňa už to nebral v potaz a povídá tě takový náš vtipálek vodlický, tohleto, támhleto, ale potom nakonec, já pám, nakonec vůbec nic. Ale oni ode mě odcházeli. Tak on se ještě zastavil a povídá, pane Znamínko, vysvětlete mu, jak se zastavuje spašená kráva. Ten Znamínko se na mě tak pohrdavě podíval a povídá, no mladý, podívejte se, když se spaší kráva, já pám, to je horší než kůň bomba, to máte pravdu. Tak je nejlíp koukat jí upřeně do očí. Já pám, to víte, že jo? Ta kráva má oči po stranách. To bych musel mít ještě asistenta na dva upřený pohledy. A nebo tu krávu obíhat. A kolikrát bych jí obíhat, když by mě narazila na tuhle tu stěnu, bo já to neplatí. A on pá, nechte mě mladý domluvit. Jednak jsem starší a potom, podívejte se, je pravda. Máme zkušenosti, někdy ta kráva nereaguje. A pán, no to by bylo právě dneska asi. On pá, v tom případě jí bereme za rohy a skroutíme jí hlavu některý z předních nohou. Já byl tenkrát takovej štíhlounkej, takovej holkama vyhledávaný. Já povídám, s touhle postavičkou já můžu kroutit krávy. To můžete vy, který máte svaly z ocele. A ještě takovýhle jméno. No, já nemůžu jít takovýhle, ale oni už zase odcházeli a pám, já tu krávu stavět nebudu. Až to uvidím, že to skutečně jde. Nikdo mě nebral v potaz, víte? Šli na ten kopeček, tam co s tou krávou udělali, to já nevím, jestli dali velkýho lomcováka. Ta kráva se rozběhla, samozřejmě na zkoušku jí na ten krk přivázali jen takovej pytel, o to lehčejc ta kráva běžela. Já tam stál, vojáci daleko dřív brali nohy na ramena, já tam byl sám, jen tam se zadu se vozíval asi z 5 hrdel, koukej jí do očí, nejhorší tohle, já jsem si zaspal ústí, jen jsem koukal, jak to hovado se ke mně řídí, a když byla tak asi na 10 metrů, já to nevydržel s nervama, hup, a už jsem byl v tom kurníku. V prvním poschodí, to jako v divadle, kráva téměř zabodnutá do srubu. Oni na mě křičeli, já na ně taky, a pám, já nevím, jak to vypadá tamhle z toho kopečka, ale odtud je to hrozný. To je tak na široký film, ale hodně široký, abych mohl utíct do té kantny nebo té kantny, ale tady já stát nebudu. Když viděli, že z toho kurníku mě nikdo nedostane, i za cenu, že se vzdám honoráře, tak ten Kachyňa se takhle rozhlídl, a protože nejvíc na mě křičel do očí a za rohy, takový bledoučkej asistent Toms, tak povídá, Toms, jděte mu to ukázat. Ten zbled ještě víc. A povídá, ale pane režisére, já přece, on povídá, co přece, on pá, já jsem tady přece od toho, abych řídil druhý plán, jako to, co je v dálce, víte tohle, aby slunce správně zašlo, mraky přešly a to. On pá, tak vás povyšuju na první plán, běžte mu to ukázat. A ten Tom zbledej šel k tomu srubu a povídá, no prdele, kvůli tomuhle, já jsem studoval vysokou školu, abych tady teď stavil krávy. Maminka furt povídá, půjdeš k filmu, je to fajnový zaměstnání a ty co mě tady, já pám, ale radit jste uměl, víte. On pá, já jsem nevěděl, já jsem taky nevěděl, jen se hezky postavte, hlavně koukejte jí do očí, ale to už ta kráva běžela. Já pám, koukáte jí do očí, on pá, mě se udělal stačenej zákal. Pane menšíku, nemáte pocit, že prší, já pám, ne, on pá, tak sám vlhnu. kráva to rvala, prostě tráva lítala. Povídá, prosím vás, já mám na to japan, dejte mi ruku, hup, a už jsme byli dva obchodní. Pompa, tady je to prýma. A koukám, je tady plno vajec. Já pán, to je země, strachem. Kachyňa povídá, no tohle je neuvěřitelný. Kráva je bezvadná, herce mám v kurníku, teď každá rada byla drahá, teď už nikdo neradil, každý tam stál jako že myslí právě na nějaký vzdálený příbuzný, aby si ho nikdo nevšiml. Tři utekli, že se přejedli třešní, předstírali. A ten kachyňa povídá, podívejte se, my nemůžeme riskovat, že se to ještě jednou nepodaří, protože sluníčko nám utíká, pane znamínko, my to uděláme jinak. Ty dálky se stejně nepozná, kdo tu krávu zastavuje. Najednou viděl, že to nepozná. Já už mohl být třikrát probodený. Menší vám tamhle hodí ten svůj mundur, vy si ho oblíknete, zastavíte nám krávu, pak uděláme. Třikrát probodený. Menší vám tamhle hodí ten svůj mundur, vy si ho oblíknete, zastavíte nám krávu, pak uděláme střih, menší se zase převlíkne,

0: právě říkali, když slibovali, že se umírní, že pojede na mamáj. A víte, co to je pro krávu mamáj, že ano? Ta kráva taková krotká, ale stejně od nás to vypadalo, že to není kráva, ale nukleární hovado. To vám, na tu tresku jsme neviděli, ale něco strašného se řítilo, on tam tak stál, koukal, oči k nebi, dolů to, já pám, a v nejhorším případě jí skuďte, ale to už ten kurník pod náma třema tu tíhu neudržel. A my jsme se odstli všichni v prasečím chlívku dole. Řeznický asistent Tomsa i já. Co měl ten režisér Kachyňa dělat? Stál tam takhle a povídá, no to je neuvěřitelné. No tak snad natočíme jiný film. O slepicích nebo o šnecích. S tou krávou jsme teda definitivně nepochodili. A ťapák k němu přišel a povídá, sudruh režisér, to byl slovenský herec. A čo to nakrútit obráteně? On ten Kachyňa je bedna jinak, ale protože byl v takovýhle nouzi, tak na to skočil a povídá Martinku, a jak obráceně? A on povídá, však rozdívočte menšíka, ať ho zastavuje ta kráva.
1: Dnešní večer mám být jakýsi průvodce pánu Suchánka a Gensra, protože jsem to slíbil. Protože jsem vůl, já totiž. Za prvé, vůbec nevím, o co jde. Za druhý, tento pořad normálně neuvádím. A za třetí, vůbec jsem ho neviděl. Za to budu pravděpodobně slyšet, kdykoliv se mi zachce, a vy samozřejmě taky, protože dnešní večer, jak jste slyšeli, bude zvukově snímán. To znamená, že dnešní večer se nahraje a bude se prodávat v zvukových nosičích, jak to znamená na CDčkách a na kazetách. To znamená, co to pro vás znamená? Reagujte. Vše bude zaznamenáno a vy pak budete moci svým vnoučatům vyprávět a říkat, slyšíš tam, jak se tam pořád jeden pán směje, tak to jsem já. A nebo slyšíš, jak po začátku, po 10 minutách někdo křičí, vraťte mi moje prachy, tak to jsem taky já. Nebo slyšíš ten mobil, to je můj mobil. A nebo poslouchej, jak se tam někdo smíchy Vlastně to ne, tak citlivý ty mikrofony zase nejsou. Zkrátka dobře, všichni budete zvěčněni. Co to pro vás znamená? Znamená to pro vás jedno. Můžete prožít Vánoce s Michalem Suchánkem a Richardem Geňou Gensrem.

0: Abych vás tady chtěl všechny přivítat. Vás movitější, kteří máte peněz hodně a sedíte v prvních řadách. I vás, co máte prachu málo a sedíte na balkoně. A pak samozřejmě i ty, kteří sedí tady po krajích na těch přístavcích, tak to jsou příbuzní zaměstnanců tohoto kulturního domu a jsou tady zadarmo. Dobrý večer.
1: No tak Geňo, už se přivítala, co ty, Michale?
2: Promiňte, já jsem na to zapomněl, jak jsem tě tady uviděl. To hned napravím.
0: To je Maruška, Karel, Petra, Stáňa. To je Květa, ta už má prsa. Tak pojď už to stáš, pojďme. Já bych takom poprosil všechny, s kterým asi Michal podal ruku, aby si šli umýt ruku, páč, vím co. A abyste si zkontrolovali obsahy svých kapes, protože se o něm říká, že má hrozně šikovní ruce.
2: Holky to říkají, no. My opravdu, já vám přísahám, že ten člověk vůbec neví, co se děje. Tak nejenom dneska.
0: On to má odmala, on to má furt.
2: To jste si všimli z jeho vystupování v televizi. Já bych chtěl říct, že můj tatínek je sportovní komentátor bývalý a jeho postava mě přivedla k tomu vlastně napsat a přibrat k nám tohohle sportáka Cardu Retardu. Mají s mým tatínkem hodně společného.
0: Jsem se smál, že já jsem jednou starého pana Suchánka viděl ve spršek, proto jsem se smál.
2: No, já bych ještě teďka na začátek vás poprosil o shovívavost, kdyby snad v průběhu tohoto večera z nás vyjelo nějaké to zprostější slovíčko nebo tak. Oni nám to v televizi

0: zakazují mluvit sprostě, tak musím říct, že ne, úplně se jim to daří, ale může se stát, že během tohle večera se to prostě stane a nějaký to sprostější slovo. Oni nám v té televizi říkají, že to musí být připravený vždycky, že musí být ta poenta, jako a pak teprve to slovo může padnout. Já si to nemyslím, že jak jistě se vám třeba stane, když, já nevím, jdete po ulici v zimě, uklouznete, upadnete a ta prdel z vás vyjede raz, dva. Někomu i skalhot, že jo? A někomu třeba i strika, ale... Takže jsem jenom chtěl, kdyby se to jako nějak se něco takového stalo, nějaký to slovíčko nám ujalo dneska, tak jsem vás chtěl poprosit o schovývavost. Holce, to stává a přece se neposerem. Děkuji.
1: Já jenom ještě, když se tady mluvil o těch Vánocích, že ta deska bude na Vánoce, tak teďkon, si pamatujete o minulých Vánocích, taková ta reklama na ty go-karty, jak oni museli uřezávat ty spodní větve u toho stromku, aby se jim tam vešly všechny ty dárky, tak bychom přišli na to, proč se řežou ty spodní větve u stromku vánočního. Se řežou proto, protože když přijde Ježíšek a nasere vám tam, aby si neodřel prdel. Děkuji.
0: Bych chtěl jenom říct, a to jede na půl plynu.
2: Michale, ty jsi tady začal o svým tátovi.
1: Já ještě, promiň, že ti skáču do řeči.
2: No.
0: Abych a to ještě... vím, že jede na půl plynu, já jsem s ním jel v autě.
1: Já jsem teda, mám na noze sádru, to je opravdická sádra. Byste si někdo nemyslel, to nosím kvůli parádě. No, hrozně hnusný nechty, ale vám to nemůžu ukázat, ale mně se to stalo, tak já mám opravdu, to mám až takhle pod koleno. Já chodím každý ráno běhat. A běžím vám z kopce. Já jsem to teda slušně rozperděný. A najednou zprava srnka. Tak jsem jí srazil, já mám sádru a ona je mrtvá. Tak to jenom, abyste věděli, proč mám tu sádru. No, děkuju.
0: No, ty si, chlapče, dneska si moc nevrzneš.
2: No,
0: tady.
2: To mě nevadí, naopak. Si no, vrznu potom třeba. Ne, že tady už se někdo dožadoval, jestli už mám chlapa, víš. Tak...
0: Nemá, kluci, nemá.

0: Necháš to ty Xindly? Ježíš, to jste pane Halík. Ježíš, já vás vůbec nepoznal. Posaďte si, dneska jste tady jako první. Nedáte si skleničku, já jsem tady lepší než lahvinku.
1: Ne, já už jsem měl sklenku mešního vína.
0: O, to já si dám, páč, já mám dneska den blbec, no.
1: No tak snad nebude tak zle, synu.
0: Já si myslím, vole, že už hůř být nemůžu. Jo, pardon, pardon, já jsem se trošku rozjel, já jsem zapomněl, že nesedím s kamarádama. Jo, omlouvám si, ale mám opravdu plnou hlavu problémů. Za A tady se mu dneska nebude Zuzana Bubílková jako vždycky. Protože jednak dělá v rádiu frekvence 1 a za druhý je prej v jiném stavu. No. Vy řekněte, co to do ní vělo.
1: Zanechte stesku, synu. Stavte se za mnou na diecezi nebo v kostele po bohoslužbě, případně v ordinaci, no a nebo budu určitě večer doma.
0: No to ne, já si radši pusku hrám hned, já vás zase budu nahánět po všech čertech. Vy teď máte fofr, že jo, to připravujete velká sláva, přijde papa mobil, že jo, v něm papa, papež teda. No teď, že jo, další dva svatý budete kanonizovat, jednak Zdislava z Lemberka, už se těším, že jo, pak ten svatý skafandr.
1: Sarkandr, pane Černý.
0: Já vím, no tak, je to podobný jméno, že jo. Ale opravdu v posledních dnech se mi skutečně teda ukazuje, že platí, když už se něco nedaří, tak se to holcere všechno. Protože včera odpoledne dopis od kluka z vojny psal, že z toho běhání dostal nějaký záhul, jo, teď já ani nevím, co to je za nemoc.
1: Jenom klid, já jsem lékař. A pokud vím, tak na záhul ještě nikdo neumřel.
0: Dobře, no tak kluk je z toho venku, ale co můj pes, že jo, Azor, včera v 8:30 najednou apatický, uši dolů, ocas mezi nohama a úplně mi vomarodil.
1: No tak to je nepříjemné. Co má za nemoc? Snad ne, psinku?
0: Ne, chcípnu. No hlejte, už se nám to volno krátí. Jak vás mám uvést, pane Halík, jo, Halík, abych necenstal zase nějaký voloviny, protože co vy to vlastně máte za šajbu v té vaší církvi? Já znám akorát feldkuráta z vojny.
1: Já jsem páter, pane Černý.
0: Aha, noster, to jezdí ve večerníku Praha, já tam docela často chodím. Víte, v té budově, myslím. A ostatní hosté, pane Klauzi, vy zase vypadáte, jste se zrychtovali jak rugbysti. Šest práci rukám klid, pane Ortmann. Pan Kalvoda, dobrý den. Pánové, prosím, posaďte si. Já jsem tadyhle na začátek, aby jsme měli trošku volnější jazyky. Přinesl lahvínku, nedáte si někdo, pane Klauzi?
2: Ne, já radši tenis.
0: No ne, ale je to docela dobrý, jsou to domácí hruštičky, máslovky. Oni totiž ty vosy potvory, oni to vždycky naděbou u těch šťopek, že jo, teď ty hrušky padají, je jich plná zahrada, děti v tom hamtají, že jo, jak to je rozmačkaný, že jo, rozešračkovatelí úplně ty hrušky, tak těch vos je tam potom 3x víc, že jo. Takže já vždycky vytlačím MBčko z garáže, víte, a pálím to tam.
2: No máte na to nějaké povolení, pane Černý?
0: Ne, ne, no samozřejmě na černo, že jo, to je rovnou výmluva pro berňák, jsem černý, pálím na černo, dobrý form na začátek, ale nedáte si opravdu nikdo, pane Kalvoda, neurazte mě, kdo nepije s náma, pije proti nám, se říká, že?
1: No tak já bych si tady skleničku malinkou ochutnal.
0: No prosím, dejte si, není to ani moc silný, to se nebojte, má to asi 85. Například soused si ode mě koupil takový kanistříček asi 10-litrovej a už týden na to do práce jezdí s multikárou, to byste neřekl.
2: No, pane Černý, vy to normálně pijete takhle?
0: No jistě, já to mám jako medicínu na spaní, víte, já poslední době špatně spím, mám toho moc, tak si dám vždycky 3-4, ano, a spím jak mimino. Jo, akorát minulou neděli teda přišla paní Mondráčková, no je to zpěvačka, tohle taková bezcenná bába, odvedli jí asi 90, sklerózu jak hřemin, víte, ona mi už říká, vždycky přijde, zazvoní, říká, nazdar mi Vašku, že jo, nazdar Venco, tak já říkám, nazdar ty stará to, pojď dál a tohle kecáme, že jo, v neděli, pustil jsem si Formuli 1, vyhrál Gerhard Berger, ona se jim ptá, tak co pane Černý, vyhráli naší, kolik to je, že jo, prostě úplně blbá. A tak jsme spolu kecali s paní Mondráčkovou, říkám, není to ta zpěvačka, tyhle, ty je asi tuším o 3 roky mladší než čert. No a s tou jsem si nedal 3-4, ale nebudete tomu věřit, 11. A v 15:30 odpoledne v pondělí hasiči vykopali dveře. Ano, mysleli si, že jsem umřel, teď tam lítali s těma sekerkama, jak blázni, že jo, tak já jsem vlít, pánové, kafíčko někdo, nebo, že jo, teď jsem to snažil se uklidnit, a jak tak koukáme po ty cimři, Vondráčková tam leží, našponovaná po smrti na zemi. Ta to nevydržela. Takže na začátku taková veselá historka, no a můžeme si, myslím, hned vrhnout do té debaty, kolik nám tu ještě zbývá, ano, kousíček, zbývá nám 10 sekund do začátku, 10 sekund, 3, 2, 1, teď. 9. Do prdeli, já jsem z nich mítal včera. Baterky, oni nejdou. Dobrý den, dámy a pánovi. Já vás vítám při sledování našeho nového publicistického pořadu. Nevysíláme v neděli, ale v sobotu. Nemenujeme se Debata ani co týden dál. My jsme převzali název od naší konkurenční televize Nový. Oni se jmenují naprosto nesmyslně 7, čili 7 dní. My se jmenujeme naprosto logicky 7 dní, čili týden. Já hned v úvodu představím dnešní hosty. Je to premiér České republiky, pan Václav Klaus. Dobrý den.
2: Dobré poledne.
0: Za levobočky, pardon, levý bok, je to pan Ortmann.
2: Dobrý den.
0: Ostatní hosté vidíte, takže ani nemusím představovat. Pánovi, vrhněme se střemhlav do debaty. Prosím, reší o první příspěvek. Církevní restituce. Tolik tedy ukázka. Církevní restituce. Prosím, pane Ortmann, vy se hlásíte už ještě před ukázkou?
2: Prosím vás, jaké církevní restituce? Skutečně církev dostala už takové statky. Stále chce prostě další. Jo. To jsou tisíce prostě hektarů. To jsou opravdu kostely. To jsou půdy. Jo. Teď
0: pro vás nemilte, vás se to ani moc netýká, protože ten majetek jste vy nakradli. Prosím, pane Kalboda.
2: Já jsem jednoznačně pro dialog na jakékoliv bázi. Co je však palčivější problém, je sledování politických stran.
0: Pane Kalvodo, ovšem vyšetřování komise pro kontrolu BIS ovšem tvrdí opak a špiclování politických stran naprosto zamítá.
2: Já mám ovšem indicie budící podezření.
0: Ano, já mám zase indicie, že téma je úplně jiné, ano? Prosím.
2: Dobrá tedy, jak mi tedy vysvětlíte fakt, že včera za mnou z Pavláku až na Karlák běžela borovice, v metru za mnou celou cestu postával pan Tau a listonožka si přes noc nechala narůst plnovous?
0: No tak to já nevím, ale pánové, prosím vás, zpátky k restitucím, pane Noster, prosím.
2: Prosím vás, byl tu jakýsi majetek církve, který byl uloupen komunisty. Přišly restituce a vláda měla morální povinnost přijít a říci: milá církvi, my ti dlužíme tento majetek, nemůžeme ho ovšem vydat celý. Vezmi si tedy to, co nejnutněji potřebuješ. Církev měla morální povinnost na toto říci státu: milý státe, církev to chápe, vezmeme si skutečně jen to nejnutnější. To se, pánové, nestalo.
0: Prosím, pane Klaboda. Pane Klauzi, prosím.
2: Prosím vás, přestaňme už konečně restituovat, protože jinak se tato republika skutečně urestituje k smrti.
1: Dobrá, pokud to posadíte takto...
0: Prosím, pane Halíkano.
1: Pokud to posadíte takto, v tom případě církev je nucena říci: milý státe, vetkni si svůj milý majetek do prdele.
0: Pane Ortmanne.
2: Prosím vás, myslím, že opravdu ta církev začíná tak nějak vystrkovat rohy.
0: Tvoj. Pane Holíku, klid, zachovejte klid.
2: Jaké stále restituce, prosím vás? Už dostali tolik majetku, že opravdu je to asi třetina národního majetku, jo, opravdu, ta církev. Na co ho bude využívat, jo?
0: Pane Ortmanne, já vám něco povím. Vy jako bolševik byste tady měl být takhle malinký, ano, a nebejt ještě drzej jako lázeňská veverka. Já vám něco povím totiž. Já když se znova narodím po smrti, ano, až teda umřu samozřejmě, tak se znova narodím. A co bych chtěl dělat, je opoziční politik, protože vemte si to, že koaliční politik sedí, potí se, vymýšlí nový zákony, dá to na papír, přinese to do parlamentu, tam to přečte. Opoziční politik sedí, držkuje a bere stejný peníze jako ten, co to vymyslel. To si myslím, je docela dobré, pánové.
2: Prosím vás, já bych teda rád uklidnil tuto debatu a řekl bych jednu velice důležitou věc. Skutečně Češi strašně rychle zapomínají, co moje vláda dokázala po 40-letém rudém teroru.
1: Jaký rudý teror? Já jsem tady za levý blok, skutečně rudý teror, nepřichází...
0: Pane Ortmanne, ještě jednou vás důrazně žádám klídek, ano? Prosím, pane Klausi.
2: Prosím vás, já jsem to byl, který prosadil rozdělení měnovou odlukou. Já jsem nesl největší rizika a zodpovědnost za Českou republiku. Já jsem šel skutečně hlavou proti zdi. A nesl svou kůži na trh, prosím vás. A to je vlastnost, která se mi na mě nejvíc líbí.
0: Pane Klauzi, vy jste mi nahrál malinko na smeč, tenisově řečeno, váš žargonik. Dovolte mi malý novinářský vtípek. Ano, víte, jaký je rozdíl mezi Klauzem a Bohem?
2: No tak to nevím.
0: No tak Bůh si nemyslí, že je Václav Klaus.
2: No tak to byl dost impertinentní for teda.
0: Jaký?
2: Debilní, pane Černý, debilní. Skutečně vy, novináři, dokážete z písmena A udělat písmeno B. Já když někde řeknu, že mám nejraději teplou snídaní, tak se druhý den prostě v deníku národ dozví, že jejich premiér je snad buzerant.
0: Pane Klaus, já o tom popřemýšlím. Pánovi, díky a příští týden opět. Na viděnou.

0: Pretek, Pátek, Sobota, Neděle, Tipy TV na příští týden.
1: Ano, a je tu pondělí. Pondělní vstup do nového týdne nám zpříjemní svými písničkami Josef Laufer.

0: на клетце Себу. Je můj svět, který někdo zmapoval. Svět ty léků skoupí na parády. S Bohem lásku, já je tu tam. Plnou nádrž, kamaráde. Je tady někde telefon?
1: Haló?
0: Haló, to jsi ty, láska. Čeho? No ne, mluví znalaz, tady je hovno slyšet. No ne, stojím na rozvadově, takže dneska nepřijedu. Takže s Bohem lásku, já jedu dál. Jo? No, tak ty mě taky.

0: úterý je připraven nový dětský seriál, který už po dvou dílech je velice oblíben nejen mezi mládeží, ale i mezi jejich rodiči.
1: Mami, kdy přijde strýček Štěpán zase na návštěvu?
2: Já nevím, hloupý. Možná příští týden.
1: A myslíš, že mu nevadí, že byl táta takovej bolševik?
2: Ale kde pak, hloupý? On je dodnes.
3: Já jsem samozřejmě byl stranek, ale snažil jsem se řešit problémy občanů, které nejvíce trápí a palí.
0: Ano, možná jste poznali ukázku ze třetího dílu seriálu Adamcova rodina. Na středu je připravená sexologická poradna Radima Uzla.
3: Samozřejmě sexualita u každého jedince se vlastně vyvíjí už v lůně matčině. Je potřeba prostě k té sexualitě, aby jsme vedli ty občany vlastně už od raného věku. Já jsem si na dnešní den připravil malinkou ukázku, jak se vlastně nenuceně a nijak vulgárně dostaneme do povědomí vlastně malých dětí. Já jsem si vybral takový malinký vzorek vlastně z toho kolektivu, je to Jeníček a Mařenka, děti posaďte se. Já vám budu klást takové jednoduché, velice jednoduché otázky. Děti, jak dělá kočička?
1: Mňauká.
3: Ano, správně. Teď ty, Jeníku, jak dělá pejsek?
1: Štěká.
3: Ano, velice dobře. Děti, jak dělá cvrček?
1: Cvrká.
3: Ano, Mařenko. No a děti, jak dělá prcek?
1: Co?
0: Pátek. A na páteční odpoledne jsme připravili 17. lekci angličtiny pro pokročilé, která má název V cizí zemi.
4: Lesson 17.
5: Lekce 17.
4: Hello, John.
5: Ahoj, Jana.
4: Hello, John.
5: Ahoj, Jana.
4: Hello, Mirek.
5: Ahoj, Mírku.
4: Hello, Mirek.
5: Ahoj, Mírku.
4: What is this?
5: Co je to?
4: What is this?
5: Co je to?
4: This is a small streptokok.
5: To je malý streptokok.
4: This is a small streptokok.
5: To je malý streptokok.
4: What does he eat?
5: Co žerá?
4: What does he eat?
5: Co žerá?
4: You, Mirek.
5: Tebe, Mírku.
4: You, Mirek.
5: Tebe, Mírku.
4: Is it dangerous?
5: Je to nebezpečná.
4: Is it dangerous?
5: Je to nebezpečná.
4: Only a few hours.
5: Jen pár hodin.
4: Only a few hours.
5: Jen pár hodin.
4: And where will I sleep tonight, John?
5: Kde budu dnes večer spát, Jana?
4: And where will I sleep tonight, John?
5: Kde budu dnes večer spát, Jana?
4: Tonight you will sleep deep in a strange land.
5: Dnes večer již budeš spát hluboko v cizí zemi.
0: No a na sobotní poledne je připraven další pořad Volejte řediteli. Hezké poledne, vážení diváci, já vás vítám při sledování oblíbeného pořadu Volejte řediteli. Těšil jsem se na vás skutečně hodně. Vrátil jsem se totiž ze služební cesty ze Spojených států a už se mi moc stískalo po dnešním sobotním pořadu. Takže se vrhneme hned na vaše dotazy a já budu hned odpovídat, jak to bude možné. První dotaz. Pane řediteli, je pravda, co prohlásil ředitel ČT, že oni vysílají 6x více pořadů pro handicapované spoluobčany než vaše komerční televize? Ne. Četl jsem údaje, ty čísla jsou zavádějící, ať už vás pan mate, my zrovna tak jako televize veřejnoprávní dmáme i o to, aby tato skupina spoluobčanů si skutečně přišla na své, a to dokonce ve větší míře, než je tomu u televize veřejnoprávní. Vysíláme nejen pro občany neslyšící, ale i pro občany nevidomé. Zrovna dnes večer je pro ně připravena nová soutěž Jana Rosáka Nevideostop. Další dotaz z té kategorie osobních dotazů. Pisatelka z Tábora píše, pane řediteli, líbíte se mi nejen jako muž, děkuji, ale nejraději sleduji pořady vaší komerční televize. Ano, správně, my jsme televize komerční. A pokračuje. Vysílejte konečně horší pořady, neboť kvůli televizi nemám čas na nic jiného. Dopis je anonymní, stejně jako jejich drtivá většina. A je zajímavé, že pisatelé nepodepíší jen ty dopisy, které nás chválí. Nevadí, já poznal rukopis, jak by také ne, když to píšu sa. Další dotaz se týká repríz úspěšných pořadů. Na opakování. Pan Váňa z Brna píše, je to podnikatel, budete opakovat například ženu za pultem, nebudeme. Divačka z Plzně se ptá, jsem ráda, že opakujete i dobré filmy z let minulých. Nebudete opakovat například ženu za pultem, nebudeme. Znovu pan Váňa, žena za pultem, inženýrská odysea, pan Váňa dokonce žádá okres na severu, nebo rodáky, ne, nebudem. Tentýž divák, tak si trhni nohou, ano, to je velice zajímavé. Vezmeme další tady dotaz z té kategorie akčních filmů. Chystá se vysílání nějakého akčního filmu s Arnoldem Schwarzeneggerem, ano. Zítra večer je to nejakčnější film Komando. Budete vysílat nějakou starou českou pohádku? Ano, pozítří je to nejpohádkovější pohádka, ačkoliv ne česká, ale skutečně nejpohádkovější Mrazík. Dočkáme se nějakého významného sportovního klání na obrazovce vaši TV? Ano, dnes večer je to nejsportovnější přenos, fotbalový, dokonce nejfotbalovější. Real Madrid, první FC Blšany. Dostáváme i dárky, nevím, jak to pojmenovat. Je to takové malé prasátko, zřejmě pro štěstí. Říkejme mu tedy Novátko. Vy to na kameru nevidíte, ale je to velice milé. Tady vzadu má i cedulku železný, děkuji. Vážený pane řediteli, píše pan Havlena, moc se mi nelíbí, že televize v Čechách používá tolik cizích slov. Pane Havleno, já jsem o tom mluvil již minule. Vysvětloval jsem, proč je lepší říkat například newsroom a ne místnost pro zprávy. Pokud máte na mysli cizí jména, my je těžko můžeme vyslovovat jinak, než jak se správně anglicky vyslovují, že? Například Arnold Schwarzenegger, Steven Spielberg, Bruce Sprachsten, že zpěvačka Mercury, anebo dnes večer vysílaný horor Noční můra v Elm Street. Další dotaz. Pane řediteli, jste nějak příbuzensky spjat s oštěpařem Janem Železným? Ne. Ptá se divák Váňa z Brna. Pane Váňa, nejsem. Já si myslím, že bych nehodil ani třetinu oštěpem z toho, co dokáže hodit Jan Železný. Myslím si, že ani pan Železný by nedokázal řídit takový kolos, jako je naše televize Nova. Je to skutečně jen shoda jmen, Železný jako Železný, Eisner jako Eisner. Půjdeme dál. Blíží se závěr, takže ještě rychle. Pane řediteli, zlí jazykové tvrdí, že jste měl narozeniny. Ano, měl. Z jakého dárku máte největší radost? Já bych nerad zapomněl na někoho, kdo mi dal hezký dárek, ale patrně největší radost mám z tohoto saka, který jsem dostal od firmy, která obléká i naše moderátory. Takže největší radost mi udělal second hand Jeřábek. Půjdeme dál, pan Váňa z Brna, podnikatel, patrně tentýž, jako již několikrát předtím. Pane řediteli, je pravda, že vaši televizi sponzoruje americká židovská obec? Poslechnou, Váňa, hleděj si svýho kvelbu a nedržkuju pořád. Poslední dopis pan Váňa z Brna píše, pořady Novy sleduji jen zřídka, ale váš sobotní pořad, volejte řediteli, nevynechám nikdy. Konečně, pane Váňa, děkuji. Čím déle vás sleduji, tím více mě utvrzujete v dojmu, že jste samolibý, nafrněný pane Váňa. Vážení diváci, končí dnešní vydání pořadu Volejte řediteli. Už nevolejte naše krásné spojovatelky, už nebudu zvedat telefony, mám velice důležitou služební cestu, jedu si něco vyřídit do Brna. Děkuji vám, nashledanou příští týden. Neděle. Možná jste se všichni těšili, jak si v neděli vydychnete u televizních obrazovek. Já vás zklamu, protože v neděli bude výluka všech našich vysílačů.
6: Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, Tipi TV na příští týden.

0: Dobrý večer, vážení televizní diváci. Jistě jste se těšili, no a tak se scházíme u dnešních posledních večerních zpráv. Jako vždy je přečte Zbyněk Merunke. Alarmující je vzestup kriminality nejen v okrese Bruntál. Zde stoupl nejen počet závažných trestných činů, ale také jejich brutalita. Bývalý komunistický režim manipuloval nejen s oblastmi tělovýchovy, školství a kultury, ale snažil se podbízivě vnutit i dětem předškolního věku. Jak vyplývá ze zprávy vyšetřovací komise, soudruzi Bilak a Jakeš prosazovali, aby se známé dětské postavičky Jů a Hele jmenovali Je a Hůla. Pražské prodejny hamburgerů McDonald byly opět na 1. máje terčem útoku anarchistů, kteří požadují zastavení vybíjení zvířat. Mezi demonstranty zhesly konec kácení deštných pralesů, maso znamená vraždu a kráva je můj bratr, se dostavil manažer firmy Jindřich Karboš a demonstrantům přislíbil, že již v polovině příštího měsíce firma uvede na své pulty novinku. Výrobek zcela ekologicky čistý, schválený ministerstvem životního prostředí. Duchovním otcem nové lahůdky je současný ministr životního prostředí. Takže vedle McFile a McBůčku je tu McBenda. Škoda, že náš štáb, který je přezýván sekce Hyena, nestihl dodat obrázky k velice pěkné, tragické nehodě v Praze 5. Nemám pravdu, Evo?
1: Jo, jo.
0: Ano, tolik tedy Eva Jurinová. No a jsou tu zprávy ze zahraničí. Krvavý konflikt na Balkáně nejenže pokračuje, ale dochází i k hrubému porušování mezinárodních úmluv o používání chemických zbraní. Předák bosenských Srbů Radovan Karadžič tuto zprávu potvrdil a na vysvětlení dodal, že obyčejný dělostřelecký granát naráz usmrtí až 25 lidí, zatímco účinnější chemický jich usmrdí dvojnásobek. V zápětí požádal generálního tajemníka OSN, aby byly zrušeny veškeré sankce pro bývalou Jugoslávii. Dostalo se mu odpovědi, kterou raději ocituji. Z výšky na vás kálí Butrus Butrus Gálí. Včera úspěšně vyvrcholilo společné cvičení našich a nizozemských vojáků. Souběžně s tímto cvičením probíhá i výcvik vyšších důstojníků s názvem Guma 95. V důsledku dvojího výkladu rozkazů našich a nizozemských generálů dvě nizozemské divize obsadily nejen cvičnou osadu, ale vzdal se i Hradec Králové. O průběhu bojů vás ještě budeme informovat v dalších relacích. V souvislosti s územně správním uspořádáním republiky se včera v Dolních Věstonicích sešel sněm Moravské národní strany. Před závěrečným usnesením byl také svý moravský kabinet v sestavě Dřímal, Kopčem, Kryčer, Mamutík a Veverčák. A na podnět amerického prezidenta včera kongres schválil zvýšení kontingentu amerických vojáků v Somálsku. Operace na dopadení generála Aidida s krycím názvem Černý dědek má být úspěšně dokončena v nejbližších dnech. Asi. Možná. Generál Aidid velice vřele poděkoval americkému kongresu za tuto potravinovou pomoc Somálsku. Ano, a ještě jedna zpráva ze Somálska. Somálská vláda vrátila OSN 3 tuny léků a jejich humanitární konvoj prohlásila za provokaci. Neboť v návodu na užití léku stojí užívat 3x denně po jídle. Zatímco u nás lustrační aféry postupně utichají, v zahraničí pokračuje odhalování agentů naší neslavně proslulé STB. Bílý dům je otřesen zjištěním, že i současný americký prezident Bill Clinton. Při včerejším zasedání spolkové vlády v Bonnu neznámý vandal zcela zdemoloval 4 vládní vozidla. Zničil i automobil spolkového prezidenta von Weizsäckera. Útoku pachatele nezůstalo ušetřeno ani vozidlo spolkového kancléře, jemuž výtržník vyfoukal kola. Tolik tedy zpravodajství ze zahraničí, no a jsou tu novinky ze sportu. Na atletickém mítinku ve španělské Seville včera proběhl závod mužů v chůzi na 50 kilometrů. V úporném vedru si nejlépe počínali domácí borci. Hned po startu šel do čela jeden z favoritů, Španěl González, a zdálo se být rozhodnuto. Ke zvratu došlo až na stadionu v cílové rovince, kde se Gonzálesovi obnovilo zranění z loňské sezóny a necelý metr před cílem si velice bolestivě vykloubil prdel. Motocyklový seriál mistrovství světa pokračoval tuto neděli na brněnském okruhu, a to ve všech objemových třídách. Dramatický byl závod nejen pětistovek, ale jeli se i 350, 250 i 125. Ovšem o největší drama se postarala třída do 50 kubíků, oblíbený Fichtl Cup. Stylem start cíl jel nejlepší závodník Jarmil Mrázek na stroji Java 21 Pioneer. Průběh se zdál být jednoznačný. Mrázek dokonce zajel i nejrychlejší okruh v čase 7 hodin a 50 minut. V cílové rovince byl však předstižen Dobromilem Kautským s motorovou sekačkou Husqvarna, který upravoval okolní terén brněnského okruhu. Sešla se žiry a 68-letého trávníkáře diskvalifikovala. Tolik tedy zpravodajství ze sportu, no a na závěr zpráv jako obvykle zpravodajství o počasí.
1: Dobrý večer vám, vážení diváci, ani přát nebudu, protože vyhlídky na zítřejší den nejsou některá růžové. Nejprve si prohlédneme pohyblivé záběry z naší geostacionární družice, které ovšem bohužel nebudou úplné, protože pod vlivem špatných povětrnostních podmínek na našem území sebou družice ve 3.15 flakla nedaleko Chrudimi. Na prvním záběru vidíme dvě nádherná tornáda, která v současné době řádí v západních Čechách, podporovaná mohutnou oblačností, takže můžeme očekávat srážky nejen dešťové, ale i vlakové a řadu dalších dopravních tragédií. Na druhém záběru potom vidíme výrazný pás vysoké radiace, která po zemětřesení v Dukovanech se táhne po hřebenech jako smrad přes naše území k východu a olivní počasí u nás zejména v nočních hodinách. Co z toho tedy vyplývá? Noční teploty klesnou na minus 80, při vyjasnění minus 126 stupňů Celsia, ovšem toto je pouze stav přechodný. Ráno se nám počasí u Moudří bude plus 97 stupňů. Jediné nebezpečí hrozí pouze na horách, to už nám ukazuje i náš sněhuláček Špindleráček, pádem strašlivých lavin, které v současné době likvidují města a vesnice na horách. V nížinách potom na celém území naší republiky strašlivé záplavy, takže málo kdo unikne. Co se týče překročení emisních limitů, byly překročeny snad ve všech stanicích na našich pracovištích a zpráva o ozonové díře dnes chybí, protože naše měřící jednotka schořela. Já vám tedy přeji veselé vykročení do nového týdne. S některými z vás zítra nashledaný a slunce v duši.
0: Tolik tedy zprávy ze sportu a o počasí. Končí dnešní zpravodajství, já se s vámi loučím, za mě se loučí i Eva Jurinová, je to tak?
2: Jo, jo.
0: Ano, Eva Jurinová. Takže dobrou noc, no a zítra nashledanou.

0: Yeah, čokoláda Milka. Úplně se mi rozplývá na jazyku.
1: No to je proto, že zpráví alpský přírode.
0: Kde rostou čokolády?
1: Edo, pokud jde náš kluk takovej debil čeveče.
2: Jak to před ním mluvíš ty, Dylino? Nebule, vem si panadol. Utiší každou bolest.
3: Praskaná popelnice! No, ještě bouřka, hodná oktávka, hodná, fakt, jo, jako. Pojď, pojď, pojď, pojď. Poslech to, pánička, no, startuj, rgot! Počkej, já mám ten novej volej od Slavka, že bych ho zkusil.
4: Aby váš motor skvěle aral. Kdo jinému jamu kopá metrostav? Celý život dávat to nejlepší. Ve chvílích štěstí, neštěstí, láska, manželství, dítě, smrt.

0: Dobrý den, dámy a pánové, je tu další pokračování našeho nového publicistického pořadu 7 dní, čili týden. Jak vidíte, kamery už prozradily, že jsme tady dneska akorát sami dva, tudíž já, Ota Černý a pan Čermák, bývalý místopředseda ODS. Další dva hosty čekáme, jsou to dva cizinci, takže doufejme, že dorazí, mám tady pro ně připraveny dvě židly. Pane Čermák, no a my hned do debaty. Dneska se docela obejdeme bez nějakékoliv ukázky, protože ukázku jsem si přinesl sebou v kapse. Je to pohled, který je adresován vám, dostal jsem ho od jednoho známýho z BIS. Znáte to, Choris Moris, ano. A je tady psáno, já vám to přeložím, je to teda z němčiny, Alte Weltkrieg, tedy stará vojno. Grisi von Lisboa, tady vás zdraví nějaká Lisboa. Kriste, pane, co s ním máte?
1: S kým?
0: No, Lisboa, je to taková ta uchylná holka, co je na děvčatany?
1: Prosím vás, to je pozdrav z Lisabonu.
0: A jo, dobrá, no, a dál píše. Wiegehet der Bär, tedy jak poslouchá medvěd? No, tak to je trošku divný dotaz. Kdyby to bylo starýmu Berouskovi, tak je to úplně jasný.
1: Já tomu rozumím.
0: Dobře, dobrá. A to je tedy skoro všechno tady na tom pohledu. Ještě akorát krásná známka, je na ní nějaký Luisa takový brýlaty. Ale tady píše, jo, akorát podpis, teda ten chybí bohužel. Je tady jenom D, tečka. To může být, že jo, kdokoliv. Já nevím, třeba Daniel, David, že jo, Dáša, nebo Dieter, nebo prostě úplně kdokoliv jiný. Ještě, že je teda čitelné příjmení, je tady Helbig, ano, to je zajímavé. A já ještě jedna, tady jsem objevil úplně nelogická věta, na to jsem si dal doma záležit, to jsem překládal na půl hodiny, ale vůbec mi to nedávalo smysl. Děkuji za ozvěnu, ano, tedy danke für echo, takže to už vůbec nevím, dobrá. No nic, raději půjdeme dál, klikat cvakla, dveře letí, Slovák leze do dveří. Pánové, já vás vítám, pan Mečar a pan Kováč. Pánové, my už tady jedeme zhruba 10 minut, kdy jste se tak spozdili.
2: To by si se něj usrl, auto se nám pokazilo.
0: Dobrá, takže prosím, posaďte si, tady máte lahvínku, já jsem přinesl od minule už, je to domácí hruška máslovka, takže kdo má chuť, je to docela dobrý, asi 85, prosím, pane Kováči.
3: Prosím vás, tu je napísané gin, takže to je jakože borovička po česky, alebo...
0: Ne, po česky gin je nesmysl, ano, to je gin, ano, g se čte jako dž.
3: Ale tu je napísané gin.
0: Já vím, ale když jdete třeba do krámu, nebo takhle, když se holíte, že jo, taky si kupujete žiletky a ne giletky, že jo, nebo žilet, jo, gilet, že jo, to je... Nebo když jdete do krámu pro kalhoty, taky si nekupujete gíny, ale džíny, že? No, to není zrovna nejlepší příklad, ale... Čte se to džín, džín to není, jsou to hruška máslovky. Hrušky máslovky, domácí. Takže prosím, nechte si chutat. První otázka je...
3: Prosím vás, ještě jsem se chcel opýtat, takže hrušky maslovky, čiže vy naložíte maslo jako do sudu a vykvasíte a...
0: Jaký maslo, Ježišmarja? Pane Kováče, říkám hrušky máslovky, ano, to je typ ty hrušky, máslovka. Jako máte Škoda Favorit, ano, Škoda Felicia, tak tohle je hruška máslovka, že jo. Nebo hruška, samo sebou jsou i jiný typy hrušek, že jo. Tohle zrovna je máslovka. Takže prosím, dejte si do trumpety a my pojedeme dál. Tak a první otázka...
3: Prosím vás, za ty máslovky je hrušky to...
0: Jo takhle, vy zase nevíte, jak se řekne... Co to znamená hruška? Počkejte, jak ona se řekne hruška slovenský... Kaleráp. Egreše. Ne, to je takový malý zase. Takový jabka, šišatý, jako to jsou.
3: Šušaté jablka?
0: Ano, šušaté jablka, ano, prosím. Takže to jsou šušaté jablka a maslovky, prosím.
3: Víte, jako u nás se povedí a šušaté jablka na Slovensku? Hrušky, panci.
0: Pane Kováči, já se vás rovnou zeptám. Co situace na Slovensku? Lepší se, nebo je stejná, tudíž žalostná, prosím.
3: Prosím vás, možno viete, že mi bola vyjadrená nedôvera slovenského parlamentu.
0: Odstup, Kováč.
3: To ja nemôžem, lebo to je neústavná cesta, takto prosím vás. Nevadí, nič si z toho nerobím, už robím také kroky, ktoré sa viažú k tomu slavnostnému aktu príchodu pápeža, kde som navrhol k kanonizáciu pána Mečiara za svätého.
0: To je zajímavé, tak parlament na Slovensku včeli z HZDS a s panem Mečerem teď tam teda neseděl, aby to nebylo všechno na něj, ale vlastně vám vyjádří nedůvěru a vy teď žádáte kanonizaci pana Mečera za svatého. To je divný obrat. Vy se nemáte moc rádi a najednou takovýhle, řekl bych, řítní alpinismus, nebo co?
3: Prosím vás, ona kanonizácia zväčša preběhá po smrti.
0: Aha, pida, prosím, ale není divu, pane Mečary, protože co projevy fašismu? Tyso a ta jeho banda v hnědých košilích. Prosím, pane Mečary.
2: Samozřejmě na Slovensku svoje skupiny, které přesazují radikálnější řešení problémů. Konkrétně v mojej skupině, která přesazuje změnu nového štátného znaku Slovenska. Ano? V našom znaku jsou tri fatry a byzantský kríž. My jsme není zadní Byzantiania, my jsme Slováci. Preto táto skupina navrhuje, aby sa byzantský kríž zmenil na hákový. To sú není signály prejavu fašizmu, prosím vás. Pre mňa je podstatné a dôležité, že rastie priemysel a produktivita.
0: A inflácie, ano. Podívejte sa, jeden príklad za všechny. Tady moje obyčejné ponožky, bílej, ano. Tyto za pouhých 26 korun, a to prosím dvoje, ano. A ty též, možná teda voňavější, na Slovensku za 56 SK a ještě jenom jedny.
2: Hlavně tam máš hovno na to, panky.
0: Ježíš, no jo, podívejte, asi od pejska.
2: Já jsem chtěl ještě...
0: Hele, tady taky. A to asi nebyl pejsek, to byl asi Stegosaurus.
2: Čo, Stegosaurus? Však to nežije ani na Slovensku.
0: Já vím, no tak podle toho množství to vypadá na tramvaj a ta netrousí, že? Takže asi, já nevím, ještě to nebohý zvíře, asi co to vyrobilo tohleto, tak asi žralo hadry od nádobí, protože to je smrad, jak když se odkope selka. Já původně myslím, že jste se tady uřachli, pane Mičar. A...
2: To jsem se nazdával, že ty jsi se uříkl.
0: Ale jenom, myslíte, že mi to neprosákne dovnitř na ty nový ponožky?
2: Tak to máš guminy od spodu?
0: Ačkoliv tam je to jedno, že jo, v té botě se to tluče, to je síla proti síle, takže tam by to nemělo vadit.
3: Ano, to je akcia a reakcia.
2: Archimedův zákon, to vše.
0: Hodnej, pane Mečary, děkuji, opravdu. Větší půlku jsme dneska problafali v ohovně, to teda děkuji. Ano, ale na závěr, abyste viděli, že Češi a Slováci umí spolu vidět a ne se jenom imrvére štěkat, je tu duet dvou slavných zpěváků Petra Dvorského a Karla Černocha. Dámy a pánové, končí 7 dní čili týden. Díky a příští týden opět. Naschledanou.

0: Ježíš, nazdar, Lúňo.
1: Těpíc, tak co, stará vojno? Co děláš?
0: No ne, zrovna jsem bez práce, již tak jdu pro podporu.
1: A kolik tak vyděláš bez práce, čověče?
0: Ono tak vyžiju, tak nějak to již, no tak... Dělat někdy hongo fogo to nemůžu.
1: No to se ti nedivím, čověče, já jsem tuhle snět něco špatného, jo. Já ti dostal takový hongo fogo.
0: A co děláš ty? Porád semaforu ještě?
1: To víš, že jo, taky semafory, jo, ještě navíc učím.
0: A na nějaký školy?
1: Na akademii, v Hrnořezích.
0: No, pokud mě paměť neklamej, tak v Hrnořezích dicinky byla jedna škola, ano, jediná, plná fízl.
1: Opovaž se říct to slovo. Nebo tě seberu hlava, nehlava, člověče.
0: Já jsem si furt říkal, proč máš na sobě tuhle uniformu.
1: Co se ti na ní nelíbí, víš, jak je vymyšlená? Hele, tady mám kapsy, jo, tadyhle, podívej. Zlatý knoflíky, bílý návleky, ty jsou zajímavý, jo, pač podle nich poznám, kde mám ohybat ruce. Jo. Nebo tohle, víš, co je tohle?
0: Tohle? Není to čirou náhodou pendrich?
1: No jo, ale víš, jak se mu kdysi dávno do dneška říkal? Vuml, což znamená vulkanizovaný učitel marxismu-leninismu. A nebo boty. Víš, proč máme na zimu Kanady a na léto polobotky?
0: No tak to nevím.
1: Aby jsme nechodili bosy, joudo. A když tak koukám na tebe, teda figuru máš, ale chytrej seš taky, jo. Nechceš k nám náhodou?
0: No a beru ještě.
1: Když projdeš přijímačkama, jo, tak už tě máme, jo. Dostaneš najíst, napít, oblíknou tě, dají ti návleky, polobotky, vumla, jo, dostaneš klepeta, nakládačku a zavřou tě až čerdáš. Naopak ty budeš chytat lupiči, chmatáci, zločinci a jiné gauneři, libovolné, jo. Hele, mám tu služební auták, jo, hupnem do něj a pojem to odčíhnout, co ty na to?
0: A co je to za auto, lidi je širší než delší?
1: No, protože všichni chtějí sedět vepředu, jo. Tak si sedni, jo, připoutej se, vem si k šandu, nekuř, nemluv.

0: Ja, úplně. Vedle něj stal chlap, ruce od krve, krvavý oči, vytáh na mě holcman, co se směješ zase. Ještě nevíš, co na mě vytáh. Bouchačku, jo? Celý jsem se třás, ale opatrně, aby si toho on nevšim. Vytáhnu zbraň, natáhnu kohoutek, kikirik. Zmačknu, cvak, rána nevyšla. A já jsem se posral. Co si to tam šukáte? Šuškáte, prouza, když mluvím já.
1: V takové situaci to se ani nedivím, že hoši, to by snad každý z nás...
0: No ne, já jsem se posral teď. Dneska to bylo zahřívací kolo, ale zítra to bude jiný kafe, jo? Dobře se vyspěte, protože zítra ráno půjdete poprvé do služby, jo? Takže rozchod, no, už jsou pryč, zaplať pánu.

0: Dobré ráno. Pozor, vyrovnat. Kde je Demeter?
1: No je tady se, pane veliteli. Já jsem nemohl přijít dřív.
0: A co jste měl za malér teda? Zase Demeter, cože?
1: No já bydlím v 10. patře a ve výtahu je napsaný, že pro tři osoby. Tak jsem doteďka čekal na další dva.
0: No, to je teda vážně malér, no. Tomu rozumím. Takže příště vyrazte dřív, nebo se s těma dvěma domluvte, že budete jezdit každý ráno spolu, jo. Mě taky vozí do práce tadyhle nad strážmistr s horný autem. No, ale teď do práce. Pánové, dneska, jo, vyrážíme poprvé do ulic, takže utvořte dvojice, tak jak vás přečtu. První dvojice Drahoš Mesány, druhá dvojice Demeter s Horným, třetí dvojice já a Holcman, čtvrtá dvojice inženýr Prouza a Maňas. Maňas vyndá tu ruku z rypáku. Čověče, vy si ten frňák tak vytaháte, že za týden budete moc šňupat rodinný domky, čověče. Takže na ulici se nestrkáme, chováme se slušně, přecházíme na zeleného panáčka, v každé situaci jsme příkladem, nemáme furt jednu ruku v chobotu, že Maňas? A všemožně se snažíme pomáhat ostatním lidem. V poledne se sejdeme, podáme hlášení, jo. Vyhodnotíme všechny události za dopoledne a vyrazíme znova. Tak se snažte, ať potěšíte pana majora. Něco nejasného? Ne? Tak rozchod. Jo, ještě máte všichni s sebou nějaký jídlo?
2: Máme!
0: Drahoš, co se to hodil do koše za balíček, cože?
1: Tuž chlip si sádlim, já sádlu nedat.
0: No dobře, tak běžte. Oni odešli. Ježiši Maria.
3: Oliček řekl, tak běž ty.
0: Já vím, ale už vidím ty průsery tečko. Ježiš, pojď radši zalezem někam do hospody. Dobrý den, nebojte se, to není šťára, jo, dejte nám jenom dvě sodovky a kafe. Tak ti povím, už jsem tady měl ledacos, ale tohle, jo. To teda ještě, no, já bych ti mohl vyprávět, člověče, zrovna v loni poručík Klapka povídá. Tak jsem si zaplatil bezva dovolenou, jo. Jedu střílet do Afriky gepardy. A já říkám, člověče, nedělej to. Takovej gepard, ten sedí na stromě, jo, potichu, skočí dolů a máš po ruce. No a vrátil se z Afriky, jo, opravdu dřevěnou ruku, takhle s tím hákem námořnicky. A povídá, čověče, měl vpravdu, seskočil, ukous mi ruku, jo. Ale nevadí, už jsem si zaplatil od trabalu na Kubu střílet krokodýly. A já říkám, čověče, neblbni, takový krokodýl, jo. Ten leží v bahně, jo. Šlápneš na něj, vyletí, ukousne ti nohu, ani neví.

0: No, přiletěl na letiště, pochopitelně, jo. Francouzský holec, dřevěnou nohu a říká, měl si recht. Lůďo, šláp jsem na něj vylít, ukous mi haxnu, ale nevadí. Už jsem si zaplatil od široku zájezd do Himalájí na nějakou tu 8000 a já říkám, hele, klapka. Nejde o ty vejšky, ale takovej orel skalní, jo. Ten, když se spustí střemhlav, ten ti vyklovne v oko, ani nemrkneš. No a přijel z dovolený, takhle šlic přes hubu, jo, skleněný v oko. A já říkám, cože, orel? A on ne. Lezu nahoru, čověče. Koukám, jestli nějaký neletí a spad mi do oka kamínek, jo. A já v tom háku ještě, čověče, nemám takovej cit. Takže takovýhle já jsem tady měl experty.
1: No, když jsme u těch dovolených, jo, můj známý, taky policajt, přijel celý v sábři a já povídám, tak co, po dovolení? A on říká, no tak už jo, teď jsem byl s manželkou na kvíli, člověče, to byla dovolená. Auto mi tam ukradlí, stan mi zapálili, starou znásilnili, člověče, mě tam zmlátili v hospodě. No a potkal jsem ho druhý rok a on zase celý v sádři a já říkám, co pak, tak po dovolený? A ono jo, tak už zase po té dovolený. A já říkám, a kde jsi byl? Zas na kvildi. A on říká, no jo, zase. Člověče, tentokrát mi tam opravdu ukradli všechno i moje hadry. Propíchli mi ruku v hospodě. Zmlátili mě a starou tu znásilnili. Tati sotva lezla. No a potkám ho třetí rok a on nemá v sádře nic, tak říkám, tak co, po dovolený? A on říká, ještě ne? A já na to, a kam jdeš, zase na kvildu? A on povídá, no stará byl a mě se moc nechce.
0: Čověče, normálně včera, jo, kluk přines ze školy, nebojte na souseda, jo, pětku ze zeměpisu, to by mě zajímalo, čověče, opravdu nemohl najít Vietnam na mapě, jo. Pane vrchní, nemáte tady plán Prahy, cože? No, ukažte, já se v tom trošku pohrabu. Počkej, Vršovice, Košíře, Černý most. Vietnam tady nevidím. Ale to je divný, já bydlím vedle ČKD a tam jezdí do Kolbenky do práce na kole, takže to nemůže být moc daleko.
1: No, člověče, ty ženský vůbec nemyslí. Ještě se možný. Já včera jsem byl u sousedů, a ta paní povídá, hlej ty, nebyl byste tak hodnej, potřebuji vykoupat dítě. Tak ho chytím takhle za nohu, máchám ho v té vodě. A dítě řve jak protržený. A ona přilítla a říká, člověče, jsi tak blbej, to nevíte, jak se koupí dítě. Tak jsem jí to samo sebou nevysvětlil. A povídá, no milá paní, přece se neupařím.
0: No, je hele, koukej, už je tady maňas. A vede tučňáka. Prokrinda pána.
2: Načelníku, já jsem našel tučňáka. Co mám dělat?
0: Ježíš, co, asi jděte s ním do zoo, ne? Hele, maňas, a kde máš toho vědátora tvýho, cože?
2: Někde nad Václavákem.
0: Ježíši, že jsem je pouštěl. Ten inža je schopnej odklonit dálnici na Brno, hele. Honem ho musíme najít, jo? Hele, hele, tamhle, už se, on se baví s nějakým chlapečkem.
3: Chlapečku, proč si tak prohlížíš ty lidi tady?
4: Já hledám soudruha Lenina.
3: Ale prosím tě, soudruh Lenin dávno zemřel.
4: Ale nám říkala paní učitelka, že Lenin je věčný.
3: No jo, ale tady jsi vžitný.
0: Ježíš, to je vůl jak anděl, co? Hele, radši všechny stáhnu z ulice, jo. Tam k nám, tam tolik škody neudělají. Prouza! Jdeme! Ještě zavolám toho druhýho hňupa. Zhorný, Zhorný, sobota.
5: Tady Zhorný, je pondělí.
0: Blbče, myslím kapitán Sobota, co děláte?
5: Zadržel jsem s Demeterem auto.
0: A proč?
5: Protože v autě jel nějaký chlap se psem.
0: To se přece smí, ne?
5: Jenže ten pes řídil.
0: Jak může pes řídit?
5: No docela dobře.
0: A co ten chlap?
5: tvrdí, že ho stopnul.
0: Tak to je v pořádku, ale pusťte ho, chytněte Demetera a vraťte se na základnu. Člověče, pojď, musíme se podívat ještě na Mesányho s Drahošem. Koukej, koukej, už je vidím, hele, pánové, flagáme se, flagáme.
6: Tož to ne, včil provádíme kontrolu totožnosti.
0: No, tak se ukažte. Počkat, Drahoš, co jste to hodil do koše za balíček zase?
6: Už chlip si sádlím, já sádlu nedat.
0: Dobře, Mesány, jedem.
7: Dobrý den, kontrola totožnosti, vaše doklady. Áno, od obi dvoch. Občiansky preukaz, občiansky preuk. Vy jste bratia?
0: Dobře, Mesány, dedukce. Jako ten slavný detektiv.
1: Myslíš Holmes?
0: Ne, Holmes, ten francouzský.
1: Francouzský? Myslíš ten Degret?
0: No, jistě, to je ono. Co je, Drahoš?
6: To já jdu žádat o volno. Odpoledne jsou pozvaný na funus.
0: No samo sebou, jsme lidi, ne? Až na jednoho, maňas. Nejen, že se zase hrabe v tom chobotu, jo, ale zase vede nějakýho toho tučňáka. Vždyť jsem říkal, člověče, jděte s ním do zoo.
2: Tam jsme teď byli, ale teď jdem od dvou dobijáků.
0: Ježíši, chlape, mě z vás klepne šlak myokardu úplně. Zhorný, odvezte tučňáka do zoo, jo. Já odvezu tuhle zběř k nám na akademii. Jako švýcarský hodinky, co?

0: motyl, motyl, závod 73, přepadení, čerpadláře, paragetické.
1: Jedu tam. Tak jsem to z něj dostal.
0: Máš akvárko doma?
1: Cože?
0: Ona nejšlo jak parko.
1: Nestíhám. Maňa, svým dej tu ruku z

0: Dajte pozor a nechytajte žulíka na tých kolejniciach. Nejdu po prvej, Judo. Já měl řidičák, kamaráde, ty jsi si tě hrál fulháku na horníka.
1: A máš akvárku?
0: Pozrite, zase voláka šajba. Maňa, ty už si do toho chobotu strkáš za prsty, jo. Jelej, koukej, kumulík.

0: 来得先生都这么说。
1: 王先生叫
2: Františku, posaďte se u nás. Moc vás tady vítáme. Váš podpis už tady máme na té stěně.
3: No já byl první dokonce.
2: Vy jste byl první dokonce. No, první jste nám to podepsal na tu cihličku. I když cihličku papírovou, je to všechno vlastně náznak Brandovského ateliéru. My jsme se prostřednictvím Františka Filipovského dozvěděli takovou věc velice zajímavou, že písničkář Karel Haschler nebyl jen písničkářem a hudebním skladatelem, že jeho základní profese byla vlastně úplně jiná. Zkuste nám to teď na mikrofon tady říct i pro naše diváky, filmové ctitele, protože se jménem Karla Haschlera je samozřejmě filmové dění u nás nesmírně spjato.
3: Samozřejmě. Já jsem se s Karlem Haschlerem poznal samozřejmě osobně, rozumíte, přestože bylo daleko starší, jsou to dvě generace vlastně přede mnou. A Karlovi Haschlerovi já osobně vděčím za svoji první filmovou roli.
2: Úplně první filmová?
3: Úplně, no ano, mluvím o roli, ne epizodě. Ano. Že? No, my jsme v Osvobozeném divadle samozřejmě si přivydělávali tím, že jsme chodili do filmu dělat malé figurky, nebo dokonce i statírovat, že? A já jsem jednou byl obsazen jako statista v podstatě, i když jsem byl hotový herec, do filmu, který se jmenoval Hordubalové, to je podle předlohy Karla Čapka, a tam jsem měl dělat přísedícího u soudu. A na Brandovské chodbě se do mě zavěsil Karel Haschler a říkal, mladý muži, nechtěl byste si zahrát roličku takovou, pěknou roli, rozumíte, je to dost obtížné, prosím, ale nemusíte na to kejvnout, protože je to svým způsobem odvaha. Nám se stalo, že najednou nemáme obhájce Hordubalova. Rozumíte, to byla veliká role s obrovským monologem, až ten obhájce tam říká celou obhajovací řeč státního zástupce, tenkrát dělal Jaroslav Marvan. Čili to bylo moje první přímé partnerství s Jaroslavem Marvanem. A já jsem samozřejmě podle rady Dodi Pištěka, že jo, který byl už starý kozák, takový filmový herec, který působil vlastně v českém filmu od jeho úplných začátků, že ještě v hodně němých filmech, tak podle jeho rady jsem na to kejvnul, protože to bylo tak, to byly takový rady Dodi Pištěka, říkal, když se tě zeptají někdy ve filmu, jestli něco umíš, nikdy neřekni ne. Umíte jezdit na koni? Umím. Umíte řídit letadlo? Umím. Skáčete padákem? Skáču. Rozumíte? Až říkal, kamaráde, ono k tomu stejně nikdy nedojde, rozumíš, ale dostaneš se tam. No a já jsem podle téhle jeho rady kejvnul na to a najednou jsem se ocit před velmi odpovědným úkolem s tou celou obhajovací řečí. No a dopadlo to dobře. Takže Karel Haschler vlastně zapříčinil moje další působení ve filmu.
2: Vy jste doslova taková legenda české kinematografie. Já občas pochytím nějaký termín, který nevím, co znamená. Třeba, jak jste říkal o tom, když se ale statuje.
3: Koukejte se.
2: Co to znamená třeba, když se řekne ve filmu, to je velká bedna, nebo uděleně bednu tady?
3: To jsou věci, které vznikly na pracovišti, taková ta terminologie, a tu razil obvykle, to byl znamenitý člověk a taky můj kamarád, kamerman Rod, termíny, který se ujali a dodnes se říkají. Dneska se velkému detailu říká bedna. Jestli pak víte proč. Jedna slavná česká filmová hvězda měla matinku a ta matinka s ní neustále chodila, že jo, samozřejmě, až ji obdivovala jako svoji dceru slavnou a neustále do poslední chvíle, když Rod měl namířenou kameru, že a dělal téhle z té hvězdě detail, tak ta dotyčná matinka do poslední chvíle pořád ji upravovala, pořád ji vlásky hladila, tadyhle ještě máš něco a tadyhle ještě něco. A Rota to dožralo, pač mu lezla mu do toho záběru, říkal, mrzčá paní, dejte tu bednu pryč. Rozumíte? A od té doby se velkému detailu v českém filmu říká bedna.
4: Dovolte, abych se vám představil. Jsem Pepi Merlička, tohleto kulatý to je míč a tohle zahnutý až semle to jsou nohy. Ty měli cenu bratru 220 tisíc korun, ale kupovali mě celýho, ten zbytek dostali jako přívažek. Víte, že já jsem stál kilo přes 3 tisíce, Bez lístku. To bylo víc než za války nejlepší vepřový, ale já měl ránu, pánečku. Po mých hře to bylo jako po Žižkovi smrti, samej sirotek. Jo, víš, já hrál na Spartě, to měla pohotovost i sanitka na Zbraslaví. A právě to nebylo jako dneska samej závodní sokol. A víš, to zaměstnání by se mělo v té hře odrazit. A odráží se? Neodráží, no kde pak? Kousek řemesla z toho není cejtit. Akovej sokol masna například. Kdyby oni použili těch odborných grifů, uděláme z vás cekanou. Chceme osekat kosti, pořádnej nářez, dva bosty, prosím. Jo, teď oni by museli nejmíň vyhrát lígu. Co pak by si proti ním kopnul takovej třeba tenhle ten sokol pohostinství s tou svou utěrkou přes ruku, než takovej číšník by ani nestačil říkat, pán Ráčí, nahrávačku, tamhle volná brančička, prosím, je libo si střelit, je libo desítku nebo dvanáctku, a zatím hrají si jako slečinky z penzionátu. A divák si přitom nepřijde vůbec na svý, žádná možnost v tom není. Ale je, pane, a víte, že mě do ty masty nechtěli vzít, že jsem prej moc libové, že bych jim kazil firmu. Já, že bych jim kazil firmu? A nás měj vidět v Argentíně. Pane, my tam připluli, droužičky, hasiči, poráčnici, všecko v pozoru, muzika hrála, my kynuli jim, oni kynuli nám, pak jsme kynuli navzájem, jak jsme tak rozkynutí, uvítal nás velitel těch baráčníků, totiž, abych vám to vysvětlil, ty baráčníci to nebyli baráčníci, ale armáda, ten velitel, ten měl tak široký klobouk, jako všechny tři mušketýři dohromady. A lampa si, pane, i měl tak dlouhý, že to coural po zemi. A krásnou řeč měl. Ja. Jenže jsme mu hoď nerozuměli. No ale já jako kapitán jsem mu musel odpovědět, no tak jsem začal. Signoris, Čechos, přijelos do Argentinos, Rosekatos, vás do Bustos. Rio Grande, Buenos Aires, Puerto Rico, Bonaventura. A žijo z Plzeňsko z Pívos. Stejně mi nerozumíš, jsem dodal. Jen slezem z můstku. A už. Zvláštní vydání. A na první stránce ta moje řeč i s fotografií v životní velikosti. Jo? No, jestli tam nějaký ten milimetříček scházel, ale víc neslevím. A reportéři, jo, v tyhle zemi mají víc reportérů než komáru. A bylo pořád. Ten to přikládal, sníte z kopce na posezení, dáte přednost blondýnkám nebo těžkému vínu, chtěli byste sousedit s Ceylonem, jak často si myjete uši, chtěli byste mít pleš a tak dále a pořád. A opravdu moc šikovní lidi tyhle reportéři a pozorovací talent měli. Mě říkali, krásný Apollo. A pořád vám mě fotografovali, mě párník, mě nábřeží, mě s párníkem. No, já byl prostě na všem, já byl i na pastě, na zuby, na dámskej punčochách. Já nevím, jestli mám to říct, ale víte, že mě dali i na konský konzervy. Moc hezký říkání tam bylo, já nevím, jak komu se líbí, ale mně se moc líbilo. Nejlepší brankář, nejlepší koňské, zaručeně není loňské. Jenom to mě mrzí, že jsem na ty fotce nebyl s koněm. Ale oni říkali, že já to stačím tam. Jináč je to ale moc divná země. A horko. Jej, tam je hic a ty stavby. Tvoj stadion, pane, to není k vědění. Pane, to není k vědění, tam mohlo být nějak, počkat. Abych vám to tak řekl, tak círka, to máme čtyři, to máme také tady by tribuny, jo, to si tak vzpomínám, někde dole byli lidi, takhle nahoře byly ty tribuny, a kolik tam, kdy tam, tak, kde oni stáli tak hustě vedle sebe, jedna, dva, tři, čtyři, co bych vám to rozpočítával, no, nějakých 70 tisíc lidí a mohlo bych tam být ještě víc, kdyby se tam byli vešli. A teď se vyběhlo na hřiště, já první, diváci bouřili, Apollo, já pohodím ofinu a tak skromně jim pokynu, pane, to byl zápas. A já v tom horku vypotil 3 žejdlíky, A když běžel útočník proti mě, tak ten pod na mě stříkal z něj jako skropicí konve. A teď to zašlo. Joška přehrá na pravý křídlo, odtud Franci, z voleje až na levou spojku Oldovi, Olda zaváhal, nečum mesku, křičela na ně jedna taková černovoká seniorita, já zalomím rukama, co tam medituješ, ty pítie, ale to už na něm byli tři. Ten nejmírnější mu stál na hlavě, soused to přehlídl, Argentinci jdou dopředu, Carlos takový veliký černý vypadal jak lokomotiva, on tak legračně funěl, pobešel zálohu, Klička Standovi, prohazuje Domingovi, ten si nadhodil patičkou sám před sebe. Soudce pícká offside. Vykopávám až na levý křídlo Toníkovi, Tonda patičkou na Oldu, Oda

psychiatrii vlastně působí víceméně na půdě psychiatrie. Mě napadlo, a nejen mě, jsou jiní lidé, kteří jak to uvažují, napadl tento zpětný návrat, aby tato vymoženost přišla zpátky do divadla. Dám zase příklad, jenom si zapamatujte, a když to budete sledovat, že tady jde o dvojí. Aby se pomohlo jednak teda lidem, kteří tendují k té léčbě, jako byla tam zdová určitý, a na druhé straně, tedy ve smyslu profilaktické, aby se pomohlo určitým subjektům, a na druhé straně se objektivně pomůže tomu divadlu jako takovému jeho vývoji ve smyslu inovace klasických inscenací. Teď si to rozebereme podrobněji. Zase se budeme držet právě toho zvoleného již příkladu s tím zdovou všechny, ale tentokrát budeme sledovat v situaci jiné, než jsme si původně znázornili, ale v situaci, kdy ještě u ní nepropuklo to celkové psychické zhroucení, ta tenze s tou latentní rozsalkovým samozřejmě je, ale ona to dokáže jaksi kompenzovat, svou vůlí a tak dále, a před takovými těmi feedbacky, těmi zpětnými vazbami. A teď si představme, že ona s tím vnitřním napětím jde jako relativně zdravý a navíc platící divák do opery. To je tedy průměr mzdové účetní do operního sálu. To je průměr scény. Samozřejmě je to všechno zmenšené. Ona nejde do opery na jakékoliv představení, ale jde právě na tu rusalku, protože má tu rusalku vnitřní v sobě prostoru, chce vidět, jak se ta rusalka, jak se projevuje vně. Jde tedy na to představení opery Rusalka, kde se začne děj na scéně odvět podle klasického Kvapilova libreta. Takže je tam obsazený nějaký profesionální princ, profesionální cizí kněžna, profesionální vodní. Ale v tom případě, o kterém já hovořím, experimentální provedení Rusalky obohacené prvky psychodramatu, není záměrně obsazená Rusalka. Hraje se s výchozí nulovou Rusalkou. Protože se předpokládá, že až tyto profesionálové na scéně ten děj rozehrají podle původního libreta, najde se v publiku osoba, která má právě tu vnitřní frustrovanou Rusalku a která motivována, půzena doslova psychodramaticky, přijde na scénu v určitou fázi děje. Tady se ovšem musí vytvořit technické podmínky, to přemostění toho. Přijde na scénu a vytvoří si Rusalku svými prostředky amatérskými, R.A. Princ s ní ovšem začne okamžitě navazovat kontakt prostředky profesionální. Ale zde už je ten inovační moment, protože improvizující Rusalka se nedrží otrocky libreta a tím, že improvizuje, nutí i profesionály, aby se jí přizpůsobovali. To je ostatně běžné i v jiných oblastech života. Teď ovšem může nastat případ, že v publiku je větší počet takových latentních rusalek, které povzbuzeny odvahou prvé z nich přicházejí postupně na scénu a vytváří množinu amatérských rusalek. Co se jim stane? Princ s nimi navazuje takové krátkodobé přechodné kontakty, nemohou být žádné hluboké vztahy, těká od jedné k druhé. A tato situace zase korelativně vytváří obrovské napětí v pánské části publika. Řada přítomných mužů si teprve teď uvědomuje, že už vlastně dávno byli latentními princi, aniž o tom věděli. Také oni přichází na scénu a vytváří množinu amatérských princů kolem profesionálů. A zde už se rozvíjí celé pole vztahu princ Rusalka. To jsou ovšem vesměs improvizující amatéři, kteří se už vůbec nedrží Kvapilova libreta. Tyto vztahy mohou se vyvíjet velice harmonicky a nemusí nutně vést tomu ponurému konci, jako je to v tom libretu. To je velice ponuré vypustění, kde jak víme, jak to končí. No, že Rusalka polibkem likviduje feudál. To
není žádné pozitivní vyústění, protože ona sice politikem likviduje feudála, ale

0: nelikviduje co? No jeho pozemkovou základnu. Tyto vztahy se tedy mohou rozvíjet velice harmonicky, zejména když jsou pozitivně ovlivňovány množinou vodníků, kteří na vztahy princ Rusáka působí nepřímo jako katalyzátory, pouze tam, kde princ je ve své milostné strategii zjevně neúspěšný, vodník sám přebírá iniciativu. To blahodárné působení vodníků na vztahy princ Rusáka je výrazné zejména tam, kde se jedná o fundované vodníky, kteří tvůrčím způsobem aplikují známé Plzákovy optimalizační vzorce. Vypadá tak, že část princů, kteří nejsou úspěšní v Rusalech, se orientuje na cizí kněžny a část nekrytých cizí kněžen se pak fixuje na švejky. Zase na vodní. Na švejky do tebe přijde. To je další taková možnost. To je uzavřená. Uzavřená množinová Rusalka, která ovšem nemusí zůstat takhle uzavřenou. Proč? Představte si, a teď přijdou ty švejkové, že v publiku je určitá skupina mužů, kteří se necítí být ani latentními princi, ani latentními vodníky, ale právě třeba latentními švejky. Mají čekat na inscenaci švejka? Proč by čekali? Mohou si ho vytvořit i hned v časoprostoru Rusáky a právě tím jí obohatí o zcela netušenou množinu švejků. Tato množina je vůči tomuto uzavřenému ději zdánlivě zcela inkoherentní, ale jenom zdánlivě. Protože příchod švejků na scénu nutně vyvolá, nutně indukuje příchod Lukášů na scénu. A u Lukášů jsou velice dobré jak mentální, tak biologické předpoklady k navazování hodnotných citových vztahů k části Rusalek, čím se mi tato dynamická rovnováha okamžitě promění. Protože část Rusalek odpadá od princů. Tam, kde je atraktivnější Lukáš, volí Rusalka Lukáše. Vzniká volný princ, čili zvýšená poptávka princů po cizích kněžnách. Cizí kněžny, aby vyhověli této poptávce vesměs atraktivnějších princů, volí prince na úkor méně atraktivních vodníků, ruší krátkodobé přechodné vztahy s méně atraktivními vodníky a vzniká přetlak nekrytých vodníků, kteří se pak fixují přímo na švejky. Je jasné, že takovéto pojetí Rusáky už hraje většina diváků, hlediště je vlastně dysfunkční a časoprostor kukátkového hlediště a jeviště se stává paradoxem v tomto případě a pak je možné improvizovat celou Rusalku třeba tím způsobem, že se přenese do terénu. Jedna z možných variant, když jsme tady měli ty švejky, je tak, že třeba Rusalky zakopou jihočeský oblatek na trase švejkové budějovické anabáze. Tam jsou chráněny oddíly obojživelných vodníků a aby se princové a Lukášové mohli ve vzájemném střetu dostat vůbec k nějaké milostné strategii, tak musí Rusáky dobývat pomocí těch různých obojživelných transportérů, případně být vysazováni z vrtulníků. Tam může být pak zajímavá součinnost Lukášů ve švejky, když švejkové jsou pak vyzbrojeni jako žabí muži. Čili mohou pak provádět různé třeba únosy Rusalek ve prospěch Lukášů. To je tedy taková možnost, jak si zahrát Rusalku velkorysým způsobem pro velké početné kolektivy, takže se mi celá opera pak transponuje ve velkou branou hru, které si každý přijde na své.
1: Zosnívalo se mi. Po 5,5-hodinovej cestě sa v istý deň Radošinské naivné divadlo ocitlo pri Prahe, v divadle v Slaném, kde na javisku stál, spieval a vtipkoval sám zasloužilý umelec Karel Gott.
2: Děkuji. A teď uvítáme tady v divadle ve Slaném mezi námi vzácné hosty, radošínské naivní divadlo. Nelekejte se jich, přijeli jenom s domácími zvířaty, konkrétně donesli včelu.

0: další, prosím.
1: Kazbův, soudruhu.
0: Jméno.
1: Hlusvi si hák.
0: Ježiši, co to bylo?
1: Hlusvi si hák.
0: Naspujte to.
1: H jako hovězí, L jako ledvinky, U jako undatra.
0: Undatra?
1: No to je jako ondatra, jenomže má na začátku.
0: No to jste vy?
1: Ježiš, moje pochlaučila, pěkně mi dám.
0: Tak se posaďte.
1: Nebojou si mě, safra.
0: No tak, co jste mi přinesl?
1: A je, už je to tady, já měl něco přinést, že jo?
0: Ale ne, to se tak říká. Co máte na srdci?
1: Jo, tak vy jste lékař?
0: Já jsem lékař, teď vidíte, že jsem na byťáku.
1: No jo, oni vás přeškolili na byťáku,
0: to víte, osud si s člověkem šel jak pohore. Původně jsem chtěl být kapitánem říční paroplavy.
1: A nedali vám umístěnku, že jo?
0: No, umístěnku.
1: To já znám. Můj kluk zase chtěl být Fanfan Tulipán.
0: No.
1: A šoupli mi ho na zahradníka.
0: No já jsem zase propadl z praporkový abecedy.
1: No voda, každá věc je svoje.
0: Jo.
1: Můj kluk má zase napínáka z kapusty.
0: Jaké záležitosti?
1: Výměnička, soudruh, výměna.
0: No tak, výměnička, bytečko.
1: Ano, v prvním poschodíčku.
0: Bydlíte.
1: No, zaplať pambu, jde to.
0: No, já myslím, kde?
1: Jo, tak, já myslím, zdali. Tak to bydlím.
0: No to vím, že bydlíte, kdybyste nebydlel, tak byste nemohl měnit byte, přece jasný,
1: to ne? To zase nejste správně informován při vaší funkci, soudruhu, pardon. To jsou takový koumáci, co vyměnějí bývalou trafiku za byt po Lobkovicovi.
0: No, tak adresu.
1: Adresu těch koumáků?
0: Ale ne, vaší.
1: Jo tak, mojí. Tak pěkně prosím, soudruhu, to je ulice...
0: No.
1: Joliota Curie.
0: Prosím?
1: Joliota Curie 7.
0: Ale Kiri.
1: Co?
0: Kiri.
1: Těší mě.
0: Co?
1: Jste Kiri.
0: Ale ne.
1: Kikiriki.
0: Joliota Kiri 7, no.
1: Joliota Kiri 7,
0: no.
1: Jo.
0: No, tak jaké máte rozměry?
1: No tak já mám 52 mírně švajfnutou v pase.
0: Ale já mluvím o bytě.
1: Ale jde pak o bytě, že večer. To mám po tátovi.
0: Ten byt.
1: Ne, tu cejfu.
0: Prosím vás, do toho pletete ložní prádlo. Já se ptám, jak velký máte byt.
1: Jo tak.
0: No.
1: No, jde to.
0: Konkrétně.
1: No, konkrétně to jde taky. Ale my tam bydlíme spíš normálně.
0: No tak jedna plus jedna?
1: Dvě.
0: Dvě plus jedna?
1: Tři.
0: Tři plus jedna?
1: Čtyři.
0: Sakra, přece víte, kolik máte místnosti, ne?
1: No, já pak bych to nevěděl.
0: No tak proč to neřeknete?
1: No já myslím, že mě zkoušíte z počtu. No víte, oni dneska referenti mají všelijaký libůstky.
0: Dost
1: všelijaký libůstky.
0: Dost
1: referentů.
0: Já nemám jenom vás. Tak kolik?
1: No já myslím, 300, že by to vyřídili.
0: Ale ne. Kuchyň a pokoj.
1: Sakra, chce to uhát. Kuchyň a pokoj, ano.
0: No tak dál, příslušenství. Spíš?
1: A jde pak, člověče, špatně. Já musím brát nepromamát.
0: Nepromamát?
1: No jo, no. Abych spal.
0: No tak pojďte, já myslím. Spíš, klozet, koupelnu.
1: Jo, tak to spíš klozet, než koupelnu. Takový to dvojče, víte?
0: A tak. No to já mám taky.
1: Jo.
0: To je nevýhoda, že?
1: Proč?
0: No když se koupete, tak nemůžete zároveň použít klozetu, no.
1: A vy to používáte v obojí najednou?
0: Vy se zase tak často nekoupete, takže vám to ani nepřijde, co?
1: A to zase ne, to ne. Jak to na mě přijde, šup, už jsem ve vaně.
0: Tak s kým jste se dohodl?
1: Jak to s kým? Já se koupu sám od sebe.
0: Ale tu výměnu bytu s kým jste dohodl?
1: Jo tak to je nějaký zrno zječný.
2: Trno z ječní?
1: Jo.
2: A proč on chce prýt z ječní?
1: On prej byl zvyklý na žitnou.
2: Tak vy se přestěhujete do ječní, že jo?
1: Co bych dělal, co bych se stěhoval do ječní? Tam přijde ten kurník z hostivaře.
2: Co? No snad nechcete stěhovat drůbežárnu do centra Prahy.
1: Jakou drůbežárnu?
2: Vy říkáte kurník.
1: A kurník šopa. On není drůbežárna. On je slaboproudej mechanik. Franta Kurník. Vidí v hostivaři, tam má pokoj kuchyň. Tam si vaří, v hostivaři.
2: Tak a vy se budete stěhovat do hostivaře.
1: Ježiši, já žasnu, odkud máte tyhle drby. Tam přijde nějaké lahvička z Český Třebový.
2: Tak on je to čtyřsměna.
1: Jo, s jistým Vratislavem Poušteckým z Chocně.
2: Počkejte, já už ztrácím přehled.
1: No, to nevadí, já tady mám s sebou mapu republiky.
2: Zeměpis já ovládá. Tak ten Pouštěcký se chce stěhovat k vám.
1: Dejte pokoj, o tom jsme nemluvili. Že by si to rozmyslel?
2: Ale ne, já se ptám. No tak co je s ní?
1: Jo, s Pouštěckej? No. Ale takhle, helejte, Pouštěckej vdává dceru.
2: Aha, a ta dcera?
1: No, ta dcera je vlastně nevlastní. Ona je z jeho třetího manželství, jeho druhý ženy. Z první republiky. Jo, jo, to byl živel, pane, to byl živel. Ta se ráda vdávala. To víte, to je marný. To no. Si nepište tohle.
2: No, ta s tím si chce měnit byt.
1: Jo, ten Pouštěckej, no přece s tím tydlitátem z Olomouce. Ten, co se stěhuje do Žiliny.
2: Ježíš.
1: Je jeho švagr.
2: Aha, super, dobře. Hlaskujte mi to.
1: Š jako špindíra, V jako opice a jako amidor, G jako bagr.
2: Co jako?
1: Bagr, nebo kde se pivo vaří?
2: No kde? Ale no, vy hláskujete toho švagra.
1: No ty to je jeho švagr, na můžu.
2: No ale mě zajímá jméno.
1: Toho Šnekvencla?
2: No.
1: To já nevím, ale on je tajemník na MNV.
2: No dobře, tak ten se píše?
1: No.
2: No co je přehlasovaný, no?
1: Já nevím, ale já myslím, že vždycky on se píše, co je odhlasovaný.
2: Posekněte, povinnosti tajemníka MNV jsou mi dobře známy, no.
1: To jste jeden z mála, pane, to jste jeden z mála.
2: Tak kam se stěhuje ten ze Žiliny?
1: Ten ze Žiliny, ten se stěhuje do Rimavské Soboty. A v neděli.
2: To je ten od švagra.
1: Ne, ten je od pošty.
2: A co je se do Prahy?
1: Ne, do Černý Pryčope. No,
2: člověče, to je úplný drak na hostnu.
1: Depak, to je nějaký nádiházy Imre.
2: Imre?
1: Hej, Imre.
2: No, a ten se stěhuje na Kamčatku.
1: Proč?
2: No já nevím, já se směju.
1: Vy se nesmíjete.
2: Ale směju.
1: Čemu?
2: No, že se stěhuje na Kamčatku.
1: Kde to je?
2: Počkejte, já tady nemám mapu východní polokoule, aby vám to
1: ukázal. Počkejte, ale není to nějaký omyl?
2: No ovšem, pane, to jen tak, ironii.
1: No jo, já se v těch nových republikách tak nevyznám. Halejte, ale, soudru inženýre, my to uděláme jinak, aby jsme to skoncovali.
2: No.
1: My toho Nádi Házy Imre, my ho šoupneme do tý ječný a máme to oba z krku, ne?
2: Počkejte.
1: No. Já říkám, já bych se stěhoval, já mám být jako klícku.
2: No tak proč už mě tady hodinu otravujete?
1: Ano, přece kvůli ty ledničce.
2: Kvůli jaké ledničce?
1: No co máte Nádi Házy Imre v Černý Pryčope? Ona se mu teď při tom stěhování nevejde tady věčný do bytu, tak mě ji laskavě přenechá.
2: No dovolte, to vám přijde draho.
1: Ta lednička tam mě přijde právě úplně zadarmo.
2: Ven!
1: To co pak ven jsme ji dostali. Ale teď ji nemůžeme dostat dovnitř.
3: Kapitola první. Zelená hora. Teprve vojna dělá z lidí chlapy. Asistent režie Kefalín stojí nahý pod ledovou sprchou a třese se zimou. Je to však nutné, neboť imperialisté číhají na hranicích. Hotovo, další. Asistent režie Kefalín, černovlasý mladík s tupozrakým levým okem a silným platfusem, přijímá ranec vojenských svršků. Povzbuzován ječivým hlasem svobodníka se navléká do uniformy. Chlape, vy v tom vypadáte jako polocnej! Čím jste v civilu?
4: Asistent režie zajechtá zuby Kefalín.
3: To je něco jako profesor, že jo? Zaraduje se svobodník. Z toho vás, chlape, dostaneme. Dáte si 200 metrů plížením, pár klencáků do kaluže a bude po inteligenci. Svobodník se spokojeně usmívá a chlubí se svými výchovnými úspěchy. Já jsem přišel jeden, který byl docent. Tak jsem ho zahnal kopat latrinu a řekl jsem mu, když seš docent, budeš makat na 200%. To je dobrý, co? Nebo to byl jeden farář. V civilu se flákal, chlastal mešní víno, tak jsem ho trochu protáhl po poli. Měl holomech štěstí, že dostal zánět slepýho střeva a odvezl ho do nemocnice. Vojna není kojná, zabručí, a kdo seká latinu, má se u mě dobře. Přichází podmračený desátník. Svobodník Halík, veliteli roty! Svobodník srazí kufry a příkladným tempem odkvačí. Kecal, že jo, zeptá se desátník nováčku. A největší vůl praporu, teda spodůstojníku. Dejte si, kluci, na toho kretena pozor, ten už několika maninkům uplet prokurátora. Sám chtěl být lampasákem a nevzali ho pro křivý nohy. Desátníku vzrak utkví na Kefalínovi. No, nazdar. Ty taky, člověče, nemáš figuru do uniformy, to je zlý, to je moc zlý. To už mi naznačil ten frajto, řekne Kefalín. A rovněž se mu nezamlouvalo, že jsem v civilu asistent režie. Já jsem chemik a při jednom pokusu s třeskavinami jsem přišel o dva prsty a boltec. Říkal jsem si, že mě aspoň neodvedou na vojnu. No a vidíš, odvedli. Dokonce ze mě udělali kaprála. Do řeči vpadne holohlavý, silně šilhající mladík. Soudru desátníku, já šilhám a mám reuma v ramenou. Pánbu tě potěš, ušklíbne se desátník. Na svý léta toho máš akorát. Ale já nemohu střílet, triumfuje šilhavec. Tady se ti nestřílí, říká desátník. Jo, manšafte, vám asi ještě neřekli, k jakýmu veleváženému útvaru jste narukovali. Tak tedy, dávejte bacha. Právě jste vstoupili mezi černý barony, nebo té špeté páky. A rozlíží se, jaký to udělalo dojem. To není možné, zaupěl vychrtný, obrýlený blonďák. Já jsem redaktor závodního časopisu Rudá vatra, Dušan Jasánek. PT páci jsou přece politicky nespolehliví. U nás jsou jednak politicky nespolehliví, ale na druhé straně i spolehliví, kterým by činilo potíže vládnout se zbraní. Tak se tu v jedný rotě sejdou lupiči, kulaci, amnestovaní diverzanti a špioni s platfusákama, obrejlenejma, polohluchejma nebo postiženýma paroucnicí. No a samozřejmě je tu taky spousta farářů. Bez duchovenstva bychom snad ani nemohli existovat. Dušan Jasánek se zamyslel a ihned dospěl k názoru, že tu je vlastně v bojové linii. Na přední výspě bude politicky působit a nedopustí, aby se neduživí vojáci stali obětí klerikálů. Neboť tam, kde se ostražitě nebdí, roztahuje své černé pařáty nepřátelská ideologie. V tom se vrátil svobodník Halík. Žádné flákání ve skladišti se netrpí. Vojna není kojná a armáda není holubník. Jedu, jedu, jedu, jedu. Slavný a pověst vyopředený zámek na Zelené hoře u Nepomuku byl proměněn v půvabná kasárna. V místnosti, kde byl kdysi nalezen Lindův falzifikát Libušin soud, chlentali nováčci za dozoru svobodníka Halíka segedínský guláš. Baštím a nebavím se, kvičel svobodník a loupal kolem sebe očima. Dušan Jasánek se naklonil ke Kefalínovi a řekl, zde byl nalezen rukopis zelenohorský. Česká buržoazie se chtěla vyrovnat buržoazii německé a proto se dopustila podvodu. Potom guláši se asi poblíjí, odvětil Kefalín. Nekecám a cpu se, jestli si někdo myslí, že je v hotelu, tak ať si to nemyslí. Za 5 minut je nástup. Kdo to hodil, ten knedlík? Nechám vás zavřít, až černáte. Tady jste na vojně, Milánkové, já s váma zatočím.
4: Jelikož vrhač knedlíkem nejevil ochotu přiznat se ke svému hanebnému činu, zapískal Halík nástup. Před dosud přežvíkující rotu předstoupil poručík Hamáček a pravil: Soudruzi vojíni, teď je každý z vás voják. A voják musí být co? Voják musí být zdravý. Jedně zdravý voják odolá nepříteli. Proto nyní dostanete co? Proto nyní dostanete injekci. Doufám, že mi tu nikdo nebude vomdlívat a nebude tak neuvědomělý, aby dostal horečku. To by byl padavka a padavkové nemám rád. Tak tedy svléknu do půl těla a jde se na věc. Nováčci se nepříliš ochotně svlékali a za pobízení svobodníka Halíka předstupovali před dva podmračené lapiduchy. První jim pomazal hrud jakýmsi hnědým neřádem a druhým vetknul nad pravou prstní bradavku injekční stříkačku. Nebylo to nic příjemného, ale málo kdo v této konstelaci něco příjemného očekával. Vojni bledli, zavírali oči, zatínali zuby a snažili se tento kus života těžkého přijmout, jak se na obránce vlasti sluší. Až na jedno. Když se dostalo na Jasánka, skřížil redaktor ruce na prsou a hystericky zaštkal. Ne, ne, ne! Mě nebodejte! Mě nesmíte bodat! Jak se jmenujete? Zařměl poručík Hamáček. Jasánek! Víte, Jasánek, co je to spoura? To zapůsobilo. Ne, ne, bolestně zašeptal redaktor. Já jsem choulostivej na prsa. Už jste viděli takový číslo, zeptal se poručík a rozhledl se po polovaných vojnech. Pre je choulostivej na prsa. My mu to můžem klidně vrazit do zadnice, řekl jeden z lapiduchů, to je dovolený. Tak Jasánek, sveknout kaloty a žádné odmlouvání. Několik vteřin na to se dostalo Dušanu Jasánkovi první výsady v jeho vojenském životě. Byl bodnut jinám než ostatní. Zaúpěl a klesl k zemi. Ve stavu hlubokého bezvědomí byl dopraven na ošetřovnu. A když se jakž tak vzpamatoval, vyžádal si papír a tušku. Krátce poté vznikla báseň, otištěná za několik dní v okruhovém vojenském časopise Rudá zástava. Spí, děťátko kučeravé, spánkem bez přerivu. Zadržíme vrahy dravé, holdující pivu. Ty, co hledí přes hranici s rozšklebenou tváří, jak hráz jsme tu všici, všici, v lednu jako v září. Hněv z našeho oka sálá, srdce teple bije. Píšem pevně jako skála knihu historie. Absolutním vládcem Zelené hory byl major Haluška, zvaný Teresky. Vysoký, štíhlý, s unilým pohledem, avšak nad jiné obávaný. Nikdo nevěděl přesně, jaké byl národnosti. Snad Rusín, možná i Avar, mluvil jazykem vzdáleně připomínajícím slovenštinu. V mládí býval dřevorubcem, ale sekiru brzy zaměnil za pušku, vstoupil do armády slovenského štátu. Bojoval proti Rusům, byl raněn a dostal řád. Ve 44. roce se přidal k slovenskému povstání, byl raněn a dostal další řád. Po skončení války se pracně naučil číst, což mu spolu s tím, že zvolil správnou linii, umožnilo stát se důstojníkem. Po několika průšvizích u bojových jednotek byl převelen k PT-pákům. Čo bolo, to bolo, Teresky som majorom, bylo jeho přísloví. Jeho nástup na Zelenou horu byl velkolepý. Na čo také velké stromy, ukázal na několik stoletých cedrů, chráněných památkovým úřadem. Popíveď,
3: Všetky popíliť! Sám dohlížel na jejich kácení. To je robota! Klofete do tého ako rána do houna! Vytrl jednomu vojinovi sekiru a připomněl si své dřevorubecké mládí. Šlo mu to znamenitě. A mnozí z přihlížejících pak o něm nikoli bez jistého respektu tvrdili, že by se jako jeden z mála důstojníků uživili v civilu. Leč Terasky to neměl v úmyslu. Po skácení cedrů vstoupil na nádvoří, kde ho upoutala krásná barokní kašna. A co je toto? Zeptal se lichtivě nadporučíka, který ho doprovázel. Kašna. Dostalo se mu odpovědi. Kašňa? Podivil se. A na čo je vojáku treba kašňa? Já jsem byl dobrý voják a nikdy jsem kašně nepotřeboval. Vzít krompáč a kášně rozbourat. Rozkaz byl splněn. Major Hološka vstoupil do zámecké kaple. Ajajajajajaj. Kostěl, zaradoval se. Som veľa rád, že zde je tiež kostěl. To bude skladisko pre ševcov a krajčírov. Len tým anielám je treba urážať hlavy. Rovněž tento rozkaz byl splněn. Teprve potom vešel velitel do samotného zámku, který měl z rozkazu ministra národní obrany Alexeje Čepičky sloužit jako kasárna. Zde se nelíbil majoru Haluškovi nábytek. Som já volajaká baronesa, aby som sedzel za takým stolikom? Ukázal na šachový stolek. S všetkým týmto buržoázným svinstvom do krbu. Ale to snad je škoda, odvážil se namítnout nadporučík. Škoda? Podivil se major. Aká škoda? Pracující ľud zúčtuje s vykoristovatelskými stolikmi a nikto mu v tom nemůže zabránit. Sudruh nadporučík, splňte rozkaz. Během několika dní byl zámek vyklizen. Nákladní auta sem vozila těžký dubový nábytek, postele a slamníky. Ještě jednou si major Haluška zaúřadoval. Poručil zabílit fresky na stěnách. Na čo má voják koukat na také ženské? Ukázal na jakousi šlechtičnu. Zložen tě maliára a hovor těm, aby namaloval pokrokové tradície. Malý si dal záležet a stvořil báječného senilního Žižku s palcátem. Major se zahleděl na slavného vojevůdce. Prečo jste, súdruh vojín, namalovali súdruha Žižku s takýmto klacíkom? To nebol kapelník, lebo šafár. Dejte mu do tej ruky ľahký gulomet. V té době, súdruh majore, kulomety nebyly. V jaké době? V 15. století. Čo bolo, to bolo, řekl major Haluška. Terasky som majorom. Major Haluška velel pomocnému technickému praporu již třetí rok. I stupidní důstojníci sloužící pod ním se třásli před jeho rozmary a svěráznými rozkazy. Ale hlavní bylo, že první pomocný technický prapor byl nahoře dobře zapsán. Každý rok narukovalo do Nepomuku kolem 1500 nováčků, kteří se zde podrobili 14-dennímu výcviku a pak byli posláni na různé pracoviště v jižních či západních Čechách. A že plnili plán i ti největší chcípáci, to byla zásluha tvrdého režimu majora Halušky a důstojníků, kteří zde většinou rovněž pikali za své předchozí chyby. Vojíni prožívali krušné chvíle. Jen málo který přestupek ušel slídivému zraku důstojníků. A jestli přece byli tu podůstojníci, konečně ani ten, kdo obelstil známou metlu armády, nebyl si jist, kdy se před ním objeví sám velký major Haluška. Soudruh vojín, čo to robíte u toho baráku? Protne náhle ostrý hlas říjnové odpoledne. Soudruh majore, vojín Mařinec, provádíme močení. Terasky máte cvičit, prečo nejste u své jednotky? Mám prosím neurovegetativní dystonii většího stupně se sklonem k občasné glykosury. Diabetus mellitus neprokázán, vychrl vojín Mařinec perfektně svůj chorobopis. Dobré,
4: Akou rečí jste hovorili? Latinsky. Americky neznáte? Neprosím. To je dobré. Kdybyste znali americky, zatvoril by som vás, až byste bol černý. Viete, že Amerikáni sú imperialisti? Vím, soudruh majore. Ste uvědomili. Voják má byť uvědomilý a oholený. A pretože viete cudzú reč, budete robiť pisára. Choďte so mnou. Tak se stal vojín mařinec, v civilu cukrář, písařem. Krátce poté zamířil major Haluška na ošetřovnu. Jestli něco nenáviděl opravdu z hlouby své duše, pak to byla ošetřovna. Voják nepotřebuje ošetrovni, tvrdil. Jeho ošetrovně je v zákope. Len kedy som strelený, potrebujem lekára, inakše nie. Nesmírně ho mrzelo, že mu řády nedovolují marotku zrušit. Proto alespoň několikrát denně slídil, jestli nemocní nesimulují a opravdu leží. Tentokrát prudce vrazil na ošetřovnu a spatřil vojína sedícího na lůžku a cosi píšícího. Prečo neležíte? Píši báseň do obrany lidu. Známe takých básníkov, simulantov, řekl Terasky. Keď môžete písať, môžete aj cvičiť. Mám horečku, šeptal Jasánek. 38 stupňů.
3: 38?
4: Já na frontě som mal 27 a išel som na steč. Viete, čo je to taká steč? Automaty, gulomety, hurá! Byli jsme bolšejkov, čo to hovorím, fašistou. A na to, či máme horečku, jsme nekúkali, rozumíte? A Terasky lehnúť a ani sa nehnúť.
5: Dobrý večer.
6: No, dobrý večer. Teraz sa chodí domov?
5: Ale mal som vybavovačky všetko.
6: Poznáme tie vaše vybavovačky, poznáme ich.
5: Vybavovačky.
6: Dýchnite na mňa. Hlasnejšie. Koľkokrát som vám povedal, že nemáte piť pivo so žinžicou. Kde je výplata?
5: Ale tak dnes to bolo slabšie, no tak čo ja viem.
6: Čože? Len 2 koruny? No tak s tým teda nevýjdem do budúcej výplaty.
7: No, zajtra mi mám Ferov vrátiť ešte tých 50 halierov, čo som mu požičal na auto.
6: No aj to mi odľahlo. Tak v tom prípade môžem korunu zaniesť zajtra ráno do šporiteľne. Večera je na stole. Umyli ste si ruky?
5: Nie.
7: Zase cibula na mastive, to sme mali včera. Furt cibula na masti, to je ťažko
6: no,
7: takto.
6: To vy nemáte rád cibulu na masti? No tak ja mu to vyváram celý deň a on teraz takto.
7: Ale nemám rád cibulu na masti, mám, ale zase každý deň cibulu na masti, to sa nedá.
6: Dobre, dobre, dobre, ja vám spravím zajtra mrkvu na divoko. No, čo bolo v robote?
5: A čo by bolo v robote, no? Ráno sme tam prišli
6: no.
5: A večer sme zase odišli. No. Taká otrava je tam, ja budem musieť zmeniť miesto.
6: Ale prosím vás pekne, také miesto len tak nenájdete. A čo vy tam vlastne vyrábate u vás?
5: To som vám už hovoril 4 razy, také tie... Malé oné tie tam.
6: Ja, áno, pamätám sa, to ste mi hovorili. Také tie malé oné, čo strčíte potom do toho oného.
5: No.
6: Toto zamestnanie chcete opustiť, by ste sa zbláznili. Viete, aký by to bol hriech?
7: Ale čo hriech, hriech? Viete, koľko vzrušujúcich a krásnych povolaní existuje? Napríklad ten... No, povedzte nejaký príklad, chytro.
6: Napríklad striptérka.
7: Jaj.
6: Čo?
7: No, striptíz je krásne povolanie. No. Ale striptíz to potrebuje nápad, viete?
6: No,
7: to
6: ja mám taký nápad na striptíz. No. Dávajte pozor. Jedna slečna by sa vyzliekala.
7: No to je dobrý nápad.
6: No počkajte, moment. Ale obecenstvo...
7: No to by sa nevyzliekalo,
6: ale,
7: to je jasné.
6: Ale samozrejme to viem.
7: Tak tá slečna...
6: Obecenstvo, slečna by sa vyzliekala a obecenstvo by sa na ňu nedívalo.
7: A tak to nie je dobrý nápad, to nie
6: počkajte.
7: Je.
6: Počkajte, nechajte ma dopovedať. To obecenstvo by sa na ňu nedívalo voľným okom, ale každý z divákov by dostal takúto doštičku.
7: Viete,
6: na
7: a tam
6: doštičke...
7: by nakrájal cibulky.
6: Nie, nie. Tam by bola vyrezaná taká kľúčová dierka a cez tú kľúčovú dierku by sa takto ľudia dívali, ako sa tá slečna vyzliekala.
5: Takže to by dostalo to pravé napätie, ten striptiz, ale tá kľúčová dierka, prosím vás, keby mohla byť trochu väčšia, viete?
6: Ja, samozrejme, to nebude na patentný kľúč, no, a potom to môže byť aj kľúčová dierka pre dve osoby.
5: No iste, manželský pár príde a tak sa budú divo. Ona ho bude odtískať stále, to by bolo nádherné, ale tá slečna, ona by sa nevyzliekala len tak.
6: Nie, ona by to dostala zaplatiť.
5: No ja viem, ale to by sme mali do toho vniesť také národné prvky, viete?
6: Áno, správne. Na stene by visel Jánošík, tiež úplne nahý.
5: No, tak...
6: Jánošík...
5: On by visel na stene a mal by na sebe len valašku, ano. Ako vždy. A tá slečna by mala na sebe...
6: Valacha.
5: Čo? Ale prosím vás, valacha. Čo? Ona by mala na sebe taký ten kroj.
6: To je nápad. Slovenský, prostonárodný, slovenský,
5: ľudový kroj. Ľudový kroj, áno, taký by mala na sebe.
6: A tým by bola úplne nahá.
5: Nie? No, ten kroj by si dala dolu, rozumiete?
6: Samozrejme.
5: Ona by si dala, ona by mala strašne veľa tých sukní. Strašne veľa.
6: Aj lajblík by mala
5: toto na hlave. Lajblík by mala takto na hlave a strašne veľa tých sukní a teraz by tie sukne by odkladala, rozumiete? A až by prišlo, teda jednu za druhou, tú sukňu, jednu za druhou, jednu za druhou.
6: Ja by som sa chodil pozerať na posledné tri.
5: No, čo tam budem?
6: Čumieť celý večer
5: jednu,
6: na sukne.
5: Jednu za druhou by odkladala tie sukne, jednu za druhou, až by prišlo na tú poslednú sukňu. A teraz dávajte pozor. No? By prišlo na tú poslednú sukňu a tu by už nemala.
6: Ježišmária, to by bolo vzrušujúce. Ježišmária, to by niektorých divákov museli vyniesť na psychiatriu. Niektorí by rezignovali po takej 27. sukni.
5: Ešte.
6: Ako keď ja lúpem kapustu, bože môj, striptiz.
5: Ale tí, čo by nerezignovali, tí by sa dočkali. 67. sukňa. 68. sukňa. Napätie sa stupňuje. 69. sukňa. 70. sukňa. A už je to tu. Anča, ako ju Pán Boh stvoril.
6: Ale pod tým by musela ísť vždy vhodná hudba.
5: Áno, vhodná melódia, tá slečna by mohla priamo spievať, myslím, ústne.
6: Áno, áno. A keru, že Pán Veľkomožný, keru.
5: No tú našu 70 sukien mala a predsa sa nevydala. A ja nemám ani jednu, pýtajú ma až za Viedňu.
8: V roztoužení se to menuje.
6: A... Dobre. V roztoužení.
9: Pardon, jen malý okamžik, malou informaci. Rád bych využil příležitosti, abych ctěnému obecenstvu poněkud poodhalil své nitro. Jakožto skromný umělec mívám zřídka, kdy příležitost, abych se jaksi zřetelněji projevil, neboť jsem povaha jemná, ústrojná, bych tak řekl. Zkrátka, nedovedu se vtírat, jako někteří kolegové. To jsem jenom chtěl... Tak... Zadumání. Ještě okamžik. Ctěné obecenstvo by jistě zajímaly některé podrobnosti z mého života. Vyšel jsem ze skrovných poměrů. Později jsem se do nich zase dostal. Dík své nezměrné píli a houževnatosti jsem se již ve 30 letech dožil svých 40. Roztoužení. Celkem zřídka věnuji své umění veřejnosti. Jinak protože jsem jaksi víc obrácen do sebe a jednak mám červený nos. Nedávno jsem s ním byl u jednoho grafologa. Povídám, pane profesore, Já nevím, o čeho mám pořád takový červený nos. A on říká, pijete? Já vám nepiju. On říká, tak pijte a on vám zmodrá. Roztoužení. Možná, že je to od toho vnitřního ohně, který ve mně ustavičně plá už od dětství pro umění. Já už jako malý tlustý chlapeček jsem například maloval. Břízky, housátka, paseku. Potom to nějak vyšlo z módy, tak jsem maloval havíře, jak rubají ten koks. Kritika se o mě ovšem rozcházela. No zkrátka hodně. Jedni říkali, že je škoda plátna, kdežto druzí naopak tvrdili, že je škoda barev. Tak jsem zkusil drama. Divadlo. Prkna, která znamenají okres. Divadlo jsem hrával se svým bratrem. Znáte mého bratra? To je tělo, že ano? To je ta vazba. Ten hrudní koš. Úplná armatura. A ten, když se chce umýt, tak si musí vzít dovolenou. Ta šíje. Ty svaly. Ty pěstě, no holič, no. Hráli jsme hru Loupežníci od Šlitra. A tak jsme se do toho vžili, že jsme se ještě 6 neděl okrádali potom. Ovšem, bratr to dělal velice chytře. On u nás jednou ukradl vepřovou hlavu, tak jí zakryl oči, aby neviděla, kam jí nese. Zadumání. Na vojnu mě nevzali. Oni se báli, že bych v zákopech přečuhoval, čímž bych armádu prozradil. Tak jsem v té době trochu zaneřádil poezii. Poezie. To mě drželo dlouho. Čím vixuješ si ty řasy své, ovnadná kávonožko? V redakcích mi avšak házeli pod nohy klacky. Jednou dokonce i vrátného. To jsem byl ještě idealista. Potom jsem se oženil. Jednak proto, že jsem se chtěl jaksi trochu rozdat. A jednak proto, že jsem nevěděl, že ten barák není jejich. Roztouženém zadumání. Tak co mi zbývalo? Hudba. Jedině hudba. Beethoven, Brahms, Bezubka. Původně jsem chtěl být virtuózem na klavír. Ale pak jsem si řekl, dělají to takové veliké, kdo to má nosit. Tak jsem to zkusil s houslemi. Je to lehonké a hlavně nemá to 200 strun, ale jenom 5 nebo 6. Vlastně 3. 3 a 1 rezerva. No já jsem člověk skromný, já vystačím. Říkají o mně, že jsem druhý Diogenes. Diogenovi stačil byt v sudě, mně stačí sud v bytě. Kolegové umělci mívají různé libůstky, radovánky, dosti nákladné, že ano. S ničím nejsou spokojeni. Ne tak já. Mně stačí k spokojenosti velmi málo. Já například jsem už spokojen, když přijdu ráno do práce a není obsazený klozet. Ej, v roztouženém zadumám. Ale pane kapelníku, máte tam zpátečku. To je to v roztouženém zadumání.
10: To je
9: taková ta drtivá samota, takové to bolestné odříkání.
10: Ano, ano.
9: Takové to obrácení do sebe, že ano?
10: To je tohle.
9: No, to je, to si jistě každý rád odřekne. A vy to umíte?
10: Já.
9: No tak to klidně zahrajte, já zatím obrátím něco do sebe.

0: Patek.
1: Sobota. Halo. Halo.
0: Sobota.
2: Tyba, to už je sobota. Ivane, seš tam? To strašně uteklo, vej, to strašně uteklo, ty vole, už je sobota.
3: Ty vole, ten čas strašně letí, kamaráde, ty vole, to víš ty líp než já, hele. No ty vole, to už je konec.
2: No, za chvilku je konec a ještě je neděle a týden je v prdeli.
3: To řek úplně přesně, vole. No. Prdeli jsme ale my.
2: Já zase řeším tu píčovinu s tím synotem, ty vole. To jsou Slováci.
3: No kvůli tomu volám, ty vole. Rozumíš, oni ten synot, vole, ty Slováci, vole, jsou ještě schopní v těch Budějcích vyhrát, rozumíš?
2: To.
3: Ty vole, oni nakonec ještě nebo tam ukopat bod, nebo
2: ty,
3: já nevím.
2: To bude ještě prdel, vole.
3: Ty vole, ona je ta sranda, přejde, počkej.
2: No ty vole, ale já jsem koukal na toho, ty vole, pikla, jak se ty čuráci můžou, nezlob se na mě, Milanko. Ale jak oni můžou mít čas na nějaký účesy, ty vole. Ty tady padáš na držku a oni si dělají na hlavách nějaký komedie, ty vole. Já bych jim dál, ale vy máte čas na svý hlavy, vole, v takové situaci, kdy se tady klepeme o žíti, ty vole.
4: Ano, tak to je taková mládež prostě dneska, mládež, ty vole, to jsou ještě haranti.
2: No, to jsou haranti, no, já jsem je pozoroval, to jsou pěkný haranti, jsou čuráci, vole, ale to jsou klauni. Ty vole, co to má na té hlavě, to je zahárleky, na to bys posral.
4: Ale ty vole, na to se vyser, Milane, vole, ať si dělaj, co chtěj, ty mladý, rozumíš?
3: Ale ty vole, do té Příbramy, rozumíš, koho si tam mám dát, vole, to je v prdeli, ne? To máme někoho ještě, ty vole, to je složitý, tam nikdo nepůjde proti Jardovi, ty vole.
2: No nepůjde, no, tak, no tak si tam dej, dej tam Helebranta, vole, jestli můžeš, Helebrant je pískal teďka v tom, on s ním byl teda spokojený, udělal tu Spartu Jardovi Starkovi, kdy vlastně šel proti Spartě a udělal mu to a hráče mu ochránil a tohleto, že jo, tak, tak si myslím, že když ho tam dáš, jo, tak by tam mohla být taková důvěra mezi obouma.
3: Hele, ty mi pomůžeš s tím synotem potom, ne, co?
2: No. Já jsem ti chtěl pomoct už včera. No jo, tak pomůžu, no, no, já prostě zrovna s nima nemám teda nejlepší styky, že jo, podle mě to jsou normální mrtky, ty vole.
3: Ty vole, já vím, ale rozumíš, vole, máme nějakýho Moraváka ještě, máme někoho, je tam kde brát, ty vole?
2: Kterýho Moraváka, vole? No, tak tam už žádný není, vole, vole, to je hovno, to je...
3: Hele, Milane,
2: no?
3: Co zkusí Dášu, ty vole, to dobrý nápad, nebo blbej nápad, nebo jaký je to nápad, ty vole? Hele, co?
2: Ty vole, to fakt
3: teda nevím. Že bychom jí otestovali, ty
2: vole. Když jde jako o poprvé, jde, viď? Já fakt nevím, jestli jako...
3: Ale co?
2: Ty vole, to fakt
3: nevím. Kdybychom jí otestovali, ty vole.
2: Když jde jako o poprvé, jde, viď? Já fakt nevím, jestli jako... A ty jako se s ní...

0: Ty vyhráli v Plzni, vole, mrtky, to je v prdeli, já už se na to vyseru, vole. Milane, my to prostě neuhrajem, ty vole, já to beru zleva zprava, vole, já jsme v prdeli. My prostě musíme jedně udělat teď ten bov v té Příbrami, ty vole, a pak ten synod, jak jsme v píči, vole.
1: Ale kam potom jede ten Jarda?
0: A Jarda jde, vole, do Zlína, pa.
1: Jo, do Zlína, jo. Ty zmrdě, ještě hrajou dobře, ty vole. Ten Zlín, to by se z toho taky posral teda. A nejhorší je, že vole, minule ten druhý poločas už přestala hrát taky ta Příbram, se mi zdá, ty vole.
0: Ty myslíš, že se na to vysrali v té Příbrami?
1: No, tak já myslím, že nevím, ale ty vole, jako podle toho, jak to vypadalo, tak teda nevím.
0: Ty vole, já taky ne. Je taky omejvali, ty vole, rozumíš, ale on je konec, vole, já se dívám na ten teletext a říkám, ty vole, už je konec, rozumíš, že jednou tam naskočilo, ty vole, 1-0, já myslím, že to není možný, ty vole.
1: To tě omily, viď? Tam omily víc lidí.
0: No to si piš, vole. Hele, no. To mi neříkej, že do toho nešli, ty vole. Já se vsadím, ty.
1: Já nevím, tak pro mě to taky nepochopitelný.
0: Ty krávo, tak já dám Jardovi, ty vole, 3 jabka, vole, a on, rozumíš, Bůh ví, jak to udělal, vole, to je taky píča, vole. Já jsem si to prostě měl udělat sám, vole, a to je jedno, nic, budeme bojovat, uvidíme.
1: No jako no. Tohle prostě takhle zkoulený, to je jako vždycky, no.
0: Ty vole, já už na to seru, vole, já je zkoumat nebudu. To je jenom, ty vole, a já nechápu toho Luboše, ty vole. Co vy to máte, ty vole, za vztahy? Jak on rozumí, já nevím, co má on, ale kdyby řekl, hele, máš tam, ty vole, já nevím, 2 jabka, nebo víš, jak to myslím, rozumíš mi? Ty vole, neřekne ani
1: tak hodně. Já nevím, no, jestli si Luboš myslel, že to vím, a já jsem nechtěl, vole, říkat, tak co, vole, tamhle to, že jo? Jsem začal reagovat tím, čí jsou to peníze, vole. Je ti to jasný?
0: Ale jo, no.
1: No a takhle, no, říkal jsem si, já to stejně nebudu řešit, stejně budu vědět částku potom od tebe a od něj a vydělím si to, že jo? A nebudu to řešit tady na place.
0: No Jarda říkal, že tam dá jako 2 kila jablek, ty vole. Rozumíš do tý? No tak já už tomu fakt nerozumím, ty vole.
1: Ale já taky ne.
0: Ale teď my tady, ty vole, vůbec nedejcháme. My tady, ty vole, dřeme a to by se jeden posral, vole.
1: Ty vole, my jsme jenom pěšáci, my jsme jenom dělníci, vole, fotbalu.
0: A stejně se na tebou všichni vyserou, vole. Rozumíš, vole, proletáří. Si myslej čuráci, vole, že se to udělá samo, ten fotbal.
1: Trošku úcty, ty vole, víš, trošku úcty, jo. Jenom kdyby trošku úcty, vole, aby jsme vůbec mohli dejchat.
0: Hele, Milánku, teď no. My jsme jenom nosiči vody, jo.
1: A nosiči ryb.
0: Ty vole, to jsi řekl přesně, ale.
1: Ty jsi řekl tu vodu, já řekl pak ty ryby, já to jen dodal.
0: No ne, tak já jsem řekl nosiči vody, vole, to si tak říkal, ale ty jsi to vystihl, ty vole.
1: No, tak když řekneš vodu, tak já řeknu ryba, že jo,
0: ty vole, ty jsi řekl nosiči ryb, vole, a no. To jsme, vole. A oni se tě ještě budou smát všichni do ksichtu, vole. Mrtky, vole. Viděl jsi, jak hrála ta Barcelona?
1: Ty krávo.
0: Ty vole, to jsem si spravil chuť. No. Viděl jsi to, Milane?
1: Ježišmarja.
0: Ty vole, kucí opálený, vole. Rozumíš? A hrajou to tam, ty vole, šolíchaj. Ty, kdyby sem přijeli, tak nás fouknou jako svíčku, vole.
1: Ty vole.
0: Bych chtěl vidět, vole.
1: To byš Barcelona, no, ty vole.
0: Kdyby se z nich posrali, vole.
1: Ty vole, ty by nám zatlačili oči.
0: Ty krávo.
1: Barcelona.
0: Hele, Milane.
1: No?
0: Já tě potom zavolám, jo?
1: Jo?
0: A už na to nemám.
2: Neděle.
3: Večer. Můžu si sednout? Jako já jsem delegát, tak jsme se teď zasmáli, že? A teď trošičku z vážnější jamky. No? No? Protože my nejsme tak jako hloupí, no? Taky máme nějaké ty materiály, taky máme štěnice od poslechy svoje, jo? Jsme si tady odposlechli a ty 2 kašpárky, ty herce, protagonisty, Štrtnička a Labusa, jo. Pozor na to, jo, máme taky jako zastenotypistované všecko, jo, zaznamenané všecko. Takže první záznam je z 30. března v 11 hodin, odpol, jo. A no to se vůbec nedá číst, je sama piča. Dobrá, pojďme do toho. 30. březen, 11 hodin odpol, Štrtníček. Poslouchejte. Nazdar Jiříku, kamaráde.

0: Můžeš mluvit? Ono je tam sice kamaráde, ale já tam cítím pičo. Jako v podtextu, chápete, jo? Jestli rozumíte. Dál. Lábus. To víš, ty vole, je čistý vzduch, jo? Zase no, tam on vole, ale je zase tam to, tak to cítí takové to pičo. Jo? Čtvrtníček. Dacan. Pocen, ty vole, loď se potápí, všecko je v prdeli, divadlo jde do vole prdele, tak něco vyvedeme, Jiříku, co? Divadlo jde do prdele, znamená jako do piče. Jo? Něco vyvedeme, Jiříku, vymrdneme něco, co ty, Jiříku, mrdko, jo? Lábus. To si píš, ty vole, pičo. Já už z toho taky nemůžu. Minulé týden diváci byli na hovno. Diváci, vy se tady řechtáte a oni vám v šatně říkají mutanti, jo? Takže... Minule byli teda mutanti, že jsem z toho stříkal volej, myslel, chcel krev, jo? Ty vole, potažmo, pičo, je to řehole, za ty prachy, to je vojeb, to je jasné, tady nemusíme nic vysvětlovat, piča, piča, piča, co u vás, je to taky v prde... Jo, no a vy normálně hrajte, však jste za to zaplacení, ne? Dirigente, vole, nikdo vám hlavu neutrhne, vole. Dejte se do toho šmidlikáči, vole. To si píš, kamaráde, samá německá hra, jako fašistická hra, ty vole, pičo, jestli mi rozumíš, hrajou to nahoru dolů, od jebu k jebu, pičou ke zdi, jeden by se z toho obtáhnul. Já to viděl, jak jste hráli v Teplicách, jako v těch buzerantovicách. Ty vole, potažmo, pičo, to byly nervy, to byly cukatury, tomu vůbec nepřipomínej. A jak ten váš mančaft, ty Y, vole, to tam samá operetka jako píčovinky a Big B dokolo toho, jo? Je čas něco vymyslet, draku, takže jako pozor na to. Je tady druhá strana, jako já a moja partička. Máme ty štěnice, všechno máme vychytaný, jako jo? Pozor na to, jo? My nejsme blbí, my to máme jako poskládané v té palici, jak to domino. Stačí jebnout do té jedné kostky a hned nám to dojde, jo? Zpěváci, pojďte sem, už jste tady, dobrý.
1: Prosím vás, viděli jste někdy moře, jo? Vy vypadáte tak jako inteligentní člověk, jo? Možná se to postavte, ať vás vidějí trošku, jo? Dobrý, sednout. To je člověk, který zodpovídá za průběh celého tohohle představení. Cokoliv se tady podělá, jo, jde na jeho vrub. Jo, pokud vy doma třeba to budete chtít vypnout, tak za to může on. Viděl jste někdy moře? Viděl jste mexickou vlnu na fotbale někdy, nebo na pingpongu, nebo já nevím, kam vy chodíte, na šachách? To nebejvá, no, to já vy jste viděla, v pořádku. Vy mu můžete potom říct, troubo, já viděla, jo? Ale bohužel sedíte moc daleko od kraje, takže zahajovat bude on, ale jinak na vás hodně spolehám v tomhletom představení. Jo? To znamená, vy tady startujete mexickou vlnu. Jak se dělá mexická vlna? Samozřejmě nemusíte úplně stoupat, stačí jenom zvedat ruce. Jo? Takže tak jako ta vlna, vy startujete, zvednete všichni ruce takhle v té přímce, přehoupnete se sem, tam se to odrazí, tam jakoby je útes, jo? To se odrazí a ta vlna jede zpátky a zase tady vy to zase pošlete sem a sem, tam se to pohoupe, já si užiju Jamajku. Jo? A to představení potom dostane určitě lepší ráz. Připraven? Tak jdeme. Moře, 3, 2, 1, teď! Stop! Vy jste říkala, že jste byla u moře. Ne, vy jste jenom říkala, že to víte, jak to vypadá, jo? Víte co? Prd! Jo? Už jste viděla někdy u moře, že dělá... Ne, představte si to, jak ležíte teď na pláži, že jo, namazaný tím olejíčkem, nebo já nevím, čím vy se vás šacují tak na vegetol, jo? Namázlá pěkně, teď úplně odpočine, krásně si to vychutnáváte a ten příboj hučí a dělá růza. Z fotbalu, jo, takhle. Tak jsem se jenom rád, že jste nevytáhla vuvuzelu ještě, jo. Takže dobře, zvuky byly super, ale mořský zvuky, jo. Vy jste na začátku už byli tak trošku jakoby dobře, jo. Takže znovu, vy startoval jste výborně. Jo, jdeme, moře, 3, 2, 1, teď. Jo, hele, výborný. Já poprosím tady toho s tím brýlem, jestli by se mohl doběhnout nahoru, protože ono to má nějakou drobnou jenom vadu. Je moře skvělý. Děláte to fakt dobře. Vás poprosím, možná kdybyste, na něj můžeme trošku zabrat, tady sem, pojďte se mě zprava, tadyhle toho pána řídíte tak, a kdybyste se trošku nachýlil dopředu, trošku víc do světla a vrhejte slunce, jo? Vy děláte normálně moře, jak jsme zvyklí, pán tady pere slunce, jo? Si vemte do ruky tohle, dějte maják, jo? Tak a jedeme, 3, 2, 1, teď. Stop, moře výborný, slunce excelentní, jsi, to děláš horníka nebo co? Viděl jsi maják někdy? No toč se, ne? Strašný. Jedeme, vejš to zvedni, to není na tebe vidět přes vlny. Jedeme, 3, 2, 1, teď. Hele, výborný, maják, super, už to děláš fakt skvěle, slunce, excelentní. Vy to startujete bravurně, ale drobnost malá tady chybí. Bych si mohl poprosit vás tady, jestli byste sem taky vylez nahoru. Můžete i tudy, vy to zvládnete. Jo, tak, takhle pojďte kousíček na stranu. Tak, výborně, rekapitulace, slunce, pere, to už jsme si vyzkoušeli, já už skoro bych si šáhnul i pro nějakej ochranej, jo. Vy startujete to moře tak, jak už jsme zvyklí, jak to máme zajetý, vy normálně to prodlužujete dál, vy děláte maják, vy kolem kroužíte a děláte racka, jo? Normálně maják, tak přesně. Tak, jedeme moře, 3, 2, 1, teď. A jo, už je to, stop, výborný, drobnost. Racek ulovil rybu do zobáku. Tak, výborně, a jedeme moře, 3, 2, 1, teď. Jo, to je dobrý. Ještě, jak poletí racek vedle mě i s rybou trošku zakráká, jo? Zachechtá se. No, výborný, krocan jako blázen, no. Hele, skvělý, výborný, rybu si můžeš nechat. Ne, ale můžete si ji nechat. Přátelé, racek, maják, slunce, moře. Díky moc.
0: První má inventuru, počítá ve sklepě brambory. Dneska je to samoobsluha. A co vy tady? Šprechen zí Čechiš?
2: Já naprosto perfekt, šprechen Čechiš. Já jsem totiž vocáč, zdejší, víte? Neviděl jste náhodou tady Vojina Menšíka? Mám s ním totiž takovej kleine bešprechung, tedy rozhovor.
0: Tak rozhovory příslušníků bývalé CK armády, prosím, tamhle pod tím pozdně románským obloukem.
2: Dobre.
0: Dámy a pánové, místo 60 let starého vína podáváme 60 let starý vojenský raport.
3: Pane lejtnant, vojín Buchta se hlásí na váš rozkaz.
4: Dejte si pohov.
3: Prosím.
4: Dejte si pohov.
3: Už jsem si ho dal.
4: Buchta, přišel vám tady telegram. Poslouchejte.
3: Poslouchám vás.
4: Prijet okamžitě domů, umřela babička.
3: Tak to bych okamžitě přijel domů. Kdo to umřel?
4: Babička.
3: Babička? Kurák, bába zase jediná.
4: Moment, Buchte, jak to jediná?
3: Jediná bába.
4: Pokud já vím, tak to už vám umřela pátá.
3: Opravdu? Tady sám víte, pane Heitner, jak to utíká. Jak se říká, nadej může, baba musí.
4: Poslyšte, vy jste tak početná rodina, že byste si zasloužili zřejmě vlastní rodinný hřbitov.
3: Byste museli mít tím.
4: Počkejte, budete ticho. Mě ovšem nezajímají vaše babičky, ale zjistil jsem, že co jste na vojně, Buchta, tak vám umřeli 3 otcové. Co vy na to?
3: Co já na to? Že to v životě tak chodí, někdo má štěstí, furt kam koukne a na druhého padá rana za ranou. Já jsem hnedle každou chvilku, pane lejtnant, sirote, si otcové.
4: Poslyšte, Buchta, není vám to nějaký podivný, si otcové?
3: Ne, to byste musel znát naši rodinu, jak držíme furt pohromadě, fotr co fotr, matka co matka, jak dítě co dítě.
4: Nebrdejte mi hlavu. Nemůžete přeci, nikdo nemůže mít 3 otce, že ano?
3: Počkejte, ve městě možná ne. U nás na venkově jde všechno, pane lejtnant.
4: Poslyšte. Tak 3 otce by vám nezbaštil ani císař pán. A ten už dovede zbaštit lecos, to si teda musíme říct.
3: Když sám je zdravý, jeho jasné císařské jasnosti.
4: Poslyšte, Buchta. Teď to je přece proti přírodě.
3: Jeho císařská jasno, že je proti přírodě. Tyhle řeči já nechci, pan Lenka, ty hodná slyšet. Já se nenechám kvůli politice zavřít.
4: Co to povídáte, Bůh tam? Nemotejte mě, jsem jasně mocnářevý, zakuklený anarchisto.
3: Sám jste...
4: Co jste měl z přírodopisu?
3: Co je to? Já z přírodopisu. A, to se bude divit. Jsem... Dvakrát jsem, propadl, jednou jsem neprošel.
4: Jednou jste co?
3: Neprošel.
4: Takže vy jste dvakrát propad a jdou neprošel.
3: Ano.
4: No tak to je dobrý, buchta. Velmi dobré. Protože vy jste musel propadnout. Samozřejmě. Morálně i intelektuálně.
3: No, nerozumím. Já jsem právě nemohl propadnout. Já
4: porozumíte jsem... velice dobře, buchta. Já uznávám, že vaši otcové byli kulturně navýší. Takže vy musíte uznat, že vám tři otce nemůžu ani podle říšských, ani podle přírodních zákonů uznat. To snad uznáte.
3: A tohle to já uznávám. Proč se tak rozčijete, pane lejtnant, kdybyste to řekl takhle, tak bych to pochopil býval, právě protože jsem to uznal a že jsem vám chtěl jako takovýmu člověku, který ho mám velice rád. Já byste mi taky umřel, pane lejtnant.
4: No, tak se uklidněte, Buchta, uklidněte se.
3: Tak jsem to právě udělal, tak.
4: Co jste udělal?
3: Že jsem v rámci vojenského utajení, všimněte si jednoho fotra po druhým, pohřbil.
4: Tak se mě to líbí, Buchta.
3: No,
4: tak se mě to líbí.
3: Můžu jít, pane lejtnant?
4: Ne, doufám, že už nemáte žádného jiného otce.
3: Ještě jednou mám připravený.
4: Cože?
3: Na Vánoce.
4: Na Vánoce to je něco úplně jiného.
3: Děkuji, pane lejtnant.
4: Když trošičku rozumně promluvíte, to je úplně jiná řeč.
3: Můžu jít, pane lejtnant?
4: Ovšem, zajímají mě ještě ne. Zajímají mě vaši dědečkové. Pokud vím, tak jste posledního pochoval před třemi nedělemi. Je to tak?
5: Od pane lejtnant, oni mají paměť. No, pěkný. Dneska na den je to tři neděle.
3: Oni tady tak sedějí, furt nezdají se, ale oni mají bednu. Jenže to nebyl poslední dědeček, ale nevlastní dědeček z prvního rozvedeného manželství.
4: Jaký nevlastní dědeček?
3: Jak to nevlastní dědeček?
4: Já tomu nerozumím, Buchta.
3: No on se nám utopil.
4: Cože?
3: Plavili ty, jak tahají vozí husy, a on se v tom utopil.
4: Poslyšte, Buchta.
3: V rybníce.
4: On že se utopil.
3: V rybníce.
4: Jenomže já jsem četl v telegramu, že mu spadly hambálka ve stodole na hlavu.
3: Vidíte, to on se utopil. V rybníce spadlo.
4: Jak to je?
3: To stalo v telegramu.
4: To stalo v telegramu. Vy lžete, Buchta?
3: To jsou ty mý rodiče. Co já jsem se jim toho...
4: Tak jdete na mě.
3: Pane lejtnant, já furt, maminko, tatínku, podívejte se. Tamhle to velký, vlhký, mokrý, to je rybník. Tohle to suchý, za barákem je stodola. A on se utopí v rybníce a oni napíšou, že se na hambáka, že se nehambějí.
4: Poslyšte, já se s váma nebudu vůbec zlobit. Já vás nechám jednoduše zavřít.
3: A můžu...
4: Já... Protože vojna je vojna! To musí uznat i cecha vojn se čtyřma fotrama. Poslyšte, Buchta, odtud půjdete přímo k feldwebelovi Vašákovi a řeknete mu, aby vás dal zavřít se všema podstama.
3: Mohu opakovat?
4: Opakujte.
3: Aby něco nespěl, aby se nebyli potom tak kritik. Půjdu k feldwebelovi, tomu dát nechám se zavřít se všema fotrama.
4: Řekl jsem podstama.
3: Se všema podstama, ovšem, pane lejtnant. Může to být až po pohřbu té babičky, že?
4: Po žádný pohřbu, bude to hned.
3: Znáte naši bábu, víte, jak ta bude koukat, že nejsem na pohřbu?
4: Vaše bába, ať kouká jako sůva, když má takovýho nezvedenýho.
3: Co?
4: Tohle.
3: Vnuka.
4: Vnuka, to jsem chtěl říct.
3: Kdyby nezvedenýho, ale teď jste to řekni zavřenýho. Teď babičku může na jejím pohřbu klepnout Pepka. Kam by jsme přišli, pane Lajetná? Pustěj mě, pustěj
4: mě. Soustředěj se, podívej se mě do očí a poslouchaj. Dolive, ušima.
3: Budu vás poslouchat do ucha.
4: Řekněte mi jako chlap. Kdo vám posílá ty telegramy? Buchta?
3: Ty se koukáte hned jako čelnej myslivec.
4: Buchta?
3: Já se cítím jako Viktor Kapto. Pane lejtnant, ty telegramy mě posílají.
4: Kdo vám to posílá?
3: Ty telegramy mě posílá teta.
4: A, teta, to jsem si mohl myslet. Jméno, příjmení, kde bydlí?
3: Já... Teta má příjmení, ovšem to by vám na nic nebylo, pač víte, to stejně neznáte, ale jakkoliv já říkáte, to neposílím už ty telegramy, co by to furt posíláš, ale to je taková její mánie, ona mi furt posílá tyhle telegramy. No je to teta, nekoukejte na mě, protože je to dcera od sestry mýho otce, s kterým oni byli sestry.
4: Vy to trochu motáte, já myslím, že to byli sourozenci, chcete říct.
3: No pane, já nevím, jestli je, jsou, ale byli určitě, pač táta na něčky o Vánocích místo dárku, o tom vyprávě.
4: Takže to vlastně byla sestřenice. No jasně, to byla sestřenice.
3: To byla vaše sestřenice.
4: A co moje sestřenice? To byla vaše sestřenice.
3: Vy jste říkal, proto jste pána moje ne.
4: No pochopitelně.
3: No ale nápadný mi to bylo. Víte, že jo? Že jsem si říkal, Herko, teď Máňu vidím poprvé na prvním randeti a pám si, jak to, že je mi taková povědomá, tak ona to byla moje sestřenice.
4: Na jakým prvním randeti mám tomu rozumět tak, jako že vy s ní máte dokonce poměr, buchta?
3: Přesně tak, ovšem nevím, jak ona na to kouká, no ale je to poměr, jak jste to právě nazval. Tak Máňa je moje sestřenice, pro Krista
4: pána. Dost, povídám, buchta. Já už tomu úplně rozumím. Ona vám totiž posílá fingovaný telegram, je to tak?
3: Ano, kde mi na to vzala peníze? Normální, obyčejný, tyhle, co vyběrý důležitý.
4: Ona vám posílá fingovaný telegram a vy jezdíte za ní se miliskovat, je to tak?
3: Já za ní jezdím, ale co jste to říkal?
4: Jezdíte se tam miliskovat.
3: Ale kde bychom na to vzali? My si dáme pusu, trošku se podstiskáme a zase jdu zpátky a jsem ušlepněné. To je všecko.
4: Takže když to všechno shrnu, tak to pochovávání příbuzných nemá s tím vůbec nic společného, že ano?
3: S mýma příbuznýma?
4: Pochopitelně.
3: No právě naopak, pane lejtnant. Zvážíš, teď jste zjistil, že Máňa je moje sestřenice. Vy myslíte, že ona se mnou miluje jen tak? Ta je takovej mazel, že já musím tuhle svou příbuznou, než mě dá vůbec pusu, ale pořádně pochovat, pane lejtnant.
6: Na malé straně u zámeckých schodů je malý výčep piva. Jednoho dne seděli tam v šeru vzadu dva muži. Jeden voják a druhý civilista. Nakloněni k sobě šeptali si tajemně. Vyhlíželi jako spiklenci z dob Benátské republiky. Každý den ve 8 hodin, šeptal civilista vojákovi, každý den ve 8 hodin chodí s ním služka na rohu Havličkovýho náměstí k parku. Ale on je potvora, kouše o všechno pryč, nedá se pohladit. A nakláněje se více k vojákovi, zašeptal mu do ucha. Ani buřta nežere. Smaženýho? Ani smaženýho. Oba si odplivli. Co tedy ta potvora žere? No, pánbu ví co? Oni jsou některý psi rozmazlený a rozhejčkaný jako arcibiskup. Voják s civilistou si ťukli a civilista dále šeptal. Jednou ode mě jeden černý špic, kterýho jsem potřeboval pro psinec tam nad Klamovkou. Ten nechtěl taky vzít busta. Chodil jsem za ním 3 dny. Až už jsem to nevydržel a přímo jsem se zeptal ty paní, co s tím psem chodila na procházku, co vlastně ten pes žere, že je tak pěknej. No, paní to zalichotilo a řekla, že má nejradši kotletu. No, tak jsem mu koupil řízek. No, myslím si, to je ještě lepší, ne? A vidíš, mrcha, pes si ho ani nevšim, že to bylo telecí. No, byl udělaný na vepřový maso. Tak jsem musel koupit kotletu. Já jsem mu dal očuchat a běžím a pes za mnou. Paní křičela, Puntíku, Puntíku, a kde pak? Milej Puntík, člověče. Za kotletou běžel až za roh, tam se mu dal řetízek na krk a druhý den byl už psinci tam nad Klamovkou. Měl pod krkem pár bílejch lupů, skupinku. No tu mu zamalovali na černo a nikdo ani nepoznal. Ale ostatní psi, a že jich bylo hodně, všichni šli na smaženého koňského busta. Ty bys udělal taky nejlepší, kdyby si se jich optal, rozumíš, co ten pes nejradši žere. Ty jsi voják, postavu máš a ona ti to spíš řekne. Ne, už jsem se jí ptal, ale ona se tak na mě podívala, jako kdyby mě chtěla propadnout a povídala, no co je vám do toho? Ona není moc hezká, je to opice, no ale s vojákem bude mluvit. A je to opravdu stájovej pinč. Můj obr lejtnant jinýho nechce. A fešák, stájovej pinč, fešák. Pepř a sůl. Doopravdy čistokrevnej, no jakože ty jsi švejk a já bláhník. No mě dej jenom o to, co žere, tomu dám a přivedu ti ho. Oba přátelé si opět ťukli. Ještě když se švejk před válkou živil prodejem psů, bláhník mě dodával. Byl to zkušený muž a vypravovalo se o něm, že kupoval pod rukou z pohodnice podezřelé psy a zase je prodával dál. Měl dokonce už jednou vzteklinu a v Pasteurově ústavu ve Vídni byl jako doma. nyní považoval za svou povinnost nezištně vojákovi Švejkovi pomoct. Znal všechny psy z celé Prahy i okolí. A mluvil proto tak tiše, aby se Hostinskému neprozradil, poněvadž mu před půl rokem odnesl pod kabátem štěně Jezevčíka, kterému dal cucat mléko z dětské láhve, takže ho to hloupé štěně patrně považovalo za mámu a ani nedutalo pod kabátem. Kradl ze zásady jen čistokrevné psy a mohl být soudním znalcem. Dodával do všech psinců i soukromým osobám, jak se to dalo, a šeleli po ulici, tu na něho vrčeli psy, které kdysi ukradl, a když stál někde u výkladní skříně, často nějaký mstivý pes vyzdvihl u něho za zády nožičku a pokropil mu kalhoty. V 8 hodin ráno druhého dne bylo vidět dobrého vojáka Švejka chodit na rohu Havlíčkova náměstí u parku. Čekal na služku se stájovým pinčem. Konečně se dočkal a kolem něho přeběhl fousatý pes, rozježený, ostnosrstý, s moudrýma černýma očima. Byl veselý jako všichni psi, když si odbili svou potřebu, a hnal se k vrabcům snídajícím koňský trus na ulici. Pak přešla kolem Švejka ta, která ho měla na starosti. Byla to starší dívka se způsobně do vědečku zapletenými vlasy. Hvízdala na psa a točila řetízkem a elegantním karabáčem. Švejk ji oslovil. Dovolte, slečno, kudy se jde na Žižkov? Zastavila se a podívala se na něho, myslili to upřímně. A dobrácký obličej Švejkův jí řekl, že opravdu ten vojáček chce asi jít na Žižkov. Výraz její tváře změkl a ona ochotně mu vykládala, jak na ten Žižkov půjde. Já jsem teprve nedávno do Prahy přeložený. Já nejsem zdejší, já jsem z venkova. Vy taky nejste z Prahy?
7: Já jsem z Vodňan.
6: Tak nejsme daleko od sebe. Já jsem z Protivína. Tato znalost místopisu českého jihu, nabitá kdysi při manévrech v tom kraji, naplnila srdce dívky krajanským teplem.
7: No tak znáte v Protivíně na náměstí řezníka Pejchara?
6: No já pak by ho neznal, to je můj bratr. Toho tam mají u nás všichni rádi. On je moc hodnej, úslužnej, má dobrý maso a dává dobrou váhu.
7: Nejste vy Jarešův?
6: Otázala se dívka, začínajíc sympatizovat s neznámým vojáčkem.
7: Jsem. A kterého Jareše? Toho skrče u Protivína nebo z Ražic?
6: Z Ražic.
7: A ještě rozváží pivo?
6: Pořád.
7: Ale on už musí mít hodně přes 60.
6: V 68 mu bylo letos na jaře, odpověděl klidně Švejk. No teď si zaopatřil psa a to se mu to jede. Pes mu sedí na voze. Zrovna takovej pes jako tamhle ten, co oni ty brabce. Hezkej pejsek, moc pěknej pejsek.
7: To je náš. Já sloužím zde u pana Obršta. Vy neznáte našeho pana Obršta?
6: Znám, to je pěkný inteligent. U nás v Budějovicích taky byl jeden takový Obršt.
7: Náš pán je přísnej a jak posledně se říkalo, že nám v Srbsku natloukli, tak přišel celý steklej domů a scházel v kuchyni všechny talíře a chtěl mě dát výpověď.
6: Tak to je tedy váš pejsek.
7: To je škoda, že můj oberlejtnant nemůže žádného psa vystát. Já mám velice rád psy.
6: Švejk se odmlčel a náhle vyrazil. Každý pes ale taky všechno nežere.
7: Náš luk si strašně vybírá. Jeden čas nechtěl vůbec jíst masa, až teďka opět.
6: A co je nejradši?
7: Játra. Vařená játra.
6: Telecí anebo vepřový?
7: No to mu je jedno.
6: Usmála se krajanka Švejkova, považujíc poslední otázku za nepodařený pokus o vtip. Procházeli se ještě chvíli, pak se k ním přidal i stájový pinč, který byl uvázán na řetízek. Choval se k Švejkovi velice důvěrně a pokoušel se roztrhnout mu alespoň náhubkem kalhoty. Vyskakoval na něho a náhle, jako by vycítěval, co si o něm Švejk myslí, přestal skákat a šel smutně a zaraženě, dívaje se úkosem na Švejka, jako by chtěl říct, tedy to na mě taky čeká. Potom mu ještě řekla, že chodí též každý večer v 6 hodin sem se psem, že nevěří žádnému mužskému z Prahy,
7: že se dala jednou do novin a přihlásil se jeden zámečník za účelem sňatku a vylákal na ní, prosím, 800 korun na nějaký vynález a zmizel. Na venkově jsou lidé rozhodně poctivější. Kdyby se vdala, vzala by si jedině venkovského člověka, ale až po válce. Válečné sňatky považuje za hloupost, poněvadž obyčejně taková ženská zůstane vdovou. Švejk jí dal mnoho nadějí, že přijde v 6 hodin a odešel, aby sdělil příteli Blahníkovi, že pes žere játra jakéhokoliv druhu. No, pohostím ho hovězíma, rozhodl se Blahník. Na ty jsem už dostal Bernardína továrníka vidry. Na ramně věrný zvíře. Zítra ti psa přivedu v pořádku. Blahník splnil slovo. Když byl dopoledne Švejk hotov s uklízením bytu, ozval se za dveřmi štěkot a Blahník vtáhl do bytu vzpírajícího se stájového pinče, který byl ještě více rozježen, než ho rozježila příroda. Koulel divoce očima a díval se tak posupně, že připomínal hladového tygra v kleci, před kterou stojí vypasený návštěvník zoologické zahrady. Cvakal zuby, vrčel, jak by chtěl říct, roztrhám, sežeru, roztrhám. Uvázali psa ke kuchyňskému stolu a Blahník vylíčil postup odcizení. Tak jsem šel schválně kolem něho a držel jsem zabalený vařený játra v papíru. Počal čenichat a vyskakovat na mě. Nedal jsem mu nic a šel jsem dál. Pes za mnou. U parku jsem se otočil do Bredovské ulice a tam jsem mu dal první kousek. Žral to v chodu, aby mě nestratil z očí. Zabočil jsem do Jindřišský, kde jsem mu dal novou porci. Pak jsem ho, když se nažral, uvázal na řetízek a tak jsem ho přes Václavský náměstí na Vinohrady až do Vršovic. Po cestě mě vyváděl pravý divy. Když jsem přicházel elektriku, lehl si a nechtěl se hnout. Snad se chtěl dát přejet. Jo, a přinesem sebou taky čistý rodokmen, který jsem koupil u papírníka Fuxe. Poslouchej, ty umíš padělat rodokmen, věď, Švejku? Ale to musí být napsaný tvou rukou. Napiš, že pochází z Lipska, z prince von Bilov. Počkej, otec by mohl být Arnheim von Karlsberg, matka Emma von Trautensdorf, po otci třeba, počkej, Siegfried von Busenthal, ne? Otec obdržel cenu, napiš, na první výstavě stájových pinčů v roce 1912 a matka vyznamenaná zlatou medailí Norimberského spolku pro chov ušlechtilých psů. Poslouchej, jak myslíš, že je starý? No, podle zubů 2 roky. Napiš, že je půl druhýho. Je špatně kupírovaný, Švejku. Podívej se mu na uši. A tomu se dá pomoct. Zastřihneme mu je po případě, ale až se na nás zvykne. Teď by se ještě víc zlobil. Ukradenec vrčel v stekle, funěl, zmítal sebou a pak si lehl s vyplazeným jazykem, unaven, čekal, co se s ním stane dál. Pomalu stával se klidnějším, jen občas žalostně zakňučel. Švejk mu předložil zbytek jater, která mu předal Blahník. On však si jich nevšímal a vrhl na ně jen trucovitý pohled a podíval se na oba s výrazem: a už jsem se jednou napálil, sežerte si to sami. Ležel rezignovaně a přetvařoval se, že dřímá. Pak mu najednou něco vlezlo do hlavy, vstal a začal panáčkovat a prosit před ním tlapkama. Vzdával se. Na Švejka tato dojemná scéna nikterak neúčinkovala. Lehneš? Zakřičel na ubožáka, který opět si lehl kňuče žalostně. Jaký mu mám dát jméno do rodokmenu? Otázal se Blahník. Jmenoval se Lux, tak něco podobného, aby tomu hned rozuměl. Tak ho nazveme třeba Max. Podívej se, Blahníku, jak zvedá uši. Vstaň, Maxi! Nešťastný stajový pinč, kterému vzali i domov, i jméno, vstal a očekával další rozkazy. Já bych myslel, abychom ho odvázali, rozhodl se Švejk. Uvidíme, co to bude dělat. Když byl odvázán, první jeho cesta byla ke dveřím, kde zaštěkal 3x krátce na kliku, spoléhá je patrně na velikomyslnost těch zlých lidí. Vida však, že nemají pochopení pro jeho touhu dostat se ven, udělal u dveří loužičku, přesvědčen, že ho vyhodí, jako to kdysi dělávali, když byl mlád a plukovník ho učil řízně po vojensku být cimrajn. Místo toho poznamenal Švejk, ten je chytrej. To je kus jezovity. Přetáhl ho páskem a namočil mu v loužičce čumák, že se nestačil olizovat. Kňučel nad tou potupou a počal běhat po kuchyni, čenicha je zoufale svou vlastní stopu. Pak zčista jasna šel ke stolu, sežral na zemi předložený zbytek jater, lehl si ke kamnům a usnul potom celém dobrodružství. Co jsem ti dlužen? Otázal se Švejk blahníka, když se s ním loučil. Nemluv o tom, Švejku, řekl měkce blahník. Pro starýho kamaráda všecko udělám, zejména když slouží na vojně. Zbohem, hochu. A nevoď ho nikdy přes Havlíčkovo náměstí, aby se nestalo nějaký neštěstí. A kdyby spotřeboval ještě nějaký psa, tak znáš, kde mě najdeš. Švejk nechal Maxa spát hodně dlouho a koupil zatím u řezníka 1/4 kila jater, uvařil je a čekal, až se Max probudí, dav mu k čenichu kousek teplých jater. Max se začal ze spaní olizovat, pak se protáhl, očichal játra a zhltl je. Pak šel ke dveřím a opakoval svůj pokus s klikou. Maxi! Maxičku! Maxi, pojď ke mně. Šel s nedůvěrou. Švejk ho vzal na klín, hladil a ponejprv Max zbytkem svého kupírovaného ohonu zavrtěl přátelsky a jemně chňapl po Švejkově ruce, držel ji v tlamně a podíval se moudře na Švejka, jako by chtěl říct, tady se nedá nic dělat. Já vím, že jsem to prohrál. Švejk ho dál hladil a počal mu vyprávovat něžným hlasem. Tak to byl jednou jeden pejsek, jmenoval se Lux. A ten žil u jednoho obršta. Vodila ho služka na procházku a přišel jeden pán a ten toho Luxe ukrad. Lux se dostal na vojnu k jednomu oberlejtnantovi a dali mu jméno Max. No. Max, dej pac. No dej pac. Tak vidíš, hovado, že budeme dobrýma kamarádama. Jestli budeš hodnej a poslušnej. Jinak budeš mít vojnu jako řemen. Max se skočil Švejkovi z klína a počal na něho vesele dorážet. Do večera, kdy se vrátil nadporučík z kasáren, byli Švejk a Max nejlepšími kamarády. Díval se na Maxe, pomyslel si Švejk filozoficky, když se to vezme kolem a kolem, je vlastně každý voják taky ukradený ze svého domova. Nadporučík Lukáš byl velice příjemně překvapen, když uviděl Maxa, který též jevil velikou radost, že opět vidí muže se šavlí. Na otázku, odkud je a co stojí, řekl mu Švejk s naprostým klidem, že pes mu byl darován jedním kamarádem, který právě narukoval. Dobře, Švejku, řekl nadporučík, hraje si s Maxem, na prvního dostanete ode mě 50 korun za psa. Nemůžu přijmout, pane oberlejtnant. Švejku, řekl přísně nadporučík. Když jste nastupoval službu, vysvětlil jsem vám, že musíte poslouchat na slovo. Když vám říkám, že dostanete 50 korun, tak je musíte vzít a propít. Co uděláte, Švejku, s těmi 50 korunami? Poslušně hlásím, pane oberlejtnant, že je propiju podle rozkazu. A kdybych, Švejku, snad zapomněl na to, přikazuji vám, abyste mě hlásil, že mám vám dát za psa 50 korun. Rozumíte? A nemá ten pes blechy? Raději ho vykoupejte a vyčešte. Zítra mám službu, ale pozítří s tím psem půjdu na procházku. Zatímco Švejk koupal Maxa, plukovník, bývalý jeho majitel, strašně doma láteřil a vyhrožoval. Vyhrožoval, že postaví toho, kdo mu psa ukradl před válečný soud, že ho dá zastřelit, pověsit, zavřít na 20 let a rozsekat. Der Teufelsohn den Kerl poserieren! Ozývalo se v bytě plukovníkově, až se třásla okna. Mit solchen Möchnern werde ich bald fertig! Nad Švejkem i nad nadporučíkem Lukášem vznášela se ve vzduchu katastrofa.

U kostela si hráli děti. Nevěděl jsem o nich až do chvíle, kdy mi jejich matky se slzami v očích děkovali, že jsem si raději nechal rozbít auto, než abych do nich vjel. Co se vlastně stalo? Spolehal jsem absolutně na dopravní značku, podle níž jsem jel po silnici hlavní, kterou už křižovala vedlejší, dokonce stop silnice. Dost důrazně jsem tehdy pochopil, že značky sami o sobě nemohou vůbec zajistit jakoukoliv bezpečnost, jsou-li respektovány pouze jednostranně. Pak slouží spíš soudům a dopravní VB k orientaci a bezpečnému určení viníka. Ale to, že máte auto na krupici, i když jste jel správně, do toho takové značce nic není. Znal jsem jednoho cholerika, který jakmile byl v právu neuhnul, od soudu odcházel vždy s očima zářícím a nad dosaženým vítězstvím, radoval se z pokoření protivníků a z jejich nepříjemností. Nepatřím do kategorie těchto lidí a přesto se mi stalo něco podobného. Nezavinila to neústupnost, ale jak už jsem naznačil, bezmezná důvěra ve všemohoucnost dopravní značky. Jel jsem přes jedno náměstí, kde si hráli děti, o kterých jsem nevěděl. Z levé strany po stop silnici přijížděl nákladní vůz. Oba jsme jeli volně, oba jsme se viděli, ba přímo pozorovali, ale hlavně pořád jeli, až jsme společně vytvořili vozidlo jedno, zvláštní, sériově dosud nepodchycené. Vysvětlení bylo jednoduché. Já spolehal na značku, on byl v rozhodovém řízení. Rána to nebyla zdaleka tak velká na to, co způsobila. Levá strana mého auta se sploštila a plech byl vybourán až tam, co je volant. Já seděl přitištěn až u pravých dveří. Jak jsem se tam dostal, dodnes nevím. Podle vytřeštěných očí přihlížejících občanů musel být celkový dojem strašný. Najednou se celé auto začalo tak prudce zmítat, že jsem chvilkami dosahoval stavu beztíže. To nastoupili zachránci. Snažili se otevřít pravé dveře, ale ty byly skřížené. Dodnes jsem jim hluboce vděčen za jejich pomoc, ale tehdy jsem se přece jenom trochu vylekal. Jelikož dveře byly skřížené, před mým zrakem doslova roztrhli autovej půl. Když se se stejnou silou vrhli na mě, zaprosil jsem, že vylezu raději sám, protože mám jim trochu zamotané nohy. Jednomu ze zachránců se to ovšem nezdálo a ještě zrudlý od předcházející námahy zařval na své pomocníky. Tajte, je v šoku, neví, co mluví. A tehdy jsem myslel, že je můj konec. Po chvíli přijela sanitka, která naštěstí byla zbytečná. Poděkoval jsem všem zachráncům a rozloučil se s nimi. A poučení? Nespoléhejte jenom na značky.

0: Je to dobrý. Prostě to je dobrý. To je fajn, to je výborný. S tobou dvě LPčka, pár singlů.
1: A co hudba k té sbírce básní?
0: Ano, neblázněte, hudby je dost, poslyšte. Hejte se zbytek, se když ta do týdne přičmára, to nechte na mě. Ale s těma textama si budeme muset ještě trochu pohrát, víte? To bych chtěl si s tím pohrát. To je třeba pěkný, ale to je pěkný, jo. Seděla milá pod bukem, hlála si s mojím kloboukem. Mám za kloboukem peří a tak mi milá věří. No to je perfektní. Poslyšte, to je perfektní, to je polka jako vyšitá. Ovšem tohle, až tímhle koupím sladké bombony, zatroupí nám tomu zlaté trombony, to je taky výborný, jo. Ale já v tom ocitím spíš takovou městskou cukrárnu, víte, jako cukrárnu, no. Než teda vesnickou prodejní jednoty. To by tam mělo jako tak nějak, jako, víš, co mám, já ti budu tykat, jo, nevadí,
1: jo.
0: No,
1: ale,
0: ano, víš, co mám na mysli, jo.
1: Tykej.
0: Tu vůni venkova, jo. No já ti tykám, no, hele, no. Tu vůni venkova víc jako vyjádřit, jo, a místo toho trombonu by to chtěl něco menšího, nějakou takovou trumpetku.
1: Jo, ano, třeba, já už to mám, můžu ti taky tykat, podívej
0: no,
1: se.
0: Jo,
1: pojď mám já do jednoty koupit ledovky, na cestu nám budou troubit zlaté křídlovky.
0: No já jsem s tebe blázen.
1: No,
0: hele, ty jsi genius, teda vy jste genius, ale já tě budu tykat, no, jo, ty jsi genius. Helejte se, ty moc radit nepotřebuješ, rozumíš, ty to máš prostě v krvi. Ale hele, předem, dobrá rada, jo, žádný hnojiva. Mechanizaci omezit jenom na minimum. Koukni, já jsem měl třeba jeden takový text, taky jako šikovný, nesmírně, šikovný kluk, fakt takový kluk, dobrý, no líbil se mi, jo, ale já mu to musím vrátit, jo. Za našimi vraty skladej fosfáty, těma pohnejme za potokem lán, vesele bude pak tobě, mě i nám, no to nejde. Ona je to krása, jo, mě teda srdce krvácela, musel jsem to odmítnout, to nejde. Lidi to prostě nemají rádi, jo, když se zpívá o hnojivech a o průmyslových zlách, no to už vůbec ne. Fosfáty, člověče, to nejde. Buď to se jim na ty hnojiva hustancuje, nebo co? Nebo je to na ně moc moderní, že se neotoče, já nevím. Ale prostě hnojiva ne. Ono by to chtělo spíš víc jako chalouku, jo, rezedu nějakou. No v tom se neomezuji, hele, můžou být malovaný pod javorem, pod strání, prostě jak chceš, ale hlavně chaloupky. A potom vůně květu, to je taky dobrý, jo, to je žádaný, jo. Vůně sena, vůně jednotlivých ročních období, kromě zimy, ta nevoní, jo. No.
1: Já vím, já to mám, ale zrovna jednu takovou, počkej.
0: No ven s
1: tím,
0: no.
1: Tady, stoh už do hasína.
0: To je perfektní, no.
1: Počkej, aby ten rým jako vynikl, počkej. Stoh už do hasína, my hasiči však bdíme. Špícímu dýmu vstříc hledíme. To je hezký.
0: No hele, já ležím, já ti říkám, já ležím. To je fantastický, ale to je náladovka. Já ti říkám, to je náladovka a já mám na to nos. Hele, to budeme hrát u basických bálek. To obdrandíme pětkrát za večer, to je tutovice. A já bych dal černýmu dýmu přednost před tomu čpícímu, jo. To čpe, to není dobrý, jo, si špatně zpívá. A na deskách je to trhá. Já ti říkám, to pojede. Černý cikán půjde do háje. Každý bude chtít jen stoch už do hasína. Lidi budou zvát, ať už do hasína. Nebo někdo bude zvát jenom sem ze stohem. Člověče, co to děláte? Vy musíte k nám, vy no musíte
1: tak,
0: být nám.
1: No tak, nezlobte se, tak já si to ještě nějak rozmyslím. To víte, já jsem v podstatě básník.
0: Ale pokoj nejste, s tím musíte seknout a hned. To byste si mohl zkazit vkus a styl.
2: Víte, kdy začíná fantazie kulhat? Když se pokouší vyrovnat komickým historkám, které se opravdu staly. To si člověk prostě nevymyslí. Zvlášť, když jsou ty historky vyprávěny skvělými vypravěči. A my si dnes dopřejeme ten luxus, že začneme přímo králem všech vypravěčů, Vladimírem Menšíkem.
3: No jo, teď je mi to jasný. Náš tatínek? Co nedělal doma sám, s ničím nebyl spokojený, si to koupal kerejvů, tohleto. A tohleto a pořád nás tak všecky jmenoval. Tak my už jsme o to nedělali vůbec nic, to ne, jak říká František Vlček, jako jak říká, že dneska tam ládeš. My na to jednou doplatíme. Co jí vidíme na očích, to jim koupíme a oni nemají potom ten správný cit. Jsou cynický, zhejčkaný. Já když si pamatuju, jak my s bratříčkem jsme seděli na zápraži a jsme viděli našeho tatínka, válečního invalidu, jak seká dřevo a sám ho řeže, nebo babičku s chroucenou revmatismem, jak nese okovy plné vody. My jsme s bratříčkem plakali. A on pákový vám byl rokovou, bo ano, po vojně jsme byli, no. Ale... To my jsme... jsme pomáhali, no my jsme zkrátka riskovali, že jsme volové, ale museli jsme tě jenom jednou prostě. To bylo trošku naopak, když přišlo takový psaní, já jsem z Ivančic. A to přišlo až tady odtud z Prahy, že by k nám Eliška mohla přijet, to byla sestřenička taková pěkná. Tak. Já z toho do dneška žiju. Co mě řekla o životě, přísám Bohu. Literaturu mě určila dopředu, všecko prostě. Že by k nám mohla, psala teta, ale že prostě nesmí ztratit tempo v hraní na klavír. Jakoby to zahodila, bejt měsíc někde, když denně 3 hodiny cvičí a tak dále. Babička pohano, no, máme klavír, teda moje maminka, no, ale to přece na tenhle ten nemůžeš, oni tam mají, já nevím, co za značku a to všecko. A teď se podívala a povídá, no jo, pak to má hrát, když to úplně ty paličky filcový prožrali molí. Zavoláme někoho tatínku, víte, a on po jakou by zvolala. Jak to může kdo spravit jinak, než že to prostě opraví, to umím já taky. Šel k tomu, nás rozehnal, vzal maminčiny takhle dlouhý rukavice, s takový jemný kůžičky plesový, povídal mi, už stejně nikam nepůjdem, viděl, už stříhal takhle. A tak krásně to oblepil, že opravdu to vyžraný nebylo vidět. A teď povídá Lído sestře, Lída sedla, hluchoněmej klavír. Tatínek takhle stala, povídám. Skočte někdo pro pastucha. Skočit pro pastucha znamenalo pro radiče pijan, šel pryč. Pak přišel pan pastucha a tatínek, aby příště, kdyby spravoval klavíry, už byl perfektní, tak přece jen takhle stál, ten pastucha sed, klep, zvetový košel a povídá, kerej vůl, a tatínek dělá.
2: S Vladimírem Menšíkem vám nabídnu ještě jednu historku. Tu zvlášť miluje Jaromír Hanzlík.
3: Když se Jaroušek Hanzlík rozhodoval, jestli mají skutečně na školu, anebo prostě využít té nabídky, aby šel rovno do Vinohradského divadla, a radil se a všichni ti adepti toho herectví říkali, já bych šel na Vinohrady. A tam mu ještě ti z Vinohrady říkali, je pravda, že tady byste se naučili teorii, ale jenom z knih, kdežto tam jsou lidé, kteří u divadla tu historii divadla přímo tvořili. Jenom mít otevřené uši a oči. A tak se Jaromír Hanzlík rozhodl, šel do toho Vinohradského divadla, dával si pozor, jenomže tam přišel trošku pozdě. Když už tam s tou pamětí to nebylo, tak zcela pořád. Tak jednou byl ráno, jak se chodí do rekvizitárny, v rekvizitárně, a tam seděl Ilja Prachař a dělal si pomeranč na takovou tu, na to lotosa ano. Takovýho. Tak si to řezal a přiběh tam z něj nehřel, že povídá, prosím vás, nemá někdo ten, to, já tam mám taxík dole, a co nemá, no, ten, tohle, mám tam taxík, ale co tam nemá, no, venku prší, deštní. Prachař povídá, Hanzlíku, uši a oči otevřený, v tom přišel Bláha a povídá, já jsem měl kamaráda, kterého jsem neviděl 20 let, tak jsem neviděl, odstěhoval se někam, nebo se s ním něco stalo, nebo tohle. A já to říkám jinak. My jsme šli s manželkou v sobotu, tam, jak se chodí hodně, do hospody, ale do hospody, ne. Tam, jak jsou ty zvířata, do zoologický zahrady, ale ne, jak mají ty dlouhé krky, oni pají na safari, ale plavou po vodě, labutě, tady kousek do Průhonic, v Průhonicích jsme byli, no. A oni pají, no a co, on pán? No, nebyla to špatná neděle. A jedna mouška povídá, no, ale nesmějte se, já jsem taky, o čem jsi to mluvil? A jsme šli na tohleto, já v tom vstoupil Ilja Racek, takový mírně, je to japa, udělejte mi kafe. Ale odkud pak jdeme, mon pán? Nejradši bych si nefackoval. Řekl jsem si půl rovnou, vyspím se jednou a teď jsem potkal toho, jak tady, no, vždycky dole. A on, že jde tam, jak, no, co tam je. A Prachař učí oši otevřený. No, páno, a co jsem, a co vám to povídám, udělí je dvojitý kafe. A mezi tím, tam strašná vřava a mouška povídá, tady není možný přemýšlet, já si jdu ven vzpomenout. Vyšel ven a Prachař povídá, oči a uši otevřený Hanzlíku a dloupal toho lotosa a pomeranč hodil do koše. A Hanzlík povídá, tady nebudu! vyšel ven a tam stál schovaný moučka mezi skříněma páhazíků, protože nevěděl, co jsem si říkal vzpomenul.
2: Dalším vynikajícím vypravěčem byl Miroslav Horníček, který měl už v 60. letech svou vlastní talk show. Tenkrát se tomu říkalo Hovory H. A vystřídala se tam spousta vynikajících osobností, se kterými vedl rozhovory a vyprávěl historky, které s nimi zažil. O Jiřím Sovákovi vyprávěl tohle.
4: S Jirkou Sovákem by se skutečně dali vyprávět řady příhod. Třeba na té vojně. Jirka Sovák dovedl vojně dát takový zvláštní absurdní smysl, protože vojna samozřejmě není absurdní, to je velmi logická věc, ale on to takovým zvláštním způsobem obracel, jo. On třeba, my jsme spolu vycházeli z brány v Milovicích při cvičení a tam stál ten strážný, že jo, a pozdravil nás, byla neděle odpoledne, čili volno normální, a my jsme prošli ven a za branou se Jirka obrátil a povídá na toho strážného, ty jsi mě pustil? A on říká, no samozřejmě, co je, běž. Tak říká, tak ty mě pouštíš ven z kasáry. On říká, no samozřejmě, máš volno, tak vypadni. Říká, tak na tvou odpovědnost já jdu pryč. Říká, no co otravuješ, člověče, vypadni. A Jirka Sovák říká, jak se jmenuješ? Tomu strážnímu. A on říká, no co otravuješ, běž ven, máš volno, tak jdi ven. A Jirka Sovák povídá, podívej se, s takhle špinavýma botama si mě pustil z kasáry. Jak se jmenuješ, budu tě hlásit. A těchto věcí on tam dělá strašný, to on tam třeba vyděsil jednou, my jsme tam byli už jako staří otcové na cvičení a třínedělním, ale přišli nováčci a v Milovicích byla řada různých útvarů a teď ti nováčci jako se vyptávali, říkali, od koho jste vy, od čeho tohleto, a mezi vojákama se to snad smí říct, to jako ven by to Sovák nikdy neřekl, ale Sovák toho nováčka úplně uhranul, protože mu říkal, že slouží u rákosníků. Nováček samozřejmě nevěděl, říkal, a co to je rákosníci? A on říkal, to jsou zvláštní oddíly cvičený pro boj v rákosti. My prý se učíme tak tiše pochodovat rákosím, aby se nehejbalo. A pak říkal, tam byl ještě s tím kamarádem, říkal, a tenhle kolega, ten je zase u lomozítek. A vysvědoval, co jsou to lomozítka, že to je takový zvukový zařízení, asi jako disk veliký, a to, že se nechá v lese a pluk odjede, a to lomozítko ještě 3 dny vydává zvuky jednoho pluku. Takže nepřítel pořád ještě slyší, že ten pluk leží v tom lese. Tak to jsou lomozítka. V Budějovicích Jirka Sovák jednou před hotelem jsme vyšli, že pojedeme na exteriéry, to se jezdilo za Budějovice, a on nakoupil, tam byl výroční trh, a on nakoupil za 30 korun turecký med po balíčkách a všem v autobusu rozdal turecký med jako takovou pozornost, sám si narval veliký kus do pusy a jelo se. A teď každý žvejkal ten tvrdý med a za Budějovice má koleje přejezd. Jo. No a autobus podle předpisu musí zastavit. Tak ten řidič zastavil a zezadu Sovák na něj řve, co blázníš, co zastavuješ, člověče? A on říkal, no nevidíš koleje? A Jirka Sovák řval, to byla taky jediná naděje, že to překousnu. Čili já jsem s ním byl v těch Milovicích, nás bylo na světnici 16, z toho jeden normální a 15 herců. A já jsem měl Bčko, já jsem pro celkovou tělesnou sešlost měl Bčko. Já mám v klasifikaci písař. A čili oni ráno odcházejí na cvičák, zdraví borci, a já jsem, protože kancelář začíná později než boj, tak já jsem ještě lehával na slamníku a vždycky jsem, oni mě nenáviděli, že já tam ležím. A já jsem říkal, náhodou važte si zdraví. Co já bych za to dal, kdybych teď mohl jít s váma na cvičák, člověče, a to. A oni mi mlátili botama a tak. A jednou jsme přemluvili našeho důstojníka velícího, že jsme vlastně armádní umělecký soubor a že mezi námi je řada hudebníků a že by bylo krásné, kdyby tento oddíl měl svou vlastní kapelu, která by ho vodila na cvičák. A to se důstojníkovi zalíbilo ohromně, že budeme mít jediný útvar v celé Milovicích kapelu. tak kluci dostali 2 dny volna, že si jedou do Prahy pro nástroje. A zatajili důstojníkovi, že všech 6 jsou houslisti. A přijeli a skutečně vodili ten útvar na cvičák. Já jsem poprvé v životě viděl pochodovat 6 houslistů. Hráli pochody, to bylo nádherný. A jednou tahle celá jednotka odešla na takový dlouhý 2denní nebo 3denní cvičení pochodový. Já jediný nešel, nemocný člověk, že ho starý, jsem nešel. Tak jsem je doprovázel, mával jsem za nima dlouho, ty houslisti je vedli až k bráně, pak se vrátili. No, odcházeli, celý to mužstvo odcházelo jako řada mladých, zdravých lidí. Vraceli se za 2 dny, už ne jako řady. Tu přišel 1, tu 3, tu 6. Tam byly obrázky tak dojemný, že třeba šli 2 vojáci, vedli se kolem ramen, takhle kulhali a za nima jejich poručík nes jejich pušky. A poslední vůbec přišel sovák. Ten přišel večer, když už se s ním nepočítalo vůbec. Už jsme leželi všichni na vůbec přišel sovák. Ten přišel večer, když už se s ním nepočítalo vůbec. Už jsme leželi všichni na slámě. Tam byly kufry takhle.

0: a ten oheň takhle klepe do té slámy. A povídá, ať uhořím, jen když nejdu.
1: V Hovorech H ještě chvíli zůstaneme. Jiří Sovák vyprávěl pro televizi spoustu různých příběhů a historek, ale historka o loutkáři je typickým příkladem jeho humoru. Její pointa je tak geniální, že odbourala i Miroslava Horníčka.
2: Ty jsi na jednom zájezdě zažil takového nějakého, já nevím, jestli to byl kouzelník nebo...
3: Loutkář, jo, loutkář. Ty myslíš, ano, ano. To byl loutkář a měl neobyčejně dlouhý fousy.
2: Plnovous.
3: Plnovous bych tak přímo řekl. A to tak jezdil, on se nějak přifařil, už nevím, ta administrativní spojka, jaká byla, jak se k nám dostal. A on hrál pro děti vždycky odpoledne. Ano. Mě to zajímalo, protože jednak jsem si říkal, tak je to hezký, tak pro děti hrát, jo, a jsem byl entuziasta takových věcí, jak jsem si šel sednout jednou takhle mezi ty děti a díval jsem se na ty loutky, jak nám tam mládež a tohleto, plnej vlastenectví. A teďka najednou slyším, oni vůbec neměli knížky, mluvili z blbosti z hlavy. Kašpárek povídá, šmidrapáci, pak si čistí zuby Kašpárku. A Kašpárek má to řekl, a kdybych na to bral peníze? Já jsem odešel okamžitě pryč a byl jsem z toho velice roztrpčen. A nějak se to... jak to obyčejně bývalo, večeru nějak se to tak nějak, že byla sedánka, něco se pilo, já jsem taky něco
2: vypil,
3: no, tak skvašenej,
2: ano.
3: Skvašenej, tenkrát ještě byl skvašenej, a mě napadla šílená myšlenka, nechala jsem si ohřát klích v kuchyni.
2: Klích?
3: Ne polivku, klích, klích.
2: Ty máš rád klích, ne?
3: Ne, já to nechtěl na jídlo, ale tak se to dověděli prostě kolego, říkali pozor, Sovák si nechává v kuchyni ohřívat klích. A já měl tuhle myšlenku.
2: No.
3: Šel jsem s tím klihem nahoru, kde ve 13, myslím, pokoji bydlel tenhle ten uličník, fousatej. A já, tam mě chytli.
2: Jo.
3: Co, já vám, mládenci, nechte to na mě, je to naprosto zaručená věc a hlavně právně nepolapitelná. Protože jak lze usmrtit takového przniče našich dětí? Beztrestně jediná možnost. Jak leží? Vyndáme mu vous, naklihujeme, molíme úplně do jehly, počkáme, až stvrdne, a pak ho prudce zbudíme. Jak se posadí, probodne se.
0: Já jsem moc krát tuhle historku o tom je vyprávěl a vždycky říkám, je moc lidí, který by to napadlo, ale je jediný, kdo to provede.
1: Ani historku, kterou vyprávěl Karel Šíp v Bolkovinách, si nevymyslel. Ona se mu opravdu stala.
4: To bylo v době, bylo mě asi nějakých 18 let, jo. A tenkrát, já nevím, jestli to ještě dneska tak funguje, protože nemám už ten kontakt, ale tenkrát na ty víkendy ty rodiče odjížděli na ty chaty a na ty chalupy, takže v těch městech ty byty zůstávaly volný a to už jsme čekali jako supy, to byla příležitost pro nás mladý kluky, že v těch volných bytech jsme právě dělali ty mejdánky, večírky, holky a tohleto. A to jsem právě udělal já jedný se svým kamarádem, že volný byt v Praze na Vinohradech, tak jsme pozvali děvčata ve čtyřech takovej malinký mejdánek. A to musím říct ale důležitou věc, to bylo, říkám, byt na Vinohradech, ale ten byl řešený tak, že se jako z předsíně vešlo do obejváku a ten byl vlastně průchozí a skrz něj se šlo ještě do zadní místnosti, to byla ložnice.
5: A my to u nás?
4: Ne, to nebylo u vás.
5: Ne.
4: Tohle bylo u nás. A tam byly prostě dvě místnosti a mezi nimi nebyly dveře. To byla důležitá věc, jenom tam byl takhle závěs, jo. A tak říkám, děvčata přišly a tak chlebíčky připravili a víno a to a reprodukovaná hudba, tak jsme tančili a veselo bylo a pak už jsme koukali na hodinky, protože jako jsme říkali, už by měl nastat ten okamžik, kvůli kterému jsme to celý organizovali. Tak jako jsme řekli, fajn, zábava byla, jdeme spát, jo? A tak jsme se rozloučili do té zadní místnosti, šel ten můj kamarád s tím svým děvčetem, v tom obejváku jsem zůstal já s tou tenkrát aktuální dívkou a tak jako jsme rychle tohle

0: A co se dělo teďka? No, musím se vyhnout některým věcem, nemůžu teďka popisovat, co se dělo teďka.
1: Proč ne?
0: Ale, tak se,
1: proč ne?
0: Ale ne, tak to nemůžu už z časových důvodů, protože to bychom tady museli být o dvě minuty díl. A... Proto to neříkám, jo? Proto to neříkám. Já to říkám, protože tedy ve chvíli, kdy já měl pocit, že věc je vyřízená a už jsem nějaké unavené, už mě padaly víčka jako a že budu spát, jo? Ale protože nastalo naprostý ticho, tak do toho ticha já jsem z té vedlejší místnosti přes ten závěs slyšel takový jako pravidelný, jako rytmický, jako zvuk. Jasný. A to jsem propadl panice. Říkal jsem si, no ježišmarja. Teďka tato určitě slyší taky. A říká si, no to jsem to drapla, kdybych chodila s tamtím, to by byla radost až do rána. Tenhle vůl chce chrápat už, jo, tak jako taková hamba na mě ulpívala, jako jo. Tak si pamatuju, že jsem to tak chtěl odehrát do autu, tak jsem se mu tak jako převalil a řekl jsem, začali pozdějc. Celkem s odezvou se to nesetkalo. Ale tak jsem si řekl, tak jsem se zapejčil a řekl jsem si, to by teda bylo, abych neukázal, kdo je tady opravdu král, jo, tak jako taková soutěživost se ve mně probudila, jo, tak jsem si, teda, takže jsem jak, nahodil motor znova, jo. Hele, já jsem se snažil strefit i do toho tempa odvedle, abych jako... Osmnáct let, jako dostihy jsem to vlastně pojednal, ale musím říct, že to bylo opravdu... Pak jsem úplně odpadl, no já byl, to už bylo ráno, svítalo a já byl na kyslý krovonou do nemocnice odvízt a kapačky, víš, ale s pocitem olympijského vítěze jsem říkal, tak teďka z toho. Hele, ticho zase. A já znova do toho ticha slyším, ani to tempo se prakticky nehnulo. Já jsem říkal, ježišmarja, kdo to tam je, teď to nemůže být člověk, to je kombajn nějaký nebo co. Tak jsem si říkal, tohle to, toho jsem si to sem nasadil. Jako, tak jsem, no tak jako, motor to už jsem se ani nepokoušel, jako to bych nenatočil ani klikou už teďka, jo. A tak jsem jako vstal a šel jsem tak jako vedle, jako, ale abych je nevyrušil, tak jsem mluvil už před tím závěsem. Říkal jsem, kdyby měl někdo zájem něco pití, můžu z kuchyně přinést, jo? Tak jsem čekal, že řeknu, přines něco. Ne, nikdo neodpovídal, jsem říkal, no neříkejte po takový noci, to musí být žízeň, co? Nikdo nic neříkal, no tak já jsem vyšel skrz ten závěs dovnitř, říkám, nemusel jsem v té místnosti rozsvícet, protože už svítalo. Na první pohled mě bylo jasný, ty dva už dávno spali, jo? Jenomže, tenkrát ještě nebyly žádný CDčka, ale cívkový magnetofony, jo? Takže si pamatuju, že ten, když si nevypnul, tak ten pásek dohrál a ta cívka se takhle, a ten konec toho pásku pleskal takhle do ten magnetofon.
2: Vyprávěním historek získal velkou popularitu Miroslav Donutil. Pojďme si poslechnout aspoň jednu krátkou. Je z období jeho vzdorovité puberty.
3: Mě bylo 15 let, to by nebylo nic tak významného samo o sobě, ale rodiče mě koupili šusťák. A shodou okolností třetí rok byl z módy. A dostal jsem klobouk. A vyrazili jsme na nedělní společnou vycházku s rodiči. V 15 letech není nic úžasnější. My jsme šli, já jsem celou tu cestu dával rodičům najevo, co si tak asi zhruba od jejich vycházce myslím, jo. A můj tatínek byl statečný a držel se zpátky a maminka to jistila. A dorazili jsme na Stránskou skálu, kde celá naše vycházka končila a tam už to tatínek nevydržel a jednu mi vytěl. A ještě mu to nestačilo, vzal si flexaretku, ten fotoaparát s tou zrcadlovkou a takhle si mě vyblejsknul, jo. A já mám do dneška na to památku, jak tam stojím v tom šustáku, ten klobouk takhle na stranu a tím vzdorovitým, uhrovitým obličejem proklínám svého nenáviděného tatíka A vždycky, když můj starší syn se mnou zapřede rozhovor na téma, tati, tomu absolutně nerozumíš, jsi mimo mísu, jo, ti nemůžu absolutně nikdy vysvětlit, jo, tak si vezmu tu fotku a dlouze se na ně dívám.
2: Jedním z hostů Mirka Donutila v divadle Spirála byl Radovan Lukavský, který dokonale smazal mýtus o tom, že by byl snad představitelem jen vážných a seriózních rolí a báječně bavil publikum dnes už legendárními historkami z Národního divadla.
3: Já jsem vždycky slýchal takovou tu známou historku, nevím do jaké míry, znají i ostatní, o tom, jak pan Vidra v roli císaře Zikmunda osvobodil mistra Jana Husa. Mě by zajímalo, jestli to byla anebo nebyla pravda. Můžete nám to prozradit?
4: Tam nebyl jsem pochopitelně očitým svědkem těch událostí, ale od očitých svědků jsem se dozvěděl, že skutečně došlo k takové situaci, že totiž Václav Vidra jednou odpoledne náhodou v nějaké vinárně se sešel s Voskovcem a Werichem, no a jak tak šla řeč i na to představení, kterého večer čeká, tak ten Voskovec s Werichem se velice jaksi na něj zarputili, že to je ošklivost, když toho Husa odsuzuje a že by aspoň jednou teda měl ho osvobodit. A ten Vidra se nakonec dal tedy přemluvit a dokonce se vsadil, že dnes večer Husa osvobodí. A šel, myslím, rovnou z té vinárny do divadla, tak akorát to časově vycházelo, a v zápětí na to i v té dobré náladě a v tom dobrém předsevzetí vcházel na jeviště jako císař Zikmund a už od portálu prý volal: Huse, já tě nedám! Vzniklo z toho samozřejmě určité napětí, ano. Císař se usadil a četli rozsudek nad Janem Husem. A když ho přečetli a císař ho měl schválit, tak řekl: osvobodit! To už bylo horší, takže ti nejbližší partneři prostě tomu císaři do ucha šeptali, že by snad bylo lépe, kdyby přece jenom, ano. Ale on přitom viděl v loži blízké Voskovce a Wericha, jak tedy se zvědavým smíchem čekají, jak to dopadne, takže nakonec zas prostě naprosto impozantně řekl: osvobodit! No, takže nezbylo, než toho Husa rychle odsoudit proti vůli císaře a císaře uklidit z jeviště. Nicméně ten Vidrat svou sázku vyhrál, jenom nevím, jestli ta částka, kterou vyhrál, stačila pokryt tu pokutu, kterou dostal od Národního divadla, protože 5 000 korun byla tenkrát jaksi značně vysoká částka na zaplacení.
3: Teď bych vás možná rád poprosil, jestli byste nebyl tak laskav a nezavzpomínal na některého z významných režisérů, s těmi jste se potkával a potkáváte se často.
4: No, myslím, že vůbec celý ten seznam těch slavných historických anekdot je možné zahájit vzpomínkou na K.H. Hillera, který byl jedním z největších prvních režisérů Národního divadla, a je to taková ta absurdní vzpomínka, co všechno může režisér na herci chtít. Vyprávěl to Lála Pešek, že prostě byl na jevišti a najednou ten Hilar, oni ho taky umějí tak jako napodobit, že volal a říkal: a Pešku, teď bych potřeboval, kdybyste na 1 vyskočil, na 2 a 3 zůstal ve vzduchu a na 4, 5, 6 pomalu padal. Se někdy potká strašná situace. Já jenom třeba si vzpomínám, Bohušek Zahorský vyprávěl, měl takovou situaci, kdy měl prostě se vplížit za svým tedy sokem, jo, a najednou měl říct: zhyni ničemu, a vrazit mu dýku do zad. Takže se blížil, že říkal: zhyni ničemu, a teď nemohl najít tu dýku. Takže chvíli strnul a zaváhal, a teď ten ničema už se tak trošku skoro díval, co bude. Jo? ten dostal geniální nápad prostě a takhle zezadu ho nakop. Povídá tak a ta bota byla otrávená.

0: to je, co dokáže způsobit tedy rekvizita, když není na svém místě, ale třeba kdybych se vrátil jako k vzorku k té situaci Rašilova, jak se snažil vyhovět panu režisérovi, tak si vzpomínám na takovou situaci, zkoušeli jsme ženský boj a hráli jsme konšely, měli jsme takové sezení a teď jsme se radili, co tedy s těmi ženskými, které se proti nám vzbouřily. A Rudolf Rušínský seděl vedle mě, ten jako říkal, no bude to těžká práce, to bude těžké. Vždyť si představte třeba ta jejich náčelnice, co je to za hroznou ženskou, třeba jen ty její ty prsy, teď ona má prostě takovýhle prsa. A ten režisér na to zavolal, prosím tě, Rudlo, tohleto přežeň trošku, jo, pěkně, neboj se toho na to. Tak jsme to vrátili a on říká, to je hrozná ženská, teď ona má takovýhle prsa. Ten volal, ne, Rudolfe, neboj se, přešeň to co nejvíc, jak můžeš. Takže ten Rudla prostě, jako když tak vstal a povídá, teď ona má tak. On prostě přešel od portálu k portálu a teprve, když zmizel, tak jsme zaslechli vidle prsa.
1: Herci občas mívají problémy s textem. Poslechněte si, jaký názor na to má Josef Dvořák.
2: Všichni si myslí, že nejtěžší je se naučit text a pamatovat si ho. Je to těžký, ale víte, co je horší? Zapomenout ho. Věřte mi, dostat ho z hlavy, vygumovat ten text, vyhodit ho, to je skoro nemožný v některých případech. Já, když jsem začínal v televizi, tak jsem shodou okolností první pořad točil s Františkem Filipovským. A měli jsme tam scénku, on hrál lékárníka a já jsem přišel do lékárny pro lék a měl jsem si koupit lék, který se jmenoval Isopropyl Propemyl Barbitur Saures Penildy Metildy Mentol Abinopirazonol. No, já když jsem to přeslabikoval jenom na té první zkoušce, tak mě polil pot, díval jsem se jak vyplašený ptáče na pana režiséra, co s tím budu dělat, a to režíroval Evžen Sokolovský, říká, Ježíš, jsem ti zapomněl, Pepiku, říct, řekneš to několikrát po sobě. Protože on, ten lékárník, už je taky starší, viď? Tak aby věděl, co po něm vlastně chceš, tak mu řekneš několikrát tohle po sobě, no. A já jsem říkal, já jsem se bál protestovat. A ten František Filipovský, aby mě zachránil, říká, že to je nesmysl. Ať je to tady na nějaký krabici napsaný a ten pan Dvořák to přečte. Říká, ty se ho zastáváš, Františku, jo? Tak dobře, tak to bej říká taky. No jo, ale teď nastal trapas, protože já jsem cítil vinu na tom, že jsem toho Františka Filipovského vtáhnul do tohohle maléru. A Sokolovský skončil zkoušelka, za týden se sejdeme, jo? Tak se připravte. A já jsem se týden dřel ten název. Napsal jsem si ho na papíre, kudy jsem chodil. Izopropyl, propenyl, barbitur, sorry, izopropyl, propenyl, barbitur, izopropyl, propenyl, barbitur, izopropyl, propenyl. Vrčel jsem to do sebe, až jsem to jakž takž uměl. Přišel jsem na zkoušku a teď už jsem byl nervózní, protože už se to blížilo k tomu místu, kde já jsem měl pronést název toho léku. A když to došlo na to místo, já jsem se nadechnul a ozval se stop, Pepiku, já jsem to škrtnul. Já jsem to škrtnul, to je nesmysl, aby si tam říkal takovýhle věci, prosím tě, soustřed se na něco jiného. A to je důkaz, přátelé, 30 let tohle nosím v hlavě, nedostanu to z hlavy ven a další věci se mi tam nevejdou. Přátelé, já vám řeknu, divadlo je kouzelný. Divadlo je nádherný. Já mám divadlo hrozně rád. Víte, divadlo je, já to řeknu jednou větou, teátr, panstvo. Teátr je prima.

Když už mě všechno leze krkem, mám na to osvědčený trik. Řeknu si, svět je jen pár prken, kterých je škoda pro hřebík. Kulisy z ohranýho škváru, kostým a partner, prostě šok. Co hrajem? Nikdo nemá páru. Režisér, trouba, autor, cvůr.

to je to starý zaklínadlo, co kouzlí zámky z papíru. A proto já dám na divadlo, na kumštíře i na šmíru. A komu děcko v duši dřímá, těžko těm čárům odolá, řekne si, ten teátr je prýma a dá si se mnou dokola.

0: Znamenitým vypravěčem je i Petr Kostka. V pořadu Pět u stolu takhle bavil své kolegy vyprávěním o svém cestování do zahraničí.
1: Kdysi dávno, když jsem byl ještě hodně mladý a v městských divadlech pražských, tak jsem jel do Jugoslávie s ČSM nebo CKM, nebo jak se to jmenovalo. A tam mě poradili, že kultura je tamhle v tom zámečku, obehnaném zdí, tam uvnitř park, ale obehnané zdí, začínají až po setmění, až v 10 večer, vstupné tolik a tolik, to je vyloučeno, ale když přelezeš plot, oni tam hlídají od 5, ale když přelezeš dřív plot, tak je to dobrý a dostaneš se, a tam je i striptease a všechno to, já byl uvidění. Takže kvůli kultuře jsem asi v 4:30 přeskočil tu zeď, schoval se tam do křovin u moře, v tom vedru a čekal do 10 hodin. V 10 hodin začal program, tak jsem se vyhrabal z té hlíny, jo, kouknu na to jeviště a tam byl Pepík Koníček a jeho Girls a hráli Meky Messer, pane bože. Já myslím, že umřu, moje kolegyně, jo. Já jsem sebou vozil železnou zásobu 100 marek.
2: Kam jste zašíval?
1: 100 marek, dával jsem to do Solviny. Vždycky hned za hranicima k vodě vyhrabat Solvinu, aby mi to nerozežrala. Umejt, vyschnout.
3: To by mohl být celý zvláštní pořad, kam se ty peníze dávají.
1: Tak já je měl v Solvině, ale pozor, to jsem dělal, nemůžu říct rok co rok, to
4: já te, ale po každé. Že jste robotnického původu, že si dávali Solvinu z těch
1: ano, byl jsem dělnického původu a tam u toho moře, mě nakonec, žili jsme chudobně, peníze vystačily a mě poslední dny bylo líto těch 100 marek. Tak jsem si říkal, to je škoda, já si je nechám na příště, když zase někam mě pustějí. A tak jsem mi zas dal do Solviny a provážel jsem je tajně do Československa. Těchto 100 marek jsem takhle vozil asi 12, 15 let. Až potom po revoluci jsem si svobodně chtěl koupit něco v Holandsku a zjistil jsem, že propadli. Ale já bych třeba hrozně rád zaspomínal na Španělsko. Vzpomínáš si v 70. letech, když jsem tam byl poprvé a skoro naposledy, já tam byl jenom dvakrát za tu dobu normalizace, tak jsem ti přivez suvenýr. Tam dávají takový plakáty.
5: Je tam ten
1: bík, že jo, a toreador, torero, jak ho zabijí, reklama zítra odpoledne, 6 toros, bude zabito toreadorem a teď tam je volné místo, aby každý turista si tam za pár fuflíků nechal vytisknout svoje jméno. A já jsem tam nechal vytisknout Ludek Munzar. A stálo to 18 korun našich, no, tak to neříkám, abych si to vracel. To. A s touhle rourou jsem přišel po prázdninách do divadla a Luďkovi jsem to dal. Luděk byl velice znám v divadle tím, že dělá všecko možné na světě, že sází stromy, staví dům, jezdí autem závodně, jezdí na koni závodně, tak proč by nedělal i jiné věci, skákal padákem a proč by taky jako nebodal třeba bíky. Tak, a Luděk to ukázal, my jsme měli takovou nějakou opakovačku, takže jsem musel být potichu, tam někteří kolegové právě říkali text a my měli zrovna volno a takhle na piano rozložil ten plakát a ukázal ho panu profesorovi Hegrovi. A ten na to kouk, nechtěl rušit, že tak mlčel. Přes pražské kulturní středisko.
4: Ten tomu věřil.
0: Poslední slovo bude patřit ženě. Slyšeli jste už, jak Jana Hlaváčová vypráví o Luďkovi Munzarovi? Neslyšeli? No to si nemůžete nechat ujít. A jestli jste to už slyšeli, tak si to jistě rádi dáte znova.
6: Když jsem se s Luďkem seznámila, tak jezdil závodně na koních parkury. Nádhera. Kůň, ušlechtělé zvíře, příroda. No, co si umíte představit krásnějšího. Pak přišlo lítání. Tak, protože nemám ve zvyku nikomu nic zakazovat, tak jsem na to musela trpně přistoupit a jenom jsem umírala strachem. A měla jsem pocit, že musím udělat něco pro to, aby se mu nic nestalo, tak jsem se zmohla akorát na takovýto maminkovský jaksi porazení, když dítě jde ráno nezbedné do školy, tak maminka řekne, že jo, dávej pozor, když přecházíš a tě něco. Tak já jsem se zmohla na dobrou radu, že jsem říkala, Luděčku, prosím tě, lítej pomalu a nízko. Což jsem... posléze zjistila, že to je nejlepší rada, jak se zabít. No, pak nastalo takové období, protože Luďkovi propadly pilotní papíry, ne protože by to už nějak neuměl, ale divadlo a lítání nešlo dohromady z časových důvodů, takže neměl nalítaný hodiny. A já jsem si zlomyslně zamnula ručičky a říkala jsem si, konečně bude pokoj. Ale to jsem svého muže ještě dost dobře neznala. Pak nastalo takový období klidu a potom období klidu můj muž, který jaksi umí stát čelem jakýmkoliv nepříjemným situacím, hrdě chlapsky se k tomu postaví, mi najednou začal uhýbat očima. Já jsem přišla, on to oko nedal, jo? A já jsem si říkala, co se děje? Teď byl ve věku, kdy chlapi si potřebují ještě dokázat, že jsou jurové, že jo? Pro mě představa začínat nový vztah, no ta dřina ani omylem. Tak jsem mírně znervozněla a řekla jsem si, ne, tak jestli je takovej, co si o něm myslím, tak počkám, až přijde a řekne to. Trvalo to rok. Jednoho nedělního oběda slyším, jak moje starší dcera říká, tati, tak už to ty mamince řekni, on už to každej ví, jenom ona ne. Já stuhla. A tento muž se postavil, jak malý chlapec znachověl, cudně sklopil oči a prozradil mi to sladké tajemství, že už rok jezdí do vrchu a že si vyjezdil závodnickou licenci.
3: Pardon, můžu?
6: Podej, první!
3: Nerazkáči do řeči. Když jsem tohleto řekl, tak Jana vystřídala tolik barev jako dámy, když si děláte v obliči, abyste byli ještě krásnější, všechny ty palety. A protože je kuřačka, tak si vzala cigaretu, zapálila si a ten první šluk, s proměnutím to nebyl šluk, na tu půlku sežrala. Pokračuj dál.
6: Tak nějak to bylo a říkala jsem si, co mě to zase čeká. Přišlo léto a Luděk povídá, podívej se, tak teď už se nemáš na co vymluvit, pojeď se mnou, prostě měl jet závodit na Nürburgring. A aby mě zmotivoval, tak mi dal úkol, že budu mechanikum vařit. Řekla jsem si, máme snášet dobré i zlé v tom manželství, já se přemůžu, já to teda risknu. Nakoupila jsem hovězí ve vlastní šťávě, chalupářský guláš, výzbroj českého turisty, když jede do zahraničí, nacpali jsme to v Ávii do těch lavic, že jo, na kterých se sedí. Vyjeli jsme, já jsem se snažila uvařit denně z hovězího ve vlastní šťávě chlapům a něco, aby měli pocit, že po každý jedí něco jiného. To je výkon, to uznáte. No a přijali jsme na Nürburgring, otevřela se brána, my vjeli a já jsem myslela, že zešilím ten rev těch motorů. No prostě něco strašného, ale člověk si opravdu zvykne, začalo se mi tam i líbit a když k večeru vždycky mechanici a závodníci odjížděli do těch Nobel hotelů, tak prostě depo bylo naše. My jsme tam zůstali jako čehůni sami. A bylo to nádherný, protože sice byla jediná sprcha na pánských záchodcích, nic se nedělo, hoši prošli, řekli čistý vzduch, já jsem se šla vysprchovat, oni mě pohlídali, pak jsme zasedli, otevřeli lahvinku, rozdali jsme kartičky a řekli šéfíku, dupačky spinkat, protože ráno musíš být čerstvej a my jsme žili do noci. Ráno vytlačili auto, že jo, a jeli na dráhu seznamovací kola a tyhle ty věci, takový, co k tomu patří. A já jsem strašně záviděla těm klukům, oni si sedli na ty blatníky, ta naše Tatra, my jsme jí říkali Viktorka, má takový pozvolný blatníky, a kluci si na ně sedli a teď prostě odstartovali, vystřelili nahoru. Jsem tak závistivě za nimi hleděla. Odjeli, já jsem se rozhledla po depu a najednou vám koukám, že všichni ty závodníci sebou měli tak nádherný baby. No kočky právě vyšly ze salonu kosmetického, vohozený, namalovaný, načinčaný, krásný. Já jsem říkala, no, jestli jsou jejich nebo vypučený. Nicméně jsem si prohledla sama sebe, ten drdol, takový to, ten teplákový dres, akorát ty lampasy ruský mě chyběly. Tak jsem říkala, chudák, chlapče, měl si taky něco vypučit, takovou ostudu mu dám. No a ten Luděk nějak si všim, že se nějak necítím, pak jsem říkala, co, nikdo mě tu nezná, tak se na to vykašlu. A aby mě odměnil a dal mě pocit sebevědomí, tak když jel tedy na ten start toho prvního závodu, tak řekl, sedni si. A já v těch teplákách si sedla, ale jak vystřelila, tak jsem zjistila, že bych ujela, já jsem se držela tou levou ruku, ale že bych z toho sjela, tak jsem si přehodila nohu přes nohu, ono to líp sedí. No a najednou jsem zjistila, že stačí kynout pravou rukou a měla jsem pocit, že jsem nejkrásnější sedmnáctka v celém depu, protože to ty druhý si nevokusili. No a... Přijeli jsme na ten start a já jsem to v životě zažila poprvé. To je taková krása a tak zvláštní zážitek vidět ty chlapy v těch nádherných veteránech, každý tu kuklu jiný barvy, ale za těma barevnýma kuklama jsou oči. A ty oči, ty něco vypovídaly. To vám bylo zvláštní, to soustředění před tou chvilkou, tou vteřinou pravdy. Jeden se modlil, druhý bubnoval na kapotu, třetí zavřený oči a já jsem koukala, našla jsem ty oči toho Luďka. A já jsem říkala, to je úplně člověk, který ho vůbec neznám. To byl strašně zajímavý start a vítězství. Luděk stál na nejvyšším stupni, já v těch teplákách jsem brečela, československá hymna. Přijímal ten pohár, pak se stoupil z toho, sedla jsem si na blatníky, pohár v ruce, sjížděli jsme do depa, já řvala zase jak pubertální dvanáctka. Vyhráli jsme, prostě jsem ječela, jako kdybych za to mohla. A jak sjíždíme do toho depa, tak koukám, že ti závodníci, kteří si měli závod, byli už dole, opouštějí ty stolečky u těch Wagnů, těch Mercedesů a těch Nobl autáků. Ta Tatra naštěstí byla pěkně schovaná v koutě. A o těch svých krásných ženských a stavějí špalír. A jak jsme projížděli tím špalírem, tak já slyším v tom větru bravo Čeko. A už jsem zase bulila. Jsem k tomu nemohla uvěřit, že je to pravda všecko. A teď jsme zastavili a všichni ty závodníci k tomu Luďkovi přišli a poklepávali po rameni a říkali Luděk, no a teď mu gratulovali. A teď já holka z Čech zírám a vidím tu upřímnost, tu radost těch mužských, který on vlastně přezávodil. A když to utichlo a oni se vrátili k těm vizourkům a k těm kočkám krásným, tak já pám, Luďku, jak je to možné, ty lidi ti to přejou, oni tě neznají, oni ti to opravdu přejou. A byla strašně dlouhá pauza a pak Luděk povídá, jestli to není tím, že nemluvějí česky.
0: Doufám, že jste se dobře bavili. Zas někdy naschledanou.
2: Výchovní koncert. Přední pedagogové jsou zajedno v tom, že přivýuče nejlépe spojit teorii s praxí, neboli oživit suchopární výklad názornou akcí. Součástí hudební výchovy ve školách jsou proto tradiční návštěvy koncertů, hudebních muzeí a rodných domků velkých mistrů. Nutno však přiznat, že tyto akce nedosahují u učitelů té obliby jako užactva. Repertoár výchovných koncertů nebývá totiž příliš často měněn a tak stejné tóny houslí slyšívá zasloužilý pedagog během své praxe mnohdy až 150krát a to v něm, i když se vzpírá, musí zanechat trvalé následky. My jsme je alespoň na svém učiteli Vítu Machovci zřetelně pozorovali. A nyní, ne že bychom mu to přáli, se měl jeho stav opět o trochu zhoršit. Výchovný koncert z houslových a violončelových skladeb byl pro naši školu naplánován na březen. Když se o to Machovec dověděl v hodině soběžníku, rozplakal se. Později nám tvrdil, že dojetím, ale my dobře věděli, že šlo o šok, což se projevilo i tím, že žákyni, která oběžník přinesla, dal zpropitné a nechal po ní pozdravovat kuchaře. Stav, ve kterém se Machovec o té chvíle nacházel, lze směle nazvat hlubokou depresí. Často během výkladu upadal do letargie a jeho rty beze smyslu ševelily. Koncert, koncert. O přestávkách ve zborovně se pak pečlivě vyhýbal setkání s učitelkou Bezděčnou, jejíž postava na první pohled připomínala harfu. Všechny okolnosti skutečně nasvědčovaly tomu, že letošní koncert bude pro Machovce utrpením. Už při vybírání peněz na umělce a jízdné neměl štěstí a záhadně se mu nedostávalo 16-20. Zbývající obnos mu pak byl během oběda ve školní jídelně kýmsi ukraden. Když to Machovec zjistil, vstal od roštěnky a zavolal veřejnou bezpečnost. Ta nenašla ani peníze, ani roštěnku a navíc dlouho do noci učitele vyslýchala, nejde-li o spronevěru. Ve středu před koncertem upustil Machovec v naší třídě ve své hodině od výkladu a uděloval nám ponaučení ohledně výpravy na Žofín. Uvědomte si, řekl, vzpomenuv na ztracené peníze, že letos jste v tramvaji a na koncertě mými hosty a vyzývám vás tedy, abyste se podle toho chovali. Umělci jsou jemní lidé a v rukou drží drahocenné nástroje, mnohdy italské. Kromě toho se potřebují k produkci vrcholně soustředit, což vyžaduje ticho. Proto si Vlach, Procházka a Táč sednou vedle mne a budou-li hýkat, jako v hodinách kolegyně Kolenaté, vyvedu je ze sálu a zmlátím je ještě na ostrůvku. Po krátkém selhání v řeči nahlédl Machovec do abecedy a pokračoval. Sejdeme se v 8 hodin ráno před školou. Přijdete svátečně odění a upraveni. Neznamená to ovšem, že Emerová se zlije tou lacinou voňavkou, po které se panu inspektorovi při vánoční nadílce udělalo špatně. A co je nejdůležitější, Vicpálek nechá výjimečně pro tentokrát doma prak, což osobně zkontroluji. V den koncertu dostoupila Machovcova nervozita vrcholu. Rozloučiv se s manželkou slovy nazdar Karle, zamířil ke škole, kde jsme ho již očekávali. Po přísné osobní prohlídce nás všech se učitel částečně uklidnil. Řvouni Vlach, Procházka a Táč byli nastydlí a stěží zašeptali pozdrav. Vicpálku v prak pak nikdo neukrýval a obávan střelec sám neměl žádného zavazadla, kromě síťovky s kapesníkem a vánočkou ke svačině, kterou, jak Machovec vtipně poznamenal, se dá stříle těžko. Když pak třídní ještě zběžně přičichl k Emerové, odvedl nás na tramvaj. Ten den zrovna nejezdili elektriky nejplynulej. Asi gránu sprchlo. A tak první, relativně prázdný vůz přijel právě v okamžiku, kdy na Žofíně začínal koncert. Z tohoto důvodu vstoupila naše třída se svým hostitelem Machovcem do koncertního sálu o 20 minut později, z čehož pořadatelé neměli přílišnou radost. Je pravda, že po nás přišly ještě tři třídy, ale sedali si daleko tišej. Navíc Machovec, jemuž osud a žák Procházka přistrčili třínohou židli, byl po pádu na zem pranýřován virtuózem z pódia, že se na koncert dostavil opilý. Učitel se nezmohl na slovo odporu. Sedl si rychle na novou židli a tvářil se jako uličník, přistižený při týrání zvířat. Začali jsme pojednou se svým třídním cítit. Plešatý umělec se totiž na něho znovu vyzývavě zadíval a zaburácel. Tak odpovězte, člověče, když vás kárám. Místo Machovce odpověděl nečekaně Vicpálek. Vyndal ze síťovky vánočku, zručně ji rozlomil a objevil se nádherný kovový prak s gumou číslo 6, která dokáže metnout i dlažku. Nadělat z vánočky koule zvící kachních vajec bylo pro Vicpálkovi sousedy dílem okamžiku. A pak již střelcovi ruce proměnili gumu a drát v zákeřný kulomet. Právě když virtuos, vědom si toho, že uchvátil dívky v sále vysokými tóny svých houslí, hodlal zvýšit svoji popularitu dalšími šprýmy na úkor nebohého Machovce, začalo mu pleskat těsto o nahou hlavu. Výchovný koncert tak vzal nečekaný obrat. Konferenciér, který v podobné situaci asi nebyl nováčkem, rychle vyšel k mikrofonu a koncert ukončil, dávej tím virtuózovi možnost důstojného ústupu. Umělec, snad že byl příliš mlád, to nepochopil. Snad se nechtěl vzdát úspěchu u děvčat, snad ho rozuřila patka vánočky, která zasáhla housle a vychýlila kobylku ze směru daného mistrem houslařem. Kryje se notovým materiálem, přibrousil třemi tahy nože smyčec do vražedné špice a pak používá je houslí jako štítu, vrhl se z pódia směrem k Vicpálkovi. V tu chvíli Vlach, Procházka, Táč zapomněli na nachlazení a rozhýkali se do neuvěřitelné síly. Mistr, překvapen disharmonickým zvukem, který z konzervatoře neznal, se na okamžik zarazil. To stačilo Vicpálkovi k tomu, aby znovu nabil. Skvělá rána pod nohy způsobila umělcův pád. Na zemi ten člověk ztratil poslední špetku rozumu. Těžce se zvedl a jako robot z kázy postupoval metr za metrem vpřed. Legrace končila. Pod údery houslí jsme opouštěli bojiště. Náš kamarád stál proti umělci jako králík proti kobře a jeho konec se zdál být dílem okamžiku. Vystřelil sice ještě po houslistovi zmuchlanou síťovku, ale sám nevěřil v účinek této rány. Náhle pomohlo samo nebe, či lépe řečeno Emerová. Přiskočila k bezbranému střelci a podala mu jakousi malou, tajuplnou lahvičku. Vicpálek pochopil a v zápětí se lahvička roztříštila o tělo houslí. Laciná voňavka podruhé slavila úspěch. Umělec, stejně jako loň inspektor, okamžitě omdlel. Sál ulehčeně vydechl. Vycházeli jsme ze síně s pocitem vítězů. A když ještě třídní machovec, jakoby mimoděk, rošlápl mistrovi housle a otočil se na nich podpatkem, pochopili jsme, že tentokrát nevyvodí ze střelby prakem žádné důsledky.
5: Jo, takhle.
3: To jste vy?
5: A, tak to je, to jsme ani nečekali.
3: Pojďte dál.
5: Přišla k nám 18-letá Růžena Holínová. Vítám vy tady u nás.
3: Růžena se buď mohla zadarmo projet na horské dráze, nebo se mohla setkat se svým oblíbeným hercem.
5: Jiřím Lábusem. No, my ho tu náhodou máme tady, Rošťáka. A Růženo, já tě tady vítám a tak se ptej, co ode mě chceš jako slyšet na všecko, ti velice rád odpovím, prosím.
3: Tak já nevím.
5: Hezky se uvolni.
3: Jak se mám uvolnit?
5: No ne, tak hezky, abys se uvolnila tady.
3: Takhle. Tak já jsem se teda uvolnila na celý den z práce, takže to je dobrý.
5: Zapomeň, že se tady točí deska, na to zapomeň, že?
3: Tak dobře, no.
5: No tak, a hezky. Tak Růženo, tak se takhle děláš těma, tak pořád takhle, ty vlasy nějak tady upravuješ pořád.
3: Ale ne, jsem si ráno blbě ufikla o finu.
5: Aha, a... no. Tak se ptej, co bys si ráda ode mě slyšela, na všecko ti rád odpovím, Růženo.
3: Tak já nevím, tak já teda bych se chtěla zeptat, teda spíš teda Květa od nás podniku, a ty takový blbý. A,
5: tak už to nakousla, tak už to řekni, nenapínej nás.
3: No ne, takhle, schválně, kolik máte holek?
5: No, to máš pravdu, to je opravdu blbý, Růženo. No ale o tom si můžeme říct někdy potom, až to, je to dotočíme tu desku, ne? To je jako
3: takový soukromý věci, že jo? To je jasný, no. Jsem věděla.
5: A máš ještě nějakou jinou duchaplnou otázku?
3: No, tak pak bych teda měla teda ještě jednu, no. Čistě jako za sebe teda.
5: Ano.
3: Budu jako mluvit před sebe, jo.
5: Tak pochopitelně nebudeš mluvit za mikrofon, že jo, tak to...
3: To je jasný, to vím taky, že to nejde. No. Takhle, schválně, kolik máte? Vlastně ne, to jsem se ptala. Teda teď jsem to měla, teď jsem to měla.
5: Tak kam jsi to dala?
3: Ale ne. Takhle, máte psa?
5: Psa?
3: No.
5: Ne.
3: My jo.
5: Máte všecko?
3: Tak zatím jo, no.
5: To máš tedy bahatou fantazii, Růženo.
3: To mi taky holky říkají.
5: Jo. No a Růženo, mám bych teďka já tebe se na něco zeptat, jestli jsi teda se vyčerpala, jestli jako nemáš, co bys už jako dodala? Jestli...
3: No, tak
5: co?
3: Dobře, no.
5: Dobře. Růženo, můžeš nám popsat takový svůj pracovní den? Od rána do večera, jak to probíhá?
3: Pracák, jo. No. Tak já nevím.
5: Tak kdo to má vědět?
3: Jako teda od začátku?
5: No to víš, že ne od konce, že?
3: Tak ráno vstanu.
5: No to snad každý, že to se nelišíš.
3: To ne, no, akorát mám lišej, no.
5: Aha,
3: no tak teda ráno vstanu.
5: Ano. Pak teda... Ty vstáváš na dvakrát?
3: Co?
5: Ty vstáváš na dvakrát?
3: Ne, jak můžu stávat na dvakrát jednou? Teda to je show, jsem mě úplně odjel. Ano. Tady na dvakrát.
5: Tak pokračuj.
3: Tak jsem teda vstala.
5: Jako jsi teda vstala, ano.
3: Pak teda takhle, pak teda udělám ranní higošku.
5: Ano, ranní hygienu teda, ano.
3: No higošku, no, a to teda fest. No,
5: to radši přeskoč.
3: Pak jdu teda do práce, ano. Tam teda kecám, teda dělám, ano. No, když třeba ne, když jako třeba ne, když jako třeba nedělám, tak ano. Třeba kecáme, ano. Třeba s Dušanem, nebo s Květou, vždycky prokecáme hodně, ne. Teďkon teda s Květou ne, no, ale třeba dříve třeba kecali.
5: No, vy se s Květou už nekamarádíte, vy jste se jako nepohodli, nebo jako proč už?
3: Jako s Květou, jo.
5: No.
3: A ne, no, protože ona je taková divná, no. Aha. Ona je kráva.
5: A tak prosím, že Růženo, je to na desky, tak se ovládej trošku, no. Tak už to nějak ukončí tu zpověď.
3: No tak pak teda zavřu krám.
5: Ano.
3: No a když prší, tak jsem doma.
5: No a když je hezky?
3: Jsem taky doma.
5: To máš tady pestrý. No a Růženo, máš nějakého koníčka?
3: Tak mám, no.
5: A ty co?
3: Sakra, to je ofina. To jsou diskošky, no.
5: Jo, diskotéky.
3: Ne, diskošky.
5: Aha.
3: Se prostě jako domluvíme, prostě jdeme celá parta, se sebereme, třeba.
7: Posledně jsem sebou sekla na parketu. Teďkon prostě Dušan na mě úplný halo. Se fakt nevím, ale já prostě, jako když jsem třeba na parketu, tak prostě na všechny tyhle... ty konvence, prostě jako fakt jako kašlu, jo. Prostě v tu chvíli jako mě nic nezajímá absolutně. Prostě jedu a... Já nevím, poté třeba rozlákat mekrák.
5: Ale počkej, Ružino, to je studio, ale to není parket. No a máš nějakou figuru?
7: Tak mám, no.
5: No jako myslím, jako taneční figuru speciální, kterou nejradši, tak jako.
7: Tak těch mám několik.
5: Tak nám nějakou předvej tady.
7: Já nevím, jako.
5: A tak nedělej drahoty a vybal figuru, Ružino, no.
7: Já nedělám drahoty, ale nevím, jako.
5: Tak, Ružo, no tak.
7: Jste... Tak prostě takhle, no, prostě jako... Takhle vrhnu rukávy, prostě tady to si podkasal, jako, abych jako se svítil jako volňajc a jako povytáhnu takhle. Jako,
5: ano, no to stačí, nemusíš třeba, více. No,
7: no,
5: dobře,
7: no. No prostě začnu, no, takhle no. Jako pomalinku kroužen, pak jako se dostávám jako víc do varu, třeba takhle.
5: Počkej, Ruženo, tak, no, tady jsou pulty, neblázni, Ruženo, prosím tebe. Už jsi doma, už jsi, uvolně, no, skvědně. No, ty se nám dostala do atmosféry, víte.
7: Jsi úplně dostala, no. Fakt, najednou mě to vzalo, prostě no jo. Padlo a nevím
5: počkej,
7: co.
5: Tady. Počkej, já tady musím zvednout ty věci. Dobrý, tak, pořádku. No.
7: Dobrý, ne?
5: Hezky. To je moc hezky. A máš nějakého oblíbeného zpěváka nebo skupinu, koho ráda posloucháš?
7: Lábusy.
5: No tak, se uvolně, hezky. Tak. No, ne, naopak se, skvědně, chci říct. No, tak, máš nějakou oblíbeného zpěváka?
7: No, tak mám zpěváka, no. Teda skupinu, teda no. Zpěváka, teda, ne, takhle, jsem úplně, zpěváka se skupinou, no, a on teda zpívá teda jako před skupinou.
5: To pochopitelně zpěvák nebude za skupinou, že ho zpívá, no.
7: To je jasný, ten taky, že to nejde.
5: A tak kdo?
7: A to je Sagvantofy. Uh-huh. Prostě nevím, ale já prostě, když ho slyším, tak prostě najednou se celá absolutně otevřu a...
5: No, u to bych teda být nechtěl.
7: Fakt nevím, no. A jsem asi blbá, nebo co prostě...
5: No, nejsi sama. A z vážné hudby, koho máš ráda, myslím, ta z klasiky?
7: Odkud?
5: No, z klasické vážné hudby.
7: Jo, takhle. No, tak když jsem mám možnost vybrat, tak teda ABBA.
5: Ano.
7: A jinak teda Tofy. Vlastně Tofy, a mě Jan, že mám...
5: Tofy, věřím. No, Ružino, ještě jako na závěr by mě zajímalo, proč jako zrovna se mnou se chtěla sejít. Proč zrovna já?
7: No, tak mi se strašně líbil Serioš, Nemocnice.
5: Cože? Seriál Nemocnice?
7: No.
5: No počkej, to je omyl, tam jsem já nehrál. Že tam hráli, že Ladislav Chudík, Miloš Kopecký, Oldřich Kaiser, já tam nehrál.
7: Ne, jo.
5: Ne.
7: No tak oni teda všichni měli roušky, takže bylo prd vidět. A vy jste kdo?
5: No, já jsem Lábus.
7: Vy nejste Kaiser?
5: Ale ne, já jsem Lábus.
7: No vy jste Lábus. To jsem se radši mohla projet na horský dráze.
5: Tak ahoj.
8: Vážení přátelé, já bych rád s vaším dovolením nahlédl do soukromého deníčku Luďka Soboty, do deníčku, který se mi dostal náhodou do rukou. Začneme kapitolou puberta, ta se mi vždycky zdála taková nejzajímavější. No prosím. No tak jestli je to tvoje přání. Pardon, Luděk mě žádá, abychom nechali deníček být a že bychom se soustředili na jeho nejzajímavější novou příhodu, novou známost tvojí. No ale Luďku, to je tvoje věc. Já myslím, že ti neporadíme. To si neměl hlavně přestat mluvit, když se ti ta dívka líbila.
9: No jo, ale právě když já jsem nenalézal slov, jak se mi líbila.
8: No prosím, to chápu a řek si aspoň, že je hezká.
9: No že?
8: No, jak si jí to řek?
9: Řekl jsem, krása, krása.
8: Krása. A řekl jsi taky, jak jsem ti poradil, že jsi vědec?
9: No řek, nejsem hloupé.
8: A tak to vím, že nejsi hloupé, ale přesto, jak jsi to řekl?
9: No hned potom krása, krása jsem říkal, slečno, já jsem z ústavu.
8: Luďku, to není ta nejlepší formulace. Ty jsi měl říct, že jsi nějaký vědec, že jsi nějaký doktor.
9: No nějaký, ale jaký? No,
8: ten samý.
9: No jaký ten samý, když jsem ještě žádnej nebyl.
8: No o to jde, kdyby jsi byl doktor, tak jí to nemusí říkat, to by poznala, že jsi doktor, ne?
9: A já?
8: No jak asi přemýšlej.
9: A jo, nosil bych bílý plášť.
8: Ale prosím tě.
9: No, nebuď hloupej, to dávají doktorům zadarmo. Když jsi doktor, proč myslíš, že na to studujou tolik let?
8: Kvůli plášti.
9: No jistě, kvůli čemu jinému.
8: Tak kvůli plášti je rozhodně ne. Kvůli titulu ty.
9: Cože?
8: Kvůli titulu ty.
9: Kvůli kvůli ty zlý tudle. To dávaj taky doktorům zadarmo k tomu plášti.
8: Co?
9: Co? Ty tydly dáte? No ty titulu, ty jak jsi říkal teďka?
10: Já jsem o žádných nemluvil.
9: Ne? A proč jsi to teda říkal?
10: Já jsem mluvil o titulu, ty.
9: Tak, on říkal, teď říkal, že o nich nemluvil a teďka znova o nich mluvil, že jo?
10: No, já ti nechci nic zapírat.
9: No to zapírat.
10: Ale nic, já jsem mluvil o titulu, ty, ne? O titulu 5 let studuješ a máš ho titul.
9: Já jsem z toho blázen, tak já 5 let, nebo kolik, 6 studuju a...
10: No 6, správně 6.
9: No. No a mám ho titul nakonec.
10: No. Titul mám.
9: Co?
10: No 6 let studuješ a máš titul, já nevím.
9: A ty?
10: Co já ho nepotřebuju. Já se s tou dívkou seznámit vůbec nemíním. Ty potřebuješ upoutat, ty jsi kulinní doktor.
9: No tak to je teda nejdřív ty lidáty a teď ten doktor.
10: Že ty jsi doktor bez titulu.
9: A co je to za chlapa?
10: No to jsi ty, člověk, který není doktor, ale vydává se za ně.
9: Tak já nejsem doktor a vydávám
10: Správně.
9: Se. Tak to jsem teda podvodník, to ti děkuju.
10: No svým způsobem no. Ano. No zase si to ale nedělej hlavu, protože to není žádný velký podvod. Ty jenom řekne, že jsi doktor, aby si upoutal.
9: No.
10: A po letech, až bude ruka v rukávě, no tak si na to zavzpomínáte jako na dobrý vtip.
9: No to bych jí radši řekl rovnou nějaký dobrý vtip. Třeba o tom chlapu, jak se převlík.
10: No tak jen už vůbec ne, prosím. Vtipy můžeš začít říkat, až se seznámíte, jo? Pro začátek řekni, že jsi doktor, dej na mě, ničeho se nebojí.
9: Dobře, tak já to tak udělám.
10: No, buď ta hodnej. No,
9: ale co když bude chtít ukázat občanku?
10: Prosím tě, co pak na první schůzce se ukazují občanky?
9: Na první ne?
10: No to bych řekl, že ne.
9: A na kolikátý?
10: No co já vím, možná na 6. na 7. tam už se ukazuje leco.
9: No tak dobře, tak. No ale co když je to příslušnice?
10: Cože? Příslušnice?
9: Příslušnice. Tak bude chtít ukázat v občanku hned ta první schůzce. To je její služební povinnost. A ještě bude chtít, abych se nafouk do balonku a ze zelení.
10: To je možný. No. Ovšem to musíš vědět ty, jestli tvé nové děvče je příslušnice.
9: A jak to mám poznat asi tak?
10: No měla například uniformu?
9: Neměla.
10: No tak to nebyla příslušnice.
9: No ale a proč teda, a proč teda měla tu pistoli?
10: Počkej,
9: měla pistoli. Má tu pistoli.
10: Jakou pistoli?
9: No jak s ní střílela potom chlapovi v tom zlatnictví, jak za ní běželi ty dva příslušníci. Oni asi měli nějaký cvičení.
10: To neuvěřitelný. Luďku, nezdálo se ti to?
9: No, nezdálo, dej, tady mám ještě tu aktovku, co mě právě dala, abych jí odevzdala, až se sejdeme.
10: To je její aktovka?
9: No.
10: A co je v té aktovce?
9: Jo, to já nevím, kamaráde, to ona zakázala, že se do toho právě nesmím podívat.
10: Tak se tam podívám já? Podrž mi ten deníček.
9: No to nezakázal. No,
10: tak vidíš.
9: Tak se tam podívej, já to jsem sám zvědavý
10: tady. Tady je zlato, drahý kamení,
9: zlato, šperky. Drahý kamení. To mám bohatou holku, vy? To si koupíme, družstevní výstavu.
10: Počkej, ono to nebude tak jednoduchý, nic si nekoupíte. Luďku, kdy máš vidět tu dívku?
9: Zítra ve 23.
10: A chtěl bys jí vidět už dneska?
9: Chtěl, já už se nemůžu došel, ona je tak hezká.
10: Hele, půjdeme ke skutečným příslušníkům. Ty jim dáš tu tašku, odpovíme jim na nějaké otázky a oni ti tu holku sami už dneska přivedou.
9: Jo,
10: no určitě,
9: to bys, no, to bys byl hodnej, teda ty jsi hodnej a
10: co
9: chytrý.
10: To je
9: ty
10: tohle? To, tady je i pistole.
9: Pistole, no ještě, že jsi mi to připomněl.
10: A co?
9: No jo, teď já jí slíbil, že odprásknu ještě jednoho chlapa.
10: No to se máš, to nemůžeš udělat.
9: To jí nemůžu neudělat, no to jí musím udělat. To, protože
10: a mi ten chlapa?
9: Já to mám napsaný tu adresu někde u sebe. To bude hned, to je za chvilku hotový, to udělám. Prásk a je to. Ty máš smůlu.
10: Proč bych měl smůlu?
9: No jo. Šimek Miloslav pod kamenem 10 Prah.
10: No vlastně to je plná moc, to jsem ti dával, aby si mě vyzvedával plat.
9: No právě to ona myslela, abych tě odprával, že ten plat budeme vyzvedávat za tebe.
10: Ne, ale dej mi tu pistoli, než provedeš nějakou hloupost. Luďku, to děvče je nějaký strašně chytrý, viď?
9: Je a hezký.
10: Hezký. Těšíš no. Se na ní, viď?
9: Těším, strašně no. Se na ní těším.
10: Na tu holku se těší asi už víc lidí. Budeme na okrsek a oni ti seženou. Ty možná budeš ještě slavnej, když to všechno
9: jo,
10: dobře dopadne. Jo,
9: slavnější než ten doktor z titulu,
10: no, určitě, o tobě se bude psát i v novinách.
9: Tak to já se těším. Vzhůru za nevěstou.
11: Sázka. Jednou jsem zašel na pivo do takové obyčejné špeluňky. Seděl jsem v rohu a pozoroval bzukot. Číšnici mohlo táhnout dobře na 60. Měla tolik energie, že s ní musela plýtvat, aby ji ze sebe dostala ve zdraví. Dvěma dětkům sedícím v rohu přinesla držťkovou polévku s rohlíky. Pivo už před nimi stálo. Číšnice se mechanicky otočila kolem osy a pohledem zkontrolovala jinak prázdný lokál. Dědek, co seděl čelem do sálu, byl za dávných časů jistě lamželezo. Měl nádhernou impozantní pleš, kterou si při řeči masíroval prsty s takovou rozkoší, že jsem mu až záviděl. Dědek vedle něj byl pravý opak. Nohy mu ze židle málem nedosahovaly na podlahu. Měl na sobě umolousané šedivé šaty a pořád se prohledával nebo drbal nebo co. Povídám ti jasně, že to ukazovali v televizi, ječel strašně nahlas.
12: Blbost, řekl s plnou pusou ten druhý. V životě jsem neslyšel podobnou kravinu, co no? Betonový lodě, jdi do hajzlu, co no?
11: Ukazovali je v televizi, křičel první dědek. Rozlížel se kolem a v očích měl prosbu o pomoc. Naše pohledy se na okamžik setkaly. Pro mě to bylo dlouhých pár vteřin.
12: A beton nemůže plavat, namítl vážně Plešoun. Hoď si do polívky kus betonu a pozoruj, jak se zachová. Půjde ke dnu, to ti říkám já, co?
11: A? S tebou je to těžký, naříkal maličký stařík. Nadnáší je přece vzduch? No jak by podle tebe plavali jiný lodě? Hoď si sakra kus železa do polívky, to máš to samý. Polož ale ležíci na hlavě. No jak by podle tebe plavali jiný lodě? Hoď si sakra kus železa do polívky, to máš to samý. Polož ale ležíci na hladinu a uvidíš.

0: si poručili další pivo. Ten malý se pak napil, spokojeně si hříhnul a zahuhlal. Nejradši mám v televizi přírodovědný filmy. Kam já se jinak podívám? Hleda tak do prdele. Plešatému ve zlé předtuše potemněli oči, ale zatím nic nenamítal. Maličký si ho okamžik ostražitě měřil a pak relativně tiše zařval. Říkali v televizi, že medvěd Kodiak měří 3,50 m.
1: 3,50 m nemá ani slon, ty vole, co? No,
0: zapochyboval druhý.
1: Když se postaví na zadní tlapy a přední dá nad hlavu, medvěd Kodiak má 3,50 m. Hele, už mě nesér, zvolal plešatec. A najednou se postavil. Byl to doopravdy obr. Já mám 2 metry, ty máš 1,60 m, tak mi vylez na ramena a dotkni se rukama zdi. A pak si povíme, jakže je ten tvůj Kodiak vysoký, co? A řekl, zase se posadil a dodal. To je hrozná vejška, vole.
0: No tak dobrá, souhlasil nečekaně maličký a začal se mu sápat na záda. Plešatec klidně seděl, až když ucítil na svých ramenou podrážky, zvolal. Teď se drž, dětku. A pomalu se narovnával. Stařík nahoře se zoufale přidržoval stěny a kolena se mu viditelně chvěla.
1: Udělej tam značku, poručil plešatec.
0: Tak dost, zaječela číšnice, která jim právě přinášela piva. Spodní dědek se překvapeně ohlédl a omluvně se usmál. Svršek ryl nechty do malby viditelné rýhy, bokem napálil stůl a zbylé rohlíky rozmetal do všech stran.
1: Ještě jednou,
0: odsekávala číšnice písmenka jako sekačkem na maso. A oba jste tu skončili, je vám to jasný? Po těch slovech se šla uklidnit do výčepu. Maličký dědek byl mírně otřesený. Seděl tiše na židli a jakoby se prohledával nebo drbal. Plešatec zafuněl.
1: Kodiak, co?
0: A napil se piva. Z výčepu se ozval ragtime a hostinský hostejně hrábl po nových mincích do pokladny. Byla to krásná pokladna. Ohio, USA, umělecké dílo. Děti seděli a tiše se pozorovali. Ten menší dostal z úleku škytavku. Škytal a nespouštěl oči z plešatce.
1: Zataj dech, co?
0: No, poradil mu obr.
1: Škyt,
0: vyprskl maličký.
1: Ať je doháje, řekl otráveně obr. To nevydrží chvíli bez dechu. Já za mlada vydržel klidně 2 minuty pod vodou a to je těžší, protože nedejcháš pórama, co?
0: Ha?
1: No, to já dokážu taky,
0: zaječil maličký, kterého škytavka přešla jako zázrakem.
1: Tuhle ukazovali v televizi, že některý lovci perel vydržejí s přehledem pod vodou 15 minut. Říkám ti, že dneska nevydržíš ani ty 2 minuty. A to na vzduchu, co?
0: No. Maličký uraženě mlčel a přemýšlel.
1: O co?
0: Zeptal se pak troufale.
1: Vteřina korunu,
0: vypálil plešatec, který na podobnou otázku čekal.
1: Do 2 minut všecko pro mě, přes 2 všecko pro tebe. Bereš?
0: Zaveselil se dědek.
1: Do prdele,
0: ozvalo se od automatu, když dozněl ragtime. Plešatec sundal náramkové hodinky a položil je na stůl.
1: Omega,
0: mlaskl jazykem.
1: Co?
0: Ha. Maličký zvážnil a pozoroval ciferník.
1: Připrav se,
0: zavel plešatec.
1: Pozor, start.
0: Maličký se nadechl z plných plic a zavřel oči. Seděl nehnutě, ruce položené dlaněmi na stole. Okamžik bylo slyšet jen zvuky z výčepu. Klapity klap dělal automat a číšnice zatleskala. Výčepák se na ní zle usmál a nevzrušeně hrábl pro výhru.
1: Dejcháš,
0: konstatoval plešatec s jistou směsící roztrpčení a údivu zároveň.
1: Ty dejcháš, dětku.
0: Psst, udělal maličký a pomalu otevřel oči plné křivdy.
1: Cože?
0: Zařval.
1: Jasně jsem slyšel, jak ses nadejch, co?
0: No.
1: Jak bych to proboha udělal, vřeštil maličký.
0: Nosem, komentoval to smutně plešatec. Zneužil si mé důvěry a nadechoval se s nosem, jako Felix Slováček, když hraje na sopránku. Nadechuje se a zároveň fouká, co?
1: No. Felix Slováček, nevěřícně křičel maličký a rozlížel se kolem. Říkám ti,

0: že jsem se nenadechoval. Poté vstal a pateticky zvedl ruku k přísaze. Ještě jednou, rozhodl Plešatec. Maličký tentokrát oči nezavřel. Nadechl se a zrakem probodával svého přítele. Ten jeho pohled pevně opětoval a sem tam přitom mrkl po hodinkách. Maličkému se ve tváři nepohnul ani sval. Jen jeho oči se trochu měnily. Už v sobě neměli nic konkrétního. Stávali se z nich jen oči bez hlubšího významu, jen dva vypoulené předměty zasazené v obličeji. Zase, řekl Plešatec nechuceně. No zase si se nadejch. Maličký seděl dál a svou pravdu hájil tím, že pokračoval v sázce. Já už ti to nepočítám, oznámil Plešatec umíněně. Klidně se nadechni, já ti tu nebudu dělat vola. Nervózně se zasmál a pečlivě si připevnil hodinky na silné zápěstí. Maličký na něj stále bez nejmenšího pohnutí civěl. No, klidně se nadechni, radil mu obr. Co? No, protože tohle je nefér. Maličký stařík začal měnit barvu i výraz. Plešatec si ostentativně otevřel noviny, ale po očku pozoroval svého přítele. Ale neblbni, ty to s tebou sekne, řekl po chvilce váhání. Maličkému už zbývalo jen několik málo chvil, aby si definitivně vybral mezi čestnou smrtí a výhrou. Konečně se nadechl. Udělal ještě několikrát. 5 minut seděli a mlčeli. Plešatce v novinách asi něco zaujalo a Maličký se tvářil, že ho zajímá hrací automat ve výčepu. Znovu se ozval ragtime. Ruleta se zběsile točila dál. A tak dobře, prohlásil najednou Maličký vítězoslavně a podíval se zpříma na Plešatce. Zkusíme to ve vodě. Obr pečlivě složil noviny a zahleděl se na něj s nelíčeným zájmem. Zkusíme to změřit tak, abys mě nemohl obviňovat z toho, že podvádím, rozvíjel myšlenku děda. Plešatec mu naslouchal se zdviženým obočím. Půjdeme do výčepu a ty mě podržíš hlavu ve vaničce. Obr zvažoval tento návrh a pak začal souhlasně kývat hlavou. No, ve vodě se nadechnout nemůžeš, to je jasný, co? No, to by šlo. Uzavřel pak celou záležitost. Oba se zvedli a loudali se k výčepu. Hostinský stál právě otočený zády do sálu a rovnal 5 koruny, které mu vypadly z automatu, do úhledných sloupků. Obr pozvedl levou ruku a upřeně sledoval hodinky. Pravičkou vzal jemně, ale odhodlaně hlavu svého přítele za temeno a čekal, až se vteřinová ručička dostane na celou. Něžným pohlavkem upozornil Maličkého, aby se nadechl, a pak mu hlavu bleskurychle ponořil do vody pěnící se ve vaničce na mytí 0,5 litru. Nepadlo přitom jediné slovo. Číšnice byla kdesi v kuchyni, odkud se ozýval její hlas. Výčepák dál pečlivě rovnal mince. Obr němně sledoval čas. Maličký vypadal bez hlavy jako dítě. Stál na špičkách, ruce předpisově natažené podél těla. Prsty roztáhl do chvějících se vějířků. 2 minuty, zahřímal obr zvesela. Gratuluju, dětku! Výčepák se prudce ohlédl. Tak tohle ne, zařval a chytil Plešatce za zápěstí. Vyndej ho! A sám hrábl do vaničky a vytáhl z ní mokrou hlavu. Plešatec ustoupil omluvně stranou. Maličký se šťastně usmíval a dezorientovaně mžoural kolem. Stále nemohl popadnout dech. Výčepák se napřáhl a praštil ho pěstí do tváře. Maličký přiletěl místnost jako hadrová loutka a temenem dopadl na knoflíky kasy Ohio USA, kde namarkoval 106 korun. Vydržel jsi to, dětku, gratuloval mu Plešatec. Na moutě kutě seš dobrej. Bylo vidět, jakou má ze všeho radost. Maličký se křenil na celé koho. Měl jsi mě vidět za mladá, vole. Já sel, jako by tu ránu vůbec necítil. 2 minuty, co? Vesel se obr a mnul si dlaně. Jděte už oba do hajzlu, křičel výčepák. To je dobrý, uklidňoval ho Plešatec. To není dobrý, to dělá 106 korun jen na té kase. Plešatec sáhl do peněženky a podal Maličkému 120 korun. Tady je tvoje výhra, vteřina koruna, co? Maličký pokýval hlavou, díval se do zlých očí Výčepáka a pak mu ty peníze hodil do vaničky. Mince se houpavě snášely ke dnu. 100 koruna se točila na hladině. Dědci se vyloudali na chodník. Číšnice tam za nimi vyběhla a mávala na ně účtem. Obr tiskl maličkému ruku a srdečně s ní třásl. Dokázal to, řval na lidi kolem. Ruleta uvnitř se zběsile točila dál.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Po čem jsou ty růže, matko?
2: Po 5 korunkách, mladej pane, po 5. Před hodinou čerstvě řezaný, no čuchněte si, jak voněj.
1: Já vám to věřím, ale já mám rýmu, víte.
2: Ale co? Rýma přejde, to já mám plotinky.
1: Ale...
2: Víte, co mi to dělá, když tady musím sedět takhle no. Celý den na tom luftu. Herzech, ale vy jste někomu strašně podobnej. No, tak kolik dáme těch růžiček?
1: No, já nevím, tak no,
2: já nevím, že, ale lichej počet, já nevím proč, ale kytek má být vždycky lichej počet.
1: Já vím.
2: 3 za 15,
1: no,
2: nebo
1: tak já bych
2: 5 kousků za 25.
1: No, 5 za 25.
2: Je, ale opravdu někomu strašně podobnej.
1: Ale jo. Ne, to nejsem.
2: Já už vím! Vy jste děsně podobnej tomu, no. Takhle, tomu Dvořákovi, no jo, jak tecář s tou Bohdalovou v televizi.
1: Ne, to já.
2: Jo.
1: To ne.
2: Jo. Přesně. Pane, já špatně vidím, ale vidím.
1: Ne, já.
2: Vidím, jak když jste mu dvoka vypadl.
1: Ne, já mu nejsem podobnej.
2: Jo.
1: Ne, nejsem, to jsem já, paní, to jsem já.
2: Pro pána krále.
1: To jsem já, ne.
2: Tak to jste vy no, ale vidíte, já jsem hned věděla, že vás jako vodně kutá. No, se promiňte, že jsem vás hned určitostí nepoznala. Že, ale kdo by to byl řekl, že přijdete pro růžičky zrovna ke mně. Je, a my jsou nakonec pro Jizinku.
1: Ne, ty jsou pro manžel.
2: My se vám vždycky... My se vám vždycky celá rodina tak nasmějeme,
1: no,
2: teda hlavně, když vás Bohdalka umeje. Teda,
1: na ženskou to víte si...
2: Nic vedli, mistře, víte, na ženskou žádnej chlap nestačí, že my vás máme rádi,
1: ano,
2: celá rodina.
1: To jsem rád,
2: Už i malej fanouš, no, jak vy dva jste v televizi, tak ho nedostanem do postele. On vám tleská i na nočníku.
1: Prosím vás.
2: Jojo.
1: Fanouš.
2: Vlanda. Fanoušek.
1: To víte, děti.
2: Fanoušek,
1: no. I na nočníku tleská.
2: Jojo, no.
1: A kolik je mu?
2: Je 14. Je. Co to povídám? Myslím, já jsem z toho celá zbakořená. To je jenom z té radosti, že vás vidím živýho. Tohle až já budu povídat Milče, víte, to je švagrová,
1: ano.
2: Víte, my dvě si vždycky říkáme, tyhle dva psi by měly být v té televizi častěji.
1: No,
2: každý den ty umějí pobavit,
1: no, tak ono to nejde,
2: no, já vím, že to dá fušku,
1: no, právě,
2: něco
1: je...
2: jako vyšpekulovat,
1: no,
2: víte,
1: to je
2: a přitom jako,
1: je to
2: no, my jsme vám vděční, no, mistře, my jsme vám vděční, my bychom pro vás, mistře, tak jak to říkáte, jak to jsem, my bychom pro vás první, poslední, a já vás asi zdržuju.
1: Tak
2: kolik dáme těch růžiček?
1: No, tak já bych
2: řekl... Víte co? Já vám je svážu všechny a je to,
1: ale no tak
2: jo.
1: To...
2: A je
1: pardon,
2: to...
1: a po čem jste říkala, paní, že jsou?
2: Po 9 korunkách.

Ti malí kluci hádali, kdo má bojácnějšího tátu. Ten jeden říká, kluci, můj táta, ten se bojí. Jiu, ten, když v noci u nás někdo zazvoní, tak veme kuchyňský nůž a jde otevřít. Ten druhý říká, dědě, to nic není, můj táta je vystrašený, ten chodí spát se sekerou. A když se zatřesou v okna, jak jede auto kolem, veme sekeru, říká, halt, počkat, nikdo sem nesmí, tady se spí, jsou tu pokojní lidi, každý ho zabiju. A ten třetí říká, a to vůbec nic není, to já mám vystrašenýho tátu. Ten se doma bojí, že když moje maminka má noční směnu, tak chodí spát k sousedce.

No a to byl příběh ze života, teď vám řeknu anekdotu. To je to... Ono je to strašně těžké vyprávět anekdoty, že? Přišel Jarmil Hňáca, vedoucí drůbežárny za promovaným zootechnikem a povídá: podívej, kadlíku, já už si s tím nevím rady, chcípají mě slepice. No počkej, chcípají slepice. A mají takhle ty hřebínky tak a nebo tak? Povídá: hele, jedna tak a ta třetí štajf. Pravíš co? Dávej jim do mlíka rum. Přišel druhý den Jarmil Hňáca a říká: zootechniku je zle, já to zkusil, chcípaj klidně dál. Ale nevadí, když to nepomohlo. Víš co? Ty je na den zažeň do kurníku, přikryj dekou. A v noci je pust na dvůr. Přišel další den, říká: ty zootechniku, já to zkusil, chcípají klidně dál. A nevadí, vem koště, hoň je po dvoře, až začnou takhle vyplazovat jazyky, tak je postříkej studenou vodou. Přišel další den, říká: zootechniku, já jsem uhoněnej víc než ty slepice, ale nic platný, chcípají dál, dneska chcípla poslední. Zootechnik říká: tak to je škoda, já měl ještě tolik krásných nápadů.

No a můj kamarád, ten má ze Sasky teda mění. Ten, to je krásnýho mopeda. Než to začal sázet, tak měl 3 domy, ale jemu jde o ten španunk. Já vím, je to lákavé, proč dělat, když by to šlo takhle nějak, že? 200 000 a nemusím nějaký ten týden dělat, že? Ale nedělejte to, víte? I ten, kdo pracuje od houkání do houkání, ohrožuje přímo svůj vlastní život. To si nedělám legraci, protože jsme měli strejčka, Zedník, Lojza Kobr, neznáte? Krásný, to víte, Zedník, to byly svaly, než tu cihlu, takhle sem a teď tu five a takhle, to jsou svaly. Toho unesli 2,5 litry, teda Zedník, jel jednou na lodi, já vám chci zdůraznit, jak je to nebezpečné pracovat od houkání do houkání, jel na lodi. Ta loď z neznámých důvodů něco narazila, že, a začalo se to potápět. Na té lodi byla směsice různých národů a různého náboženského vyznání. Tak to víte, začal fofr, to víte, co dělají lidi, když jim teče voda do bot. Byl tam Mohamedán, roztáhl kobereček. Allah, Allah, v životě už nebudu jít vepřu, Allah, záchraně, skočil do vody, utopil se. Byl tam křesťan, říká, pane Bože, já mám auto, kdo by v tom jezdil, já mám chatu, kdo by v tom bydlel. Pane Bože, takovouhle svíčku budu posílat do kostela, pane Bože, jenom mě zachraň, skočil do vody, utopil se, že? Jenom strejda, Zedník, ten se nemodlil, ten se spolehnul na ruce, tak jak to má být. Skočil do vody a plaval. A plaval, a plaval. Už vám byl 150 metrů od břehu. Už viděl na břehu, jak lidi schánějí rum s čajem a lodičku, aby mu jeli naproti. 150 metrů, takový cancor jako fotbalový hřiště, že? A plaval najednou loď, než sklouzla pod hladinu, naposledy bolně a táhle zahoukala. Strejda, Zedník, zařval, padla, přestal plavat, utopil se tady.

Václav Potůček. U nás v Opravicích máme teda takovou patálii, máme tam nějakého ventilšlauška. Já říkám, ventilšlauške, co blbneš? Vždyť ty tu svoji starou vlíkáš všude sebou. My jedeme na služební cestu, ty ji vemeš sebou. My jedeme na služební cestu do Prahy, do divadla, ty ji bereš sebou. Co blbneš? Ventilšlaušek říká, Potůčku, nezlob se, ale teda moje stará je tak vošklivá, že než bych jí dal pusu na rozloučenou, tak ji radši vemu.

0: kamarád můj, není tady. 20 let šťastně ženatý, přišel domů, říkám, miláčku, miláčku, drahoušku, miluj mě jako psa. Říká Toničku, co tě to napadlo? No vážně, miluj mě, aspoň dneska večer mě miluj jako psa. A jak tě mám milovat? No dej mi nažrat a pust mě ven.
1: Děkuji moc krát za přivítání, já jsem hrozně rád, že jsem zase v Brně, ve svým Brně, jak se říká, protože tady jsem strávil nejpodstatnější část svého života. Strávil jsem tady asi 25 let, pokud to dobře počítám. Já jsem se do Brna přistěhoval zrovna v době, kdy jsem končil základní školu a přecházel jsem na střední školu. Bylo to pro mě docela takový zajímavý období. Já jsem na tu střední školu, řekl bych, tak trošku jako zatížený, protože to byla zvláštní, neřekl bych svým založením, ale byla to taková zvláštní škola tím, že byla jazykově experimentální. My jsme se učili 4 jazyky. Angličtinu, francouzštinu, ruštinu a latinu. Z toho výčtu už je zřejmé, že samozřejmě všechno se zvládnout nedalo a taky jsme to všechno nezvládali logicky. Ta škola byla zvláštní pro mě tím, že měla takového pana ředitele. Měla pana ředitele, se kterým jsme si vypěstovali zvláštní vztah. On mě měl rád a já jsem ho nenáviděl. Byl to takový pan ředitel, který byl dost silně kovaný, přišel ze studií v Moskvě, vrátil se a učil nás ruštinu. A už první hodina byla taková zajímavá, protože když vešel do té třídy, tak řekl, nestrpím počešťování ruských výrazů, saďajte se. Z toho jsme pochopili, že s tímhle tím panem ředitelem bude sranda. A taky byla. On si liboval v tom, že přejmenovával jednotlivé studenty, takže nás často vyvolával jinými jmény. Podíval se na mě a řekl, Buček k tabuli. Já jsem se otočil a říkal jsem, jaký Buček, já nejsem Buček. Možná Ovar, ale Buček ani nebyl. A jemu se tohle líbilo, protože on měl rád ku podivu opozici. To mě na něm bavilo, že ho bavila opozice. Protože zatímco jiní vstali na jméno Tlačenka a jmenovali se přitom úplně jinak, tak já jsem prostě vždycky oponoval. Ta naše vzájemná láska, neláska dospěla až tak daleko, že jednou jsem s kamarádem na tajňačku kouřil na záchodě a hodil jsem ten nedopalek přes ty dveře a on tam seděl, ten ředitel. A dopadlo mu to na hlavu. A v ten moment, jak mu to na tu hlavu dopadlo a začalo to doutnat, tak vystřelil z toho záchodu a škrtil toho mýho spolužáka. A já jsem se hned prásknul a říkal jsem, to ne pan ředitel, to já jsem byl ten, který jsem to tam vymlčte a škrtil ho dál. Z toho bylo celkem jasno, že jsem u tohohle pana ředitele měl určité rezervy a taky jsem toho dost často využíval. Ale nebyl to jen tenhle ten pan ředitel, který byl zajímavý na té škole. Tam byla celá řada zajímavých pedagogů a pro mě jedním z nejzajímavějších byl profesor, který nás učil biologii. Měl dceru a já se s tou dcerou dost dlouhou dobu, asi 3 týdny, významně přátelil. A jednoho dne jsem onu dceru doprovodil domů, do domácnosti pana profesora. Pan profesor nebyl doma, byla za to doma paní profesorová a ta si mě hned začala otypovávat. Říkala, kam jezdíte na dovolenou? Já jsem říkal, na Vranovskou přehradu. A vy tam máte nějakou chatičku? Já jsem říkal, ano, máme tam takovou. A to je vaše chatička? Ano, to je naše chatička. A jak tam jezdíte? Říkám, no autem tam jezdíme. To je vaše autičko? Říkám, ano, to je naše autičko. Tak pojďte na kávičku. Tím mě de facto přijala do rodiny a já jsem věděl, že už si můžu trošku víc dovolit. A ve chvíli, kdy mě zvala na tu kávičku, se objevila postava pana profesora na scéně. Že? Ten nečekal tohohle blba, který měl 3 až 4 z biologie doma. On vůbec nechápal důvod mé přítomnosti. Ale než to stačil vůbec pochopit, tak paní profesorová to rázně utnula a řekla, ani se nevyslíkej, umí schody. A profesor, což pro mě byla dosti silná satisfakce, zakleknul a začal trhnout ty schody. A ještě než je drhnul úplně nejvehementněji, tak na mě tak pokynul a říkal, počem, já jsem přišel, když zařídíš, že dneska večer budu moct vypadnout někam ven, tak tě zítra vyzkouším, z čeho budeš žít. Já jsem říkal, dobře, já to zkusím. A šel jsem nahoru a říkám, paní profesorová, víte, my máme dneska takovej večírek se třídou a byli bychom rádi, aby tam pan profesor byl s náma. Vy byste byli rádi, aby on tam byl s váma? A říkám, no a proč? No tak on je takový sympatický. On je sympatický, no. Češmada, to slyším poprvé. To. Čím je vám, prosím vás, sympatický? No tak všeobecně, všeobecně. Do kolika to máte? A říkám, tak do 10, do 11, v 9 tak je doma. Tak jsem šel za tím panem profesorem, oznámil jsem mu to, že může být v 9 doma, on jásal, že jo, odešel, byl šťastný, šel hrát karty a druhý den já jsem přišel do hodiny biologie a on tam předstíral takový divadýlko, otevřel ty lejstra a ty tam v tom listoval a říkal, tak koho pak jsme tady dlouho neměli? No, donutil tady dlouho nebyl, tak pojď chlapče. My jsme si to sem zapomněli říct, domluvili, že to budou Láčkovci, z čeho mě vyzkouší. Já přišel k té tabuli, postavil se tam, čekal jsem a on mi říká, prvoci. Já na něj koukal, on kouká na mě, ty jsme na sebe dělali chvilku takovou pantomimu, já nevěděl co, on taky nevěděl co, říkal, pojď sem, co se stalo? Říkám, co jste říkal, Láčkovci? Ježišmarja. Že promiň, odstup. Tak já jsem odstoupil a on říká, to by se ti to odpovídalo, prvoky, viď? Láčkovce mě řekneš. No a dostal jsem jedna minus a on říká, vidíš to, jak ti to jde, když chceš. No nějaký čas to šlo, ale pak říkám, pak to naše významné přátelství s jeho dcerou skončilo a já zase upadl do takového toho mírně beznadějného podprůměru v té biologii. Ale já bych se vrátil k tomu problému té francouzštiny. My jsme ji vypustili, chtěli jsme se učit anglicky, protože nás zajímalo, co zpívají Beatles. Ruštinu jsme museli, že jo, to prostě si pamatujete, ta byla hodně povinná tenkrát. Latina nás taky docela bavila. No a francouzštinu jsme nechali plavat a paní profesorka nám vždycky na konci toho roku dala milosrdně čtverku, přestože věděla dobře stejně jako my, že jsme na pět všichni. Ale my jsme těsně před absolvováním závěrečného ročníku s jedním kamarádem zlobili už tak tu paní profesorku, že ona už to prostě nemohla přehlídnout a nechala nás propadnout. Veškerý přímluvy, veškerý prosby, nic nepomohlo. My jsme tu pětku dostali a já musel absolvovat reparát po prázdninách a opožděnou maturitu. Díky tomu jsem se stal hercem. Protože já chtěl studovat žurnalistiku a bez maturity tam nebrali. A jediná škola, kam brali bez maturity, když člověk měl talent a při troše štěstí, byla Janáčková akademie muzických umění, kam jsem se přihlásil, protože mě to doporučila třída a říkala, celou dobu tady děláš amatérské divadlo, během školy talent máš, co tam nejdeš, a šli se mnou a já ty přijímačky tam udělal. Ale pak jsem se vrátil k tomu reparátu. V čele té reparátní komise seděl ten náš oblíbený pan ředitel, už na mě pomrkával významně. A já jsem během těch prázdnin studoval francouzštinu u kamaráda, který ve Francii skutečně studoval. Čili já jsem se za ty 3 měsíce naučil relativně víc než za ty 3 roky. A protože už jsem měl v kapse přijímačky hotový na jamu, tak jsem vešel s patřičnou sebedůvěrou a pozdravil jsem tu komisi bonjour, mesdames et messieurs. Oni říkali, on vás ten humor hned přejde. Řekněte nám, jak jste se měl o prázdninách. Pochopitelně francouzsky. A já, protože jsem trošku počítal s tím tématem, tak jsem spustil dans les vacances. C'est parti de comment sujet avec sport de participation. Ona se zarazila, ta paní profesorka říká, ale od soudruhu řediteli vážně neuměl, opravdu neuměl. A ten ředitel řekl, mlčte prosím vás, pokračujte Miroslave. Já to musel dokončit, že jo, tak jsem to dokončil. On mi řekl, já se vám omlouvám, Miroslave, ale jednička už to být nemůže, já vám můžu dát maximálně 2. Nebudete se zlobit, říkám, ne, já to beru, to je dobré. A šel jsem k němu maturovat z ruštiny, což byl poslední předmět, který mě ještě do maturitního výčtu scházel. No, tam už jsem se těšil, že jo. Přišel jsem tam, teď jsem měl z toho váčku vytáhnout tu otázku. On byl bývalý důstojník, ten pan ředitel, tak řekl, zpět, položím otázku sám. Všichni se rozklepali takhle, že jo, až viděli, že mě skoupe. A on řekl, vyskloňujte mi číslovku adin. Já jsem začal adin, bez adnavo, adnamu, adno, stačí, píšu adin, běžte. Tím pro mě slastně končila střední škola, ale během té střední školy my už jsme se začali pasivně i aktivně kontaktovat s divadlem. Pasivně, protože jsme chodili, jak jistě víte, na výstavišti bylo takové divadlo, do divadla Julia Fučíka. To bylo divadlo pro mládež a mládež tam chodila povinně. My jsme tam chodili opravdu neradi a to divadlo nás bavilo jenom tehdy, když s námi ve tmě spolupracovali naše spolužačky, jinak nám to bylo celkem ukradený a v těch chvílích jsme stříleli po hercích fazole a hrách a boby, no prostě jaká luštěnina zrovna byla po ruce. Na bocích jeviště toho divadla svítily dva neskutečné nápisy. Skutečně tam byly, pokud jste tam chodili, tak si to pamatujete, tam bylo napsáno nerušte herce, pořád to takhle blikalo. To mělo svoje opodstatnění, že jo, my jsme skutečně rušili, že jo. Já jsem tam zažil situaci, kdy jsem poprvé v praxi viděl scizovací Brechtův efekt. Tam byla herečka, která hrála stařenku, já, když dovolíte, vám to předvedu.
2: Takhle chodil a potom jevišti prostě dělala takovou tu rozklepanou stařenku a najednou dostala zásah prostě tou fazolí někam sem, jo. No, řekla, děcka, takhle, teď už mě to přestává opravdu bavit. Říkám na rovinu, ještě jednou někdo vystřelí a já nebudu hrát, opravdu. Nebudu. A už to říkám do posledy, opravdu. Já jsem tě dobře viděla. A zase se vlomila do té postavy.
1: To jsem si uvědomil, že to divadlo je obrovská legrace vlastně tenkrát, ale co pak to, ale tam tenkrát přišlo k takové situaci, že ten náš ředitel cítil povinnost nás napomenout a přišel o přestávce na jeviště a řekl všem, jestli se okamžitě nepřizná ten, který herečku, dejme tomu Kratochvílovou, střelil fazolí do čela, tak celá škola dostane dvojku,
2: trojku schování.
1: Dostal pochopitelně zásah taky, jo, jenomže on neznal ten divadelní prostor na rozdíl od těch herců, takže on udělal 4 kroky dopředu a tam bylo orchestřiště potaženo jemným tylem. On nakročil na to orchestřiště a zahřměl do něho. A ještě dneska vidím, jak ta ručička takhle z toho orchestřiště hrozí, jo. No tak na tohle divadlo vzpomínám velmi rád. To byla taková pasivní konfrontace s divadlem. Aktivní, to bylo to divadlo, o kterém jsem mluvil, když jsem šel na ty přijímačky. To divadlo se jmenovalo Debakl. Mělo patřičný název, protože my jsme si byli vědomí jistého riskování při experimentování, které jsme v tomto divadle prováděli. A kdyby to náhodou nedopadlo, tak máme takovej název, tak co se divíte, že jo? No ale já jsem skončil střední školu, přešel jsem na Janáčkovu akademii muzických umění a musím říct, že znovu jsem se začal potkávat fantastickými pedagogy. Například jeden z vynikajících pedagogů byl Antonín Julina. To byl vynikající jazzový kytarista, skvělý kytarista, koncertní kytarista, jezdil po celém světě a my mu tam drnkali bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. Ten z nás musel šílet a my jsme to nevěděli, že to je takovejhle gigant, že jo. My tam byli dokonce spolužáci, kterým jsme vždycky takhle nastavili C-dur akord. Verili jsme jim ho tam takhle, jo. Oni s tím vešli a začali zpívat. Lidé oni říkají, že je v lásce nestá, ale ona putají jediného v srdci má. Krásná bláva, krásná bláva. Diana, na shledanou, pane profesore. Skvělej pedagog třeba byl pan profesor Bér. To byl, na toho já vzpomínám opravdu s ohromnou láskou. Pan profesor Bér nás učil judo. Měl 7 danů, víc už ani snad není možno v judu dosáhnout, a 2 metry vejšky. Pan profesor Bér v první hodině, a to je jediné, co mu trošku mám za zlé, si vybral mě, dal mě do ruky nůž a řekl, bodí mě. On totiž hovořil tak, jako by měl přeraženou nosní přepážku, nebo jako, asi měl, ono při tom judu, že je to hned, že jo. A já jsem říkal, prosím, pane profesore, a on říká, bodí mě. Tam já nechápu, proč vás mám hned první hodinu bodat, to je, prosím tě, nediskutuj, říká ti, tady máš nůž a podí mě. Tam je dobře, no ale jak, jako zepředu, nebo z vrchu, nebo z boku, prostě normálně jak mě podí a je to, jo. Tak viděli jste to všichni, říkám svým spolužákům, no tak hold pana profesora bodnu, že jo. Tak jsem se rozmáchnul, chtěl jsem ho bodnout, ale pak jsem o sobě 15 minut nevěděl. Ten se mnou kompletně omlátil celou tu tělocvičnu, která naštěstí byla hodně polstrovaná, jo, ale já jsem se probudil a on řekl, takhle prostě se člověk brání proti napadení do žen, že? S tímhle, pane profesore, my jsme tam zažívali neuvěřitelné věci, protože tam třeba přišla taková dívenka, sedla si tam a můj spolužák Pavlík Zedníček jí říká, pojďte se s náma poprat, ne? Řekl, co, ne, kurník, jako tady sedíte a jste pěkná baba, ne? Řekl, co, s váma mrzknem, ne? A bude, ne, co? A ona, ne,
3: já počkám tady na pana profesora, až pan profesor přijde, jak já mu to řeknu, a zase odejdu.
1: A co tady by ti čeká na profesora, až pojďte švíhne s váma, je to, ne? Co kurník, taková baba sem přijde málo kdy.
3: Ještě tak třikrát, čtyřikrát jí to nabídnul, ona vstala a švihla s ním.
1: Přišel profesor Bér a řekl, to je, Libuše, Kratochvílová bystrydě Evropy v judu, jo.
3: Tohle nám připravoval pořád, takovýhle překvapováky, jo.
1: On, když jsme mi, on už tenkrát dělal takové věci, jako třeba takový ty pohybový kreace ve filmech James Bond, nebo Vražda v červeném Jaguáru a podobně. A my jsme, když jsme se chtěli něco dozvědět, tak jsme říkali, pane profesore, jak to tak je? Jako když třeba ten kaskader skáče z toho jedoucího vlaku. To je jednoduchý. Podívej se, on otevře dveře, že jo, on vykoukne ven, jo, on rekognoskuje ten terén, on se podrazí a hopne.

0: jsme říkali, dobře, pane profesore, ale jak jako ten princip?
1: Princip, ty to ty vole říká, ne? On normálně odevře ty dveře, že jo, on vykoukne ven, on rekognoskuje ten terén, on se odrazí a hopne.
0: No dobře, no to bychom všechno chápali, ale hopne, to je široký pojem.
1: Ježišmarja, prosím tě, pojď, já ti to ukážu prakticky a je to.
0: A šli jsme na schodiště a to schodiště bylo strmý až dolů k vrátnici. A pan profesor se vykoukl, jako předvedl to, říkal takhle,
1: vykoukne, rekognoskuje ten terén, odrazí se a hopne.
0: A hopnul, skočil dolů a sroloval to z toho schodiště a dopadl až dolů k nohám rektora, který šel zrovna do práce.
1: Dobrý den, vysvětlu právě žákům, jak se hope z vlaku.

0: Dobrý den, dovolíte?
1: Už je po úředních hodinách.
0: Já vím, ale nepochybuju o tom, že vás bude zajímat jistý zločin. Jste prosím prokurátor Kolotuchin.
1: Ano, a vy?
0: Babočkov, prosím. Ředitel obchodního domu. Dovedete si to představit?
1: Proč ne? A říkáte zločin? A co se stalo?
0: No, jak už to tak bývá. Předtím jsem byl jenom ekonom. To víte, základní plat, jinak nic. A najednou ředitel, že ano. Zpočátku se sice držím. Zvykl jsem si na normální plat a tak dál. Ale začínají se mi vysmívat. Jsi bábovka, Sergej Ivániči, a ne ředitel. Necháváš si štěstí frnknout. A tak mi najednou napadá. Jaký jsi ty ředitel, když žiješ jako normální zaměstnanec? Ovšem zase na druhé straně, jak si postavení zavazuje, chápete, že?
1: Jistě, no a dál?
0: No, dál. Rozvedu se se ženou, vezmu si mladou, najednou košichy, šperky, přepichová dača, v letě Krym, moskviče vyměním za nejnovější typ Volhy, ani na kamarádek nešetřím, když hosti, tak ať mají vzpomínku na celý život, ne?
1: Aha, už rozumím. No a?
0: No a no, no. No a pak už to znáte, no. Z nebe nic samo nespadne. Z prodavačů musím sedřít kůži, finguju prémie, ale zhrávnu je sám. Přetřídím zboží, horší kvalitu prodám jako prvotřídní. Takový menší požárek taky není k zahození, že? Zkrátka dejme tomu, že to dělá dohromady, no, bratru, tak 15 000 rublů. Prosím vás, kolik můžu dostat?
1: To rozhodne soud. Ne já.
0: Jo, to já vím, ale já myslím, jako kolik tak podle vás, víte, no, no,
1: no. No, snad, abyste si rezervoval takových 6-7 let.
0: Sedm? No jo, ale přece, když se přiznám, tak můžou něco slevit, ne?
1: Stává se, že se někdo přizná k 15 tisícům a přitom dalších 10 nebo 20 někam zakopem.
0: No tak to prosím, to ne, to rozhodně ne. To nepadá u mě v úvahu. Já vždycky na rovinku, prosím, víte? Když říkám 15, tak 15. Ani o kopějku víc. Tak co, to kolik by mi mohli slevit? No.
1: To ještě nevím, ale je dobře, že jste přišel sám. To bude mít nesporný vliv na rozhodnutí soudu.
0: Konkrétně, kolik?
1: No tak snad o 2-3 roky méně, ovšem. Říkám to bez záruky.
0: Samozřejmě. Tak já vám moc krát děkuju a teď musím zase do práce.
1: No, do práce. Do práce, to snad, abyste už ani... Obávám se, že budete jaksi muset změnit obor.
0: Co, už teď? Proč?
1: No to snad chápete, ne? Musím s vámi sepsat protokol.
0: Protokol? O čem?
1: Vy máte ale železné nervy, člověče. No přece o tom... Že jste mi tady o sobě, k čemu jste se mi tady přiznal?
0: Já, že jsem se přiznal? Ne, to bude nějaký omyl. Já se nemám k čemu přiznávat. Já si chtěl pouze udělat jasno.
1: Co? A co tedy těch 15 tisíc?
0: Jo, no to byl jenom příklad, pane prokurátore. Kvůli informací, chápete? Mě totiž tím ředitelem jmenovali teprve dneska, před půl hodinou.
2: Poslyšte, nemohl byste mě něco naučit z toho hereckého řemesla?
3: No.
2: Samozřejmě ne všechno. To bychom tady museli být nejmíň hodinu.
3: Ale co bychom... co bychom tady dělali hodinu? Já vás naučím něco velice rychlého a praktického. Podívejte se, herec musí na jevišti mnohokrát trpět. Protože to diváci mají rádi. A já bych vůbec řekl, že... Taková podstata hereckého umění spočívá v různorodém trpění. Kdybyste byl tak laskav, zkuste mi zatrpět,
2: ano,
3: ale hezky celým tělem.
2: A nešlo by to obličejem nejdřív, abych neměl hned ze začátku takovou velkou deformační plochu?
3: Jo, takhle, vymyslíte jako hlavou, no prosím, hlavou, ano. Zkusme to. To už trpíte?
2: Jako kůň, kolego. Jako kůň, je to znát.
3: No tak, potřebovalo by to kopnout do toho bubnu, ale uvolněte se.
2: Já už se můžu uvolnit.
3: Jednak musíme použít některé ty technické prvky. Nerad to dělám ve vašem případě, prosím, udělám výjimku. Hlavně nesmíte stát při trpění jako svíčka. Musíte se podklesnout v celé postavě. Tak, to stačí. A teď, dávejte pozor. Obočí bych já se snažil... Jak to, vy nemáte plastiku?
2: Kdo to říkal?
3: Já přece... U nás jedna baba v baráku tvrdila, že máte prostě. Dokonce věděla, kdo vám ji dělal.

0: A teď, aby jsme nezdržovali, to obočí musíte dávat, já bych vám nerad hnul stupem, víte?
1: Ale prosím vás, co porád máte, to jsou moje vlasy.
0: No to jsou vyrostlý vlasy, nelepený.
1: No moje vlasy.
0: No, co ty lidi mají, to celá ulice u nás uzavírala sázky, že prý vám slezly vlasy. Nebudeme se s tím zdržovat, podívejte se. Ten výraz docílíme jednodušeji. Vyndejte si zuby.
1: Co?
0: On je taky hluchej.
1: Prosím vás, to jsou moje zuby.
0: A jak veliký. To jsem mě ale namíchnul, hlavně co si budou teďka lidi povídat. Ale oni si zase něco najdou, zase se něco šustne, buďte klidně.
1: To věřím. Prosím vás, když jsem tady tak trošku fušoval do toho herectví, tak mě napadlo, vy jste taky v jednom filmu zpíval.
0: No to bych tak přesně netvrdil, no.
1: No, dalo by se tedy říct, že jste takový filmový nespěvák. Nenapadlo vás, pane kolego, někdy naspívat desku?
0: No, pane kolego, to kdyby mě napadlo, tak bych si takhle napleskal přes ručičky, víte? Protože já mám takovou zvláštní vlastnost. Pokud zpívám a je mě vidět, tak je to švanda. Ale jakmile je slyšet jenom můj hlas, tak to je zvláštní, že já dělám dojem, jako když zpívá víc lidí, jako by zpívala celá rodina.
1: No ale teď tady máte při sobě jak obličej, tak hlas, takže byste nám něco mohl zaspívat.
0: Já vám tedy vyhovím, pochopitelně udělám vám ten umělecký požitek, ovšem já bych si dovolil to zprostředkovat takovým způsobem. Nechtěl bych to dělat daleko dramatičtější tím, že bych se snažil deformovat svůj hlas podle not. Já se přizpůsobím, jak je dneska ve světě běžné, když jak si kolegové fušují vám do řemesla, jako třeba formou deklamační, ano, kolega Gaben, a ten druhý, no, jak se jmenuje, I love you.
1: Anthony Quinn.
0: S dovolením, půjčíte mi vaše hudební těleso?
1: Jistě, velmi rád, ale vrátit.
0: Budou-li ovšem chlapci ode mě chtít.

Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět. A ona řekne mi, pěvče, kéž by vám bylo míň let. Řeknu jí, selaví, selaví, tím to končívá, na to mě nebaví. Nebaví, ale hrajte klidně dál, naposledy. La la la, la la la.

0: Ten neskutečný. Jedině nedaj pokoj ani o přestávce těch dotazů. Těch otázek a některý tak drzý otázky, například kdy vrátím vypučený peníze a takhle. Co pak se to vůbec sluší? Tak, na. Vážení diváci, chce z vás někdo něco vědět, co bych snad mohl zodpovědět? Ano, prosím.
1: Pane Kopecký, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl hercem?
0: Herečkou.
2: Řekl
0: jste mistře?
3: Ale...
0: Vidím, že jste muž mimořádné inteligence. Prosím?
2: Jak byste se bavil, kdybyste byl se Sophie Lorenovou sám?
0: Kdybych byl se Sophie Lorenovou sám, tak podívejte se, to si tak moc vymýšlet nemusím, protože já jsem s ní opravdu večeřel. Když jsem, ano, v 58. roce jsem byl na filmovém festivalu v Cannes s filmem Muž z prvního století. Byla veliká recepce, já to vidím jako dnes, nádherný na takovém ostrůvku, přenádherný prostředí, krásný to bylo. Takhle naproti mě seděl Alain Delon a Romy Schneiderová, tehdy ještě byli manželé. A ta Romy Schneiderová, já jsem furt na ní tak koukal, nejenom protože to je mimořádně krásná ženská, ale taky protože ona mě připomínala moje mládí, totiž její matka byla herečka, slavná herečka německého filmu Magda Schneider. No a tak jsme si lámanou němčinou povídali, ona německy umí, povídali jsme. A potom jsem se tam nějak nachomejt, kdo si, už nevím, myslím, Anita Kajlichová, nebo kdo si mě přivlékl k té Sophie Lorenové, která se mnou ztratila několik chvílek rozhovoru. Ale ani na moment se mě nepodařilo s ní být o samotě. Furt se tam plet mezi nás nějaký malej chlap, takovej plešatej, nějaký ponty, prej. A nenechal nás o samotě a nenechal. A ona takhle to... No a abych ji pobavil, tak jsem ji vyprávěl o Barandově. Mimochodem, jednou už se mě skutečně někdo ptal na tu Sophie Lorenovou, jo? A já jsem tohleto vyprávěl a z obecenstva přišel dotaz. Co myslíte, jak by se zachoval Horníček s tou Lorenovou? Jako bych já to mohl vědět. No já jsem říkal, no co by Horníček? Především by se začal vytahovat, že zná mě. No a ukecal by ji, to není problém, to u něj není problém, že? No. Kdybych vyhrál milion, no, řekl bych si, taky dobrý. No. Řekl bych si, lepší něco než nic. Lepší než když kopne kůň. No a přiřadil bych to k svým už vydělaným milionům. Prosím, co byla ta otázka?
1: Kdybyste měl být popraven, jaké by bylo vaše poslední přání?
0: No ale moc to neříkejte, jo, nahlas. Aby se to jako neujalo. Kdybych měl být popraven, tak moje poslední přání by bylo, aby se poprava nekonala. A kdyby to neprošlo jako nápad, jo, pač takhle jako nápad, takhle je to blbost, ale jako nápad je to výborný. Tak bych žádal elektrické křeslo. Určitě by nefungovalo. To mám před každou premiérou. To si vždycky přísahám, říkám, proč já jsem se neučil. Otec mi to říkal, uč se, chlapče, špatně dopadneš, už je to tady. Ano, můj otec chtěl, abych byl průmyslník. On si přesunul, už to viděl. Kopecký et Company. Kožešiny. Kožešiny ve velkém. Paříž, Londýn. Paříž, Londýn, Amsterdam, New York. Všude velká firma kožešiny, no. Já jsem mu říkal, tati, slyšel jsi někdy slovo říjnová revoluce? Víte, když jsem se na tu dobrou tvář svého otce, když jsem se na tu bezelstnou tvář svého otce podíval, tak jsem viděl, že to neslyšel. No, vidíte, dneska by ho stejně už nějaký obrovský koncern nebo monopol kožešinovej stejně rozemlel jako prášek a stejně by z toho nebylo nic. Zajímavý, já jsem nic nevěděl, ale jakýsi čuch, řekl by, takovej instinkt, co si tam mě napovídalo, že tudy cesta nevede. A tak jsem prostě, tak jsem ty kožešiny trošku flinkal. No, ještě něco? Ano?
2: Jak snášíte ženský, nebo co si myslíte o ženském pláči?
0: O ženském pláči si myslím, já bych vám to řekl, já vám to řeknu líp, ústy básníka, jestli si vzpomenu. Ano, plakala byste, je hroznější věc v světě celém, než dům, kde žena zklamaná se denně trápí nad manželem v své samotě jak prodaná. Plakala byste. A co zmůže slzí prout, než vzuřivost mě uvrhnout? To je Puškin. Ženský pláč je něco nesnesitelného. Nesnesitelné. Mimochodem, to je nejstrašnější tyranie. Tyranie sas. Žena svým pláčem vám dovede zkazit všecko. Kolikrát já jsem šel na zálety a měl jsem dobrou náladu. Ne, ona mi to zkazila pláčem. Já jsem z toho večera neměl nic, ona mi prostě vlastně plivla do toho vína. Je to nejstarší. Když již, jo, kdyby řekla partnerka, kam to jdeš, kam jdeš, a ti to zakazuju. A bych byl na koni, řekl by, co mi zakazuješ? Ho, a šel bych, jako Jánošík, tvrdě čelem bych šel za svým. Ale když vám začne ženská brečet, tak jste bezmocný. To jste bez. Co s tím? Co s tím?
1: Tady je ta žena.
0: Ano?
1: Jedna slabá žena se hlásí o slovo.
0: Aha, když řekne žena slabá žena, tak vytáhá ty nejsilnější kalibry.
4: Jsem od Tisku.
0: No vy to říkáte, jako jsem od Neštovic, málem.
4: Ráda bych vám položila několik otázek na tělo.
0: Na tohle?
4: Máte snad jiný?
0: Ne.
4: Škoda.
0: No, začala jste výborně, jo. Tak tím jste si mě koupila, prosím.
4: Jak jste se dostala k divadlu?
0: To je dobře, že se ptáte a že ta otázka není napsaná, protože tady strašně záleží na tónu. Tón macht Musik. To je jako v té anekdotě, jak rodiče dostanou telegram od svého kluka, který je na vojně, jo. A otec říká mamice, podívej se, tak se podívej. Jakýho nevychovanýho drzýho spratka jsme si to vychovali. On si prostě pošle telegram. Táto, pošli peníze. A maminka veme ten telegram a říká, teď ty neumíš číst. On přece píše, táto, pošli peníze. A zrovna tak je to s touhletou otázkou. Ta otázka taky může znít, no jak, vy jste se dostal k divadlu?
4: Co si myslíte o vlastním herectví?
0: No, můj názor na vlastní herectví, řekl bych na vlastní tvorbu, na určité prohlubně, řekl bych, a sondy, které provádím do lidských duší, na určitá stvárňování a na určitá přetělesňování, že ano, která tedy dělám tak a protože pochopitelně hraju sice rychle, ale nikoli v povrchně. To vždycky, ano, říkám kolegům každý večer před představením, hele, budeme hrát rychle, ale nikoli v povrchně, jo? No tak můj názor na vlastní tvorbu prodělal určité změny. Když mě bylo 20, tak jsem říkal, Chaplin. Když mě bylo 25, tak jsem říkal Chaplin a já. Ve 30 jsem říkal já. Ve 40 letech jsem říkal já a Chaplin. A teď už říkám jenom Chaplin.
4: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
0: Mají, co je to mají? To žádnej předpis není, no tak některá je taková, jiná je zónaká. Podívejte se, u některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ciráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty. Že to bude, řekl bych, ano! Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši, nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů, má ráda a potřebuje, aby si toho vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá se rád. Jo? Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řekl. Květiny, orchide nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava. Něco k snědku. Ale místo citronu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No, teď i v přírodě to vlastně je tak zařízené. Když to pozorujete, ty sladké lásky, hry, to je nádherná podívaná. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
4: To jsem viděla.
0: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě, v tom mozečku děje. Já jsem na to přišel.
4: Ne.
0: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru dostihnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne, a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul, no. Furt lepší než nic. Slepice naproti tomu si říká. Teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
4: Děkuji za odpověď, ale vy jste mě strašně překvapil, Milo.
0: Čím pak? Že budem plynulej, no?
4: Ne, to je naprosto samozřejmě u vás to, ne, ale vy jste mě překvapil tou odpovědí v půlce té odpovědi. Já jsem se domnívala, že vy máte raději ženy rafinované než upřímné.
0: Ne, no tak to není pravda. Pravda je, že už jako kluk jsem měl raději takzvané vampy. Když si to byla v americkém filmu Joan Harlow, slavná, která potom zemřela. Já jsem vždycky miloval tyto vampy, nikdy mě nic neříkalo čisté, otevře, blankitné oči, modré, to je to nic neříkalo. Ano, ne, jak si netrpím tím stařeckým komplexem prznit mládí. Tak pravda je, že jsem vždycky měl radši ženy vampy. No já jsem s tou Hálovou chodil, ale ona o tom nevěděla.
4: A teď se vás mohu zeptat, co soudíte o stáří?
0: No, to je nádherná otázka. O stáří soudím, že je to jediný způsob, jak se dožít dlouhého věku.
4: Mildo, chtěl byste být krasavec?
0: chcete tím říct, že nejsem?
4: Zapomeňme na to, ano?
0: Výborně. No, chtěl bych být krasavec. Samozřejmě. Zkusmo, experimentálně. Na nějakou dobu, ne furt. Chtěl bych to poznat, řekněme tak půl roku, dejme tomu. Protože jsem duše zvídavá a zajímalo by mě to, jako by mě zajímalo třeba, co se děje v hlavě koně. Jo? Tak bych chtěl taky poznat, co to s lidma dělá, když je člověk krásný. Jaký efekt to hodí, protože vím, že to hraje velkou roli. Obrovskou roli to hraje, větší než lidi tušej, ani si to neuvědomují, protože vnímáme svými smysly a krásný člověk lahodí našim smyslům. Ten má napůl vyhrán. Jenom si zase na druhé straně říkám, abych potom jako krasavec nenosil nějakému vošklivému kufry.

0: Poraďte mi, jak má vypadat ideální muž. No, na první pohled, na první pohled.
1: Na první pohled? No tak, to nevím. Na první pohled to nevím.
0: Tak na druhý pohled.
1: To bych věděl, ale je mi ženantní to říct.
0: Tak mi to napište.
1: To je velice těžká otázka, protože ono je nás pár.
0: Jste šťastný v manželství? Neodbytná otázka.
1: Já jsem se domníval, že to má být veselý večer. No, prosím. No, ale když jinak nedáte... Já vám odpovím, no. To je taková otázka asi jako, kde pak račte mít mateřské znaménko. Především, má drahá, já si myslím, že to je absolutně špatně a falešně položená otázka. Manželství přece není od toho, aby byl člověk šťastný. Manželství je spíš od toho, aby člověk vůbec byl. A to v přímém i přeneseném slova smyslu. Podle mého názoru by manželství mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými nadšenci a přílišnými pomlouvači. Obojí spolu souvisí víc, než byste řekli. Jsou to spojité nádoby. Ti první se velmi záhy mění v ty druhé. Podívejte, jestliže dva mladí lidi jdou do toho, ale nevědí, do čeho to lezou. Jestliže si to pletou s něčím jiným, se zlou se potáží. Jestliže mladí lidi, kteří se berou, nevědí, o čem ta povídka nebo ta píseň, kterou nazýváme manželstvím, o čem je, že to není o lásce, že to není o erotice, no to už vůbec že to je o zodpovědnosti, o výchově dětí a prostě manželství, že je zcela rozumná, praktická, utilitární, sociální instituce, když toto nevědí, velmi brzy dojdou k určitému rozčarování a kydaj na to hnuj. Najednou ty očička prostě se divějí, co se to vlastně děje. Ale to není vina manželství, to je vina jejich. Manželství je o dětech. Podívejte se. Národ, společnost, stát potřebuje další pokolení. A vy na vlastní útraty mu je vychováte. A navíc to ještě prožíváte jako své subjektivní štěstí. Abych to řekl stručně, no manželství, no není to nic ke chlubení, ale není to taky žádná hanba. Podle mého názoru manželství je jedna z nejrozkošnějších, nejrozumnějších a nejpraktičtějších věcí na světě. Manželství přece není od toho, aby člověk žil pořád na vlně neustálého blaha a rozkoší, v neustálém slastném rozkochání. Spíše je od toho, aby snáze v duševním i morálním zdraví mohl přežít všechny obyčejné, všední, nesváteční a neslavnostní chvíle života, kterých je drtivá většina. Protože, to si přiznejme, lidský život se neskládá z nedělí a svátků, ale z všedního dne. Že ano. Podívejte se, být milenci, to není tak těžké. Je to umění. Je to také umění. Ale to už je luxusní umění. Přijít dvakrát denně nebo dvakrát týdně na schůzku, navoněnej, naparáděnej, naloženej, načehranej, že ano, no to umí každej, to dovede každej. Každej Honza najde svou káču, samozřejmě. Ale mít vedle sebe někoho od rána do večera, vidět ho ve všech možných situacích a nestratit jeho úctu, nikdy tomu nedat klesnout pod hranici vkusu a určité kultury, panečku, to je umění. Podívejte se, ta óda, ten chvalospěv, který tady říkám, to platí o manželství. Ale kromě toho existuje ještě něco, co všichni dobře znáte. Pardon, pozor, nemyslím z vlastní zkušenosti, to ne, ale z doslechu, z ústního podání, z druhé ruky, z literatury, filmu, z humoristických časopisů. Existuje taková karikatura manželství, taková maloměšťácká spotvořenina manželství. Maloměšťák spotvoří vše, čeho se dotkne. Každá kytka mu zvadne v rukou. jak by mohl nespotvořit taky manželství. Podívejte se. Maloměšťák z manželství udělá takovou nesvobodnou komunitu, ve které chřestí okovy. To je ten případ, kdy dva lidi, kteří spolu žijí, si vzájemně otravují život. Místo, aby si ho zpříjemňovali. Každej z nich je současně žalářník a vězeň. A to zároveň. Takové to manželství se skládá, to je moje jaksi terminologie vlastní, že ano? Já to dosud tedy nemám jaksi patentováno. Nedal jsem si to. No, ale prosím, já vám to řeknu. Takové to manželství se skládá ze dvou základních typů. On, to je ta maskulinní část, to je takzvaný ženáč. Pozor, ženáč není člověk ženatý, ženáč je člověk nadmíru ženatý. Příliš ženatý. Pán Dantem, doplňkem, partnerem ženáče je potom, jak já tomu říkám, žena slepice, neboli kvočna, čili puťka domácí. Že? To má svůj dobrý důvod, proč urážím ten nevinný kur. Mimochodem, takováhle ženská, když si dá k obědu kuře, tak je to vlastně kanibalismus. Víte, on taky koeficient inteligence slepice a takovéto manželky není tak příliš rozdílný. A za druhé, prosím, to všechno, co taková žena říká svému ženáči doma, takové ty řeči, já už to nepřeju, a tady, když jsi přišel pozdě, tak jde to smil, kamarádi, ať mu klíče a tohle. No to všechno se dá prakticky odgdákat. Na to je škoda používat lidské řeči a naší krásné češtiny. To má svou hodnotu zvukomalebnou, to jistě ano, ale kdybychom to zapsali, zjistili bychom, že myšlenková a intelektuální potence toho je na úrovni slepičího kdáku. Takováto slepice domácí, pozor, takováto domácí slepice není neškodný tvor, a právě naopak. Velmi nebezpečný tvor, velmi nebezpečný. Ona má totiž takové veliké fiktivní, imaginární, pomyslné, ale o to nejméně účinné nůžky, kterými přistřihuje tomu svému ženáči křídla. Kdyby mu náhodou narůstala. Kdyby hrozilo nebezpečí, že by se v té hlavě ještě mohla narodit myšlenka. Nějaký vznět, touha po rozletu, ještě potřeba něco od sebe nebo od života chtít, vezme slepice nůžky a šmik, křídla ustříhne, aby se životem spíš ploužil, než létal. Má to logiku, taky se líp do té cely vejde. Když takový ženáč má volno, když má vycházku, tak si vyjde do hospody mezi ostatní ženáče a fotry. Musím vysvětlit, fotr to není otec někoho, ačkoliv je to tedy od německého fáta. Fotr to je mentalita, to je předčasné odumírání smyslů a duševní lenost. To může být 20letý kluk a vy poznáte, že to je fotr. Že to po 30 zabalí, stáhne roletu a řekne, maminko, zavíráme, karneval se nekoná. A teď už si jenom bude plnit břicho, polírovat automobil, valit si svou kuličku, ten svůj kapitálek, erotiku i sex pověsí na hřebíček, anebo aby to bylo ještě bezpečnější, to zavře do šuplíku a fotrovat jí dál. Ten si vyjde do putyky mezi ostatní ženáče a fotry, tam si uleví velice tlustým, uzeným fórem o manželství, o své ženě mluví moje stará, nebo mamina, velmi povznášející, že ano. To navozuje přímo erotické dusno, že ano. No, vrátí se domů a živoří dál. Máte-li dost trpělivosti, já vám povím historku, která se opravdu stala. Byli dva. Typický ženáč a typická slepice. Tato paní nejenže byla přeukrutná Satorie, ale ona byla i přeukrutně pořádná.
2: No, vy řeknete, co má vejít? Pořádku milovnost, to je přece nádherná a krásná ctnost. Jářku, to je.
1: Každá ctnost je krásná, jen se to s ní nesmí přehánět. Se ctností to je asi jako s parfémem. Několik kapek to je rozkošné, ale polít se celou lahví voňavky, to je nesnesitelné. Tato paní nahony páchla ctností. U nich doma to nebyl byt, to nebyl domov, to byla vitrína na ukazování. Jak říkám, všechno, když se to přehání, tak se nakonec zvrhá ve svůj pravý opak. Všude vzorná čistota, nikde smítko, nikde prach. Každá sklenička měla své místo, každý hrneček, ale co hrneček? I to ouško muselo směřovat určitým směrem, ona by to poznala, kdyby s tím někdo pohnul. Koberec musel ležet na určitém místě, na určité parketě, ona by to poznala, a tak dále, a tak dále. Samozřejmě, že se u nich nepil alkohol, to je samozřejmě. Karty se hrát nesměly, kouřit, no to už vůbec ne. Od kouře žloutnou záclony. Ty plíce, to by jí nevadilo, ale ty záclony. No, takže žloutnul manžel. No, jakž takž se v tom bytě smělo trošku dejchat, ale zas nemoc, aby nebyl vítr. Tahle ta paní měla jedinou dobrou vlastnost, a to tu, že měla maminku. A ta maminka měla druhou dobrou vlastnost, že bydlela za Prahou. Z toho plynula ženáči jedna výhoda, že vždycky jednou za měsíc v sobotu, první týden v měsíci, si ta paní zabalila saky paky a jela za tou svou maminkou s proviantem na návštěvu. V sobotu odjela, v neděli dopoledne se vrátila. Ženáč mezi tím, jak vytáhla paty, uspořádal doma mohutný flám, byt potom uklidil, paní se vrátila a nepoznala nic. Tak to šlo léta a ona nevěděla nic. Netušila, nevěděla nic. Až jednou. Přišla sobota, paní zabalila kufry, ženáč jí doprovodil na nádraží, pohladil tu lokomotivu, prohodil pár slov se strojvůdcem, zeptal se opatrně, jestli mají dost uhlí, aby se náhodou nemuseli vrátit, zamával své ženě mizející v dáli a spěchal domů. A kamarádi se teď začínají slézat jako šváby na pivo. Jeden má flašku pod paží, druhý nese karty, třetí si vede slečnu. A teď vám v tom bytě nastanou orgie. Mazali se karty, plivalo se na zem s pažitkem. Ta rozkoš. Ženáč si zapálil doutníka a odklepával popel na koberec. No, Herrn Paradies, pánský to ráj. Oni měli takovou nepsanou, ale vždycky velmi korektně dodržovanou úmluvu, že když ten flám končil, tak v jednu, ve dvě, ve tři hodiny, to je jedno, všichni muži beze slova na sebe mrkli, sundali si saka, oblékli si zástěrky a jali se dávat ten byt do původního stavu. Jeden měl nádobí, druhý luxustěrky a jali se dávat ten byt do původního stavu. Jeden měl nádobí, druhý luxoval, třetí dával na místo hrát.

0: kde včera v noci řádili. Zazvonil, nad vizitkou se zvedla záklopka a objevilo se takové studené rybí oko. Dveře se pootevřely, tam stála ta paní, no, Elza von Brabant, ale v takovém kyselém octovém nálevu, řekl. A pravila, tak jen pojďte dál, holoubku. Ten pán měl jemné ucho a už v tom tónu postřehl cosi zlověstného. Proboha, co se stalo? A ta paní pravila, tak jen pojďte, já vám něco ukážu. A vedla ho ke koupelně, otevřela dveře a tam ve vaně spala zapomenutá slečna. Abych skončil v duchu Ezopových bajek, to jest moralitou, co z toho vyplývá, lajdáctví a šlamperaj při úklidu se nevyplácí.
1: Trapas. Trapas.
0: To bych řekl, to je trapas jak?
1: Jak dům. Nemohl byste mě říct nějaký trapas ze svého života? Dejme tomu divadelního života.
0: Dobře. Je tomu velmi dávno, když jsem byl členem Studia Národního divadla, jeho šéfem byl Jindřich Honzel. Muž s velikou autoritou, my jsme si ho všichni velmi považovali a právě byla to veliká osobnost. A já jsem měl vždycky, a ještě mám furt takovej zvyk, že před představením vždycky jdu k oponě a dívám se tou proslulou, každá opona má tuto dírku pro herce, dívám se dírkou v oponě do obecenstva, abych věděl, pro koho ten večer hraju. Jednou večer, před začátkem představení, já se dívám tou dírkou a vedle mě stál kolega Brousek. Jo? V páté řadě vám seděla černá, krásná holka, rasy. No něco pátkovýho, já jsem se koukal. Něco tak krásného, to by byl přímo hřích to hospodinovi nepochválit. Já povídám Brouskovi, podívej se. Brousek přiklek a taky se podíval a povídám, no jo, to je holt věc. Já říkám, no tak co uděláme? No to je jednoduchý. Tak jsme vzali takovou škartičku, letříček, brýfeček a napsali jsme tam, já jsem tam napsal. Krásná, neznámá. Já byl ještě blbější než teď. Krásná neznámá. Jestliže vaše krása láme mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Počkejte na nás po představení ve foaje divadla. Vaši Miloš Kopecký a Otakar Brousek. Zavolali jsme uvaděčku a řekli, aby té dívce v páté řadě ten lístek dala. A teď jsme se dívali a pozorovali. No a viděli jsme, jak ta dobrá žena jde tou uličkou v Mozarteu, tenkrát to bylo rozděláno takhle napůl, jak jde a hledá, konečně tu dívku spatřila, dojde k ní, předává jí ten lístek, ta dívka takhle ten lístek vzala, otevřela kabelku, dala ho dovnitř a kabelku zaklapla. A my jsme skoprněli. Říkala, no tak to je tedy, co teď? Ona si to ani nepřečtla. Já říkám, znamená si to přečte o přestávce, teď se s tím nechce jaksi rozptilovat. Prostě uvidíme. A hrálo se. No my jsme hráli. Skončilo představení, my vyšli do foaje, tam nikdo nebyl. Na ulici nebyl nikdo, ve foaje nikdo. Byli jsme trošku zklamáni, chvilku jsme zaraženě čekali, já jsem úporně přemýšlel, v čem jsme se dopustili chyby. Ještě jsem si říkal, že by snad naše umělecká kreace tu dívku jako odpudila, no to je vyloučený, to jsem zavrhnul. Nepřišla, povídá Brousek, půjdeme. A já říkám, její škoda, ona se okradla. A šli jsme domů a zapomněli jsme na to jako na smrt. Asi za týden se hrála opět Mášenka a já a Brousek jsme seděli v šatně před zrcadlem, tak jsme se líčili. Když tu najednou vstoupila sekretářka ředitele Honzla, slečna Karasová, a pravila. Pánové Kopecký a Brousek, prosím do kanceláře k soudruhu řediteli Honzlovi. My jsme se na sebe udíveně podívali a já povídám, Oto, to je výborný den, dostaneme přidáno. A šli jsme. Já jsem se v té chvíli podoval trošku oné krávě, která vedena jsouc na jatka pravila druhé krávě, to dámo bude asi kvůli očkování.

kanceláři už seděl u stolu Jindřich Honzl a vypadal neprostupně. Brousek se posadil naproti na židli, já v moutném plnovousu profesora Okajemova vedle něj. Slečna Karasová se tiše zasunula do kouta k psacímu stroji a bylo ticho. A já jsem uvažoval, jestli ten Honzel teďko hledá vhodná slova, jak se sdělit nějakou radostnou zprávu. No, na moment mě taky napadlo, že by to nutně třeba ani nemusela být radostná zpráva. Ale hned jsem to zase zavrhl. Konečně Honzel promluvil. Za pravidelného dotýkání se prsteníkem pravé ruky špičky nosu, jak měl ve zvyku, spustil velmi obšírnou a naprosto vědecky fundovanou přednášku o vzniku a vývoji divadla, o jeho smyslu a společenském poslání. No a my dva jsme tam seděli úplně v recesi. Já jsem si ještě říkal, hele, no jo, on chce vzdělávat soubor a začíná u těch nejlepších. Ten humor mě měl záhy přejít. Na to Honzel prudce odbočil a přešel k jiným formám jevištního umění, řekl bych periferii, jaksi ke kabaretům, šantánům, barům a podobně. Jsou takové profání podniky, pravil, kde si pánové ze svých lóží zvou pochybné ženštiny, tanečnice nebo artistky po jejich produkci k sobě do chambre separé. To je známé a odpovídá to tomu prostředí. Ale je neslýchané, pokračoval se znatelně zvýšeným i silnějším hlasem, je do nebe volající a kuriózní představa, aby si pokrokový a vážný umělec, notabene socialistický umělec, aby si zval a obtěžoval počestnou ženu z obecenstva. A zase bylo ticho. My jsme tam seděli úplně na větvi jako zařezaní. Když to ticho najednou, jak si dostatečně vyčerpalo naše nervy, pokynul Honza slečně Karasové a řekl: podejte mě, prosím, to svinstvo. A slečna Karasová mu podala malou, nám povědomou obálku. On z ní vyňal lísteček a četl, musím říct, rozkošným způsobem četl. Krásná neznámá. Zraňuje-li váš oslnivý zjev mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Nenechte nás vykrvácet a počkejte na nás ve foaje po představení vaši Otakar Brousek a Miloš Kopec. My jsme byli paf. My jsme stáli před největší záhadou, jakou si můžete představit. To bylo nevysvětlitelné. Jak ten člověk přišel k tomuhle? Já to zkrátím, já vám řeknu poentu. Ta dívka, to byla hospodyně Jindřicha Honzla, Maďarka, neuměla slovo česky. Myslela, že to je vzkaz pro svého šéfa, šla domů a dala mu to.

0: No, poslyšte, tady přece nemůžete číst.
1: Ne, to se opravdu tady nedá, tady no, je tak špatně vidět, já to zkusím tamhle.
0: Ne, no tak jak si se to přece nehodí.
1: Že z toho nic nemáte, víte, ale... a oni taky ne, tak já budu číst na hlas. Odposlechnu to. Podívej se, Ivanko, tamhle to auto, to je bourák. Asi 4letá Ivanka s údivem. On se naboural, 50 korun posíláme ani krátké spodolí.
0: No, nechtěl byste toho nechat.
1: Tak já najdu něco veselějšího. Malé historky Jiřiny Bohdalovy.
0: No, to už vůbec ne.
1: To jste neměla dělat, kolegyně. Víte, jak je důležité se zasmát? Psychologové nedávno vypočítali, že každým zasmáním si prodloužíte život, hádejte o kolik, o 3 minuty.
0: No, tak to není zrovna moc.
1: No, nemyslete si, když se budete smát 30 let, 10krát denně, tak to hodí přes půl roku. To uvidíte 2 televizní seriály navíc.
0: No jo, ale zasmějte se 10krát denně. No.
1: To není problém. Ovšem musíte se smát všemu, rozumíte? No, to vám třeba uteče mlíko a řeknete, mlíko, mlíko, teď ty daleko neutečeš a už je legrace, jo? Nebo vám příkladně uteče choť.
0: No a já řeknu, choti, choti, však ty daleko neutečeš.
1: No, nebo to je trouba, venku prší, on si zapomněl deštník, nebo tak, rozumíte?
0: No tak při téhle metodě se vám zřejmě Hamlet jeví jako naprostá veselohra.
1: No to bych prosil, ovšem daleko větší psina je Otelo. Na to vůbec nesmí mít, to mě vždycky vyvedou, jak se směju.
0: No to. Já se taky ráda zasmíval, přeci jenom něčemu veselýmu.
1: Tak počkejte, tak já vám povím, já znám přímo takový vtip veselý.
0: No tak.
1: Jak se potkají dvě sousedky na návsi a ta jedna povídá ty druhý, poslouchejte paní, jak je to možný? Včera, jak byl ten šílený vítr, vám šel z komína úplně rovnej kous, jo? A ta první paní, to je děsně veselý, ta první povídá, on, manžel se na mých nakluka a spálil mu pravítko. Koukám, že ale vy si tedy smíchem moc ten život neprodloužíte. To taková paní Lítalová od nás domů, ta tady bude do stovky, ta se chechtá, kudy chodí.
0: Která paní Lítalová?
1: No to je jedna paní od nás domů, nějaká Lítalová. To vám tuhle potkal jejího muže, nějakýho Lítala, Doubek, to je taky od nás domů, důvěrník domovní. A... ten prej mu povídal, poslouchejte, pane Lítal, ta vaše paní, to je takovej smíšek. Já jí tuhle vyprávěl anekdotu a ona se tak smála, že spadla z postele.
0: Některým lidem stačí málo, že jo? Já znám rodinu, kde si den co den vypravujou ty též vtipy. Aby se nezdržovali, tak si je očíslovali.
1: Jo, takže tatínek řekne 8:30 a všichni slze i smíchy, jo?
0: No vy mi to nevěříte, ale já jsem to tam zažila. Tuhle kluk z čista jasna povídá 18 a otec mu vrazil strašnou facku. A povídá, kolikrát ti budu opakovat, že před dámou se říkají jenom slušný vtipy.
1: Ale oni dobře dělají v té rodině, protože veselá mysl, to právě jsem vám chtěl říct, je půl zdraví. A nejlíp, vůbec nejlíp je na tom ten, kdo se dovede zasmát i vlastnímu trablu, vlastní smůle, rozumíš?
0: Třeba jako vy. Víte.
1: Jako já, no jistě.
0: Teda v tom případě bych pro vás něco měla.
1: No tak jsem s tím, no.
0: Se teda pobavíte, opravdu.
1: No tak honem.
0: Kdybyste tady chvilinku počkal, jo.
1: Jo tak, aha.
0: Se pobavíte.
1: No, teda, no, to jsem zvědav. Já tady počkám, jestli dovolíte. A když už tady tak stojím, tak vám aspoň řeknu, že příští číslo našeho televariete bude vystoupení artistické skupiny z Německé demokratické republiky Tří Elvo Káris. Já jsem vám chtěl říct ještě jednu takovou žertovnou historku. Ta je taky výborná. Jak si pan Kobliha... nebo pan Buchta, jestli se vám to...
0: To je jedno, Žemlovka. To jo?
1: Tak pan Žemlovka si kupuje auto v autobazáru, jo?
0: Preclík by
1: taky, no třeba preclík, aby to bylo komičtější. Tak pan Štrůdl si kupuje... taky dobrý,
0: Vánočka, no, taky dobrý.
1: Si kupuje auto v autobazáru, si vybírá a vedoucí se jmenuje Mazanec. Nebo jak chcete, to je jedno.
0: To je jedno, Rohlík.
1: Rohlík, no.
0: O Žemle by bylo.
1: No, vedoucí, já teď nevím už, které, víte. To už je nějak...
0: To je jedno.
1: To máme na Pečíno až do Vánoc. No tak ten vedoucí mu nabízí auto tomu Bandurovi a ten povídá, poslouchejte, pane Dalamánek, to je nějaký velký. No a ten Vejpečka povídá, buďte klidnej, ono se srazí. Na co máte ty nůžky?
0: Právě na ten vtip, víte. Aha. On je teda starý, rozumíte?
1: Jo. Jo. Počkejte, co ale, to děláte?
0: Je dobrý.
1: Ne, moment.
0: Ale pořád úspěšnej.
1: Počkejte, nebázněte, nedělejte hlouposti. To jste zbláznila, nebo co já?
0: Podívejte se.
1: Ale já
0: ono, nemám, já nemám. Ono není problém prodloužit si život smíchem, víte? Nemám, ale musíte se holc smát všemu.
1: Já nemám jinou kravatu tady sebou, já... Jak já teď vypadám?
0: Strašně.
1: Co se smějete? Proč se smějete? Proč?
0: Aby tady byli o 3 minuty díl. Tedy...
1: Poslouchejte, kolegyně, to... Já ne... To už tedy, to tedy, promiňte, kolegyně, ale... To tedy přestávají meze, já si jdu stěžovat na vás.
0: Slyšeli jste to? A takovej to býval smíšek.
2: Světlo do prdele!
3: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Už to jede?
2: Ahoj, ahoj. No co jede? Hovno jede.
3: Kolik máme?
2: Kolik zbývá? Produkce, kolik zbývá? 15. Tohle tady bude takhle jak?
3: Nebudem se hádat dneska. Ne, ale bude ostrý.
2: Ne, a to má klidnou takovou hladinku, tak ale občas... Dajte na sebe, to tak... Chcete něco k pití, rychle?
3: Ne, dvojku si dám.
2: Dvojku produkce!
3: Přineste, prosím. Panáka, nech si dopšit.
2: Dobrý a ještě mnohem krásnější večer vám všem, kteří jste si našli cestu k obrazovce, odkud vysíláme, ze které vysíláme náš pravidelný kritický diskuzní klub Hřmění. Vítám zároveň mé milé hosty, je to Jirka.
4: Dobrý večer.
2: Jirka.
5: Dobrý večer, ahoj.
2: A David.
4: Dobrý večer.
2: A myslím, že na rozehřátí na úvod by bylo nejlepší shrnout si události v kultuře z minulého týdne, jestli nějaká premiéra, ať už divadelní, filmová, nebo vernisáž, nebo něco z architektury, to asi David by měl.
4: No, začít. My děláme teď takový seriál o
2: dobře, Jirka.
6: Já jsem navštívil jednu vernisáž,
2: blahopřeju a Jirka.
5: Tak já v poslední době se snažím trošku víc kontinuálně sledovat v televizi zpravodajství o počasí, ale musím říct, že ta úroveň není úplně nejlepší, protože třeba předtím bylo víc hezky, teďka zase... Vykazuje, že je hůř a teď zase to vypadá, že se to zlepší, no tak...
4: To je přesný docela.
2: No, i když jako v žertovní rovině, ale vlastně symbolicky řečeno vše vlastně o stavu kultury u nás. Myslím, že to byla až dokonce taková metafora určitá. No,
4: parabola určitá.
2: Myslím, já bych se přikláněl k té metafoře.
5: Spíš taková hyperbola možná.
4: Asi metafora. Necháme toho.
6: Sinusoida to můžu.
2: Já myslím, že je čas se dostat k tomu, proč jsme se tady dneska sešli. Tohle, jak určitě poznáte, je kniha. Objevila se na stáncích knihkupců minulý týden, jmenuje se to Bible a mě by teď zajímalo, co si o tom, kdo z vás myslí. Takže na téhle platformě, Jirko, jestli začneš, nebo...
4: No, ne, těch kritických připomínek je teda celá řada, jo. Já tady pominu jako tu vazbu, grafickou úpravu, že je to ve verších, o tom se dejí nevím. Mě hlavně na tom rozčuluje to, že ta kniha je nevyvážená. Ona je ze dvou zcela neadekvátních částí, jo. První je stará a tlustá, a potom je taková tenoučká nová, jo. A v té staré my čekáme na hrdinu, ten nepřichází. A ta nová je jenom o tom, jo.
2: Mě zaujalo na tom, co jsi říkal, to bylo ohromně zajímavé. Stará tlustá, v té chvíli jsem zadoufal, že je tam snad něco takového rodinného, jako komického, ale když říkáš stará tlustá, ono je to prezentováno jako knižní novinka a to se mi zdá trošku nefér, pokud je pravda, že je stará ta část. To je pod vás.
5: Jestli můžu k tomu něco, tak vy říkáte stará, tlustá, ale já musím říct především dlouhá. Ta kniha je především dlouhá a jestli můžu k tomu něco říct ještě, tak těch kritických připomínek je opravdu hodně, jak říká tady David, ale já bych asi nejvíc, já to teda nečet, ale... Ne. tomu asi nejvíc vytknul snad už opravdu příliš velké množství postav. Ten čtenář se tam nemůže orientovat. Tam prostě na jakékoliv stránce se objeví tolik jmen, že vlastně na té další už čtenář vůbec neví. Na to.
2: Tady náhodně. Také Abíšaj, bratr Joabův, syn Seruin, sloveso, pardon, tady je.
3: Já už nevím vůbec nic.
2: Dóda, Šama, Charot, Eles, v tom, aby se, nechci říct, kdo vyznal. Věc zazněla víckrát, co jsem hovořil s lidmi, hodně postav, ale v téhle chvíli já řeknu jedno jméno z české literatury. A to jméno zní Sekora. A pánové, Sekora pro mě znamená desítky, stovky, možná tisíce postav, ale já se v nich orientuji. Já vím, že tamhle ten nese jehličíčko, tamhle ten nese mršinku, vosičky, tamhle zase.
4: Navíc je tam ten hlavní hrdina, je tam Ferda, je tam od začátku až do konce, nečeká se na něj. A tomu není blízký Ferda, pro toho je tam Pytlík, samozřejmě.
3: Pytlík Ferda. Je tam třeba, já nevím, Beruška.
2: No,
4: krásná.
2: Ano, já můžu se vyvíjet s těma postavama.
4: Já nejde. Evoluva.
2: Hledíš ven s těma.
3: Kobylka.
2: Ne,
4: potápí.
2: Jo, potápí. Hledíš, že si já věřím.
3: A ta se vyvíjí.
2: To prostě svatý Ferda, já mimochodem nevím, proč tohle třeba nemohl ilustrovat Sekora.
5: Podívejte se, já takhle, vy říkáte takhle, já jsem se podíval tady vlastně do té knihy, o které se bavíme, tam do jmenného rejstříku nakonec, a tam jsem naopak nenašel ani Ferdu, ani Pytlíka, a nakonec jsem tam vlastně nenašel ani ten jmenej rejstřík.
2: Já musím potvrdit, že tady jmenej rejstřík není. Tady je zhruba 7 nebo 8 prázdných, možná zaplať pánku, že prázdných nepopsaných stránek. Já se přiznám, že jsem nechtěl jít do dnešního hřmění nepřipravený. Vzal jsem si tu knihu včera před spaním, dámy prominou, vzal jsem si ji na záchod. Ale po 2-3 stranách jsem byl moc a moc rád, že jsem si ji vzal právě tam. Víte asi proč?
5: Tak možná právě proto jsou tam ty volné stránky.
2: Já jen připomínám divákům, kteří přišli později k obrazovkám, že vysíláme hřmění nad Biblí. Takže
3: bylo tady řečeno mnoho slov o staré, tlusté, mladé, nové. Že já jsem si vzal tady jednu takovou pomůcku, a když potom srovnáte, přátelé, tohle s tímhle. Tady to, v tom nejsou slova, v tom jsou znaky. Když to tady je množství prázdných slov. A spodek, pánové.
5: A přesně tak, jak říkáte, já teda musím říct ještě jednu věc. Já jsem v té knize zaznamenal takové, no, řeknu, pokusy o jakési židovské anekdoty. Ale musím říct, že já jsem se snad ani nad jednou nezasmál.
2: Namátkou tady, takže vtip. Také jsem vytřepal záhyby svého roucha a řekl jsem, právě tak nech vytřepe Bůh.
5: No, to je třeba přesný odstrašující příklad toho, jak se...
2: Ne, ale takhle se anekdota nestane.
5: No, přesně takhle. To...
2: O rouchách, to není v těch rouchách.
5: Ani o záhybech.
2: Ne. No.
4: Já jsem teda už tu knihu studoval díl, já jsem na ní dostal asi před 30 rokem grant.
5: No to jsme ti
4: Já jsem se zaměřil na to, jak Mojžíš vyvádí lid z Egypta, přijde k moři, to se rozstoupí, tahle ta část, jo. A on přejde suchou nohou na Sinajský poloostrov. Já jsem jel do Chorvatska a... Já jsem přišel k tomu moři, nakročím, čekám, že se roztoupí a nic, já jsem tam zahučel po krku. Vlastně tady neplatí ty fyzikální principy základní.
5: To je jasný. Ta kniha je prostě postavená na vodě. A já teda, jestli můžu říct snad svoji nejvážnější výtku k tomu, vy víte, že když já něco napíšu, to víte dobře, že já se pod to vždycky podepíšu. Jestli jste si všimli tady u té knihy, i když teď mě napadá, kdybych napsal tohle, pak pod tohle bych se napsal. Takže...
2: Já mám z celý té knihy takový nutkavý pocit, že nějaký vydavatel s jedinou ohromného zisku přišel za pisálkem XY docela neznámým, takhle mu bouchnul na stůl smlouvu a řekl Bibli, Bibli. Výsledek je bohužel tady na stole. Já to nerad říkám, nerad to říkám.
4: Já už vidím, že na nás teda houká tamhle červené světlo a že už se chystá, že přetečem do pořadu, tak já to nějak tak jako uzavřu. Já prostě si myslím závěrem, že ta kniha je prostě špatná.
2: No já myslím, že se David trošku unáhlil v tom hodnocení. Já si nemyslím, že ta kniha je špatná, rozhodně ne. Já myslím, že maximálně snad vyšla v nešťastnou dobu, to je všechno.
5: Já koukám, že i Tomáš se trochu unáhlil. No, ať do mě hrobu hodí, jestli já si myslím, že ta kniha je nějak špatná.
7: Dobrý den, soudruhu řediteli, prý jste mě volal.
8: Snad dobré odpoledne, soudruhu Přivánku. Opravdu vzácná návštěva. Račte se u nás posadit.
7: Děkuji, děkuji. Vypadáte báječně, soudruhu řediteli, báječně. Co milostivá paní? Teda myslím, jako vaše paní choť. No, tedy manželka. Zdráva, zdráva, nebo ne?
8: Třeba to je zdravá, bohužel. Chtěl jsem říct, soudruhu Přivánku, tady nejste v kavárně, ale v podniku. To, že jste tady vy, to samo o sobě je dost zázrak. Vy jste zase dneska přišel o 9:30 do práce, jak si to představujete?
7: Opravdu? Jo, víte, že jo? Ano, ano. Já už si vzpomínám, já jsem totiž byl naproti strýčkovi na letišti, on se vrátil z Buenos Aires.
8: Vy máte strýčka v kapitalistické cizině?
7: Jo, dost často. On má nějaké významné postavení na ministerstvu. Zahraničního obchodu, takže pořád podepisuje nějaké smlouvy a to, znáte to, že?
8: No vidíte, soudruhu Přivánku, kdybyste si vzal příklad ze svého strýce, no, to asi. Podívejte se na jeho záslužnou činnost a podívejte se na sebe.
7: No jo, to je pravda, ta kravata jaksi barevně neladí, že? No ale to víte, ráno jsem spěchal strýček ve vzduchu, že jo, Buenos Aires, tak pochopte, že
8: si... Že vám to neladí, to mě nevadí, ale vadí mě, že se flákáte, to mě vadí. A že se chováte impertinentně k zasloužilým spolupracovníkům. Do práce si chodíte jako na gábl, kdyby vám aspoň člověče tak hupnala. A co je s těmi dodacími listy za Krostroje?
7: Které dodací listy máte na mysli?
8: No které, no které, no všechny. To máte z 18. ledna, z 3. března, z 19. března.
7: Jo, to bylo Josefa.
8: Co no? A 1. dubna je apríla. Mě je soudruh Přivánku aprílem, ale nevyvedete, víte? A pak dál, to bylo 15. května, 5. června to bylo, tak. No kde jsou ty dodací listy? Co, kde jsou?
7: Máte úžasný přehled a paměť, soudruh řediteli.
8: Podívejte se, soudruhu Přivánku, já vás upozorňuji na to, že ze všeho vyvodím patřičné ty...
7: Prémy. Já vím, důsledky.
8: Uzávěry. Takhle by to dál nešlo.
7: No, no,
9: dodací listy a opravdu soudu řediteli, nevím, jak je to možné, že se mě mohli ztratit. Někdo je musel sebrat se stolu, snad uklízečka, nebo... Ono se tady u nás v podniku vůbec moc papíruje, řekl bych tak nějak byrokraticky, ono by to chtělo...
8: Já vám řeknu, co by to chtělo a taky to udělám, soudruh Ivánku, protože na mě ty vaše drzosti neplatí, mladíku, na mě ne.
9: Ježišmarja, to je půl. No? To je přesně půl soudruží. Dovolíte soudruží, tedy já si musím když zavolat. To je domluvený. To je domluvený. Jakmile je přesně půl, tak to já musím volat. Haló, to je Helenka? Nazdar, Helenko, tady Víťa. Kdeže máš koncert? Jo. No tak to já se tam přijdu podívat. No, Helenko, poslechni, jak máš teďka tu písničku, víš, jak zpíváš to? Miláčku, budu filmovat hvězd. Jo, prosím tě, Helenko, ty tam děláš, počkej, Helenko, počkej, jo. Hele, ty tam děláš takhle, viď, jo. Dělej to takhle. No jo, to bude jistě lepší, no. Já ti to potom naaranžuju, no. Podívej se. Mikrofon do levý ruky, jo, a teď, hele, Helenko, jo, a tři kroky vlevo, a tři kroky vpravo, rozumíš, no, no, klid, klid, no, no a potom bude na večeři, co, jo, tak fajn, tak pa, Helenko, pa. Víte, soudružiteli, Helence se musí volat přesně, to potom jinak nestihnete.
8: No, vy jste z těch bylo půl, no. To jste mluvil, tedy mám na mysli, jo.
9: Jo, jo, no. Jo, stará kamarádka, víte, no. Tak ti dodací listiny, jo, to bude v pořádku.
8: To... No, to bych vám radil, to dejte urychleně do pořádku, soudruh Ivánku, že to by tak dál nešlo.
9: No to ne, to by nešlo. Jestli dovolíte, abych si ještě zavolal, totiž to je zase slib, víte. Pardon, to je slib a sliby se musí dodržovat. Haló, to je Ludva? Ahoj, Ludvo, tady Víťa. Ludvo, potřeboval bych na ty zítřejší závody dvě tribunky. No, pro mě a pro Rudlu. No. Ty, poslechni. Ludvo, já jsem se díval na ten tvůj trénink, víš, posledně. Podívej se, ty nedotahuješ tu třetí otočku, víš. To ti potom disk vyletí z ruky, jo, a ztrácíš takový dobrý tři metry. Ludvo, podívej se. Hele, to znamená ruku pěkně nad hlavu, jo, a plynule a dotahovat a švih, rozumíš? No a pak ti ten mistrovský titul nemůže ujít, Ludvo. Co, ale no tak klid, no a já ti to potom ještě ukážu, jo? No, dobrý. No tak ahoj, nazdar.
8: To byl náš zlatý Ludva?
9: To byl, to je můj dobrý starý kámoš, no. Tak já ho trochu trénuju, víte. Kde pak jsme to přestali soudu? Jo, vy jste říkal, že by to takhle dál nešlo, to jste říkal, že?
8: Ano, kvůli tomu jsem vás původně zavolal, že rozumíte, na mě se nemůžete zlobit, píle, pořádek, přesnost, to já prosím vyžaduji od všech svých spolupracovníků. Ale jestli si myslíte, že mám něco proti vám osobně, to já nemám. Já naopak, já mládí fandím. Rozumíte, elán, iniciativa, rozlet, ovšem jaksi pořádek, soudruhu Ivánku, to bychom si nerozuměli.
9: Jestli dovolíte, já bych si zase ještě potřeboval zavolat. Já tu už potřebuji Rudlovi vysvětlit, že máme tu tribunku, víte?
8: No, prosím, to...
9: Jo, od Ludví, že to máme.
8: Že byste snad mohl od sebe, ne?
9: Jo, to bych mohl, ale pozor. Rudla čeká.
8: Jo, on čeká.
9: Spojte mě s okra ministra. No do pracovny. Ale no samozřejmě, on na ten hovor čeká. Teda ty ženský na těch ústřenách, to je neuvěřitelný. Aby se člověk zblázní. Rudla, jo, ahoj, Víťa. Hele, tak ty dvě biletky na ty zítřejší závody mám. No, od Ludvy, no jo, jasně, no. Co? No, tak přijeď pro mě vozem, no, řekněme. Tak před podnik, tak řekněme, tak v půl třetí, ne, já to tady tak ve dvě zabalím, co?
8: Jednu.
9: Jo, hele, Rudlo, mám pro tebe originál lahvinku. Od strýčka z Buenos Aires. Co? Jo, ty se, no jo. Tak dobrý, fajn. Tak tě, měj se, ahoj, Rudlo. No. Tak to je 14.30, že jo? 14.30 přijede Rudla.
10: Promiňte, jsou při vánku.
9: Prosím.
10: To byl přímo, to byl...
9: To byl.
10: To byl.
9: Rudla.
10: Jež.
9: Tak kde pak jsme to skončili, soudru řediteli? Vy jste říkal, že by to takhle dál nešlo?
8: Ano, jsem říkal, že to by teda takhle dál nešlo. Ano, a já to hned zařídím. To by... Emilko.
11: Prosím, soudru řediteli.
8: Napíšeme, ty napíšeš dekret,
11: ano?
8: Že s okamžitou platností jmenují vedoucím oddělení tady soudru Ksivánka.
10: Jak pak se jmenuje soudru křesním?
9: Přece Víťa Pepičku.
8: Víťa, znova, jmenuji vedoucím oddělení soudru Ksivánka Rudlu. Totiž Rudlu. Víťo, gratuluju ti, Helenko. Víťo. Tak, a teď mnoho zdaru do další práce.
9: Josef, díky.
10: Soudru Ksivánku.
9: No.
10: Já bych chtěl vyřídit pozdrav soudru Rudlovi, totiž soudru, no.
9: Já vím.
10: Jo.
9: Já vím, koho myslí. Spolehni se. Se mě.
8: Emilko?
11: Prosím.
8: A teď mě zavolej ministerstvo.
11: Ale...
8: Já jim to vytmavím s těmi dodacími listy. Taková prkotina, víš? A oni nás budou otravovat samé papírování a papírování.
11: Bohužel, soudruhu řediteli, už jsem vám to chtěla říct ráno, ale
9: no,
11: zapomněla
9: pak,
11: jsem.
9: Pak, pak, no.
11: Celý den dnes nejdou telefony.
8: Přineste mě křivánka!
9: Ty jsi mě volal, Pepo?

0: Dobrý den, dámy a pánové, je tu další pokračování už ne nedělního, ale sobotního vydání pořadu Co týden dal. Po rozdělení republiky jsme si na chvíli odmlčeli, nejsnad proto, že bychom se divákům zprotivili, ale naopak, ale především proto, že Zuzanka pobývala proti své vůli ve sběrném táboře spolu s ostatními běženci. Nakonec si všechno vysvětlilo, naštěstí Zuzanku poznal náš rumunský kolega z maďarské televize, který vysílá pro Spojené státy americké z Bratislavy, tudíž Zuzanka je zde po mém boku a jak jsme zaslechli, je to náš comeback, ano, nevím sice o co jde, ale dříve, než představím dnešní hosty, namátkou se přehrabu v koši s vašimi dopisy, kterých dostáváme mraky, skutečně, ano, a většinou nás chvalí. Už ho tahám vin, ano, a čtu. Anižáv, ekader, ano, ickader, si, a latina asi.
1: Nie, otičku, prepáč, ale máš ten list opačne.
0: Ano, tu je náhodička. Vážená redakci, to je nejspíš pro tebe, Zuzanko. No nic, představím hosty, je tu s námi Miloš Zeman.
2: Dobrý den.
0: A Ivan Fischera a další hosty se dostaví v průběhu pořadu. Už asi tušíte, o čem bude řeč. Boj o koryta sociální demokracii, ano. Takže...
2: Pane redaktore, myslím si, že byste měl dobře volit slova.
0: Dobře, já budu volit dobře slova, ano, ale vy byste mohli špatně zvolit předsedu, ano? Nebude to škoda?
2: Tak to se mi zdá, že jste špatně informován, protože pane Škoda je členem strany socialistické.
0: No ne, já jsem myslel, abyste v tom zmatku nezvolili blbého předsedu.
2: A vy si myslíte, že blbec může dělat politiku?
0: No, to byste se divil, ano. Pane Černý, myslím si, ano, pane Fischera, prosím, myslím si, že po tomto vašem výroku se řada politiků přinejmenším urazí. Potryfina Husa se vždycky ozvě.
2: Docela mě udivují reakce kolegy Fischery, který je, jak je jeho zvykem, dělen z komérku velbloudy. A nejen to, dokonce není schopen vlastní myšlenky, což je výrazem jeho naprosté impotence.
3: Pane kolego, když už je řeč o impotenci, podle sdělení paní poslankyně Buskové, jste, pánovi opatrně, ano, nejsme Minér magazín, ano.
2: Já nejsem povinen poslouchat nemístné urážky od zkrachovalého referendisty.
3: Pane kolego, opět jste projevil značnou dávku humoru, která ovšem nepoukazuje na vaše politické kvality, ale spíše odhaluje váš talent co by kabaretiéra.
0: Jak to tak poslouchám, přáteli, ať už vyhraje kdokoliv z vás, čeká na sociální demokracii přinejmenším pogrom. Dámy a pánové, už jsou tu další hosty. Je tu premiér Klaus. Dobrý den.
4: Dobré poledne.
0: Premiér Mečiar.
5: Čau ti.
0: A člen Romského demokratického kongresu Emil Farkaš.
6: Dobrý den.
0: Pánovi, vezměte židlí, ano. Ne, pane Farkaš, vrátejte, to bylo myšleno obrazně. Tak, děkuji. A hned palba otázek. Na úvod jedna kuriózní otázka pro pana Mečiara. Pane premiére, u vás se říká, že nikdy při žádných jednáních nepoužíváte písemné podklady a že všechno, tak říkajíc, máte v hlavě. Je to tak?
6: Já v hlavě nic nemám.
0: To jsme chtěli. A ještě jsem přihlédl jednou hosta, ano, je jim zoufalý vodohospodář Julius Binder. Zoufalý, proč?
7: Ako možno viete, madary búrajú nad Maroš, áno? To mi až tak nevadí, aj keď je to somarina. A viem, že mi to robia náročky. Ale čo ma namosúrilo, že madar chce odkloniť Dunaj? To je v rozpore nielen s medzinárodným právom, áno, ale aj so zákonmi fyzikálnymi.
0: Jak to myslíte?
7: Vy by ste vedel vyrábať na vodnej elektrárne prúd bez vody?
0: No tak to nevím, páč nejsem vodohospodář.
7: No ani ja už som není. Pán premiér ma definitívne zbavil všetkých funkcií, áno, majetku a dvojky vpravo dole. Áno, a na Slovensku si už nepostavím ani pienskové bábovičky. A navyše povedal, že Binder je vraj butatot a že má IQ brzdiča hojdačík.
0: Tak tu nás mrzí, ale teď, pánovi, ukázka.
3: V budově poslanecké sněmovny proběhla dnes volba českého prezidenta, kterou řídil předseda poslanecké sněmovny Milan Uhde. Slavnostní akt byl narušen nevybíravými útoky na koaličního kandidáta ze strany poslaneckého klubu SRPŠ, pro něž byl jediným možným kandidátem jejich vlastní kandidát doktor Chládek. Přítrž nechutnostem udělalo až vystoupení místopředsedy vlády Jana Kalvody. Já rezolutně odmítám projevy kolegů poslanců, ač se zdráhám v této nejapné frašce je nazývat kolegy. A vůbec nehodlám poslouchat takové impertinence, zda koaliční kandidát se ve dvou letech pomočoval, ve čtyřech pak insultoval kamaráda na pískovišti kyblíčkem, zda k šesté třídě tajně kouřil na klozetu a trhal mouchám nožičky. Zároveň tímto žádám předsedu, aby striktně dodržoval 15-minutový časový limit a zároveň využil práva odnětí slova tomu poslanci, který zcela zjevně a záměrně od projednávaného tématu uhde. Jak dopadla volba, dnes už víme, ano, že pan prezident, pan Václav, pan Havel byl zvolen, ano, ale co vy u vás, tam byly problémy, nebo nebyly, pane Mejčare?
6: Bolo, nebolo, dávno tomu, ano. Boli stanoveny některé požadavky na prezidenta. Poprvé, vo svete uznávaná osobnosť. Po druhé, nadstranický kandidát. Po tretie, áno, člen HZDS. So všetkými kandidátmi som mal osobné konzultácie. Kandidát za KDH vypadol už v prvom kole RSC. Druhý kandidát, Roman Kováč, vypadol v druhom kole KO. A Prokeša som tak konzultoval, že mu zuby vybehli. Napokon všetko sa dobre skončilo. Máme prezidenta. Áno, je to Kováč. Hoci je to není ten Kováč, ktorého som ja preferoval, 4 kola, ale je to druhý Kováč. A tu je vidno, že sa demokratizácia nevyhnula ani Slovensku a že prezidenta u nás môže robiť hoci ktorý Kováč.
3: Dobrá, pánovi, další ukázka na ožehavé téma spojená s naší mini-anketou.
4: V severních Čechách opět vypukly rasové nepokoje. V Jirkově došlo k tvrdým střetům mezi Skýny a Romy. Krvavé srážky se později přesunuly i do okolí Jirkova, zejména pak do Chomutova a Mostu, kde rovněž byly zaznamenány těžké boje, v nich se utkaly holé lebky a holé zadky.
3: Jsme v Jirkově, kde postává hlouček skinheadů, ano, provolává hesla jako Bílé Čechy, pryč cikány a hála na hrad. A my teď půjdeme se štábem přímo do jámy Lvově zjistit, co a jak. Dobrý den, pane skinhead. Násilnosti tady u vás pokračují, romský kongres vyhlásil hladovku. A co ví na to?
6: Já jim držím palce, vole, ať to vydržej.
3: My jsme si zeptali i druhé strany. Došlo ke krvě prolití, co ví na to? Ano?
6: Jdi s tím video do prdele, vole. Třeba to tak ti souvil. To byla nešťastná náhoda, bodnu do kabátu a v něm byl chlap. Upad mi na kudlu a pak ještě 9krát, no. To byl vyprovokovaný incident. Jdi s tou video, aby tě rakovina točila.
3: Pánové, slovo do pranice, viděli jsme ukázku, ano. Setrvalé boje mezi Romy a Cikány, pardon, mezi Romy a Skýny. Kdo začne, pane Klauzi?
5: No, tady v minulosti docházelo k umělé migraci Romů ze Slovenska, kteří jim zde získávali u nás, zejména pak na severu Čech, ubytování a podobně.
6: Ubytování? Viděl jste naše rozmlacené paneláky?
5: No, to jste si udělali úplně sami. To si myslím, že tady v minulosti docházelo skutečně ke střetům nejen dvou rozdílných etnik, ale především rozdílných kultur.
6: Kulturu máme stejnou jako Vigadžovi. Ano, včera jsem byl v Kini. Na Cikáni jdou do nebe.
3: A kdy půjdete, tak říkajíc, na film Cikáni jdou do práce?
6: Já nechodím na vědecko-fantastický.
5: Tady opravdu nezáleží na barvě pleti, pokud se každý bude chovat ku prospěchu nové České republiky. Nezáleží, jestli je modrý, žlutý, ano, nebo černý.
3: I tak to se mě týká, ano, konečně budu mít svá práva, ano. Zuzanka, jakým dobrým zvykem se dnes opět nedostala ke slovu, ale čas se pomalu krátí. Na závěr bych si vzal slovo také já a ještě jednou bych se vrátil k vašim dopisům.
0: Co se objevilo skoro ve všech, že náš pořad je přetáčen, že to není živé vysílání, dokonce někdo z vás napsal, že nevysíláme live, takže tímto vás chci ujistit, že
8: skutečně
9: vysíláme v přímém přenosu, že si politici své příspěvky později vypukávají.
0: Vážení přátelé, a nyní uvádíme tipy televize na příští týden. Letná, Košíře, Vršovice a Černý most mají jedno společné. Tímto společným jmenovatelem je František Pařízek. Po elitním fotbalovém střelci Tomáši Skuhravém nám v dalším dílu oblíbeného televizního seriálu Gen, Galerie elity národa, režisér Fer Fenič představí elitního popeláře z Libně, Fandu Pařízka, na ČT2 v 19.30. Ti z vás, kteří mají zájem o svůj televizní medailon, pište na známou adresu Jindřiška 16, Praha 1, 3 jedničky 50. Do slosování budou zařazeni všichni a nezapomeňte na korespondenční lístek připsat heslo GEN. Program ČT1 připravil v okénku zahraničních filmů jeden ze skvostů slovenské tvorby.
10: Jaj, boha Máriu! Svíňa stará škaredá.
0: Uvidíme film Juraje Jakubiska Tisícročná včela. Úterý. V úterý se na programu ČT1 ve 21 hodin a 30 minut podíváme společně do semaforu.

za mostem v úzké ulici je králek z dálky vonící, meduňkou litmem z kořicí, ale hlavně

Dobrý den, vážení přátelé. Oni mě taky pozvali, jo, do semaforu. Neřekli mi, do kterého, já jich prolez, blbec. Než jsem přišel na to, že to je divadlo, oni mě pozvali, abych tady řekl nějaký vtipy, jo. Slušní říkali, jo, to je problém, já žádný slušní neznám. Já vám řeknu, o kterých si myslím, že jsou slušní. Mají takhle myslivci ples, jo, a jeden myslivec říká, frajeři, vsaďte se o flašku vodky, jo, že když mi zavážete oči, já šáhnu na kožešinu a poznám, co je zač, jo. Tak mu zavážou oči, on šáhne takhle na kožešinu, říká, to je srnka, střelená před rokem, jo, cena 2500. Tak mu dají flašku, on ji vypije, jo. Ráno se probudí z mrtvice, jo. Manželka mi je nádobí, brečí a říká, že si přišel ve 3 ráno, to bych ti možná odpustila, jo. Ale že jsi mě celou noc ošahával a řval si krtek za 3,50, to ti nikdy nepromítu. Potkají si dva kamarádi, střízliví, a jeden říká, čověče, tak jsem bez práce. A ten druhý, to nevadí, podělat krám, tam je prča. Já dělám v pohřebním ústavu, jo. A on říká, počkej, co tam můžete užít za žvandu? No představ si, ve Štěpánský v Praze včera, jo, umřel chlap na ženský. Tak jsme tam přijeli, dali jsme ho do rachve. On jak mu ještě porád... Tak jsme nemohli zavřít víko, jo. Já jsem vzal pohrabáč, dvakrát se mu majznul, jo. On vylít a všechny nás tam zmlátil. A on říká, počkej, to jako neboštík vožil, jo. Ne, my jsme si spletli patro. Já vám radši zaspívám písničku, která se jmenuje Z obavy, z obavy.

0: se postavě. Já furt myslím na ten pohrabat.
1: Tolik tedy úterý, no a nyní k dalšímu dni. Středa. Jeho tam třeba... Sobota.
0: Cože?
1: V sobotu v rámci vzdělávacích pořadů zhlédneme televizní kurz ruského jazyka. Opakujte v pauzách po učiteli. Kam jdete?
2: Kde vy, idioty?
3: Kde vy, idioty?
2: Zeptal jsem se vaší ženy.
3: Já zprosil vašu ženu.
2: Já zprosil vašu ženu.
1: A nyní složitější fráze. Nerozumím otázce, nechápu souvislosti. Nerozumím otázce, nechápu souvislosti. Neděle. Na neděli je připraveno další vydání písničkového pořadu Rytmik, který uvádí Miroš Birka.
4: V listě, který došel z Břeclavy, nám píše Kateřina Cesnáková. Miro, kdy už konečně v tom tvém rytmiku přitvrdíš? Katrin, já ta velmi a teraz už vážně. Ozaj mi čítáš myšlenky, lebo je tu prvé město skupina Crayson. Ladislav Křížek a vzdialená.

0: skončí typy televize. Věřím, že si z pestré nabídky vyberete a v neděli opět. Naschledanou. Dobrý večer, vyslechněte si ještě poslední zpravodajství ČT1. Ve světě, ale hlavně v posttotalitních zemích, komunisté mění nejen ideologii svých stran, ale i jejich názvy. Zatímco u nás se nejspíš KSČM bude jmenovat Platforma za socialismus, v Itálii Diavolo Rosso, ve Francii Le Miserable a v Polsku Cholera jasna. Na michiganské klinice v USA se podařilo specialistům vyvinout přístroj, který dokáže velmi kvalitně a bezbolestně vykonávat opichy páteře a nemocných kloubů. Jeden exemplář získala i fakultní nemocnice v Hradci Králové. S tímto technickým zázrakem dokáže jedna zručná zdravotní sestra bezbolestně opíchat i 60 pacientů za směnu. Policii České republiky ovlékne módní návrhář Teodor Pištěk do nových uniform. Měnit se bude i označení hodností. Málo kdo totiž ví, co stávající označení na výložkách znamená. Vězte tedy, že jedna hvězdička znamená, že policista umí číst, dvě, že umí číst a psát, a tři hvězdičky, že zná někoho, kdo umí telefonovat. Minulý týden si v pražské Stromovce dali dostaveníčko orientační běžci. Závod skončil triumfem našich barev a bez větších problémů. Ve třídě A mužů se nejlépe orientoval Blažek, který doběhl v čase 1 hodina a 27 minut. Naopak nejhůře dopadl Polák Perececky, který doběhl před chvílí promrzlý a pokousaný od ledních medvědů. Neuvěřitelná smůla zamíchala pořadím při poslední časovce závodu Paříž-Dakar. Ovšem celý kalich hořkosti vypili největší favorité. První v pořadí Ital Perlini nedojel, neboť mu klekl diferenciál. Druhý Loprais s Tatrou rovněž nedokončil, neboť 2 kilometry před cílem mu klekl motor. A poslední aspirant na titul Egyptian Sinuhet nedokončil o neuvěřitelné 2 metry, neboť mu klekl velbloud. Na tenisovém mezinárodním mistrovství USA náš Petr Korda postoupil do finále přes Petra Semprase. Dařil se mu jen servis, ale v posledním setu zahrál 5S a 4 filky. Zítra končí švédský pohár. Po debaklu 6-1, který dostali od našich Rusové, a po naší prohře s domácími Švédy 3-2, nás čekal zápas s Kanadou, která je kolébkou hokeje. Proto jsme se telefonicky spojili s naším trenérem Ivanem Hlinkou. Slyšíte nás?
1: Kokoti, ještě tyhle, to hrajete opravdu jak ponocný.
0: Haló, slyšíte nás? Tady je Studio Sport Česká televize.
1: Ano, tady Hlinka, dobrý večer.
0: Dobrý večer, trenére, co se děje zrovna v družstvu?
1: No právě chválím obránce, jak to zahráli se švédskýma útočníkama.
0: Trenére, zítra hrajete s Kanadou.
1: Čeho?
0: Zítra hrajete s Kanadou.
1: A Hergo, to jsem ani nevěděl. No nic, nastoupíme s obvyklou taktikou.
0: Můžete prozradit, s jakou taktikou?
1: No, vymyslel to Standa, já ho podržel, klukům to sedí, zkrátka jde o to dát aspoň o 1 gól víc než soupeř.
0: Snad vám to vyjde. Ještě by diváky zajímalo, co je pro vás největším překvapením poháru.
1: No, vyplašili mě 3 věci. Za první, Švédi tady ve Štokholmu se cítí na ledě jako doma. Za druhý mě překvapilo, ale to asi všechny, který se točí kolem hokeje, s jakou sem přijeli Rusáci.
0: Jak to myslíte, trenére?
1: No, protože Rusáci tady byli absolutně nejhorším manšaftem, takže po tomhle debaklu můžeme čekat letos horký léto.
0: Proč myslíte horké léto?
1: No, páč budou Ivani pálit hokejky. No, a za třetí, co mě tady zarazilo, už jsem kvůli tomu byl včera s prdnou Jerry, že nám tady hrajou nějak kratší hymnu.
0: Samozřejmě, jak zápas s Kanadou dopadl, dnes už víme. Po první třetině jsme prohrávali o branku a vypadalo to škaredě, ale do druhé třetiny se zdálo, že mužstvo hraje jako vyměněné. A skutečně. Přišla 15. minuta druhé třetiny a hlavní rozhodčí si všiml, že místo Kašťáka se Ščerbanem na ledě střídali Jarvele a Jalonen. I Hlinkovi bylo divné, že svým svěřencům nerozumí. Inu, Finové si spletli tréninkovou plochu a nastoupili na led Hali Globen. Zápas se později dohrál tak, jak má být, a naši vyhráli 8-7, čímž obsadili druhou příčku za Švédskem. Mohlo být i zlato. Co tomu bránilo, trenére?
1: No, hlavně obránci Švédů.
0: A co si myslíte, že by přispělo k zásadnímu zlomu a naší výhře?
1: No, čert ví, ale stříbro je super, si myslím, no. Hlavně to ukazuje, jak jdeme s hokejem nahoru. Jsme tady všichni jako jedna velká rodina, jo. Nějaký stresy nebo hlákání, řvaní, jak jsme to leta viděli u Tichonova, to u nás prostě neexistuje, jo. A pokud nám dobrá nálada vydrží, tak jakože asi jo, z mistrovství světa povezem zlatý placky my, no.
0: Ivane, díky za rozhovor.
1: Není za co, no. Ty vole, zrovna teď bude nějaký Ferda opruzovat z televize, ty vole.
2: Kurva, že má ječ! Přihraj mu to! Naser to tam do dech!
0: No a nyní zpravodajství. O počasí. Při pohledu z geostacionární družice jste si jistě povšimli, z jaké výšky byl záběr pořízen. Jsou zde velice dobře patrny hluboké brázdy na poli v Klecanech a střed tlakové výše, která ovlivní počasí u nás v ranních hodinách. Na své si tedy přijdou zejména srdcaři. Denní teploty, jak kde, noční o něco nižší. Smogová situace se mírně zlepšila v Praze, kde nejlepší rozptylové podmínky hlásí Strašnice a Motol. Naopak k mírnému zhoršení došlo v pálivní oblasti Saze, kde nejlepší rozptylové podmínky hlásí Strašnice a Motol. Naopak k mírnému zhoršení došlo v pálivní oblasti severních Čech, kde sice

0: Zrychlovat ukončení výkonu trestu. Došlo totiž k nepříjemnému nedorozumění mezi Milanem K. a dozorcem, který mu sdělil, cituji, zítra jdeš na svobodu. Propuštěný se nejprve zastavil v hostinci, kde na posilnění vypil 4 piva a velkého rumla a poté neprodleně vyhledal bydliště jmenovaného předsedy KSČM a pokusil se jej zabít. Milan K. si nyní odpikává svůj trest. Amnestie nepřichází v úvahu a propuštěn bude za 9 let, nejdříve však na Štěpána. To už byla poslední informace dnešního zpravodajství. Přeji vám ničím nerušenou klidnou noc. Vážení diváci, nyní jsme operativně zařadili tajně pořízený záznam z konspirativní schůzky obou premiérů z jednoho nejmenovaného místa.
1: Takže místnost je skutečně zabezpečená.
2: Samozřejmě všechno je v pořádku, místnost je zabezpečena, nikdo o tom neví, takže chvilku počkejte, každou minutku by tady měl být.
1: Dobře, tak já počkám. Už má zpoždění, že by snad mlha nebyl. Prosím?
3: Tu jsou.
1: No já nikoho nevidím.
3: Tu, vo vedlejší kabině.
1: Kdo jste?
3: Co jsi ma nespoznal? Mám na vyšší bafůc Jan Kuliary.
1: No, to je zajímavý převlek, ale pojďme k věci. Musíme se domluvit na zásadních věcech. Zejména na rozdělení měn.
3: Tak ma napadlo, že v tomto prostoru nikdo jde mají na Slovenskou radu. Ano, opýtám se, či tam jsou. A Bůh jich chrán, či počuje mě zlého sebe.
1: No dobrá, ale teď k té odluce. Jak to chcete provést?
3: Co já vím?
1: No, já bych navrhoval rychlé, koordinované rozdělení, abychom neovlivnili vzájemný obchod.
3: Ještě ma napadlo dojít s dřevěnou nohou. To by mi dávali prachy už na cestě sem.
1: No a dále navrhuji přepočítat naše platby na EKU.
3: Počítaj si, na čo chceš, ano. Hoci aj na počítadle, ale teraz vážně. Jsme tu sami dvaja, pohovorme si jako premiér s premiérom. Tak čo, Klaus, prachy máš?
1: No, něco málo snad.
3: Tak mi použij 20.
1: No, to by pro mě neměl být problém, takže...
3: Čo se hrabeš, vovačku? Já chcem 20 miliard.
1: No tak to je velký úvěr. To by musela schválit vláda, ano, parlament. Musíte podepsat prezident, ano,
3: Já bych jich nakopal do rytí.
1: No, východisko bych viděl v dobře fungujícím obchodě na principu clearingu.
3: Ano, to je výhodné. A já mám auto na clearing.
1: No tak to jste tyto principy příliš nepochopil.
3: A co myslíš, kradnout?
1: Já bych se nejdříve zabýval otázkou té nezaměnitelnosti vašich a našich kolků, protože jak celou záležitost sleduji, tak ten váš deficit v poslední době skutečně značně narostl.
3: To je další dezinformace? Ano, taky deficit mám už od 15 roků.
1: No pojďme se už konečně domluvit a podepíšeme rovnou platební dohodu.
3: A půjdeme na pivo.
1: Ne, bohužel já spěchám, já odletám do Davosu na ekonomické fórum, kde budu mít referát v angličtině.
3: Co? V angličtině? Ty nebudeš hovorit, jako ti zobák narastu?
1: Ne, jednací jazyky jsou angličtina, němčina a francouzština.
3: Čo se hambíš za svůj jazyk?
1: No to v žádném případě, ale v drtivé většině mezinárodních institucí se hovoří převážně anglicky.
3: Tak to by som si veru velmi nepokecal. A vím po anglicky, má tak maximálně hello dolly. Chod si tam sám, ano, mezi těch svojich hodnototů, čo nevěděl po našem, ano. Kolko je?
1: No bude 15:30, já už budu muset skutečně letištěm.
3: A já půjdem. Nemám fúzi odlepiny. Ještě ma počúvaj. Však si kamoš, Klaus. Kebyže se ta moja stará upýta, ano, musíš jej povedať, že jsme boli spolu v Davose.
0: Tolik už tajný záznam a nyní pořad neméně zajímavý na téma Sněžná kalamita, který připravil redaktor Jindřich Honzík.
4: V ulicích Prahy napadlo včera přes 35 cm sněhu. Většina ulic byla neprůjezdná, problémy měly i tramvaje a vozy záchranné služby. Nejvíce nás zarazilo počínání technických služeb, neboť šéf krizového štábu Rudolf Jety nevydal příkaz k zásahu pluhů a sypačů, ale naopak nechal celý den přivážet do Prahy haldy sněhu z Krkonoš. Z aktuální reportáží z pražských ulic se nám přihlásil reportér Ota Černý.
5: Vážení přáteli, ano, Praha byla včera doslova zavalena sněhem. My jsme se Zuzankou vyrazili, tak říkají,

0: na místo činu, ano, přisvědčit si, jak technické služby se vyrovnaly s tímto nadělením a když to tak vidím, no potěžkošti.
1: Já, otičko, drž ma, lebo mi jde ten sněh nohu a dlami.
0: Neboj si, Zuzanko, já jsem pevný v kramflecích, ano, člověče, dávajte pozor na cestu, kam koukáte.
2: Pripačte.
0: Vydělal se Zuzankou černou, ano, a ještě je to slova. No nic, tady se nám klouží jeden náhodný chudec. Co říkáte, pane, to je sněhu, co?
3: Nechte mě být, mě politika vůbec nezajímá.
0: No ne, já jsem si chtěl a už je pryč. No nic, jeden neúspěch, ano, jaro nedělá, tak říkajíc. Tak se zeptáme, tady ten neuteče, pan se tady válí dokonce bez jedné boty. Co pak, vy jste ztratil botu?
2: Ne, já ji našel.
0: Ano, tak ten sice neuteče, ale zase si nic nedostane. Páče jak cepelín. Ano, takže se ptáme tadyhle, koukej. To jsou hezký holky, víš, Zuzanko. Děvčata, co vás vyhnalo v takovém nečasi?
2: Ne, pasací, vale.
0: No jo, tak to jsem šlap trošku vedli. A co ty, holčičko, to je sníčku, víš? A ta zima do toho.
1: Ty to budeš mít dráhy, děda, 700.
0: A sakra, tak mě to dneska nějak nejde. Ano, stopněte to, prosím vás. Ať to diskusit raději, Zuzanka, protože nejsem měl reformy. Takže kamera?
3: Jede.
1: Dobrý den.
3: Já, vyfil?
1: Já, těším, a Bobílková.
0: Stop, zastavte tu, ano, zbalte tu. My už si končíme, protože ještě pár takových exotů, ano, a zítra už by mi hráli. Takže, pánové, odvezte ten cejt do televize a ty, Zuzanko, radši pojď. Nebo mi tě tady ještě někam obtáhnou.

0: vydání pořadu Co týden dal, ano. I když dnes se budeme věnovat událostem u našich sousedů, také bychom se dnes mohli nakrásně jmenovat Duel, protože naši hosté jsou Vladimír Mečiar,
1: dobrý den,
0: a Milan Kňažko,
2: dobrý den.
0: Ukázka napoví, o čem bude řeč.
3: Slovenský premiér Vladimír Mečiar řekl v rozhovoru novinářům, že uvažuje o odvolání Milana Kňažka z funkce ministra zahraničních věcí. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že Milan Kňažko nebyl schopen za 2 roky vypracovat koncepci zahraniční politiky. Milan Kňažko v odpovědi sdělil, že podle jeho informací je ministerstvo zahraničí jediným ministerstvem, které koncepci má zcela jasnou.
0: Takže dozněla ukázka a já bych od vás chtěl slyšet, má pan Kňažko koncepci politiky nebo nemá?
1: Či má koncepci, alebo antikoncepci, to má vůbec nezaujíma. Já nepotřebujem takého ministra, který sedí vedle mě, ano, uškrňá se a zazerá jako bazilíšek. Já už jsem ti nieraz jasně povedal, Milan, že to máš čertovsky nahnutý. Před 2 měsíci jsem tě varoval, alebo budeš počúvat, alebo poletíš, ano, a s tebou je ten druhý fiškus, alebo filkus, jako se volá.
0: Pane Kňažku, já mám s tou takový pocit, že se na vás splnilo to známé rčení o čertovi a pekle. Co vy na to?
2: Tak já se nebudem obhajovat, protože moja koncepcia je úplně jasná. Jednoznačná orientácia na západ.
1: To boha, víš ty, somar, kto je na západe? Čehuni. Za to jsme vatry palili. Pozri se, co se tam robí. Cigáni běhají za Klausem, ano, hore na hrad.
0: Já bych si dovolil opravit, ano, pan Klaus nesedí na hradě, ale tak říkajíc, dole v podhradí.
1: To je mi jedno, ano, celkom jedno černý, kde kdo sedí. Keby si byl na Slovensku, tak už sedí šajty. Či běhají za Havlom, alebo za Klausem, to je jedno, ano, lebo obi dva jsou rovnaký. Jeden jako druhý je vašo. A my máme svoje vaše, ano. A keď to je není prezident, je to vašo patejdl, sa volá, ano. Vyhráva, spieva, na jarmoky chodí a nekrkve sa do politiky, ako ty, Kňažko.
2: Ja som samozrejme nemyslel sa iba orientovať na Českú republiku. Ja som myslel Západ ako taký, Európske spoločenstvo, NATO.
1: Na čo?
2: Tak to nemá väčšmi cenu sa o politike rozprávať, keďže také pojmy, ako je NATO, pánu premiérovi nič nehovoria. Lebo to môže Slovensku iba škodu narobiť.
1: Škodu? Akú škodu? Ja som nikdy neurobil žiadnu škodu. Akože, tak to bolo iba raz, áno, keď som v Jugoslávii vyvalil dvere od ajzlu.
2: Prosím vás, ak má byť toto štýl našej zahraničnej politiky, potom nechce mať s takouto politikou nič spoločné.
1: Ani mať nebudeš. Čo skoro pôjde zas naspäť do divadla, šaša robiť. Politika je není divadlo, ano. Tu sa nedá nič robiť na skúšku.
0: Ale mne si zdá, pane premiére, že by se Slovensko mělo orientovat přece jen více na hospodářský silný západ, ano, a ne třeba na Ukrajinu, která je na tom ekonomicky velmi špatně.
1: Neboj sa nič. Stačí chvilku počkať a budeme na tom rovnako. Čo máme robiť, ano? Poliaci vexlujú, Čehuňu sme nasrali, Maďarov tiež, Rakúšania nevedia hovoriť po našom, tak to nám ostáva.
2: Samozrejme, Nik, ak si budeme predstavovať, že Slovensko je voláký pupok sveta.
1: Ty kurva, Milan, už ma ale nevytáče, lebo ti rebra dolámem.
0: Pánovi, klid, je to akademická debata, ano, diváci se dívají.
1: Čužuš, kurva. Držte ma, jaj, držte ma 2-3, lebo ich 5-6 pobijem.
0: Pánovi, čas se sice nenaplnil, ale já si raději rozloučím. Díky a příští
4: týden. Pánovi, díky a příští týden na viděný.
5: A na závěr opět naše oblíbená reklama, o kterou nám všichni píšete. Proti imitátorovi Zdeňkovi Izerovi se sice již začínají ozývat některé politické kruhy, ale nic se neděje. Neboť, jak vidíte, jste právě svědky natáčení dalšího dílu našeho populárního seriálu s názvem Ve dne zataženo, v noci roztaženo.
0: Takže začneme. Dobrý den, dámy a pánovi, je tu další vydání, už ne nedělního, ale opět sobotního pořadu. Co se děje, co tam máváte?
5: No tady jsou nějaký lidi s kuklama.
0: Co se tam děje?
5: Já nevím, jestli budou točit Rambo nebo co.
0: Takže znova, nebo počkej, co tam nějaký helikoptery lítají, nebo
5: no to je hruza.
0: Letadla, proboha, co tam dělají ty lidi?
5: Strašný.
0: Vyhoďte je z té režie, co tam dělají v té režie?
5: Já nevím.
0: Ulítněte tam odsaď, no tady se nedá dělat.
6: Izora. Vidíte s rukami von, nad hlavou, nic se vám nestane. Zbožong a Dobrodinský už odvolali.
2: A co je to za lidi zase?
6: Som tvoja stará mama. Máš 15 sekúnd. Toto štúdio je obklúčené. Nemáte šancu. Však musíte vedieť, že to nemá smysel. Vidíte, von, dajte ruky nad hlavu, si môžete aj nohy. Dosť bolo srandy, Izer. Dosť už bolo srandy, teraz vážne.
7: Izer... Jak sú starí deti teďko?
8: 12 a 10, to si pamatuju.
7: No a oni tam, vy jste ve Špindlu nebo kde?
8: No tady chodí...
7: Tak tam chodí do školy?
8: Sika, nejsem jistý, jestli to můžu říct nebo ne.
7: Jestli může říct, že chodí do školy? Aby se to jako bulvár nedozvěděl?
8: No ne, no oni do té školy
7: no,
8: právě...
7: No mám hned zádrhel, že jo. Tak jak je to s dětma?
8: No...
7: Takhle, kde jsou teďko? Jsou v bezpečí?
8: Teď jsou ve Špindlu.
7: Jsou ve Špindlu.
8: No.
7: A tam chodí do školy?
8: Tam ne.
7: Tam ne? Aha, a kam chodí do školy, když jste ve Špindlu?
8: Musí to dohánět.
7: A jak to dohánějí?
8: Doučej se to.
7: Ale kde pak?
8: Doma.
7: Můžeš se tam učit doma?
8: No, když nemají trénink, aha, tak se učí doma.
7: Čili oni do školičky nechodějí?
8: Ale jo, chodějí, ale v Praze.
7: Čili v Praze chodějí a když jste pak 6 měsíců tam na horách...
8: My tam nejsme 6 měsíců.
7: Tak ani ťuk, jo? A nebo se učí doma?
8: Učí se doma.
7: S maminkou?
8: Jako a s tatínkem.
7: Jo?
8: No, taky no.
7: Ty se taky s nima učíš?
8: No.
7: To budou mít pěkný vzdělání. Na co je učíš?
8: Ne, to je jako... No, oni potom přijedou, vedou si ty sešity. Jako...
7: Tak to je hezký od vás, že to tam děláte úplně jako ve škole.
8: No.
7: Čili mají a sešity.
8: A občas prostě přijedeme do Prahy zkontrolovat, jestli jsme správně s tou látkou. A potom...
7: Tak to, vy jste hodně takhle jako otržený, to se nedím, že ten bulvár po tobě nejde. To vy jste hodně schovaný.
8: A potom tady to přijdou do školy a zjistí se, že všechno umějí, tak jo. Jako kdyby tady chodili, no.
7: A co jste teď probírali naposled, jestli se můžu zeptat?
8: No, Jonášově věka začala angliština, tak tu si jim dělám já, před jinak mají němčinu a tu já neumím.
7: No, my se učí jenom jazyky, ne?
8: No. No ještě potom taky matiku, že jo.
7: Matiku,
8: ještě,
7: no.
8: Má na matiku zatím stačím, ale jo. Myslím, že tak ještě půl roka už to bude.
7: No a jaký mají další předměty ještě?
8: Má ještě vlastivědu.
7: Jo? No. Co jste brali teď vlastivědy?
8: No, my jsme brali Přemyslovce naposledy.
7: Přemyslovce jste brali?
8: No.
7: Ve vlastivědě? Aha.
8: No ne, no to je, ale jako to je
7: záleží,
8: látka...
7: jakou máte vlastivědu.
8: Jsem teďka...
7: Kdo to napsal?
8: Je to ve vlastivědě.
7: Takhle, Přemyslovci jsou v pořádku, to je jako dobrý. Ale tak záleží, kdo tu vlastivědu píše. To píšeš ty?
8: No je fakt, že já jim to vyprávím...
7: Takhle, ty vlastně to vyprávění je vlastivěda.
8: No, aha. Ale máme knížky, máme normální
7: učebnice. Máte knížky, no tak to je dobrý. A paní je taky učí teda.
8: No, taky.
7: A ta je učí co? Písanky nebo?
8: No tak ta je učí všechno to, co je nestihnu naučit já.
7: Aha, a co to je?
8: To je většina to.
7: No ne, tak ale počkej, zatím máš angličtinu, němčinu, matiku, vlastivědu.
8: Češtinu.
7: No. Co jste měli z češtiny teď?
8: Kde známky.
7: Ne, kde jste? Jako?
8: No, kde jsme?
7: V Osnovách, myslím.
8: No, já jsem zjistil třeba, že vyjmenovaný slova jsou prostě jiný, než jsme měli my. A vzory jsou jiný. Se zmizela nůše, tam růže.
7: Nůše, pryč, jo?
8: Žena, nůše, píseň. Žena, růže, píseňkost.
7: Žena, růže, píseňkost?
8: A víš proč?
7: Ne.
8: Že cizinci nevědí, co je nůše.
7: Tak... Já to taky skoro nevím už. No, no. Čili žena, růže, píseň, kost, jo? To možná vylítne i kost časem.
8: A potom zmizelo tenhle Bidžov vypad, Přibyslav zůstala.
7: No, si asi Přibyslav koupila. Bidžov na to neměl tak letě.
8: Bidžov už tam není.
7: A ty je umíš, ty pobo?
8: No, to bych dal dohromady. Mám to udělat?
7: Zkusíme to, no já, že bych si to připomněl.
8: Já si právě pamatuju ty starý Bík, Babika, Bidžov,
7: Bidlit. Bík, Babika, Bidžov, no, no, to já taky.
8: No a teď tam ještě...
7: A bylo tohle stačí pro děti to pár stačí, aspoň, ne? No. Aby věděli vlastně, o co jde. Taková ukázka. No ale, čili oni tam do školy nechodí, by tam se učí doma, v Praze to pak jako takhle zkontrolujete, jak jste daleko. Aha, a jakou máš, teďko chodí do který třídy?
8: Šestá, pátá.
7: Pátá, šestá, čili takhle byste udělali tu základní, no ale pak asi už budou muset někam chodit, ne?
8: Asi budou mít individuál.
7: Pořád? Hmm. Čili oni by si s tebou mohli udělat i práva, takhle myslím?
8: To se dá dělat dálkově?
7: No nedá, no, ale jako může to být těžký pak už. Jako oni taky ty děti si můžou odvyknout od lidí úplně, že jo?
8: A my je pouštíme normálně do kolektivu.
7: Jo. Aby se pak nevyděsili, když viděli lidi pohromadě.

0: Vítáme vás, dobrý večer. První vás ovšem přivítal orchestr Československé televize, který řídí Václav Zahradník. Vážení přátelé, zveme vás na exkurzi do světa písniček, tance, artistické obratnosti, do světa, který je, řekl bych, přímo stvořen... Do světa, který je přímo stvořen pro dobrou pohodu našeho sobotního večera.
1: Tamhle místo, kdybyste vstal, já tam mám místo.
0: Našeho sobotního večera.
1: Děkuji vám, ale co já vám do toho, prosím vás. Pardon.
0: Dobrý večer, paní. Čekali jsme jenom na vás.
1: To říkáte mně?
0: To říkám vám.
1: To je milý. No ne, nejsou všichni takoví. Já jsem tuhle přišla pozdě na koncert a dirigent mi akorát mával. Neřek nic. No, pardon, ježiš, nešlápla jsem vám na nohu. Šlápla, jo. Promiňte. No, ale taky se koukněte, kde ji až máte, že jo. Pardon, promiňte.
0: Žádám opustilou návštěvu. Prosím vás, klid. Klid, prosím.
1: A co myslíte, že byste viděla, paní? Je tam snad kukura? No.
0: To je zajímavé, vážení přátelé, to jste si jistě všimli. Ten, kdo má lístek na kraji, ten přijde do divadla vždycky včas. Pozdě přijde jenom ten, kdo ho má vyprostřed. Vy jste snad paní měla k večeři lína.
1: Co jste to povídal?
0: Já...
1: No hledajte, urážet já se nenechám, víte? Mně nikdo nebude říkat, že jsem k večeři lína.
0: Fajno, tak... Madam, já jsem neříkal, že jste lína, já vás vůbec neznám, já vás vidím poprvé v životě. Já jsem říkal, že jste možná měla k večeři rybu lína. No.
1: A kdybych měla rejnoka, pane, co je vám do toho?
0: Ale...
1: To jsou dneska lidi, co? No ne, člověk se rozruší na nákupech, že jo, do divadla se jde uklidnit a tady ho rozčílí takovej...
0: Říkáme takový, madam, takový. Ostatně takový, kdo takový, co jste chtěla říct, no?
1: Takový... Spisovně to neumím.
0: Promiňte, vážení přátelé, toto nedopatření, které lze přičíst pouze na vrub riziku přímého přenosu, že ano, za to my jaksi nemůžeme. A teď už je nejvyšší čas, abych vám ohlásil první číslo našeho dnešního televariété. Bude to
1: moment,
0: tak, jak se na televariété sluší?
1: Moment!
0: Pani, prosím vás.
1: No co?
0: Prosím vás.
1: No ne,
0: už
1: pane,
0: toho bylo dost!
1: No ne, jaký televariété? No to teda ne, no to já nemám ráda.
0: Tom, prosím, ale... a můžu se vás teda zeptat, proč jste sem přišla?
1: Protože jsem dostala lístek. Po Čvagrovi.
2: Ale paní, vy jste si je koupili.
1: Pane, to je ale káčak pitomá teda. Víte, já mám ráda kusy s dějem, já myslela, že budou dávat operetu, že jo, tak něco. Takovýhle kotrmelce a šaškování, to užiju v televizi dost. To mi musí lístek vyměnit. Paní, kdybyste vstala.
0: Prosím vás.
1: Pojďte, ale prosím
0: vážení
1: vás.
0: Přátelé, klid. Uvaděčka, přátelé, jak jsem vám už říkal, vlastně to jsem vám ještě neřekl, já jsem z vás úplně,
1: Vy jste úplně cvok, víte? Ale ne ze mě, pane, ne ze mě.
0: Já vím, co udělám, já tu ženskou zabiju, já ji zabiju.
1: Ne, netěšte se, kde pak vražda? Máme tyhle ty televariete, buď budou artisti, nebo balet.

0: A teď mě dovolte, milí přátelé, abych vám představil, no tak představil není zrovna to správné slovo, rád bych vás, no tak rád, to se taky nedá říct tak úplně jednoznačně, prostě dovolte, abych vás seznámil s pernou skutečností, že mojí partnerkou v tomto pořadu je Jiřina Bohdalová.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Já jsem vás čekal původně tam a teď tady zase.
1: Já jsem věděla, že beze mě šťastnej nebudete. Vidíte? Už jsme zase pohromadě, to je co?
0: No, po nějaké době jsme zase pohromadě, to je co?
1: To je co?
0: No, to je hrůza.
1: Takže já jsem přišla vlastně včas, protože vy pravděpodobně nevíte, co je to hrůza. Takový čelisti, to je hrůza.
0: To jo, ano.
1: Nebo psycho. Viděl jste psycho?
0: Ne.
1: Odpovídejte celou větou.
0: Neviděl. No,
1: tak tam zavraždí ženskou pod sprchou. Tedy moje sestra přišla z biografu zelená jak salát a od té doby nevkročila do koupelny.
0: Prosím vás, no. A to se paní sestra ze strachu ani nemila?
1: Ta se nemila, nekoupala, no co vám mám povídat, my jsme ji museli dát nakonec chemicky vyčistit.
0: A jak vám ji vyčistili?
1: No tak, trošku se srazila, teď je víc podobná babičce.
0: To je zajímavý. Víte, mně nejde na rozum, jak se může někdo bát v koupelně. Já jsem se v koupelně nikdy nebál, nikdy. Já se bojím v autobuse například.
1: No mě tedy podržte.
0: Co bych vás držel?
1: Ale to jako divím se, jo.
0: No, tak se divte, v autobuse se dneska bojí moc lidí.
1: Jo.
0: A znáte například tu anekdotu s tím pravdivým jádrem, jak...
1: Jo.
0: Jak u té nebeské brány, ten...
1: Tu taky.
0: Tak oni to neznají třeba, doufejme. Tak to stojí u nebeský brány...
1: No já ji znám, oni ji neznají.
0: Jo, vám ji budu povídat. Stojí u nebeský brány, stojí farář a řidič autobusu. Svatý Petr otevře bránu, farář se hrne první, svatý Petr povídá, moment, napřed půjde tady pan řidič. Farář říká, jak to, já mám snad nějaký zásluhy. A svatý Petr říká, no já nevím, víš, ty jsi kázal, babičky přitom spaly. To jemu stačilo, aby vzal 80 zatáčku a všichni v autobuse se začali modlit. Co to dělá? Jo, tak vy jste
1: já ji znala.
0: Oni naštěstí ne.
1: Stejně vám řeknu, být vámi, tak bych se styděla bát se v autobuse, víte?
0: No proč?
1: Co vy byste například dělala v takový kosmetický raketě?
0: V kosmický.
1: A to je jedno. Co byste v ní dělal?
0: Právě, co bych já dělal v kosmické raketě. No. Vypadám snad jako raketa, jako kosmonaut.
1: To spíš jako ta raketa. Nákladní.
0: No, to ale... není pravda. To není možné, to mi nedělejte.
1: Mě by zajímalo, jestli se kosmonauti taky bojí.
0: No tak určitě to nevím, ale myslím, že zubaře určitě a někteří možná i manželky. Ale mě by zajímalo, když vy tak mluvíte o tom bání, jestli vy se něčeho bojíte.
1: Ale no to víte, že bojím. Já se bojím anonymních dopisů a tlakovýho hrnce.
0: Tlakovýho hrnce, to jsem rád, že to říká, to jsem strašně rád, poněvadž já jsem vám chtěl dát k narozeninám tlakový hrnec.
1: No tak to je fajn, že jsme se domluvili.
0: No bodeť, anonymní dopis mě přijde mnohem mladšinějc.
1: Dělejte, nevyhrožujte, nebo vás pošlu autobusem do Himalájí.
0: A já si na vás počkám pod sprchou.
1: Budete už mokrej. Nemravo.
0: Hele, proč my se strašíme, když to neumíme?
1: No, kam se například hrabeme my dva na takovýho Hitchcocka?
0: No, na koho?
1: Na Hitchcocka.
0: No vůbec, kam se hrabeme? Na západ. Tam se straší ve velkým, tam je to strašení, dá se říct přímo tradice.
1: No, jenže pro nás je to strašení už skoro škoda.
0: Bodeď.
1: Protože my už se ani pořádně bát neumíme.
0: No. Helejte se, takže my, jak jsme se vůbec dostali na to
1: téma? Ale vy jste s tím začal, že to je hrůza, že jsem tady...
0: Já jsem říkal, že to je hrůza. Říkal jsem to?
1: Jo.
0: Že to je hrůza, s ní bejt. Tak já to odvolávám. Tamhle ten pán se stejně dost na to mračil. Jo, víte, asi vás má rád. Asi vás má rád, to je divný. Tedy být s vámi, Jiřinko, není absolutně žádná hrůza.
1: No, bodeť by byla, že? Hrůza je být s vámi.

0: Peggy, non.
1: Hello.
0: Sir. Susiku. Sufa.
1: Hallo, pojďte.
0: Sufa.
1: No. Já jsem vám to říkal porád, že nás tenhle pes, že nás neuživí.
0: No, a v čem je asi chyba? Jste mu dával málo žrát?
1: Je.
0: Ten pes si vás nemohl oblíbit.
1: Tak tady mohl zůstat aspoň kvůli vám. Vy myslíte, že nevím, že jste mu kupovala tajně v Tuzexu Donaldy, když jste z něj udělala přežvíkavce, to pak chtěl úplně jinou drezuru.
0: Ale prosím, fakt je, že mě poslech na slovo, víte? Já jsem řekla přines a on přines.
1: Jo, přines, no.
0: No, ježiš, si nepamatujete, jak vás tuhle přines toho abiturientského večírku? 3 dny byl cejtit slivovicí, chudinka.
1: Neměl mě kousat, helejte.
0: Ale co vy víte o psí psychice? Co vy víte o psí duši?
1: Možná, že málo, ale za to vím, že vy jste toho psa rozmazlila. Teď vy jste se kvůli němu zapletla se 3 řezníkama.
0: Ale za to vy jste ho ničil nervově a zneužíval zlenosti. Vážení, já jsem, no tuhle na chatě, já jsem ho požádala, aby se šel podívat, jestli neprší, no a co jste mi řekl?
1: No, byste si zavolala zvenku pejska a šáhla si, jestli je mokrej, ubilo by ho,
0: nebo co?
1: Slyšte
0: teda, jestli Sulfovi, jestli se Sulfíkovi něco stane, jestli Sulfíkovi...
1: To je taky nápad pokřít psa sulfatiazol, to ona ho pokřila.
0: A můžu za to, že je to on? Mohl se jmenovat Algena.
1: Prosím vás, ona, když jsme měli toho pinče, to byl ona a vy jste ho pokřtila preclíček.
0: Ne.
1: Preclíček.
0: Tak preclíčka jste mi neměl připomínat. To ubohýho pinče jste přímo zničil. Zahubil.
1: Zase já.
0: Ano.
1: Jako kdybych já za to mohl, že nám ho někdo zašláp.
0: No.
1: Přestože jsem namaloval takovouhle ceduli, pozor na psa.
0: No teď v tom to je. Když namaluju takovouhle ceduli pozor na psa, tak každý toho malýho pinče přehlídne, protože že čeká takovýhleho Bernardína.
1: Ovšem, Bernardína jsme si měli obstarat.
0: Jo.
1: Bernardína.
0: No jistě. Aby vám nosil soudek s rumem, když někde zamrznete, víte.
1: Poslouchejte, já mám vztek, já bych toho rošťáka roztrhka mohl jít. Když si uvědomím, co jsme dali peněz do kostýmu, do těch vašich volovin tady.
0: Prosím,
1: co stála ta paruka.
0: Ale to je moje.
1: Tak ten kadeřník. A ta vostuda, vážení přátelé, jsem si vědom toho, že horší premiéru neměla ani Madame Butterfly. A ta měla velice špatnou premiéru. Co je?
0: No Sulfiku, no pojď sem. Ty jsi byl na koupi.
1: Podívejme se, pána, ovšem já ho
0: a co jsme to koupili?
1: Já ho sežežu.
0: No pojďte.
1: Co to je tohleto?
0: No co jsme to koupili? A my jsme koupili paštičku, no jo, salámek, no a cukříček jsi si koupil, vej, ty rozťáčku, no jo.
1: Poslouchejte, moment, jak na to koukám, ten pes byl v samoobsluze.
0: No to dá rozum, že tohle nepřinesl od holiče.
1: No jo, jenomže pokud já vím, tak pes nemá čím platit.
0: Ale no to je snad samozřejmý, že pes nemá čím platit. Sulfiku. Ty jsi neměl penízky? No vidíte. A vy pořád, že nás ten pes neuživí.
1: On by nás možná uživil, ale zítra nás bude hledat major Jirzák.

0: Vážení přátelé, za mnou, jak vidíte, je opona. Za oponou, jak nevidíte, se připravuje scéna pro zajímavý hudební experiment. Miroslav Kokoška vám zahraje starou, slavnou skladbu v náladě na tympány. A než nastěhují ty... Děkuji vám, ano. Tympány, využila bych nastálé pauzy k osvětě. Tedy dovolte mi otázku. Pardon. Kouříte?
1: Já?
0: Ano.
1: Ano, kouřím.
0: Ano, ano. Ještě řada našich spoluobčanů podléhá této ošklivé neřesti. A proč? Protože nevědí, jak se vymanit. Naštěstí přicházím já, žena vymaněná. A se mnou můj speciální rychlokurs, jak přestat kouřit. Mimochodem, oceněný na nedávném sympóziu v Hulíně. Dejme tomu, že si řeknete, že nebudete kouřit. Prosím. Uchopíte cigaretu. Já žádnou nemám.
1: Mohu vám nabídnout, prosím.
0: Ale děkuji.
1: Já mám spartičku.
0: Je, tak to já bych radši spartičku. Promiňte, ano. Tak, děkuji. Tedy uchopíte cigaretu a řeknete si, toto je moje poslední. A zapálíte si. Kdybyste byl tak laskav. Ano, já radši, když má tu spartu, tak... Děkuji. Je. Tedy uchopíte cigaretu, řeknete si, toto je moje poslední, jo? A právě ovšem důležité je, ne kdekoliv si zapálíte. A v tom právě spočívá můj rychlokurs. Čili vážení přátelé, uchopíte tuto zapálenou cigaretu.
2: Halo, paní, jak si to představujete, co to děláte?
0: Já tady přednáším, že?
2: Já vidím, že kouříte.
0: No zajisté.
2: Nezapírá.
0: No, já kouřím s averzí, tedy jenom pro větší názornost.
2: Pro větší, co, s kým jste říkala, že kouříte?
0: S averzí.
2: Tu si najdu potom, ale teď vás vyzývám, abyste okamžitě zahodila tu cigaretu.
0: No, vy jste se zbláznil. Zahodit spartu a ještě darovanou, že?
2: Ano. Podívejte, paní, nedělejte potíže, pojďte sem. Pojďte
0: sem. No, prosím, prosím.
2: Pojďte sem, podívejte se. Buďte tak laskavá a poslechněte, poněvadž já tady za to odpovídám.
0: No prosím.
2: Já za to odpovídám, no, prosím.
0: Když za to odpovídáte, tak mi tedy odpovězte, co vy máte proti učební pomůcce.
2: Proti čemu?
0: Proti učební pomůcce. Že?
2: Pomůcce?
0: Ano.
2: My jsme tady ve škole, já myslel, že jsme v divadle.
0: Schola Ludus, škola hrou. Jan Amos Komenský, což vám pravděpodobně nic neříká.
2: Podívejte se, nechte laskavě těch legrácek, paní Komenská. Buď zahodíte tu cigaretu, nebo zaplatíte pokutu.
0: No, že by to byl velký výběr, to se říct nedá, co?
2: Podívejte se, paní, já mám jenom jednu nervovou soupravu. Jste na jevišti a na jevišti smíte kouřit...
0: No, prosím?
2: Jenom když to máte v roli, tedy v úloze.
0: No to je můj případ. Ano.
2: Není.
0: Jak to?
2: Není, poněvadž to by muselo být napsaný, narežírovaný, projednaný, schválený, znamenaný a to bych o tom věděl a to není.
0: Jste se mi zdá byrokrat, co? A pěknej.
2: Podívejte, lichotky na mě neplatí, paní. Lichotky na mě neplatí. Říkám vám naposled, zahoďte tu cigaretu. Pochopte mě, Já jsem tady, paní, abych ochraňoval hodnoty. Víte, proč loni vyhořelo to krásné divadlo v Perrier sur Seine, to je v Paříži, u Paříže?
0: Asi, že jste tam nebyl, co? No.
2: Jistý herec
0: no.
2: Si tajně zapálil, od pohozené zápalky se vznělo zahradní lehátko na scéně a budova lehla popelem.
0: No, proč by nelehla, když chytla od lehátka? A co, francouzský požárníci, co?
2: Francouzský požárníci bohužel zrovna stávkovali za splnění požadavku.
0: Měli málo požáru, co?
2: Podívejte se, paní, já se kvůli vám nedostanu do průšvihu. Já mám na to takovej forichtung, dejte sem tu cigaretu, tak, a dostanu 100 korun pokuty.
0: No, když jinak nedáte, prosím. Vážení přátelé, a toto je závěr mého speciálního rychlokurzu. Zapalte si, ale ne kdekoliv, ale hlavně před očima požárníku. Za pár dní nebudete mít ani na partizánku. Dejte mi těch 100 korun. No, dejte mi těch 100 korun, ale jaký pak...
2: Toto, počkejte mě do neděle, já mám tady, počkejte, já vám dám.

0: Navštívil jsem jednou Tatry. A protože mám doma takovou horolezeckou literaturu, kterou si strašně rád čtu, jak kdo dělal solo výstup a extrémní šestku a tohle, to mě všechno strašně zajímá, protože doma, když se to konzumuje, tak je to obzvlášť takový krásný. V teplu a v pohodlí prožívám s nimi bivaky a tohle to všechno. Tak jsem byl v Tatrách. Byl jsem v Tatrách na chatě Kamzík a tam je taková obligátní turistická cesta, kterou se šlape na Terinu neboli na Teryho chatu. Vydal jsem se za krásného dne, někdy tak v září, to znamená nikdy žádný sníh tam ještě nebyl. A nedodržel jsem jedno pravidlo, že turista, který není vybaven, není vycvičen a bojí se, což je můj případ, nemá se pokusit o sebe menší horolezecký výkon. Šel jsem a pěšinka zatáčela kolem takový nepatrný skály. Ta skála byla vysoká, asi takových 8 metrů. Crčel po ní takový jako potůček, mně se to zdalo strašně romantický. Kolem chodili matky s dětma, všechny to obcházeli po té cestičce. Já jsem si počkal, když ten ruch turistický takzvaně trochu pominul a řekl jsem si, tak a teď přišla, Petře, tvoje chvíle. Ty nepůjdeš tou cestičkou kolem, ty přelezeš tady tu malou nepatrnou skalku. Říkám, nebyla vyšší než 8 metrů, děkuju pěkně, ono to stačí. To se ukázalo záhy. Já jsem vylez asi tak do takových 5 metrů, vejš to nebylo, a dostal jsem se do situace, do které se každý amatér asi v mém případě musí dostat. Nahoru to nešlo a dolů to bylo ještě horší. Teď jsem tam stál, takový nastřelený k té skále, a chvíli jsem stál, jako říkal, to chce klid, nezbláznit se, osamělí mořeplavci taky jako vědí, co dělat prostě. Je nestratit rozum, je to otázka psychická. Drž se, počkej, rozmysli se, někde bude chyt nebo stup, dostaneš se nahoru, zlomíš to, překonáš sám sebe. Nic takového se nedostavilo. Furt jsem byl v tom jednom místě a pak už začaly ty nervy pomalu odkapávat. A já jsem takovým, protože jsem si říkal, jestli mě odsaď bude sundávat horská služba, tak to bude v novinách a neskutečná ostuda. Tak jsem spolehal spíš na zdatného turistu, který třeba půjde kolem, a začal jsem takovým tichounkým hlasem. To pomocně připadalo, že je trapný, tak jsem volal takový, halo. Halo. A protože nikdo nepřicházel, tak jsem nahlase přidával jako, halo. Tady je člověk. Halo. Já chci dolů. Nic se nedostavilo, vydržel jsem to tam asi 35 minut, ukrutně jsem se bál, pak ovšem odvaha se dostavila a nikoli směrem nahoru, ale směrem dolů jsem to slez, už to nikdy nebudu dělat. To je zážitek s Tatrami.
1: Tady k tomu mikrofonu laskavě se postavil, tak, děkuji vám. Milí přátelé, dovolte mi teď, abych vám představil našeho zahraničního artistu Tři postely. Vítám vás v našem stanu, mistře. Thanks. Mě velmi těšilo, že vás těšilo. Well, všechny nás těšilo. Několik otázek, mistře, úvodem. Já si to budu psát, mistře. Jak jste přišel ke svému uměleckému jménu Tři postely, mistře?
2: Well, when I was young...
1: Mistře, prosím. Ono je tady poměrně málo Angličanů, česky, kdybyste to tak...
2: Well, česky. All right. Tak když já jsem byl mladá, tak já jsem byl tři v posteli. To bylo... My jsme byli tři v posteli. To byla teta Mary, můj bratr se říká, ano, Josef. A tedy Joe a můj. Já, správně. Ale teta Mary vypadla z postel. To byl ale vagonlý postel, to byl rychlý, express. A tak ona se zasmrtila. Upíně. Tak jsme potom zůstali my dva v posteli. A potom jednou Joe, brother, se opanoval. Opanil. Oženil. Well. Oženil. A jeho žena se bála dělat to naše vysoko. No, my jsme dělali hrozně vysoko, bez net, bez, jak jsou ty díry, co nepropadne člověk. A tak ona nechtěla dělat v posteli, tak už jsme zase nebyli tři v posteli. Bratr potom postavil svůj numer, ale to už úplně jiný než v posteli. To byla perová matrace. A tak já jsem zůstal sám a říkám si pro reklam tři v posteli. A mistře, vy jste poprvé v Praze. Yes, totiž, si, oui, excuse me. Da. Co říkáte Praze? Nazdar. V Praze vždycky říkám nazdar. All right? Já jsem myslel, co se vám v Praze, mistře, nejvíce líbí? Oh yes, lidi, prima. Well, moc prima lidi a nejvíce, ještě víc prima, first class, první třída ženy, ladies, moc fajn. No ano, mistře, ale co ještě je u nás prvotřídní? Všecko. Divadlo, National, divadlo, národní, yes. Museum, vy jste byli v Národním divadle a v muzeu, mistře? No nebyl, ale zvenku to hezky vypadá. A mistře, viděl jste nějaké pražské kulturní památky? Já viděl, moc rychle nás vezli autobus, Čedok, já už nic nepamatuju. Pamatuju, byl jsem v tom, jak je ten věž, jak ten měl hlad velký a hrál violin z hladu. Jak se jmenuje, what is the name, prodávali Borka. Mistře, snad dali Borka, dali. Nic nedali, prodávali tiket. Prodávali vstupačky. Já bych jenom rád viděl, my se přece jenom o té Praze něco podrobnějšího, byl jste v cirku. Yes, v cirku, myslíte, hned poznal. Yes, moc líbilo. Praha je moc dobrá cirkusová město. Nahoře například, tak tam ten krásný kůň na Václavák, yes, Václavák, kůň Lipican, prostě krásně. Seti, krásně se drží jockey, hrozně rovně, dobrá škola je to. A já jsem tady byl jsem tady v září, lidi plno kytiček dali dokola, moc rádi mají jízdu na koni. No, abych nezdržoval, mistře, teď nám snad, mistře, tři pousteli, předvedete zde přítomnému publiku vaše senzační vystoupení, 20 kostýmů na hrazdě. Sorry, já nemohu vystoupit. Proč, prosím, mistře? Já jsem si dal kostýmy, chemikaly do vaše pucovna. No, jak se jmenuje to, Fry Family, osvobozená familie. A už týden mě říká tomorrow, zítra, tak já zítra, a když já zítra, tak oni zase zítra. A zítra.
3: Já byl, pánové, od jak živa člověk mírnej a opatrnej. 30 let dávám, prosím, bedlivý pozor na každý křivý krok a pak se zamiluju do lížařky. Já, člověk z Polabí, mohl jsem koupit ty líže, budíš, pro ty její modrý oči. Ale když už jsem je koupil, já je měl postavit za skříň a nejezdit s nima do Tater. A když už jsem jel do těch Tater, já měl jet do nízkých, protože vysoký Tatry, to je s láskou amen. Měj rozum, Máničko, naléhám ještě v hotelu. V životě jsem na tom nestál. To seš muskej, řekla jenom a začala mazat líže. Aspoň ten vosk tam nedávej, zapřísahám jí tedy. Vždyť to bude klouzat. Ale to ne, to ještě vyžehlila a pak jsme vyrazili. Ze začátku to šlo ohromně, sám jsem se divil, ale když jsme na vrcholku sundali líže s ramen, aby jsme je obuli, nohy se mi rozklepaly. Máničko, povídám sehnutej nad vázáním, teď mě máš teda v Kandaháru, ale co bude dál, přičte každej ke tvý tíži. A v tom cítím, že se dávám do pohybu. Pozor, vykřikla ona na lidi pod náma, je to Václav. Ale nebylo moci, která by mě byla zadržela. Jeden se o to pokusil, ale zatlačil jsem ho do sněhu a dodnes ho hledají. Potom jsem přejel Smrček, pak další 4 lidi a pak už jsem byl volnej, nikdo mě nezdržoval a bejt jen trochu klidnější, mohl jsem začít vychutnávat jízdu. Pánové, já to tedy všecko na puntík nepamatuju, ale nejdřív byla krajina pustá, potom přišly kleče a nakonec borovej les. Když jsem vystřelil ven, byl za mnou průsek a přede mnou nějakých 200 metrů kolmý stěny. Na jejím konci jsem prolít jakýmajsi zavřenýma dveřma, zasvištěl chodbou, uslyšel hudbu a přešustěl po parketách. Z toho jsem vyrozuměl, že jsem v interiéru a bejval bych se snad zastavil očíšníka, ale on nekňuba upad i stácem a já přejel po zmrzdině. Samozřejmě to mě vpravilo do nový rychlosti. Po točitých schodech jsem se vřítil na dvůr a odtud skrz králíkárnu do volného prostoru. Pak jsem projel sněhulákem a to mě připomnělo Máňu, jak asi stojí kdesi na hřebeni a v duchu mě odprošuje mě, kerej se valím, řítím a svištím, ani nevím kam. V tu chvíli jsem se to dověděl, jelikož těsně kol mýho levýho boku myhla se mi cedule starý smokovec 3 kilometry. Pánové, ty 3 kilometry jsem urazil v minuce a ještě jsem přitom stačil urazit 2 telegrafní tyče a stařenu, který jsem v tom letu nestačil odpovědět na křesťanský pozdravení. Hned na to jsem se definitivně zastavil vo Grand Hotel, ale neměl jsem pokdy pořádně si oddychnout, neboť v levý noze mě píchlo, zabolelo a nakonec zůstala vohnutá na úplně nesprávnou stranu. Dřív, než mi přiložili k nosu čpavek, spatřil jsem koutkem voka záchranou četu s Bernardínama, která se vydala na cestu v mých stopách. Potom mě zastřel takovej těžkej růžovej mrak v lídným dloby a já cejtím, že už tu nohu necejtím, že mi začíná být dobře a že pomalu přestávám vnímat. Ale než jsem ztratil vědomí, ještě jsem zaslech jakýhosi Brchela, je to prej známej internacionál, kerak praví. Já se prej něco najezdil, ale ani v té nejkompletnější výzbroji bych nikdy nedokázal, co dokázal tenhle muskej na jediný líži. Pánové, když jsem se probudil na čistým nemocničním lůžku, stála mi v hlavách snoubenka a uprostřed zimy, prosím, zasouvala do vázičky větvičku šeříku, ty svý modrý oči vlahý něžnejma slzama. Ale já, poučenej, vzpřímil jsem se na polštáři a zvolal jsem jednou provždycky. Slečno, opuste místnost, já vás neznám, já se na vás nepamatuju, jelikož těžký úraz přivodil mi úplnou a naprostou amnézii. Ono to, jak dneska vidím, bylo všecko přeci jenom k něčemu dobrý.
4: Princezna s červeným beďarem na čele. V jednom malém království na Dunaji, milé děti, žila princezna, která se jmenovala Zuzana Pupínková. Měla jednu vadu, nechtěla se vdávat. Odmítla všechny ženichy urozené, ale i ty různé neurozené podruhy, slobodníky, ba i kováče. Jednou za ní přijel na námluvy maďarský princ Mikloš se svojí uherskou jízdou. Ale Zuzana jej odmítla slovy, fuj, nesnáším Uhry. Taky tedy Mikloš proklel a odjel. Když se princezna ráno probudila, měla na tváři samé Uhry, samé pupínky. Och, ten Mikloš, plakala princezna, to byl ale veliký beťár. Od té doby se, přátelé, také nikdy říká uhříkům beďar. Všichni lékaři se pokoušeli princezně akné vyléčit, ale nepomohli jí ani 4 týdenní. Lázeňský pobyt v erotickém salonu.

ale nepomohl nikdo. Nepomohl ani známý léčitel Kašpárkovský, který přijížděl právě z Čech, kde pomohl hodně lidem, hlavně od jejich úspor. Princezna ještě k tomu navíc chytla štěnice, který někdo namontoval v celém bytě. I přicházeli princové pomoci, ale pořád nic. Tak zkrachovali i princové František V., Rudolf III., Jindřich VIII., až přišel princ Stanislav IX. Přišel, dal si jednoho malýho rumla a bylo mu to jasný. Jedním hmatem vymáčknul největší uhřík na princeznině čele a ejhle mikrofon Tesla byl na světě. Král Vlado I. okamžitě rozhodl vyšetřit, kdo jí to tam namontoval. Nejvíce podezřelí princové Jan a Ivan z Černé Gory byli uvrženi do podzemní kopky, kde je spolu s potkany přivítala i Lasica Zatinský. Princezna se poté odstěhovala do Čech, kde se o ní ucházel princ Ota II. Zvaný Černý. Otík si princeznu Zuzanu vzal, ba co více, pojal jí za choť do ryti. Pardon, pojal jí za choť. Tečka. Do ryti zvolal zhrzený Vlado I. A Gabčíkovo by tu nechali. Ale to už, přátelé, a to je smutné, maďarská jízda překročila Dunaj. Princezna zatím v Čechách založil estrádní skupinu a s pořadem To bylo Slovensko jezdí po vlastech českých dodnes. Krušnohorské hospodaření. Zhruba v polovině 6. století se Krušnohorci dostali, přátelé, čirou náhodou do hospodářských potíží. Tehdy se rozhodli k radikální změně celého hospodářského mechanismu. V první řadě se rozhodli skoncovat s pěstováním citronů a banánů v Krušných horách, které se bohužel ukázalo jako naprosto blbý. Pro pořádek je třeba podotknout, že Krušnohorci pěstovali banány a citrony v Krušných horách na základě dlouhodobého plánu, který byl vypracován v dobách, když žili na pobřeží Jadranu. Celokmenová plánovací komise, která to měla na svědomí, se přesunula z části do výroby a z části do vězení. Co dál? Protože už ani tenkrát nebyly burské oříšky, rozhodli se Krušnohorci pro jejich pěstování. Když nadešel čas sklizně, vydali se na pole za zpěvu písničky Hej ho, hej ho, nač chodit do války, je lepší sedět doma a louskat buráky. Když tam došli a rozhlédli se, hlavní agronom kmene řekl památnou větu. No co? No nic. Musíme hod zase na Germány. A Krušnohorci vyrazili vyplundrovat germánský kmen lužických Srbů, kteří jim to potom pěkně oplatili. A tato řevnivost, přátelé, přetrvává staletí. Inu sousedi. Krušnohorcům nevyšel ani jejich poslední experiment, totiž skřížit blechy s bramborama a vypěstovat tak originální brambory, které se sami škrábou. Pomůže nám jenom půjčka, rozhodla rada starších a proto bylo vypraveno velké poselstvo do sousedních zemí. Část poselstva odjela do Turecka, protože model takzvaného tureckého hospodářství byl již znám v celé Evropě a u nás se udržel v podstatě dodnes. Druhá část poselstva odjela s bohatými dary půjčit si peníze do Polska. Vrátili se za týden v trenýrkách. Nakonec si Krušnohorci uvědomili, že základ stravy je živočišná výroba. Rozhodli se proto pěstovat vlaštovky na maso. A dali se do práce. Všude se zakládala vlaštovčí hnízda a tak bylo brzo všude viděti posedávat hejna tlustých vlaštovek. Datum odchytu vypasených vlaštoviček byl stanoven na 15. září. 14. září v podvečer se vlaštovky zvedly, zakroužily nad Krušníma horama a byly v čudu.

0: odletěli totiž, jako každoročně, do teplých krajin, a to přímo do Afriky. A to byla, přátelé, vůbec první pomoc rozvojovým zemím v dějinách. Krušnohorci a ženy. Krušnohorci si na rozdíl od ostatních slovanských kmenů ženy vážili. V každé vsi byla uprostřed váha, na které každý večer žensky převažovali. Poznali tak podle váhy, jak která ten den pracovala na poli. Když přibrala, bylo zle. Krušnohorci pěstovali mnoho ženství. Každý z nich musel mít tolik žen, aby ho bez problémů uživili. Ovšem, bohužel, i krušnohorské ženy měly svá práva, byla uzákoněna v takzvaném knedlíkovém kodexu. Tak například, krušnohorské ženy nesměly mezi 2. a 4. hodinou raní nosit těžší břemena než 200 kilogramů. Dále, nesměly dělat víc než 10 šestnáctek za sebou. Tady je taková poznámka, tu jsem nepochopil. Muži mohli udělat 10 šestnáctek za sebou. To do dneška, přátelé, nikdo nevysvětlil. Tady ne. Žena v jiném stavu nesměla již od 7. měsíce pracovat v kamenolomu. Jednou ročně mohly ženy oslavit svůj svátek, takzvaný Den matek. Tento svátek mohli oslavit prací. Krušnohorská žena nemusela na veřejnosti nosit závoj, ale mohla ho nahradit podle vlastního uvážení, buď to proutěným košíkem, nebo svářeckou kuklou. Tohle to je obzvláště pěkné. Krušnohorská vdova měla právo, ba co více povinnost, následovat svého muže do nebe. O nevěře ženy rozhodoval spravedlivý takzvaný boží soud. Byla dána do klece k medvědovi, který týden nežral. Když ho zaškrtila, byla uznána za nevinnou. A tohle je velice výhodné. Muž nesměl ženy vypudit bez řádného rozvodového řízení. Rozvodové řízení probíhalo tak, že muž přetáhl ženu bičem a řekl: táhni, mrcho. Přátelé, každá krušnohorská žena měla také právo jedenkrát ročně na splnění manželské povinnosti. Když to nešlo, měla právo požadovat tuto kratochvíli od obce. Krušnohorci a hudba. Krušnohorci, přátelé, kladli hlavně veliký význam na hudební výchovu mládeže. Již malým dětem byla vštěpována myšlenka: koho chleba jíš, toho píseň zpívej. A jednu, přátelé, krušnohorskou písničku se teďka zaspíváme my tady spolu. Vy mi budete dělat orchestr. Prosil bych zkoušku orchestru, prosím, teď. Ano, ano, má to atmosféru. Prosil bych ty basy veseleji. Ano, přátelé, to je ono. Tak přátelé, nyní ta píseň na ostro. Připravte se, přátelé, já vám to odpočítám na 3. Tudy cesta nevede k mému srdečku, ponechte si, paň mámo, vaši dcerečku. Dejte se s ní vyfotit s káčou hubatou, já mám holku z uzenářství pěkně buclatou. A tramtaria, tramtararia, tramtara, tramtaria, tramtara, tramtara, hop! Tudy cesta nevede k mému srdečku. To už tady jednou bylo. Přátelé, já jsem čekal. To nevadí, nevadí, no. I solistovi se to stane, zpíváme dál. Nenecháme se zbláznit, zpívejte, ano. No jo, já vás slyším Gusta, že? A nechte si jí, pan tatínku, vyspat v muzeu. Ta holka je podobná, ale komu? Mickey Mousemu. Protivná je jak činže za 3 měsíce. Chytrá je jak slepice, hrom do čepice. Neustáváme, tramtary a tramtara, bojujem. Přátelé, pokračujte. Píseň je dlouhá. Teď přijde refré. Trumpem. Tramtaria, tramtara, traria, rara, tramtaria, tramtara, rararia. A tudy cesta nevede k mému srdečku, jen si pěkně ponechte tu vaši herečku. Já mám holku krev a mlíko, pěkně z vesnice, má prouhatý peřiny na knížce tisíce. A všichni! Tramtaria, tramtara, trara, trara, tramtaria, trara, tramtara, Krušnohorci a svátky. Krušnohorci byli přátelé, veselí lidé. Slavili proto kdeco. Krušnohorci slavili zhruba 364 svátků ročně. To v praxi znamená, že pouze jeden den byl pracovní. Nejhorší ovšem na tom byl fakt, že se tento pracovní den nedal napracovat. Nebylo kdy. Některé krušnohorské svátky slavíme i my. Tak například. Krušnohorci slavili den dělostřelectva. Slavit se začalo už v poledne, kdy se podával slavnostní oběd, tušený hrách s fazolovou a čočkovou oblohou. Říkalo se tomu dělostřelecká příprava. Kronikáři bohužel nezachytili, jak oslavy pokračovaly, a tak se jenom můžeme domnívat, že byly veselé a bouřlivé. Krušnohorci zajímavě slavili také den dětí. Všichni museli jít spát už v 5 hodin odpoledne. Muži a ženy pěkně pohromadě, navoněli se, vysprchovali se a hurá! Po 9 měsících oslavy pokračovaly. Zajímavě se slavil u krušnohorců také den myslivosti. Ten den každý od rána přemýšlel a ten, kdo něco vymyslel, dostal titul myslivec. Jen jednou byl udělen titul zlatý myslivec, a to tomu krušnohorci, který vymyslel myslivce Tekutýho. Na Velikonoce odcházeli krušnohorci koledovat do ostatních slovanských vesnic v plné zbroji. Jako pomlásky používali okované cepy. Ti, kteří si vykonali kuřata, byli tzv. Kuřáci. Těm, co si vykonali čuníky, se zase říkalo čuňáci. Zajímavé je, že těm, kteří si vykonali husy, se říkalo husáci. Tento svátek byl začátkem 70. let našeho století zrušen. 30. dubna, zatímco ostatní slovanské kmeny pálili čarodějnice, krušnohorci si pěkně pálili žáhu. A pálili za pomocí vína, láku, vodokurek a hlavně feferonek. Takže je potom pálil jícen, hltan, žáha, slezina, játra, žaludek, ledviny, tenké střevo, husté střevo. A ze všeho nejvíce je pálila... slinivka, přátelé. O perníkové chaloupce. Milé děti, byla jednou jedna chaloupka uprostřed lesa a tý se říkalo Perníková. Žili v ní bába s dětkem a ty prodávali dětem perník. Dávku za 1000 korun. Perník vařili bába s dětkem většinou ze solutonu a rohypnolu podle starého receptu, který si dědek přivezl z vojny, ještě když byl u Wehrmachtu. Jednou utekli z ústavu pro mladistvé feťáci Jeníček s 2 maruškama. Jedna maruška byla živá a druhá sušená v pytli. Když pak vykouřili Mariánku v pytli a neměli už ani floka, tak si alespoň sedli na lavice v parku před sekezou Lovosice a za chvíli byli zhulený, jak zákon káže. Jejich štěstí ale netrvalo dlouho. Omylem totiž zaslechli v televizi projev ministra životního prostředí, který jim tajemně sdělil, že severní Čechy už nesmrdí. Kromě Lipkovic, které je třeba zbourat. A severní Čechy budou prohlášeny za lázeňskou oblast. I uvěřili a odebrali se do lesa zemřít na otravu kyslíkem. Náhodou přitom narazili na chaloupku s perníkem. Bába a dědek se sirotku ujali a každý den jim píchli jednu dávku perníku. Jeníček za to musel převádět přes hranice Indiány A to hlavně pak indiánské kmeny Rumunů, Číňanů a Kurdů. Tedy kmeny, o kterých se Karlu Májovi ani nesnilo. Marušku zase odvedla bába na silnici k Dubí, kde měla známého Andrzenova pasáčka Dežího Ďurku. Brzy se však, přátelé, o tomto nekalém podnikání dozvěděli i pánové Rumílek a Fendrich Murka, kteří nařídili policejnímu prezidentovi Novotnému, aby je zlikvidoval. Ten na ně chtěl poslat slavné želví ninji, Donatella, Rafaela, Leonarda a Michelangela, ale ministr Dlouhý rozhodl, že v rámci checkmate provede celou akci Česká rychlá rota takzvaných tchořích ninžů ve složení Aleš, Myslbek, Lada a Mánes. Celá akce byla pečlivě připravena a utajena tak, že zločinci se o ní dozvěděli z Mladé fronty Dnes už 14 dní předem. Během akce byl pak dům nalezen bohužel prázdný, a tak policie alespoň zatkla hajnýho kracíka, který byl se svojí flaškou rumu náhodou v lese. A protože to bylo v zimě, za chvilku dorazila na běžkách i celá naše vláda. Jsem nepochopil tohle vtipa, no to je jedno. Chaloupku mezi tím, přátelé, obsadilo 6 medvědů s Cibulkou. Cibulka, když je uviděl, vystrčil z okna svoji střepatou hlavu ostříhanou na havla a zařval. Všichni jste hovada a prasata. Přátelé, a jak dopadla naše povedená čtveřice? Bába s dětkem, Jeníčka a Mařenku prodala na náhradní díly do Itálie. Pak si vyzvedli svoje tuční konta a v rámci malé privatizace koupili hotel Jestřáb, penzion Klára, obchodní dům Prior a nádraží Praha Holešovice. A tak bylo zlo po zásluze potrestáno.
1: Na samém začátku 20. století působil Cimrman na venkově jako kočovný dentista. O tom se mluví v semináři ke hře Švestka, ale o část, kterou uslyšíte, byl posluchač zvukové podoby tohoto představení ošizen.
2: Když Cimrman vyjel na dvorek se svým trakařem, na němž byla instalována jeho slavná M6-ka, pojízdná nožní vrtačka se třemi rychlostními stupni a se zpětným chodem. A když oznámil zběhnuvším se dětem, že ani nedrátuje hrnce, ani nebrousí nože, ale že vrtá zuby, stávalo se mu, že se děti rozutekly do lesů. Z té doby právě pocházejí jeho zdravotně osvětové písně s dentální tématikou. Cimrmanovi, obdařenému silným hlasovým fondem, stačilo pak zaspívat některou z nich a malí zvědaví pacienti začali se brzy trousit zpátky. V Cimrmanově zápisníku jsme našli 3 jejich texty. Kolego Kašpare, ty básně, prosím vás, jak jsme se domluvili. No?
3: To je ale novina.
2: Ale vy jste souhlasil, že se je naučíte číst?
3: To je ale novina.
2: Tak já nevím. Ještě včera jste říkal, že už to umíte, že to zvládnete.
3: To je ale novina. Mlynářovi Cvojtovi popraskala sklovina. Teď je u dentisty s prosíkem, tak dopadne každý, kdo se rýpe v zubech hřebíkem. Tak dlouho Vojta. Tak dlouho Vojta mlsal karamely, až mu všechny zuby spráchnivěly. Novému dělá pan Kalista, zručný to český dentista. Zásluhou této protézy kouše za Vojta hovězí. Pohublý chlapec záhy se spraví, dentistu Kalistu z dálky již zdraví.
2: Vy jste říkal, že se naučíte 3.
3: Nebojte se.
2: No, jenom jestli jste nezapomněl.
3: Nebojte se u dentisty, je-li jeho pohyb jistý. Je-li ale celý roztřesený, takový dentista nemá valné ceny. Leda, že se s dentistou tře se i pacient. Pak to vyruší schodný kmitový koeficient.
4: Před 14 dny jsem se vrátil z Manchesteru, kde jsem se na pozvání britské odborové ústředny zaměstnanců v textilním průmyslu zúčastnil významné historické události. Odhalení pamětní desky Járovi Cimrmanovi na budově textilního muzea. Britští textiláci tím vzdali poctu vynálezci manchesterové látky v skutku důstojným a zároveň vtipným způsobem. Pamětní deska je bronzovým odlitkem rýhované struktury Manchesteru, původně Cimrmanšvestru. Ano, tak nazval Jára tuto látku, když ji poprvé utkal pro svou nevlastní sestru Václavku. Stalo se to v přádelně firmy Tannenbaum a syn ve Friedlandu, kde si Cimrman přivydělával již jako důchodce ve vývojovém oddělení na konstrukci vodotryskového stavu. Jeho sestra žila tehdy ve Vídni v bídě a neměla co na sebe. Aby si mohla skočit aspoň pro noviny, rozhodl se Jára, že jí utká něco z odpadového materiálu. Během tkaní ho však co chvíli vyrušil z provozní haly výkřik, ohlašující pracovní úraz. A právě díky tomu, že pokaždé leknutím přerušil tkaní, vznikly ve struktuře látky ony charakteristické mezery, bez nichž by Manchester byl možná něčím jiným, ale rozhodně ne Manchesterem. Pracovní úrazy v přádelně Tannenbaum a syn inspirovali Járu Cimrmana k pozoruhodným v oblasti hudby ojedinělým výbojům. Právě zde, uprostřed rachotu ozubeného soukolí, svištění transmisí a pomlaskávání převodových řemenů, se zrodila Cimrmanova jazzová balada Našli ho v jiném stavu. Zaujímá stěžejní postavení v zábavně textilním průmyslu hned po symfonické básni Josef Kajetán Textil. V melodramatických pasážích jazzové balady použil Cimrman při sborové recitaci poprvé takzvaného voice bandu. Sbor byl totiž složen z vojáků frýlandské posádky. Nyní vás seznámíme blíže s obsahem skladby. Pan velebný poeta Klaskafa ujme se hudební složky a zároveň role voice bandu.

Původní věta je v podstatě pastorále, opěvující idylickou přírodu ojzerských strání. Poklidně se na nich pasou stáda ovcí. A jejich strážce, německý vlčák Wolfgang, ostrým štěkotem zahání drzou kunu. Je bezvětří, z komínů chudých horských chalup se vine hubený proužek dýmu. Na zápraží si babka masíruje dásně kukuřicí a stařík si čistí nechty vidlemi. Na dvorku se potácí vysílená drůbež, nevědouc, co s volným časem. A do této idyly posléze zazní sytější tón komínu textilky Tannenbaum a syn, krlící černé kukvalce, podpůrnou přes věc příštích událostí. A tu ještě zdůrazňuje podrážděné Brumendovo jizbem.

0: Karle, styďte se. Máte slovo.
1: Ano, vy jste mě tady v jednom z minulých pořadů obvinil, že jsem zhýralec, opilec. A za co se stydím nejvíc?
0: Karle, nestýďte se.
1: Děvkař.
0: Karle, styďte se.
1: A přitom já jsem docela obyčejný zpěvák. Lidi, mě manželka zabalí do kufru šišku turistického salámu.
0: Jo, to známe, to nikomu nevysvětlujte. Šišku salámu a celou noc číst, to známe. Nikomu nic nevysvětlujte, dokažte to.
1: No jo, ale jak?
0: Jak, Karle? Tak si přehrajem celý váš den na zájezdě. Ano, jste, jak oni říkají, na šňůře. Dejme tomu v nějakém jihočeském malebném městečku. Jste ubytován v hotelu Grand, to k vám patří.
1: Ale to se nechte toho, jo.
0: No, máte po koncertě, je ráno. Co děláte vy, kam jdete?
1: No, jdu se osprchovat, vyčistím si zuby.
0: No tak to každý, to každý, jo, a máte po té hygieně. Kam jdete?
1: No, na snídani.
0: Ale kam?
1: No, do hotelové restaurace.
0: Do restaurace, to jsem chtěl slyšet. A tady, Karle, začíná váš den. V hotelové restauraci. Tak. Pan Černoch, je dobré jitro. Pane Černoch, to zas tady bude veselo, co říkáte? Tak čím začneme? Dáme si klasického medvídka? Nebo něco ostřejšího? O, co?
1: Ne, já bych prosil minerálku.
0: Minerálku? A to musel být včera zlý, pane Černochu. Ale zpravováčka si dáte, co? Kyselou vokurčičku tam máme.
1: Ne.
0: Nebo že jste to vy 2 deci láku?
1: No, já bych prosil matonio kyselku a prosil bych kávu.
0: Kávičku? No, dobře, no. Vy víte sám nejlíp, co vás dá dohromady. No, tak to by byla matončička a kávička.
2: Jan, snad mi... To je Černoch. Karličku, kucí, Černoch je tady. Co? Ne, ten bílej. Karličku, co tady sedíš na suchu, člověče? Tu máš...
0: Dáš si se mnou panáka.
1: Ne, já už ano, mám objednáno.
0: Dáš si se mnou panáka a tady něco, pak to můžeš otočit.
1: Ne.
2: Karličku, dáš si panáka, jsme tamhle s kukama ve výčepu. Jo, přijď. Karliček, Černoch je tady.
0: Tak, prosím, už se to nese. Matončička, kávička, pane Černoch. Oh, že mě to dřív nenapadlo, pane Černoch. Už je mi to kafe jasný. No jo, na to vy jste odborník. S dovolením, já sám, víte. My to tady neradě vidíme, víte.
1: Ne, přece, to ne.
0: No, my to tady taky máme. Stačí říct, já přiběhnu a bude to tam, víte. O vás se nebojím. Vy nám to vynahradíte, pane Černoch. Vy nám to vynahradíte. No, takže, Karle, máme posnídaní, že? Ten je před vámi. Co děláte potom?
1: No, tak se projdu trošku na takové zdravotní procházce.
0: To se vám nedivím.
1: No. Zastavím se v knihkupectví, abych měl v noci co číst.
0: Číst, co číst, dobře.
1: Přikoupím kousek salámu.
0: No, salám to známe, prosím. A je poledne. Kam jdete vy?
1: No, na oběd.
0: Kam?
1: No, do hotelové restaurace.
0: Do restaurace, to jsem chtěl slyšet. Takže... Pane Černoch, já bych si to tady napsal. Hlavně si nestraťte tu konzumačku tady, jo?
1: Tady a kávička. Můžu si něco objednat k jídlu?
0: Ano, vy můžete všechno, pane Černoch. Jenom tam ti vaši přátelé ve výčepu, je tam něco na vás. Ano, já si to takhle to, abyste to nestratil. Ano, pane Černoch, no. už to máme.
1: Moment.
2: Kaličku, kde jsi sám celý dopoledne toulal? Ty jsi byl za ženskýma, vej? Ty kluku, jak ty to děláš.
0: Kaličku, popojedem, co tady?
2: Karle, to tohle nepij. To se ti udělají takový ledvinový kameny, že ti to zbíječkou nedostanou ven. Karličku, dáš si... Pojď ke klukům. Karel se nám vrátil, pane vrchní, 16 myslivců.
0: No, takže se to nese. Pane Černoch.
1: Já jsem si objednal něco k jídlu,
0: pane. Já vím, teplá jídla až po 18. hodině. Já chápu, jakom zatím taková pozornost podniku. Už
1: ne,
0: já
1: to ne.
0: Jo,
1: ne.
0: Maskovská stalička.
1: Ne, to ne, já to nepiju.
0: Já bych si tady napsal, laskám 2 vodečky. Tam bylo 16 myslivců, ti přátelé, 8 grogů, 12 piv, 4 zelené. To si schovejte, jatýrka uděláme. Co by dub. Tak. Karličku, máte po obědě, no, na to, že je poledne, klobouk dolů, tak nám to roste. No dobře, co děláte odpoledne?
1: No, buď si chvíli čtu, anebo se podívám po městě, jestli je nějaká zajímavá výstava, překoupím kousek salámu
0: a... Co máte pořád s tím salámem? Jdete na teplou večeři, kam?
1: Do hotelové...
0: Restaurace! Tak. Pane Černoch, jatýrka budou co nevidět, jenom zatím ochutnejte naše archivní.
1: To ne.
0: Vy si s tím poradíte.
1: Já...
0: Ano, já si napíšu archivní. Ta společnost ve výčepu, dali si tam na vás další rundu. To jenom, abyste věděl. Jo? Hned to
1: půjde. Pane Vrchní, ale...
2: Je, Černoši! Kdy se berete vy, kuci mourovatý? Vy jste si tady tak zvykli, vy kuci. Je, pojďte, musíte zahrát Maruste ve výčepu ty vaše spirituály. A teď už můžete dvojhlasně.
1: Ale já nebudu hrát, já za chvíli budu zpívat. Vždyť se to točí.
2: A kuci, tam máte na točíno. Ano, pane Vrchní, Karlíček se vám tady rozmnožuje.
1: Vrchní.
0: No, prosím. Vy už radši nic neobjednávejte, Karle. Já myslím, že je toho dost. No, den uplynul, je po večeři. No, Karle, že máte před koncertem klobouk dolů. Když se tak podívám, co máte na stole a co jste měl, ukažte. Káva, prosím, Matonio. No, tak to je 16 myslivců. 8 grogů. 26 piv. To ani nemůžu přečíst, to je pětkrát prostějovská starorežina, 2 fernety, 4 zelený, 4 červený. Karle, vy snad pijete už i ty kule a žaludy.
2: To je hrozné.
0: Karle, vy jste chtěl dneska něco vysvětlovat nebo dokazovat, tak podívejte se, jak to dopadlo. Vy už příště radši nikomu nic nevysvětlujte a hlavně nedokazujte, prosím vás. Jak
1: ale já
0: to
1: jsem chtěl hlavně vysvětlit, že nejsem žádný...
0: Já vím, ženský, tak tohle. Jestli by to mělo dopadnout jako tamhle s tím pitím, ženský. Prosím vás, ženský.
1: A no tak dobře, no tak jsem chtěl podhalit hlavně, jo, nebo osvětlit. No,
0: osvětlit
1: chtěl...
0: a v nejlepším byste tady zhasnul. Vy byste byl schopen z tohohle divadla za 5 minut udělat hodinový hotel. To si já na triko nevemu. Ještě si by mě vůbec nějaký potom zůstal.
1: Já přece nejsem žádnej...
0: Stop! Ani já bych nikdy neřekl, že Karel by byl někdy nějaký gigolo. Přátelé, co je Karel Černoch? Karel Černoch je...
3: Unavený zpěvák, který jde po koncertě spát se šiškou sámu.
4: Poklona, pane učitel.
5: Soudru, učiteli. Ach. Vy jste, prosím?
4: Já jsem, prosím, otec, soudruh otec, teda. Mám tady Vendu, teda jako syna.
5: Vaše jméno.
4: Hlušli si, jak mé jméno.
5: A těší mě, posaďte
4: děkuju,
5: se.
4: Děkuju, sive.
5: Soudru, posaďte se.
4: Děkuju.
5: Já jsem třídní učitel vašeho synka.
4: Jo, tak to jste vy. Sakra, on říká, prej takovej plešatej vyukanej. A má prej strašný jméno nějaký.
5: Pidlo motejl.
4: Ježišmarja.
5: Spíti hněv.
4: Taky si s tím dost užijete, víte?
5: Proč?
4: No, ona je to spíš psina než jméno, tohleto.
5: No prosím. Tak pane Hlustvisiák, já jsem si vás dal zavolat ve věci fajn. Vašeho syna.
4: Fajn, to je fajn. Já teda nemít toho našeho kluka, tak se nedostanu ani mezi lidi.
5: Vzhledem k tomu, že už letos vyjde školu, jo. Je jeho prospěch jaksi napováženou. Tak například... Já to vezmu z kraje.
4: Jo.
5: Ta čeština.
4: Jo, jde to, že jo, jde to. Pane učitel, jde to.
5: Naopak velmi špatné.
4: No jo, z kraje, tam jde vždycky všecko špatně. A co takhle z ústředí? Čeština z ústředí.
5: Asi jste mi dobře nerozuměl, jeho čeština je špatná.
4: Proto my mu s mámou dobře nerozumíme.
5: Vypadá to na propadnutí.
4: No, vidíte to.
5: Prosím, v posledním diktátu napsal mis Dobré naděje s velkým M.
4: Sakra, ona se píše s tvrdým, víte?
5: Ne, s malým
4: M. No to nevadí, hlavně jak říkáte, že je dobrá naděje. To je důležitý.
5: No nevím, kam míříte.
4: No, já teďka půjdu na pivo.
5: Ne, se soudrem ředitelem.
4: Jde pak úplně sám. Váš starý nepije.
5: Ale ne, chci říct, se soudrem ředitelem jsme uvažovali nad jeho chatrnými vědomostmi z dějepisu.
4: Jo.
5: Například soudruh ředitel se ptal, kdo upálil mistra Jana Husa, váš syn tvrdil, že on to nebyl.
4: No. A Ale on to opravdu nebyl, pane učiteli.
5: Ale ne, on to neví.
4: A vy to víte?
5: Dovolte, já jsem profesor matematiky.
4: No, takže jste se to vlastně ani nedověděl, víte?
5: Soudruh ředitel je na pochybách, jsou jeho vědomosti dostatečné.
4: Ale to ať je klidné, když je jednou ředitelem, tak ho kvůli dějepisu nevyhoděj. Hlavně, když umí zeměpis, aby mohl cestovat pokaž někam jinam.
5: Vy jste mi nerozuměl. Náš soudruh ředitel učí vašeho syna dějepis.
4: Jo tak, učí ho dějepis a sám ho neumí, že jo? To máte jako náš velitel, to samý. Zrovna dneska nás odpoledne učil, jak se ve vrátnici zneškodňuje diverzant. No a postřelil uklízečku.
5: Prosím.
4: Ale nepletu, ty tam ještě leží.
5: Kdo?
4: No, uklízečka.
5: A tak. Prosím, soudruh ředitel dějepis umí, ale váš syn ho neumí.
4: Jo.
5: Posledně neznal Barbarosu.
4: Co to, z dějepisu? Já myslím, že je to mydlo na tvrdý fousy.
5: Depak, to je přece známá postava, jen si vzpomeňte. Rydrych Barbarosa.
4: Ovšem, znám, ten zpívá v televizi, že jo?
5: Ale kde pak?
4: Ne, v intervizi, to je Němec.
5: Ale ne, císař ve 12. století.
4: A to už byla televize?
5: Ne, ten císař žil ve 12. století.
4: No jo, ale to náš Venda ještě nebyl na světě. On se narodil až po únoru.
5: Toho prosím neomlouvá.
4: No já vím, ale my jsme dřív združenou nemohli. Ona tehda měla porád noční a já měl raní.
5: To sem neplejte, pane Lustmisie.
4: No ne, já jenom, aby kluk s tím neměl na do smrti opletačky.
5: Prosím dál. Kolega zeměpisec, jak by smet?
4: Co? Jak by smet? Teď mě říkáš, že se jmenuje Valoušek.
5: No ovšem, kolega Valoušek. No? Nemůže z něj dostat slovo.
4: Který slovo?
5: No vůbec, ani slovo.
4: Jak by smet?
5: Ne, Valoušek.
4: No tak jestli se s Valouškem nehněvají.
5: Pochybuji, kolega Valoušek je velmi mírný člověk.
4: No to máte na kliku, náš kluk se hned pere.
5: Ano, ano, jeho chování je přímo destruktivní.
4: No tak sláva aspoň s tím chováním, že jste spokojený. A co takhle mravy, pane učitel, mravy?
5: Dovolte, mravy a chování, to je přece totéž.
4: Jo tak ono je to teďka sloučený. To my za mlada jsme to ještě měli každý extra. To nás někdy učitel tak střískal kvůli mravům, že jsme ani neslyšeli zvonit. A jindy nás zase střískal kvůli chování, že jsme slyšeli zvonit furt.
5: My ovšem dneska žáky nebijeme.
4: No, taky nemáte na to figuru.
5: My je netrestáme tělesně, ale snižujeme jim prospěch.
4: Dobře, ono se dneska šetřit musí všude.
5: Já si to s nimi prostě vyřídím ve známkách.
4: Jo, tak vy jste filatelista?
5: Ale ne.
4: Zapravo, to bych vám mohl přenechat Puerto Rico.
5: Já nekouřím.
4: Ale to je známka, Kubo.
5: Prosím.
4: Puerto Rico jako Kubo. Kuba.
5: Prosím dál. Potom ta matematika. Představte si, že neovládá ani takové základní matematické úkony, jako je například A plus B, a to celé na Entou.
4: Co, kam?
5: Na Entou.
4: Kde to je?
5: To je přece v algebře.
4: A jo, ovšem, znám, to je tam dole na Václaváku, že ano? Algebra. Ale pane učitel, já jsem mu tyhle ty noční logály zakázal.
5: Ale to je ne. nesmysl.
4: No, ne, teda mezi náma, já ho tu a tam někam vemu, víte? Ale jenom tak pár piv, 20 prcky a domů.
5: To všem slyším velmi nerad.
4: No, jestli myslíte, tak já ho vemu častěji. No, když jde o výchovu, tak hold nějakou tu pětku obětovat musím, že ano?
5: Ale o tom já vůbec nemluvím.
4: No, bude byste o tom mluvil, taky máte pořádný plat, že ano? To, co beru já, to není plat, pane. No, to na mě nemůžete žádat, teda.
5: My na vás nic nežádáme, prosím.
4: Teda, pane učitel, v tomhletom směru se snaží Venda i sám, víte? Tomu leco zbrousí s tou svojí holkou.
5: Tak pozor, no, pozor. V tomhle věku bych mu rozhodně nedoporučoval mít vážnou známost.
4: Ale ne, to není vážná známost, to je jedna potvora od nás baráku. No víte, se slušnou holkou bych mu lajdání netrpěl.
5: Podívejte, pane Hlustysiák, konstatuji, že se v těchto věcech těžko dorozumíme. Pane Hlustysiáku, se s vámi musím rozloučit, za chvíli bude zvonit.
4: Jak to, teď máte otevřít, no ne?
5: Ale ne, začátek vyučování.
4: Jo, tak vidíte, já jsem zase zapomněl, že jsem ve škole.
5: No hlavně, aby na to nezapomínal váš syn. Co bude dělat s takovýmhle vysvědčením? No. A kam půjde?
4: No já nevím, on říká, že se podívá do světa.
5: Jako co?
4: Jako fotbalista.
6: Haló, lahve. Paní lahve. Neruším? To je zajímavý, vypadá to jako samoobsluha, je to univerzitní knihovna, čítárna tady. Paní, tady je zákazník, haló?
7: Pan, který nemá košiček, není pro mě žádný zákazník.
6: No ale já žádný košík nepotřebuju, já jsem nejdu nakupovat, já jsem jdu vrátit flašku, paní.
7: Tak dáme tu flašku vám, pane, neberem, tu ne. To teda
6: jak to?
7: Ne.
6: No dovolte, paní, já jsem tu flašku hezky vymýl jarem, cítit není.
7: Nechcete nakukat, že jste tohleto víno dostal u nás.
6: Ale to ne, to já vám neříkám. Já jsem to koupil na zájezdu v Karlových Varech. No, ale flašku vám chci vrátit.
7: A my vám je nevememe, protože jste to víno nekoupil u nás.
6: Ale furt koupil, nekoupil, jaký pak. Vy musíte říct, pač to je na řízení, ne?
7: Podívejte se, která prodejna vám utržila za obsah, no. Ta ať vám dá korunu za sklo.
6: No, to je bezvadný nápad tohleto. Já půjdu na Florence a pojedu s prázdnou flaškou do Karlovej Varu, že?
7: To si prosím rozhodněte sám v tom, já vám nemůžu radit.
6: No,
7: to
6: ne. Ani nemusíte radit, pač, tu flašku mě hezky tady vezmete. Nebo víte co, zavolejte vedoucího.
7: No jo, no, on vám taky nevememe, pane
8: vedoucí.
6: Mařenka, pane vedoucí, tady ta Mařenka mě nechce vzít prázdnou flašku.
7: Pane vedoucí, pojďte se, od čeho ta flaška je.
6: A to přece není důležitý.
7: A to je od cvičky, no řekněte mě sám, kdy my jsme měli naposled cvičky.
6: Ale co vy tam furt, vy jste to měli, já jí říkám tady, ta flaška je z Karlových Varů, ale vám ji vrátí.
8: Vy jste byl v Karlových Varech?
6: Jo, já na zájezdu.
8: Tam je krásně.
6: No pěkně je to tam, no.
8: Karlovy Vary já mám rád, kolonáda, festival, stále vzruch a přitom oáza klidu. Poslyšte, vezměte si košíček, projdeme pro dino, to vyřídíme.
6: Ano, ano, děkuji, to jsem rád, to jsem rád, ano, tohle jsou správný slova, ale no, ta paní je nějaká pošahaná, ne?
8: Poslyšte, nebuďte zlý na Mařenku, nebuďte zlý, ona je v zoufalé situaci. Ona je v zoufalé situaci.
6: Jaký situaci?
8: Ona je chudá, utekí manžel.
6: No dobře, ale ne se mnou.
8: No to já taky netvrdím, že?
6: No dobře, ale ona se taková, kdyby ten manžel utek se mnou.
8: Poslyšte, slyšel jste někdy o pozdní reakci?
6: Kde? Jako,
8: no, podívejte se, jste atakován s ní, ovšem vy se nepoložíte hned.
6: Jako, jo tak, to je zajímavý, to slyším poprvé. Jak to ale souvisí s tou mou prázdnou flaškou?
8: No, podívejte se, nechte mě volně pokračovat, já budu tu situaci precizovat. Představte si, že ten stres odezněl,
6: ano.
8: Vy už ho nemáte, normálním ano. způsobem by došlo k relaxaci. Ano. Ovšem v momentě, kdy se relaxace má dostavit, ona se nedostaví a s váma to sekne nebo praští. To je jaksi prostě případ od případu.
6: Aha, no. A s Maňou už to prasklo, nebo na to teprve čeká? No ne, že bych si skočil ze zubama zatím, víte?
8: Posíšte, nebuďte zlí, vy to bagatelujete.
6: Ale no ne, já jsem přijel s flaškou, ona mi tady pojakujili věci a nakonec, podívejte se, odejde.
8: Prosím,
6: no, tak
8: odešla.
6: Co?
8: A já vás chápu, ale já vám to vysvětlím.
6: No prosím.
8: Já se snažím to precizovat.
6: No prosím, já se snažím
8: podívejte
6: vás pokopit.
8: Se, ono v té předvánoční době dochází k takovému atakování.
6: Ale máme leden, prosím.
8: No prosím, já vysvětlím situaci, no, pozvolna. V té předvánoční době je ten nákupní trh, ta prodejní síť, tak by se to dalo říct, atakována ohromným množstvím zákazníků.
6: A to je dobře, ne, o to tady jste
8: no, prosím,
6: to...
8: dobře, nedobře, já to vysvětlím.
6: No.
8: Oni požadují věci.
6: Ano.
8: No a my je musíme prodávat. No moment, no ano, jistě, ovšem, my pracujeme na hranici sil. Aha. My děláme možné i nemožné.
6: Ano.
8: My často děláme víc, než musíme a víc, než můžeme.
6: Ano.
8: Nakupuje se, prodává se. Ta zátěž, abych tak řekl, aha, psychická zátěž, ta je příšerná. A potom co? Překulí se nový rok, přijdou ty leden, únor, měsíce, no a co, ten zájem není takový. Tržba klesá,
6: ano.
8: No a my jsme stále u té Věčné otázky, splníme, nesplníme.
6: Ale pane, splníme, nesplníme. To já znám, to je u nás taky.
8: No vidíte, prací taky v obchodě?
6: Ne, a v porodnici, no to je všude stejný. Ten nevěn je všude slabší,
8: no,
6: že jo?
8: No, no moment, je... moment, a teď si prosím, představte, soustřeďte se, já věřím, no. Že jste soustředit.
6: Ne, já vás poslouchám.
8: No, ano, vy jste člověk, který se dovede soustředit, že v této situaci vám, ano prosím, vám uteče manžel.
6: No? No to je hrozná představa. Víte, že už se na tu maňu přestávám tak zlobit, jako bych řekl?
8: Ale...
6: Že už je mě taková pochopitelnější.
8: Vy máte rád.
6: Co?
8: Vy máte rád.
6: Ne, maňu ještě ne, ne, no vidíte. Se na ně zlobit.
8: Já ji mám rád a mohu vám říct, že to je v pořádku. Protože, to, jak bych to řekl...
6: Podívejte se, kdybyste byl tak laskav. Já na tyhle ty věci nemám čas, víte? Kdybyste byl tak hodný, vy jste mě sympatický, já vás mám rád. Buďme si, co jsme si, to jsme si. Vy si vemte flašku, dejte mě korunku, já bych šel poučený od vás, že vás pokoje.
8: Ne, prosím, pozor, co? Ne, ne, ne, ne. Ta lahev je stále ještě váš majetek, ale já, jestli dovolíte, já bych vám poradil. Já si myslím, že pracuji na půdě, kde vám mohu poradit. Vy byste měl nakoupit teď. Teď hned, protože vy čekáte radostnou událost.
6: Co?
8: Nehněvejte se, až se dostaví. A ve vašem případě si myslím, že se dostaví poprvé v životě. Vy budete uveden ve zmat. Vy nebudete vědět, jak správně reagovat. Vy budete pobíhat.
6: Počkejte, počkejte, pane vedoucí, počkejte.
8: Vy nakonec nekoupíte nic.
6: Moment, já vám nerozumím, o jaký události radosti mluvíte.
8: No tak vy jste jaksi naznačil předtím, že žena v porodnici, že? Tak...
6: Jako, no to u mě těžko, já jsem starý mládenec. Já o ženskou nezakop 40 let, pane.
8: No ne, moment, ovšem, jaksi to porodnice, to slovo, jaksi to mi tam zaznělo.
6: No to zaznělo, no jistě, pač já jsem v porodnici, ale nic tam nečekám, já jsem tam jako údržbář. No jistě.
8: A posíšte, co tam udržuje?
6: Plot, tam natírám vždycky, začnu, tady skončím, tam, mezi tím tamhle to zase zrezavý, víte, tak fut, když mám volnic, tak pomáhám a přikládám v kotelně, no. No takže to chápete, ale kdybyste byli tak hodný, já nemám čas, víte, já mám naspěch, kdybyste to se mnou provedli.
8: Vy spěcháte a kam, do porodnice?
6: Ale do, co mě furt zpěte do porodnice, chlape jeden, vy jste veselá kopa, no, já jdu v tetě, víte, moje teta Berta z Brd. Má 80, tak gratulovat tam, no.
8: A čím ji hodláte překvapit?
6: Ale teda překvapit, každý rok ji překvapu, koupím mi vždycky takový bačkolí s bambulkou a ona je strašně překvapená.
8: Pokoj, bačkora s bambulí. Není to příliš, abych tak řekl, obligátní dár?
6: Já tomu nerozumím.
8: No ne, jestli teta jaksi...
6: Jestli malo teplý,
8: vám,
6: nebo...
8: Ne, jestli vám nenaznačuje, že třeba se stále opakuje.
6: Ne, vůbec ne, ta je vtipné. Vždycky strašně překvapená, akorát říká, že vyhazuju furt za stejný blbosti.
8: No, ano, samozřejmě, no. Protože vy jste, prosím, ve vaší s prominutím tetě vybudoval jistý dynamický stereotyp. Vy se opakujete. Ta teta je zklamávána, ta si zoufá. Já bych se nebál říct, že ona frustruje.
6: Ale ona nedělá už vůbec nic, ona je ochrnutá.
8: Ale ne.
6: Tam mi chodí jedna holka, tam voda proti uklízet to všecko. Teta už se ani nehne, ta je tvrdá.
8: Ne, vy mi prosím nerozumíte. Frustrace, prosím, to není revma. To je psychický, to je psychická záležitost.
6: No
8: ona
6: jo,
8: jaksi
6: no,
8: je tak... zklamávána. Ona doufá, touží, naděje a pak nic.
6: Ale pane, ale vůbec ne. I ty bačkory jsou formální, když nechodí, že jo?
8: No.
6: Tam má 16 párů bačkor pod postelí a kouká na to jen tak. Vy myslíte, jako abych jí koupil něco jiného, tak to
8: no,
6: myslíte?
8: No, podívejte se, koupil, to není to pravé slovo, víte? To se tak řekne, plácne a nic. Ovšem, co takhle vložit do něčeho podíl vlastní práce?
6: Jaký
8: to vás
6: práce?
8: Nikdy nenapadlo.
6: Co
8: no,
6: jako?
8: Podívejte se, vezmete dárek, řeknu příklad.
6: No pane, to je prosím, něco udělat?
8: No prosím.
6: A teď já jsem levák, to nemůžete.
8: Ale no tak to budete dělat levou rukou. To přece není půjde.
6: No, já...
8: Podívejte se, vy máte lahv.
6: No to,
8: to je stále ještě váš majetek a doufám...
6: Ale mohl by být váš, kdybyste
8: no,
6: mě dali.
8: No já ale pevně doufám, že to vaším majetkem zůstane. Prosím, lahv je tedy stále vaše. A my máme co? Prosím.
6: Nějaký mýdla.
8: Ale
6: ne, voňavý nebo...
8: Dovolte, to je přece svíčková souprava. A troufal bych si říct přímo ve spektrální barvě,
6: no,
8: když barvy jsou tam pouze dvě, to jsem trošku přehnal. No ale prosím, vy máte láhev, vy máte prosím zde spektrum, vezmu láhev, podržte láhev a ano. Já budu demonstrovat. Vezmete červenou svíčku, to můžete začít, i když otázka barvy je čistě formální.
6: Ano.
8: Vezmete, umístíte na svrchní hranu láhev.
6: Ano.
8: Zapálíte, necháte volně otevřít.
6: Ano.
8: Potom vezmete žlutou,
6: ano.
8: Ovšem to pořadí není podstatné. Ano. Opět zapálíte, opět volně necháte
6: ano.
8: Stékat. Co se děje?
6: Budu mít pěkně spálenou ruku vorvosku.
8: Ale ta lahev přece bude dávno, abych tak řekl, uložena na nějaké podložce, pokud možno centrálně.
6: Je tak, jako to naznačuje
8: no, jistě, to stran těžiště, že? Potom zapálíte třetí. Co se stává? Na chladnoucí lahvi, respektive na chladné lahvi, vytváří teplý vosk takovou amorfní hmotu. Já bych se nebál říct takový zastydlý vodopád, že?
6: Na ty flašce.
8: Ano, na ty flašce. A vy jste vytvořil pomocí těchto dvou barev a tří svíček, což je zajímavá kombinace, dvě barvy, tři svíčky, vytvořil jste jistý merier. No a co? Potom je to už jenom na vás. Vezmete poslední svíčku v pořadí.
6: Zapálím.
8: Pozor, ne, to by byla chyba. To by byla krutá chyba, ta by se vymstila. Vezmete poslední svíčku, umístíte nahoru a nezapálí. A v tento moment máte co?
6: Dáreček pěkný.
8: Vy máte, prosím, originální svíce s vlastním podílem vaší tvořivé práce, který jste do něj uložil.
6: Ano.
8: Vy máte maximální šanci na úspěch, jako darovatel, jako donátor, pokud bychom měli precizovat latinsky. No a co navíc? Je to, prosím, ještě perfektní lapa cigaretového kouře.
6: Ano, to je dost zbytečný, paštetka nekouří, no, baba 80 letá, že?
8: No, vidíte, teta nekouří, no ale potom, co zde máme? Osvěžovat vzduchu, lesní vůně s pozon. Ono se točí s pozon, to je francouz.
6: A na co to jako je?
8: No, na co to, prosím, je? Vy to vezmete, děláte šššt, a teta má odjakživa pocit, že žila v lese.
6: No jo, ale ten pocit má teta furt. Teď ona žije v lese, teď žije v hájence, vdova po hajným, pane. Co bych jí kupoval takovej sprej?
8: No vidíte, vy tím její pocity libosti, pokud to tak mohu precizovat, jenom násobíte. Je to 16 korun, je to pakaté, já to tam
6: dám. Ano.
8: Podívejte se, takže rezíme. Suma sumárum, 16 korun osvěžovací spozon z lesní vůní. 10 korun komplet svíček, lahev samozřejmě váš majetek. Já bych přidal dvoje krabičky zápalek, už jen to větší balení, to jsou 2 koruny. Jak se říká, máslem kaši nepokazíš a můžeme volně pokladně. Jenom jsem chtěl říct, všimněte si, pokladné vlevo jako v Monte Carlo. No to je takový můj žer, to přidávám.
6: Ale ty jak radši, neopat, já tam nikdy nebyl.
8: Ano, tak... Maničko, kasa, kasičku máme.
6: To, vypadá to jako, že to s ní někde mrzká, ten srstíček, ne? V nějakým skladu.
8: A já to můžu vzít sám, je to 28 korun, prosím.
6: Tak, velice rád, pane vedoucí, já jsem s váma velice spokojený. 28. Děkuji, 30, to je pinka, to je v pořádku. Tak. Opravdu, takhle dobře jsem ještě nenakupoval.
8: No
6: to už tam lepší od nic neexistuje, než vyloupíte prodejnu. Nashledanou.
8: A pozdravujte, prosím, moc tetičku.
6: Děkuji.
8: Jako bych byl s váma. Děkuju, to víte, nakupujte u odborníků. A... Vy se to, Mařenko, furt učte. Vy se to furt učte, prosím.
9: Ano, pane vedoucí. Vy jste mu tu prázdnou flašku vzal?
8: Já? Co pak jsem dnešní? Ten si odnes prázdnou flašku, nakoupil ten ležák, ještě poděkoval, ještě má dobrý pocit.
9: Poděkoval, jo? No to se mu nedivím. On si odnes flašku plnou ještě zadarmo. Totiž ta prázdná flaška od svíčky je tady.
10: James.
11: Prosím, pane.
10: Už přišel doktor Killer s mojimi liekmi?
11: Ještě nie, pane. Vonku napadlo veľa snehu. Práve tam prebieha január.
10: James, ty posledný anglický komunista. Ja sa ťa nepýtam, či prišiel január, ale či prišiel môj doktor.
11: Nie, pane, doktor ešte neprišiel. Cesty sú zaviaté.
10: Snehom?
11: Skvelý postreh, pane. Snehom.
10: A to už je január? A kedy bol december?
11: Minulý rok, pane, na Silvestra.
10: No, Silvester. Zábavná udalosť. Hlavne, keď sme baróna Fusakela zavesili na lano a vyhodili von oknom.
11: Áno, pane, a to lano sa potom roztrhlo.
10: Nešťastná náhoda. Však, James.
11: No, zaiste, pane. Ale kto vie, keby ste to lano neboli zapálili?
10: No, Fusakelka začala zjapať. Nemôžem sa na to pozerať. Ach joj. Tak som ju vyhodil prvú. Kravu.
11: Áno, pane, potom už nezjapala.
10: Čo strýko Albert? Nevieš, prečo bol taký smutný?
11: Ráčili ste mu zahodiť jeho sklenené oko, pane. A na druhé nikdy nevidel.
10: Úbohý Albert. Ale varoval som ho, aby nemachroval s tým jeho iskrivým pohľadom.
11: Veď potom už nemachroval, pane. Posadili ste ho k televízoru a kázali ste mu pozerať neme grotesky.
10: V stále otravoval, že nemá dost zaostrený obraz. Ale aj tak to bola nuda, James. To minulý rok na Ivriste bola väčšia stranda však.
11: Áno, pane. Hlavne, keď ste ma na vrchole zatiali do snehu namiesto krompáča.
10: James, ty nezamestnaný kapitalista. Vieš, dobre, že som si ho zabudol dole. Ale aj tak nechápem, ako si sa odtiaľ dostal domov, James.
11: Stopol som si vzducholoď, pane. Náhodou vyšiel okolo generál Nobile, ten Talian.
10: Ale to hádam ma nechceš poučovať o tom, kto bol generál Nobile. Každý predsa vie, že vynašiel žiarovku.
11: Áno, pane. A Amundsen mu zháňal elektrínu.
10: To boli slávni ľudia, James. Ale vidíš, ja o slávu nestojím. Ja chcem iba svoje lieky. Akú to mám vlastne tento mesiac chorobu?
11: Doktor Tiller tvrdí, že Parkinsonovu.
10: Doktor je hlupák. Veď ja som toho Parkinsona v živote nestretol. Tak ako môže mať jeho chorobu?
11: Zdá sa mi, že sa sem ktosi plazí, pane. Ak dovolíte, idem sa pozrieť dolu.
10: No, to som zvedavý, koho to sem zasa gálovci nesú. Ak je to Parkinson, okamžite ho dám zmrasiť.
11: Pane, prišiel doktorov pomocník a doniesol nejaké lieky.
10: No tak dobre, James, daj sem tie tabletky, nech mám pokoj.
11: Ľutujem, pane, dnes to nebudú tabletky. Je to injekcia. Musím vám ju pichnúť.
10: James! Ty bratislavský pučista! Opováž sa ma dotknúť!
11: Nerozčulujte sa, pane, a dajte si dolu nohavice.
10: No čo si to povedal? Ja, že si mám vyzlieť svoje kvetované elastiáky?
11: Máte pravdu, pane, pokojne si ich nechajte. Aspoň sa nebudem smiať. Urobím vám to aj cez tie vaše obťahovačky.
10: Opováž sa, James! James! No, James!
11: Pane, no...
10: Odlož tú striekačku, lebo... Au!
11: No a je to, pane. Ani to nebolelo však. Haló, haló, pane, pane, preberte sa. Omdlel, alebo zaspal. Dúfam, že nie na veky. To by ma potom zabil. Ak sa niekedy preberie, radšej mu ani nepoviem, že to bola injekcia pre jeho koňa. Nechcel erčať, blázon. Mám taký pocit, že o chvíľu tu bude erčať niekto iný.
12: Přicházím dnes za vámi s Amálkou, to je moje choď, Amálka. Pojď, holka, nestýď se, pojď.
13: Ale Venoušku, já už se vedle tebe dávno nestydím. A my jsme vám přišli poradit, jak trávit laciné rodinné večery,
12: ano.
13: Že? To mi vždycky takhle, nebo Veno, že bych já to řekla všecko od začátku, ne?
12: Ne, prosím tak tě, ne, to... oni jdou někteří zítra ráno do práce, já to řeknu sám. Já to raději řeknu. My totiž s Amálkou si vždycky vyprávíme.
13: Ano, my... Veno, že bychom jim tu nějak ukázali. No,
12: ano, tedy ona většinou vypráví Amálka. Ale...
13: Já třeba, Venoušku, začnu.
12: Ano.
13: Je, Veno, představ si, jak já jsem se dneska ráno do práce projel.
12: Prosím tě.
13: No, opravdu, Venoušku, podívej se 19. do Vršovic, teda napřed do Nuslí, potom kolem Kohinóru, do Bráňka a přes Bílou horu do Vysočan, Veno, no.
12: Podívej se.
13: No. A jak si jel ty, Venoušku?
12: No, já jsem jel dvě stanice po staré trase a potom do Košíř, no. Jsem přes Palmovku a na Špejchara do Motola.
13: No. Je tam tudy, já už jsem se teda hodně najezdila. To mi teďko udělali hezčí trasu, Veno, a já jsem skoro 2 hodiny bez 5 minut.
12: Prosím tě, no vidíš, já to na minuty nepočítal, ale když jsem potom vystoupil z tramvaje a šel kousek pěšky, abych stihnul zas autobus, tak mě nechtěli přiznat lístek, protože měl prej starý datum.
13: No. Venoušku, nemyslíš, že by teďko měli lístky platit 2 dny?
12: To by měli.
13: No, víš co, já jsem se dozvěděla, že prý až teďko rozkopou nábřeží, tak budu jezdit kus cesty do práce parníkem.
12: Podívej se, holka, ty máš štěstí. A co v zimě, to vám koupí brusle?
13: Ne, da pak. To už bude zase znova opravená ta obíška, co jí teďko zrovna dodělali a co se jim rozbíjí až za 3 měsíce.
12: Která?
13: Tam na tom rohu, víš? Tam na tom rohu, jak kopou tu podzemní dráhu. No, na tom rohu, víš?
12: Já nevím, no to podle toho, jak kopou, tak bude podzemní dráha snad všude.

0: Je ven, a když jsem se já vracela z práce pětkou kolem zahradního města.
1: Holka,
0: venoušku.
1: Ty máš štěstí, kam ty se všude tou tramvají nepodíváš.
0: No, vy, tak já jsem ti, Veno, viděla, jak dělají dálnici. No,
1: nepovídej, už?
0: Venoušku, to ti byla krása.
1: To věřím, to si
0: takový
1: dovedu představit.
0: Obrovský hromady štěrku.
1: Jo, jo.
0: A kolem široko daleko nikde nic a nikdo.
1: Ani živáčka.
0: Ne, jenom dva dělníci, Véno. Ten jeden má bydle a druhý mu za to tahá drátem. Ale Véno, jak těm to jde od ruky, to...
1: Věřím ti, holka, věřím. Oni mají na to teď taky nějaký stroje z ciziny.
0: Jo, teda ty jsem neviděla, ty byli asi v tom štěrku.
1: Já nevím, ty stroje jsou mohutný nějaký. Já? Takový veliký, mohutný.
0: To byly hromady.
1: Tak no, jsou prej zelený, červený, no. Na zeleno natřený. A mají takovou velkou ruku, a co já. Ruku, takovej drapák, třikrát lomený, já. To má ta potvora, že by si sama mohla zapálit cigaretu, kdyby chtěla. A najednou ty Mirnix, Tyrnix, pustí se z toho takovej drapák,
0: já.
1: Ty čtyři dělníci k tomu skočí.
0: Ne, drapák dva tam byli ven.
1: Aha, no tak dva. Tak ty dva dělníci k tomu skočej a hodí do toho čtyři kostky,
0: no to
1: a ta
0: jo,
1: potvora to zvedne za sama, jako by nic.
0: Teda Véno, o tom já jsem slyšela v tramvaji, tak to bude možný. No a zdůvodňuje se to tím, že prejde především o to, no.
1: Jde o prachy, Amálko, vždycky jde o prachy.
0: Pane Véno, o ty taky, ale až v první řadě.
1: No jo. A co je novýho u vás v podniku, holka? No.
0: Venoušku, představ si, tahle ta Jiránková, ta udělala skandál, jo? Protože jí ten novej řek, aby dělala zápisy radši na stroji, jelikož je to líp čitelný a ona ti hned na něj, aby si s takovýma novotama nezačínal,
1: jo,
0: že
1: jo,
0: už to
1: jo.
0: Zkusil jednou
1: jo,
0: a ať
1: jo.
0: Je rád, že je zase mezi lidma.
1: Aha, koukej, no. A jak to dopadlo?
0: No potom k večeru na poradě řekli, že bychom se měli zamyslet.
1: No jo. Vidíš, Amálko, to je stejný jako u nás. Zamyslet bychom se měli. Situace je zralá k zamyšlení. Jenomže pořád se tak zamýšlíme, že už pomalu nezbyde nikdo, kdo by taky něco dělal.
2: Výborně, Petře. No tak to jsem taky dlouho neslyšel, tuhle tu písničku. Ale teď se někdy stává v Ypsilonce, že prostě host, nehost, najednou všichni mluví, nejvíc Jirka Lábus, ten se neudrží a hosta často převálcuje. I tentokrát se to stalo. Jirko, mluv.
3: Já totiž jsem jezdil obden, já už dneska bych si nepředstavil, že bych to vůbec mohl zvládat, ale tehdy jsem jezdil obden v 6:30 ráno autobusem do Liberce a zase potom odpoledne z Liberce do Prahy. A takže to opravdu, já to řešil tak, že jsem ve Vysočanech už spal a od covidu jsem se probouzel v Liberce, jo. Ovšem můj spánek bývá často velmi neklidný, jak jistě mnozí se svobodou ví. A jednou se stalo si, představte, že jedu tím autobusem, zima.
4: Jirko, nejsi host.
3: No já to zkusím, ale...
4: Jirko, probuďte se, člověče, probuďte se.
3: Tak to bylo pomaličku a jedu. A já vždycky samozřejmě z autobus tam se sedí po dvou, že jo. A většinou jsem seděl vedle nějaký starší dámy. A jednou jsem takhle najednou jel a teď jako zima jedem a já spím. A já mi se občas stane, že křičím ze spaní. Teď si představte, že takový ten tichý ranní autobus, lidi tak pospávají, klimbají, že do práce. A najednou se na to těší. A teďka, no, a najednou, teďka jedem a najednou mě probudí takový jako... Že se provedla, když mě tahá za ruku taková starší paní a autobus stál v polích. Pane, proberte se. Říkám, co se děje? Teďka celý autobus na mě koukal, jak mi teďka dali. Celý autobus na mě zíral. Říkám, co se děje? Co se teď... Vy jste tak strašně křičel ze spaň, že jsem nechala zastavit vůz. Představte, jak to asi, jak jsem se zastydil. Víte, jak to muselo vypadat, tichý autobus, ano. Je ta postava, já jsem rudnul a teďka šofér ještě říkal, můžu jet? Prosím vás, ječte, jak to tam, že se smáli, pokud by to...
4: Tak už si řekl, že tak rodí chlap.

0: Tak nespíšel určitě na to.
1: Na to jeden film, jo. Tak no, ale ještě mám jednu historku, já totiž občas ještě když spím, tak slyním. Představte, že jsem jednou jel. A je ty, teď se stalo taky jako, například jsem takhle klimba, taková zase starší paní se dělá vedle mě, že jo? A já vždycky jako jsem na ní přepad, takhle se jako, no, promiňte.
2: Jen si odpočiňte, mladý muži.
1: Jsem ještě mladý muž, když děláte se to nezlobě se. A zase jako za ta cesta mě ukolívá, vole, a zase jako, a takhle.
2: Já jsem říkala, odpočiňte si.
1: A teď jsem zabral po třetí a v tom cítím, v tom spánku, jak takový vám jdu, váááá, na její svetr, jo, takový, je opratila, Ježíši Maria. Tak jsem to, já jsem to také rafinoval, jak se to v tom spánku tak jako rozpňahňala.
3: Ale to můžu jenom potvrdit to. Čeňka křičí ze spaní, to je pravda. A měl jsi s tím další trapas. Ten byl ještě daleko větší. Když jsme před dvěmi lety byli na společné dovolené, tak Jirka spal na pokoji s jedním naším známým, který je zhruba si tak starý jako já, a spali spolu na pokoji a tam v tom hotelu, to byl takový hotel pro české turisty, takže...
4: Na Krku to bylo, ne?
3: Pokoje byly asi tak 6 metrů čtvereční a bylo jich tam hodně. A samozřejmě spolu velice úzce sousedili, navíc to mělo balkon všichni, že jo? A to určitě znáte, když jste v hotelu, teď to bylo v takovým tom borovicovým háji a tam skutečně se řeklo slovo a bylo to slyšet 3 kilometry daleko, se to neslo nad tím mořem a všude. A z toho pokoje, kde byly tyhle ty dva pánové, se ozývalo. Kamarád Jarda, který to nevěděl, jak to, tak zase se ozývalo, co, Jirko, nech toho. Zápětí zase.
5: Přestaň, Jirko.
3: Jak nevěděl, co má, co se mu opravdu děje. Tak tam teda asi 4 hodiny takovýhle dialog. Skoro okolností ráno šli na snídani a u dveří se potkali s obyvateli druhého sousedního pokoje, což byla zřejmě babička s vnučkou. A ty pohledy byly asi takhle. Ani je nepozdravili.
6: Ladies and gentlemen, allow me to introduce to you the picture of a famous artist, Mr. Sausage. You can see it is so fine that it was made with his foot and not with his hand. It represents Suzanne in the bath.
7: Oh, and oh, now, now,
6: turn your leg. Look at you. Look at I know it.
8: V našich intimních hovorech budeme mimo jiné hovořit také s umělci, jejichž hlavním tématem je láska. S umělci, kteří lásku zpracovávají nejrůznějšími způsoby a ta se zpětně promítá do jejich uměleckých děl. S mikrofonem jsme tedy zašli za avantgardním malířem Jaroslavem Mazalem. Mistře, hlavním námětem vašich obrazů je akt.
0: To je fakt.
8: No a také milenecká tematika. Diváky by určitě zajímalo, víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
0: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím, dívám se a pak maluju.
8: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
0: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
8: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
0: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
8: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal. Vemu si tamhle ten, ten se mi líbí taky.
0: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus, surrealismus, během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.
8: To je hezké. No a řekněte nám, co v současné době?
0: No tak já teď hodně spím a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
8: No, podívejte, snad nic neprozradím, když vám prozradím, že jste pro letošní rok hlavním kandidátem na cenu nejúspěšnějšího malíře roku v anketě o Zlatého slavíčka. Takže já vám gratuluji a děkuji vám za rozhovor.
4: Místo X, čas HMV na druhou. Vroucně milovaná Wilhelmíno, sedím v jeskyni a píši vám svůj první dopis. Nevím, proč mne odvedli právě k parašutistům, ač bylo již delší dobu známo, že jsem těžký, a to nevyléčitelně těžký, neurotik a navíc ze šlechtického dědičně velmi zatíženého rodu. Potíže, které teď nastaly, mají však parašutisté sami, ne já. Ač jsem vlastně také už parašutistou. Během seskoku, před ním i po něm, stále o mne musí pečovat 2 až 3 parašutisté na hlavu. Čistí mi zuby, boty, ptají se mne v pravidelných intervalech, zdali se mi nechce na záchod, a když tak na který. Přesto stále zapomínám. Otevírají mi padák, ale stejně vždy něco zapomenu. Někdy je to kulomet, jindy samopal, ale čas od času to bývá i něco většího. Je s tím vždycky plno zbytečného běhání sem a tam, obtávání, jindy i značných komplikací. Je tomu právě necelý týden, co jsem například zapomněl v Grand Hotelu ruční granát. Když se mne ptali, jaký byl, jak vypadal, vzpomněl jsem si jenom na to, že byl odjištěný. Jeden z mých pečovatelů doběhl sice ještě včas, ale přišel celkem zbytečně. O jednu ruku. Nevím teď přesně, která to byla, ale jasně si pamatuji na to, že mu ještě jedna zbyla. Líbá vás na to místo, jehož přesný latinský název jsem sice zapomněl, ale které mi nicméně způsobovalo a snad mohu doufat, že ještě bude mnoho potěšení. Váš...
9: Haló?
10: Tady je Šimek, divadlo Semafor.
9: Tady Sovák, dobrý večer.
10: Hluboce se klaníme a já poprosím publikum, aby vás také pozdravilo třeba slovy dobrý večer. 3, 4.
11: Dobrý večer.
10: No, no máme...
9: Já jsem si připadal jako Franz Josef.
10: Máme plno zase po létech, radost. Můžu se zeptat, co byste nám doporučil ze svého bytu? Co bychom si měli třeba také udělat, zařídit, jestli tam máte nějakou specialitu?
9: No to ani ne, já nejsem, tak bych tak řekl, nějaký takový bytový fintílek. Mně stačí, když na mě neprší, a to skutečně ne. Akorát jsem tady měl poslední dobou takový převoz. Já totiž nenávidím malování a je to o mě známo. Každý rok jeden den prožít v průvanu, páč oni z nepochopitelných důvodů odevřou okno a topějí. Což se mi zdá naprosto nesmyslný. Zdůvodňujou to nějakým prouděním vzduchu a že to rychleji schne. Někdo mi říkal, poslyšte, pane Sovák, dejte si tapety. To máte na 5 let pokoj. Pán výborně, dal jsem si tapety a 5 dní jsem žil v průvanu. Pak oni to 5 dní lepili. Takže jsem na tom vůbec neviděl.
10: Takže jste si to vybral najednou vlastně.
9: Přesně tak.
10: Můžou se diváci ptát na cokoliv?
9: No jistě, že ano. A kdybych náhodou, nedej pánu, něco nevěděl, tak písknu.
10: Já už jsem tady přichystán z dotazy. Věříte v magnetickou sílu japonských náramků?
9: No poslyšte tohle, to zavání trochu mytologii, to zásadně odmítám a nevážím si lidi, kteří na to věří, to je nesmysl, skutečně to je pověra, to je nesmysl, to není důstojno člověka 20. století. Ovšem pravda je taková, že se ho bojím sundat.
10: Na čem právě pracujete?
9: Na čem pracuji? No tak snad o práci snad nebudeme mluvit, to snad by se ona televize zlobí, že jí konkurujem, to snad by jsme... Ne, že bych měl něco proti televizi, chraň Bůh, tam je spousta zajímavých pořadů, ale někdy mi to tak připadá, když koukám z okna a nikdo nejde.
10: Prý máte zahrádku a chatu. Řáděj vám tam taky myši jako nám. Co proti tomu děláte?
9: No, já mám ani ne tak zahrádku, jako hlavně myši. Hlavně myši, já jsem tam trochu hlíny. Má to výhodu, že někdy, když vylezu z chaty, tak mě odvezou k brance, víte? A bojoval jsem proti něm různýma způsobama. Poslední byl, mě poradil jeden zahradník, že byl ohromná věc, řídký vápno, lejt do myších děr. Oni prej, když vylezou ven, tak zbělaj a ty, co jsou venku, je nepoznaj a vyhubějí se
10: jo. Chodíte rád na houby?
9: Já? To vám někdo poradil.
10: Ne, tady je dotaz.
9: No vášnivě rád chodím na houby. S Andulkou. To není kanár, to je manželka. Dokonce profesorka. Já si myslím, že nemůže škodit, že v bytě jeden vzdělanec. No a to chodíme nejen tak nějak halabala, to máme přesně organizovaný a specializovaný úkoly. Já napřed najdu les a ona tam potom vždycky nazbírá houby.
10: Vynikáte v nějakém sportu?
9: To bych ani neřekl. Jo, skok na špek.
10: Čili skok na špek, dobře.
9: Ano, no, tak povídám, kdyby to bylo zařazeno na olympiádě, tak máme pravidelně zlatou.
10: Teď je zajímavý dotaz, to mě osobně také moc zajímá. Kam se vlastně datuje vaše přátelství s Miroslavem Horníčkem?
9: No, dlouho, já to tak nepočítal, ale takový to nejužší a nejtěsnější přátelství vzniklo na vojně v Milovicích. Tam jsme se jako zblížili právě. On byl takový strašně veselý vždycky a on se ode mě smál. No já jsem o něm už to teďka napsal hodně. My jsme spolu prožili spoustu zážitků, ale že to byla vždycky taková švanda, to jsem se dověděla, že ho vypráví.
10: Tak a budeme hned pokračovat v pořadu odpovídání dotazů a pozveme na jeviště
12: pana Miroslava Horníčka.

0: spolupracujete jistě rád s Jiřím Sovákem.
1: No jo.
0: On vám zase prý rád udílí rady. Ano. Jednou vám dokonce udělil hereckou radu.
1: Ano, ano, on mě dává celou řadu rad. To je takový můj Komenský, Sovák. Já mám svýho osobního Komenskýho. On od dětství do dneška inhaluje život způsobem, který nikdo z nás asi už nezná, neumí nebo není mu dán. To je sopka. To je sopka zvláštních zkušeností. On, skutečně od dětství, on vyrůstal v hospodě. Ne jako host, ale jeho tatínek měl nějak hospodu. A on třeba, on říká, čeče, já když jsem ráno, než jsem směl jít do školy, tak jsem musel vycítit nálevní pult. A to už tam chodili takový notorici ráno, který se ani nevobuli, už je v trepkách jenom, že jo? A tam chodil jeden, který vždycky chtěl pravidelně dva velký rumy. Jo? A Jirka Sovák jako malý kluk už stáhl nahoru na regál, že jo? Podal mu rum, nalil a teď říká, a protože už tenkrát jsem byl tedy potvora, že jo, na lidi, tak jsem pozoroval, až když on začal pít, teprve až když začal pít, tak Jirka tu flašku špuntoval a dával nahoru. A on nikdy nesnes to pomyšlení, že on to uklízí, že bude chtít ještě jeden. A vždycky se zakuská. A on čekal z rozkoší, až se napije, aby se zakuckal. A jiný zase ten dostal panáka, tak všechno vylil, protože jsem mu tak třásl ruce, že neudržel nic. A ten vždycky přišel, chtěl rum, tak Jirka mu nalil panáka a on si vzal, jako když máte zlomenou ruku, takhle zabalíte do takového toho závěsu, že jo. Tak si udělal takový šátek, Jirka mu dal ten rum, ono takhle vytáhl. Jirka říká, měl výtah na prcka. A pokud je o rady Sovákovi, no, to on má takový, víte, on má takový krásný životní rady. Nedávno ke mně přišel a povídá, člověče, mě přestávají zajímat lidi, já začínám študovat koně. Já jsem hned viděl, že to je nějaká blbost, ale... Co? A on říká, já jsem byl v Hřebčinci na návštěvě a tam jsem pozoroval ty hřebce, jak jsou uvázaný v těch kojích, tak když vedou kolem klisny, tak ty hřebci se rvou od těch postraňků a bušejí kopytama do těch žbrlení a tohle to šílej, že jo? A tam, když se pozoroval, tak tam byl takový starší hřebec a žral oves. Ale věděl, že kdyby neprojevil vášeň, že ho vemou na jatka, tak vždycky jak žral a šel kolem klisny, tak on udělal a on žral. Jirka mi říkal, vidíš, a to je náš případ, jo? Musíš projevit zájem, ale hlavní věc je to žrát. No?
2: Je mým úkolem přivítat prvního hosta. A s ním první problém. Poněvadž jsem si ho schoval někde mezi vás, diváky. Teď ho musím hledat. Já se trošku ostýchám. Slečno, musím do vás. Do publika. Ne. Řešení je zde. Klaunský nos, nejmenší maska na světě a pod maskou se nestydím a jdu do vás! A jdu do vás! To je manžel? Ne, bedna. Manžel je bedna. Tady je můj host. Marie, pojďte. Marie Rotrová. Opatrně. Dobrý večer, Marie. Marie, co nám zaspíváte?
3: Já můžu zaspívat cokoliv, ale bohužel tady nemám kapelu.
2: Marie, nevadí, máme klavír.
3: A máte taky klavíristu?
2: Nemáme, ale máme řešení.
3: Výborně.
2: Marie?
3: Jaké?
2: Doprovodím vás já.
3: Kam?
2: Do kterékoliv písně si budete přát.
3: Vy umíte hrát?
2: Neuměl jsem, umím. Jak se říká lidově, naučil jsem se. Tak. Aha. Teď se musím jenom s přístrojem
3: bílá,
2: s tím trestem a minulý čas, no, taky. Tak tuto, Marie, tuto třeba. Takovou žízeň může mít jedině Bernardín.
3: To taky ne.
2: To ne, tam ten Bernardín, to by dráždilo. Švýcar, víte? A co takhle? Marie.
3: Co je mezi námi lásko, výborně, tak tuhle.
2: Ano.
4: A však dodáme, nebojte sa. Všecko dodáme. Aj zemáky dodáme. Aj kukuricu. Ne, to nedodáme, to nemáme. To máme, ale nedodáme. Tvoje starosti by som chcel mať. Mariško, to si ty? Mariško, prosím ťa, nevyždeš či brány? V jakém kravíne, však má sedieť v opere. Prosím, tak pošli mi ho ale okamžite, ano?
2: Zdravím ta, predsedo!
4: Vítaj, Albín, posad sa.
2: Čo máš?
4: Očúvaj, Albín. Čo si zasek robil v kravíne?
2: Stále ma to tam tahá. Išiel som okolo, tak sem nazrel.
4: Ja ty takú nazrem, že uvidíš. Preradil sem ta ze živočíšnej.
2: Preradil.
4: A kam sa tam preradil?
2: Do opery.
4: A odkedy sem tam preradil, tak to tam hapruje.
2: Kde, v živočíšnej?
4: Ale prosím, tam v opere. Živočíšnej to hapruje už dávno.
2: A čo hapruje, čo hapruje? Však ideme presne podľa plánu.
4: No však práve. No.
2: Však všetkým solicom sme už postavili baráky. No tak samozrejme, zbor, balet a orchester dostanú byty až potom, však aj na nich myslíme. A kto sa stažúval? Vojáčeková?
4: Ale prosím, tá... Tu nejde o bytovky, tu ide o umelecké záležitosti.
2: Jaké?
4: Podívej, ty to povím rovno do očí.
2: No.
4: Ty v tej opere nemáš žádnou koncepciu.
2: Já že nemám koncepciu? Já že nemám koncepciu? A včera večer v hospodě, čo jsem ti dal, ten papír, to je čo?
4: Jaký papír?
2: Taký čtverhraný bílý papír jsem ti dal, to jsi si ho dal do bačku.
4: Toto?
2: No jej, Danenky. Čak to je môj celý, môj dramaturgický plán na celý príští sezónu. Toto máš celé černé na bílém. Bohéma, Ajda, Komedianti plus hasičský bal.
4: No.
2: Ten už mám vyprodaný.
4: Však proti tomu boli aj najväčšie výhrady.
2: Proti hasičskému?
4: Ale hasičský je v porádku. Proti Bohéme.
2: Vojáčeková? A čo sa jej nelúbi?
4: Pučíny.
2: Pučíny?
4: Hm?
2: A čo? Není je dosť dobrý?
4: Údajne, to není vhodné méno.
2: Pučíny, však on je Pučíny, ne? Pučíny! A už sme doma, čo ho mám premenúvať, alebo čo? Minule sa je zase nelúbilo, že Butterfly je madam. Však aj ja sa volám Ščibrány a všetci ste si zvykli. Ja to pod tú ženskú už ďalej nevydržím.
4: Ale prosím, nerozčuluj sa mi tu, Vojáčeková je odpovedná za celú pridruženú výrobu a opera patrí do pridruženej, no.
2: Tak ju prerad do rostlinnej.
4: Do rostlinnej. Operu.
2: Áno.
4: Čo si padám na hlavu, operu do
2: rostlinnej. Vojáčekovú.
4: Áno, to ešte to.
2: Tak predsedo, uvedom si, široko daleko nikde operu nemajú. Nikde, ani v Ošťadnici nemajú operu. A my sme si ju horko taško vybojovali. Až čo mi nejaká ženská bude kafra do dramaturgického plánu, toho Boh dá nebude.
4: V jednom teda má Vojáčeková pravdu.
2: V čem?
4: Podívaj sa na to. Však tam v tom dramaturgickém pláne nemá žiadnu súčasnosť.
2: A kde ty ju zeberem? Však čo už nikto nepíše opery.
4: Ale ako...
2: Nikto nepíše opery. Nikto, však aj do Bratislavy sem volal, nikto. Nikto mi to tam nedvíhal. Však keď je Vojáčeková taká múdra, tak nech si napíše operu sama. Alebo ty niečo sklohni.
4: No akurát, ja budem písať opery. A to bude robiť ve Vinohrade, prosím.
2: To bolo reči. Budeme mať operu. Tu je to všetko na mňa.
5: A radšej by si sa na to vykašľal.
4: Nechajme to tak. Nechajme to tak, prosím ťa. Teraz ti položím jednu takú otázku.
5: Na.
4: Telo, počúvaj. Jako pokračujú skúšky na Traviátu?
5: Mám starosti s Prndolínim.
4: Očul som. Vojačeková?
5: Čo ty zase nabulíkala?
4: Ale nič mi nebrne. Čo by mi mala nabulíkať? Nič mi nenabulíkala. Povedala, keď ste si one priviedli tenoristu a žen z dalekého Talianska, tak mu pripravte aj primerané umelecké podmienky, že to má.
5: A čo? A čo však býva na fare, presne jak vás mluvia na uvedené. Stravu dostáva 7 razy denne. 7 razy denne, ten prekliatý Talian. Teda, promiň za výraz, prekliatý predsedo.
4: No, prekliatý, prosím ťa, prekliatý. Koľko mu vlastne dávaš?
5: 5 kilo za skúšku a 20 kilo za predstavený, jak sme sa dohodli.
4: No však, keď mu nestačia zemáky, no tak mu pridaj ešte nejakú zeleninu, no čo ti to urobí?
5: Och, kde ti ju zeberem? Kde ti ju zeberem? Zelovoci?
4: Tot máš. Do toho ukludný. Šalátik. No a potom uvidíme.
5: Máš ešte niečo nám na predsedo? Do večera musím vymalovať českých kuliste. Mám. Slavislavem Vychodilem, čo?
4: Je tu na teba stažnosť, Albin.
5: Vojačeková!
4: Matuščinová z baletu, ale podpísal to anonymne celý súbor.
5: Ja to vím, to bude o tých teplákách.
4: Jakých teplákách?
5: Ja, minule som len propálený kotel, tak sme všetci museli spívať Trubadúra v teplákách.
4: Ne, v teplákách tu nič, neni, očúvaj. A vyjadrujeme týto svoju nespokojnosť pracovníkom pridruženej výroby Šibránim, ktorý je poverený vedeným operného súboru to v našej obci. Šibránim nie len, že sústavne odmieta naše pripomienky, ale v poslednom čase sa negatívne stavia k celému posláňu operného umenia, čo sa prejavuje. Takže pri posledných 7 predstaveniach opery Carmen, ktorú sme naštudovali v skrátenom termíne ako svoj kolektívny závazok
5: MDŽ, znemožňuje pracovníkovi techniky súdrovi Pagáčikovi vykonávať svoju funkciu. Takže všetkých 7 predstavení tejto svetoznámej opery sme odohráli pri zatiahnutej opone. Ostávame s pozdravom, všetci do žatvy.
4: No, tak čo mi povedz, čo nám povedia tí ľudia, ktorí si pokúpili lístky na tú svetoznámú operu, potom tam týden videli oponu. No čo nám povedia?
5: Nič nám nepovedia, rozumíš? Nič nám nepovedia. Keď už si načal túto surovú problematiku, tak ja tá postavím pred surovú skutečnosť. Predsedo, my nemáme návštevnosť.
4: Jako, tam nikto nebol?
5: Tam nikto nebol.
4: A ako je to možné?
5: Ja neviem, ja som robil všetko, som išiel presne podľa plánu. Však som každý raz, každý deň do místneho rozhlasu 2 razy denne a potom aj v sobotu, nedelu 7 razy denne som hlásil. Lechu Lidičky, halo, halo, tu místný rozhlas, donzite. Nič iného sa tam nerobí, len spíva. A nešť. Návštevnosť, predsedo, nám klesla pod minimum. A ty sa pamatáš, že sme mali nádherné výsledky, čo sa týka návštevnosti. Toto mám v notísku, podívaj sa. Tot, 7 divákov. 9 divákov. 11 divákov, to bol náš absolútny osobný svetový rekord. Až čulnišť. Tak sa potom nečuduj, že sem temu súdruhovi Hlabáčkovi, či jak sa volá?
4: Pagáčik.
5: Pagáčikovi povedal, aby tú oponu neotváral.
4: Ale čo s čulou budeme robiť?
5: Čo budeme robiť? Ja navrhujem načas zrušiť operu.
4: To sa ty povie zrušiť operu, čo s týma ľudma, však ich je jak psov.
5: A čo? Zbora, balet do živočíšnej, solisti do administratívy. A Prndoliny, tak nech ide od tátka a prišiel do materinej one.
4: A čo s Vojáčekovú?
5: Čo s Vojáčekovú? O tu ja nemám starost. Tu šupneme na okres. Nech im tam založí agrofilharmóniu. Predsedo, nevešaj hlavu, nejako už bude. Prozatím sa s tebou lúčim. Dovidenia.
4: Už ide, malina.

0: Dobrý večer, vítam vás tu vo vysokoškolskom klube, kam sme sa dostali tak trošku nedopatrením, pretože kolega nedoštudoval. No tak. Rád by som vám na začiatku povedal niečo o plienkach. Plienky,
1: vážení... Ale prosím vás pekne, keď už sa tu zhromaždilo toľko ľudí, ano, tak by ste si mali zvoliť nejakú závažnejšiu tému.
0: No čo už môže byť závažnejšie ako plienky, nie?
1: Napríklad ľudstvo.
0: A tak, ľudstvo. No dobre, ja to spojím, áno? No. Tak pozor. Rád by som vám povedal, že nebyť niektorých technických vynálezov ľudstvo...
2: Dobre.
1: Poriad.
0: ...by bolo ešte stále v plienkach.
1: No. Dostal sa z toho.
0: Ale zo pár skvelých výdobytkov techniky urobilo z človeka úplnú, povedal by som, takú tú korunu tvorstva.
1: Ja budem konkrétnejší, lebo on by ešte hovoril 2 hodiny. No. Napríklad také dvere. Tento rafinovaný, veľmi jemne premyslený vynález patrí k najväčším výdobytkom modernej techniky. Aj. Teda okrem guláša. To je ešte väčšie.
0: To... V praveku, ak sa dobre pamätám, dvere neexistovali. Teda guláš bol, to viem. V praveku chodili ľudia voľne z tej jednej jaskyne do druhej, však na návštevu, bez toho, že by potrebovali kľučku. Na čo?
1: Áno, v stredoveku.
0: Keď sa začalo kradnúť.
1: Ľudstvo si uvedomilo nebezpečenstvo tejto situácie, ano, a neznámy dobrodinec...
0: Ukradol však...
1: Vynašiel... Dvere,
0: áno. A začali sa vyrábať dvere najrozličnejších rozmerov. Od celkom malých dverí, absolútne nepoužiteľných však, až po obrovské železné vráta... A tento stav trvá až podnes.
1: Ja by som sa ešte na chvíľu naskok vrátil do praveku. Ak v praveku to bolo celkom normálne, že taký človek stretol dinosaura alebo mamuta...
0: Áno, v nedeľu po obede na prechádzke však...
1: Dnes je to už úplne vylúčená vec. Pretože jednak tie mamuty vyhynuli, a potom sú tu dvere, ktoré človeka chránia.
0: Áno, človek je chránený dverami, a ako iste viete... Mamut sa cez dvere neprepchá. Alebo že vy predsa, čo? Choďte otvoriť, no.
1: Myslíte si, že by bolo vhodné, aby sme sem vpustili mamuta?
0: A počkajte, veď pred chvíľou ste hovorili, že mamuty nejestvujú, tak čo je?
1: Čo ja všetko narozprávam.
0: No dobre. Tak, ja sa opýtam, kto je to. Ak by to bol mamut, tak ja ho jednoducho nepustím.
1: No? Povedzte mu, že je vypredané, ano? Povedzte mu, že nech ide do múzea.
0: Doktore, a to je jedno. Kto tam? Mamut?
1: Viete čo? Pozrite sa cez túto, no ako sa to volá, toto.
0: No, kukátko.
1: Kukátko, spisovne.
0: Spisovne prievidza. No.
1: Tak sa pozrite cez tú prievidzu.
0: To je okres Banská Bystrica, ale to len tak na margo. To len tak na margo.
1: No tak sa pozrite cez tú prievidzu.
0: Áno.
1: Čo vidíte?
0: Kravatu.
1: Mamut s kravatou? A čo má oblečené?
0: Sako.
1: A nohavice?
0: Má. Aha, teda.
1: Sem tu dobře?
0: Podľa toho, kam ste išiel.
3: Ja hledám pokoj pánu Lasici a Satinského.
1: Áno, áno, to je naša izba.
3: Kde sú tí dva?
1: No to sme my.
3: Lasica, typický.
1: Nie, Satinský, našťastie.
3: Má pravdu Satinský?
0: No, našťastie nemá.
3: No to si vyřešte medzi sebou.
0: Áno.
3: Ovšem, ja vás znám z doslechu.
0: Áno, a čo ste počuli?
3: To nejhoroucnejšie. Já si musím představit. Kopecký. Divadelník Kopecký. Ovšem, Pánové, dovolíte mi upřímné slovo, já jsem si vás představoval trošičku jinak.
0: No, asi.
3: Řekl bych, méně ošuntělé, přece jen drobátko inteligentnější. Pánové, vy jste si mě pozvali, Jášku, proč? No. Jako chcete se blejsknout, že mě znáte, nebo naopak chcete vyniknout?
0: Pozrite se, já vám to povím takto. Já kdybychom se chcel blisnout, tak si nepozvem vás. Však já si pozvem někoho úplně jiného.
3: No, teda, radšej... Nemenovat.
0: No právě jsem si myslel. Ale...
3: Proč jste sem přišli vy? To je jiná píseň. To je má povaha. Já jsem strašně slabá povaha.
0: Aha.
3: Já jsem dokonce svým způsobem lehký muž. Já nedovedu říct nikomu ne.
0: Vy nedokážete povedat mě?
3: Ne.
0: Mohl bych vám požičat 5 000?
3: Jo. Naozaj, nevím povedat nie.
0: Ale
3: na mou duši, já musím pít, abych nebyl tak povolný. Já musím pít, aby ten charakter dostal tvár a páteř a nějaké jako kostru, aby dostal.
0: Ano, vedu s tomu, vy, keď si trošku vypijete, tak získáváte charakter.
3: To, co ostatní mají ve stavu střízlivém.
0: V tom případě si vás dovolujem ubezpečit, že jste tu mezi samými charakternými lidmi však.
3: Někdo mě psal, že si budeme povídat vám, ve třech.
0: Někdo vám písal. A to jsem bol já, my to máme podělené, já vím písať. Ano.
1: Já celé dny čítám.
3: Není to vidět. Totiž já jsem předpokládal, že v tom případě tak si budeme mít víc, řekl bych, intimního prostředí.
0: No já bych se mohl zavolat nějaké...
3: Abych vám řekl upřímně, já vám to řeknu na rovinu. Já bych se chtěl trošku uvolnit, jo?
0: No ale to byste sám mal, protože působíte trochu krčovitým dojmem.
3: Já si, jestli dovolíte, rozepnu to sako.
0: Ale len sako, ano.
3: A trošku uvolním, baš. Zapnutých sak, to mám na jevišti, to mám pořád. Upnutá saka, perfektní obleky. Já celý život hraju elegantní, šaramantní, mladíky z nejlepší společnosti.
1: No ale to bylo ještě vtedy, když se nosili kajzerovky.
3: Já pro vás něco udělám, já jsem to jako neslyšel, jo? Já hraju lidi z High Society. Jestli víte, co tím slyším. Pánové, už jste hráli někdy s noblesou lidi z vyšších kruhů?
0: No, sice bez noblesy, ale hráli.
1: Dnes večer jsem dal... služobnictvu volno. Chcem totiž zabít svoju ženu.
0: Nebojte se. Papa vás z toho vyseká. Však papa. A co robí mama? Ještě stále v Nízkých Tatrách?
3: Ve Vysokých, to bych si vyprosil. Mama i papa
0: a ako sa hovorí vo vyšších kruhoch, mamas and papas.
3: Jsou teď právě ve Vysokých Tatrách. My jsme to celý koupili. Sakum prás i s lanovkama. Už jste po transplantaci?
1: Viete, že ještě ní, je? Neviem sa rozhodnúť, čo si má dať transplant.
0: Ja si myslím, že najlepšie by bolo mozog.
3: Ja bych viedel, co bych si dal transplantovať.
0: A?
3: Jenže to neseženete. Dneska už to ani chudí lidi neprodají.
0: To je fakt. Uši si nedá nikto odrezať. To je fakt.
3: Pánové, no? Já vám musím říct, že vy jste podali sami největší důkaz, že herecké umění je. Herecké umění je.
0: No,
3: herecké umění, to není nalepis fouzou, no, no, no, tak, no, no.
0: Ale mě to drží, mě to drží.
3: Dobrá, to byli. To byly metamorfózy přímo. Já vám, no.
0: Hovoríte, že jsem to hrál dobře, ano?
2: To dokonal perfektně.
0: Vy si je to vážně? Nebylo na mě ani trošku vidět, že jsem z chudobných poměrů.
3: Ani v nejmenší. Pánové, vy jste dokonalí podvodníci.
0: Výborně.
1: Vidíte, já jsem vám hovoril, že jste podvodníci.
0: Já jsem si myslel, že ma chcete utěšovat. No, děkujeme. Děkujeme.
3: Víte, jenže si říkám, jak si zabydlet se nebo adaptovat se ve vyšších kruzích nebo hrát lidi z vyšších kruhů. Koncem konců není to tak, to není tak velká meta.
0: Ano.
3: Jsou jiná prostředí,
0: no,
3: kde je to trošku získat si sympatie v tom, no, prostředí. To,
0: například? No, no.
3: Například nemocnice, že ano? Nemocnice. No. Byl jste někdy v nemocnici?
0: No, ne.
3: Proč se nelečíte? No.
0: To už by bylo zbytočné, no tak pokračujeme.
3: Nemocnice, to je nádhera. Všechno se leskne.
0: V nemocnici
3: blejská a zacházení vás přivezou na vozečku až do operačního sálu, tam už je shromážděn tým.
0: Tým. Po slovenský čaj.
3: Jeden specialista odborník vedle druhého, přesto jsou...
0: Přivezu vás tam však. Vy se vstýčíte na tom vozíku však a poviete tým lekárom, tak páni, který z vás je vrah?
3: Tak to právě ne. Naopak, vy musíte začít žoviálně.
0: A?
3: Teplé lidské slovo. Dobrý den, pane profesore.
0: Vyrástol jste.
3: Jak se máme? A jak se má, gáže stoupá.
0: No.
3: Co pak to máme v ručičce? Co pak to máme v ručičce? To je ten proslulý skalpel. To bude kov, no to je kov, to je ocel. Švédská zajisté, že ano. Kde bychom u nás vzali tu rudu? Podejte mě nůžky, já si udělám manikýr. No, a hned je báječná atmosféra. Jim se uleví, spadne z nich ta zodpovědnost, řeknou si, no i kdyby to s tím troubou nedopadlo dobře, nebude to tak velký malér.
0: Já jsem počul, že na té operačné sále zvyknou pacientové uspať.
3: No, ne, no, to se dělalo, teď už 2 roky se to takhle nedělalo. Teď vás uspává anesteziolog.
0: Prosím?
3: Anesteziolog.
0: To je zřejmě specialista nějaký.
3: Specialista na uspávání.
0: Na uspávání. Zpěvat je uspávanky.
3: Ne, ale ne.
0: Háli?
3: Ne. On vám poradí, abyste počítal.
0: S čím?
3: No, jednak ze vším a jednak, abyste počítal, jak si... Rozumíte? Řekne vám, zavřete oči a počítejte, řekne, jo. A řekněme tak, když jste tak kolem té 30, jo, tak jako usnete.
0: To jsem já už prešvihol, já mám 38.
3: Když se náhodou stane a vy neusnete kolem té 30, radím vám dělat předstírat, že jste usnuli, aby měli radost.
0: No,
3: vidíte to?
0: To by bylo aj drzé voči tomu anesteziologu.
1: Surové.
0: Však ho dali študovať, 5 rokov študovať.
3: Dělám, že spím, oni mají radost, no a všechno v pořádku. Okamžitě vás rozšmelcujou na cudky z radosti.
0: No dobré, prostredie a nemocnica, tam sa viete správať, to viem, ale povedzme, prostredie celkom iného charakteru. Prostredie, kde sa objavujú však dievčatá a...
3: S vaším dovolením. Vy můžete myslet buď bar, anebo plovárnu.
0: No tak já myslím, že bychom mali radšej hovorit o takom prostředí, které je nám bližšie však.
3: Bar! zůstaneme u té plovárny.
4: Pane,
3: radím na plovárně zásadně županu. Županu. V plavkách si vás nikdo nevšimne. Teda mě jo. Mě si všimnou právě. Normálně. Župan.
4: A keď si vás nevšimnu?
3: No, tak fakt radím najít nějakého známého, domluvit se s ním.
4: Ano, aby se on začal topit, skočit za ním, no. Župan dole, nafackat ho, vytáhnout za pače si na breh a jste hrdina.
3: Celá plovárna je vaše. Ano, to samozřejmě sympatie patří hrdinovi. Já si vždycky říkám, třeba například písničky, že ano. No, kdo je oblíbenější než zpěváci, jenže?
4: Snad zpěváčky, ale to je vlastně...
3: Ano, zpěváci, že musíte to být. Jenže já si říkám, ano, jsou oblíbení, ale za jakou cenu? Čím je to vykoupeno? Přemýšlejte. Je to vykoupeno obsahem, smyslem, písně. Tam přijde tam mladý, krásně, vypadá urostlej, šlachovitej, čistý chlap. Ne. Perfektně, oblečený vypadá.
4: Samý výborně. Šperk.
3: Ještě kroužek do nosu by měl. Sako podle posledního střihu.
4: Co je to?
3: Tak to ne, asi... to není ono, dávno. Samozřejmě to lidi rozptiluje. Oni se koukají na ně, jak vypadá. A ta písnička se vytrácí.
4: Obsah se ztrácí.
3: Ano, proto já se domnívám, že při písni by kamera měla zabírat jaksi z člověka to jednak méně důležité a méně zajímavé.
4: Nepodstatné.
3: Nepodstatné, tak se řekněme chodidla a nohy řekněme po kolena, jo?
4: Nohy samozřejmě u mužů, však?
3: Ano, no u žen hlavu. Já mám vizi. Já mám vizi, že k tomu televize jednou dospěje.
4: Ano. To znamená, že ak by mal vyniknout obsah písně, zpěvák by mal být vlastně fádný, nevýrazný.
3: Já rád vidím to. Škaredý.
4: Ano, tak to jako postavou skôr invalid však.
3: Proč se koukáte na mě přitom?
4: Jedným slovom, nevýrazný typ, aby mohl vyniknout obsah té písně.
3: Velice správně. Řekněte mi, ale prosím vás, kdo podle vás by měl tedy zpívat?
4: No, predsa my!

0: choroby, rodí jen choroby, z mikro bude hrůza. Zima jen z pomyšlení, že by se mi nastydla chodidla.
1: Rytmus bol náš kamarád.

0: Tie mužské komické dvojice, no. Tak neviete. Tak mužská komická dvojica, videli ste už smiešnú ženu, čo?
1: Videl.
0: No, tak to ste si mysleli vy, ale nie ona. A na čom je založená mužská komická dvojica? No na tom, že jeden je tučný, jeden je chudý, jeden je pekný, druhý je škaredý, však jeden je hlúpy, druhý je inteligentný. Vy to poznáte, nie?
2: A jeden je, čo ja viem.
0: A druhý zase celkom naopak. A teraz si predstavte, že by sa stretli dve ženy, z ktorých jedna by bola ochotná pripustiť, že tá kolegyňa je štíhlejšia, krajšia, inteligentnejšia, zatiaľ čo ona je tá tučná, škaredá, hlúpa. To nie je možné. To nie je možné, keď sa stretnú dve ženy, tak sú predsa obidve štíhle, krásne a inteligentné.
1: Iba keby to bolo založené na tom, že jedna je štíhla, druhá ešte štíhlejšia, jedna je pekná, druhá ešte krajšia, a že by obidve boli strašne, ale strašne inteligentné. No ale poznáte vy také dve? No ale zostaňme pri tom, že ženy komické dvojice nikdy nevytvárajú.
0: Nie, jedine s mužmi. Aha. A v tom prípade je žena tá štíhla, pekná, inteligentná, a muž je ten tučný, škaredý a hlúpy, no.
1: Čiže žena môže vytvoriť komickú dvojicu s mužom?
0: Väčšinou s vlastným.
1: No a... taká, ktorá vlastného nemá?
0: No tak... tá si bude musieť na tú srandu ešte počkať. Niekto klopec.
3: Aha.
4: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
4: Ja som, veď to nič. Vy sa chvíľu zdržíte, ja si spomeniem. František nemôžem byť, to je vylúčená vec.
3: Dobrý večer,
0: ja vás poznám zatiaľ len z videnia.
3: Ja by som sa vám chcela predovšetkým poďakovať za to, že ste ma sem pozvali.
0: S kým som rátal.
3: A povedať vám, že si to veľmi vážim a...
0: No bodaj by ste si to nevážili.
3: A povedať vám, že ma to veľmi poteší.
1: No. Nie, naopak, nás dvoch veľmi potešilo, že ste vy prišli. Skutočne, ja neviem ako on.
0: Mne je to jedno.
1: Ale ja som sa vám chcel priznať, že... ja si vás veľmi vážim a skutočne som veľmi šťastný, že ste prišli za mnou.
3: Nie, ja sa musím poďakovať vám.
1: Nie, áno.
3: Ja vás mám totiž veľmi rada.
0: Počkajte, nie pred ľuďmi.
3: Ja vás mám rada obidvoch.
0: Aha, tak to mi je jedno.
3: A my s mamičkou, keď vás vidíme, vždy sa strašne smejeme.
1: Pozdravujem mamičku. Vydatá?
0: No.
3: No, som trochu v rozpakoch, pretože som zvyknutá objavovať sa pred obecenstvom vždy v nejakej úlohe, ale teraz pociťujem taký ostych.
0: Ja tiež.
1: To vás prejde.
0: Neprejde.
1: Ju to prejde. A keď už máme za sebou ten taký počiatočný ostych, tak prejdime, hádam, rovno k veci.
3: Áno.
1: Položíme vám niekoľko otázok, ktoré sa týkajú vás a vašej profesie. Prosím, tu sú otázky, tu máte odpovede. Začnite.
5: Koľko máte rokov?
3: 25.
1: Moment, tam je chyba, podľa scenára.
3: Ale on naozaj 25.
1: Ja viem, ale držte sa toho. Ešte raz. Satinský.
5: Koľko máte rokov?
1: Studenková. No?
3: Okúňa sa?
1: No, tak čo sa neokúňate, keď to tam máte?
3: Ale je to v zátvorke.
1: A čo? Zátvorky pre vás neplatia, teda nie? Čo ste vy, dačo, extra, alebo čo? No toto mi bude hovoriť.
5: Pokojne.
1: Sokľa jedna.
5: Pán šéf, ale veď ona teraz skončila herectvo.
1: Ale ona by neskončila s herectvom. Ešte raz Satinský.
5: Koľko máte rokov?
1: Studenková.
0: ty čo to robí?
1: Okúňa sa.
0: No vidíte, ako sa viete pekne okúňať.
4: No, no. Tak sa už toľko neokúňajte. Koľko máte rokov?
3: 25.
4: Mm-hmm. 25. Mm.
5: To je krásny vek. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.
3: Prosím vás, držte sa scenára. Aj, aj, aj, tam nie je.
5: No tak to bol podtext.
3: Ale podtexty sa nikdy nahlas nehovoria.
0: No neviem ako u vás, ale to vám garantujem, u nás sa hovoria aj podtexty teda.
5: Dajte pokoj s tými papiermi, odložme ich a zaimprovizujme no. si.
0: Dovolíte na chvíľu.
3: Pardon.
5: Prepáčte,
0: idú improvizovať.
5: Ja mám takú otázku.
3: Áno.
5: Keď ste vo vani a kúpete sa, to ste pri tom celkom nahá? Čo?
0: Pravda, že je nahá. Čo ste čítali naposledy?
3: Tak naposledy som čítala...
5: No. A prosím vás, na čo by čítala? Čo ešte mám? Keď idete k doktorovi a pán doktor vám povie, vyzvečte sa, tak to sa dáte celkom do nahá.
0: Áno? Samozrejme, že sa dá do nahá. Vyzlečte sa. Ja, pardon, ja nie som doktor.
3: Ste o tom presvedčení?
0: No, človek nikdy nevie. Povedzte A.
5: A, keď ste tak napríklad pod sprchou.
3: Áno.
5: To ste pod tou sprchou celkom nahá? Áno?
0: Ne, nemajte sa, toto sú také hlúpe.
2: Kouzlo životopisu. Dosáhnu v věku mladého muže, seznal jsem záhy, že život je pln strádání a nepokojů. Doma mi odpírali krajíc chleba i laskavé slovo. Nutili mě, abych si zaopatřil zaměstnání a notný díl peněz z výdělku zasouval do rodinné pokladny. Nějaký časem se tomu bránil a živil se koledou. Ale když jsem obcházel s mošničkou věřící v průvodu na 1. máje a žádal tu minci, tu polévku, tu žemličku z ošatky, střetl jsem se se zákonem. Dali mi přezdívku příživník a také oni mě vybídli, abych začal pracovat. Ještě jednou jsem zkusil štěstí a podal žádost o důchod. Leč z kostnatělé úřady listinu moji prosebnou, k níž jsem veškeré naděje a tužby upíral, zamítli. Nemá je čeho jíst ani píti, odebral jsem se, osudem zaskočen a zdeptán, na Národní výbor a ptal se po práci. Práce máme dost, soudruhu. Nech nám tady životopis, řekli. Životopisu nemaje, sedl jsem ke stolku a drobným písmem napsal. Můj životopis. Jmenuji se Jaroslav Brož. Narodil jsem se 7. dubna 1945 ve vsi Tažovice. Otec byl střední rolník, matka dcera obuvníka. Mé dětství bylo klidné až do doby, kdy na mě začali vymáhat životopis. Žádám o práci. Pak jsem list posunul k referentovi. Ten přečetl, hlavou pokýval a řekl. Tak tatík byl kulačisko. A matka dcera živnostníka. Co zlata, kolik jste si ulili? Nechceš jít rubat do Ostravy a brát odlučné? Volným krokem jsem se odebral domů, rozhodnut, že bude správné, když pojmu životopis z trochu jiné stránky. Půjčil jsem si od bratra pero a papír a psal jsem. Moje životní strádání, zasvěcené boji o lepší zítřek. Jmenuji se Jaroslav Brož, ale kamarádi mě přezdívají Timur a jeho parta. Narodil jsem se ve vsi Tažovice, místě to selských bouří, 7. dubna 45, tedy v roce vítězství. Už v kolébce jsem tušil, kde je moje místo. Jen stará buržoazně smýšlející chůva mi zabránila, abych nevyrazil na barikády. Mé dětství bylo neradostné. Otec byl kulak a já jsem se s tím nikdy nesmířil. Dětskou lopatkou rozorával jsem meze a v noci potají poponášel mezníky a krátil tak ocovy lány a zvětšoval drobným rolníkům kamenitá políčka. Nejraději jsem měl pohádku o červené karkulce. A když mi otec zakázal nosit rudý pionýrský šátek, jedl jsem aspoň zelnou polévku abych měl rudé tvářičky. Vzpomínám si, jak táta vyháněl od našeho Prahu žebráky a já pak za nimi vybíhal do polí a rozdávali Marxův manifest, který jsem tajně rozmnožoval s kamarády buřiči z blízké Pazderny na Sýpce. Otec, jako by tušil moji ilegální činnost, mě nenáviděl a spálil mi obrázek Pavlíka Morozova. Ale já jsem se nezlomil. Nakreslil jsem si Pavlíka z hlavy přesně tak, jak jsem ho stále viděl před sebou, uhlem z ohniště, a malůvku tuto nosil jsem na svém srdci. Dnes, soudruzi, drahou rytinku přikládám k životopisu, aby svědčila. Když jsem se dověděl, že otec čidí stát v dodávkách obilí, založil jsem dětský dělnicko-rolnický spolek Spodní Prou. Protestní průvod jsme neuspořádali, protože jsme věděli, poučeni dějinami, že by do nás otec kulak neváhal nechat střílet. Ale nasadili jsme otcovi do obilných lánů krtky a syslíky. Ano, tak jsme se mstili. Matka je dcera obuvníka, soudruzi. Je mi stydno. Živnostníka z Dratví. Ale co dělat, kdyby po mém bylo, vybral bych si matku jinak. Častokrát běhával jsem do maštala a prosil prostou zemitou děvečku, aby mě adoptovala. Odmítala a já ji nenáviděl. Dnes s odstupem doby vím, že to nebylo možné a prosil bych jí touto cestou za odpuštění. Vždyť měla svých vlastních 23 dětí a všem sehnat do hrnéčku u mého otce lakomce nebylo lehké, soudruzi. Dědou kapitalistou snažil jsem se také pohnout. Říkal jsem mu, děde, zanech živnosti, přestaň vykořisťovat svého jediného dělníka a rozdej boty a tkanice chudákům. Ale nedal se obměkčit, ba ještě více vysával svého dobrého zaměstnance, nutil ho za stejný peníz najet na dvě kopita a dělníkům i rolníkům dál šil boty malé, aby je noha tlačila, a on ušetřil na kůži. Však jsem se za všechny pomstil a jednoho sobotního večera, zrovna když rozhazoval vysáté peníze v místní harendě, na štít krámku se mu napsal: Ševče, prťavče, zúčtujem spolu. A on pak nemohl v pondělí vykořisťovat a celý den musel štít omývat, ale vlnu odporu, která se vzdouvala, stejně nesmil. Soudruzi, po únoru s mým otcem i dědem zatočili. Tatíka rozkulačili a dědovi vzali verpánek. Slzu dojetí měl jsem tenkrát v oku. No nedivte se, bylo to i moje vítězství. A pak se, soudruzi, všechno nějak zamotalo. Jako bych já kulačil, jako bych já na kůžích okrádal. Do škol mě nepřijali a svazáci vyloučili mě ze středu svých her a radovánek. Kam vlastně patří? Reakční domov mi vyčítá každé sousto a navíc kapitalistický děd zaslepený nenávistí sype mi do postele ševcovské hřebíčky, které neodevzdal státu. Mohu to dále snášet, když kolektiv Ta oáza slabých odpírá mi pomoc? Soudruzi, žádám vás o radu a o práci, které buď čest. Váš Jaroslav Brož. Životopis tento nový zalepil jsem do obálky a poslal příslušným místům. Již mám zaměstnání. Sice zase nepracuji, ale peněz mám dost.
6: Dobré odpoledne.
7: Taky.
6: Malujete, koukám, co? No, v obraz, že jo? No, to vypadá jako naše vesnice. Ale já říkám naše, jako bych byla odsaď. Kdybyste mě potkal trošku upravenou, tak by vám bylo jasný, že jsem z Prahy. No jo, ale když jste mě upravenou, ho ještě nepotkal, že jo? No. My tady máme chalupu. Víte, krásnou. To je škoda, že ji odsud nevidíte, víte, protože jste si nevybral zrovna nejlepší místo, no. Ten kostelíček se vám moc nepoved. Ne. On má, bych řekla, takovou špičatější věžičku, no. Vy ale asi nebudete zasloužilej, víte. Vy jenom tak... A jo. Vy asi jen tak pro potěšení, víte? No ne, no bože, proč ne, když na to máte, že jo, no. Oni ty volejový barvy nebudou lacený, víte, já to vím. Já dělám všechno na voleji. Muž má cholesterol, víte? A ona flaška stojí 16 korun a je to hned pryč, že jo, no. Ten lesejček teda to taky není ono, víte? Mm-mm. To vypadá jako špenátovej nákyp. No my máme totiž, to byste nevěřil, my máme doma šitusyho, víte? Velkýho, po dědečkovi, v rámu. Viděl jste někdy šitusyho? To sotva. Protože kdybyste znal šitusyho, tak byste ty vrbičky nemohl takhle odbejt. Teda, já mám ráda úprku. Víte? On má všechno veselý a takový jako v krojích, no. Viděl jste někdy úprku? To sotva. Protože kdybyste znal úprku, tak byste tady na té polní cestě namaloval takovou jako krojovanou družinu. A rozjařenou, no. A nebo třeba krojovaný pohřeb, víte? To by taky šlo, no. Teda, my úprku nemáme, víte? On ho dědek nesnášel, ale... Strejda Cyril ho má. A řekl, že ho odkáže naší Bláže. Víte, to je dcera. Viděl jste někdy dceru? Neviděl. Protože kdybyste znal dceru, Blážu naší, tak byste nemaloval Dolní Šiškovice, ale naší Blážu. No jo, moc lidí už se mě ptalo, jestli nemá otce architekta, víte? Jakože je tak pěkně stavěná, no. Bude naše Bláža vám je jak od Mánesa, no. Viděl jste někdy Mánesa? Kdybyste znal Mánesa, tak byste na týhletý louce udělal, co to děláte?
8: Já vás škrtím, milostivá paní.
6: No ale amatérsky, viděl jste někdy Otela? Kdybyste viděl

0: Milí posluchači. Takhle já, když mluvím, tak strašně prskám.
1: To nevadí, Jirko, aspoň na posluchače něco dopadne.
0: Au!
1: No a už tady máme pěkný kontakt.
0: Dík.
2: Tak co, děcka?
0: Jak je?
2: Jak je?
0: Co?
3: Taky tak.
1: Jestli pak víte, kdo to pláče? Ne?
4: No já ne.
0: Ano, to jsem já. To je můj dětský pláč. Nedávno jsem slavil narozeniny, tak jsme vzpomínali na můj první porod. Já myslím, že každý, kdo má jenom trošku představivost, si mě dovede vybavit. Takže si uvědomí, že porod to byl velice, velice těžký.
1: To tedy byl. Ale nechme mluvit porodní asistentku Marii Kváčovou.
0: Dobrý den, pojďte dál, paní Kváčová, pojďte.
5: Dobrý den.
0: Ano, pojďte.
5: Já si vzpomínám...
0: Nepřezouvejte se, to je nesmysl tady. Ano.
5: Vzpomínám, jak si přišel otec tady pana Lábuse do porodnice pro syna.
0: Ano.
5: Přistoupil k prvním dveřím, tam byl nápis Hezké děti.
0: Ano.
5: Zaklepal a povídá, dobrý den, já mám tady na oddělení syna.
0: No a vy jste...
5: Ne, aha. Na našem oddělení ne. To musíte vedle, povídá mu já.
0: Hmm.
5: Tak přistoupil k dalším dveřím, tam byl nápis děti.
0: No a to...
5: Tam pan Lábus taky nebyl.
0: Aha.
5: Ne. Pak přistoupil k dalším dveřím, tam byl nápis ošklivé děti.
0: Tam
5: taky nebyl. No a pak přistoupil k dalším dveřím a tam bylo napsáno Lábus. Ale promiňte, musím letět. Právě se nám rodí nový člověk.

0: Nebojte se, přátelé, promoce žádná se konat nebude, ačkoliv bych jako úřadující proděkan Cikánské akademie muzických umění měl na to jaksi i právo. Zavedu vás, tedy ani vás ne, ani sebe ne, do studentských let, ale do studentských let Josefa Hlinomaze. Josef Hlinomaz totiž je kuriozita v českém divadelním životě. Možná, že jste si toho všimli jen tak an sich, abych mluvil česky. Ale Josef Hlinomaz v závěrečném představení Pražské konzervatoře, které se jmenovalo Břetislav a Jitka, je to obraz českých dějin, jmenuje se to také Únos v lese, tedy pod názvem, tímto se to traduje, je to také knižně vydáno. Je to romantický příběh a jím končila škola dramatická, jejímiž absolventy máme oba dva býti tu čest, školní rok dávno před druhou světovou válkou za první republiky, a sice ve Valdštejnské zahradě. V tomto představení Josef Hlinomaz vytvořil roli prvního mnicha. Ten Únos Jitky je proveden zajímavým způsobem, a sice na koni. Provede ji Břetislav osobně na koni. Kůň a každé zvíře, to je na jevišti vždycky záležitost kuriózní, protože je to takzvaně neurežírovatelný element. Tady běží jenom o to, aby se hrdina nějakým přijatelným způsobem udržel těch několik okamžiků v sedle. A hlavně, jak uvidíte z následujícího, jde o to dostat koně na scénu a pak hlavně ze scény. V našem případě představitel Břetislava okamžitě na čtené zkoušce hrdě prohlásil, že na koni umí, což bylo přivítáno neobyčejným jásotem, protože odpadlo výpůjčné ve výši 50 korun, které požadoval smíchovský pivovar za propůjčení pravého netolického balacha, jehož hlavní pracovní náplní bylo tahání sudů. Přivedli tedy až v den premiéry, tedy ve večer premiéry do Valdštejnské zahrady, koně ukryli do přítmí zákulisí Valdštejnské zahrady, ve vhodném okamžiku na něj posadili nakostýmovaného a vyfešákovaného Břetislava a pro jistotu dva okostýmované sloužící, jejichž úkolem číslo jedna bylo dopravit netolického valacha na scénu. To se jim podařilo. Po delším zápase, pochopitelně. Ale tak, že hlava, krk a půl trupu bylo ve světle a ta druhá část, tedy ta zadní s ohonem, ta byla ve tmě. Dál to nešlo. Kůň odmítl poslušnost. Následoval úkol číslo dvě, to znamená dopravit Jitku k Břetislavovi do sedla. To se mládencům povedlo na první ráz, ovšem dali do toho trošku víc vehemence, takže tu Jitku vlastně přehodili přes toho koně a ta jim přepadla na druhou stranu přes krk zpátky. To už obecenstvo kvitovalo živým, tedy velice živým smíchem, který se stupňoval tím, když začali rvát tu Jitku zase zpátky z druhé strany do sedla. To se jim povedlo, ovšem výsledek byl katastrofální, protože Jitka zlomena v pase visela na koni jako balík, přirozeně podle zákona schválnosti s vykasanými sukněmi, tedy do obecenstva, což obecenstvo zase neopomnělo kvitovat náležitým smíchem. A následoval úkol číslo 3, to znamená dopravit Šemíka s Jitkou a Břetislavem v sedle ven ze scény. Bylo nutno ovšem napřed provést obrat, to znamená koně otočit takto a vyvést ho ven. Ač tam byly stromky a kulisy a jinak to nešlo. To se mládencům už povedlo méně než v prvním případě a opět tak, že tentokrát hlava, krk zůstaly ve tmě, sedlo plně osvíceno světly a zadní část s ohonem. Ale valach měl zmizet, měl provést únos. A tak tam stál první mnich, Josef Hlinomaz, přesně tedy podle pokynu pana režiséra, si přiložil ruku takto k čelu, jakože hledí do dálav za pádícím vraníkem, který kopyty víří oblaka prachu. A teď čekal, až ten kůň zmizí. A pak mu povolili nervy, když viděl, že ten kůň nepůjde. A řekl tu historickou větu. Ale ještě než jí řekl, tak jak takhle koukám, tak to nedělalo dojem, že hraje prvního mnicha, nýbrž zvěrolékař, který se chystá provést úplně rektoskopii. A pak tedy řekl, Břetislavem, když on prchal více nezdálný brž Boreou, tak rychle naši orytý uchvátil. Co to znamená, já nevím. Jestli někdo rozumíte, nebo jste náležitě fundován, tak mi to sdělte, protože to neví ani ten Pepík Hlinomas. Jemu to taky nikdo nikdy neřekl a nevysvětlil. Prostě Břetislavem, když on prchal více nezdálný brž Boreou, tak rychle naši orytý uchvátil. Měl mluvit samozřejmě ještě dále, v tom nastalém chaosu a zmatku, až ty lidi řvali smíchem, tak prostě zapomněl text. A teď tam v té Valštejnské zahradě bylo poprvé v historii divadla použito mikrofonům, které byly volně rozsety v těch rostlinách na té předscéně. Takže i sebedůvěrnější nutný dialog mezi partnery na jevišti okamžitě ty mikrofony přenesly až do poslední řady ve Valštejnské zahradě. A tak se ten Hlinomas v té kudně mnišské otočil nenápadně na toho druhého mnicha a řekl mu potichu: Hrgot, já nevím, jak dál. Obecenstvo zareagoval velice. Když druhý v nich zase se nenápadně potočil na toho Hlinomaze a řekl: tak něco kecej, ty vole. A tu Pepi už naprosté depresi a v naprostém zoufalství procedil skrz zuby: když já vím, hovno. Obecenstvo zaburácelo smíchem a korunu tomu dodal přišedší opat, který bez ohledu a zcela necitlivě na vzniklou situaci spráskl ruce nad hlavou a řekl: tímto slovem smrt mi působí. Což byl konec školního představení ve Valštejnské zahradě. Prostě mládenci to nedohráli. Pepík Hlinomas je kuriozita také v tom smyslu, že každý z nás nějak začínal s ochotníky v různých kroužcích a tak dále, v různých studentských dramatických útvarech, ale Pepík Hlinomas si odehrál své první představení přímo na jevišti Národního divadla. To bylo tak, jako posluchač druhého ročníku dramatické školy, tedy konzervatoře, byl pověřen Záskokem v Národním divadle, a sice do hry Král Václav IV. Role tedy nijak ne velká, je to v podstatě jedna věta, ale pečlivě sešroubovaná a na zbreptání jak dělaná. Já vám tu větu sválně přečtu, protože si sám netroufám ji říct. Králi, z oken radnice novoměstské kamenem hozeno po kalichu, lidé se rozvsteklili nevídaně, rozbili vrata radnice, končele z oken schodili, na kusy rozsekali. Vidíte, nic to není, ale prostě tohleto poslovo sdělení měl Josef Hlinomas předvést v závěru třetího jednání a potom už se nic neděje. Král Václav v Kunratickém zámku vyslechne tuto zprávu, trefí ho šlak a umírá, padá opona a lidi si jdou pro zimníky. Prostě na závěr tahle ta věta. Pepík umí dodnes, jako když bičem práská, ačkoliv je to téměř tedy, no, bezmála půl století to bude, co tahle ta historie se odehrává. A Pepík tedy stál v Národním divadle připraven, v portále, na jevišti pochopitelně trůn, na něm vévodil král Václav IV. Zdeněk Štěpánek, to vedle Václav Vidra starší, králův šašek Eduard Kohout, Otto Rubík, Jiří Štajmar, prostě celá plejáda hvězd tehdejšího divadelního nebe. Pepík Hlinomas čekal v brnění, kterým chrastil, kudy chodil, čekal v portále, inšpicient s knížkou vedle něj, řekl mu: Hlinomas ven, Hlinomas vyběh, klek na koleno, tak jak měl předepsáno, nadechl se a řekl: králi! A dost. Prostě vznikla pauza, o které přítel pivec říká: to byla pauza, že šli lidi kouřit a když se vrátili, tak ještě byla. Prostě Pepík dodnes říká: všecko jsem vnímal. Viděl jsem lustr v Národním divadle, viděl jsem ty lidi, jak zelený hlávky, takhle. Slyšel jsem docela zřetelně, jak mě napovídá z oken radnice novoměstské. Nadechl se, aby spustil znova, a v tom uslyšel, jak pan Štajmar šeptá panu Rubíkovi: co nám to sem zase dneska poslali za hovado?
1: A tomu vzalo dech. Ovšem, Václav IV. Umřít musí, to se nedá nic dělat. To by tam seděli ty lidi do dneška. Tak se páni herci se vychechtali, pak pan Steinmar si přešel pár kroků dopředu a řekl svým způsobem: veličenstvo, posel je tak rozrušen, že vám ani nemůže sdělit. Nastavil ucho k nápovědní boudě, nasál pumpičkou text a řekl ve zkrácené formě: všecko to tam ty lidi rozsekali na kusy, rozbili vrata a konšele snad schodili někam ven. Opona, konec, vyšli spokojeně domů a z toho si Pepi Glinomas vyvodil pro sebe jednu velkou životní divadelní filozofii, že se totiž na divadle nikdy a za žádných okolností nemůže nic stát. Já bych dodal o něco pokorněji, podle toho jak a kdy.
2: Tak smutný představení neuvidím v životě,

0: Když jsem vydal svou první knížku Tajnosti zákulisí, tak mě jeden z kolegů vytkl, že jsem jaksi nepřílišným rozsahem kapitolky poněkud upozadil Jaroslava Vojtu. Já to uznávám. Teď v té druhé knížce Adaptace není legrace, která právě dnes slaví své narozeniny, jsem se to snažil poněkud napravit. Protože Vojta to skutečně při historii, při popisu historie divadelního humoru je osobnost, kterou pominout jen tak nelze. Ty anekdoty, které se mezi českým lidem o Vojtovi tradují, to většinou není pravda. Zakladatelem této tradice zvojtování anekdot byl Hugo Haas a všichni jeho následovníci až po nás jsme v této tradici pokračovali a můžu vám říct, že i po jeho smrti, tedy kdy už opravdu nemůže s tím mít nic společného, tato tradice zvojtování anekdot pokračuje. Ale jsou pravdivé ty historie ze života. A já začnu tou, o které i Vojta jaksi sebekriticky uznával, že je pravdivá. To bylo takový to, jak zpívá Luba Hermanová, smutný nedělní odpolední představení. To bývá v červnu, kdy Praha je lidu prázdná, lidi jsou většinou na žlutý nebo na modrý plovárně nebo v Podole a my putujeme v sakách, v košilích na odpolední představení. Divadlo je otevřeno do kořán, dveře, okna, aby tam bylo trošku vzduchu. A kdy prostě říkáme, proč ty lidi vlastně do toho divadla chodí. Kdyby do toho divadla nechodili, tak bychom nemuseli hrát. A protože v tom divadle jsou, tak hrát musíme. A to je právě to smutné nedělní odpolední představení. Tak při takovémto smutném nedělním odpoledním představení jsme se všetně bavili, tam se smluví všecko možné, o domácích zvířatech. Pejskaři chválili pejsky, kokr španěli, vlčáky, dogy, kočičkáři kočičky samozřejmě, angorský, bílý, mourkový, já nevím jaký, Jiří Steinmark, který v Úvalech pěstoval drůbež, svou drůbež, včetně svých milovaných holubů. Vojta to poslouchal a pak povídá, víte, chlapci, já vám něco řeknu. Ty domácí zvířata, ty kočky a ty psy a nakonec i ty Jirkovy holuby, to je všecko takový obyčejný, to já chtěl dětem udělat radost, tak jsem jim koupil veverku. Bylo chvíli tablo a pak někdo povídal, prosím tě, Vojto, veverku. Veverka přece strašně smrdí. Vojta povídá, veverka? Ne. Veverka, že smrdí? Vůbec ne. Ale někdy hrozně. Jednou Vojta byl nejšťastnější člověk, když byl ve společnosti svých divadelních druhů v divadelní šatně. Tam taky sršel humorem, byla s ním legrace. Byl kouzelný vypravěč, teda tímto stylem. A my, jaksi zábavnými posluchači, kteří si přisadili svá polínka. A jednou přišel do divadla a byl ve strašně špatné nálad, takový melancholický, ani ti nejzatvrzelejší dobráci a pošťuchovači ho nedokázali přivést do varu. No ale pak se mu to jako rozleželo v hlavě a spustil svým specifickým způsobem. Tak se byl chlapci se zeptat ve škole na našeho kluka, na Ivana, že se kluk špatně učí. To se věděl dávno. Ale dožralo mě, když ten třídní jejich mě povídá, že kluk je nafoukaný. Povídám si, na co? Že jeho táta je herec? Jel jsem domů a takhle to ve mně vařilo. Nejradši bych ho býval na fleku zmlátil, ale pak jsem si říkal, ne, být ho nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby si kluk odnes něco do života. Jel jsem domů do Modřan, loucovalo to ve mně, ale mírnil jsem se. Říkal jsem si, Jaroslave, ne, být ho nebudeš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš tak nějak opravdu pedagogicky, od srdce k srdci, aby kluk věděl, že s ním mluví vlastní táta. Přišel jsem domů, kluk seděl za stolem a něco si čmáral. A já chodil jako můra okolo světla. Vařilo se to ve mně. A říkal jsem si, Jaroslave, ne, ani na ní nešahneš, být to nesmíš. To není moderní výchovný prostředek.
1: Musíš pedagogicky, aby kluk věděl, že opravdu má někdo zájem o jeho dobro. Tak jsem ještě chvíli chodil a najednou mě ty prsa zalil ten vztek, já mu vrazil facku, řekl jsem, ty víš, a on věděl. A nakonec jedna automobilistická. Jeden z našich kolegů, já ho nebudu jmenovat, dostal před takovými 15-20 let nový vůz, tedy Spartaka tenkrát. Všechny byly stejné, pochopitelně, ty vozy, ale každý, protože to nebyla maličkost, dostat ten vůz na poukaz, pokládal svou povinnost ukázat kolegům, jak ten vůz jezdí. A tak tedy dotyčný šofér, novopečený, nám udělal takovou malou okružní cestu kolem Stavovského divadla. Jedním ze spolupasažerů byl Jaroslav Vojta. A kolega jel Perlovou ulicí nahoru, tenkrát ještě nebyla jednosměrná, na křižovatce s Národní třídou stál příslušník SNB s pažemi rozpjatými, řidič poslušně zastavil na těch stříbrných peckách a Vojta byl nespokojen. Říkal, chlapče, jeď, podívej se do toho zrcátka, ten štrůdl za náma, no jeď, nezdržuj to. Se na něj podíval a povídá, poslechni, kdo ti tohle řekl, že takhle můžu jet. A mě nebudeš učit. Já mám vůdčí list 30 let. Já mám ještě ten na tom platínku takovou. Já vím, jak se má. No rovně, že jet nemůžeš, to dá rozum. Teď bys toho chlapce přejel. Ale já tak jedu vždycky. Já si vyberu, jak mi ukazuje. Vemu to buď to doleva, anebo doprava. Celý auták se smál, pak někdo povídá, co děláte, nesem bak. Teď ji střílí do pneumatik, ne? A Vojta povídá, no rozčilené je. To je pravda, to je z toho frmolu v té Praze, cizinců plno všade. Hvízdá na píšťalu, mává za mnou rukama jako blázen. No mává, znám mě z filmu nebo z televize, tak mu zamávám taky a jedu klidně dál.

ta němčina, ta vás nesmí mýlit. Jde o českého tenora, o hrdiného českého tenora Teodora Šice, a sice v Gunodově Faustu. Proč Teodor Šic? Teodor Šic to byl vynikající tenor éry Kovařovicovi a ještě později Ostrčilovi. Já sám jako útlý studentík primá nebo sekundán jsem ho ještě zažil v plném flóru, jak se říká. Zpíval Kozinu, Lohengrína, Dalibora, Parcifal, všechny tyhle ty Wagnerovky to zpíval on. Byl znamenitý tenor, veliký hlas to byl. Když jsem přišel už do divadla, tedy jako člen činohry, byl Dodoušek už dávno v penzi, ale do divadla chodil velice pilně a působil tam jako hlasový poradce. Měl bych vám vlastně říct, že tahle ta kapitolka je s hvězdičkou, protože Šic dělal neobyčejný legrace. Jeho smysl pro humor šel někdy až na samou hranici únosnosti a pokud jde o tlustá slova, tedy to bylo vždycky za jakoukoliv hranicí. Jednou Šic hostoval venku Dalibora, někde na venkově, a měl zkoušku s orchestrem a s dirigentem. Dirigent orchestr spustil, chvíli dirigoval, Šic zpíval, kapelník odklepal a povídá velice slušně: mistře, zpíváte moc nahlas a tady je P. Prosím, ještě jednou. Spustil orchestr, Šic začal zpívat, chvilku zpíval, kapelník znova odklepal, pak řekl poněkud nervózněji: pane Šic, moc forzírujete a tady je PP. Ještě jednou, prosím. Spustili, hrál to, Šic nastoupil, zpíval, kapelník najednou třískl taktovkou o pult a začal řvát: pane Šic, řvete jak na lesích a tady je PP. Víte, co to znamená? Šic se na něj podíval a povídá: polipně prdel, pacholku. V této době hostoval jako mladý bariton plzeňské opery, pozdější významný baritonista Pražského národního divadla Jan Konstantín. A sice ve Fibichově Šárce hostoval roli Přemysla, ve kterémž to představení zpíval Šic tenorovou partii Ctirada. Tenkrát samozřejmě nebyla režie tak důležitá, tenkrát se angažovali lidi na hlas. Bylo to studentské odpolední představení, kam si zpráva pozvala dotyčného, tedy nadějného adepta, o kterém slyšela nebo kterého viděla. A řekli mu to velice jednoduše, tedy v tomto případě Konstantinovi: koukejte se, přijdete spolu s ostatními na jeviště, árii zpíváte opřen o trůn, a potom, až zase všichni budou pryč z jeviště, půjdete s nimi. To bylo všecko, co mladému Konstantinovi řekli. Posadili ho do šatny spolu se Šicem, který se líčil a říkal: poslyšte, mladý, slyšel jsem o vás, že hezky zpíváte, ale jestli pak toho Přemysla taky dobře hrajete, víte, to není takový ten bariton od hnoje, jako je Lukáš Tomeš, to Přemysl, víte, to byl kníže. To musíte hrát noblesně, pamatujte si. Přemysl byl nobl, kníže. Představení začalo, Konstantin spolu s ostatními přišel na jeviště, přišla árie, zaspíval bezvadně a teď čekal, až se všichni hnou, aby mohl odejít, když tom se představitelka Vlasty, paní Horvátová, rozeběhla k němu a klekla mu pod nohy. To Konstantinovi dopředu nikdo neřekl, nevěděl, co má dělat, tak se při hře orchestru otočil na toho Šice, který stal opřen o veliký železný meč, takto bradou na jevišti, a povídá: mistře, co mám dělat, mám jí zvednout? Načež mu ten Šic poradil tak, že to slyšelo půl hlediště: vyser se na ní, jsi kníže. Rozhlas mám velice rád. Je to taková tichá, nenápadná práce a člověk se při ní naučí, tedy respektive odnaučí všem zlozvykům a návykům v české řeči, takže je z něj nakonec to, čemu se říká umět mluvit. Je rozumět, aby bylo. Já za svých mladších let tedy pamatuji takzvané divadlo myšlenky. To bylo jaksi v tom, že divák se domýšlel už od páté řady dál, co si to tam ty herci na tom jevišti povídají. To tedy rozhlas odnaučí dokonale.
tohleto a proto tedy mám rozhlas rád. V rozhlasovém souboru, tehdy napevně angažovaném, působil herec, dříve narození ho budou pamatovat, Ludvík Řezníček. On měl takový hluboký hlas, hrával v pohádkách obry, skály, řeky a různé jiné nadpřirozené bytosti. A hrával také velká zvířata, jako slony, mamuty, medvědy. Hrával v té zemědělské hlídce také kmotra Brázdu, v té dvojici Rákos Brázda. Byl to taky děda Mevrouš na té výstavě. A to byl starý, ostřílený rozhlasový mazák a přesto se bál, jako speaker se bál cizích slov. Zvlášť, když v nich bylo písmenko R anebo L. A v jedné takové té zemědělské hlídce měl říct větu, tam dojde k určité reorganizaci. A další věta byla, manželky a matky penze je v pondělí. Té reorganizace se strašně bál. A pořád si to opakoval. Reorganizace, reorganizace, reorganizace. A pak to vyšel naprosto perfektně. Tam dojde k určité reorganizaci. Nadechl se a řekl, manžetky a patky pinze je v pindělí. Jako za volantem, čekáte to zleva a přijde to zprava. Všichni se určitě budete pamatovat na promluvy, na nedělní promluvy vždy v 9 hodin dopoledne Zdeňka Nejedlého na okraj dne nebo živá slova. A to nešlo přímo, to šlo z magnetofonového záznamu a Zdeněk Nejedlý to chodíval točit už v sobotu odpoledne ve 3 hodiny do vládního studia v rozhlase. Pak to upravili a vysílalo se to druhý den. Jednou odpoledne v sobotu volala jeho sekretářka, že pro zaneprázdnění nemůže přijít, že přijde až v neděli v 8 hodin před vysíláním. Druhý den volali, že přijít vůbec nemůže, aby si laskavě rozhlas zařídil náhradu. Tam byl inspektor, který jaksi vykonal svou povinnost s nejlepším úmyslem. Ovšem výsledek byl poněkud opačný. Inspektor znal Nejedlého poměr ke Smetanovi, tak narychlo pořídil výběr z oper Bedřicha Smetany a napsal pro hlasatelku hlášení omluvné, kde bylo pro zaneprázdnění akademika Zdeňka Nejedlého vysíláme hudbu z oper Bedřicha Smetany. A jako první ozval se Blachut a zaspíval Kde meškáš, Zdeňku? Dnes je vám, konzumentům rozhlasu hej, protože všechno je z magnetofonového záznamu, kromě zpráv a nějakých sportovních přenosů, ale není dávno doba, kdy se všecko vysílalo živě. To znamená, že to, co jste doma slyšeli, bylo v téže době vysíláno z té budovy ve Vinohradské ulici číslo 12. A my jsme jednou takhle louskali tu nedělní odpolední pohádku, to je velice oblíbený pořad. Děti to neposlouchají, chraň pambu, hlavně dospělí, tatínek s maminkou, dědeček s babičkou. Přes 77% našich spoluobčanů těmto pohádkám naslouchá. Ty pohádky jsou většinou velmi hezké, ale tahle ta, o které mluvím, se nám moc nevyvedla, protože byla posazena na samých zdrobnělinách od autora. Bylo tam o nějaké Měníčkovi a Marušce, že přišli do lesíčka, v lesíčku byl domeček, v tom domečku stoleček, u stolečku židličky, oni papali polívčičku, pak masíčko, pak buchtičky, měli k tomu lžičičky, vidličičky a nožejčky. Prostě byli jsme sami ičičky, ečičky, očičky a my jsme byli z těch zdrobnělin za 55 minut z té pohádky tak zblblí, že pan Šot, který dělal vypravěče v té pohádce, četl do té konec, do té náladové hudby Viléma Prokopa Mlejnka, četl z papíru a zazvonil zvoneček a pohádky byl koneček. Podíval se na zeď, ty červený stopkový světla zhasly a on si ve stejném tónu přidal tak a teď mě dětičky polipte prdelku a já si jdu pro penízky. Bývalo by se nic nestalo, nás tam bylo v tom studiu jako do Mariáše, co v takový pohádce je král, královna, princ, princezna, nějaký zlej nebo hodnej čarodějník nebo bába. Jenomže světýlka zhasla, ale mikrofonečky zůstaly zapnuté. Takže v celé naší vlastičce si dětičky vyslechly i roztomilý koneček té pohádečky. To se ví, my jsme mohli jít s celou pohádkou do háje zelenýho, protože těm parchantům se zrovna tenhle ten konec z neznámých důvodů líbil nejvíc. Ale jak to tak v životě lidským bývá, legrace byl sice kopec, ale chudák pan Šot nesměl za trest 3 roky do rádia. Tak svět odplácí.

Vypravěcký fenomén divadelní šatny byl nesporně Jan Pivec. To bylo něco fantastického, jak Honza dovedl vyprávět. To plná šatna posluchačů. Říká se, že monolog dlouho nikdo nevydrží, ale u Pivce Pivec mohl povídat hodiny, sem hodiny tam a všichni s otevřenými ústy poslouchali. Já osobně jsem měl nejradši Honzovy historie, jednak tedy z jeho angažmá v Bratislavě, kde působil při zakládání Slovenského národného divadla, a jednak jeho historie z vinohradského dětství. Já se sice Pivcovi ve vyprávění rovnat nechci ani nemůžu, ale přesto se pokusím, jaksi v kostce, ve stylizaci vám Pivcovo vyprávění přiblížit. A začnu tedy tou historií ze Slovenska, kdy soubor Slovenského národního divadla pod vedením svého šéfa Janka Borodáče odjížděl na zájezd do Žiliny. A Borodáč chtěl po Pivcovi, aby si dával na té slovenštině náležitě záležet. Tak si ho zavolal a Pivec to vypravuje takto. Zavolal mě Borodáč a povídá mě, on tu slovenštinu přehání trošku. Dneska to mají ti, co jdou na Slovensko, i já už jsem to měl lepší, tenkrát řekli těm hercům, všecko se měkčí, jdete ne, sečte dětěně, okrem cudzích slov. Takže dety sečtou děti, ale detail sečte detail, pak to je cudzí slovo. Pak to dopadlo jako Homola v Košicích, kde Homola změkčoval všecko a říkal, paň otec telefonoval sťatěr. A strašně se divil, když mu kritika napsala po první premiéře, pán Homola urobil iba v prvom dějstve 150 chýb. No a Pivec tedy to zveličuje a vypadá to pak takto. Jeli jsme na zájezd a zavolal si mě Borodáč a povídá mě, pán Pivoc, jdeme do tej Žoliny, dajte si pozor na tu slovenskou reč, aby pekně zněla, větě, prýjděte na javisko, tam bude pri stole stať paní Meličková, vy sa ukloníte a povětě, milostivá paní, pekně slovensky, milostivá paní, už je prestreté pre 10 osob. Je prestreté pre 10 osob. Jeli jsme tím rychlíkem, já na záchodě, já po kupech, já u konduktéra porád, je prestreté pre 10 osob. Pak přišlo představení, já stojím v kulise, Arpád mě řekne, Pivec, ven. Já vylítnu, tam stála ta Miličková u toho stolu, ona se ovývala vějířem, měla na tom japonérie a to mě zblblo. Já se nadech a povídám, milostivá paní, už je presraté pre 10 osob. Vylítnu ven, chytím se za hlavu, tam stojí Borodáč v kulise, křižuje se a říká, pán Pivoc, čo ste mi to urobili, veď som vám hovoril, pekne sa ukloniť a poviete, milostivá pani, už je presraté. No vidíte, ja už som ťaký v tom. A pak je historie z Pivcova mládí. Jednou jsme zkoušeli, já nevím, co to bylo, jestli Rasputi nebo Rozrušená země, a stalo se náhodou, že jsme osiřeli my dva právě s Jendou v šatně. A Pivec chodil s tím svým krokem, takovým, jak on měl ve zvyku, když si opakoval text, anebo když nad něčím přemýšlel, a pak se nad mnou naklonil, takhle povídá. Díval jsi se včera na televizi? Jo, ty hrál, já vím. Oni dávali takovej foršpan, dávali k tý... Jak ono se to jmenuje? No, dneska má opera premiéru, režíruje to Tain, je to takovej, v televizi dávali takovej jenom krátkej úryvek, jak ono, no, to je jedno, ono, oni tam, já ti něco řeknu, víš, oni ty moderní texty na tu operu zpívat nejdou. Taková pištěkárna za mýho mládí, tam ti byl tenor, on se jmenoval Boža Vronský, teda on se jmenoval Tlučhoř, ale to sem teď nepatří. To byl Pacholek, on měl takovej v Paganinim, on měl takovej sermon, já ho vidím do dneška. Já už si ten text tak na unt nepamatuju, on je to taky nějaký pátek a on se plác takhle do prsou a řek, mě se ptá, který měl se ženami tolik co činit, jak se to se ženami dělá. A teď ti rošťák jeden šel takhle pomalu na tu rampu,
Ten orchestr ten dělal tram, tadadam, tadadam. Ono to lochtalo tadyhle ze spoda nahoru. A on si dal syčák takhle hnátu na nápovědní voudu. A zaspíval, líbám ženy vás tak rád. Ženský se káceli v parteru jako telegrafní štangle. Diletářky to vomývali kolínskou. On tu árii musel opakovat 6krát. Já přišel domů místo v 11 ve 3/4 na jednu. Fotr myslel, že jsem byl za děvkama a udělal mě ze zadnice třapec.

Mam jeszcze dom.

Je mě to velice líto, že přivádí mezi nás přítele Eduarda Kohouta už bohužel jenom z magnetofonového záznamu. Abych se totiž vám teď na závěr svého pořadu přiznal, přítel Eduard Kohout byl vlastně duševním původcem mého dnešního večera. Nejen proto, že mě do svého pořadu Eduard Kohout Viole zvával jako svého hosta, ale také proto, že mě k tomu přímo naváděl. Eduard Kohout to byla osobnost, stejně jako na jevišti, neopakovatelná i ve svém glosování svého okolí, ve svém smyslu pro humor. A byl tedy i to, čemu se říká veliká osobnost zákulisí. Chtěl bych vzpomenout, jak dovedl ironicky šlehnout, zasmát se vtipu na sebe a jak uměl především vtipem postihnout i sebe sama. Na malé miniaturní plošce dovedl postihnout všechno, co bylo hodno kritiky. Například jeho známé rčení. Ten mládenec to hrál, jak si na svůj úkor. To je podle mého názoru postiženo všecko. Nebo jeho rčení, dáma byla poněkud kredenciózní. To je nejenom kritika fyzických proporcí, ale i kritika měšťáctví všeho druhu. A jistě to je inspirováno firmou František Kohout, truhlářství České Budějovice, později Plzeň. Nebo jeho velice eufemistické a milosrdné zhodnocení slečniny recitace. Verš dělal, co mohl, ale slečnu bohužel neudržel. Jednou mě řekl, když hostoval někdo u nás, řekl mě, ve druhém jednání jsem se už začal bát. Ne jeho, ale lidí, co nám udělají na konci. Nebo řekl, byla dokonale subtilní ve všem, i ve hraní. Nebo jeho šlech v šatně. Byli to, myslím, sedmdesátiny Jiřího Štajmara, který udělal takovou improvizovanou hostinu v šatně. Krásně vypadal, zářil, svítil. Seděli jsme v tom staváčku tak vedle sebe na těch židlích. A Stáňa Neumann, tehdy asi 55letý, si povzdechl, kluci, takhle bych chtěl vypadat v 70 jako ten Jirka. Na češ Kohout mu řekl, ale stanoušku, vždyť ty už tak vypadáš dnes. Nejvíc vtipů se skutečně točilo kolem Edáčkova věku, kolem data narození. Já sám jsem byl jednou důvěrníkem ROH, nějakým desítkářem nebo něčím takovým. A vyfasoval jsem takový štos kartotečních lístků, kde jsem měl zapsat jméno člena, bydliště a datum narození. Přirozeně jsem přišel i k Edovi a povídám, Edo, musíš mě říct, jméno mám, adresu taky, ale musíš mě říct datum narození. To bylo zlé. Edáček se na mě podíval, upřel na mě své krásné, modré, povněnkové oči, položil těžce svou ruku na mou, udělal mistrovskou pauzu a pak mi řekl, víš co, vles mi na hrb a napiš mi tam rovnou kříže. Edáčka strašně rád, jak říkává, loupal jako bušta Vladimír Řepa. Jednou se studoval Radus a zpráva ho obsadila pro jistotu, aby nedocházelo k změnám Trojmo. Ovšem pak onemocnila Runa, nehrálo se to stejně. A Edáček třeba, že už byl jaksi v kanonickém věku Radusova dědečka, chodil po divadle a žertovně říkal, budu jim všem třem podávat po vzoru Borgiů, dozovaně jet, aby pozvolna k datu premiéry ochořeli, abych to pak musel hrát sám. A Řepa říkal, my si onikali, a říkal, ví Edy, ale to by musela hrát Mahulenu Dancerová a v lóži by musel sedět Franz Josef s Windischgrécem, aby to všecko bylo dobový. A pak jízlivě přidal, Edy, když on hrál prvně Radůze, dával mu pan kapelník Bedřich Smetana nástupy na všecko nebo jenom na jednotlivý fráze. Také já s Edáčkem jsme se častovávali, to bylo takové naše oblíbené rčení, kdykoliv jsme se potkali, tak úvodní speech probíhal takto, on mě říkal, tak co růžičko, jak jdou kotle? Já jsem mu odpovídal, jo Edo, kdyby šly jako ty tvoje monology, jako ten pořad ve Viole, to by bylo ono. On většinou vtipu

na sebe předcházel. Člověk se nadech, aby mu řekl nějakou tu invektivu a on říkal, nic mi nepovídej, všecko vím. Palacký byl osobně moc hodný člověk, za to Shakespeare jako kolega nestál za nic. Jednou jsme s Františkem Filipovským bloudili po Itálii a vítr nás zavál do Pompeji, kde jsme shlédli všechny ty pamětihodnosti a přišli jsme ke kiosku, kde byla nádherná barevná fotografie ruin pompejského amfiteátru. Samozřejmě, že jsem okamžitě pohled koupil, napsal adresu Eduard Kohout na Kampě 11, Praha 1, Čekoslovakia a napsal tento text. Srdečný pozdrav z tvého prvního angažmá, ti posílá tvůj a tak dále. No, Edáček se po prázdninách jako strašně zlobil, všem kolegům, kolegyním to ukazoval, říkal, podívej se, co si dovolili s tím Filipovským. A Eva Klenová to doma vyprávěla jako vtip svému otci, panu profesoru Getzovi. Getz to vyslechl, pak se zamyslel, zahleděl do dálky a povídá, ale Kohout, pravda tedy tuším, začínal přece v Plzni. Když jsme odjížděli na zájezd do Polska v 60. letech, dostali jsme instrukce, přišel hlavní celník a vykládal nám, co smíme vyvést ven, co smíme přivést zpátky, že se tam nesmí vozit peníze sem, že se nesmí vozit líh, jenom 2 litry kořalky. Když jsme všechny ty pokyny vyslechli, tak nám poděkovali za účast na schůzi. Dav se rozcházel, vrzali židleš, začal šumět hovor a do toho ředitel ještě volal, počkat, soudruzi, nezapomněli jste všichni odevzdat vojenské knížky? Kohout se na mě podíval a povídá, to bude těžký, jej totiž Žižka nevystavil. Přátelé, já končím. Byli jste tím nejlepším obecenstvem. Já vám za tuto důvěru a za vaše spoluvytvoření dnešního večera upřímně děkuju. Až to budu vyprávět méně zkušenému obecenstvu, méně věci znalému obecenstvu, budu mu muset asi říct na závěr, že divadlo není většinou jenom samá legrace a psina. Budu jim muset říct, že tahle ta drobná zrníčka soli jsou vlastně skutečně jenom nepatrnými zrníčky, aby všední každodenní chléb dostal chuť. I u divadla. Konec konců, každý jste někde zaměstnán, jste dospělí, plnoletí, co vám tohleto budu vykládat?

0: byl tenkrát překrásný podvečer. A od té doby se dívám na sebe i na druhé jinýma očima, protože znaje vlastní cenu, dovedu ocenit i druhé. Navštívil nás člověk duchovní vzhledem askéta, zazvonil, prodral se do kuchyně, kde jsme právě večeřeli, sedl si mezi nás ke stolu, nasadil si brýle, vytáhl lejstra a povídám, nechci se vtírat, jen jeste dál, jeste, dokud můžete, ale neštěstí nechodí po horách, přitom pozvedl oči ke stropu, jako by tam byly hory, nýbrž po lidech a pohlédl na mne, jako by mi neštěstí lezlo po límci. Potom se jeho oči, laskavé oči, svezly na mé dvě dcerušky, berušky a zvolal, ach, děti, děti jsou radostí života. A rezignovaně se usmál, jo, jo, radostí, dokud jsou. Skotačí, že? Jsou živé, že? Ach, ano, ano, bože, bože, jezdí tolik aut, moc aut, strašně aut, chuděrky malé, ne, ne, nechci strašit, proč by museli dcerušky zrovna pod auto, že? Vždyť jsou tu také jiná nebezpečí, pouhým okem neviditelná. Vemte si třeba takové mikróby, vidíte je, nevidíte a vidíte. Braňte se mikrobům, že jsou dcerušky očkované. No, bodet by nebyly jak jinak než očkované, ale jsou také takové virové choroby a tady žádné očkování nepomůže. Tady je medicína v koncích. Muž dojatě pomrkával a bylo zřejmé, že tady je skutečně medicína v koncích. Pojistil jsem dcerušky berušky každou na 15 tisíc v případě úmrtí, aby z toho také něco měli. Samozřejmě, milý pane, nic zlého vám nepřeju, jen všechno nejlepší, ale v takovém bolu těch 15 tisíc, jako když najdete, to máme dohromady 30 tisíc, kdyby obě najednou, kdyby infekce. Muž pohladil po hlavičce mladší Markétku a mrkl na mne. Paní vyhlíží taky pěkně, řekl znalecky. Pěkně, ale trochu vám žloutne, nebo... Pojistil jsem ženu rovněž na 15 tisíc. No, no tak to vidíte. A to máme 45 tisíc, podotkl muž uspokojeně. S tím už se dá něco v životě podnikat. Zvláště, když pak nejsou tyhle ty starosti s rodinou. Sám jsem se nechal pojistit na 10 tisíc. Ne, že bych byl bez vyhlídek, ale už od dětství trpívám komplexy méněcenosti. Měl jsem za to, že vymřením naší rodiny přátelská návštěva končí, ale nekončila. Muž sáhl znovu do tašky, mrkl na mne a pak se vytasil s takovou brožůrkou, kterou mě podával tak, jako kdyby to byl protistátní leták nebo pornografie. Koukněte, koukněte, zašeptal vzrušeně až vilně. Není tam všechno, no to je pochopitelné, že tam všechno být nemůže. Je to jenom rámcově. Ale koukněte a čtěte. Četl jsem. Když přijdu o nohu pod kolenem, dostanu 8 tisíc. Když nad kolenem, 12 tisíc. Palec pravé ruky dělá 1560, každý jeden prstíček 400. Oko bere 3500, obě 10 tisíc. Pak ještě ruka k lokti, k rameni, samotné zápěstí, chodidla, žebra, uši, bolce, nos, zuby. Vypadalo to jako ceník lidských drůbek. Koukněte, je to jistě bolestné, ale velice výhodné. Pravda, člověk o tom nerad přemýšlí, je to každopádně ztráta, ale nějaká ta tisícovka na ruku, zarazil se, ale nějaká ta tisícovka na stůl, to... je rozhodně náplast. No tak vidíte, musíme myslet reálně. Myslete reálně. Myslel jsem reálně. Lednička, To je vlastně levá noha pod kolenem a ještě zbude něco na koberec. Rádio pořídíš za palec levé ruky, ale něco lepšího, třeba stereofoní s gramofonem, to chce celé zápěstí. Dočetl jsem, domyslel jsem a podepsal jsem. Po večeři jsem si zašel do hostince u Růžového kavalíra na jedno pivo. Seděl tam chlapík, který propíjel ze zármutku už třetí stovku. Potřeboval sehnat 20 tisíc na kvartír a stále nevěděl, kde a jak. Tak takhle pil denně na žalost už druhý rok. Přisedl jsem a poradil jsem. Dvě nohy nad kolenem, každý jednu jste přece manželé, ne? A je byteček jako klícka, i s výtahem. K čemu nohy? A ještě zbude nějaká ta stovka a nějaká ta ruka na zařízení. Tak jsem zaznamenal hned ten první večer zisk. 800. 4 zuby po 150. A nosní přepážku za 260. Osmset. Těch 60 mi srazili snad jako daň z příjmu obyvatelstva. Nebo snad ze ztráty zubů, nevím. Nebýt pojištěn, škodoval bych. Protože ten člověk by mi dal přes hubu tak jako tak. Ze žalu. A ještě ušetřím, protože teď mohu jíst jen polévčičky. Ach, dobře jsem investoval. Moc dobře, vynáším si. Svitlo mi slunko naděje, koukám se na sebe a vidím, hlavičku mám, ručičky mám, nožičky mám a takové torzo. Takové torzo, to by si teprv žilo.
1: Další, prosím.
2: Dobrý den, pane doktore. Jsem celá nervózní. Věříte, že jsem u sexuologa poprvé v životě?
1: Ale jdete. Kam jdete?
2: No, že jste říkala.
1: Ne, pojďte dál. To já se jenom tak divím, protože když se člověk na vás podívá, tak si myslí, že jste u sexuologa pečená vařena. Posaďte se.
2: Děkuji vám.
1: Tak co vás trápí?
2: Ach ano, ale jak začít? Jsem 20 let šťastně vdaná, ale letos jsem byla v lázních.
1: S manželem?
2: Ne, se žlučníkem. Víte, to společenské prostředí na mě nějak zapůsobilo a já jsem se seznámila s mužem.
1: Ano, to chápu. A byl to zajisté takový hogo-fogo, nebo ne?
2: Tak hogo trochu byl, ale fogo rozhodně ne.
1: Jo, a vy máte s tím pánem techtle-mechtle?
2: To ještě ne, pane doktore. Zatím jenom techtle. K mechtlím jsme se doposud nedostali.
1: Ve vašem věku? Hmm. Tam, kde jsou techtle, tam bývají také mechtle.
2: Jenomže já jsem velmi přísně vychována. Moji rodiče mě před mechtlemi varovali. A vyhrožovali, že překročím-li rámec techtlí, vyženou mě z domova.
1: To jsou jenom takové rodičovské láry, fáry.
2: Láry možná, to připouštím. Ale fáry ne. Tatínek byl důsledný. V každém případě to mělo vliv na to, že můj manžel byl prvním mužem, se kterým jsem měla po 2 letých techtlích i mechtlí. Pochopitelně až po svatbě.
1: Ale to je zajímavé. A manželství probíhalo, myslím, po té sexuální stránce absolutně normálně. Techtle i mechtle byly v náležitém souladu.
2: Víte, pane doktore, já se vám musím s něčím přiznat. Já jsem spíš taková citově založená bytost. Takže mě vlastně ani nevadilo, že manžel poněkud mechtle zanedbával. Hlavně, že byly techtle. A on se neoddával pití alkoholu.
1: Jo, takže mimo manželské mechtle jste nevyhledávala.
2: Ani techtle. Pane doktore, Nebýt toho osudného pobytu v lázních...
1: Ale prosím vás, vždyť se nic nestalo, když došlo pouze k techtlím.
2: Jenomže on na mě žádá i mechtle. Je to velmi temperamentní muž. Když se mu bráním a říkám, že to není slušné, koulí očima. A křičí. Třesky, plesky. Možná, že mé názory jsou opravdu třesky. Ale plesky, pane doktore. Plesky, myslím, ne.
1: A vy si myslíte, že mu jde jenom o mechtle?
2: Oh, to byste mu křivdil. To byste mu křivdil, pane doktore. Přizná se sice, že měl v lázních mechtle s jistou pacientkou s nabouranými játry. Ovšem, pouze mechtle. Bez hlubších techtlí. A jakmile poznal mne, mechtlí zanechal. Ačkoliv já jsem mu poskytla pouhé techtle.
1: Ale, prosím, a paní, s pouhými techtlemi přece dospělí lidé nemůžou vystačit. To potom snad je lepší zabalit saky paky a odejít.
2: Saky bych snad zbalila. Ale paky bych nedokázala.
1: No ale co chcete dělat? Vždyť mechtle jsou zákonitým vývojem techtlí.
2: Tak vy se domníváte, pane doktore, že Hugo na mne mechtle požaduje právem?
1: No, právem. Právem sice ne, ale je docela přirozené, že ten váš Hugo Fugo se chce spokojit s pouhými techtlemi.
2: Ach, ano, ovšem. Ale co, když se to dozví manžel? Víte, co mi udělá? Rozseká mě na cimpr.
1: Snad na cimpr campr.
2: O, ne, ne, ne. Tak surový on zas není. Kvůli mechtlím by mě na campr nerozsekal. Ale na cimpr ano. A teď se vás ptám, pane doktore. Stojí mechtle za rozsekání na cimpr?
1: Přece, to musíte zvážit sama, milostivá paní. Já osobně se domnívám, že těm techtlím a mechtlím přikládáte příliš velký význam. Musíte se přece na všechno dívat, řekněme, tak lážo plážo.
2: To nedokážu. Lážo možná, ale plážo ne.
1: Prosím vás, právě to plážo je velice důležité. Když k lážu přidáte 2-3 mepromáty, dostaví se plážo a od techtlí klidně přejdete k mechtlím a pak vám je úplně jedno, že vás váš manžel rozseká na cimpr.
2: Máte pravdu, pane doktore. Hlavně, že nedojdu k campru. A moc vám, opravdu moc vám děkuju za pochopení. A vidíte, přitom se o vás říká, že pacientky prohlížíte jen tak hala.
1: Cože? Já, že své pacientky prohlížím jen tak hala? Co, dovolte, prosím, pěkně, já náhodou své pacientky prohlížím důsledně halabala.
3: Jak dopadnul zdravotní cyklový let v Jeseníkách?

To, že v tej chajde sú aj kola na pojčaní, zistil Kamil, jak raz zablúdil do jakéhosi skladišťa, kde to vypadalo jak v šope. Plno burdela, kýblu, vercajk rozhazaný po zemi a medzi tým 5 kol, na ktorých jezdil bez tak ešte tleskaču vnuk. Jak sa tam tak poflakoval a snažil sa dostať ven, vylapil ho chatašteiger. První si myslel, že tam chce Kamil cosi čornúť a než to Kamil vysvetlil, malem dostal ryčem do tláme. Nakonec sa všetko vysvetlilo, Kamil ho pozval na jedného radka v Brnení a fajnovie pokecali. Kamil k nám potom přilez s piskem tajemným jak Moňa od Leonarda a priad s ním ideme ven, že nám ukáže cosi nevydaného. Moc se nám nechtelo, bo sme mieli práve po obědovu siestu, ale nakonec sa mu podařilo nás přemluvit. Ven sme šli se zavřenými očami, jak v jakési pohlupavé soutěži. Před chajdu stalo 5 bicyklů, které vypadali dost divně. Na naše nevěřící pisky a hlupé otázky, co s takými žďorbami budeme robiť, Kamil ene mavnul ruku a skakal nadšeně jak nadržený klokan. Priže si zrobíme cyklovýlet po jeseníkách. Paru se nás ozvalo, že na tým kole bez levé šlapky to asi nebude ono. A ja jsem si tež rypnul, bo jsem si představil, jak by se mi asi jelo na tým prostředním, které nemělo sedlo. Zás mavnul paprču a priže to dá všecko do zítra do kupy a že už to má domluvené. Tuž ja, uvidíme. Kamil na tým robil celý zbytek odpoledňa a večer přilez až kolem 10. strhaný jak plagát. Bechnul sebu do lúžka a priže zítra valíme, bo kola sú jak nové. Druhého dne po snídani, niekeří chleba z paštíku, ti, co šli spať pozdejší enem pivo, sme vyrazili k té cyklogaráži, kaj už od rána strašil Kamil. Venku stali stejné kola jak minule, akorát čistší a na první pohled bez závad. Ptal jsem se ho, kde je to páté kolo. Kamil se rozhlídnul jak špiona prý, že ho spotřeboval na náhradní díly. Typnul jsem si, že chata Steiger mu zdvihne kulturu, až to zjistí. Vylosovali jsme mezi sebou 4 šťastlivce, kteří mají dost odvahy a dobré zdravotní pojištění. To nám zabralo přes 15 minut, bo jak kdo si vyhral, hned to z dobrého srdca daroval inému a tak dokola. Nakonec jsme měli jet já, Kamil, Leoš a Karel. Tuž sme vzali ruksaky ze svačinami a vodu a jeli sme. Jeňa sa ešte na cestu zeptal, jestli známe na spamieť číslo na pohotovosť. Vúl. Karel sa tak jak vždycky ujal vedení. Má to v krvi, bo jeho foter byl jakýmsi vysokým pajtašem na KNV, ešte jak nás krotili rudí Big Bratři. A tež miel nejlepší kolo. Ja som vyfazoval to, co predtým nemielo tú šlapku a zdalo sa mi, že ten klinek, co tam Kamil vevalil, byl jaksi malý, bo jak som prešlapoval, šlapka vždycky o kúsek poskočila nohu s tým. Veselé sme valili z kopca a vietr nám valil kolem řep. My hňupy sme si neuvedomili, že to, co včel sfaráme, budeme musieť na spateční ceste vyšlapať. Po pár kilometrách si zavislaci vymínili první kurz pauzu a Karel na turistickú mapu dumal, kaj vlastne pojedem. Bliklo mi palu, čemu to robí až včíl, ale co? Tu se není kaj stratiť, no ni. Trochu sem zneistil na další křižovatce, bo zahnul na lesní cestu. Tu škola už nic víc nemělo co překvapit, akorát my sme se na sebe podívali nervózne, ale jeli sme dál. Na prvním potočku, ktorý křižoval naši pěšinu, stroskotal Kamil, bo nepředvídal takovú hlubku. Ona to spíš byla taká malá odra. Jak se mu zvrtlo přední kolo ponořené do půlky špíc a bedajle zadrhli obřeh, ani heknut nestáčil a na plocho ze sebou jebnul do vody. Dali sme kus pauzu, než se Kamil vynadával a přestal kopať do okolních břiz. Co včil? Na převlečení neměl nic, galaty mokré, a v tých jeď nemôže, bo sa nechce zapařiť žiadne dôležité orgány. Za naše fajné rady, aby jel na Adama a Galáty si poviesil na štanglu, kde by mu proschli, nás poslal, nás nepochválil. Nakonec se zlitoval Leoš a pojčal mu svoje Galaty, bo jeho trencle vypadajú jak kraťasy a tak bude nenapadný. Nechápu, čemu na sobě nosí tolik hádru, ale pri mu to vyhovuje, bo je mu fajne teplo. Jeli sme dál. Kamil furt vyrýval, že se cíti blbie, jak je na ostro, že ho ty Leošové gate škrabu vpředu a i vzadu v rozkroku a kdy je naposled Leoš prál a podobné duperele. Však si vezmi svoje vyprané, pomyslel jsem si, no ni. Cesta dál byla celkem fajná,
až na tého staršího chlopa v pumpkách, kterého jsme asi vystrašili a kolem něho proletěl náš peleton a on sebu chrapnul do kopřiv. Dlouho nám hrozil berlu, no spíš to byla asi turistická hůl. Jak se pěšina zužila a začalo přibývat kořenů, šíšek a podobných v lese zbytečných bebechů, začali jsme remcať. A jak jsme si konečně všimnuli žluté turistické značky, začali jsme nadávat polohlasně. Jestli Karel není náhodou ichtyl, který nás navedl na cestu pro pěší. My tře jsme demonstrativně zastavili, nahlas už začali stavkovat a chtěli zakladat odbory. Karel si toho všimnul až po 100 metrách a jak se vrátil, začalo kolektivní vyjednávání. Našu klidnou debatu utnul ten důchodce o berli, který se naraz vynořil v zatačce a rychlým krokem se k nám blížil s nadávkami. Celkem rychle jsme se rozhodli, že bychom mohli ještě kusek popojet a v diskuzi pokračovat tam. Naskočili jsme do sedel, někteří s bolestivou grimasu a vykřikem, a jeli jsme dál po značce, která svíňa začala vést do kopce. Po 10 minutách jsme zastavili, bo to by musel letět jak Juan Torena, aby nás doběhnul, a pokračovali jsme v diskuzi. Tuž jak to vypadá? Podle mapy máme před sebou ještě kus cesty. Jestli je to vůbec mapa tuté oblasti. A vrstevnice, které byly sobě blíž a blíž, nevěstily nic dobrého. Za sebou máme šílenou pomstychtivou bestiu, která zdrhla z domova důchodců. Ty boláky od kopřiv a špinavé nohavice nám asi neodpustí a kdo ví, co skrývá pod tu červenou šustiakovku. V dálce jsme ju zase zahledli. Tuž to není možné, on musí mít tež kolo. A tak jsme se zas o kusek přesunuli. Dále už jsem ale nemohl jet, bo jsem asi po cestě vytratil z přehazky jakési důležité díly a ten kopec už se začal podobat lise hoře, tak jsem tlačil. Karel navrhoval jet dál, bo raz mu přece ujet musíme, no ní? Kamil chtěl nebezpečného staříka zabít, asi se při tým karambolu jebnul do pály. Leoš se tvařil jaksi divně, že by si cosi přiskřipnul do sedla. Tuž zase musel situaci zachraňovat já. Navrhnul jsem na nejbližší místě se schovat. Stařík kolem nás přeběhne a my se vrátíme po cestě zpátky. Jak jsem si všimnul Kamilového zděšeného gzichtu, honem jsem dodal, že tu malou ostravicu tentokrát radši opatrně přebrodíme. Karel, sportovec, moc nesouhlasil, bo to nebyl jeho nápad, ale ostatní byli pro. V Chill'n'em nájsť fajné místo. Cesta vedla chvíli z kopca, tuž jsme trochu chytli náskok. Leoš asi nebyl úplně mimo, bo naraz přišel s tým, že má fajný nápad. Prý by jsme mohli aj s kolami vyšplhat na tamten nedaleký posed. Byl mimo. Bych nevěřil, jak může taky lehký vanek na nesprávných místech uškodit. Za posedem se naštěstí objevil celkem hustý křák, kaj jsme zapadli. Dost pozdě jsme si všimli, že to jsou ostružiny, ale kola už byly hozené v křaku a v dálce se zas červeně zablísklo. Tu už jsme se dohodli, že to budeme řešit, až nás ten chlop mine. Seděli jsme tam, jak by jsme chtěli cosi vysedět a za vyslakům zakázali kuřit. Jak dědek dlouho nešel, Karel se nasral, jak by si to uvědomil až včil, vyskočil a prý, že se nenechá šikanovat jedným slabým dětkem, bo jsme 4 a sami silní chlopi. Akurát jak tak honem stanul, jak si se mu podlomili nohy a byl zpátky v křaku. Změnili jsme oficiální stanovisko, my se vlastně před nikým neschováváme, jenem tak spočíváme, zdravě se stravujeme ovocem, nekuříme, bo zrovna odvykáme a neřveme, bo nechceme plašit lesní zvěř. Hned se nám lepší sedělo. A jak kolem kdo si kšel a klepal si při tým turistickou hulku, byla to jenem náhoda, že jsme právě neměli o čím dřistať. Kola jsme potom z ostružin dostali celkem snadno, bo jsme pro nich poslali Kamila, který to celé spískal. Sice první nechtěl, ale jak mu Karel domluvil tak, že ho žduchnul do kříba, Kamil se zaleknul a kola nám vytahal. Většina z nás už nechtěla jet dál, bo měla toho nebezpeča dost a tež nás už rozboleli údy a nohy tež. Po cestě, kterou jsme přijeli, jsme se vraceli zpátky. Konec jsem otrpěl já, bo ten klínek už měl fakt nejlepší roky od Farane a takovou namahu nečekal. Rozlučil se se mnou asi 2 kilometry před chalupu. Tuž jasné, že v tým kopcu. Zkušali jste někdy šlápať do kopca, enem jednu nohu?
Krom Karla se mnú banda kolegiálne, však máme tí odbory, šlapala pieškobusem až do Chajdy. Kolami sme behli o šopu a šli to zapiť. Kamil chtel ísť tež, ale vyhnali sme ho zrobiť z tých 4 kol zase 5, bo venku hulákal chata Štajger a vyhrožoval, že zabije toho gizda, ktorý mu rozebral jeho zanovní Šimano. Tuža potem pri, že sport je zdravý. Devátého září 2005.

0: večer. Já jsem rád, že jsem zase po čase mezi vámi, mezi svými, abych tak řekl, a že můžeme pokračovat v našich tolik oblíbených zdravotních kurzech. Dnes bych rád s vámi probral problematiku první pomoci tak nějak všeobecně. Já doufám, že máte ty záznamníčky, ty tušky, kohinorky, jak jsem vám minule rozdal, tak si pište. První pomoc by měla být v zásadě taková, aby to nebyla zároveň pomoc poslední. Na živém modelu si proto nyní předvedeme několik základních záchranných akcí. Prosil bych nějakého dobrovolníka, aby se mi neprodleně přihlásil jako model raněného. No tak co je? Čekal jsem les rukou. Že by ostych? Nevadí, určím sám pro začátek. No, dívejte se mi do očí.
1: Neuhýbejte pohledem, stejně po váš ano.
0: Pojďte mi, mladí, pojďte, přišel jste pozdě, zdržujete besedu. Rušíte, pojďte rychleji, no. Používejte obou nohou laskavě. Instruktor sekera. A vy jak se jmenujete? Překvapil jsem vás otázkou. Máte jméno? No máte jméno? Tam se vás, máte jméno? No? No máte jméno?
2: Mám.
0: No tak, no tak ven s ním. Tak prosím, jak se jmenujete?
2: Já se jmenuju Petr Středa.
0: Proč to říkáte tak skromně a bojácně? To je docela hezké jméno, tak to řeknu hrdě. Petr Středa! Navíc máte každý týden svátek, že?
3: Teda, nezalamujte se tady, prosím vás. Takový vtip to zase nebyl. No, výborně. Tak podívejte se, já vám navodím situaci.
0: Já vám řeknu, co od vás potřebuji, Středa, no. Jsme sami dva v hlubokém lese. Široko daleko není živáčka kromě mě. Vyzbíráte houby, zranil jste se, ležíte, úpíte. Já zaslechnu vaše volání, vyslídím vás a zachráním. Situace je jasná, Středa. Lehněte si a upěte. Co je, Středa? Nerozuměl jste otázce? Lehněte si a upěte.
2: Jako lehněte si a spěte.
0: Upěte, volejte mi au, au. No, zkuste si to, Středa. No? No? No? No? No, špulíte dobře, ještě zvuky.
2: Hau, hau.
0: Pojďte sem. Taký hu, hu, hau, hau. Co pak jste sova křížená ze psem? Jste raněn jako zvíře, Středa. Volejte o pomoc, vejte. Rychle, Středa.
2: Jsem to ale zvíře.
0: Vypadněte. Přátelé, takhle ne. Musíme vybrat někoho nadanějšího, obratnějšího, ochotnějšího. Tohle... Středa, já jsem vás vyrazil, ne? Jak to, že jste se vrátil, Středa? Jak to, že jste tady, Středa?
2: Já jsem tady zase.
0: To vidím. Jak to je možný?
2: Protože já jsem se vrátil, protože...
0: Protože co?
2: Co?
0: Co?
2: Protože mě je to líto.
0: Co je vám líto?
2: Mně je líto to...
0: Co?
2: Co?
0: Co je vám líto?
2: To... Líto to, že když už jsem jednou byl vybrán jako... prakticky jako nejlepší...
3: No ne, teda, ne jako nejlepší.
0: To jste špatně pochopil. Jako krajní jste byl vybrán, Středa, jako krajní.
2: No jako nejlepší z celého našeho kraje.
3: To víte, že jo, to by ten kraj vypadal. To bych mu nepřál. Jako nejlepší od kraje, od zdi, od vomítky, víte, středa. A nikdo jiný tam nebyl, tak jsem šáhnul po vás. A to jsem si dal. Ale já do vás vidím, středa. Tam se tady zalíbilo na prknech, co? Se chcete producírovat, vytahovat se chcete. Koho máte v sále? Máte v sále děvče?
2: Já ještě nemám děvče.
3: To rád slyším. To je veliký štěstí pro národ. Tak koho máte v sále? Příbuzný?
2: No jsou to zpřízně.
3: No zpřízně lidi to jsou příbuzní, on je jich víc, jo?
2: Lidi.
3: No lidi, je jich víc, jo?
2: No, my jsme přijeli autobusem. No,
3: chápu, dostali jste vycházku, že jo? Mají taky takovýhle svetry?
2: To je zpříze.
3: Mě nezajímá, čo to je, mě by zajímalo, kde jste to ukradl, středa.
2: Jsem dostal od Ježíška.
3: Jo, to je od Ježíška. Ta si celý rok zlobil, co středa? Přijde zase letos Ježíšek?
2: No, já už mám otevřený okno.
3: No, spíte pod ním, co? Přidejte pozor, aby vám nenamrzla hlava, středa, víte?
2: To se nemůže stát, já si do ní leju Fridet.
3: Děláte moc dobře. Tak až zase přijde Ježíšek, tak mu ten svetr vraťte. Protože si z vás ošklivě vystřelil. Vypadáte jak manekín z domu hrůzy, středa. A teď vážně, vy mi neumíte zařvat. Je to tak? No je to tak, nebo ne? No řekněte to.
2: Je to to.
3: No, tak vidíte, tím, že to uznáváte. Jak byste letěl, víte. Ale abyste viděl, že jsem dobrák a ne jak se o mě rozhlašuje, že jsem hrubián, tak si vás tady ponechám. Ale někdo vám musí ukázat, jak se řve, a vy to napodobíte. Tak pojďte mu někdo ukázat, jak se řve. Tak řvát umíte všichni, ne? To je ochota, pane. To je spolupráce. Smetánka si vyrazila na kurzy. Počkejte, já vás rozproudím, já vás probudím tady.
2: Teď můžete špačky. Teď si sem nevzal peřinu ještě.
3: Pojďte, já vás probudím.
4: Co je, bude se hlasovat nebo co?
3: Instruktor Sekera.
4: Já jsem Václav Letel vedoucí.
3: No prosím, to se hodí. Jste vedoucí, umíte řvát jistě. Zařvete mu.
4: Uá!
3: No prosím, té zvíře, vedoucí. Děkuju vám, můžete jít zase spát.
4: Uá!
3: Co to bylo? Co to bylo, vedoucí?
4: Já jsem si to zkoušel ještě jednou.
3: Já vám dám zkoušel, já do vás vidím jak dohubený. Vy to chcete zesměšnit, ty moje kurzy.
4: Jo,
3: no. Víte, kolik já to mám? Někdy to mám nahoře, někdy to mám dole. Pomůcky si musím dát. Pojďte, má to ty. Pojďte se předat. Já si vás tady ponechám oba. Raněný zachránce a já to budu řídit. Budete tady středu zachraňovat. Seznamte se mi.
4: Já jsem zachránce.
2: Raněný.
4: Zachránce.
2: Raněný.
3: Jménem se představujeme. Prosím.
4: Já jsem Vašek Datel vedoucí.
2: Raněný Petr Seda zvíře, raněný Petr Seda zvíře, raněný Petr Seda zvíře.
3: Jednou to stačilo. Šaškové nesvědomity. Včera na židle, to bude jako v lese, vy co děláte?
4: Já jsem vedoucí.
3: No jo, no. To nám pořád neříkejte, že jste vedoucí, já jsem vedoucí, já jsem vedoucí. To se někdo špatně vyspí a zítra vedoucí nemusíte být.
4: Jo.
3: Já se vás tam. Já se vás tam, co děláte v lese, vedoucí.
4: Kvůli houbám jsem tady.
3: Prosím, i vedoucí může sbírat houby. Ovšem, přátelé, mluvíme-li o houbách, pozor mi na to, naše mochu. Co je vedoucí? Co tady děláte, čumeče? Teda, co tady děláte? Tady lítá. Jste tady chladíte jak pes. Co to je? Jste zlásil, středa.
2: Já jsem raněný Petr, středa zvíře v lese.
3: Promiňte.
2: A vy se mě nespravedlivě.
3: Ano, ano, já jsem vás udeřil, to je pravda. No, vidíte, vedoucí, co se může stát? Urovnejte stromy, středa. My kolikrát v lese kvůli houbám nevidíme raněného člověka. Na co asi čekáte, vedoucí? Na co čekáte? No jděte a zachraňte mi ho, ne?
4: Jen tak bez průpravy.
3: To je jedno, že nic neumíte. Hlavně, že jsem vás jmenoval. Jdeme, pojďte.
5: Maria!
6: Jste se zbláznil, takhle se blíží zachránce. Za něj řídíte jak Alibaba. Se vás vyděsil. Musíte postupovat něžně jako zdravotní sestřenice. Znova.
5: Nebojte se, to jsem přece já, hodný zdravotní bratr. Kok. Kok.
6: Tak pojde, zase špatně, vy mi ho taháte, vy nevíte, co mu je a vy mi ho taháte. Co vám udělal, no co vám udělal?
2: Kostrč vedoucí, kostrč.
4: Já jsem Pašek datel vedoucí.
6: Se známili, nechte toho. Všechno bylo špatně. To je materiál mizerný. Dávejte pozor. Předehraju celou záchranou lesní akci znovu. Jsme v lese, ano?
4: Ano.
6: Zbíráme houby, ano?
4: Ano.
6: Netvařte se uraženě, datel, nebo vám přistřihnu křídla. Zbíráme houby.
2: Vy ty houby rovnou jíte.
6: Najednou jsme chytrý. Najednou jsme chytrý. Vy máte úpět.
7: Copak nějaký raněný právě zde v lese na odlehlém místě. Copak je vám, dobrý muži, copak je vám?
6: Tak to se samozřejmě zeptám, pokud vidím, že raněný není bezvědomý. Pokud by byl raněný bezvědomý, zásadně se neptám. To si zapište. Teď vy sám, zkuste si to.
4: I s těma houbama?
6: Samozřejmě. Celou záchranou lesní akci. Neklaňte se pořád jako šašek vedoucí. To děláte schválně tohleto, co? Jděte i nudy, tady vidíte, že jsem to vyzbíral.
4: A co je tohle?
6: To je prašivka.
4: No to my na provozovně normálně jíme, víte?
6: Jo, tak si zejte ráno přepočtěte lidi. A jděte i nudy.
8: Středa! Křikněte mi jen tak kvůli orientaci, předpokládám, že ten les bude hustý, jo?
6: No jo, on vám křikne, neporoučejte si. Křikněte mu, vedoucí, to má hustý.
2: Křičím kvůli orientaci. Křičím kvůli orientaci. Tady jsem, tady, u toho velkýho hřibu. Tady, u toho velkýho...
9: To není

0: Netancujte v tom vedoucí a pokračujte. Už se stalo.
1: Ale co to vidím, že zde v lese na odlehlém místě se někdo válí jako to zvíře. Nejste náhodou bezvědomí?
2: No, zatím ne.
1: To je škoda, to bych se vás nemusel ptát. Takhle se vás musím zeptat. Tak jak se máte, dobrý muži, jak se máte?
2: Ani se neptejte, dobrý muži, mám se dobře. Teď jsem se nechal zapsat do kurzů první pomoci, máme tam hodného pana Sekiru, ten...
3: Nešplhejte, předa, nešplhejte, to si vykládejte příbuzným, až se budete vracet autobusem. Teď si laskavě vyberte zranění a pokračujeme. Nenapovídejte mu, datel. Víš, tak malej datel vedoucí. Snad víc, co mu je, ne? Co je vám středa?
2: No, tak mě je.
3: No?
2: Mě bolí.
3: Kde vás to bolí?
2: Mně se dělá...
3: Kde se vám to dělá?
2: Teda nedělá vlastně. Já mám...
3: Kde to máte?
2: Tak jako vzadu, jo. No vlastně vzadu, ne, spíš vepředu.
3: Tak středa upřímně, máte to vepředu nebo vzadu?
2: Já nevím.
1: No jo, ale jak já ho mám zachraňovat, když neví, kde to má?
3: Vymlčte. Tak mu určím zranění sám. Ostatně, přátelé, to bývá dosti častým zjevem, že raněný je tak trochu v šoku a nedovede nám přesně stanovit diagnózu svého poranění.
2: Tak vidíte.
3: Vymlčte se. Vy jste v šoku a jestli ne, tak já vás do něj brzy dostanu. Vy jste to věděl, máte běžný druh zranění. Máte trojitou zlomeninu, lítkové kosti, navíc komplikovanou ukopnutým palcem. Tak, můžete veselé upět a vy na něj zachránit ho.
2: Mizerové.
1: Ale co to vidím, že zde v lese na odlehlém místě se někdo válí...
3: Na mě se neotáčejte, vedoucí, já v lese nebudu, musíte spolehat na sebe. Jestli vám tady vadí, tak si myslete, že jsem strom nebo medvěd.
1: Že zde v lese na odlehlém místě se někdo válí jako to zvíře. Pozor, za náma je huňatej. Tak... Jak je vám, dobrý muži, jak je vám?
2: Ani se neptejte, dobrý muži. Jsem tady na ohlodaném místě.
3: Na odlehlém místě, středa, na odlehlém. Leda, že byste to kolem sebe ohlodal sám, víte. A to nesmíte, ležíte v rezervaci, abyste to neměl tak lehký.
2: Ležím tady v restauraci.
3: V rezervaci. V restauraci jste ležel asi dopoledne, jak tak koukám. Hezky dlouho, že jo? To je materiál.
2: Dopoledne jsem ležel hezky dlouho v restauraci. A milej zlatej, co se taky nestane. Protrh se pode mnou kulečník. Na třikrát ukopnutá líková kost.
3: Lítková kost, nejsme v sadu, trpíme v lese.
2: Nejsme v sadu, trpíme v lese. A když jsem to viděl, vsteky kopnu do prašivky.
3: Tak a teď vás mám středat, to mi vysvětlíte. A kde se vzala vedle kulečníku prašivka? A rychle.
2: Kde jste vzala tu?
3: Kde já vás žádám, abyste nám vysvětlili, jak jste se skontaktoval s prašivkou.
2: Běžím do lesa se bohmata.
3: Prosím, vaše věc. I takový jsou bohužel mezi námi. A dál?
2: Co mi vlastně je? A když jsem to viděl, vsteky kopnu do prašivky, byla tomu komůrka zelená, hlízovitá, naše nejedovatější houba.
3: Nevykládejte mu tady o houbách a nechte se ošetřit, středa, mám vás plný zuby.
2: A ukopnu si palec. Taková vám smůla, to už se mi dlouho nestalo. Ošetřte mne, prosím vás. Děkuji vám pěkně.
3: Teď vy.
1: No, řeknu vám.
3: To jste mu to moc neřekl, znova.
1: Řeknu vám, středa, teda tohle se stát mě, tak nevím, co bych dělal. ale nic z toho nedělejte. Stanou se kolikrát i horší věci, lidi přijdou po majetek, po peníze, ale vy nezoupejte, poukejte si na to a uvidíte, ono se vám to určitě zahojí a nashledanou.
3: Kde se vedou si, jaký nashledanou?
2: Kvůli čemu jste v lese? No kvůli čemu?
1: Kvůli houbám, ne?
2: To si myslíte vy? Kvůli poskytnutí první pomoci jsme vždycky všichni v každém lese. Tak to si musíte počínat, jděte stranou. Neklesejte na mysli, milí raněni, já vám poskytnu kvalitní první pomoc. Vaši nožku, příteli, znehybníme, k čemuž je ovšem zapotřebí, čeho? Dlahy. Pokud dla ovšem není, stačí ku příkladu toto pravítko, kterým si tak dětinsky hrajete. Převedoucí.
1: Je! Postle. Kde by se, prosím vás, v lese vzalo pravítko?
3: A to je pravda, zapomněl jsem.
4: A to je opravdu legrat. Kde by se v lese vzalo pravítko?
3: Tady by se vzalo.
4: A šišo, rozsržitý profesor. A pravítko nám ztratil.
3: To se v českých lesích běžně stává. Hlavně, že máme dlahu. Koukejte mu to přivázat.
1: On sebou škube.
3: Nežalujte.
1: Já nežaluju, já to jenom hlásím, je to moje občanská povinnost.
3: Vy sebou neškubejte raněný, nebo vám to špatně zroste a budete mě vyhledávat na středisku či v mé bytové jednotce.
2: Ježišmarja, jen to ne. Mně už to zrůstá.
3: No, to rád slyším. Vidíte, přátelé, výsledky kurzu jsou mezi námi. Nožička nám drží, středa si vykračuje jako živá. No a my budeme pokračovat v láce dále.
1: Prosím vás, nemohl byste ty vaše keci zkrátit?
3: Počkejte, vedoucí, než jste drzej trochu.
1: Ještě to se vám, nedá poslouchat.
2: Vám se podíváme, vedoucí, na zoube. Co kdybyste se takhle topil? No. No, situace, záchrana tonoucího. Co říkáte? Rybníček? Vodička? No, dovnitř, topte se mi.
1: Ale. Pojďte mi kachničku nebo korky!
2: Tak.
1: Je to v létě?
3: No jistě, topíme se v létě.
1: Hilfe! Hilfe!
3: Já vám vytahuji, napichuji na stavidlo, uzdravená středa kráčí po hrázi a oživuje. Prosím, středa, oživujte.
2: No teď je na stavidle.
3: Není ožive, nasaďte mu umělé dýchání.
2: Já jemu.
3: No vy jemu, ne?
2: Odkud kam?
3: Z Prahy do Brna, čověče, ne? No z úst do úst dělejte. Kde jste byl, když jsme to probírali? Ten člověk potřebuje kyslík, válil se v bahně. Vydržte utonulý, kyslík se blíží. Předáváme kyslík. Zvedá veze kyslík.
2: Pane instruktore, ale nešlo by udělat něco s tím jeho nosem?
3: Kdo?
2: Ač po mi s ním bude šimrat, ono má rozpláclej.
3: Buďte rád, že ho má rozpláclej, aspoň to bude těsnit. Utonulý, bude ho to šimrat?
1: Šimralo to jiný, nevím, proč by to mělo šimrat středu.
3: Slyšel jste sám, středa. Předejte dusy, teda kyslík. A už rychle.
2: On mu nedá kyslík. On nedá kyslík. Ale mě to bude šimrat.
3: Šimrat, středa, tady jde o život a vy šimrat.
2: Ale o jeho život, ne o můj. Je tady vždycky všecko šimrat, já jdu domů, nashledanou.
1: A já jdu taky domů, protože mě by se po středovi stejskalo tak.
3: Středa, vraťte mi pravítko.
2: To není vaše, to je roztrženýho profesora.
3: Počkejte, vy si o vám vzpomenete, až se utopíte v lese.
2: Neuvěřitelný.
3: Končím kurzy. Jsem silně naštvaný. To byl materiál.
2: Sejdeme se příští týden. Probereme si první pomoc při náhlém vypadnutí z letadla.
3: Připravte si předem, kdo by chtěl být modelem raněného. Nebo s váma zatočím. Nazdar.
5: Hej, tady jak vy, já jsem si všiml, že v poslední době strašně hodně lidí. Ne, takhle. Hrozně moc žen žije podle časopisů. Vy se tomu třeba smějete někteří z vás, jo, ale tak to, je to tak. Takový jenom jako příklad, jo, neutrální samozřejmě. Na nikoho si to nevztahujte. Jednoho dne se taková žena probudí, pohledem do zrcadla a na váhu zjistí, že je jako bečka sádla a řekne si, měla bych zhubnout a co udělá? začne cvičit. Jo? Začne chodit do fitka. Jenže co zjistí? Že je to dřina. Jo? Tak co udělá? Začne držet dietu. Ale co zjistí? Že se nenažere. Tak co udělá? Koupí si časopis a tam to všechno je. Tam to máte, jak zhubnout, jak nezhubnout, jak přibrat, jak ubrat, jak co nosit, s kým to nenosit, koho zbalit, koho nezbalit, když už někoho zbalíte, jak si ho udržet. Jo, jak žít s manželem, jak žít bez manžela, jak žít s lesbou. Všechno najdete v ženském časopisu. Ne, vy se smějete, já jsem si ten časopis koupil. Já ho tady mám. Cože? No to vám řeknu, co jsem se dočet. Vám z toho veselo nebude. Hejte se, já takovej časopis tady mám. A... Ne, není to Playboy, je to časopis pro ženy. A já možná jedinej z vás, jak tady sedíte, děvčata, jsem udělal to, že jsem ho dočet až do konce. A kontrolní otázka. Víte, kdo píše časopis pro ženy? Co? Ne, ne chlapi, ženský. Jo? A to je k smíchu. Ženský tam píšou pro ženský, o chlapech, jo? Tedy o věcech, o kterých nemají vůbec nejmenší tušení. Krom toho, že je třeba pro nás nakupovat, vařit a žehlit. Jo? Teď jim tam dávají debilní, stupidní rady. Teď oni ještě jak šetřej, tak oni si to prostě nekupujou všechny. Teď ona si to jedna doma přečte, potom to říká v kanceláři. Jo? Teď to už na půl, že jo? Ta to řekne další u kafička. A teď to takhle komolí, komolí, komolí a teď vám s tím přijde domů a věší vám na krk takovýhle bludy. Jo? A tak já jsem pro vás to dělám, pro vás. Jsem udělal tu práci, že jsem si to přečet až do konce a řekl jsem si, takhle to nejde. Vy potřebujete vědět, jak to skutečně má být. A tak jsem si řekl, nenechám vás v tom pohledu těch žen, kteří jsou zaujatý a možná i třeba nesvéprávný. Nechám vás naopak nahlídnout do názoru muže, který vám to všechno vysvětlí. Protože názor muže na mužské téma je jaký? Relevantní. Si možná můžete najít na internetu, co to znamená potom. Já to takhle řeknu, že relevantní názor, je to znamená, že to je názor někoho, kdo ví, o čem mluví. Jo? Tak pojďme si, já takhle samozřejmě to nebudu číst celý, ale vezmeme si tady namátkou některé nadpisy. K tomu vám dám ten náš mužský komentář, abyste věděli, jak to je. Takže hned první tady. Máte malé nebo povadlé poprsí? Noste podprsenku s push-up efektem. Muži mají rádi kyprá a vzedmutá ňadra. Jo? Takhle, informace pro vás. To možná máme, ale nezapomeňte na jednu věc. On vám to jednou sundá. Muži dávají přednost přírodnímu poprsí a nesnáší silikony. Jako koho se na to ptali? Kde to vzali, tuhle informaci? Já si dovedu představit tu anketu, rozumíte, kde je sexbomba, jak blázen, naproti jde chlap s ženskou s nákupem. A on je tam zastaví a povídá, dobrý den, pane, děláme tady anketu, dáváte přednost přírodnímu nebo silikonovému poprsí? Ten neříká vůbec nic, čumí jako blázen, maximálně by mu mohl povolit ten jaksi poklopec, jo. Ten říká pořád nic a manželka říká, bohouž dávám přednost přírodnímu poprsí.
6: Viď, bohouši.
5: Bohuž pořád neříká nic, ale za 5 minut řekne, máš pravdu, Jarmilko. Jo? Pojďme dál. Výborný titulek. Jste trochu při těle, jo? A už jsme to měli na začátku, jo? Jste trochu při těle a nechcete... Výborný titulek. Jste trochu při těle, jo? A už jsme to měli na začátku, jo? Jste trochu při těle a nechcete se trápit ve fitku nebo držet

lásku nebo sex? Tak to je na hlubší rozbor. Chceme laskavý sex. Mám mladšího přítele, vadí to? No, to je mi jedno. Tohle je reklama, to nic. Tak a jdeme další. To už to začíná být ostřejší, jo. Poradíme vám, jak dosáhnout orgazmu do 20 minut. Jaký překlep nebo co, jo, rozumíš? Ale to znamená, že oni ty káči si to po sobě ani nepřečtou, jo. A teď ti s tím přijde manželka domů a řekne, dělej do 20 minut, jo. Vyžaduje váš partner orální sex a vám se to nelíbí? Vysvětlete mu, že ani jemu se to nelíbí. Tak jako zkusit to můžete, jo. A jenom si uvědomte, že teď už jsme v kapitole, jak si udržet chlapa. Že pokud to zkusíte, tak se zase vracíte zpátky, jak zbalit chlapa. Takže děvčata, čtěte to, prosím vás, čtěte to, ano, ať jste vzdělané, ale pro boha, nechte si to doma vysvětlit. Díky.

0: Děkuji vám, dobrý večer.
1: Já tě tady, Jiříku, pěkně vítám. Takže, Jiří, já bych se na tebe obrátil. Ty jsi chlapec mladý stále, i když už hodně pamatuješ. Nicméně...
0: Myslíš jako, že pamatuješ ještě, když mrtvý moře bylo marod, si chtěl říct.
1: Jo, a když Šemík byl ještě hřibětem. Ale přece jenom pro...
0: Račany byly dřevěný.
1: Přece jenom pro herce je nejdůležitější paměť. Jak je to s tebou a s pamětí?
0: Tak s pamětí... Já vám řeknu takový příklad. To se mně hrozně líbilo, to mě povídal můj kamarád, jak potkal svého známého a toho neviděl asi měsíc a pán, ahoj, já tě neviděl asi měsíc. On pověděl, a to jsi mě taky nemohl vidět, protože já byl teďka měsíc v tom... jak tam lidi pijou vodu, dávají tam ty masáže. Pa, myslíš vlázník, no. V kterých? Pa, člověče, je to tadyhle hned u toho. Pa, u čeho? Pa, no zatím tadyhle. Pa, já začím, pa, ježiš, to jsem si teda vybral. Ty jsi ještě větší vůl než já, prosím tě. Pa, hele, takhle to bychom se vůbec nikam nedostali. Uděláme to jinak, hele. Jak se jmenuje ta kytka, co má ostny? Kytka, co má ostny? Myslíš růže? Páno, růže!
2: Růžo, jak se jmenovali ty lázně, co jsme tam letěli?
0: Tak to je...
1: To už je skutečně vrchol skvělosti.
0: A to je teda jako ze života, jo? A mě na základě toho právě se strašně líbil for, který určitě vznik. Na základě této situace, jak ten dědeček jde nakupovat a babička povídá, hele, dětku, napiš si to. Dvě věci. Chleba a máslo. Ten dědek povídá jako, že si já nepamatuju chleba a máslo, jo? Povídá, hele, máš sklerozu, jak čepici, napiš si to. Dvě věci, chleba a máslo. Ten dědek povídá, já si nic psát nepotřebuji, já si to pamatuju. Odejde, práskne dveřma, za hodinu se vrátí, podpaždí takhle, má rouru od kamen. Ta babička povídá, no to jsem přesně věděla tohle. To já pám, napiš si to dvě věci. Kde máš kamna? Tak. To je takovej for a když už jsem teda u těch dětků, tak mě se... Já jsem to použil v televizi, to říkal Šimek, že to je o mě, ale není to pravda. Jak sedí ten dědeček u rozhledny na Petříně a tam na lavičce.

0: se pláče. A ta babička povídá, tam co sedí jako vedle, říká: pane, pojďte sem, pa, paní, s váma se nebavím. Přijde za chvilku takový mladý kluk a povídá: pane, pa, co je? Pa, proč pláčete?
1: Pa, já mám doma takovou mladou ženu, víte?
0: Povídá: no jo, mladou ženu, že už jste starší. Nejde to už, co? Jako to šlo za mlada?
1: Pa, ale co pak toto jde, pořád to je v pořádku, ale já si za živýho Boha nemůžu vzpomenout, kde bydlí.
0: No a abych to teda dovršil, když už jsme u těch dětků, tak... mně se hrozně líbí, jak ten dědek je 93 let u soudu a ten prokurátor říká: prosím vás, můžete nám říct, proč se rozvádíte, když jste nedávno slavil briliantovou svatbu? Ten dědek povídá: pro nepřekonatelný odpor. A kdy jste ho pocítil?
1: Pa, před 70 lety.
0: Hned po svatbě. A proč jste teda tady s paní odpůrkyní těch 70 let byl?
1: Pa, kvůli dětem. No a teď, když děti umřeli... To...

0: Já bych se ještě jednou vrátil k tvýmu mládí.
1: Marianne, ještě teda, ještě když jsme u té sklerozy, tak to je taky krásně. Když jsme byli v divadle na Zábradlí, o kterém teda dneska vám budu vyprávět, tak tam seděl jeden náš starší kolega, asi o 10 let, a loupal si takhle pomeranč. Takhle nožem si ho nakrájel jako na takovou ružičku, takhle ho volupoval, a jeden kolega náš povídá: teď jsem byl, včera jsem byl odpoledne v Bijáku. V kterým? Pa Ježíš člověče, je tom na tom náměstí tadyhle Hergot, jak je tam ten na tom koni, ten, pa myslíš Václavák, svatý Václav, no, na Václaváku. A v kterým kině? No v tom, je to kino, jmenuje se to, že když bude český národ na tom nejhůř, tak že zavolají do té jeskyně a oni přijdou jako na pomoc. Pa myslíš Blaník, pa Blaníku. Takže jsi byl na Václaváku v Blaníku. Na čem? Počkej, jak se to jmenovalo? Byl tam takovej ten Ježíš Maria, ten americký herec s tím, no, jak hraje furt s tou blondýnou. S kterou blondýnou? No znáte ji, všichni ji znáte. A tenhle ten starší kolega to poslouchal a povídá teda: pánové, já vás poslouchám 5 minut. Všichni jste hodně teda mladší nežli já. Vy máte všichni sklerozu, to je hrozný. A jak to řekl, tak vzal ten pomeranč, hodil ho do koše a kous do té kůry. Takže ono to je...
0: Tak, sklerozu jsme probrali, nicméně, Jiří, já bych se ještě vrátil k tvému mládí. Já už jsem tě viděl, pravda, nebyly to němý filmy, nicméně už se ve filmech pro pamětníky objevuješ, jsou to tedy černobílý filmy. Krásný bylo, onehdá opakovali záhadu Hlavolamu. A to jsem teda opravdu se prohnul v křesle, protože ty jsi tam hrál mladého chlapce, tedy jako Fogler ve Foglerových dílech.
1: No mladý, Vonta jsem tam hrál, a to když viděl, to jsme tam hráli se Sloupem, ty Vonty, když mě viděl Landovský, tak ten dostal hysterický záchvat smíchu, povídá: tak pánové, jednomu je 30, druhýmu 20 a oni hrajou děti. My jsme hráli děti, no. To je vždycky jako hrozná sranda, když hrajou mladý, jo. Já jsem zažil, jak jsem hrál mladýho, teda několikrát jsem hrál mladšího, nežli jsem. A tak jako když se to veme trošku z dálky, jako veme se to přes punčochu, tak je možná zdání, že někde tamhle stojí nějaký jakž takž mladý, ale když jsme dělali Synové a dcery Jakuba Skláře, tak tam byl předěl 40 let. Jo, a teďka jak udělat s tímhletím ksichtem země 17-letýho kluka? Tak to je dost teda jako makačka, to opravdu to. Tak se to dělalo tak, že Na obličej celý vám nalepěj takhle takový kousky gázy, gumičky, a teď vám ten obličej takhle vytáhnou. Vypadal jsem jako stažený králík. A teď jsem viděl Petra Kostku a ten pá: ty vole, nekoukej se na mě. Nebo to praskne a jsme vajzlo. Teď mi nalepili černou paruku, jo. A jak jsem měl tu černou paruku, tak jsem se na sebe koukal. Teď jsem se začal smát, protože jsem to nemohl vydržet. A vypadali jsme jako dva mladí Japonci. A přišel režisér Jaroslav Dudek a pá: dobrý kluci, dobrý. A já povídám: pane režisére, můžete mě vysvětlit, proč tenhle ten film režírujete vy, teda tenhle ten seriál, proč to režírujete vy? Proč to nerežíruje Kurosawa? A jak jsem to řekl, tak ten Kostka udělal. Já jsem začal smát a už jsme byli zase starý. No.
0: A mohli jste šít na novo. Nicméně, přece jenom bych se ještě vrátil k tvému mládí. Kdy vlastně vznikla u tebe ta představa, že by si se měl stát hercem? Já vím, že ty jsi chlapec ze Žižkova. Jaký vůbec bylo mládí na Žižkově? To je taková svébytná pražská čtvrť?
1: Tak... Rozdíl mezi tím Žižkovem a jinýma čtvrtěma je opravdu velice podstatný, to je každý ví, protože kdo vyrost na Žižkově, tak na tom Žižkově to je skutečně úplně je to něco jiného. A já mám na to takovou teorii, jaký je rozdíl mezi dětstvím Miloslava Šimka a dětstvím mým. Zatímco Miloslav Šimek, který vyrůstal v Přepichové vile na Hanspauce, kde si v zimní zahradě hrál s drahými barevnými mechanickými hračkami, malý, pohublý, podvyživený, smutný Jirka bloumal dole na Žižkově a tahal za sebou na kšandě kastrol s pískem. A když si chtěl hrát, tak ho tatínek strčil do truhlíku, dal mu briketu a pá, tu máš hajzle, hraj si chvilku na horníka.

0: Jiří, vy jste třeba měli možnost si už v té době, kdy jste chodili do školy, zahrát v nějaký televizní instalaci nebo někde ve filmu? Bylo vám to umožněno?
1: No to právě to byla doba, kdy, opravdu doba temna, kdy nikdo vůbec z posluchačů divadelní fakulty do třetího, dokonce třetího ročníku a vzácně ve čtvrtém ročníku směl účinkovat v televizi, v rozhlase, dabing tenkrát nebyl. To byla neznámá disciplína, tak mohl účinkovat jenom vzácně, buď v nějakých budovatelských hrách, nebo když hrál nějakého mladého komunistu, nebo takhle, ale jinak ne. A jako ne jako dneska, že každý, kdo je v prvním ročníku na konzervatoři, tak má 5 seriálů a 20 dabinků a v té škole se ty pedagogové ho vůbec neznají, tak to nebylo. Tak nás obsadil do první, vlastně to byla první role, kterou jsem dostal, já nejenom já, ale Vašek Sloup, Honza Tříska a Honza Odl jsme hráli odbojáře v hře, která se jmenovala Duhu pro můj den, se to jmenovalo. A tam hrál hlavní postavu Jan Pivec, národní umělec, a režíroval to František Filip. A my jsme teda chodili na ty zkoušky, teď skončila ta zkouška. Já povídám, pane režisére, my zítra na zkoušku nepřijdem, protože nás pan profesor Nedbal nepustí. Ten Pivec to zaslech a povídá, pojď sem, mladej, kdo tě nepustí? Já povídám, pan profesor Nedbal. Kdo? A pan profesor Nedbal. Ježiš Maria. Miloš učí? Já povídám, ano, učí. Ty jsi na té konzervatoři? Já pám, ne, mistře, to není konzervatoř, to je divadelní fakulta, katedra herectví. No to je ještě horší. Miloš učí, Ježiš Miloš učí, no to můzy pláčou. Ježiš Miloš učí, a prosím tě, hochu, co Miloš učí, teď hovno umí. Tak my jsme, já jsem jako nevěděl, co mám dělat, tak jsme přišel na zkoušku, na hereckou výchovu, druhý den a povídám, pane profesore, ale měl byste nás do té televize pustit, protože mistr Pivec se strašně rozčiloval, že nás nechcete pustit. Nedbal povídá,
2: on v tom Honza hraje. A co tam hraje?
1: Já pám, no hlavní postavu.
2: Ale ne, teď hovno umí.
1: No a oni se takhle se pomlouvali a pak byla strašná sranda s tím panem Pivcem, kdy my jsme tenhle, když jsme to teda jako v tom studiu natočili, tak se dělali dotáčky do té televize a to se jelo asi, no jeli jsme do Poděbrad a tam nás ubytovali v hotelu Bílá růže. A pan Pivec ze zásady nikde, i když třeba byly ty exteriéry daleko, tak jezdil vždycky v noci domů, protože nikde neusnul. A tohle to skončilo dost pozdě, tak přišel ten producent a povídá, mistře, prosím vás, vybrali jsme vám krásný pokoj, kdybyste tady byl přes noc, protože než vás odvezem domů, než se odlíčíte ráno, zase vás přivezeme, to byste byl hrozně unavený. Ten Pivec povídá, no, uvidíme. Tak ho přivedli, vybrali nejlepší pokojík. Ten Pivec chodil po té místnosti asi půl hodiny. Teď se ten ho poslouchal, ten produkční, a teď se ozývalo z toho pokoje. Ježiš, to bude noc. To bude noc. Bílá růže. Je to tu nějaký šébich. Ta už hodně dlouho nekvetla. Teď si sed na tu peles takhle. A ta drátěnka, ta by mohla vyprávět příběhy. A najednou viděl, takhle přímo naproti té posteli, byl na zdi v obrázek reprodukce Noční hlídka od Rembrandta, takovej ten známý obraz, ten chlap v té helmě, takhle ten voják. Ten Pivec na to koukal, pá. Ten chlap na mě čumí! Dejte to pryč! Přiběh ten produkční, vzali obraz, onem dali tam jiný obraz větší, tam bylo akvárium. Pá, Ježiš! To mě chcete naučit na starý kolena plavat? Ježi, dejte to pryč, tak to odnesli a dali tam kytky. Pa ježiš, ježiš, puget, to už mě pochováváte, ne? To už bude fúnus. Ne, nic, domů, domů. Tak sehnali auto, pivec odjel, ráno se vrátil, všichni, tak co mistře, jaká byla noc? Ježiši mládenci, to byla noc. Představte si, asi kolem třetí, když už jsem začal zabírat najednou nějaký škrábání, pes Bobík, povídám to, že jo, Bobíčku, jdeme do parku, budeme dělat čurinky, murinky, kakinky, makinky, už běžím. Přijdem do parku, Bobík se proběh seci, byl v nejlepším a najednou cítím, jak mě někdo funí za uchem, otočím se, tam takovej vošklivej chlap v šedivý uniformě povídá, pane, dostanu 100 korun. Já povídám, jo, no to máte dobrý, a od koho pak? On povídá, od vás. Jo, a za co pak? Váš králík znečistil veřejný park. To řekl o mým Bobíkovi, já povídá, vy špatně střižená uniformo. Za těch 1000 korun, co za Bobíka platím, by vás mohl pokadit od hlavy k patě.
0: Tak já myslím, že to musela být krásná léta, která si prožil na škole mezi takovýhlemi zajímavými lidmi. Nicméně, jaké potom byly vztahy, když už si přišel do divadla a vlastně se svými profesory si se potkával na jevišti, měl si s nima hrát už jako z očí do očí a sobě rovnými. Jak jste si třeba radili vám profesoři, ještě tedy vaši bývalí profesoři, jak na co? Nebo
1: no ten tohle? Miloš Nedbal byl dojemný, on ještě 20 let už jsem byl ze školy, jednou jsem ho potkal. V Karlově ulici, tam u disku ještě učil, a já pám, dobrý den, tatíčku.
2: Pán nazdar, krampoule. Sleduju tě v televízi.
1: Já pám, jo, a co dobrý?
2: Někdy dobrý, někdy ne.
1: Já pám, takže dobrý.
2: Pá, povídám někdy.
1: No a pak jsem ho potkal, to už byl opravdu, už jako, to už byl hodně starý a on pořád, oni ho chtěli jako dát do penze, on nechtěl, on se tomu bránil a ty žáci byli rádi, protože on byl skutečně vynikající pedagog. A to jsem ho potkal na letišti, kde měl poslední ročník a z dálky mě zahlíd, tak jsem volal, tatíčku,
2: pa krampoule, pojď sem. Pojďte se podívat, děti, to je krampoul, můj nejhorší žák.
1: Na ruštinu jsme měli paní, to byla stařičká dáma, aristokratka opravdu, která utekla v roce 1917 před komunismem, utekla k nám, takže to si polepšila opravdu.
0: A měla utíkat ještě dál.
1: Učila ruštinu, no a učila, tak rozdělila tu třídu, my jsme byli slába je grupa a silná je grupa. Já jsem byl v sláboj grupě. To bylo v tom, že třeba v sláboj grupě byl Jirka Kodet, který nikdy v životě se nenaučil, nepochopil azbuku. Ona říkala, kadet, vy ničeho neznájete. A Kodet jako na ní koukala, pá, čo? Ona vzala ty skripta, tu knihu a říkala, kadet, čitajte. Kodet Emo, medbebebue, je to medvěd. Říká, podívejte, paní Nikitino, já v životě tyhle žížaly, tyhle ty baráčky, to v životě nemůžu pochopit. A říká, co vy govoríte, podívejte, já vám to vysvětlím. Jak já můžu rozumět jazyku, kde píšou máma a čtou to táta. No a nicméně, aby ty Olze Pavlovně Nikitině ten kodet udělal radost, tak přes léto všichni říkali, hele, nauč se něco, ať má radost. Tak on si napsal foneticky latinkou větu a přišel po prázdninách. On říkal, takhle na ní dělal, Segodňa. Jako zdravstvuj
0: tě. Jako pozdrav, jako jo.
1: Segodňa. Ona bávla rukou, Hej, poslouchejte. Krásná armia a svabadíla Čekoslovákie a germánských zachváščikov. On říkal, kadět úžasno je. Pá, to nic není. Mama varila rybu. To bylo po 4 letech na vysoké škole, kde normálně se to učí 2 roky, a kodet byl v 8. semestru, jo? To neexistuje v dějinách žádný vysoký školy, aby někdo chodil 4 roky na ruštinu. A ona jako viděla, že to nemá cenu, tak byla index začot budet, index zápočet budem. Napsala mu jako dobrá, jako teda napsala mu tu 3. Kodet jako... Sáchar! Sáchar! Šel pryč prostě.
0: Spasíbo si přečet po svým prostě.
1: No ne, sáchar prostě. Takže to byla takováhle, jako takovýhle jsme měli. No a potom uplynul nějaký čas, ještě jsme dlouhý leta potkávali tu Olgu Pavlovnu Nikitinu a jednou jsme přišli do školy s Vaškem Postráneckým a ten, potřebovali jsme nějaký mladý kluky, nějaký holky do nějaký hry a ten Vašek Postránecký tam viděl tuhle Olgu Pavlovnu Nikitinu, jak tam sedí a něco říkala těm žákům a povídá, můžu vám říct, Olgo Pavlovnu Nikitino, ruskej vtip? No říkal, no, davaj. Podívejte to. Jednou přišel nějaký chlap v Moskvě na Rudém náměstí do obchodního domu GUM, do oddělení obuvy a povídá tý prodavačce, batinky čorně, nomer 40 u vás jest? Ta prodavačka pojá, nět. Pa i batinky biolie, nomier 40 u vás jest? Nět. Pa nu u nás maladoj Boleslávy, vsio.
0: Ještě za hluboký ototáče.
1: A ta, to jako, že v té mladé Boleslavy byly ty posádky, že, a měli tam opravdu ten tuzek ruský. A ta Olga Pavlovna Nikitina mu na to povídá, pane Pastranecký, takovouhle kravinu mohla vymyslet jedině blba Českohlava, poněvadž žádný Rus v životě to nemohl vymyslet. A proč myslíte? Poněvadž je to v Moskvě na Krasné площadi na Rudém náměstí trošičku v obchodním domě GUM znám. Žádná prodavačka v obchodním domě GUM v oddělení obuvi by se nikdy v životě s nikým takhle dlouho nevybavovala.

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0, zážeh. Počkej, Jeffe. Ty, Jeffe, ještě než začnem, chtěl bych ti něco říct. Vzpomínáš, Jeffe, tehdy, když bylo admirálu Fergusonovi, tak 3 nebo 4, možná 5 nebo 6, maximálně 7 nebo 8. Rozhodně ne víc než 9 nebo 10. Stala se taková nemilá věc.
1: Vím, Jeffe, o čem chceš mluvit. Admirál Ferguson tehdy snědl vajíčko i se skořápkou.
0: Přesně tak, Jeffe. Admirál Ferguson tehdy snědl vajíčko i se skořápkou.
1: Ale Jeffe, tohle já přece zatraceně, ale zatraceně dobře vím.
0: Jeffe! Jeffe! Vím, že to víš. Chtěl jsem jen, abys to věděl.
1: Já vím.
0: Sporák.
1: Sporák stojí. Vajíčko.
0: Vajíčko bez kořápce. Plyn.
1: Plyn na dvojice.
0: Plyn zvýšit na trojku.
1: Zvyšuju plyn. Plyn na trojice.
0: Balánev.
1: Aktivovaná.
0: Olej.
1: Teflon!
0: Promiň, Jeffe.
1: Už o tom nemluv.
0: OK. Sporák.
1: Sporák stojí vajíčko.
0: Vajíčko bez kořápce. Plyn.
1: Plyn na trojce.
0: Plyn zvýšit na čtyřce.
1: Zvyšuju plyn. Plyn na čtyřce.
0: Vařečka.
1: Dřevěná.
0: Aktivovaná.
1: Seš hluchý, Jeffe!
0: Stopni to, Jeffe! OK, Jeffe. Už o tom nemluvme.
1: Alright.
0: Sporák.
1: Sporák stojí vajíčko.
0: Vajíčko ve skořápce. Plyn.
1: Plyn na čtyřce.
0: Plyn zvýšit na 5.
1: Zvyšuju plyn. Plyn na 5.
0: Pánev nasadit.
1: Násadba provedena. Vajíčko.
0: Vajíčko.
1: Vajíčko.
0: Poč.
1: Vajíčko.
0: Počkej, Jeffe. Vzpomínáš, Jeffe. Jak k tomu tehdy, že admirál Ferguson snědl vajíčko i se skořápkou tehdy došlo?
1: Jo! Smažili jsme přece tenkrát admirálu Fergusonovi to vajíčko.
0: Přesně tak, Jeffe. A jak jsme mu smažili to vajíčko, tak jsme si rukou plásli na to, že se nám tam za žádnou cenu nesmí dostat z kořápka.
1: Jo! Jenže jak jsme si tenkrát tou rukou plásli na to, že se nám tam nesmí dostat ta skořápka, tak se nám to vajíčko v té ruce rozlousklo.
0: A jak se nám to vajíčko v té ruce rozlousklo, pak se nám tam dostala ta skořápka.
1: Ty, Jeffe, tohle se nám teď za žádnou, ale za žádnou. Vydej se to. Za žádnou, ale za žádnou. Cenu nesmí stát.
0: Ty, Jeffe. Tak ale ruku na to.
1: Yeah.

0: fracasando.
1: Ty už se vracíš, miláčku?
2: Jak to už? No snad akorát, ne?
1: A nebylo ti v tom kině beze mě smutno?
2: Už zase začínáš, už zase začínáš.
1: Ne, pokračuju.
2: No přece viděla jsi pozvánku, miláčku, já přece nemohu za to, že na filmové premiéry platí pozvánka jenom pro jednu osobu.
1: No snad vědí, že jsi ženatý, ne? Nebo to tajíš?
2: No prosím. Tajím, no. No kdyby si tam každý přivedl manželku, tak musí přestavět kino, prosím tě.
1: Tak alespoň uznej, že jsou to hulváti.
2: No prosím, jsou to hulváti, ano, neříkám, že ne, ale nemůžeš kvůli tomu nadávat mě.
1: Jo, můžu, jsem tvoje manželka.
2: Maria. Miláčku, já ty pozvánky nedistribuju. Kdyby to nepatřilo k mým zaměstnaneckým povinnostem, ani párem koni by mě tam nedostali. Mám toho lízání plátna až po krk.
1: Stálo to vůbec za to?
2: Ano, takovej příběh. Mohu dostat čaj?
1: Se to jmenovalo?
2: Ale ne, jestli já mohu.
1: Jo, dostaneš pikvika, když mi budeš za to vyprávět obsah.
2: Když pro boha tě prosím, jsem unavený. Zajdeš si někdy na to?
1: Sama, viď? No.
2: Sama.
1: Nebo to tak vidíš, že to neuvidíš.
2: Ale třeba to budou dávat v televizi, je to dost špatný, mohli by to tam nasadit brzo.

0: pondělí se mě v kanceláři zeptají, jaká byla premiéra, a mám snad říct, já nevím. Dostali jsme pozvánku jen pro jednu osobu, zatímco ta druhá čuměla na blikající bedinku doma sama celou sobotu.
1: No, prosím tě, tak když na tom trváš, můžu ti to říct, prosím, dvěma slovy.
0: Nechci stručný výtah, já chci podrobnosti, tak hezky. Hezky, jak to bylo? Po pořádku, tak ses posadil a začaly reklamy.
1: Ale ty přece na premiérách nejsou.
0: No to je škoda, to vás okrádají.
1: Ten čaj je vařící.
0: No tak aspoň máš čas na vyprávění. Tak co?
1: No, byl to film, který...
0: Opravdu?
1: No tak budeš mluvit ty nebo já.
0: Ty, miláčku, ty.
1: No byl to film, jak bych tak řekl, víš, na jedné straně byl realistický a na druhé straně jaksi takový neurčitý styl, současný, s jemným přídechem naznačující kamery.
0: Jo, a co děj?
1: Prosím?
0: Děj.
1: Jaký děj?
0: Snad to mělo nějaký děj, nebo ne?
1: Jo, tak děj, ano, samozřejmě, že to mělo děj. Nádherný děj to mělo. Odehrává se to v Maroku, víš? Představ si sluneční den. Dcera majitele benzínové pumpy tankuje benzín do auta obchodníka s ovocem. Je to starší člověk orientálního typu, asi takhle.
0: To děláš hezky.
1: Ano, víš? Jako chlapec ztratil paměť při srážce dvou oslých spřežení.
0: To je strašné.
1: Tak podívej, jestli se ti to nelíbí, tak já nemusím pokračovat.
0: No, pak je to strašně úchvatné. Tak ona čepuje benzín, jo? Hadicí.
1: Jo, a on se ti na ní takhle kouká.
0: Na tu hadici?
1: Ne, na ní.
0: Na co ti filmaři nepřijde?
1: No a najednou se mu začnou vynořovat obrázky jako vysokoškolák.
0: No, on je ten prodavač ovoce vysokoškolák.
1: Jo, ale neví o to.
0: Jo, on jako ty, viď?
1: No, prosím, tak... prosím tě, miláčku, můžu pokračovat?
0: No.
1: Podívej, tak jde se svým kamarádem ulicí jakéhosi města a tu spoza rohu.
0: A odkud?
1: Spoza... No, za rohem, no. Se vynoří dívka s velmi inteligentní tváří, zahalenou závojem.
0: Jak mohl vědět, že má pod závojem inteligentní tvář?
1: Ježišmarja, proč se ptáš tak pitomně? Ten hadr byl přece průsvitnej. To jsi nevšimla?
0: Ne, já to neviděla.
1: No tak do toho nemluv. Prosím tě, když jsi to neviděla. Byl průsvitnej. A navíc ještě jela na oslu, tak foukal vítr a zpívala takový džlem, džlem, džlem.
0: Jo, to by si nehráli, v rozhlase to znám. No. Pokud to natočil.
1: A najednou vidí ten student, že dívka sedící na oslu a dívka, co mu jako obchodníkovi nalévá benzín, má stejnou tvář. Víš, že je to ona. Chápeš? No, stejná tvář, no.
0: Pane bože, to je obdivuhodná fantazie.
1: A on zaplatí ten benzín, nastartuje auto a skrz okýnko povídá. Žijete v mých vzpomínkách. Poprvé jsem vás viděl v 35. roce. A ona, ta Eva...
0: Ta Eva je od té pumpy.
1: Jo, a tak ona ti povídá. Ne, ne, to není možné, to není možné. Já se narodila až v 47.
0: Ono, jestli si neubírala,
1: víš? No, prosím tě, mlč, když teď mluví ten obchodník, víš, povídá.
0: No.
1: Sedněte si do auta, uděláme si výlet do minulosti. Tak ona si sedne, odhrne...
0: Nestyda.
1: No, počkej, rajčata,
0: jo,
1: co byla pod sedadlem a děj se přenese do Skandinávie, víš, moře, jo, moře. Na břehu pobíhají děti, jo. Mezi nimi chlapec s dívkou. Aha, dej, kdo to je?
0: Ten od pumpy s tou obchodnicí.
1: Ano, přesně tak, jenže obrácení.
0: Já ti řeknu, že lidská fantazie je bez hranic. Takovéhle drama by si hned tak někdo nevymyslel.
1: No počkej, tu ještě nic není. Hlavní události se odehrávají až v druhé části příběhu.
0: Jo, tak ono to má pokračování.
1: Pokračování a nádherné pokračování. A co ty, miláčku, co pak? Co ty si dělala celý večer?
0: No, seděla jsem u televize.
1: Ano.
0: To víš, málem jsem usnula.
1: Nebude.
0: A nic, no, nic.
1: Vůbec nic? A ani nikdo netelefonoval?
0: Jo, to ano, to telefonoval. Hned jak si odešel, volali z filmového klubu, že se dnešní promítání nekoná a že se odkládá na příští středu.

0: Co pak, pane Máca? Máte něco na srdci?
1: Takový problém. Spíš problémeček.
0: Nějaká nemoc v rodině?
1: No depak, všecko v pořádku. Babička je k neutahání. Ale chtěl jsem na sobotu a na neděli vyrazit konečně do přírody.
0: Pane Máca.
1: No s rodinou, samozřejmě.
0: Já vím.
1: Nadýchat se čerstvýho ozónu. A rád bych vyrazil už v pátek. Znáte to, auto bude mít jako poruchu, strčím ho do opravy a ten jeden den bych měl k dobru.
0: Tím se nikde nechlubte, já o nič nevím, pane Máca.
1: Já taky nikomu ani muk, ale vám to přece musím říct. V pátek se totiž bere záloha. Tak jsem si myslel, kdybyste to mohla zavonačit, abych ty prachy dostal už ve čtvrtek.
0: Pane Máca, víte dobře, že to nejde.
1: Ale paní Jeřinko, proč by to nešlo, když vy budete chtít? Já to taky nechci jen tak, uděláte si večer s manželem samozřejmě. A je to, když o nic nejde.
0: A co to děláte? Někdo sem vtrhne.
1: A je to v suchu. Ten jeden den přece nehraje roli.
0: Že jste to vy, pane Máce, ale prosím vás, nikdy ani slovo měla bych z toho malé. A stavte se, já vám to připravím, jo?
1: Děkuju, Jiřinko. Kdyby mě hledal starý, tak jsem vedle. Já totiž jdu zavolat mamině.
0: Koňak a pětihvězdičkovej. Páni, ten se ale praštil přes kapsu. A asi mu na tom moc záleží. Já ti dám maminu.
2: Tady tu máte nějaký nádrel, soudružka Drábková.
0: Ale nemůžu zavřít registraturu. V jednom kuse to padá, mám tam důležitý spisy. Musíte to spravit, pane Osáhlo.
2: Podejte mi tašku.
0: Co to?
2: Kladivo. No
0: a kdy pak se k nám přijdete podívat na opravu toho gauče, pane Osáhlo?
2: No, já jsem na tom teď... Vrátě s časem. Šroubovák.
0: Už mi to slibujete rok?
2: No, není materiál, víte?
0: Takovej odborník jako vy s tím přece musí být hotovej za půl dne a materiál, to je no, pro vás maličkost, ne?
2: Půl dne sem, půl dne tam máte večer, kleště. Kdyby se nemusel v práci zdržovat s takovýhlema blbostma, už jste měla opravených 10 gaučů. Kleště.
0: Já to přece nechci zadarmo, pane Osáhlo.
2: To se rozumí, že brigádně mě do toho nelec.
0: A co takhle? Tenhle pátek, no.
2: No jo, to musím opravit vrata od garáže. Šroubovák.
0: Nedalo se to odločit na pondělí.
2: Helgo, to je materiál tohle.
0: Malá pozornost za vaši ochotu.
2: Tak já v pátek jsem u vás, nikomu ani muk. Váš gauč jsem nikdy neviděl.
0: Děkuju vám. Jo, a kdyby mě někdo hledal, tak jsem si odskočila do uštárny, jo?
2: Jo.
0: Ještě jednou vám moc děkuju.
2: Ergo, to je materiál tady.
3: A sakra, Osáhlo. Vás člověk najde v podniku už jako štyrlíste.
4: A mě pošlou se druhou vedoucí tam makam jako kat.
3: Tak byste mohl konečně opravit ta vrata od garáže. Přece tam nebudu věčně stát a držet ruku na zámku, aby nás někdo nevykrál.
2: No, já jsem to měl připravený na pátek.
5: Měl? Jak to měl? Chraň vás Bůh, soudruhu, abyste to odložil na příští týden.
2: No, já vím, že je to důležitý.
5: No?
2: No tak jestli budu mít dneska chvilku čas, já tam skočím.
3: No, Osáhlo, to je slovo chlapa. No. Ovšem, přes časy za to nebudou.
2: Proto já bych se neodvážil žádat, soudru vedoucí. No. Já bych takhle, kdybyste mi v pátek dopoledne mohl dát volno.
5: Kde pak ne, s tím nechci nic mít. Zrovna se po vás bude někdo schánět a...
2: No tak jsem šel fasovat materiál do ne, jde o pár hodin.
5: Ne.
2: Já bych to taky nechtěl zadarmo, já... Já bych si dovolil tady ne...
5: Zbláznil jste se, no soudru, zbláznil jste se, prosím vás.
2: No tak ne, no.
5: Počkejte, tak to teda... Jo, já jsem myslel, že je to pivo.
2: Hlavně, že to máte pod kabátem. Já jdu na ty vrata.
5: Jo, běžte. Hele, pětihvězdičkovej, páni, Ti opraváři si ale žijí.
6: Nesete mi ty výkazy, kozinka?
5: Ještě ne, soudru řediteli. Já jsem zrovna zařizoval ta vrata a... Jak si, ale všecko bude ještě dnes, ještě dnes.
6: Čert ven vrata, já potřebuji výkazy, už jste mi je měl dát včera.
5: Zítra budou, soudru řediteli, já nastavím celou noc a...
6: Jestli z toho budu mít nějaký malér, tak si mě nepřejte.
5: Ale chraň Bohu, soudru řediteli, jsme nad plánem, to prosím, nebudou výkazy, to bude přímo prezent.
6: Co to máte pod tím kabátem, kozinka?
5: Taky prezent. Řediteli, to je, nerad bych urazil, ale máte prý narozeniny. A tak taková malá jaksi pozornost to od kolektivu, pochopitelně. Řediteli.
6: Pochopitelně. Ano. Jak jste na to přišli? Já jsem měl narozeniny v lednu.
5: A, my máme všecko v merku, my všecko hlídáme.
6: Ano, až na ty výkazy, že jo? No, právě. Tak víte co? Hezky se vyspěte. No, a přijeste ty výkazy v pondělí.
5: Ano.
6: A jestli je tam někde máca, tak mi ho zavolejte.
5: Zajiste, soudru řediteli, zajiste.
3: Někam vyrazíme, soudru řediteli?
6: Jo, zítra. Na služební cestu a vrátíme se až v pondělí.
1: A do Brčic.
6: Ne, do Plzně.
1: Já jsem chtěl vyrazit s rodinou do přírody.
6: Ale to já taky, máca. Jenže to se nedá nic dělat, služba je služba. Ale víte co? Aby vás to tak nebolelo, tadyhle máte flašku.
7: To je snad sen.
8: Musíme se vrátit nějakým krásným historkám, nějakým dopisům. Teď mě psala nějaká paní, abych si vzpomněl taky na to, že ona žádnou historku osobně nemá, abych si vzpomněl na to, jak jsem vyprávěl historky různý s Věrou Chytilou. To znamená historky zatáčení. Ale bylo i několik, bylo byly krásné, protože s Věrou se ona je temperamentní a ona se s ní strašně dobře spolupracuje a taky se jí dobře pozoruje. Že? Tady jsme v Holšanech u Roustinova točili jedny ty chaloupce, kde ten Bouš bydlí, ten film Dědictví Janeb Kurohoši Guten Tag. Že? A Věra Chytilová režíruje. Já hraju složitý záběr. Chceš, abych to říkal? Nebo neříkal jsem jedno?
9: Neříkal jsem jedno? Povídej.
8: Víš, jsme ve věku, kdy ještě objevujeme pořád. No a mohla to zrežírovat, to bylo tak 3 minuty, to trvalo, že dvorek, tam ta drůbež a tohle. A já říkám, kamera, tak začnu hrát. Hrajeme, ona vždycky se dívá, ona hraje vlastně, že s tebou, ona. A nejenom se říkám, stop, stop! Se zastaví. On říká, proč nehraješ? A když jste říkala, stop. To byla slepice, ty blbče!
10: Čověče, ty jsi říkal o tom natáčení s paní režisérkou Chytilovou. Já jsem si vzpomněl na takovou historku, která se stala při natáčení Bakalářů. To už je taky dávno, dávno,
8: dávno. Ty jsi natáčel to Chytilovou, já jsem si vzpomněl na jinou historku.
10: Jo.
8: Historku.
10: Historku.
8: No.
10: To bylo na nádraží, teda ono to nebylo Masarykovo, Střed, tehdy to byl Střed. Později Masarykovo nádraží, kdy si pronajmula Česká televize celý jeden peron a celý jeden vlak. A točili se tam nějaký bakalář, taková scéna, jak se loučí, někam odjíždějí. No tak tam byli statisti a kufry a všichni byli pěkně nalíčený a na té jedné lavičce tam byli ty maskéři, tam to všecko dělali. Hezky ve 3 hodiny v noci, pochopitelně, aby na tom nádraží byl pořádný klid. A přišel produkční plán, tak šup, šup, šup, všichni na plac. Tak všichni zalezli, dělali ty určený pohyby, vystupovali, nastupovali, mávali, no, a i zvoňáci dělali jako ten výpravčí takhle, čo, tou zelenou. A tam seděl jeden ten statista s tím kufrem nalíčený. Furt. A ten produkční plán, tak pojďte, pojďte. Tam furt seděl. Říká, no na vás to neplatí, nebo co? A říká, já jedu do Kolína. Ale on tak zůstal stát, kouká na něj a říká, počkejte, no tak proč jste se nechal nalíčit, člověče?
8: Jo, tak...
10: A on říká, já nevím, já jsem myslel, že to nějaký nový nařízení.
11: Když jsem byl v Tunisu, jsem si tam koupil tohle. Já mám takový zvláštní obličej, že já si na sebe můžu oblíct cokoliv a okamžitě vypadám jako příslušník toho národa. já jsem v Tunisu doopravdy byl taky s fotbalem, to je neuvěřitelný, kam já jsem se letos s těma zlatýma nohama dostal všude. Ale musím říct, že Lešek Semelka byl první v té Africe, který přišel na to, že si to chce koupit, akorát mě prosil, ať jdu s ním, že prej umím smlouvat, jo. A tam v Africe musíte vůbec, tam v tom prostředí musíte smlouvat vždycky, protože jinak ten obchodník nemá ten zážitek. Ale já smlouvat neumím, to se mu jenom říká, že umím, jo. Protože já mám takovou fintu, která někdy vyjde, někdy ne, a není to smlouvání. Já prostě nasadím pro sebe nejnižší přijatelnou cenu a na ní trvám. Čili já nejdu naproti nahoru tomu obchodníkovi, který jde dolů, abychom se uprostřed setkali, já čekám dole, až doleze, jo. To někdy vyjde, někdy ne, a tak já jsem tam s tím Leškem šel, až to je strašný dobrák. Hned jak jsem říkal, chceme tuhle tu, jo, ukázali jsme na to, obchodník říká $60. A Lešek říká, to mám kliku, já myslím, že to bude dražší. Jsem říkal, moment, Lešek. Jsem říkal, co jste to řekl? $60. 20, pane. A on řekl, proč do toho mluvíte, když to kupuje tady pán? Řekl jsem, já jsem tady manažer, jsem říkal. To je zpěvák a já jsem tady manažer. A oni mě vytlačovali z toho obchodu ven a Leška zatlačovali do kouta. Už pochopili, kde je slabý článek řetězu. Já jsem říkal, já klidně odejdu, mě můžete vyhodit, ale on nemá peníze. Já jsem manažer, já to platím. On říká, o pane, když jste manažer, pro vás za 50. A Lešek říká, ty jsi dobrý, bezvadný, 50. Jsem říká, Lešku, nech to. 20, pane. 20 nebo odcházíme, to je dobrá finta, tam mě funguje vždycky. Jak odcházím, mě žádný obchodník nenechá odejít, nikoho. Jsem řekl, odcházím, on říká, OK, pane, OK, OK. 40, ale to je poslední slovo, 40. A Lešek říká, já mu dám těch 40. Říká jsem, Lešku, já nemůžu smlouvat proti dvou lidem, nezlobce. Na tobě je tak vidět, jak to chceš, to se strašně špatně dělá. 20 jsem říkal, on říká, OK, pane, 30. A Lešek říkal, Petře, já to psychicky špatně snáším. Já jsem říkal, 20. Odcházíme, Lešku, slíkej to. On říká, OK, pane, 25. 20, Lešku, slíkáme, odcházíme. 20, odcházíme, OK, pane, 20. Ten Lešek byl šťastný, on je takový, ale hrozně hodný. On mi koupil lahé whisky, Lešek, a ještě mě všude v té amfoře chválil. A já jsem říkal, prosím tě, nechvál mě, když si to uvědom, za $20 ten hadr je strašně předražený. Opravdu, kdybych prostě tam měl jinýho parťáka, já bych to dostal na mnohem nižší cenu. Byl u toho Rosak a ten říkal, jo? Já jsem říkal, jo, a Rosak říká, já bych to chtěl taky. Jsem říkal, budu mít hezký den, chtěl jsem je na velbloudek, tak půjdeme s Rosákem dobrý nakupovat znova. Tak jsme tam přišli, tam jak už mě viděli, už na mě dělali, že mě nechtěj. Oni už mi dali přezdívku, říkali mi manažer sabotáž. A já, teď ovšem šla s náma ještě Jiřina Bohdalová, která to nechtěla koupit, chtěla vidět, jak to dělám. Jo? Rosák skvělej, od první chvíle dělal, že ho to vůbec nezajímá. Já jsem vešel a říkal jsem, dneska znova, já jsem manažer tady tohohle pána. Chce to taky? Kluci, jestli začnete na 60 jako včera, dlouho bychom se zdržovali, pojďme rovnou, jo? A oni říkali, OK, pane, dnes to stojí 50. Já jsem říkal, co? 8! A teď Jiřina Bohdalová říkala, kluci, ale to je urážíte, to nemá cenu zase, to není obchod. Jestli on řekne 50, ty řekneš 8, tak to je urážka, to není obchodování. To vypadá, že my Evropani tady na ně machrujeme na černoušky a že potom, já jsem říkal, Jiřino, nezlob se, já můžu smlouvat jenom proti jednomu, opravdu klid. Ona pak ještě říkala později, že prej se mi to řekl úplně jinak, jo. Říkala prej, ty jsi se vůbec nekontroloval v tu chvíli. Ty jsi mě řekl mlč, na to já nejsem zvyklá, Petře. A pak si dupal a nepříčetně si řval, ticho bude v celý tržnici. A já jsem to opravdu křičel, já jsem si hrál na zlýho, jo. Já jsem říkal, 8. Říkám vám 8, oni řekli, OK, OK, 40. Jsem řekl 8, nebo jdeme pryč. A on říkal, OK, OK, už mi začal říkat bandita, bandita, bandita. Já jsem říkal 8, ne, 30, 8, Alibaba mi říkali, Alibaba, Alibaba. Jsem říkal 8, on za to slíká, odcházím, ne pane, ne, odcházím, 8, odcházím, OK pane, 12, odcházím, 8, OK pane, 8. Teď to měl Rosák za 8, teď jsme přišli na hotel, Lešek tam brečel, že Rosák to má za 8 a on za 20. Říkal, nemohli bychom tam jít ještě jednou, že bychom to vyměnili. Jsem říkal, ne Lešku, takhle se neobchoduje. Ale pak mě samotného, až když jsme měli poslední den, tak mě napadlo, že jsme měli poslední dolary a poslední hodinu na nákupy, že si to koupím taky. No ale když jsem přišel do té tržnice, tak tam se rozutekli úplně všichni. Hele, i ti to vůbec s tím neměli společně, co tam prodávali ovoce, velbloudy, vlnu, všichni zdrli. Já jsem říkal, co je to tady? Business! A teď jeden takhle říká, s váma no business, no. Já jsem říkal, business, no pane, no prej. Jděte pryč a nechte tady toho, s kým jste přišel. Já jsem říkal, je to mnohem horší, hochu, než si myslíš. Já to jdu kupovat sám. A nechci ty pruhovaný hadry, to pyžamo, co si prodal mým kamarádům. Já chci to bílý vyšívaný, co máš ve výloze, to chci. A on padl na kolena a říkal, Akbar, Allah, Allah, Akbar, cizinče, vy mě zabijete, Allah, Akbar, tohle je strašně nedorozumění. To, co mám ve výloze, Allah, Akbar, pane, to stojí opravdu 60 dolarů, Allah, ale nezlobte se, nesmíte se rozčilit, ale to je náš národní kroj. To je vyšívaný, to není ten hadr ze včerejška. Tohle je vyšívaný, Allah Akbar. Za 60, pane, jinak to nejde. Já jsem říkal, co? Za 60? Za 3! On říkal, no to ne, pane, to přece nemyslíte vážně. Teď to je špatný vtip, pane, co na to pojďte, to je vyšívaný. To dělají děti, to dělají celý rodiny. Celou zimu to vyšívají a vy řeknete takhle hrozný vtip. Pane, za 50, pro vás za 50, ale to je definitivně poslední cena. Za 3 jsem říkal. Ne, za 3 ne, odcházím. A on řekl, tak jděte. Já jsem si hned uvědomil, že jsem to přehnal. Jsem říkal, ale pozor, já odcházím doopravdy. On říkal, nedá se nic. Já jsem říkal, ale já jdu. Ale já odlítám. Já za 2 hodiny letím do Evropy. Odcházím a už se nikdy nevrátím. A musím vám tak rozsvítit, že říká, vy odlétáte a už se nikdy nevrátíte. Za 3, pane, a šťastný let.
3: Vytvořili takovou tradici u nás, tradici dvojic, nebo dvojice. Před nimi nebyla žádná taková dvojice. A od té doby všecko, co na tu kolej najede, je jimi poměřováno. I já jsem býval poměřován Jiřím Voskovcem, ačkoliv jsem se nikdy nesnažil v ničem ho napodobit. Bylo by to nesmyslný samozřejmě. A dělal jsem si to po svém a sám Voskovec, který něco z toho slyšel, to taky ocenil, že jsem jaksi jel po své koleji. A byl jsem jiný samozřejmě. S Kopeckým jsme byli zase jiná dvojice. Šimek a Grossman je jiná dvojice. Suchý a Šlitr jsou jiná dvojice. Ale bohužel kritický metr a kritické klišé, nebo i kliše lidské paměti, vždycky ten metr přiloží, říká, no jo, ale Voskovec a Werich byli takový a takový, protože někdo jaksi zestárne v těch vzpomínkách a nechce už přiznat, že třeba někdo je jiný a tak dále. Ale já bych chtěl se zmínit o jiné dvojici, kterou já mám nade všecko rád, o dvojici klaunské, výsostně klaunské, která má svůj, už léta to sleduji, svůj specifický, zvláštní, klaunský, lirický humor, dvojici, ke které bych zase, abych nepodlehl tedy to, co tady vytýkám, nechtěl přikládat ten metr Voskovce a Wericha, ale je to dvojice, je to klaunská dvojice, je to filozofická klauniáda a já bych chtěl při této příležitosti co nejsrdečněji v Praze pozdravit své bratislavské kolegy Lasica a Satínský jsou zde, prosím. Tak ještě jednou vás zdravím takhle zblízka. Pardon, už to je. Děkuji. Dobrý večer. Milí přátelé, já myslím, že už léta, 50 let žijeme, myslím tedy ne my tři, ale tyto národy v jedné velké rodině, tedy myslím národ váš a národ můj, že? Prostě naše národy, jak se říká hrdě. A že o sobě málo víme.
7: Ano.
3: Že jo? Co pak my o sobě víme dost, ale myslím národy.
7: Bohužel vlastně nevíme o sebe nič.
3: Ano.
7: Nič o sebe nevíme. My bychom mali začat hned teraz od začátku.
12: Preklenout ty rozdíly a spoznat se vzájemně.
7: Já bych vám najprv ukázal na mape, kde je asi Slovensko.
3: Ano.
7: My jsme se dostali, mali jsme nějaké známosti v Evropě, do Evropy.
3: Teda
7: na mapu Evropy jsme se dostali.
3: Jste i na globusu?
7: Ano, na obidvoch polohuliach, samozřejmě jsme si to vybavili.
3: Ano.
7: Na námorné mapy jsme se nedostali. Tak tuto například, toto je Břeclav. Ne, pardon, Břeclav to už nie je Slovensko.
3: No ale
7: možno, že bude.
3: Ano, to jsem...
12: Já se v tom lepší vyznám, aby som to vysvetlil tak topograficky. Tak
4: ano, ano, ano.
12: To zelené, to sú tie nížiny tam ano. U nás. A tu na to hnedé,
4: ano.
12: Tak to sú veľhory.
4: My máme veľhory.
12: Vy máte veľhory. Máme veľhory. To sú veľhory veľmi teda vysoké, keď sa postavíte na vrchol našej veľhory a keď je jasno,
4: ano.
12: Tak dovidieť až do Budejovic.
4: No, dovidíme.
10: Ale my sa nepozeráme, lebo vieme, že to sa nepatrí.
4: Áno, áno. To je zajímavé, že je to i u nás. U nás z některých pražských věží, když je jasno, tak je vidět Tatry.
12: Ano.
4: Zajímavé. Ty 603 dole.
12: No. A teraz by sme mohli prejsť k mestám.
4: No, áno, áno, áno.
12: Mesta, máme mesta.
4: Máte,
12: áno. Samozrejme, máme niekoľko. Tu nám máme vyznačené mesta podľa počtu obyvateľstva buď krúžkami, alebo ano. Štvorcami, ano. Alebo potom takými tými vyšrafovanými. Podľa počtu
4: ano.
12: Obyvateľstva. Áno, koľko máme vlastne obyvateľov? Obyvateľov, no tak ja moment, neviem. Ja by som sa na to pozrel. Tak všetci nie sú doma teraz momentálne, ale... Ale je to dosť nás, je nás dosť.
10: Vy by ste si mohli myslieť, ano. Nakoľko nie ste informovaní v poslednom čase, že ešte kočujeme.
4: To nie,
10: my bývame v domoch, máme domy, máme vysoké, nízke domy.
4: Ano.
10: Napríklad vo vysokých domoch nemáme rebríky.
12: Nie,
10: už nie. Rebríky nepoužívame.
4: A jak sa dostanete, ako...
10: To je práve taká vysvetlí. To je taká zvaná. Nechaj ma, to ja vám vysvetlím. My máme kamene.
4: Cože?
10: Kamene. Ale pekne usporiadané, viete, jeden na druhom, takže sa môžete dostať
12: pohybovať. Teda,
10: hore,
12: tá ješke, jedna ano. Noha musí byť na spodnom kameni, a druhá noha zatiaľ už na tom vyššom kameni.
10: Neviem, či to chápete.
12: A tá spodná noha sa potom prenesie na ten
4: áno.
12: Postupne človek sa dostane až hore,
4: ano.
12: Ako sa dostane dole, to ovšem.
10: Nevieme.
4: No,
10: tak sa
4: ja myslím, že daleko rýchlej.
12: Áno, isté.
10: Môžete sa dostať až do výšky 200 metrov.
12: Áno, tak ešte ja by som povedal k obyvateľstvu, to vás iste bude zaujímať. U nás na Slovensku väčšinu obyvateľstva tvoria ľudia.
4: Áno,
12: to je dokázané. Tak sú to muži. Vstane. Muži sú to...
4: Tak,
12: je to niečo podobného. Nie celkom, ale...
4: Asi ne všetko, tak,
12: približne. A sú to potom ženy.
4: Áno.
12: A je celkom možné, že by vás zaujímalo, ako sa u nás na Slovensku rodí človek.
4: Áno. Áno.
10: No tak počkaj.
12: No človek, ako sa rodí človek, no tak... rodí človek.
4: Áno. Áno.
10: No tak počkaj.
12: No človek, ako sa rodí človek, no tak... vzniká spojením...

0: Wait, shh,
1: Blacky.
0: Jo, máme, ano, ano, ano, máme, vlaky, máme, ano, ano.
1: U nás máme taky 100, samozřejmě na kolejnicích, všechno, ano. Se to pohybuje.
2: U nás železnice patria ľudu.
1: Ano.
0: Ano.
2: To je zaujímavé taky.
0: Zvláště v neděli.
2: Ano. Keď sa postavíte u nás na Slovensku medzi tie dve kolejnice, viete, a zahľadíte sa do diaľky, tak to je veľmi zaujímavé, že tie kolejnice sa stretajú.
1: V diaľke, teda tie kolejnice v diaľke sa stretnú, takže ten vlak potom v diaľke už ide len po jednej kolejnici. A to je vlastne ten náš Alvek, ktorý...
0: To je fantastický, Jak oni vědí, ti vaši inženýři, kde se mají ty koleje setkat. To je zajímavé.
2: Ano, ano. No u nás je jedna dědina, se volá Horizont.
1: Ano, to aha, je tak
0: tam, tam.
2: Aspoň, to nemám overené.
0: A nemenuje se Horizont?
2: Horizont. Já bych som vám ještě...
0: Třeba například mě by zajímalo, můžu se zeptat sám?
3: No prosím, ano, samozřejmě, mě tak nebudeme odpovědět, ale nech se páči.
0: Mě by třeba zajímalo jídlo. Jíte?
1: Já, tak to nie. To jeme, samozřejmě.
0: Jo?
1: My jeme na Slovensku třikrát denně.
0: Ano.
1: Ráno raz a dvakrát večer, každý druhý den. Jeme.
2: Mám, no dobré, tak jeme, to je samozřejmě, lidé na celém světě jedí, ale čím jeme? Pan Horniček.
1: Ano, tak to je,
2: to sú príbory,
1: ale
2: to je taká praktická vec.
1: Zvláštna špecialita, keď jete, tak si vlastne človek neušpiní ruky pri jedle, keď používa ten príbor, takisto zuby zostanú dosť zdravé pomerne. To je, myslím, typický slovenský.
2: No, pardon, toto nie je typický slovenský príbor, toto mám z hotela Esplanade.
1: Áno. No, ovšem nie všetci Slováci majú príbory z hotela Esplanade.
0: No, isté, že...
1: Niektorí majú aj z hotela Európa.
2: No ozaj, a poznáte vy takéto typické slovenské jedlo?
0: Pardon, ešte by sme sa vrátili do obeživu.
2: Ale zostaňme pri jedle.
0: Pri jedle ja rád zostávam.
2: Ja viem o vás, že musíte mať rád brinzové halušky.
0: Milujú!
2: Brinzové halušky!
0: Milujú brinzové halušky!
2: Ja som vám priniesol, toto je jedna z mnohých. Dovolte, malý darček. To je brinzová haluška. Vy sa páči, ale dajte kolovať radšej, aby sa...
0: Prosím, dejte kolovať.
2: Pravá brinzová haluška.
0: Môžete ich ochutnať, práce to nemusíte, o nich mají víc. Mají spoustu brinzových halušek.
2: Hovorím, jedna z mnohých. U nás brinzové halušky rastú ako huby po daždi.
1: Ja som chcel hovoriť o obežive, prepáčte, že ja mám teda v rodine peniaze, rozumiete? U nás
2: peniaze.
1: Taká vec, keď človek niečo kupuje, tak potrebuje peniaze, musí zaplatiť. Teda ja neviem, aby som to tak názorne predviedol, to sú naše teda obeživo, teda za to, keď idete do obchodu, hej, tak za to dostanete potom nakúpiť tovar. U nás sa väčšinou nakupuje chlieb.
2: No tak obyčajne nič iného nedostať.
1: A ten potom, ten predávač potom s tými peniazmi uteká na poštu a tam potom na pošte...
0: Sú úplne stejní, to je zaujímavé.
1: To sú rovnaké. Na pošte ten poštár potom nenápadne prenesie tie peniaze.
2: Do banky.
1: Do banky tie peniaze prenesie nenápadne a tam v banke potom...
2: Vidíte, čo je to banka?
0: Jo. Banka?
2: Banka.
0: Áno, dejte kolovať.
2: U nás na Slovensku... U nás na Slovensku to je banka pri banke.
0: Jo.
2: Banka pri banke.
0: Pre Bančino je, jo.
1: Máme takú ulicu a tam jedna banka vedľa druhé.
0: Áno.
1: A tam sa zhromažďujú tie peniaze.
2: No a pred bankou sa zhromažďujú zlodeji.
1: Áno. Zatiaľ ovšem, teda napriek tomu, slovenské banky majú v cudzine veľmi dobrý zvuk.
2: Skutočne, slovenské banky majú v cudzine ohromný zvuk.
0: Áno.
2: Počujete?
1: To bol zvuk slovenskej banky. Ja myslím, že sme sa dozvedeli hodne za tých...
0: Áno, je vidieť, že i krátka chvíľka postačí k tomu, že ty národy...
1: Zblíženie sa...
0: Áno.
2: Ide o to, že nám, viete, mali sme
1: prejsť na inú. Že ste spoznali našu krásnu zem a spoznali z nášho rozprávania.
2: Prejdime na inú tému. Mne na peniazoch vôbec nezáleží, nám Slovákom.
1: Áno,
2: však
1: to je jedno. Ja už nemám...
2: Ale aby ste spoznali našu krásnu zem, ja som vám priniesol skutočne originál, toto je slovenská zem.
1: Je to tá,
2: áno. Je to prst. Ja vám to dám takto v papieriku.
0: Áno.
2: My sme to vzali, to sa nesmie.
4: Áno, to sa u nás... My sme to vyhrábali, ja vám to môžem ukázať, my sme to vyhrábali tu na mape, kde je tá dierka.
0: Aha, áno, áno,
4: áno.
0: Tam to chybí, no jo, áno, áno. A to je prst.
4: Áno, to je po slovenský prst, tak.
0: Prst,
4: po český prst.
0: Prst. To si bral Komenský, když šel...
2: Na Slovensko?
0: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.
2: On nebol na Slovensku?
0: Ne, ne, ne, ne, ne. On šel do Holandska napřed. On šel do Holandska a tak si bral hrst prstě.
2: Ano.
0: To je takový obyčej u nás.
2: Že... U nás taká obyčej, zase sekeru si požičaj.
1: Pán Horniček, nesmiete sa hnevať, my už budeme musieť ísť, jo, pretože teraz...
0: Prosím vás, ja bych rád, kdyby ste to mohli vrátiť u tých dediny, kde ste to...
1: Vy ste veľmi láskaví.
0: No, no, no.
1: Vy ste veľmi láskaví.
4: No. Budeme musieť ísť, ano.
1: Budeme musieť ísť, pretože teraz za chvíľu je noc ano. A v noci... sa chodí najlepšie. Ano. Cesty sú voľné, slobodné a kráča sa tak dobre.
0: Ano. Tak šťastnú cestu a naschledanou, dovidenia v Bratislavie.
5: Přijeli sme na vojnu, že ano, bylo po přísaze a měli jsme štěstí. Právě v tu dobu byla v Sušicích taková menší přehlídka, taková filiálka pražské přehlídky. Já jsem porád se chtěl prosadit, měl jsem tam kamaráda, nějakýho Wegschneidera, takovýho prostě, dá se říct, čimana, že jo. A my jsme se tak dlouho prosazovali, až jednou povídá velitel, no, podívejte se, chlapci, já stejně pušku vám svěřit nemůžu, my jsme měli furt jen bodla. Chlapci, podívejte se, bude závod poštovních holubů. Tak ti naši majitele tady z těch různých chovatelských klubů a ze svazarmu svezou ty holuby na střelnici. Potom přijdou 111, ty holuby odvezou, ale aspoň ty dva dny, že byste je tam hlídali. No tak my, že ano, já mám zvířata, já mám rád. Tak jsme šli, tam plný bedny holubů, že ano. A teď jsme seděli, pokuřovali, jak jsme na to vyzráli a tak dále, jenom že uplynul první den. My tam měli ten ptačí zob pro ty holuby a nám nepřivez nikdo nic. Teď mi hladový, druhý den, nikdo nic. Poslední partizánku jsme si rozdělili, nikdo nic. Wegschneider ochutnal ptačí zopa, to se žrát nedá. A najednou povídá, poslyš, velitel říkal, že ty holuby jsou hodnoceny podle toho, kolik mají doletů, jak rychle přiletí a tak dále. A to nám zatajil, že spoustu holubů cestou zpátky sežerou dravci, povídá. A máme mi krmit těmahle holubkama nějakýho krahujíce, povídá, sežerem ho sami. Tak jsme si tam vybrali takového tučného, pěkného holuba, zbodli jsme ho, že pak přijedou 111, holuby odvezou a nic se nepozná, jenomže oni přijeli 111, ale s nima kontrola přes holuby. A my šli do basy. A do Ostrý a na týden. A my jsme se bránili, prosím vás, nikdo nám nepřivez jídlo, my tam hladověli, plnili jsme svoji povinnost. Láďa Menšíku povídá, Wegschneider už chtěl jít do kasáren, jestli jste na nás náhodou nezapomněli, ale natolik je ukázněný, že viděl, že bez rozkazu nemůže, tak jsme tady dřepěli a hladověli a abychom tu službu mohli splnit, tak jsme si jednoho holoubka, no co to udělá? A velitel povídá, jednoho holoubka? To byl právě ten ze svazarmu. Měl za sebou 20 perfektních doletů. A měl hodnost četaře a vy jako vojíni jste sežrali svýho nadřízenýho.
6: Teď jsem měl tělocvik v šestéce. To jsou neuvěřitelní darebáci. Představte si, já jsem 15 let neskákal přes kozu. Taky už žádnou v životě nepřeskočím. I kdyby byla takováhle. Ne? No, nevadí, milí. Milí žáci, já vám teď představím mladou vaši učitelku, mladou kolegyni Struškovou. Prosím. Jak vidíte, kolegyně mladá, s výukou teprve začíná. Navíc má aprobaci na matematiku, ovšem já ji teď nutně potřebuji na češtinu. Taková je situace prostě. I ona bude suplovat. Kolegyně, já tu první hodinu zůstanu s váma, abyste ztratila ten respekt a já myslím, že jak v mém, tak ve vašem zájmu, abychom jí nedělali potíže, vyšli vstříc. Čili, kolegyně, pardon.
7: Děkuji.
6: Tělocvik. Tvůj, čeština, prosím.
7: Děkuji, pane řediteli. Tak chlapci a děvčata, já bych se vás nejdříve spočítala, kolik vás chybí. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, to máme 5 žáků chybí. Jestliže je vás ve třídě 35 a 5 vás chybí, to máme 35, bez 5 se rovná 30 žáků.
6: Kolegyně, moment, pardon, to není matematika, to je čeština. Já jsem inzeroval češtinu. Čili spíše kobila, babika, bík. Tímto směrem.
7: Ano, ale já mám aprobaci na matematiku.
6: Já vím, kolegyně, ale čeština, nedá se nic dělat.
7: Tak, že bych zkusila dát diktát.
6: Výtečně, čeština a diktát od jak živa spolu souvisely.
7: Tak děti, pište si. Silný a bystrý bík z Nového Bydžova byl odvezen do Přibyslavy.
8: Prosím, paní učitelko, proč tam byl odvezen?
7: Jak pak se jmenuješ, chlapečku?
8: Kalhous.
7: Podívej se, Kalhouzi, to ti snad může být jedno, proč tam byl odvezen, ne?
8: No a mě by to zajímalo.
7: No, tak já nevím, no tak tam byl odvezen třeba na porážku. A ty si, Kalhouzi, dej pozor taky. Nasycený syn lysého předsedy družstva se postavil k Novému Silu.
8: A co tam šel dělat?
7: To se hned dozvíš, Kalhouzi. Syn tam šel zívat a zírat. Paní Síkorová z obytného domu sypala syrové brambory do bytku.
8: Prosím, já nestačím. Co mu sypala?
7: Brambory do bytku. Bosí silák Síkora sykl. Kam se sypeš, synu? Sypu si to na sýpku, prosím, to budu sít, prosím. Já se asi sesypu.
6: Počkejte, to řekl syn?
7: Ne, to říkám já.
6: Ale kolegyně, co byste se sypala? Vždyť se tak krásně začala. Pokračujte dál. S, ale vždyť čeština nejsou jenom vyňatá slova pos. Vždyť čeština, to je procházka rajskou zahrádou. Taky čelíte, koxartrosis. No, to je, tak jděte do jiné souhlásky. Jděte třeba do p. No, jděte do p. V češtině pop tvrdejch a měkejch.
7: Tak p, pilný syn pílil na lesní pych.
6: No, no, není. Příliš současné to není, kolegyně. Něco takového. Tak jděte do jiné souhlásky. Valírujte v těch souhlásky. V.
7: Vír houkal a víly ve vile vily věnce.
6: Třeba.
7: To nebyly víly. Já už nevím, jak dál.
6: Ale kolegyně, vám chybí. Vy navodíte téma a pak vám chybí ta legenda. Vy musíte spustit vodopád těch nápadů, těch slov, vždyť v té češtině toto... No, počkejte, já vám napovím. Sválně, vidíte, třeba, co se dá vytřískat z toho loveckého motivu, jak jste nakousla? Jak jste to říkala?
7: Pilný syn pílil na lesní pych.
6: No, neřekl bych pilný syn, řekl bych pytlák. Takhle, pytlák, prosím, pych. Tak, navodím téma a jedu. Pilný pytlák pílil na lesní pych. A teď jedu. No. Chtěl lovit a honit. I vydal se do hlouby lesa. Neměl však zbraň. Zbraň. To je cvičení na... No. Chtěl ale lovit a honit. I vydal se do křovisek. Ale nic nenacházel. Tu jako kdyby zaslechl, že víly volají, ale to nebyly víly. To jeleni se byly svými paroly. A hlaně běžely. Kdyby měl pušku na bilbiji, já nevím, jak se to s tím dělá, no na bilbiji, a kuli by vypálil. To je cvičení na citoslovce. To nebudou vědět, jak to mají napsat. Ale neměl pušku, měl jen píky, pytel a ký. Pronásledoval laně dál, unikali mu. On však cílil a pílil, ale nemohl je dosíci, protože měl jen píky, kytel a pytel a ty tři věci. Tu, jako kdyby se mu zazdálo, že víla volá synu, pí. I pytlák zpytoval svědomí, zatřpitili se mu v očích slzy, vrátil se do vsi a již nikdy nepoužil píky, ký a svůj pytel si až do smrti přehodil přes rameno. A pak vstoupil do pionýra. Vidíte, kolegyně, všechno jde, když se chce.
7: Teda, pane řediteli, je vidět, že máte velikou praxi.
6: Jak to musím? No, kolegyně, ne, já mám aprobace ještě z jiných disciplín. Třeba všimla jste si nové sbírky motýlu v našem přírodopisném kabinetě?
7: Ano, všimla.
6: Všimla? No a nic to s vámi neudělalo. Kolegyně.
7: Nic, vy jste mi tam ale něco říkal o Císařské louce.
6: Ano, Císařská louka, to je oblast, kterou, etnická oblast, kterou bychom navštívili časem. Nebojte se, kolegyně. Tam je fauna, flora. Teď si mladenci ze mě vemte příklad. Jak se galantně chovám ke své nové kolegyni. A ne jako vy někteří pronásledujete děvčata po chodbách a tohle jim děláte za hlavou. Jak by to vypadalo, kdybych kolegyni podrazil v kabinetě nohy a začal se s ní na zemi prát a ještě jí ukrát svačinu. No. Naopak, vidíte, jak k dámě pouští mý první prosím.
9: Následující ukázky jsou z představení Cimrman v říši hudby.
10: Milostné písně určené pro paní Rózu nazval Cimrman snad pod vlivem svého oblíbeného autora Jindřicha Šimona Bára pěkně znějícím titulem Pro vdovičku. Uveďme alespoň ty nejzdařilejší. Píseň s názvem Dvojice si můžeme dokonce zaspívat, protože se nám dochoval hudební part. Prosím.

0: j'imagine.
1: U dalších písní se bohužel dochoval pouze text bez hudebního doprovodu.
2: Krása bez závoje. Když jde má milá po ulici, ať ráno je či poledne, k oknům se hrnou nájemníci. Každý se za ní ohlédne. Muži si mlsně kroutí vousy, volají v duchu, hahou, hahou. V představě vilné ruce mnou si, tuhle tak vidět nahou. Kdyby jen věděli, jaká si kostnata, však by nám přestali bušiti na vrata. Vzácný kámen. Proč máš, milá, na svém líčku ochlupenou bradavičku? Je to tvá pyha na kráse, že odstranit ti nedá se? Dám ti k svátku vzácný kámen. S výrůstkem hned bude ámen. Líčko tvé bude bezvadné, bradavka zčerná a odpadne. Jak ty jsi účinný lápisy.
3: James.
4: Prosím, pane.
3: Co myslíš, James? Už přišla jeseň?
4: Nevím, pane, jablka ještě nedozreli.
3: James, ty jsi severokorejská socha slobody. Já se tě nepýtám, či dozreli jablka, ale či už přišla jeseň.
4: Tak v tom případě si myslím, že jeseň už přišla, pane.
3: A jablka? Už dozreli?
4: Ako kde, pane?
3: Já mám jablka rád, James.
4: Vím, pane, už 20 rokov nič jiné nejete.
3: A to je už toľko rokov odtedy, ako mi začali chutiť.
4: Ano, pane. Pred 20 rokmi spadol váš striko z jablone. Zlomil si väzy a už to nerozchodil. Vy ste po ňom všetko zdedili a odtedy vám chutia tie jablká.
3: No. To boli krásne časy, James. Mali sme 10 koní. Pravidelne vyhrávali všetky dostihy. Nie ako teraz ten náš kôň, zablokovaný prievan. No ten ešte nič nevyhral.
4: Ťažko môže vyhrať, pane, keď vždy beží opačným smerom.
3: James, ty posledný mohikán hlinkovej gardy. Pravda, že behá opačným smerom, keď som ho kúpil u protinožcov.
4: Ja áno, pane, už rozumiem, v Austrálii.
3: Ale asi ho predám. James, nekúpiš koňa?
4: Ďakujem, pane, ešte mám toho hojdacieho, ktorého ste mi ráčili predať v lani na Silvestra.
3: Ach, peja. To bol môj obľúbený kôň, James.
4: Viem, pane, ráčili ste na ňom šantiť až do svojej 40.
3: Mali by sme si kúpiť nejaké užitočné zviera, James. Ale nie sliepky. To ich kotkodákanie ma privádzalo do zúrivosti.
4: Viem, pane, veď preto ste ich ráčili pohádzať do studne.
3: A tá hrozná služka Ester, čo im sypala zrna, blá. Tá z nich kotkodákala najviac.
4: Ak môžem, nesmelo podotknúť, pane, aj slúžku ste ráčili hodiť do studne.
3: No a? Nech je medzi svojimi. Aspoň je tu ticho.
4: Ticho tu je. Akurát, že nemáme vodu, pane.
3: A barón Fusakel si vraj kúpil korytnačky. Dočítal sa, že znášajú aj 50 vajec. Hlupák. Myslel si, že každý deň.
4: Mohli by sme si kúpiť kravu, pane. To je také zviera, čo nám dáva mlieko. No a mlieko to je To je taký nápoj. Mm-hmm. Ráčili ste ho piť, keď ste ešte boli maličký a sympatický.
3: James, ty vyblednutý syn Louisa Armstronga. Háda mi nechceš nahovoriť, že si mi dával piť mlieko od nejakej kravy.
0: No to bola rozumná krava, pane. Ani zdochnúť nechcela.
3: Nie, že mi teraz navrhneš kozu, James.
0: To by nás Adamovič zabil. Nie, pane, ani Capa, jej brata.
3: Čo keby sme si kúpili klokana, James?
0: Obávam sa, pane, že od klokana sa veľa mlieka nedočkáme.
3: Ale klokan má vak.
0: Aký, pane? Jaj pod očami?
3: Čo aký? Normálny na chrbte. Nosí v ňom mladé.
0: Mladé? A komu ich nosí?
3: No čo ja viem, čo som klokan?
0: To nie, pane. Vy nemáte vak.
3: James.
0: Áno, pane.
3: Kúpime si klokana. Zablokovaný prievan dostane kamaráta z domova. Môžu si podebatovať. A možno aj konečne niečo vyhrá.
0: Skvelý nápad, pane. Už sa teším, ako bude ten blbec vyvolovať oči.
3: James, spomínal si, že už jablká to zreli?
0: No, možno to je, pane.
3: Keby sme mali klokana, požičia ti vak. A môžeš ísť operať, James.
0: Alebo keď pôjdem k Fusakilovi na korytňačie vajcia, pane.
3: Výborne, James. Nie, že sa dáš Fusakilovi chytiť. Ten hlupák si doniesol z Himalájí snežného muža. A teraz hľadá preň ho manželku. Ha!
5: Dobrý den, pane Šmajda.
6: Ale dobrý den, pane Leib.
5: Ani nevíte, jakou mám radost, že vás vidím.
6: Tak? No tak nevím, jestli se neradujete zbytečně, pane Leib.
5: Jak to?
6: No já totiž u sebe nemám ani korunu.
5: Já si přece nechci od vás nic vypůjčit, pane Šmajda. Dovolíte, můžu si na chvilinku.
6: No samozřejmě, si začněte, no.
5: Já jsem rád, že vás vidím už proto, protože jsem zrovna na cestě k vám, víte.
6: Ke mně?
5: No ano.
6: A vy myslíte jako ke mně domů, jo?
5: No ano, k vám domů.
6: Aha. No totiž, abych vám řekl, já zrovna nejsem doma, víte?
5: No to já vidím, že nejste doma, no, ale já k vám jdu proto, protože vy jste mě přece dneska pozval k vám na tu večeři.
6: Já vás na večeři?
5: No ano, vy už to nevíte.
6: No tak možný to je, no. To víte, já plácnu leci nějakou blbost, ne?
5: No a taky hlavně proto, že se vám chci něco zeptat, víte?
6: No já se zeptejte, no.
5: Vy znáte toho mladého Žoudličku?
6: Žoudličku? Počkejte, vy myslíte syna toho starého Žoudličky?
5: Jo, toho syna, myslím.
6: No jo, poby ho neznal, teď to je syn starého Žoudličky, ten mladý. No jo, jistě.
5: No toho já myslím právě.
6: No jo, toho já
5: se vás chci něco zeptat, ale no. Čistě tak jenom mezi námi.
6: No jistě, jako... no.
5: Co vy soudíte o tom mladým Žoudličkovi?
6: O tom Žoudličkovi? Jo. No tak to vám můžu říct, teda, aniž bych mu chtěl nějak lichotit, jo. Nebo tak, víte. Ale to je úplný hovado, ten Žoudličko.
5: No to je hezký, no. On si totiž chce vzít moji dceru za manželku.
6: No tak vidíte, teď vám to říkám.
5: No a vy si myslíte, že by snad s mojí dcerou špatně pochodil? Nebo?
6: No tak to snad ne, no ale člověk si přece nemusí koupit hned celý pivovar, když si chce sem tam napít sklenice piva, že jo?
5: No mě spíš šlo o to, víte, jestli ten Žoudlička je jako poctivý člověk.
6: No tak natoliko zase neznám, víte, no ale to víte, člověk musí je dneska opatrnej,
5: no,
6: že jo?
5: No právě.
6: Oni jsou různý hochštapleři.
5: No já.
6: Já znám případ, kdy se jeden vydával za instalatéra, víte? a po svatbě zjistili, že je to sochař.
7: Víte, musí být člověk opatrný.
5: No tak já po téhletý stránce jsem informován, že Ubička dělá statistiku.
6: No jo, to je mu podobný. A co je to vlastně?
5: Vy nevíte, co je statistika?
6: No počkejte, jestli ta stika to je...
5: Statistika.
6: Jestli ta stika to je jako nějakou filmu, že jo? Nebo filmu, ne?
5: Jo, vy myslíte, že dělá statistů filmu?
6: A nebo to ne, ne.
5: On dělá statistiku.
6: Jo, takhle, aha, jo.
5: Vy nevíte, co to je statistika?
6: No to já vím, ono. To je nějaký cizí slovo, že jo? Nebo,
5: no taky, ale to je jistá věda, víte, která určuje takové, řekněme, číselné vyjádření hromadných výsledků.
6: Jo, takhle, jo. Nějaký hromady se číslujou, jo? Nebo to,
5: ne, ne, ne, to jsou určité výpočty, víte?
6: Jo, takhle, aha.
5: To je výpočty, vypočítá se třeba, kolik piva se u nás do roka vypije.
6: Jo, jo.
5: A že v průměru připadne na jednoho obyvatele, dejme tomu denně, litr a dvě deci piva, tak jo, to jo. Se počítá, jo?
6: Litr a dvě deci, jo?
5: No, dejme tomu.
6: Jo, jo. No, ale to sotva, to oni všude čepujou spíš o dvě deci míň, než víc, víte?
5: No, a tohle to je průměr na osobu, víte?
6: No, jo, no.
5: Vy zřejmě nechápete, jak je to myšleno, že jo? No, podívejte se, já vám dám příklad. Vy půjdete třeba Flekovu,
6: jo.
5: No a vypijete tam, kolik uděláte tak piv za hodinu?
6: No, tak přijde nám to, jak je tam rychlá obsluha, že jo?
5: No, jistě, no. A dejme tomu, že vypijete, řekněme, 3 piva,
6: jo.
5: A váš soused vypije 5 piv, takže v průměru jste vypili každý 4 piva, víte? Chápete?
6: No jo, ale to je vyloučeno. No když ten jich vypije 5, tak to já jich vypiju taky 5.
5: No dobře, a já to říkám jako příklad, pane Šmajda,
6: no,
5: když vy vypijete třeba 2 piva a váš přítel Louda nevypije žádné,
6: jo, jo.
5: Tak v průměru jste vypil každé jedno, že?
6: No jo, ale to neznáte Loudu. To když já vypiju 2, ten vypije aspoň 3 Louda.
5: A to říkám jako příklad jenom.
6: No jo,
5: abyste věděli, jak se vypočítává statistika.
6: No jo, to jo.
5: Podívejte. Například včera stálo v novinách, to je taky statistika,
6: jo.
5: Že pražské metro dopravilo v minulém roce přes 20 milionů lidí.
6: Prosím vás, že tomu věříte. Teď tolik obyvatel nemá ani celá naše republika, prosím vás.
5: Ne, to je myšleno statisticky, rozumíte?
6: No, to je
5: někteří
6: jedno,
5: tam jezdí denně přece.
6: No jo, někteří a tam nejde ještě ani jednou, prosím vás.
5: Pořád nechápete, co to jsou statistické výpočty. Podívejte se. Je třeba statisticky vypočítáno, že v Austrálii každou půl hodinu přejede auto jednoho člověka.
6: Prosím vás.
5: Každou půl hodinu? Jednoho člověka.
6: Jednoho člověka?
5: Představte si to.
6: A přímo přejede takhle?
5: No, představte si, přímo přejede člověka každou půl hodinu.
6: No jak to ten jeden člověk může vydržet?
5: To není jeden jediný. To není jeden jediný.
6: Cože?
5: To není jeden jediný člověk.
6: No jo, proto. Se střídají, že jo? Nebo...
5: To je všechno statistika,
6: jo, takhle,
5: statisticky
6: jo,
5: to jenom, no. To byste nevěřil, co se dá všechno statistikou určit.
6: Jo.
5: No například je dokázáno, to by si měli vzít hlavně kuřáci, teda k srdci, že například kouření zkracuje život.
6: Kouření? Prosím vás, takovej nesmysl.
5: Jak to nesmysl?
6: Já vám můžu dát příkladu různých. To byli například dva bratři.
5: Jo.
6: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
5: No dobře, to je náhoda, že
6: třeba... Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu byly 3 roky. Prostě nemám vůbec společnost kouření.
5: Pořád nechápete, co je myšleno pod tím slovem statistika, víte?
6: No jo, co je...
5: Podívejte, já vám dám ještě jeden příklad, snad to pochopíte.
6: No.
5: Tak představte si například, že veškeré holandské rybolovní lodě vyloví denně tolik slanečků, že na jednoho obyvatele Amsterdamu připadne denně 101 slaneček.
6: 101 slaneček denně?
5: Ano.
6: Na jednoho člověka?
5: Na jednoho člověka 101 slaneček denně.
6: No to je strašný teda.
5: Jak strašný?
6: No já si představte, že já bych třeba byl v Amsterdamu.
5: No a...
6: My jsme pětičlenná rodina. To by bylo denně 505 slanečků, denně. Teď moje manželka ještě k tomu žádný slanečky nejí. To by připadly ty slanečky mojí manželky taky ještě na nás. To by bylo na osobu denně. To máte 125 a čtvrt slanečku denně. Co by jsme s tolika slanečkama měli dělat, prosím vás? snad udělat salát slanečkovej, jo, ale to...
5: Co? Nechápu, že může být někdo tak nechápavý, když ty holandské slanečky přece jdou zase do jiných zemí, třeba do Albánie, že jo, která nemá žádné slanečky, rozumíte? Za to má zase struny ze střev a tyto struny ze střev jdou zase zpátky do Holandska, ne?
6: Že to bych měl radši ještě ty slanečky. Co bych měl dělat, prosím vás, denně s 505 strunama ze střev?
5: Beznadějné vám něco vysvětlovat. Ještě štěstí, že jeden člověk někdy může myslet za druhého. Ono je totiž statisticky dokázáno, že když má jeden člověk celý mozek a druhý žádnej, víte, tak každý z těch dvou má potom půl mozku, pane Šmajde.
6: No to je možný, no ale já už teď musím jít domů na večeři, co vám...
5: No já věřím, že to pozvání na večeři ještě platí, pač já už mám hlad jako tygr.
6: Jo, můžete mít hlad jako tygr, když jste před půl hodinou sněd teprve půl kuřete.
5: Já, že jsem sněd půl kuřete?
6: No samozřejmě.
5: A jak jste na to přišel?
6: No podle statistiky, poněvadž já jsem před půl hodinou sněd celý, naschválně.
8: Nazdar, Jendo!
9: Nazdar, Bohuši! To je Bohuš Lebeda, můj kámoš z vojenské školy. Na Doupově jeho UAS přejel tank, vylez sice bez krábnutí, ale od té doby zase docela divně mluví, no. Tak ho preskli do muzea. Naštěstí ne jako průvodce, veď ty, bejku?
8: Nech si říkat, prej ti mám pomoct převést tu plechovku. Ale pokud vím, tak ta kravina je kulatá a valník na vejtřasce je placatej. To nebude žádná sranda. To je proti...
9: Fyzice, já vím. Co navrhuješ?
8: Stavil bych se v autoparku u Standy. Ten rád poradí, protože si ví rady vždycky.
9: Abyste rozuměli, Standa je OPčko, ale k tomu se ještě dostaneme.
8: Abyste rozuměli, tak věta, k tomu se ještě dostaneme, to je taky tik po tom jeho seskochu.
9: Hodnej. Takže Standa je OPčko. Občanský pracovník, tedy Neguma. Celým jménem Standa Chrobák. Dělal v Letňanech v Letovu letadla a v AV nákladáky. Protože si ví rady opravdu ze všim, jo, tak rád kutí navíc. Tak dal dohromady pár věcí Sávě, pár Salbatrosu. Výsledkem byla 30-tunová nákladní AV s valníkem, s hydraulickým čelem a podzvukově lítala ve 200-kilometrový vejšce. A dokonce dvakrát přistála, po každý v paneláku. A protože jezdila na plyn, tak to vždycky vyšetřili jako výbuch plynu. Protože Standa po každý včas vyskočila, splynul s davem a zmizel. Ale k tomu se ještě dostaneme.
8: Přestaň už kecat, jdeme za Standou. Je úterý, já vám půjde do prtiky. A my to bez něj nestihneme převést. On si bude chlastat a my dostaneme od náčelníka flastr. A navíc ten Sojus zůstane bez dozoru, bez domáči nám ho odvezou do sběru, stejně jako to dělo a dvě letadla.
9: No jedno letadlo, druhý jsem prodal já.
8: K tomu se ještě dostaneme. Jdeme.
9: Ještě jsem zapomněl říct, že Standa je vlastně Stano, protože je Slovák.
8: A tím pádem z nás tří mluví nejvíc divně.
9: Ahoj Stando, co vyrábíš?
10: Čistím si nechty. No nevím, či je to bahno, alebo hovno.
8: Gáš? Čo je hovno?
10: No já jsem si vravel, čo by mi bahno v ryti robilo. Čo zháňáte, idioti?
9: Máme převést vejtřaskou přistávací modul Sojuzu z jednoho hangáru do druhého, ale modul je kulatý a valník je placatý.
8: To je proti fyzice.
9: No k tomu se ještě dostaneme.
10: No či je valník placatý a modul gulatý, musíte na valník napchat volačo, v čom ono ten modul bude ako guločka v jamočke.
9: Ty seš genius.
10: Takhle chytrej sem také, ale co? Mám tu takú starú cisterňu. Je z jednej strany jej placata a z druhej akoby do nej volaču najebalo. Je taká akurát pre prevoz toho gulatého ono nezmyslu. No, sú v nej voláké chemikálie a nikto nevie, čo je to za žbrnda.
9: Ale k tomu sa ešte dostaneme.
10: Staňte kecať a jdeme to naložiť. Nechci tady zestárnout.
9: Ja si musím vypiť, sakra. Pome, Žilina, dávaj v nohy.
10: Nacúvaj s tým ono autom popri toho plecháča. Mám tam tú nádrž zababušenú.

0: Dobrý.
1: Výborný. Chcípni to. On myslel vedle tý plechový boudy. A ty si rozsechal půlku typizovanýho vojenskýho kulturáku. Dělal jsi vůbec řidičák.
0: Na rozdíl od tebe dvakrát, vole. A dobré vodí, já už jsem do toho ono kulturného 3 razy najebal. Možno proto se takto rychle odporučal. Tak teraz nalož tu cisternu a pomalý, nech nevybehne všetko, čo je dnu.
2: Ty vole, z čeho je ta nádrž? Nikdy jsem nic podobného neviděl. Vždyť se to na vytřasku sotva vejde. Ale k tomu se ještě...
1: Ne, to tam nedostaneme. Navíc je to plný sraček a nikdo neví jaký. Ale ta půlkulatá prohlubeň je dobrá. A co je tohle, co znamenají ty obrázky tady?
0: No, jsou pekné, ne? Taky originálnu. Nevím, prečo někdo na cisternu maluje takéto one. Poznal jsem maliara v Popradu.
1: Poprad, posrad, pochcat. Už to naložte.
2: Je to tam? Teď přistávací modul.
0: To je modul? Ty kokot. A je čudné, že do té cisterně pasuje celkom presně. Ty, já už vím, co do něj najebalo. Takže ta cisterna bude asi ruská.
2: Ty jsi geniální.
1: No, konečně je to na valníku. Kuchařka je v nízdě.
2: Ukaž, podívám se dovnitř.
0: A já se pozrím, ukaž, ukaž.
1: Ještě, že to má víc okýnek. Jak to, že jsou uvnitř skafandry a všechny ty srpetičky.
2: No, má být nějaká výstava, tak to asi vybavili. Aspoň chtějí, aby to nějak vypadalo. No. Vždyť jinak je to hnusná koule a nic na tom ke koukání není, ne?
0: No mi nevrav, že se tam mestě traja ľudia. Alebo že v tomto skafandri bol Remek.
1: Tenkrát asi jo. Dneska by se bolševik nevešel do plachty v Otávě.
2: Hele, je to otevřený. Než to převezem, tak můžem zkusit, jestli se tam vejdeme.
0: Jasně, ukaž, já se napchám do skafandru.
2: Hele, tenhle pocit znám ještě z doby, kdy jsem lítal. Mám takový mrazení v zádech, člověče. Ale k tomu se ještě dostaneme.
1: Jestli nás jedno nachytá, tak poletíme. Ale z muzea na hlažbu, to bude mrazení v zádech.
0: A čušaj už a oblíkaj se ty. Oskušáme a půjdeme si vypít, no. V krčme porozpráváme, že jsme kozmonauti.
2: No hele, sice už sedím, ale teda moc pohodlí tady není, co? Počkej, ještě helmu.
3: Hotovo, tak polezte.
1: Já si v tom připadám jako včela.
0: Máš helmu opačně, takže mi připadáš skôr jako kokot. A já si tu sadněm.
3: Joj, ale komu to ruply nervy? Ještě, že máme helmy.
1: Já ještě ne. Co jsi to žral? Tak jačí. Panové, sedíme. Vyšli jsme se všichni, ale takhle namačkaný by jsme nedoletěli ani do Holešovy.
3: A tu máme ještě otevřený dveře, já mám venku ruku a nohu.
0: A já už mám škafandru jako v zaprděnci.
1: Ježíš, tak já to zavřu, no. Tak a je to všechno tak, jak má být. Stejně si tenhle dome svýho neumím představit.
3: Taky si neumím představit, který debil nezabrzdil tu vytřasku. Koukněte z okýnka. Všechno se hýbe, takže jedeme.
0: Jaj? A já navyše vidím z okýnka, že tu najebeme do stojanu s leteckým benzínom.
1: Není možná. Aspoň se přivoutajte.
3: Stojan dobrý. Horší by bylo urazit stojan a pak narazit do skla.
4: A herec, který teď přijde, je vlastně legenda. ty dále.
5: A ty mě pleteš. Hej, šibol.
4: Dobrý večer. Jiří Sovák.
5: Neber to vážně. Tedy Jiří Sovák jsem, ale jinak. Tohle nebylo uvítání, to bylo vlastně trizna za mě.
4: Ale no tak. Jiří, o tobě jde mnoho legend. Řekni, jsou pravdivý a nebo ne?
5: Ovšem, jsou pravdivý. Až na ty vymyšlený.
4: To je hezká odpověď. Posaďce, já tě vítám a děkuji, že jsi přijal moje pozvání na dnešní večer.
5: No a proč bych neměl přijmout tvoje pozvání na dnešní večer? Ty si myslíš, že já nemám žádný svoje oblíbence, svoje hvězdy, který zbožňuju? Že to divadelní a filmový monstrum sebou tam všude jako kyslíkovou bombu? Ha, ochu, já ve svým soukromí jsem nejděčnější a nejcitlivější divák. Já jsem přímo někdy až naivní.
4: Jsi takový malý děťátko.
5: No, takový hlavy.
4: Ano.
5: Já mám svoje idoly všude, mezi sportovci, mezi kolegy a tak dále. Já prostě v obdivu a fandím každému, kdo něco umí, něčím vyniká, od toho se může něco poučit. Nebo může se snažit, abych ho nějakým způsobem dohonil. Je takový heslo, rádoby filozofický, takový fojtajbl heslo, který říká, že chceš-li něco dokázat, nesmíš nikoho uznávat. Což je velice tedy smutný heslo. Já jdu dokonce tak daleko, že já ty svoje idoly si prověřuji. Já si dělám takový psychologický testy a z nich si potom sestavuju povahy. A vždycky, když mám možnost se dostat k někomu, jako při nějaké, teď jsem dělal pro ty průvodní slova, tak jsem ty zpěváky a ty zpěvačky poznal, tak ti řeknu, že mám s tím dobrý zkušenosti, že to dostrefuju. Ovšem stane si případ, že třeba se domnívám, že ten nebo ona je, no, on, že je makový a on je úplně tvarohový. A to mě strašně mrzí. To se vždycky až úplně namíchnu na toho člověka nevinnýho, protože ten nic netuší, on kouká, proč koukám jako bubák na něj. To mě ovšem za dva dní přejde a je to zas pořád.
4: A prosím tě, trefil jsi se někdy 100% do někoho?
5: No tak 100% ne, ale nejvíc mi to vyšlo při Jirkovi Štajdlovi. Jiří Štajdl to byla výrazná postava pop music. To byl skutečně textař, básník. Nahoru jsme se seznámili, byli jsme velký kamarádi spolu. To bylo skutečně takový dítě s rozdářenýma očima. Ten šel životem jako rozkvetlým sadem a byl neustále vzrušený. Všecko kolem něj, co se dělo, to bylo prostě podivuhodný, neobvyklý. On byl takový Don Quixote, ale obrácený. Zatímco Don Quixote viděl obry a obludy, tak Jirka Štejdle každému, koho potkal, připisoval neobyčejné vlastnosti. To nebylo možné, aby on potkal průměrného člověka. To neexistovalo. Já si vzpomínám, že jsme šli spolu v Jevanech po ulici a najednou mi povedal, podívej tu babu, vidíš, vypadá normálně jako obyčejná baba, to je genius, člověče, to je, já ti upozorňuji, že ta pěstuje takový jídle, má zelí na zahradě, takovýhle kedlubny, to by mohla klidně zásobovat celý Jevan. No samozřejmě, normální bába, normální zelí, on to viděl. Jednou jsme šli spolu takhle u nich po zahradě a tam je taková železná mříže a petlice. Povídá, vidíš tu petlici? Já jsem do té petlice, říká on, řezal 14 dní s přestávkama. Jednou tady byl takový děda, něco nám tady dělal, tak 70 let, koukal na mě, vzal mi to kladivo a tě upozornil, že do něj dvakrát klipnul ze spoda, jednou ze zhora a petlice byla dole. Penzista ovšem kovář. Dokonce jednou, a nespomínám si tu souvislost, v cizně se dostali do nějaký šlamastiky a museli se nechat převést přes řeku. A on říkal, no tak viděl jsem loď, tam je přívoz taky, tam baráček, tak jsme zahalekali, vyšlo takový odrostlejší dítě, já si myslím, přijde tatík, že ho převeze nás. Koukám, to dítě bralo bydlo do ruky, mě vstali vlasy hrůzou, pánu, kluci to přeplavem rovnou v šatech a nebudeme čekat, až nás ta holka udělá. Já tě upozorňuji, že ona píchla jednou, byli jsme v prostřed řeky, píchla po druhé a byli jsme na druhé straně. Prostě geniální dítě. To byl Jirka Štajdl, ještě dlouho bych musel povídat, abych ho co, tak vystínul tak, jak skutečně, jaký on byl. Měl jsem ho rád. Už mezi námi není, jsou mezi námi už jenom jeho písničky a budou tady ještě strašně dlouho, generace od generace. Neměl jsem ho rád jenom já, ale všichni, kdo ho znali, protože Jiřík měl srdce, který hřálo. A vždycky, když si na něj vzpomenu, tak mi přijde na mysl to řecké úsloví. Koho bozi milovali, umřel mlád. Ale teď mě omluvte, mám tady malé řízení s Valdemarem. Já jsem se tě, Valdemar, mohl taky zeptat přímo v šatně, ale já jsem si to nechal tady až na veřejnost. Prosím tě, řekni mi jednu věc. Boholíš ty se někdy?
4: No,
6: Zatím jsem ještě o tom neuvažoval, ale je to možný.
5: Prosím tě, kdyby k tomu došlo, zavolej mě. Já bych totiž strašně rád viděl, komu vlastně celý život fandím a tleskám. My tě ty kluku vidíme pořád jenom kousek.
6: Dobře, tak no, já určitě zavolám, kdyby k tomu došlo. Můžu mít teď otázku já?
5: Prosím.
6: Hrál ty jsi někdy vodníka?
5: No, abych pravdu řekl, jednou se o tom uvažoval, ovšem. Našli se tam lidi, kteří tvrdili, že jsem na starýho vodníka moc mladý a na mladýho moc starý. Takže z toho jsem.
6: Ale víš, že ty seš na starýho vodníka dost starý?
5: No, to jsi mě uklidnil, tak to ti teda děkuju. Tak prosím, starýho vodníka máme. Kdo bude hrát toho mladýho?
6: No přece já.
5: No vlastně, proč ne, když je to legrace.
6: Přátelé, já jsem nedávno čet ve starých listech a našel jsem tam krásnou árii vodníka z Lucerny. Písničku tu budete jistě znát a zlidověla. Jenom kousek ji zaspívám. Haničko, dušičko, nekašli, aby mě u tebe nenašli. Ta zlidověla. Ovšem našel jsem tam taky duet, který vůbec nikdy nebyl zveřejněný. A tak nám dovolte s Jiřím Sovákem, aby jsme ho uvedli. Teda kratičkej dialog v lesní tišině a posléze teda ten přenádherný duet, který bude mít v televizi premiéru.
5: Ivane! Ivane, Ivane! Už zase do mlejna. Zase za Haničkou. Máš lidskou slabost. Porád vňukáš, kuňkáš. A oni tam zatím na tebe líko líčí. Pojď raději se mnou k zámečku do jezírka. Tam je tišina, klid a mír. Tam nám bude dobře.

0: Já moc krát děkuji. Děkuji moc krát.
1: Víš, že jsem si s tebou moc hezky zaspíval? Já nevím, jak si diváci poslechli, ale já jsem si moc hezky zaspíval s tebou. Kolikrát mi to vlastně už spolu zpívali? Počkej, já to spočítám.
0: No, poprvé.
1: No, no. Vidíš, ale sespívaný jsme, jako by jsme byli z jedné vesnice. A není ti nápadný, že jsi mě, kromě tedy tebe, nikde neslyšel zpívat?
0: No nápadný mi to je, ale nevím, čím to je.
1: Protože já v sobotu a v neděli chodím s Andulkou do lesa a tam zpívám. Tam je hluboký les, klid, tam já se tak nestydím, víš?
0: Ano.
1: A zpívám až 7 hodin.
0: To hledáš houby 7 hodin?
1: Ale ne, houby hledám 2 hodiny, ale 5 hodin hledám auto. Ale zpívám pořád, aby jako Andulka na to nepřišla, že hledám auto.
0: A hlavně taky, aby tě našla, že jo?

Někteří lidé jsou postiženi zvláštní zlomyslností osudu. Říká se jim nešikové. Jako by oni za to mohli, že věci v jejich rukou jaksi oživnou a projevují svévolný a poněkud ďábelský temperament. Spíše by se mohlo říci, že jsou to kouzelníci. Jejich pouhý dotek vdechne neživým věcem nevypočitatelnou bujnost. Zatloukám-li hřebík do stěny, oživne mi kladívko v ruce tak divným a neskrotným životem, že buď rozbije stěnu nebo můj prst, anebo nějaké okno na druhé straně pokoje. Pokouším-li se zavázat balíček, propukne v provázku úzkočnost přímo hadí, svíjí se, vymyká se mi s rukou a nakonec provede svůj oblíbený trik. Že si k balíčku pevně přivázím.

oživující vztah k věcem a považují je za nešiky, budíš k ničemu, nemotory, vrtáky, nekňuby, pletichy a nemehla. Ve skutečnosti celý rozdíl je ten, že tito nešikovní lidé jednají s neživými věcmi, jako by byly živé. To jest neskrotné, nadané vlastní vůlí a vzpůrné. Kdežto šikovní lidé jednají s neživými věcmi jako skutečně neživými, se kterými mohou dělat, co chtějí. Takový příručí v obchodě nezachází s provázkem jako s divokým a úskočným hadem, nýbrž jako s poslušným a mrtvým provázkem. Jedna, dvě a má to hotovo. Kladívko v rukou zedníka není jankovitý tvrdohlavý beran, beran duc, který trkne, do čeho je mu zrovna libo. Je to neživý a pasivní nástroj, který dopadne, kam je mu určeno. Z hlediska nemotorů je ovšem toto skrocení věcí skutečné čarodejnictví. Ale stejně by měli lidé šikovní uznat, že nešikovnost je magická a tajemná. Mám například za to, že pohádky o věcech, které mluví, nevymyslili lidé šikovní, nýbrž právě magičtí vrtáci. Myslím, že Andersen někdy spadl ze židle, anebo ze židlí, což mu vnuklo ideu, že židle je občas živá a může mluvit. Hloupý Honza, který pozdravil lávku a přál jí mnoho štěstí, se nepochybně bál, že ho řečená lávka může schodit do potoka. Kdyby byl členem klubu turistů, nemluvil by s ní, neboť by si byl jist, že po ní přejde jako by smet. Šikovní lidé vnášejí do našeho světa hrdinou představu neomezených možností. Vrtáci však přinášejí a udržují epickou a přímo pohádkovou představu neomezených potíží, příhod, překážek a odporů. Představa skleněné hory, jež se tyčí za propastmi, černými jezery a nepropustnými pralesy, vyjadřuje živou zkušenost nešiků, že je strašně těžko někam dojít nebo něco udělat a že se člověk přitom může zmáchat nebo potlouci. Ale pro tuto obrazotvornou přednost nechválím vrtáky. Jejich význam je větší. Rád bych řekl, co učinili pro vývoj a pokrok světa. Ano, byli to nešikové, kdo způsobili největší vynález lidstva. Byli to vámi opovrhovaní nemehlové, kdo přivedli na svět dělbu práce. Musel se zrodit první hrozný nemotora, aby ho jeho šikovnější spolupračlověk odstrčil od obrábění pazourků nebo vydělávání kůže řka. Posti, vole, já to udělám za tebe. Byl to nešika, kdo stvořil specialistu. Kdyby všichni lidé byli stejně obratní, nebylo by dělby práce. Následkem toho by nebylo pokroku. Zatímco někteří pralidé uměli otloukat pazourky a jiní zabíjet mamuty nebo soby, byli vzácní a pokrokoví jedinci, kteří neuměli nic, nebo snad uměli něco, co nebylo k ničemu. Jeden z dlouhé chvíle počítal hvězdy, druhý budiž k ničemu dělal na hubě všelijaké zvuky, kterým se ostatní smáli a které pak začali napodobovat. Třetí si hrál, dejme tomu, s barevnou hlínkou a sazemi a načmáral v altamíře první fresky. Byli to patrně docela bezmocní a podivní vrtáci, kteří nedovedli ani rostlouc morkovou kost. Šikovní lidé objevili, že je možno vyrobit z kamene nůž. Nešikovní však učinili další objev, že je možnost tuto práci přenechat jiným. Stvořili společnost, která se o sebe opírá. Silní a obratní mužové shledali, že je nutno být lovcem a válečníkem, aby byl člověk živ. Vrtáci však ukázali, že stačí pár lovců a válečníků, aby byli také jiní lidé živi. Člověk přestával být pouhým lovcem tehdy, když se zrodili
jedinci, kteří byli velmi špatnými lovci.

Kdyby všichni lidé uměli šít boty, nebylo by ševců. Kdyby nebylo nás nemehlů, nebylo by ani Prometea, ani Edisona.

0: Já jsem skoro okolností obdržel záskok ve hře, kterou jsem neviděl. Věděl jsem akorát o té postavě, že je to postava komická a že je to bratr Martina Růžka, který s jeho rodinou žije celý život v jednom paláci. Vyznačovala se ta role tím, že měla spoustu příchodů, odchodů, přeběhů a všelijakých takových špílců. Tak jsem si řekl, musíš se držet Martina, protože Martin, tvoje záchrana. Odjel jsem klidnej do divadla, ve vrátnici jsem se zhroutil. Dali mě do šatny, čekal jsem na Martina. Martin Růžek přišel majestátně, podíval se na mě očima zubního lékaře, který už předem slibuje, že to nebude bolet. Povídá, hošičku, moc toho ode mě nečekej, byly prázdniny, mám tam spoustu nejasností. Vytáhnul lejstra, začal listovat, opakovat si roli, chodil po jevišti, za kulisama, po chodbách, já jsem v kostýmu, on v kostýmu, chodili jsme spolu, zašel taky na pizuár, já v roztržitosti za ním. Tam jsem samozřejmě předstíral, že se mi taky chce, abych nevypadal úplně tak hloupě. No a představení se blížilo začátku. Nastupovali jsme takhle z levé lože, já tam byl připravený. A poslední, co si pamatuju, bylo to, že najednou slyším na jevišti Munzara zpívat. A hezky. Uvědomil jsem si, že jsem ho vlastně nikdy v životě neslyšel zpívat, ale to už mě události strhly. Ten děj mě vtáhl do sebe, kolegové si mě podávali jako merunu. Já jsem tu něco řekl, tam jsem se zasmál, rozlobil jsem se, nebo jsem se zase divil podle toho, jak jsem uznal za vhodný. A tahle ta vřava trvala 2 hodiny. Pak mi oznámili, že je konec, abych se šel děkovat, čemu jsem se velice divil. No ale to je jenom taková předehra. Pár dní jsme hráli něco jiného. A když jsme měli začít hrát tuhle tu osudnou hru, Martin Růžek onemocnil. Jediná moje záchrana, moje mateřská loď, a naštudoval během dopoledne za něj tuto roli Václav Švorc. Má výbornou paměť, u aranžma neměl ponětí, já, co jsem věděl, už jsem zase zapomněl, takže to slibovalo velikou švandu. Připravili jsme se, až jsem znal jeho psychologický stav, jakým je, až jsem v něm byl, tak mám Danoušku nic, ničeho se neboj, hezky se mě chyť, zaklesli jsme se do sebe a vyrazili jsme na jeviště. No tak samozřejmě jsme dělali pro diváky dojem, jako že některý z nás nemůže na nohy, jenom se nevědělo, který. No tak, já jsem s ním šmejkal po jevišti, tak jak jsem zase uznal za vhodný, suverénně, když mluvil tedy, a Václav chrdlil text, bezpečně chrdlil text, já ho natáčel, když mluvil ke knížeti, když mluvil jako s hraběte, zase jsem ho natočil na hraběte, ať v té době já už věděl, kde je kníže, kde je hraběte, já už jsem ovládal. No a takhle jsme se probojovali ke konci. A už to vypadalo, že se nemůže nic stát, tak jsem ho pustil. A on má poslední větu, povídá, tak bratře, a teď půjdeme domů. A šli jsme každý na jinou stranu.
1: Počkejte, já už to začínám kapírovat. Tak vy myslíte, že bychom to vaše prase bacili dohromady na posvícení a to moje prase, že bychom honili sem tamtou dírou, aby zhublo?
2: Hlejte, my bychom si teďka každej porazili půlku svýho prasete. Vy byste si porazil půlku svýho prasete, já bych si porazil půlku svýho prasete. A v tom patentním chlívci bychom krmili každej půlku svýho prasete. Vy byste krmil půlku svýho prasete, já bych krmil půlku svýho prasete.
1: Co pak, o to toho já bych nebyl nepřítel. Mně jde jenom o to, aby jsme to nespletli, až přijde ta kontrola. Aby nám ty půlky pasovaly k sobě.
2: To už si vyprobujem. Tak plácnem si, anebo si neplácnem?
1: No tak plácnem.
3: Sledujete dva vynalezavé sousedy, kteří s pomocí společného chlívku chystají zabíjačku na černo.
2: Zkuste si párkrát mávnout, jestli to není vyvyklaný.
1: Jde jenom o ten moment, kdy to prase zaječí na celou ves, jinak já jsem klidnej.
2: Tak, kastrol mám, provaz mám, nůž mám taky.
1: Porád mě mailí, že píchnout prase potichu, to je secakramenská štrapáce.
2: Všechno mám promyšlený. Budete si mlátit o sebe a přitom můžete něco zaspívat, aby to nebylo tak nápadný. A já ho v tom bouchnu.
1: Dělejte, než někdo přijde. Pod našimi okny teče vodička, napoj mi mamila mýho koníčka. Já ho nenapojím já, co říkáte? Já ho napojím já, se koněvá.

0: yaptı sanki Fatih?
1: Abi işte. Gitti o.
2: Ano, to si vzpomínám, to je vlastně první rok televize, to je asi před 29 lety.
3: Ale tenkrát jsme tě museli líčit hodně na staro. A nebo teďka máš make-up speciálně?
2: No, děkuju pěkně. Neberte ho vážně, pochopitelně, takzvaný režisér, psycholog. No, ovšem před tímhletím oficiálním prvním vysílání bylo takzvané vysílání pokusné. To bylo mnohem dřív v Libocích, tam v těch laboratořích. A já s Františkem Vnoučkem jsme byli vlastně dva herci, první herci, kteří tohoto pokusného vysílání se zúčastnili, tedy jako pokusní herci, pochopitelně. Situace byla taková, že tam bylo několik baletek, asi 7, tam poskakovali, aby bylo prostě vidět, co to udělá, rychlej pohyb na dálku, až po Praze bylo asi 12 televizorů celkem a hodnotili to odborníci, jak to dopadne. A my jsme tam s Frantou Vnoučkem měli udělat dialog ze čtvrtého jednání Maxima Gorkého Na dně, které jsme v té době hráli u Buriana. No tak ovšem, ten celý pokus televizní zachránila úplně jiná osoba. A sice Franta Trefný, který tenkrát dělal medicínu, myslím, už byl hotov, byl lékař, nebo nebyl, to už jedno. Dneska je to prostě primář příbramský nemocnice, rentgenolog, vynikající, můj přítel, dlouholetý. A ten to vlastně zachránil. Situace byla taková, že my jsme si tam přinesli fousy samozřejmě, jako já jsem hrál barona, Franta hrál saténa, Franta měl fousy i paruku, já jenom fousy, klobouček. No to víte, teď jsme tam přišli a pan, když přišla na nás řada, kde máme nějakou lavici nebo palandu, přece musíme mít nějaký prostředí. Ale ne, že to je zbytečný, tady je ta bedna, tam koukám, mate in Čechoslovakaj, tedy máde přesně, já otočím to na druhou, jsem zas máde, ze všech stran máde, nepoužitelná prostě bedna, ano, to jste nás pěkně odflinkli, v tom případě to hrajeme ve spousou. Tak nás přemluvili, tak jsme se přece jenom nalíčili. Oblíkli. A samozřejmě tedy maska pro divadlo, kde je divák vzdálen, že? A v televizi to je pěst na oko, tak oni tvrdili, že ačkoliv to nebylo barevné vysílání, že já jsem vypadal jako zelený lučišník a Franta jako Kupka Sena. No, přišla řada, začali jsme mluvit a najednou v tom okýnku, to ještě nebylo takový akvárijní veliký okno, kde jsme koukali do režie, takový menší, a tam se objevovaly tváře šílenců, vyvalený v oči, jak na nás nehlasně signalizovali nahlas. Jeden to dokonce napsal na škatuli od tu krabici. Na hlas. Teď my jsme nevěděli, co se děje, až stojíme vedle sebe, teď jsme zvali už tak, že se mysleli, že jsme v Karpatech, každý na jiném kopci. A najednou právě přišel na řadu Franta Trefný, který těma svýma rentgenologickýma očíma přesně odhad situace a povídá, pánové, není to tím, že ten chlap s tím mikrofonem, s tou šibenicí tamhle kouří na chodbě? No samozřejmě vypukla panika, ono se po něm vrhli. A to jsem poprvé viděl zbít člověka šeptem, potichu. On měl totiž v ruce mikrofon, takže oni ho fackovat nemohli, pak to by bylo slyšet. Tak do něj bušili dozad a jak tam do těch dveří jeli, tak mu ještě někdo šeptem prostě nadával. A to mě zlomilo. To už jsem viděl, že nevydržím, že se dám do smíchu, tak jsem se tak trošičku jako povotočil. A Franta Vnouček, který byl mnohem zkušenější herec než já, vystihl situaci, jak se to uklidnilo, povídá, poslyš, barone, ty si před chvíli něco povídal a já jsem ti špatně rozuměl. Já mám jeden z těch černých dnů, to si půjčil z Palíčovy celý tuhle větu, že bys mi to zopakoval. No a začali jsme znova. Končili jsme to, veliká radost, veliký nadšení, líbali jsme se tam všichni ten zbytej. No a tak jsem si potom kolikrát říkal, když procházím teďka těma Kavčíma horama, tím monumentem, tím science fictionovým prostředím, abych tak řekl, až tam se těžko já vyznám, já mám orientaci jako slepice. Je tam jedno pife, který jsem ještě vůbec nenašel, vždycky zabloudím, pak mě přivedou zpátky. A když tam procházím ty zvukočasní studia a vzpomenu si na tyhle průkopníky, jak se tam televizní průkopníky, speciálně zvukový, jak se tam perou o ten mikrofon v těch dveřích, no tak pravda, už se jim nesměju, ale jenom usmívám.

0: Dobrý den, Hermínko.
1: Dobrý den.
0: Vy mě nepoznáváte? No, před 40 lety jsem odtud odešel jako jinok sotva 20 lety. No.
1: Před 40 lety jako ano. Jinok sotva 20 lety?
0: No.
1: To jste za...
0: Já jsem Karel.
1: Karel?
0: No ovšem, já jsem Karel. Karel.
1: Očistil jste si boty!
0: Ale já jak si...
1: No mě se to snad jenom zdá, já jsem teďko pastovala, teď jsem pastovala. Helejte se, tady vám dám ťapky.
0: Ale vy mě nepoznáváte.
1: Prosím vás, dejte sem tu.
0: Já říkám, před 40 lety jsem odtud odešel.
1: Já tady nejsem přece žádnej opro.
0: Jako jinok sotva 20 lety, já jsem Karel, Hermínko, podívejte
1: Karel.
0: Se.
1: Karel.
0: No všem.
1: Karel.
0: No Karel Truhlářů.
1: Karel Truhlář.
0: Ano, Karel Truhlář.
1: Ten poděbanej blondňák.
0: Ale ne, ten poděbanej blondňák, to byl Josef Hrobníků. Já byl takový vážný, takový tmavovlasý, no. Karel Kovář, tedy Truhlář.
1: Tak kerej, Truhlář nebo Kovář?
0: No tak Truhlář, Hrobníků, Truhlář.
1: Ale Karel Truhlář byl přece blondňák.
0: Ale no tak, Hermínko, přece se znám.
1: Teď vy vlastně nevíte ani, jak se jmenujete, že jo?
0: Počkejte.
1: Možná, že vy už si na ty svoje vlasy ani nepamatujete.
0: Ne, tak s tím na mě nechoďte. Já totiž mám dobrou paměť, protože já piju proti skleroze takový čaj. Víš, co ho znáte, ten...
1: Neznám.
0: Antisklerotín.
1: Jo, tak ten, no.
0: No.
1: Tak vidíte, no. A po 40 letech mi sem vlezete do napastovaných kuchyně v botek, že jo?
0: No, ale... Já moje obuv, jak si...
1: Ale prosím vás, mlčte, jste všichni stejný. A Karel Truhlář byl blondák, to mi nikdo nevymluví.
0: Nebyl jsem blondák.
1: Ale byl! Vy jste měl vlasy žlutý jako slámu.
0: Neměl.
1: Helejte se, vy se mi sem po 40 letech přijdete hádat.
0: Pardon, já
1: tak si... to teda ne, jo. Lezete mi sem pagančatek a budete se tady ještě hádat.
0: Tak já se nehádám, Hermínko, nezlobte se, já jenom tedy, že jsem nebyl blondiák, no.
1: No, nebyl jste blondiák, no. Helejte se, mě to jedno, jste vždycky stejný. Posaďte se.
0: Děkuji vám.
1: Ach, jo. Tak co?
0: Teď zrovna jsem si vzpomněl na to, jak jsme spolu my dva chodili pod kaštany. Je to víc jak 40 let, já to vidím, jako by to bylo teď.
1: Pod kaštany, jo?
0: Ano.
1: Tak pod kaštany já jsem teda nikdy nechodila, já ne.
0: Hermínko.
1: Já vím, vy si mě s někým pletete, ale já vím s kým. S Aničkou Cvajhamlovou. Helejte, dej jí pávu, věčnou slávu, ale co ne, co mělo kalhoty a neuteklo před ní na strop.
0: Tvoj Hermínko, já a Anička Cvajhamlová, vyloučeno. Tenkrát pod těmi kaštany jste byla určitě, vidíte, já si vzpomínám, jakou jste měla krásnou červenou mašli, jak se vám rozvázala, jak já ji potom zavazala. Sám jsem vám ji pomohl zavazovat. To víte, mladá krev.
1: Vy si pamatujete úplně pendrek teda. Fakt, já jsem mývala takovou mašle, ale ta mašle byla žlutá. A vy jste mi ji sám rozvázal, no. Takhle se vám přitom třásly ruce. Hermínko, takhle, no jako dneska.
0: Hermínko,
1: no, jako
0: to říkáte, něco takového já bych si vůči vám nikdy nemohl dovolit.
1: A nebylo to pod kaštany, ale bylo to dole u řeky, u Vachtlova mlejna.
0: No tak fuj, to fuj, prosím. U Vachtlova mlýna a s vámi, no tak to bylo proti mým morálním zásadám. To je nepřichází vůbec jako v úvahu. Teď vy jste byla proti mě úplná světice. Vy jste byla anděl víla.
1: Jo, to určitě vy, kozle starý. Tak světici by tenkrát přece nehnal starý Vachtl ze stodoly hráběma a vás přitom přetáhnul pěkně po zádech. Vy jste z toho dva roky, ale ne dva roky, tak půl roku jste z toho kulhal.
0: Já jsem nikdy nekulhal.
1: Ale kulhal.
0: Ale kulhal, Josefu. Hrobníkův Josef.
1: Co?
0: No Hrobníkův Josef, ten kulhal.
1: Že by?
0: No ovšem.
1: A kdo ví, jak to tenkrát vlastně bylo?
0: Ach, já jsem vás skutečně miloval, vy jste byla moje veliká láska, Hermínko. Bohužel vyhrál to jiný, no.
1: A koho máte na mysli?
0: No koho, vašeho manžela Jindřicha, ne?
1: Jo, toho.
0: Hned, jak jste měli po svatbě, jsem odešel z města jako jinok sotva 20 letý. A přísahal jsem, že se tam nikdy nevrátím a s vámi, že již nepromluvím ani jediného slova. Vidíte, teď tu sedím, mluvím.
1: No jo, co pak o to, huba vám vždycky. Jo. A teďko nevíte, už víte, jak to bylo.
0: Ale já vám řeknu upřímně, bylo to stejně šílenství ode mě. Chtít soupeřit s Jindřichem o vás, s ním, když on měl křídla. On se znášel v oblacích. Zatímco já měl jenom křídílka, on byl sportovec, básník byl hlavně.
1: Já vám prostě vůbec nerozumím teda.
0: Jak to? Co pak Jindřich už máte nějaké básně? Já jako příklad už si pamatuju několik veršů a ty nezapomenu do nejdelší smrti. Jako ten, jmenovalo se to, co pak to je vedlejší, ale stál u okna a probodávali ho slunečně nebo měsíčně, já už ne.
1: Teda na pitominky to vás vždycky člověk užil, to jo. Řečičky, žvás, ty básničky. A pak mi vlezete do napastované kuchyně v botách. To se nestydí.
0: Prosím vás, co Jindřich je tady, píše básně, mohl bych ho vidět?
1: No to tak ještě, já bych mu dala teda. My jsme slušná rodina, víte.
2: Tak, králíci jsou nakrmený. A já teď, Hermíno, půjdu do toho, do zahrady.
1: Hele, kdo to je? To je Karel. No pamatuješ se na něj? No Karel Truhlář, hele. Takže.
0: Jindříšku, já ti mockrát děkuju. Vážení přátelé, já se domnívám, že bude vhodně, když vám nejprve ukáží svého datla. Zdánlivě je obyčejný normální pták, jaké jste viděli, 10, desítky, stovku, některý i víc. A přesto to byl můj učitel a stál u kolébky mé velké kariéry. Dneska již nežijem. Je víc spálný, jak vidíte. Vážení přátelé, já než přijdu k samotnému výkonu, rád bych vám řekl několik slov o svém životě, jen tak rástinu, jen tak kratonce. Já jsem se shodou okolností narodil v Křivoklátských lesích jako dítě, kde byl můj strýc, tam byl tchořem a forstem. A už jako malé dítě, u prsu, jako ciciak, jak se to řekne česky, kojenec, jsem projevoval veliké imitátorské schopnosti. Moje tetička se mnou pravidelně jezdila do Křivoklátských lesů, krásných, hlubokých lesů, provoněných friskyřicí, a tam by takhle forumplovala kočárkem, takže já jsem stejně spát nemohl. Pozoroval jsem okolí, jestli někdo nepůjde, on nikdo nešel, tak jsem začal z dlouhé chvíle napodobovat mouchy. A tak to vlastně začalo. Já jsem velice jako malé dítě napodoboval drobný hmyz. Já si vzpomínám, já jsem takhle byl v kočárku, jsem takhle ležel, někdy seděl a po levé straně jsem měl hračky. No, rozumějte, hračky tenkrát. Dřevěnou špůlku a pár hadrových knoflíků. Kde pak tenkrát? Chrastitko, tenkrát? Chrastitko. Já jsem chrastitko. Chrastitko, já jsem vůbec nepoznal.
3: Oni dokonce nevíme, jestli nějaký ty chlapečko mají milý taky chrastitce, nebo nevíme.
0: Promiňte mi moji slabost. A po pravé straně mi...
3: Po pravé straně mi vysel dudlík, na kterého jsem uměl vynikajícím způsobem napodobit čuláka.
0: A se po mně teta několikrát ohnala. Ona to nebyla teta, ona to byla maminka, no ale... Já jsi říkal, teta, až jsme byli na samotě, tam na tom tak nezáleželo.
3: V 6 letech jsem uměl fenomenálním způsobem napodobit prase. A sice tak, že mě jednou strejda zavřel do chlívka a vůbec nechtěl věřit, že jsem člověkem. No tak, to jen tak pro zasmání. potom už přišli ptáci. To byla jiná. Ve 12 let jako mě říkali, že jsem zázračný dítě, protože jsem jediný dokázal napodobit sluchu. To se napodobí velice těžko, tak on je furt vztahu. Tak pozná se snadno, protože se jí nevykuchaná, ale napodobit sluchu, ona ta nesedne, to znamená, musel jsem být pod ní, špicovat uši a poslouchat a teď vám tam sem tam profrčí brabec a máte z toho chaos. Já jsem byl dokonce zván na zámek knížete Hohodloha, když táhli sluchy, jenom když táhli, jinak jsem tam nechodil, pak ono se teďka ukázalo, jaký to byli první. No a potom už nastala ta chlopotná cesta k mistrovskému titulu, o tom bych se nerad šířil, ač tam byl dost utrpení, v tom bylo, já jsem mnohdy nejet, neže bych neměl co, ale prostě nervy, budu mistr. Skutečně mi. Skutečně nakonec na tom švýcarském bienále jsem obdržel mistrovský titul.
0: No, ale já jsem nespich. Já jsem to tady doma tajil. Já jsem dělal jako spíš, že neumím vůbec nic. Teď pracuju ve výzkumu.
3: Já mám zakázku od našeho safari, budu imitovat pštrosí samici. Jak jistě víte, pštrosí samice je pták velice stydlavý a plachý a její milostný trenek je tak slabý, že ho samic mnohdy přeslechne. A nebo ho nevzruší do jako nerozdivočího pořádně a ono má potom podá jenom jedno vejce. A my bychom to s inženýrem Wagnerem rádi dotáhli na dvě. Tímto zdravím pana inženýra. A chtěl bych vyzvědět tedy, že ty tretry už jsem sehnal. Ona totiž trosí sami se dokáže běžet až 80 km rychlosti. Takže se budu muset trochu přizpůsobit. No, a teď už bych rád přistoupil k výkonu. Jenom bych chtěl upozornit, že Racka neumím. Ne, že bych se ho nemohl naučit, ale já v Bulharsku jsem potkal jednoho Racka, to vám byl takový blbec. Takhle po nábřeží jsem šel, on tam seděl na kameni, a na něj koukám, ještě si tak v duchu říkám, tebe bych si mohl taky střihnout. Tebe nemám, ale on to byl chechtal, on se vám chechtal a jako blbec. To mě se dala od vody zima, tak jsem šel domů. Ten tak pro zasmání. Teď bych si dovolil konečně už tedy, jak si ovšem upozorňuji, že jak si nehodlám zde pořizovat nějakou zvukovou fotografii, to jste jistě ani nečekali. Já jako malíř, který taky nemaluje jenom to, co vidí, ale to, co cítí, a jsou velice důslední někteří, já znám dva, ty malují, jsou krajináři, a ty malují výhradně v noci, vycházejí do polí v noci, aby nic nerozpiloval. Tak já, podobně jako oni, já budu... Nebudu napodovat to, co slyším, ale výbrž to, co cítí ten pták. Při vzletu, při přistání a tak podobně.
0: A jenom už, abyste si nemysleli, že mám jenom jednoho ptáka na cvičení.
3: To si můžete říct každý svého ptáka, já vám ho napodobím. Tak bych prosil, ovšem hezky, rychle za sebou. Tak první tak. Kdo si zvolí nějaký ptáka?
4: Vrána.
3: Vrána. Jo, vrána, to je takhle. Další. Tak.
4: Špaček.
3: Další. Ještě jednoho. Křivan. To je, pardon, se to smálem. Vidím, že se vám moje produkce líbila. Napodobil svého psa Rolfa, který mě celý život doprovázel. Ovšem už ne tak umělecky náročně, tak realisticky, tak jak skutečně ten pes to. Já musím si kleknout, aby ta iluze byla dokonalá. Páč pes normální má hlavu asi tadyhle, Rolf byl větší, tak bude stačit asi takhle. Prosím, Michal, absolutní klid. Haf! Haf!

0: Oslaďte si podle chuti, pane Bucala.
1: Magdičko, řekni panu Bucalovi ten vtip, co jsme slyšeli včera o tom, tam u těch.
0: Jo, no, my jsme slyšeli včera báječný vtip, který vám musíme povědět.
1: To se zasmějete. No.
0: Tak jistý mladý muž, turista.
1: No tak.
0: Zabloudí v Karpatech.
1: No spíš v horách, jako.
0: No jistě, tak v Karpatech nebo třeba...
1: Na Pradědu nemůže nikdo zabloudit.
0: No dobře, no tak já myslím, že v Karpatech, ale na tom celkem tak nezáleží. Tak ten mladý muž jde lesem, najednou vidí před sebou světýlko, namíří si to k němu, objeví se chalupa. V té chalupě bydlí sedlák se svojí manželkou, viď? On je starý, ona je mladá a hezká.
1: Mladá?
0: No, to se už říct.
1: No já vím, ale já to zdůraznu, pač. To je strašně důležitý. No.
0: Tak, oba už leží v posteli. Ne, neleží ještě, viď?
1: Jeden kospet vlastně. Ne, počkej, já to povím za tebe. Manželka neumí tak vyprávět vtipy jako já. Je to takhle, pane Pusala. Tak jistý mladý turista zabloudí v Karpatech.
0: Jsem říkala.
1: A najednou vidí světýlko, no pravda, to jsem převzal, tak když to neví, tak řeknu, já to nevím a depletu. Je to takhle. Dva starý lidi bydlejí v horách, který, on je starý, ona je mladá.
0: A hezká.
1: No to už si říkala, A bydlej tam ve šrubu, nemají tam celkem nic k jídlu, akorát jednu konzervu a tu si musí šetřit až do příštího trhu. Najednou někdo zabuší na šrub.
0: Ne, začuká.
1: Začuká, prosím tě, zkus začukat na šrub, zmrzlej. No, neuslyší. Může slyšet nikdo vevnitř. Si zabuší, že aby ho slyšeli, odevřou, že on žádá o přístřeší. A oni říkají, tady nemáme místo, mají tam akorát jednu postel a v té leží.
0: Oba dva.
1: No samozřejmě, že on tam není na bobku. Samozřejmě leží, páč je to daleko příjemnější.
0: Ježíš, tak to abych nesnesla. Ne, fakt. Ležet vedle někoho, kdo třeba v noci kope ze spaní, to abych nesnesla.
1: Pusinko, o tebe se taky nejedná.
0: No já jenom, že ty si říkal, že to je příjemný, já na tom nic příjemného nevidím.
1: Nepřeruši. No prostě...
0: Zase si to nasypal na koberec.
1: No tak sakra. A turista...
0: To není problém odpadnout
1: do kopeň. Magdi, to neotravuj. A najednou je turista v přecíni. Úplně promočený, nastydlej a žádá toho sedláka, aby ho tam nechal přespat. Sedlák říká, no jo, mohl byste tady přespat, ovšem s mojí manželkou v posteli.
0: Ne, tak... Karle, takhle to není. Přece ten turista má spát uprostřed mezi sedlákem a jeho ženou.
1: Pro mě, za mě třeba uprostřed, ale já nechápu, proč by měl jednoho z nich přelejzat. To je úplně jedno, ne, kde spí.
0: No ono jedno to není, protože v tom je ten vtip právě, víš.
1: A v tom vůbec není ten vtip,
0: že ten turista... A teď na tom je to založený, prosím tě, nech mě, já to dopovídám, pane Bucala, taky tomu vůbec nebudete rozumět. Podívejte se, ten turista má ležet v posteli uprostřed vedle svý ženy a jejího sedláka. No blbnu, no.
1: To samozřejmě.
0: Nech to, prosím tě, vy mi rozumíte, pane Bucala. Ten turista bude ležet uprostřed mezi sedlákem a jeho manželkou. No. Venku je bouřka.
1: Ale vůbec žádná bouřka tam není. Je klid, ticho. Oni spějí hlubokým spánkem a v tom zaborácí hrom.
0: No.
1: Ale až teprve teď začne bouřka. Sedlák se posadí a povídá ženě, zvoní telefon.
0: Jo, ten... horák.
1: Nepovídá sedlák, to povídám já. Ten telefon. Kdyby někdo hledal, tak to nejsem, nebo až zavolej pozdě.
0: A ten sedlák. Ahoj, Pavle.
1: Povídá, ne? Podívám se na kozy.
0: Karle, po koza.
1: To je to. Podívám se na kozy.
0: Musí se jí podívat po kozách. Ale Karel, ne.
1: Podívám.
0: Karel, ne, ty kozy patří tomu sedlákovi.
1: Protože kdyby se nám utrhli.
0: Bude ní doma?
1: Léko.
0: Večer, jo? Promiň, že ruším. Pavel říká, že když nejseš doma, takže zavolá večer. Já už to dopověděl.
1: Jak to můžu robit, pořád do toho skáči. No tak prostě ten sedlák jde ven. A jak byli je venku?
0: Nepřejete si ještě kávu, pane Bucala?
2: Ne, děkuji.
0: Jo, vy máte ještě.
1: Jak byli je venku, tak ta selka povídá...
0: Nepovídá, přece ne hned poprvé. Ona to řekne, až když von jde ven potředí, to mě právě na tom připadalo tak směšný.
1: Na tom vůbec není nic směšného. Ten sedlák jde ven a hned se vrátí.
0: Nevrátí.
1: Vrátí.
0: On tam zůstane dlouho. Mezitím ta mladá žena strčí do toho turisty a řekne...
1: Vůbec nic neřekne, sedlák se vrátí.
0: Nevrátí.
1: Vrátí.
0: Nevrátí.
1: Vrátí, jenomže hned jde zase ven se podívat na kozy.
0: No to si říkal, to To si třikrát říkal, nejmíň. No. A zapomněl si říct, že ten turista mezi tím dostal hlad a oni říkají, že mají doma kousek sejra.
1: Ale žádnej sejra, konzerva tam je, jedna, jediná. No.
0: Jo, jenom, že tu si musí nechat do příštího trhu. No.
1: Správně, no, tak vidíš, tak jsme se dohodli, no. A teď to jde. Lezou do postele, jo, a ta, když ten sedlák se dívá jako na ty kozy, strčí do toho turisty a povídá, na.
0: Ježiš, blbost, prosím vás, neberte ho vážně, vůbec neřekne na. Ona strčí do toho turisty a řekne, teď by byla příležitost.
1: Ta selka strčí do turisty a řekne na.
0: Prosím tě, ne. Hrgot, nech je to dovypravovat, ty úplně zničíš poentu.
1: Prosím tě, nežmo, já zničím poentu, já jsem ten vtip začal, tak ho taky dokončím.
0: Ty jsi ho začal, selka... já jsem mu začal, vidíš, jak seš pitomej.
1: Ať jsem třeba blbý, ale dokončím to sám, až ty to nedáš dohromady.
0: A ty tak jo, ty se... jo, ty s tou svou sklerózou, viď, ty jo.
1: Ty ale sprostý, ty se vyznamenáváš tady před panem Bucálkem.
0: Lidni se, prosím tě.
1: Já, že mám tu paměť, že nemám. Nesmíš se takovým svým idiotským smíchem, ty hysterko, hysterická.
0: Víš, co o tobě říká moje máma?
1: To mě nezajímá.
0: Že jsi hulva.
1: No jo, no jo. Tvoje máma, to je drbna, ty se bojí celá ulice.
0: Za to tvoje maminka je fajnová. Minulý Vánoce se servala s jednou bábou, bo zajíce až ho přetrhli.
1: To je toho, ale tvoje maminka, ačkoliv jsem jim zval, neviděla ani jeden díl Eiffel věka.
0: Viděla to u sestry. My jsme náhodou česká rodina, ale vy...
1: Co my?
0: Vy...
1: Co my? Co my?
0: Vy jste rodina alkoholiků. Nebejt mě a mojí mámy, tak si skončil ve škarpě.
1: Bože, proč já jsem radši v té škarpě neskončil?
2: No jo, ale co ta selka vlastně na tom turistovi chtěla?

0: Byl jednou jeden král a ten měl strašně ošklivou dceru. Princezna byla tak ošklivá, že v celém království nebyla ošklivější. Taková to byla krása. Navíc ještě byla zlá, ukvičená, měla ákné, senou rýmu, psát neuměla vůbec a číst jenom ženské časopisy. Prostě hloupá tak, až oči přecházely. A právě do tohoto království, kde se vzal, tu se vzal, přiletěl strašlivý drak. Řval, klel, nadával, mával křídlama a zaletupil rum.
1: Den po drakově přistání přišel ke králi komorník, jehož úkolem bylo přinášet jenom samé smutné zprávy. Říkali mu katastrofiol.
0: Přináším velmi špatné zprávy vašemu vysokému urození.
2: Já vím, ty starý ponurý černý pavouku. Blídnám jsem drak. No, chce sežrat princeznu. Máme nějaká opatření?
3: Ovšem, že máme vaše sáhodlouhosti. A dokonce jenom jedno.
1: No?
3: Dát můj.
1: Co?
3: Teda. Já bych mu ji třeba jenom ukázal a obluda se zděsí a odletí.
1: Tak to nejde. Přece princezna neumí létat.
3: Ale ne, já myslel draka.
1: A tak, ale i to se mi zdá poněkud riskantní. Tenkrát si králové říkali my stejně samozřejmě, jako my si dnes říkáme já. Pravda, naše princezna už není hezká. Ona dokonce už není ani ošklivá. Ono prostě na ní ještě nebylo vymyšlené slovo. Ale konec konců je to naše dcera a není vyloučeno, že bychom ji oplakávali. A my důrazně neradi oplakáváme. Hergot Šuvix. To pak se tady nejde nějaký princ, který by se drakovi postavil? Nebo nějaký chuťas s vidlema, pluhem? Kurník šopady to nebude dělat zadarmo. Dostane půl království a princeznu za ženu, no.
3: Je, to poslední bych jaksi vaše osobní odpovědnosti vůbec nezdůrazňoval. Hrdina by se mohl zaleknout a utéct.
1: Tak teď začínáme být zuřivé, teď začínáme být nepříčetné. To, co my tady máme, vlastně co děláme? No, co děláme?
3: Ten drak vaše pracovní neschopnosti zdá se mi být poněkud blbý. Co kdybychom ho odbili nějakou jinou dívkou? Tedy ve smyslu, že bychom lapili nějakou poběhlici, za princeznu ji převlékli, no, a máme vyhráno. Obluda se nažere a vaše koza zůstane celá. Tak co? Jsem váš malý sladký intrika?
1: Dítě jo, co pak o to, ale ono to není jen tak, vzít nějakou holku a udělat z ní princeznu. To musí být inteligentní děvče, musí mít maturitu, musí umět 3 jazyky, musí mít několik vysokých škol, musí umět hrát tenis a zpívat arie u piano. Máme vůbec něco takového v našem feudalistickém revíru?
3: Z toho, co jste s dovolením, jak si vaše záchranná brzda ráčila jmenovat, nemá naše princezna vůbec nic. Dá se říci, že obstojně hraje rugby, slušně střílí z minometu, ale jinak vůbec nic.
1: No, teď to je taky v pořádku, je to naše dcera, ne? Ale já mluvím o té, kterou bychom si jako naadoptovali, jako dceru.
3: A uvědomuje si váš nechráněný přejezd, že ta poběhlice by byla vaší dcerunkou jenom na chvilku? Na malou chviličku, potom se objeví obluda, drak, chrám s ňám z koust a holka má tak říkajíc po funkčním období. Tak co, neslevíme trošičku?
1: No, já nevím, poslouchej, a je to opravdu takový blb?
3: Koho má na mysli vaše podlahová krytina?
1: No toho draka, je to opravdu takový blbec.
0: No, to je velehňup.
3: Extraliga tupců, super mogul s hvězdičkou. Co vám mám povídat, na třikrát přistával ve vaší oboze. A přesto, že viditelnost byla úplně dokonalá, stejně byl na přistání dlouhý. Co vám budu povídat, jedna hlava vygumovanější než druhá. A popravdě řečeno tu sedmou, tu má jenom kvůli rovnováze. Já vám garantuji, ten nerozezná princeznu od pošty.
1: Katastrofio, to já rád slyším. Poslouchej, že tak hovoříme. Já tě viděl včera hrát tenis. No, tak... Dobré to bylo.
3: Pravda, trochu jsem se rozpinkával úzdy a zkoušel servis, ale... Vaše osvětová beseda je příliš laskavá.
1: A zpívat taky umíš. Ne. Jednu školu máš vyšší ne. Než druhou. Ne. My tě zkrátka adoptujeme na princeznu.
3: Ne, ne, ne, dovoluj si blekotat, prosím to ne.
1: Ticho, babi dám. Ty kuří noho. Nosíš mi se jednu zprávu za druhou.
3: Prosím.
1: Jednu špatnější. Než první a teď budeš najednou fňukat.
3: Milost, vaše vysokoškolské stipendium, milost. Milost. Prosím, dejte mi milost.
1: Ne, konec. Konec, již jsem řekl.
3: Nebo mi aspoň dejte klid, aby lidé věděli, že jsem princezna, tedy vaše dcera, aby mě chátra neopiválovala, až půjdu převleku.
1: Ale to prosím, je nápadíček, dejte mi klid. To je nápadíček, klidík ti dáme na tu chvíli, co by ne, dokonce ti ho dáme i s královským razidlem. Večer přišel komoří do obory, kde drak byl na mol, dvě hlavy spaly, pět jich řvalo. Komoří se postavil před draka, drak se ho prohlídl a lekl se. Povídá,
4: ty jsi ten, ta princezna? Ano.
1: Odpověděl komoří sváně hnusným hlasem.
4: Jsem zlá, stará, šlachovitá princezna. Samá flaxa a v kloubech mám revmatické změny.
1: A dodal téměř slavnostně.
4: A navíc jsem chlap. Rad ti říkají. Mě říkají česneková panenka.
1: To se na to vykašlu, kde je tady první hospoda s držkovkou. Komorní mu ji ukázal, drak se vznesl, rozbil si několik rypáků o věž a zmizel. Mezitím seděl král na trůně, šťastně se usmívaje přemýšlel, když v tom se rozletěly dveře a dovnitř vesele vběhl komoří jako princezna.
5: Táto, tatínku, já jsem tak šťastná, statečný komoří mě zachránil a ty mu dáš půlku království. Já jsem tak šťastná, tačko.
6: Co si to dovoluješ, ty vohrábla? Ty šlajšno, ty tuho, ty tunel, ty horochu v týna.
5: Ale já jsem přece vaše dcera, dcerulinka, a statečný komoří mě zachránil.
1: Co ty to tu... Ty jsi komoří.
5: Nejsem. Jsem tvoje dcerulinka. Přijdi v čím penzionátu a stokrát jo. A mám na to glejt.
1: Už tomu rozumím, jenom že já mám tadyhle, víš? Za ušima, tak chci vidět komořího. A hned, aha.
3: Tady jsem vaše posuvné bednění.
1: Tak chci vidět svoji adoptivní dceru.
5: Tady jsem, táto, tatínku. A dáš mě komořímu a dáš mu tu půlku království. A ne tu zaostalou, tu progresivní, jak tam mají manufakturu komína, retenční nádrž.
1: Já jsem tě upozorňoval, že mám za ušima. Ceruško, ukaž mi ten glejt, až si ověřím jeho pravost.
6: Ale my nic nevidíme, ne. My žádný glejt nevidíme. A v tuhle dobu královská dcera bere hodiny boxu v zámecké gorilí kleci, takže ty jsi podvodnice a my tě dáme otrávit rybím tukem žluklým.
5: Milost, Milost, jsem to já, váš černý pavouk, váš černý kořen, Radik Snigger, to já jsem, komoří, to já jsem zachránil princeznu.
1: No vidíš, že to jde, komoří. No tak mi teda ti to království, tedy půlku toho království dáme.
5: Díky, vaše osvobozená domácnosti.
1: Ale zároveň k tomu ti přidáme taky svoji jedinou apokalyptickou dceru.
5: Pomoc? Ne, Hilfe, draku, prace, já chci být sežraný, pomoc!
1: Milé děti, jistě jste si všimli, že tato pohádka ze začátku byla hloupá. Nicméně ke konci byla mnohem hloupější. A víte proč? No, protože se jmenovala Hloupá pohádka. Dobrou noc.

0: A dnešním naším hostem je, tady nebo tady, o tu přijde, režisér Jiří Wenzel.
1: A my se tě hned ptáme, čím jsi chtěl být, když jsi byl malý.
2: Já jsem chtěl být vrchní topič na parníku.
3: Proč jako malý? Vrchní topič?
2: Protože jsem nechtěl být podřízený. Ale taky jsem chtěl být vrchním, protože se mi líbilo, jak to běhají mezi stolama. A taky jsem chtěl být doktorem na ženský. Mě holky vždycky strašně zajímaly, hlavně na nich to, co my kluci jsme neměli. A takže byl takový
4: můj sen. Málo zdapíli, no.
2: Já nevím teda, co na nich hledáte vy, Jirko, jo, ale...
4: Doufám, najdu jedno.
2: Ale co by to vás to píli, jsem tam nehledal.
3: Vy jste se prál někdy v civilu?
2: No, dostal jsem... Já jsem prchlivý člověk. Já se neperu, já jsem měl brýle vždycky, a takže do rvaček jsem se nepouštěl. Ale stalo se mi dvakrát, že kvůli holce mě někdo vyprovokoval a já jsem šel... A dostal jsem vždycky strašně přes držku. Protože jsem byl vždycky slabý a to přitahovalo ty frajery, aby se na mě mohli vytahovat.
3: A ošetřovala vás aspoň ta holka?
2: Jo.
3: Byl jsem v takové situaci jednou v životě. To ještě jsme byli s mojí ženou na Kladně v divadle a šli jsme pak do Prahy, do hospody po představení k Medvídkům a tam byl jakýsi opilý chasník a ten se do mojí ženy začal montovat a já jsem teda pochopil, že nezbývá nic jiného, než si dát natlouct. Tak bych zachoval čest rodiny a tak jsem k němu přišel. A teď jsem ale nevěděl, jako, jak to říct, jak začít. Tak jsem k němu přišel a povídám mu, kličte se.
2: Jak znám Marka, tak určitě ještě dodal, vy plantážníku.
0: Že se pak na nic nezbude.
3: Ne, budu byl tak konsternovaný, že mu vykám. Že tak jako, no, pokladu k ničemu nedošlo. Překvapení.
5: Pane režisére, jste říkal, se neperete v osobní životě, ale zase velmi obratně používáte proutek.
2: Já bych to nerad ventiloval. Já jsem udělal v životě hodně věcí a některé byly dobrý, ale proslavil jsem se jednou výtržností a to se mi nelíbí. Čeká mě soud. Pojďme od toho.
0: No a jak to začalo?
6: Máš-li mě jen trochu málo ráda, roztomilá kiku kako, co máš oči černé jako noc a jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejej A je.
7: Říkal jsi něco?
6: Prosím, co? Že jsi slyšel? Ne, říkám, pane Alkvarta.
7: Kdyby se taky moc divila.
6: Čemu by se zdivila?
7: No, kdyby jsi něco říkal. Nebo kdyby se aspoň jednou všimnul místo koukání do těch pitomých šachů, že máš doma docela pohlednou, že roztomilou ženu.
6: To koukám, no. No podívej se.
7: Co?
6: Kolikrát se ti Boženko říká, když hraju šachy, tak na mě nemluv. Já to nehoru sám za sebe, tady jsem Karel, tamhle jsem jako rudla, chápeš to? To je rozpolcenost. No, já se nemůžu zůstat, teď ho stálo, prosím, tohleto střelce. Podívej se.
7: Je tohleto možný?
6: Ne, možný, to je jistý, já jsem měl tou koňadrou jít na E5, já to přehlíd.
7: Ale já se neptám, kam jsi měl jít.
6: No.
7: Já ti říkám, že bys si měl taky trošičku všimnout, že máš doma ženu.
6: No, já pokoukám, no.
7: Ale prosím tebe, jestli ti to teda prosím vadí, že tady sedím, tak já můžu jít. Večeři si udělají sám a já půjdu k mamince.
6: Božka, s tím letím nezačínej s tou vaší maminkou, tedy naší maminkou, už je to dneska naše maminka, samozřejmě. No, ty jsi vzala jednou mě za muže jako manžela, tak prosím, budeme řešit dobrý i zlý společně.
7: Já jsem si vzala za muže, já jsem si nevzala za muže chlapa, já jsem si vzala za muže... Čakovýho somnambula.
6: Teď by ses měla vidět, Čakovýho somnambula. To ti zas něco vlezlo tohle, to jaký pak somnambul. Kdyby přišel z práce, milující ženuška mě přistrčí večeři, no tak bych nehrál šachy. Já měl chuť před chvilkou zbodnout koně. Hlade, a ty si čteš, sedíš tady tak a pochopitelně, no.
7: Já, že si čtu?
6: Ano.
7: Já se učím.
6: No to je u tebe na stejno.
7: No. To je velký rozdíl, já. Rozumíš? Ty si přece ten řidičák taky nezůstal jen tak zadarmo. Jo. Ty jsi mě aspoň trošičku pomohl, víš?
2: Koukej.
7: A poradil.
2: Podívej.
7: Já přece vím akorát z ty příručky,
2: podívej.
7: Že...
2: Podívej.
7: Ale dej mi pokoj!
6: Podívej, jsem buď blbej nebo geniální, já jsem si dal v obou strany čak. Podívej se na to! No a teď se můžeme bavit klidně. No. Když mi necháš dohrát, prosím,
7: no, tak
6: žádnou
7: se,
6: příručku nepotřebuješ.
7: Podívej se, já jsem z té příručky akorát pochopila, že auto má 4 kola, jo?
6: No.
7: A pátým, že se eventuálně řídí, když to někdo umí, že jo?
6: Od takže čeho kdybys... tady máš odborníka?
7: Jo. No,
6: takový teplý lidský no, slovo odborníka, to je na všechny možný příručky.
7: No,
6: Boženko, ptej se na co chceš, já ti všechno vysvětlím, prosím.
7: No, tak no. Na všechno, já bych chtěla všechno.
6: No všechno ne, já nejsem mixér. Musíme něco prostě, o co bys měla napřed zájem, potom zájem, co je méně, co je více důležité.
7: No tak, podívej se.
6: No?
7: Nejprv ten předstih.
6: No tak jo? To by až někde vzadu, vít. To začala z konce. No tak předstih.
7: No.
6: No to když něco dřív. Rozumíš mě? Předstih je vlastně zapálení směsi před vrácením se pístu.
7: Ale prosím tebe, to je tam taky, jakýho
6: no.
7: Pístu, jaký směsi, jak, kudy, proč?
6: No jo, no to vůbec, je těžký. To znamená, že o tom nemáš vůbec páru, Božka. Takže začneme od začátku, že ano?
7: No,
6: podívej se.
7: No.
6: Auto.
7: To je, to vím, no, to vím.
6: Má co, má mo?
7: To techni.
6: A máma má emu, my máme maso. Auto má motor. To, co tam vrčí, to je motor.
7: Jo,
6: no, ano, samozřejmě. Ten motor se stává hlavně z čeho? Z několika děr.
7: Takže do něj prší.
6: Ale nebo to je tam kapota, prosím pěkně. Těm děrám říkáme odborně, jak válce. V těch válcích běhají písty. Abys to pochopila, ty to řeknu takhle. Podívej se, z něčeho, co je nám blízký. Máš flašku. Jo,
7: jo flaška.
6: No.
7: No, je... samozřejmě, ty můžeš připadnout jenom na flašku.
6: Prázdnou flašku.
7: No.
6: V té flašce běhá špunt, proč? Protože je tam volnej.
7: No, ano? Víš, že to bude tomu, rozumím?
6: No, no, ta
7: flaška právě... rozumím, špunt
6: tady,
7: rozumím.
6: Špunta běhá, pak je volný. No. Čili flaška, špunta, nahoře je svíčka.
7: No, no počkej, moment, tak je v té flašce špunt anebo svíčka?
6: Ale no ne, ta flaška je jako příklad. Flaška je válec, špunt je píst a nahoře je svíčka, no. Aby bylo co?
7: Do motoru líp vidět.
6: A co bys tam chtěla vidět, prosím, do
7: motoru? No, nic, ale ty tam furt strkáš tu svíčku.
6: Já tam žádnou svíčku nestrkám, prosím, ta svíčka už tam je, ta už tam byla, protože ji tam někdo namontoval, no.
7: Jo, kdo ji tam namontoval?
6: No ten, co ji vyrábí, ten automobil.
7: Ale prosím tebe, já jsem se tě neptala, kdo vyrábí automobil, já jsem se tě ptala, prosím, co je to předstih.
6: Prosím tě, ještě jednou, motor.
7: Motor, no.
6: Blok. Díry. Válce, nikdy ho počasat takhle. Tady je roura nějaká, já jsem píst. Podívej se, rozumíš, no. Nade mnou je směs, já ji stačím nahoru, nahoře je svíčka, najednou prst, bác ho, co udělá svíčka, dá jiskru. Já vybuchnu, lezu dolů, rozumíš, a to je ten zdvih. Chápeš to? Jenomže ono, ta svíčka, nedá ten čuc, právě v momentě, já jsem nahoře, ale o něco dřív a tomu čucu se říká předstih. Předstih, mojí to asi. To je tak jednoduchý. Cokoliv děláme dřív, než bychom měli je, co? Předstih neboli předzápal. Když něco uděláme později, tedy opak toho, když já třeba přijdu, mám přijít v 7, máme lidský do kina na 8, já přijdu až v 8, tak mám co? Zpoždění zapalování.
7: A tomu já bych rozuměla. Protože to zpoždění zapalování ty máš furt. Jenomže do dneška si tomu říkal schůze.
6: No tak takhle se to nejde, podívej se. Jdu po ulici.
7: No.
6: No. Dejme tomu po národní, ačko, okay. To je jedno po kterým, no samozřejmě.
7: To není jedno.
6: Tu, krásně, koukám.
7: Moment, s kým?
6: Když jsem píst, s kým bych mohl jít, prosím. Nemám ruce,
7: no,
6: že?
7: No, jen aby.
6: Tu po národní,
7: no.
6: Koukám před sebe, abych o něco nezakop, a najednou přede mnou se něco zavlní, a co vidím, ženská. A já zažehnu, páč, je to kus.
7: Ale to je zajímavý,
6: no.
7: To mě zajímá. Doma sotva doutnáš, jo? Ale na veřejný ulici to...
6: Co mluvíš právě o mě, jde o auto? Ale najednou mraz se otočí, když já už jsem zahořel a vidím stará baba cvíkr bradavice. No, čili jsem měl zbytečný předstih.
7: Dobře ti tak.
6: Je to jasný, no
7: dobře,
6: tak.
7: Nemáš se koukat za ženskýma, protože máš?
6: Doma rozlomilou ženu, samozřejmě, ale já jdu mu ne kvůli ženě, ale kvůli večeři. Abys to pochopila, mám hlad.
7: No.
6: Sednu, žena už nese na stůl vonící mísu ovocných knedlíků. Ale zapomněla v kuchyni tvaroh.
7: No.
6: Tak jde pro ten tvaroh, a protože já už mám hlad, tak zajímý zálí, nepočkám, až ona se vrátí, ale bafnu jeden knedlíček. kyselá čvestka z drnstu vítězstva. Puj! Zbíří zápas!
7: Prostáku! No. Tak já si dělám špatný knedlíky! No je tohle to možný.
6: Božka.
7: Tak já se mu tady čmuchtím každý den z večeří a pánovi to není vhod? No tak prosím, tak sedít za tou babou s tím cvikrem.
6: Boženko, necháme to. Ty se uč, já si budu hrát šachy, buď tak laskavá.
7: To by se ti hodilo, veď?
6: No.
7: Hm? No. Mít sám řidičák, jo? A no. Za tím bys asi tak jezdil,
6: co? A za tím vlastně
7: tak jezdím. Za ženskýma.
6: S tímhle tím profilem. S těma bradama, prosím
7: tě. Ale o těch, co já mluvím, víš, ty na tohleto. Nekoukaj, ty koukaj na auták. Za volantem může sedět třeba žirafa, nebo ty hlavně, když máš MBčko, to je
6: dobré. To je výborné, už jsme zase doma, ty potřebuješ dělat zkoušky, ale já jsem ten vyvrhel. Ty bych přišel domů, byla večeře, já bych nehrál hry. Výborné, už jsme zase doma, ty potřebuješ dělat zkoušky, ale já jsem ten vyvrhel. Ty bych přišel domů, byla večeře, já bych nehrál hry. Šaky, ale bavil bych se s tebou na dvě.

0: takovej příklad.
1: No, buď tak hodná.
0: Jdeš po národní, jo?
1: No,
0: jdeš,
1: jako pinst, jo?
0: Jdeš.
1: Jako já?
0: Souráš se. Víš, jako ty, pač jiný by už by byl dávno doma, jenomže ty, old, ty máš ten pozdní zážeh, jo?
1: Ano.
0: Koukáš se před sebe, to jo, ale ne, abys nezakop, ale protože před tebou se vlní taková ta zrzavá svíčka, jo?
1: No.
0: A ty se valíš jako píst, vlastní ženu si neviděl,
1: no.
0: Protože jsi byl zažehlý až za ušima, jenom vybouchnout, jo? A říkal si Karlíku, že baba s cvikrem se otočila, jo?
1: Bravičem, ano.
0: Já ti dám babu s cvikrem. Šťava jízna se otočila, jo? Jenomže ho na plouštíka svíčka neprskla. Jiskra se nekonala. Což bylo tvoje veliký štěstí, víš? Protože já bych vám jí prskla oběma, tobě jednu navrch, ty zážehu a prskla bych ti s předstihem. Já ti teď jedno řeknu. Teď aspoň víš, proč není večeře

0: Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dámy a pánové, já vás vítám zde v divadle U22 v Uhříně vsi na show, která se jmenuje Polívka na víně. Tento program bude se věnovat i popularitě, nebo cestě k ní. Polsky populárnošť. Já, jak víte, jsem spolužákem Karla Hermánka, Pavla Zednička, Jirky Bartošky, takže já o popularitě vím své. Idol na scéně, Bartoška. My jsme se nedávno fotografovali v takovém parku kvůli filmu. Já, pan Šmicer a pan Bartoška. A teď to trvalo už půl hodiny a za tu půl hodinu přišla jedna taková dáma a řekla: Bolku, mohli byste se mě podepsat? Tak já jsem se podepsal. Bartoška nic, Šmicer nic. Šmicerovi je to jedno. No a zase za půl hodiny zase přišel nějaký pán a říká: Bolku, mohl bych se s váma vyfotografovat? Já říkám: proč ne, samozřejmě. Šmicer nic, Bartoška nic, Šmicerovi je to jedno. A když se to stalo po třetí, už jsme skončili, už jsme šli tím parkem a tam na lavičce nějaká dáma, paní, starší, luštila křížovku a Barťák, aby to trošku zachránil, pan prezident z Karlových Var, a řece jenom ta jeho ješitnost, té hvězdy, zvítězila a jde kolem ní a říká: matko, nepotřebujete pomoc. A ona říká: no, literární útvar na pět. A on řekl: prouzá, vole. A já jsem mu říkal: vidíš to, ta bude říkat doma, ten Bolek má ale chytré kamarády. Tak přátelé, prvními mými hosty jsou dva mladíci, kteří jsou, jak to už jejich, jak si název naznačuje, poměrně mladí. Tady tito dva mladíci ví o popularitě mnohé.
1: Jak bych ho charakterizoval? No tak on je takový malej, docela ošklivej a takový jako rychlej, hrozně rychlej, jako vlastně taková motorová žabka.
2: Já bych toho hosta charakterizoval, on by někdo mohl říct, že to je takový jemný muž. Já bych řekl, že to je chvílemi až taková hrubější žena.
1: Seznámili jsme se, že já už jsem byl zkušený mazák a on přišel z ulice a já jsem mu vlastně tak nějak předával zkušenosti prostě a on se mě chytil, no, jako a udělal dobře.
2: Tenhle host má opravdu smysl pro humor, pokud si někdo nedělá srandu z něj.
1: Co jsem si myslel, když jsem se s ním seznámil, že asi že vedle něj vyniknu, protože to je těžký, bude vedle něj nevyniknout.
2: Máme jednu věc společnou, že oba rádi říkáme svoje vlastně vymyšlené vtipy a rádi

0: rádi se jim sami smějem.
1: Má smysl pro humor? Má smysl pro humor velký a to je jeden z mála smyslů, který má.
0: Kdy on mě nejvíc rozesmál? Mě to já blbý vůči, protože že to je už 8 let, ale je to 8 let.
1: Jestli se dá brát vážně. Ne.
0: Já nevím, jestli mám přezdívku, ale tak myslím si, že kdyby ho člověk viděl běžet, tak mu bude začít říkat třeba Forrest Gump v 8 letech.
1: Já nevím, no, on by asi chtěl Casanova nebo něco v tom smyslu, ale Mydlina, říká se mu Jiřina, nevím, proč furt to jakoby taky je jako ženštilý, jo, ale nějak já mu furt říkám Žabák prostě.
2: Tak a my jdeme. Kdo to je?
3: Nadějný režisér s náruživým hokejistou a cestovatelem. Neboli Forrest Gump se Žabákem. Neboli Vojta Kotek s Jiřím Mádlem.
2: Ano. Nazdar Jiříku. Nazdar Vojto. Vedněte si, prosím. Dáte si trošku vínečka?
4: Já bych poprosil.
5: Tak určitě.
3: Vínečka. Pánové, já jsem slyšel, že máte rádi rum bílý. My máme tady jen červené víno.
2: Kdo má rád bílý rum?
6: No, zřejmě to budu já. Ano, ano, já jsem ten člověk.
2: To je ten třtinový.
6: Třtinový a nejlépe skutečně kubánský.
2: No, tam, kde je třtina, tam se daří rumu. Ovšem víš, že na Kubě je kubánský rum tuzemský?
6: No, to stoprocentně, tak jak jinak, jo. Ale je tam mnohem lepší než ten tuzemský kdekoliv jinde, teda.
2: Pánové, já vás tady vítám.
4: Tak na zdravíčku.
2: Kolegové drazí.
4: Tak
6: na zdraví.
2: Ahoj.
6: Ahoj.
2: Na zdraví.
6: Čau.
2: Vy jste tady v té vizice, vy jste se častovali dost krutě. To se máte takhle rádi.
6: My se milujeme. Vysloveně. Já jsem byl nadšený, když jsem zjistil, že tady mám být dneska s Jirkou, protože jsem říkal, jo, tak to bude zase jednou sranda.
2: A vydáváte se třeba i mimo profesi?
4: Vojta by rád, ale moc se nám nepoštěstí poslední dobou.
2: Ne?
6: Ne, ne, ne, my se tak trošku vyhejbáme poslední dobou sami sobě, jako no. Tak uvidíme, jako
2: třeba... Žena mezi... Pardon?
3: Já jenom si dovolím přerušit, jestli bych si mohl dovolit takovou otázku. Já jsem v tom filmu zaslechl, že oba dva si vymýšlíte své vlastní fóry, kterým se smějete. Jestli byste nám nějaký nemohli říct, nebo ho možná tady rovnou vymyslet.
2: Jaký vtip?
6: Výborný, jo.
7: Jsi tam zavařil, kamarád.
2: Já jsem vymyslel několik vtipů, které fungují. Jo. Dokonce se mě vracejí někdy.
6: O Vánocích jsme vymýšleli s kamarádama jako kapří vtipy nějak. Prostě nám přišlo jako tohle téma jako strašně vhodný. A já jsem teda jeden vymyslel, ještě se mi nevrátil, ale tak ho vypustím teďka, třeba se mi jako vrátí. No. Ne, je to plave kapr a říká si, tyjo, houska v prosinci, v tom bude nějaký háč.
2: Hezky. Počkej, ale ty bys měl... Zkus říct ten samej vtip, jakože se mu vrátil.
4: Ne, já to neřeknu tak dobře.
2: No to nevadí, ty ho ne, tak my ho neznáme.
6: A to znáte?
4: A to znáte? To mi říkal jeden můj teplej kamarád, takový vtip. A... ne, já nevím. Plave takhle kapr ve vaně.
2: Ve vaně,
4: a ne, říká, ve vaně to bylo, ne?
2: Ne.
4: Není ve vaně.
2: Co by tam byla pak?
6: Jsi rybařil ve vaně?
4: A jo, vidíš to, lidi ho musí chytit. No dobře. Plave kapr. Takhle plave kapr a říká, tyjo, houska v zimě, v tom bude nějaký háček.
6: Teda. Já si něco povím, jo. To je můj vtip.
2: Vidíš, jak ho to potěšilo.
6: Tak
2: to potěšilo, ty rozesmáté tváře. Prosím tě, já si tě pamatuju jako dítě.
6: No.
2: Jako dítě, první dítě Cimrmanů vlastně. Tvůj tatínek je, že jo, u Cimrmanů. A já si tě ještě pamatuju, když jsi chodívali na naše představení. Na všechny představení jsi chodíval, bavilo tě to, díval se, přišel si do šatny, obdivně se zdíval na ty herce.
6: A takhle to dopadlo, no.
2: Ty jsi začal hrát jako už u těch Cimrmanů.
6: Jeden z prvních kontaktů jako s divadlem jsem samozřejmě měl tam a to já sice v představení Záskok jsem měl tu možnost číst roli malýho Mirka ve tmě jako v pytli. A dokonce jsem jí četl potom i na prknech Národního divadla. Takže to mě opravdu...
2: Jste právě hráli na prknech Národního divadla.
6: No, což bylo teda hrozně směšný, protože na tom obrovském jevišti byly ty malý kulisy a ty malí pánové tam tak jako postávali celou tu dobu, ale bylo to krásný. To bylo vlastně silvestrovský představení, který bylo obrovsky navštívený a podařilo se opravdu docílit toho, že se ten Cimrman dostal do toho Národního divadla, kam vždycky vlastně tak trošku tajně chtěl, že jo, a spěl tam.
2: Ano, ano. A ty jsi studoval španělské gymnázium. To znamená, španělsky jsi studoval gymnázium. No, takže chemii umíš španělsky třeba.
6: Vlastně takhle, no, pro mě to nebyl takový problém, protože já té chemii nerozumím vůbec, ani v češtině, takže bylo úplně jedno, v jakém jazyce se jí učím a byla to pro mě stejně španělská vesnice.
2: No tak, jo, takže nevíš, jak se řekne H2SO4.
6: No, to je H2 SO4, jako.
2: No tak ale... vidíš, hrajete ve filmu na divadle, co je pro vás vyšší stupeň, film nebo divadlo?
6: Tak Jirka divadlo moc nedělá vůbec, že jo? No,
2: a ty jsi měl něco dělat?
4: Já jsem hrál na Zábradlí jednu hru a rok.
2: To nějak nedopadlo.
4: Ale dopadlo, ale tak ono to bylo v angličtině.
2: To je malý divadlo, tam tě... V angličtině!
4: A ono přece jenom jakoby to, ta kapacita diváků, který na to můžou v Praze přijít, je nějak omezená. A po roce nám došli, no, takže jsme po roce skončili.
2: A co jste hráli v angličtině?
4: Dva chudáci Rumuni, co mluví polsky, se to jmenovalo. A bylo to v angličtině.
2: Dva chudáci Rumuni, který mluví polsky.
4: No, a bylo to v angličtině, hrál tam Australan, Polka, Čech, Brit, Američanka a režíroval to jeho Afričan.
2: Takže festival přízvuku.
4: No.
2: Ta popularita pomáhá to jako k těm vztahům. Máš, jsi v pubertě, teď jsi najednou slavný, máš 16 let, teď se na tebe lepí holky, ty si říkáš kvůli mému vzhledu nebo kvůli penězům.
4: No tak já jsem si jistý, že u mě to kvůli vzhledu není, ale já si myslím, že já tím dávám naději těm ošklivým klukům, jo, že vlastně, když...
2: Že můžou být taky děti.
4: Ne, že dneska mě to docela slušně živí, to, že jsem ošklivej a mám naději nějakou tu ženu získat a tím dávám naději všem ošklivým chlapcům v České republice.
2: A ne, to je krásný, no ale Vojta, to je jako hezoun, že jo, dejme tomu hezoun, krasavec a je monogamní. A ty... Místo toho, aby si zvážil každého úsměvu, tak střídáš ženy jako před krmy.
4: Vy jste spolu nějak mluvili? Prostě,
2: to je o tobě známý.
6: Se o tobě tak říkal.
2: To je o tobě známý. Ne. Já mám syna 20 roku, 22.
4: Jo, známe se. On no, taky hledá. Ne, ale...
2: Ženy je po mně.
4: Já jsem mapoval terén, takzvaně. A už jsem našel, jsem nadšen, spokojen. A Vojta naopak zjistil, že mu ujíždí vlak a teď se trošku zase porozhlídnu.
2: Buďte kluci věrný, to mě říkal můj bratr Jary. Buď absolutně věrný, to je jediná cesta, jak můžeš žít v tomto světě. A já jsem říkal, kolikrát za život? Španělské gymnázium. Ty jsi zase studoval biskupské gymnázium, což je asi krásný. Já si tě pamatuju, my jsme spolu hráli ve dvou filmech určitě. V jednom filmu se učil na maturitu a v druhém filmu se učil na reparát.
4: To tak není.
2: No ne, když jsi byl čtyřikrát přerušen studiem.
4: Ne, já jsem měl na gymnáziu, já jsem byl na osmiletým gymplu a za první 4 roky jsem měl 4 podmínečné vyloučení.
2: No teď o tom mluvím, no tak... Tak ale se nestyď.
4: Já to rád vyprávím tohle, ale je pravda, že s váma jsem se, to si pamatuju, že jsme točili film Bátory, bylo 5 hodin a vy jste mě pod tím kočárem v mnišském úboru zkoušel z literatury. No ano,
2: abys to stihnul.
4: A já jsem v 8 byl v Budějcích a dělal jsem takovou...
2: Po 5 jsme to točili, pak tě vezli na maturitu, já by byl profesor, taky ti to dám.
6: Ale to ale nechápu.
2: A přijel jsi tam ještě v té mnišské kutně.
6: No, právě to nechápu, toto vyloučení tvoje, když jsi byl asi jediný student jako biskupského gymnázia, který se připravoval na maturitu v kutně.
4: No, já jsem byl hodně potřeba.
2: Já si pamatuju, když jsme tam seděli, že v tom karavanu, a ti přišel asistent a říká, herci na scénu. Říkám, kam se ženeš, mádl? No, pochopil jsem, že to je herec a skvělý herec. Když hraješ anglicky, na Zábradlí, rozumíš? To bylo speciálně vybrané pro tebe divadlo, aby tě tam bylo vidět.
4: Ten nejmenší, no, právě. A i ty herci je brali do určitýho limitu.
2: A potom kásky. Si studoval přece to, jak se jmenuje, styk s masami, nebo jak se
4: jmenuje? Styk masami, to jsem studoval předtím.
2: Fakulta.
4: To když jsem hledal, tak jsem měl styk s masami. A ne, tohle byla, to byla sociální a masová komunikace.
2: Sociální a masová komunikace, ne? Jaký řeznický ústav.
4: Ale sociální. Ne, to jsou takový mediální studia, které se trošku víc opírají o vědy jako sociologie, psychologie.
2: Ano, a co to vychovává za lidi? Co potom máš? Co je potom tvým možným povoláním?
4: Tak moji spolužáci z vejšky dělají v televizích, v rádiích a většina z nich jsou mluvčí.
2: Že studio... Že vystuduješ na mluvčího?
4: No.
2: Mlčící mluvčí. Obor pantomima. A to je mluvčí. A pochopili jste, co je mluvčí vlastně? Že vlastně...
6: Takový zametač pod koberec, ne?
2: Zamete, dobře, já taky, nebo že on říká to, co si myslí on, že mu má říkat, nebo mu řeknou, co si nemá
4: řeknout.
2: Nebo mu dokonce řeknou, co si má myslet, vidíš. Co si o tom, mluv,
4: no,
2: máš fakultu, styk s masami.
4: Činou říkají to, co mají říkat, no, jako myslím, že...
2: Oni už jsou k tomu vychovaní, nebo jim někdo řekne, daj jim noty a tady tohle zpívej a tohle, ten basový klíč zapomeň.
4: No jsou to takový herci, že prostě dostanou ty linky a ty musí potom jako odříkat.
2: Ty taky jsi trošku zběhl vlastně od toho hraní, to tě baví, hraješ, ale teď bys chtěl být radši režisérem, protože režisér může...
6: Režisér může taky svobodnější,
2: než herec, a jaký typ, protože je mnoho typů režiséra, režisérů, Jakubisko.
6: Ne, jasně.
2: Akce! My začneme hrát s Pavelkou, sedím na konary, je dobré. Stop, dobré to bylo. Rozumíš? Tak ty ho znáš.
4: Znám.
2: Zaujatý, ale přátelský. Pak jsou režiséři nepřátelé, že jo? Hmm.
6: Já jsem měl to štěstí režírovat vlastně Helenku Vondráčkovou. Když my jsme točili film do kin, který byl vlastně, já jsem dělal režii českého znění. A my jsme spolu zažili jako asi 5 natáčecích dní, které byly úplně fantastický a já jsem se ji snažil opravdu víst a bylo to super. A když pak byla ta premiéra, tak jsme stáli před takovou tou stojkou, jo, plakát toho filmu a fotili jsme se tam a Helenka se na mě tak jako, tak se usmívala a tak se ke mně přitočila a říká, a Vojto, a vy jste to jako režíroval? Já jsem takový kámoš, který vám říkal jako co a jak, jako s tím, jako ne, ale byla výborná, protože tomu dala hrozně moc jako práce a to byla fakt jako stará škola, musím říct. Strašně poctivě.
2: Jo, poctivě jako pro nás. To bude mít radost, Helenko. Stará škola, marná sláva.
3: Tak, pane Boleslave, já bych si dovolil něco říct. Myslím si, že nastal čas, že byste mohl položit otázku, aby někdo z publika položil otázku.
2: Má někdo nějakou otázku? Tam se hlásí.
5: Mě by zajímalo, jestli považujete herectví za seriózní povolání.
2: Někteří herci totiž se stydí za to, že jsou herci. To říká ten kluk ve škole a on říká, co dělá tatínek? Když se ptal tatínek, učitel, ten byl inženýr, ten byl jako dělník, ten dělá, ten náš tatínek tančí u tyče. A ta učitelka říká, proč vy tančíte u tyče? Říká, ne, já jsem herec. Prosím tě, tomu klukovi říká, proč jsi říkal, že tančím u tyče, já jsem herec. Tatínku, protože já jsem nechtěl, že jsi herec.
6: Herec je jako, když vás to baví, tak je to skvělý, když to můžete dělat jako na nějaký úrovni, ale zase jsou pak herci, který nehrajou, ale říkají, že jsou herci, že jo. A to je zase druhá skupinka takových, no. Ale je to těžký, no. Je to o štěstí, strašně o štěstí.
4: Já si myslím, že tam hrozně hraje to, je to těžký v tom, že tam je fakt jako těžký herecký ego, jako jo. Já si myslím, že kdo ho nemá, tak kdo říká, že ho nemá, tak kecá. A já si myslím, že v tom herectví je hrozně těžký, že fakt člověk jde z kůží na trh, jde jako něčím za sebe a to je fakt jako potom bolestivé. A myslím, že jsme takový citliví na to, jestli se těm lidem líbíme jako herecky, neříkám jako vzhledově, jak třeba Vojta, ale myslím jako herecky, jestli se těm lidem líbíme, tak myslím, že ty herci jsou na to takový jako hákliví.
2: Takže to je důležitý.
6: A rozhodně, jestli máte nějakou jinou možnost, tak do toho jděte teda.
2: Tak já vám děkuju, pánové.
6: My děkujeme za pozvání.
2: Kotek, Jirka Mádl. Děkuju. Ahoj. Dámy a pánové, naším dalším hostem je jeden z nejkrásnějších. Princové, nádherné role, Hamleti, vynikající člověk a zároveň také vítěz mnoha anket o nejsexy muže naší republiky. Podívejme se.
8: Jméno našeho hosta jsem poprvé zaregistroval tak kolem roku 80, kdy jsem dělal ještě pomocného režiséra na filmu Jako zajíci. A tento náš nejmenovaný host tam hrál 11. vzpůrného hajzlika.
9: Když se o někom řekne, ten člověk je rád na světě, ten můj kolega a myslím, že i kamarád, tak že to je.
8: Takovýchto, bych řekl, krasavců, atraktivních herců pro dámy je teda velice málo.
9: Ten můj kamarád mi šel za svědka na svatbu. Já tu svatbu měl v Praze ve Studulkách v neděli v 10 hodin dopoledne. Bylo 9:30 a kolega nikde, tak jsem mu zavolal a on mě uklidnil, že všechno je v pohodě, že jede z chalupy a že je někde u Mladý Boleslavy. To je právě ta jeho charakteristika, on to stihnul, sice o 10 minut později, ale stihnul. Takže já měl svatbu 10.10.2010 v 10 hodin, 10 minut díky němu.
8: Já mu říkám, že to je takový Redford českého filmu, hlavně vzhledem k tomu, že mají úplně stejnou barvu oči. Modrou.
9: Já myslím, že on se na jevišti začne potit, ještě než se zvedne opona. On nemá trému, on strašně solí.
8: Přezdívku nevím, jestli nějakou mám, ale já bych mu dal přezdívku Český Redford.
9: Má jakou slabozi na jevišti, má dlouhý pauzy, takže já jsem dal takový diplom doktor honoris pauza.
2: A kdo je tím doktorem honoris pauza?
3: Specialitou našeho hosta jsou role milenců i vrahů. Dále budí pozornost sexuálními scénami se známými herečkami, tedy na plátně či na jevišti. A zvláštností je, že svoji ženu potkal v pátek 13. v noci za úplňku. Perličkami ze svého pestrého profesního i soukromého života nás přichází potěšit herec Michal Dlouhý.
2: Michal Dlouhý. Michale, nazdar, jak je vítám tady. Prosím. Trošku vína, polívka na víně.
10: Je, dám si trošku polévky na víně.
2: Tak. No tak ne takhle trošku.
10: Děkuji.
2: To musí být trošku chile.
10: Občanku?
3: Ne. Ale vás já znám.
10: Děkuji.
3: Máme 19.
2: Na zdraví.
10: Tak na zdravíčko. Na zdraví, na zdraví všem.
2: Na zdraví, přátelé. Zmíš, to je to váhaň, to je napětí. Uh-huh. Teď doma lidi sedí, říkají, napije se, nenapije se. Napije! Já, ty jsi vyhrál ty ankety jako nejsexy muž.
10: No je to zvláštní, já jsem byl sám překvapený, že jsem
2: takovou anketu. Vypadáš dobře to, jo.
10: Jako já místo to... Já místo, abych sbíral ty umělecké ceny, tak sbírám tyhle ty jako vedlejší.
2: Já taky jsem nemyslel, já jsem před pár lety, byl jsem čtvrtý, nejpřitažlivější čtvrtý muž v republice. První byl tehdy Hanák, Nedvěd ještě myslím, že kopal, tehdy byl druhý.
10: Já myslel,
2: já jsem byl čtvrtý, bramborová medaile a tehdy, no ne, dosud, děkuji. A já jsem se utěšoval tehdy myšlenkou, nevadí, z vizovi z nad 50 jsou první. A to musí být radost, ne? To doma mají radost, když seš takhle.
10: Jaký jsi měl pocit z toho, když jsi byl čtvrtý?
2: No tak brambora, nepřekvapilo, já jsem...
10: No ne vůbec celtě... v téhle soutěži, jako krásy, že jo? Nebo teda jako hezkých lidí, jako že jsi byl čtvrtý, jestli ti to překvapilo.
2: No ne hezký lidi, nejpřitažlivější.
10: Nejpřitažlivější. Takhle, já myslím, že to bylo
2: jako krásy. Ne, to by mě překvapilo, kdyby byl nejhezčí. Z Vizovic nad 50. Nejezdčí. To mě nějak netěšilo. Prosím tě, erotické scény. Já erotické jsem to párkrát taky zažil. Já s Chýlkovou v Berounce film Oni na pontonu. Konec října, začátek podzimu. Nevím, jak dlouho jsme tam byli. studená voda jako svině, filmaři na pontonu a teď nás natáčí, jak se šploucháme, jak jedno, s Chýlkovou, šplouchám se v Berounce. Pozdravuji Krauze. No. Jak se ti tam natáčí tyhle scény?
10: Tak erotický scény vlastně pro ty samotný aktéry, to je, dá se říct, práce, je to povolání. Tam jako většinou se víc stydějí ty lidi, kteří jsou za kamerou a musí se na to koukat, že jo, to je. Protože najednou oni jsou oblečený, my jsme nahatý, jako nám je to jedno, že jo. Takže ta pozice jako toho herce při těch erotických scénách je mnohem lepší, než být režisérem nebo kameramanem. Některé herečky chtějí, aby tam bylo co nejméně lidí, no. Některé ne.
2: Některé chtějí co nejvíc. A vím, že při těch erotických scénách člověk se napřed stydí, potom ho to začne bavit a potom má s tou herečkou děti.
10: Ano, ano, ano.
2: Tři fáze.
10: A ty máš s Ivanou nějaký dítě?
2: Ne,
10: ne, ne, ne, já už jsem myslel, když jako to...
2: Ne, no to bylo, ty, to bylo studené Berounce, prosím tě.
10: Studená voda, že nám
2: sluší. To by se musel množit dělením. Ty jsi vlastně o 10 roků mladší než brácha.
10: Uh-huh. O 10 let.
2: Ty jsi ho viděl hrát, když jsi byl ještě dítě vlastně.
10: Já jako chodil vlastně malý dítě. Kluk jsem chodil na absolventské představení, který hráli vlastně v divadle Loutek. A tam jsem viděl všech 14 repríz Benátské maškarády. A do dneška vlastně s kolegama, který v tom představení hráli, tak si pamatujou toho 10letýho kluka s těma bombónama v první řadě, který už napovídal vlastně ty texty dopředu, protože všechno znal nazpaměť. Takže já jsem tohle představení miloval a mám ho tady zakódovaný a říkám si, že jednou na něj možná přijde a že ho zkusíme poprášit a zkusit zahrát jako brácha.
2: Je, to bylo hezký. Tam tě, Michale, napadlo, že bys mohl taky být jako brácha, že bys mohl hrát?
10: No tak jako díky tomu, že jsem se pohyboval vlastně od 4 let před kamerou, že pak se s tím roztrh pytel. Já jsem byl vyhozený ze školky, takže maminka mě musela tahat všude sebou. Že jo, tam. A ona chodila jako doprovod zase bráchovi, protože ještě nebyl dospělej.
2: To mě taky vyhozen ze školky, to jsem ještě nezaznamenal.
10: Já jsem byl moc takový, jakoby, moje dítě mi to teď vrací. Já teď vidím, co ta mamka protrpěla, protože moje malá Karolínka je úplně stejná.
2: To jsem dneska se jenom říká hyperaktivní.
10: Ano,
2: tehdy se říkal bordelář.
10: Tehdy maminku poslali k psychologovi jako s tímhle svým problémem se mnou a ten psycholog jí řekl jednu krásnou věc, paní Dlouhá, buďte ráda, tenhle člověk se v životě nestratí. Jo. Takže možná, že měl pravdu, že jsem se nestratil. Takže já jsem vlastně byl na natáčení potom už furt a jo. Viděl jsem tu práci, viděl, bavilo mě to. A když došlo teda na lámání chleba a v 8. třídě jsem propadal z matematiky a z fyziky a z chemie, tak mi bylo řečeno, že vlastně na konzervatoři tyhle předměty nejsou. Takže já jsem se takhle vlastně definitivně rozhodl, že budu herec.
2: A s Mirkem jste přece hráli krásný představení Chvála bláznivosti. Jaký byl váš vztah jako kluku?
10: Tak my jsme díky tomu, že jsme byli od sebe 10 let a že jsme oba dva pracovali jako od malička, tak jsme se vlastně nepotkali v tom dětství. Aha. Velmi vzácně. Brácha se dá se říct, o mě staral, protože naši byli zase vrcholoví sportovci, takže mě měl nahlídání a tak, takže...
2: Jo, který sport dělali?
10: Maminka ještě furt mistrně světa v házený, protože od té doby ještě nevyhráli z 57.
2: Aha,
10: roku.
2: Tata?
10: Tata hrál vlastně taky házenou a basket, takže vlastně tam se i potkali. Ne?
2: A co koně? Ty ses musel přece učit jezdit na koni, ty hrál jsi prince.
10: Uh-huh. To byla věc, kterou jsem bráchovi záviděl, protože brácha se to naučil už v 10 letech, když točil Kaluže. A já jsem vlastně do těch svých 17 let furt na koni neseděl, až potom vlastně přišly tyhle ty role a já jsem měl tu možnost se naučit jezdit na koni.
2: Mě říkal Kňažko, že jako princ taky hrál prince a na koni. A teď měl pauzu a říkal tomu koňákovi, můžu se projet tady trošku? A říkal, samozřejmě, teď vám to jde, fajn. A Kňažko tak už trošku uměl a byl takový, no tak jel jako princ na tom koni a kochal se sebou a kochal se tou krajinou. A bylo mu dobře a najednou, a to byla kobyla, najednou přiběl hřebec, tu kobylu se prostě vojel, jak se říká lidově, odpískal.
10: A to zase... Furt seděl na tom koni.
2: Ano, ano. Kňažko seděl pořád na tom koni a potom přijel a měl naši šatu trošku tu čepičku a to pérečko měl zlomený. A říkal, co se vám stalo? A říkal, nic. Takže Kňažko má nějakou hřímátko s nějakým neznámým hřebcem. No. Ale trošku k té popularitě, kterou s která role myslíš? Je to taková otázka spíše novinářského charakteru. Která z roli myslíte, že vás nejvíce jaksi spopularizovala, když umíme, mluvíme o té popularitě?
10: Tak jako asi samozřejmě nejvýraznější a nejdominantnější byly sametové vrazy, které byly v poslední době. Vlastně ten film se myslím povedl, byl velmi pěkný, mi se teda hrozně líbil. Je hezký chválit svoje dílo. A protože to byla známá kauza, na kterou byli zvědaví všichni vlastně, jak to bylo, takže to viděl skoro každý. No,
2: kdo byl to obrovský výkon.
10: Bylo to bylo krásně připravený od pana režiséra Svobody, takže to je, to pro nás už to bylo jenom jako splnit a nepokazit.
2: No ty ano, zvoní. Můj majordomus zvoní.
10: Zvoník od Matky
3: ano,
10: Boží.
3: Já jak jsem to zaslechl s tou popularitou, mě by jenom zajímalo, jestli ta popularita má nějaký pozitivní vliv na seznamování s ženami.
2: On se ptá, on se ptá takhle každý, jo.
10: Tak musím říct, co se týče toho ženského pokolení, je to příjemný na úřadech. Na úřadech vám to strašně pomůže. Tam jako vlastně se zbavíte těch zbytečných prostojů a zbytečných věcí, na které musíte přijít sám, tam vám pomůžou, rádi vám pomůžou a někdy vás i upřednostní. Takže tam musím říct, že to je velmi výhodný.
2: Potom, ty jsi propůjčil svůj hlas taky velkým hercům. Víte komu? No řekni to sám.
10: Tak asi nejčastější je Brad Pitt? Keanu Reeves, Ben Affleck, Michael J. Fox. No, a tak jako postupně různě, jako třeba na jednom tu filmu se dostanu, třeba teď jsem dělal i Capria.
2: To je taková otázka, která taky není nějak originální, ale nás to zajímá. Učíš se od těch herců, když takhle zblízka je vidíš?
10: Tak když to vidím právě, samozřejmě, tam je dobrý, že se to vrátí párkrát a samozřejmě šmíruje a pozoruje a hledá, co by tak mohl vykrást. Že jo? Já jsem zastánce toho, když je něco dobrý, tak to přiznám a vykradu.
2: Dobře, a příklad nějaký máš, ale to by mě zajímalo, co se dá ukrást třeba?
10: No, třeba bráchu, já teď vlastně od té doby, co brácha není, tak já ho vykrádám sakum pikum se všem všudy, protože jeho herci bylo geniální, tak proč to měnit, že jo? To je...
2: No to jo, ale tvoje herci bylo taky skvělý vždycky.
10: Dobře, ale neměl jsem tak široký repertoár. Teď se můžu ještě rozšířit o tom hráku. Protože si vlastně teď už my jsme se nikdy nepřekáželi, ale nelezu mu rozjelí.
2: Netví, končíme. Jirka Dlouhý. Někdo, přátelé, bere popularitu jako nutné zlo, někdo zase ji vyhledává, miluje. Klasik českého divadla, pan Miloš Kopecký, řekl, herec, který se musí po 30 představovat, by toho měl nechat. Dalším naším hostem je mladý muž, který ještě zdaleka nemá 30 a už o popularitě, já to popularitu nevyslovím, o té slávě ví mnohé. Vážení přátelé, prosím o vizitku.
11: No, jak jsem se dostal k herectví a vůbec jak mě to napadlo, tak to je dost na mě jako zvláštní otázka, protože jsem si to uvědomil až na konzervatoři a teprve během toho studia, během těch 6 let, tak se mi to nějak v hlavě usumírovalo a zjistil jsem, že když to teda půjde, když budu mít dostatečný štěstí, tak tohle no. Naopak, já jsem byl hrozně stydlivý dítě, stydlivý jsem furt, ale díky těm rolím, tak mám pocit, že nevystupuju za sebe, takže s tím teď už problém nemám. Já už jsem si prošel dost rolema různýma typama, ale čím větší je rozdíl mezi mnou a tou postavou, tak tím zajímavější je to práce a o to víc má člověk co hrát. Na herectví mě nejvíc baví, že je to prostě pestrý povolání a nejen v tom smyslu, že střídám role, ale i v tom smyslu, že člověk neví, co ho čeká. Já mám spíš strach z toho, co se tam stane, protože pan Polívka je takovej nevyspytatelný člověk, tak ať se můžu připravit na cokoliv, tak vlastně až ta daná situace prostě něco způsobí, jak já si s tím poradím. Z toho mám trochu strach.
2: Tak. Mnozí už víme asi o koho jde. Prosím, majordome.
3: Jeden z mála herců, který nevlastní televizor, herec, který vystoupil v divadle Národním, Vinohradském i Švandově, dále v divadle na Jezerce i v divadle na Prádle. Vycházející hvězda českého herectví Jan Hofmann.
2: Jan Hofmann. Tak nazdar, Jane, ahoj, nazdar. Co je? To vypadá, že máš hlídání.
12: Nemám. Já jsem trošku dostal strach. Jo. Když jsem si uvědomil, že tady budu asi nejmladší a možná i nejméně zkušený, tak jsem vzal kámoše, který je mladší. A teď jsem teda postupem doby, co jsme tady strávili, jsem zjistil, že je možná daleko víc zkušenější, než já, tak uvidíme, no.
2: Dobře.
12: A jinak tady... jako, abyste se o tom přesvědčili, tak tady je jeho vizitka.
13: Jmenuji se Filip Antonio, je mi 9 let a vo volných časech se věnuju tomu, že s mamkou cvičíme na piano. Se slunce vrátí a kromě toho, že hraju na piano, tak se taky věnuju herectví.
14: Hele, poci, musíme si promluvit jako chlap s chlapem.
15: No konečně.
13: Budu hrát, ale chci se stát režisérem a hudebním skladatelem. No,
14: nebylo to špatný, no?
13: Mě to filmování nějak tak baví.
14: Já pro tebe mám triangel.
13: Když se hodně v těch divadlech tleská, tak mám z toho strašnou radost. A je to prostě krása.
14: A máš pokoj.
13: Na panu Polívkovi se mi nejvíc líbí to, že je srandovní a že umí nádherně hrát.
2: Tak prosím tě, samozřejmě, víno, ty můžeš už víno, že jo?
3: Bych občanky chtěl možná vidět, než jim naleju obou.
12: Já jsem s tím počítal, no.
2: Obou nenalívej, ale.
12: To je klasika, to se mi stává furt.
3: Mě 27. Bych vám vykal, pane Hofman.
12: To si myslím, no.
3: Vínečko teda.
2: Taky jsem si myslím, že jsi mladší.
12: No, to tak se mi stává, no. No
3: tenhle mě nevoklame, ten by potřeboval něco jiného.
2: Máš takhle vodu, prázdně. Já mu dám vodu, tady tuhle moji vodu, počkej, já se ještě napiju. Filipku, my jsme spolu hráli, to víš. Uh-huh. Muži v naději, ty zrál mýho vnuka.
13: Uh-huh. Ale i v bazénu.
2: Takže my se známe, čeviče. Od mládí.
13: Jo.
2: A co hraješ nejradši, Filipku?
13: Teďka z divadel všechno.
2: A kolik hraješ těch rolí, prosím tě?
13: Hodně.
2: No dobře, ale nemáš to spočítaný?
13: Kdybych to měl spočítat, nevím, co by mi vyšlo.
2: A ve škole ti to jde? Mhm. Ty jsi jaký klavírista, ne? Mhm. Že jo?
13: Hraju na klavír a mám na to super paní profesorku.
2: A jak se jmenuje?
13: Jmenuje se Jana Korbelová.
2: No, tak pozdraví, najdi si kameru.
13: Dobrý den.
2: Hraješ tolik rolí, úspěch máš, lidé tleskají. Ty hraješ taky v mnoha divadlech.
12: V mnoha, no.
2: A v každém divadle jinou roli?
12: V každém jinou, ale už se mi stala se mi teda hrozná věc, že ve dvou divadlech jsem hrál stejnou inscenaci.
2: Aha.
12: Od stejného autora, ale jinou roli.
2: Jo.
12: A to bylo příšerný, jako... uvědomit si teda, jaký překlad za prvý, protože to byl Shakespeare, tak jestli hrajem tenhle překlad nebo tady ten, teď jestli jsem dneska teda ten sluha nebo ten voják, tak to jsou takový úskalí, no, ale tak zase toho tolik není, abych to nezmáhl.
2: Peca by se stalo, Peca hrál Líra, král Lír, a potom hrál Richarda, tak já v Richardovi hrál jenom tu babičku, tam všechny role hrály ženy, to byla instance Morávka, uh-huh. Bylo to nádherný představení, Čumaňa a Donutil se střídali v tom Richardovi, bylo to nádherný představení. A Peca hrál tu stařenu, tu babičku od toho Richarda, která tam řve, ty vídníku nepatříš k rodu našemu, zapuzují tě, a tak dál, tam byl nalíčený na tu stařenu, dokonce si i zuby si vytáhl, aby vypadal starší. A tady to pokřikoval, měl pokřikovat a najednou z něho vyšlo, duj větře, Petře, jsi kváře, sus. A oni mu pokřikali, to je král Lír, pane Pecha. A on říkal, Shakespeare jako Shakespeare. No a ty jsi začal jako mnoho herců na konzervatoři brněnské nebo pražské?
12: Na pražské.
2: Jo. A jak pracuješ na roli? Texty se učíš kde? Jak? Nejlépe.
12: Texty, no, nejčastěji, když už je to ta fáze, že člověk už je má tak nějak v hlavě a může se jakoby tak přehrávat v hlavě, tak nejčastěji asi po cestě do divadla, čili v tramvaji.
2: To už si opakuješ vlastně, že jo?
12: No, ale vznikají z toho dost jako absurdní situace.
2: Tramvaj, vlastně.
12: Tramvaj, no. Že člověk jako začne si to říkat v hlavě, takže obličej kamenej, pak tomu jako nějak propadnete a začnete dělat takhle jako před sebe prostě nějaký jako výrazy a reagovat na toho kolegu, který tam není. Pak zjistíte, že spousta lidí v tramvaji se otáčí a tak jako sleduje, jestli teda to máte v hlavě v pořádku. A to se mi stává teda
2: běžně. Krásný, než na nějakou babu vybavneš. Srpině! Je, promiňte, to nebylo na vás.
12: Přesně tak. Nebo se rozbrečíte a za pět minut se smějete hystericky.
2: Filipku, to natáčení, počkej, to líbáš jako Bůh, nebo líbáš jako ďábel si točil?
13: Líbáš jako Bůh, i líbáš jako ďábel.
2: Obě, no a tam hrají přece už ty populární lidi, že pan Bartoška, pan Kaiser. Mm-hmm. Jak se ti s nima pracuje?
13: Pracovalo se mi s nima hodně dobře, učili mě samý lumpárny teda.
2: Jo.
3: Já jsem se chtěl zeptat, pane Boleslavi, jak poslouchám ten rozhovor, jak se člověk může dostat k takové roli u filmu.
2: No jak jsi se dostal nějakému filmu? Filipe, Anton, co to je za jméno Antonio vlastně?
13: To mám od svého kmotra.
2: Kmotr se jmenuje Antonio?
13: Uh-huh.
2: Antonio jak?
13: Antonio Casado Machado Monedero a je to Španěl.
2: Dobře, že se jmenuješ jenom to Antonio. No jak jsi dostal nějaký roli, nebo ty, nebo...
12: Klasicky, no, přes konkurzy a přes castingy, no, taková
2: casting.
12: Ta nepříjemná část té práce.
2: My jsme tomu říkali kamerové zkoušky. Dneska je to casting.
12: No, dneska je to casting a pak vás teprve pošlou na kamerové zkoušky, když už jako teda projdete tím castingem.
2: Jsi to nějaký předtím, no. Co se tam dělá?
12: To se ani neptejte, to je strašné.
2: No tak nás to zajímá, lidi to zajímá.
12: Třeba máte přes výkladní skříň svádět plechovku oblíbeného nápoje.
2: Aha, no dobrý.
12: A nebo jsem dělal prostě skřítka, který běhá po lese a píšťalkou zachraňuje zraněný zvířátka. A zase na vás kouká prostě 20 lidí a hrozně vás studujou, aby tam poskakujete po studiu jak magor. Jako. Takže tohle je ta nejhorší část, no.
2: No tak nám předveď něco, tak pojďme, pojď Filipku, pojď. To nás zajímá, ne? Trošku, jak někdo zachraňuje zraněná zvířátka. Filipku, pojď sem. A my jsme tady jako ta... My jsme ti výběrči, co tě vybíráme. My jsme ta porota, my jsme ti režiséři. To je pan režisér, já jsem jenom asistent. A ty tam děláš co třeba?
12: Tak já jsem si připravil monolog.
2: No?
12: Z takový jedný hry.
2: Nechom, jeho dělá nějakého nejistý, je? Nějaký nejistý.
12: Jenom abych vás uvedl do situace, je to...
2: My už jsme v situaci.
12: Jo, jste v situaci, dobře.
2: My už jsme tady v situaci, víte, vy jste tady 35. takže...
12: Jo.
2: Neopírejte se mě tady o to. Jo. Přijdou ostatní, ještě se od vás nakazí.
12: Koho má Věra? Novýho kluka. Je z Makedonie. Má makedonskou hlavu, makedonský nohy. Jo, jeho proč litovat? Doma jezdil na oslu. Já jsem ani neoral. Goran oral. On je z hor. Horal. Oral. Koran. Věrka se zamilovala do bídy, protože je dobrá duše. Ona je nejlepší, protože má soucit. Vzala by mě zpátky, kdyby jsme vyhořeli?
2: No, já nevím. Co myslíte, pane režisére?
13: Co bysme mu dali za roli?
2: No já, ale já mám dojem, že božrali lidi bysme sem neměli. Až vystřížíte, přijďte.
12: Jo, dobře.
2: Víš, co po tobě ještě chci? Tu básničku, jak tě naručil Bartoška s Kaiserem. Sedni si tam, já tak si tady slyš, aby tě všichni viděli. Naučil ho báseň, a to jsou ti kolegové.
13: Takže, tluče bubeníček, tluče na vrata, přišla mu otevřít holka na hata. Měla kozy jako vozy, hola, hola, hej, nikdo nemeškej.
2: Děkuji. Já myslím, že lepší zakončení si nemůžeme přát. Děkuji drahému kolegovi Filipu Antoniovi. Ahoj. Honza Hofmann.
10: Děkujeme.
2: Dámy a pánové, o dalším našem hostu pohovoří jeho děti. Já mohu jen prozradit, že to je jeden z mých nejlepších přátel. Ne-li nejlepší.
15: Tatínek se živí tím, že je režisér.
16: Učitel.
15: Píše i knihy.
16: A herec.
15: Já bych nechtěl být hercem, já bych chtěl být detektiv.
16: Já bych chtěl být učitelkou v základní škole.
15: Tatínek je velmi vtipný, dělá neustále vtipy, akorát když začne zpívat, tak to je hrozný.
16: Někdy se na nás rozčiluje.
15: Tatínek se rozčiluje velmi málo, skoro nikdy.
16: No, když máme třeba nepořádek někde, aby jsme uklidili.
15: Tatínek si myslím, že má hodně vědomostí, je teda vtipný, umí rozesmát lidi.
16: Tatínek se mi líbil v Dětěnto a Zubejda.
15: Tady v tom pořadu právě Bolek Polívka je jeho jeden z největších kamarádů.
2: No, a kde to je?
17: Autor řady úspěšných knih a více jak 70 divadelních her. Nadšený otec a přítel Bolka Polívky, pan Arnošt Goldflam.
2: Nazdar, chlapče.
18: Nazdar.
2: Prosím, posaď se vína trošku.
18: Trošičku.
2: Tak si červený nebo bílé?
18: Je bílé?
2: Není.
18: Tak si dám červený.
17: Pane režisére.
18: Děkuji, třepe se vám ruka.
17: Ano, trošku mám trému, chtěl jsem se zeptat.
18: Ano.
17: Jaká rolička pro mě by nebyla?
18: Bohužel. Vy nejste ani hezkej, víte? Fotogenický nejste. Až se změníte, tak určitě něco najdeme.
2: No.
18: A hrajete zvířátka? Taky? No tak no. Najdeme nějakého broučka, no.
2: Až přijdeš z plastiky, tak se ukaž.
18: Děkuji.
2: Prosím tě, 70 her, to je hodně.
18: Já jsem začal až v mých 33 letech a od té doby, no nejenom, musím přiznat, že nejsou všechny původní, něco jsou dramatizace, tak bych to tak napůl rozdělil.
2: Tak, to mě spadl kamen.
18: No, no.
2: Já vždycky říkám, Arnošt vypadá od svých 19, 20 let pořád stejně, ale není to žádná výhoda. Je to tak.
18: Je
2: a taky
18: to...
2: knihy krásné, pohádkové knihy, 4 pohádkové knihy. Teď si napsal novou knížku, ten Tata.
18: Ano, Tata jeho a jeho syn. Ano.
2: No Tata, to jsi zase ty, ten syn, že jo?
18: Já, ano, já jsem syn.
2: Já to tak poslouchám, je... možná by to bylo lepší napsat syn a jeho tata.
18: No, z části je to pravda. Jak říká jeden spisovatel slavný, to věčné téma já sám. Jo? Čili já píšu o tom tatovi, ale vlastně o sobě.
2: Prosím tě, tvůj tata dožil se vysokého věku?
18: Ano, můj tata se dožil bezmála 98 let. V 93 letech, jenom abych to se naposledy rozvedl a... Hleda, předtím byl v Tatrách.
2: Ale kvůli nějaký ženský, ne? Se rozvedl naposledy.
18: Ne, kvůli tomu, že neměl dostatečný, jak bych to řekl decentně, manželský servis. A já jsem mu sehnal advokáta a ten advokát mu říkal, ale pane inženýre, co já tam mám jako uvést, jako důvod? A přece nemůžu napsat sexuální. A on říká, pardon, pane doktore, všechno kompletní. Takže...
2: Je vaše manželství konzumováno?
18: Ano, a on řekl, všechno kompletní, no ale tehdy už to právě
2: nebyla
18: mu nestačilo.
2: Pravda a proto se rozvedl.
18: No, a pak jsme hledali další a to jsme už bohužel nehledali.
2: Jak tatínek hledal ty ženy?
18: My jsme dali inzerát, starší pán. Já si říkal, tato, dítě, nezlob se, už je ti skoro 95, jsi starý pán. Napiš starší, povídá. A přišlo nám několik nabídek, protože já jsem to vyřizoval. A on se narodil ve Vídni, trošku měl sem tam problémy s češtinou a tak napsal jim těm dámám dopis vždycky, toto, vážená, tohle sešli, sejdeme se tam a tam, žádám o diskreci. No. On si to...
2: Diskrétní
18: chtěl mít. On myslel diskrétnost, ale trošku si to popletl právě. No.
2: Ty jsi byl synem, dobrým synem, ty jsi ho miloval, tatínka?
18: No, nebyl jsem moc dobrým synem. Poněvadž on byl inženýr a odborník ve svém oboru a vlastně takový pragmatik trošku a knihy to neuznával vůbec. Takže já jsem měl to umělecké směřování a tak my jsme se často přeli. No a proto já jsem tu knížku napsal, abych našel k němu cestu.
2: A proč jsi říkal Ríša?
18: To nikdo neví. A ani já teda upřímně řečeno, to jsem z něho nikdy nevylákal a dokonce to trvalo velmi dlouho. Já jsem v první třídě se hádal s paní učitelkou Vymětalovou, když mě dala vysvědčení, že se nemenuju Arnošt a že se jmenuju Ríša, že to blbě napsala. Takže v první třídě jsem se dozvěděl, jak se jmenuju křestním jménem.
2: No. Kdyby nebyla škola, tak jsi Ríša.
18: No?
2: Prosím tě, a teď náměty k těm hrám, 70 her, dobře, některé jsou dramatizace, některé jsou původní hry, spoustu jich znám, Biletářka, Beseda s mistrem, Písek, nádherná hra. Ty hry jsou přeloženy do některé, do němčiny, do kterých jazyků?
18: Do němčiny, do polštiny, do angličtiny, do ruštiny. Do bulharštiny, do finštiny a teď naposledy jsem se stal oblíbeným autorem v Rumunsku, no, kde hrají moju hru Dámská šatna už ve dvou divadlech a ve třetím se chystá Ředitelská lóže. Takže do rumunštiny ještě.
2: Dobře, byl jsi na nějaký premiéře?
18: Jo.
2: Cizině.
18: Byl jsem v tom Rumunsku.
2: Zacházeli jste mnou jako s autorem?
18: Zacházeli se mnou výborně. Byl jsem překvapen. Odvesli mě na Bleší trh, obrovský.
2: Tam tě celý oblík.
18: Tam je chtěli prodat.
2: To je zvaný jako second hand author. Dobře, ale potom je ta tvoje hra, která se jmenuje U Hitlerů v kuchyni.
18: No, doma.
2: No, vidíš, slyšíš ty reakce, Ježišmarja, pane Bože.
18: No.
2: No, U Hitlerů v kuchyni.
18: Doma u Hitlerů. Jak tě to napadlo? Já jsem byl ve styku se slavným takovým autorem, režisérem Georgem Táborym. A ten Tábory, když mu už stáhlo skoro na 90, taky se dožil vysokého věku, taky měl ty ženy. A on mě jednou vyprávěl, že jako mladýho kluka, když jeli z Budapešti s tatínkem přes Brno, tak on šel něco si koupit nebo šel pro párky a otec na něho zapomněl, vlak mu ujel, takže otec ho zapomněl v daleké cizině prostě v Brně na nádraží. No a on ho vzal nějaký železničář na noc a druhý den si tatínek pro něho přijel zpět. A to mě tak inspirovalo, že jsem si říkal, 90-letý pan, to je tak dávno, to mohl klidně na tom nádraží jako děcko potkat Hitlera, který jel do Vídně na pohovory. Jeden rok, dva x let jsem tam. A zároveň taky Lenina, který jel za Stalinem do Švýcarska. No a tak jsem napsal takovou scénku a to se mně zalíbilo. A pak už jsem pokračoval o tom Hitlerovi. A v rychlosti řeknu proč. Protože mě zajímal podhled na toho Hitlera, ne co udělal, to všichni víme, ale na toho, jaký byl doma, co rád jedl, jo, jak se choval a jak mluvil, a tak jsem, to jsem si samozřejmě vymyslel, jo. No ale ona je to veselohra, když člověk otcu nebo kem, co on teda provedl, a úspěšná, tak se hrála asi v 5 divadlech u nás teda.
2: Kolika divadlech se vlastně hrají ty hry, když je jich tolik, 70?
18: Teď zrovna asi ve 14.
2: Ve 14 divadlech, no. A všude ti jdou tantiemy.
18: někde malý.
2: Dělám zpomaleně, dívej, zpomaleně.
18: No jdou pomalu, no. A někde malý, to amatéři taky to hrají občas a to není ve velkých divadlech, já jsem menšinový autor.
2: Ano, ano, já slyším.
3: Mě by zajímalo, jestli ty hry a ta popularita mají nějaký opravdu velký vliv na seznamování s ženami.
2: No to co, já bych to ukončil sám, podívej se. Popularita, chlapče, je jako manželství. Ti, co jsou venku, chtějí dovnitř a ti, co jsou vevnitř, chtějí ven. To ještě... Dobrá věta, na kterou jsem myslel, že jsem přišel já, ale přišel ani Luděk Horáček, můj kamarád, údajně, a to je rozveď se, dokud máš s kým. Tak vážení přátelé, já vám děkuji. Arnošt Goldflam. Dámy a pánové, loučíme se s vámi z divadla U22 v Uhříně vsi a těšíme se zase příště v pořadu Polívka na víně. Naschledanou.

0: Vaše královská urozenosti, přirozenosti a nadřazenosti, králi mikromile miligrame první, já přináším špatnou zprávu.
1: Milý komoři,
0: no?
1: Já se nepamatuju na den, kdyby si mi ty přinesl dobrou zprávu. Dobrá zpráva bude, až umřeš. Ale ani tu mi nepřineseš ty, tu přinese někdo jiný.
0: To je pravda.
1: Tak co je?
0: Letí k nám drak.
1: Drak?
0: No.
1: Teď v zimě, ale blbost. Draci přece vždycky přilétají na jaře.
0: Ale to není blbost, to si vaše královská urozenosti, přirozenosti, nadřazenosti, vaše jasná nevědomosti. To si ráčíte plést vlašťovkama. Vlašťovky přilétají na jaře, draci v zimě.
1: Hele, nepoučuj, jo? Co je to za draka?
0: Je to blb. Ale strašnej.
1: Co to?
0: No blb je to strašnej, no. Vaše královská urozenosti, přirozenosti a nadřazenosti.
1: Ale prosím tě, zkrat to, ty se mnou pořád hovoříš tak oficiálně.
0: No jo, tak teda dobře, ty starý píšiš vore.
1: Ale moment! Tak to zas ne tak důvěrně, ne? Spolu jsme na krále neštudovali.
0: No.
1: Tu čtvrtou špatnou zprávu rychle, sežral železnou jízdu s vybranýma penězma, s daněma, no co ještě víc?
0: No, chce princeznu.
1: Jakou princeznu?
0: No jakou princeznu, naší, teda vaší.
1: Poslouchej, komoři, dechni na mě. Co pak my máme nějakou princeznu? My přece žádnou princeznu nemáme, já jsem přece bez dětek, bez princezna, bez ženěn.
0: Ten drak je blb vaše královská urozenosti, přirozenosti a nadřazenosti. Zatím v každém království požadoval princeznu a bylo mu všude vyhověno.
1: No jo, vyhověno, ale kdy já teď mám se na nějakou princeznu?
0: No.
1: Se přece nedá stihnout do příletu toho blba. Zájmu dynastie se oženit, vzít si nějakou ženskou, notabene, ta by musela pomít dceru, dcera by musela v zájmu dynastie vypočet, květno se nedá stihnout.
0: No ale proč hned tak hrozným způsobem se obětovat a ženit se, vaše královská urozenosti, přirozenosti a nadřazenosti? Hejte, my tomu drakovi někoho nastrčíme. Hejte, ale ono už je to jedno, jaká dívka to bude. Rozumíte, hlavně ať má dlouhý vlasy, bílý šaty a na hlavě korunku. Samozřejmě z kočičího zlata, přece nebudeme drakat spát pravým zlatem z diamanty, ne?
1: Ale to je komoří dobrý nápad, to je dobrý nápad. A znáš nějakou, která by to pro nás chtěla udělat?
0: To neznám.
1: A komoří, co kdybychom to udělali jináč? Já tě adoptuju.
0: Co se mnou uděláte?
1: Že tě adoptuju. Ty se převlíkneš za dívku, respektive za princeznu, no ono by to šlo, a je to.
0: Počkej, já a princezna?
1: No sám si říkal, že drak je blb.
0: Ale zas ne tak velký. Já a princezna, vždyť já na to nemám ani věk. Hej, jo, podívejte se na mě, na ten nos, hrudník, křivé nohy, hnáty křivé, vždyť jak já... Jaká já bych byl princezna, já neumím ani vařit a líbat taky ne.
1: Ale co, pokud vím, tomu drakovi přece nejde o nějaký rozkoše. Ten chce tu ženskou sežrát, no co, slupnou princeznu. V zájmu království a dynastie se nechá sežrát a koukej být na měko, ať si ten drak nestěžuje.
0: Je, a mě něco napadlo. Helejte, mě něco napadlo. Když teda budu vaše dcera, vaše královská princezna, jo, tak já taky musím mít nějaký věno, že jo? Kolik věno? Dělá moje věno?
1: Věno?
0: No věno. Máte princeznu, princezna vypůjčila do věku, když se o ní zajímá drak a princezna, taky musí mít věno. Protože co když se objeví krásný princ, draka porazí a bude svatba?
1: Věno? No tak dobře, věno budeš mít.
0: No a pozor, jsem vaše jediná dcera.
1: Věno budeš mít.
0: Draka porazí a bude svatba.
1: Věno? No tak dobře, věno budeš mít.
0: No a pozor, jsem vaše jediná dcera.
1: Věno budeš mít, řekněme 100 000.

Přátelé, povídáme se tady o nejrůznějších druzích pohybů, kterými kdy člověk jaksi vládl, aby se dostal z bodu A do bodu B, co nejdříve, co nejrychleji. Kdysi mezi tyto pohyby patřil taky kůň. To já už si vůbec neumím představit, ale když třeba čtu deník Karla IV., žasnu, co on všechno stihl koňmo. To je neuvěřitelné. On byl každou chvíli v Itálii, tam bojoval, pak ve Francii, tam něco objevoval, tam se dobře objevuje. Pak zase byl tady, tady něco zakládá, tady se líp zakládá zase. Most, univerzitu, hrad, vinice, no právě ty vinice. Ty přivezl z té Francie, kde je objevil, ale možná, že právě díky tomu, že byl na koni, na nadhledu, na vzduchu, čerstvý vzduch kolem povětří a že viděl tohle dobrý, to u nás zavedu, tohle volovina, to k nám nesmí. Jo? Čili, že měl tento nadhled, tak věděl, co jo, co ne. No, právě ty vinice, jak říkám, o tom je dlouhá báseň Nerudova, to je vlastně diskusní příspěvek mezi Karlem a Buškem nad první číši těch experimentálních tehdejších vinic. Nebojte se, tu tady nebudu říkat, tu báseň tu neumím, to byla povinná četba. Z celé té básně si pamatuju jenom jeden verš, jenom jediný verš, snad protože ho často potřebuji. A to je ten verš, ty jsi oslep, páže, nevidíš, že přede mnou je prázdná číš? Ty tam jsou doby pážat, dneska se si člověk neudělá, nemá. Ale jinak, když se mě lidi ptají na můj vztah k jízdě koňmo, přátelé, tak já říkám, to nejkladnější vůbec. Jestli něco miluju, tak je to jízda na koni. Především trysk. Ten pocit síly pod tělem, dusot kopyt, ta vlající hříva, jo, kolem obličeje, to je něco, co zbožňuju. Ovšem pod jedinou podmínkou. Že se na to dívám z 10. řady v biografu. Sedm statečný, piják mýho srdce. Sedm statečných, jo. Ale jinak na koně ne. Ačkoliv zase je to moje povolání, které mě přivedlo do blízkosti koně a dokonce až ke koni. Já jsem točil před lety takzvané momenty filmového festivalu. To bylo při Karlovarském festivalu takové rozhovory, interviewy s herci a režiséry celého světa. Nesmírně zajímavá práce, protože komediální, točili jsme to vždycky nějaké situaci, komické, nebo jakoby komické, nebo hororální, nebo jakoby dramatické. A během té práce těch let jsem pochopil jedno zásadní, že čím větší herec, tím skromnější člověk. Vždycky. To jenom ti malí se přifukujou a jenom ty malé se přifukujou. Ale jinak zásada je, čím větší hráč, tím skromnější chlap. A točili jsme, tak říkám, v nejrůznějších situacích. Jednou přišel režisér Eman Kaněr a říká mi, hele, jel bys si klusácký dostih? Říkám, cože? Říká, no ne, to nebude vážný klusácký dostih. To bude pro lidi a pro kamery taková spíš legrace, pojedou herci, jenom žádný vážný dostih. A já ho nevěděl, co to je. Až jsem si nejenom uvědomil, že to znám. Že znám klusácký dostih z biografu, z týdeníku, ze žurnálu. Bývaly takový týdeníky, že tam byly i koňský dostihy a tak. A tak jsem si nejenom uvědomil, že to je takový kočárek lehoučkej, který řídí pán po zeleném trávníku, kde kluše kuň s ním, a je to celý takový hezký, půvabný. Tak jsem řekl, jo, to já pojedu.

Tak mě vzali na trénink, to bylo den před závodem, a tam jsem pochopil, že to není vozejček, že je to tyč. Taková zkroucená tyč, dvě kola, tam mě vysadili za sedlo, jednu nohu mě zapasovali sem, druhou sem, jo? A ten koňský zadek byl tady. Já říkám, fán. A co když ten kuň vyhodí? A oni říkají, no tak zasáhne tu tyč pod tebou. Já říkám, no, doufejme. Takže napřed to vypadala taková veselá debatní schůzka. Chodili jsme krokem v takovém kruhu. Ten vedoucí těch stájí mě vysvětloval princip toho závodu. Říkal, hele, je to klusácký dostih. Ty nesmíš přejít do cvalu. Jakmile bys přešel do cvalu, tak se z toho závodu vyloučil. Já říkám, já? Proč já bych do něčeho přecházel? Já budu rád, že sedím. Říká, no ne, ty, ten kuň nesmí přejít do cvalu. Já říkám, no dobře, ten kuň. Já ani nepoznám, jestli je ve cvalu nebo kuň. Říkal, poznáš to, poznáš právě podle toho zadku. Dokud ten zadek, ty poloviny jdou takhle, nahoru, dolů, tak je to kus. Jakmile by udělal tohle, obě poloviny současně, tak je to cval. Já říkám, no dobře, obě poloviny. A co já? Co mám dělat? Říká, no v té chvíli mu protáhneš otěže hubou a on zase přijde do toho klusu. Já říkám, aha, takže ono to tady v koucích bolí. A říká, no samozřejmě, ho to v koucích bolí, tak přijde do toho klusu. Já říkám, tak to miluju, tyhle rady já miluju. Já mu protáhnu otěže, natrhnu mu kout, on se ohlídne a kousne mě do hlavy. To, že prej nemůže, že tam je ta oj. Takže to skončilo, jak říkám, jako takový debatní kroužek. A no a druhý den se je závod. Závod, no. Tak to skončilo. Jako v té stařičké anekdoti, jak přijde kamarád za kamarádem do bytu a říká, hele, ty už mě znáš léta. A říká, dlouhý léta. Co je? Říká, podívej se na mě. Vypadám jako kuň. Jsem já podobnej koni. Říká, ne, proč? Říká, no, víš. Já byl včera poprvé v životě v chuchli. Jen jsem tam vešel, tak mě chytli, vzali do stáje, obehnali řemenama takhle. Na krk mě vyskočil takový malý chlap v červený košili v čepice a bičem mě honil po těch lukách tam. Říkal, to se ti stalo? Říkal, jo, včera odpoledne. Říkal, no a co jsi dělal? Říkal, no dělal jsem, co jsem mohl, ale byl jsem druhý. Přesně tohle se mi stalo tehdy. Taky, dělal jsem, co jsem mohl. Byl jsem druhý, nedal jsem nic. A já znám blbější v těch závodech ještě. Taky přijde pán poprvé v životě do chuchle a říká si, no když už jsem tady, tak si taky vsadím na koně, ať mám nějaký zážitek takový jako ekonomický. Tak tam napřed provádějí ty koně v takovém kruhu, kde lidi na to koukají, říkají si, tak na tohle bych sedl, na tohle ne, vyhlížej si. A on taky kouká a jak ty koně jdou kolem, tak ten jeden, tak jak ho míjí, tak na něj mrkne. Říká, to není možné, že by mrkal na mě. Tak si počkáš, jde po druhý, ten kuň jde po druhý a zase na něj mrkne. Říká, to není pravda tohle. Do třetice si počkám, ten kuň jde po třetí a mrkne. Říká, to je jasný, ten mi dává znamení. Tak na něj sedí všechno, co má. Koně vyrazí od startu a ten jeho vede. Vede od chvíle první, vede. Si říká, fajn, dneska se napakuju, balík peněz, zaplať pambu, ten kuň je chytrý, že na mě mrk, třikrát na mě mrk. Jenomže ten kuň slábne, mizí v tom startovém poli, až skončí poslední, naprosto poslední. On si říká, to je blbec. Proč na mě mrkal tedy? Tak teď si počkám schválně, až půjdu z toho závodiště ven, co na mě udělá. A když vycházej, tak ten kuň na něj udělá. Nedá nahrát tohle na desce. Je volovina, jak to mám udělat na desce tohle. Ne, já mám koně rád jako bytosti, jako tvory. A snad právě proto mám takovou nedůvěru nebo ostych odpor.
odpor, bych řekl přímo, ke koňským dostihům. Já jsem tento svůj pocit říkal i chovatelům v Kladrubech nebo ve Slavkově u Brna. A oni mi říkali, to se mi líte. Kuň chce závodit. Kuň potřebuje závod. Kuň touží po závodu. Já jim říkám, no tak vy jste s nima denně, vám řeknou víc. A jestli touží, jak vy říkáte, po závodu, tak nechtějí koně, to mě potvrzou i oni, nechtějí skákat. Skok, překážka, je koní cizí. A jsou překážky, které jim musí tajit. Třeba turn taxisů v příkop. Nesmí koň poznat až do závodu. Při tréninku. Nesmí. Protože už by tam nešel. Člověk, jo. A tady je ten podstatný rozdíl mezi člověkem a zvířetem. Člověk má svou odvahu, svou ješitnost, svou ctižádost, své honoráře a taky své chirurgy. Když si chlap zlomí za taxisem nohu, tak mu ji dají do gipsu a za 3 týdny chodí. Když si tam kuň zlomí nohu, tak ho na místě zastřelí a nebo dopraví na jatka a dodělají tam. A to je to, proč nemám rád dostihy a myslím si, že tady je příliš velká odpovědnost člověka za toho krásného tvora. Oni mi říkají, no dobře, teď dřív se na koni bojovalo, na koni se jezdilo do bitev, koně válčili tohle. Říkám, ano, to máte pravdu, my o koni víme všecko možný, ale nevíme nic o pocitech koně, který leží za taxisem se zlomenou nohou. A nevíme nic o pocitech koně, který leží na bojišti s prostřeleným břichem. Ačkoliv to druhé, ty pocity koně na bojišti bychom mohli. Měli znát. Napsali přece pro nás a za nás ve své básně raport Fráňa Šrámek. Na levém křídle a poslední já budu stát. A tušit nebude, oč prosit chci, žádný kamarád. A paty k sobě, špičky od sebe. Pro tebe, sne můj divný, pro tebe já budu meldovat. Hlásím, pane hejtmane, že se mi zdá sen. Vojna byla a já ležel v poli zastřelen. A zrovna u mne váš kůň taky pad. Nám přáno bylo spolu umírat, to z boží vůle jen. To kránu bylo a sneb měsíc zrud, a váš kůň hlavu zdvih a měl divná věc, jako já, prostřelený břich. A v jeho očích takový styd žal. Kdo zdivil se v nich, kdo se ptal a ruce lomil v nich, žlouky voňkol a jeteli a kvete řicha. A on, kůň, což byl vinenčím, má díru do břicha. Že na něm seděl kdos, už nesedí, a oči vědět chtí, však nevědí, a v hrdle vysychá. Och, v hrdle vysychá! A chtěl by ržát, že neví proč. Sluníčko zlaté, což neměl on tě rád, ty už ho nechceš, proč? Proč necinkne už nikdy podkova? Proč sebe v krvi, nohy z olova? Ho, toč se světe, toč! Hlásím, pane hejtmane, že to byl strašný sen. Ty oči zvířete, ty křičeli a z důlků lezli ven. Křičeli na mne, jestli já to vím. Proč ležíme tu s břichem děravým? Co měl jsem říci jen? Hlásím, pane hejtmane, a já to musím říct, tož člověk rád jde. Člověk musí jít, když pán chce smrti vstříc. Však koní šetřte, prosím tisíckrát. Však koní šetřte! Prosím tisíckrát! To do biče se strašně umí ptát, proč nesmí žít víc.

Jestli jsem si některý pohyb v životě neoblíbil a nemám ho rád dodnes, tak je to vlak. Já nevím, co mám proti vlaku. Když jsme v roce 59. začínali divadelko Semafor Člověkem z půdy, tak tam Jirka Suchý říkal svou povídku, která začínala touto větou. Nedávno jsem jel vlakem. Nevím, co mě to napadlo. Asi už jsem byl delší dobu čistý. No tak. Tohle já bych vlaku nevyčítal, nejsem tak háklivý v tomhle směru jako on, ale přesto ve vlaku já podléhám takovým zvláštním pocitům. Ne, já to řeknu obráceně. Já neznám tři lidské pocity. Já neznám, co to je závidět. Nerozumím slovu závidět. Nevím, co to je. Za druhý, neznám pocit být uražen. Já nevím, co to je být uražen. Kdybych byl vyvedený z gipsu, ze sádry, jako vista, tak mě můžete urazit, třeba nos nebo ucho, to jo. A taky já nevím, co to je. I když mě někdo řekne, pane vista, ale vůl, tak já jenom doufám, že se mejlí. Ale necítím se uražen. Já nevím, co to je být uražen. A za třetí neznám pocit nudy. Já nevím, co to je nuda, nudit se, neznám. Tomu slovu nerozumím. Ačkoliv právě ve vlaku procházím takovými zvláštními stavy, které se možná nudě blíží, podobají, nebo nuda jsou, nevím. Nejsem si jistý. Já jsem měl první dlouhou trasu v roce 48. nikoli svého věku, našeho věku, mě bylo 30, do Jugoslávie, jako kulturní brigáda z divadla Satiritery, šel Mirek Lipský a jiní herci a já, obveselovat tam naše pracující rekreanty, tedy rekreující pracovníky ROH. A jeli jsme dva dny a noc, nebo dvě noci a den, a už nevím, dlouhá cesta, to byla v sedě. Ale v těch pokynech pro cestu byla taková krásná rada, zhotovit si pro spaní takzvané závěsné prkénko. To byla dětská houpačka na čtyřech provazech, to se zavěsí na síť na zavazadla a na tom je možno v sedě spát. Moje žena mi to zhotovila. Ona sama s náma nejela, protože, jak říkám, to byla vlastně služební cesta, jenom herci, takže nemohla, ale zhotovila ani nemohla jet, protože byla právě v 9. měsíci a právě během jeho pobytu v Jugoslávii se mi v Praze narodil syn, takže nemohla. Ale zhotovila mi to prkénko. A protože to bylo 4 měsíce po svatbě, ano, protože to bylo 4 měsíce po svatbě, tak mi opatřila polštářky. Dneska už by mi tam dala šmergl papír. Já zavěsil, kluci záviděli, říkali, no to je nádhera. Jediný se vyspíš, to je nápad, no to je fant. Tak jsem zalehl. Přesně, přátelé, přesně ve chvíli, kdy začínáte usínat, kdy první sen se prolne do vašeho vědomí, přesně v té chvíli prkénko podjede, hlava zbavená opory jde dolů a prkénko jí cvakne. Znovu zalehnete, znovu usínáte, bum. Mě praštilo pětkrát. Pětkrát. Pak jsem to sejmul, stočil, zbalil a vyhodil okénkem v noci v Rumunsku, v Transjavanských Alpách, poblíže stanice jménem Predal. Tam to prkínko vlastně patřilo od začátku. Takže kdyby někdo z vás, někomu z vás chtěl zhotovit závěsné prkénko, napište mi, já vám to rozmluvím. Je to volový. Ale delší trajec jsem podnikl o pár let později o jednu zemi dál do Bulharska a ta zase byla obohacena ta cesta přítomnosti Jiřího Šlitra. Jirka Šlitr, když se blížila noc v sedě, tak říkal, ne, běžte ven, já to mám vymyšlený. A složil kufry, vyrovnal tu mezeru mezi těmi sedátky, přikryl dekama a vytvořil tak, jak on sám říkal, rovinu nikoli nepodobnou gauči. Tak jsme zalehli, zakryli se, děkovali mu, že usnuli.
Probudili se asi v 2:30, ovšem v pozici barokního sousoši. Propletený navzájem různě, hlava níž než nohy. A jediný, kdo klidně spal, byl Jirka Šlitr. Tak jsme mu přísali pomstu, ale zbytečně. Osud rozhodl za nás. On, jelikož byl totiž zásadně neženat, tak si pro všecko na cestu sám opatřoval věci a sám si žehlil taky své věci a dostal si, já nevím jak, ale dostal si rozpálenou žehličku na nárt pravý nohy. Strašná spálenina. Ale protože cestou se nezul jako nikdo z nás, tak to zjistila štáb vlastně v tom, v Bulharsku, a lékař naší skupiny říkal, no, to já nevím, co vám na to dám, zkusíme všecko možný, nevím, co bude dobrý, co bude nejlepší, ale vím bezpečně, co na to nesmí. Na to nesmí mořská voda. Ta je slaná, ta by to leptala. Nesmí to do moře. Jenomže Jiří Šlitr byl Čech a věděl, že moře je v ceně zájezdu. Tak sice poslech do moře nechodil, ale nechal se tam vynášet. My ho tam s Mirkem Lipským nosili, jako se na jaře vynáší smrtka. Tak my vynášeli Jirku Šlitra, ovšem ten byl těžší, a držíce ho za tu spařenou nohu, jsme ho máčeli z hora do vlny. Jirka chvilkama řval, chvilkama tonul, že jo. Konečně to je známá metoda, tu znáte, takhle máčela maminka jistého Achila, synáčka za patičku, do pramene, který zaručoval nesmrtelnost, to znáte, to popsal známý řecký básník Homer v tom dvoudílném eposu Ischias a Odysseia. Tak takhle my se máčeli toho Jirku Šlitra a stejně zajímavý, že ten Achilles potom to dostal u té Troje právě oštěpem do té paty, která jediná zůstala nedotčena. A já do dneška nevím, jestli ten vrhač toho oštěpu věděl, kam mířit, jestli znal to jeho jediné zranitelné místo. A nebo, druhá otázka, jestli rána oštěpem do paty může být smrtelná. Ovšem, možná, že se mu tam při tehdejším stavu hygieny dostala skepse. Prostě to je obecně známý pojem Achillova pata, že říká se, každý má svou Achillovu patu, dokonce šlachu. Já nevěděl, že ho měl něco ze šlachou taky. Až jsem jí měl já asi před 4 roky natrženou v pravý noze a chodil jsem 5 neděl v dlouhý zádře, tak jsem zjistil, že co to je Achillova šlacha, ovšem nevím proč. On má mít svou šlachu natrženou v mý noze. Ale měl. A já do dneška kulhám. Já jdu po ulici kulhám. No prosím, mám na to právo, mám na to léta, nikdo mě nemůže zastavit, jako proč kulháš? Já říkám, je mi tolik a tolik, mám právo kulhat. Kulhám. Mně to nevadí ani společensky, ani lidsky, nevadí. Kulhám, no bože. Mně to vadí umělecky. Umělecky, jo. Nedávno mi krásnou roli vyžral Harapes. Takže tak jako cesta tam, do Bulharska, byla obohacena tím Jirkou Šlitrem, jeho nápadama, tak cesta zpátky do Československa byla obohacena mnou. Přiznána mnou. Víte, já, když už musím opustit tuto vlast, když už se musím na 3-4 týdny nebo na 2 týdny vzdálit své odčiny, tak já nejsem takový ten turista, který lítá po obchodech a schání kravatu, klobouček, botičky, brejle. Ne. Já si z ciziny vždycky přivážím něco, co není vidět. Co není na člověku vidět, co je uvnitř. Uvnitř. A právě z toho Bulharska jsem si vezl takovou velkou střevní potíž. Ale tak velkou, že do dneška prý mám někde zapsáno, že jsem znečistil tratě 4 lidových demokracií. Bulharska, Rumunska, Maďarska a Československa. A když nás na našich hranicích vyvedli ven a řekli, že vepředu je náš vlak, že nás přepojou a jídelní vůz, tak jsem nechal vynést své ostatky. To víte, Čech se vrací z Balkánu do jídelního vozu a dal jsem si svíčkovou na smetanu. Takže ze mě dojela kostra. Ale přesto na tu cestu vzpomínám rád, především pro toho Jirku Šlitra
A dovolte, abych na tohohle kluka, který tak předčasně odešel, vzpomněl takovou krátkou citaci jedné z jeho semaforských písniček, kterou mám rád. Nebojte se, já to zpívat nebudu, na to mám lidi, ale krátkou ukázku písničky, kterou mám rád. Jiří?

0: tak si ty na kytku vlastně nebaví.
1: Nebo mě.
0: A pro rozhodu se hned, pro nejprve.

0: Jestli jsem si nikdy neoblíbil vlak, tak jsem si od začátku zamiloval letadlo. Včetně prostředí kolem, včetně toho procesu letiště, toho dění tam. Miloval jsem letadlo. A letěl jsem dlouhý tratě do Leningradu, na Maltu, do Montrealu, já nevím, do Paříže. Dlouhý tratě a naše taky, byť méně dlouhý, ale za to zase třeba s posádkou vepředu. Já jsem s nima zažil start, let, bloudění, přistávání. Oni mě poznají na letišti, já tam sedávám, oni jdou dřív do letadla než cestující, je posádka. A já tam sedávám u toho, u barového pultu. No ne, tam se nedá jinde sedět. Na celém letišti není knihkupectví. Já jsem tam bezradný. Tak se dávám u barového pultu. V tom jde posádka, říkají, a pojďte s náma. Takže já jsem zažil mnohé. Ovšem někdy se mi stane, že třeba letím Ostrava, říkám si, no je to 50 minut, necelý. A je dobrý šlofík po obědě to bude. Těším se, že si zdřímu. A v tom jdou. Říkají Ostrava? Říkám Ostrava. Tak pojďte s námi. Říkám, ne, já bych tam rušil. Nebudete rušit, pojďte s námi. Ne, já bych vadil to. Nebudete vadit, pojďte. Já se stydím se jim říct, že chci spát. Tak si vymýšlím, říkám, ne, já ještě nemám dopít to tady. A oni říkají, to vraťte to kakao. Tam mám, uvaříme jiný, pojďte s námi. Já už nevím, co bych řekl, tak řeknu třeba, víte co, běžte dopředu, já se sednu dozadu. Kdybyste si s něčím nevěděli rady, jsem tam, no. Tak oni jdou, já zapadnu dozadu a já už usínám na zemi vždycky. Já se přivážu řemenem a už usínám na zemi, zkoušejí motory, to cítím, jak to zkoušejí. A zase přistanu a teprve pak se probudím. A v tom se otevře ta oponka tam od té kabinky a vejde člen posádky a volá pan Horníček. Říkám, tady, co je? Říká, prosím vás, pojďte tam, my si tam s něčím nevíme rady. A on to řekl tak vážně, že všichni cestující se ohlídli na mě, tak já jsem se odvázal z toho řemenu, šel jsem tam a cestou na něj volám, a prosím vás, kolikrát vám to mám vykládat? Spojka, jednička, plyn, tak co je? A zapad jsem tam za nima, já myslím, že ten den by byla ráda vrátila většina cestujících letenků a radši dojeli autobusem. Mně půjčovali i volant, to je krásný zážitek. Ten, když mačkáte od sebe, tak letadlo klesá, když ho táhnete k sobě, tak stoupá. Já to střídal. Nevím, co to dělalo s lidma vzadu, ale... Ten nádherný volant. On je poloviční, to je jenom půlka kruhu, to je poloviční, na rozdíl od auta poloviční. Tím ušetříme spoustu volantů ročně. Jenomže tato krásná dobrodružství s tou posádkou skončila v době, kdy i u nás začaly ty kruté, blbé, šílené únosy, protože my musíme hned všechno si akceptovat a napodobovat, ale zase naopak máme vlastnost okamžitě na všechno vymyslet anekdoty. To se tenkrát vyprávělo, že chlap letí Košice Praha a počká si, až letadlo nabere vejšku a pak vejde s pistolí za pilotem a řekne mu a do Prahy. A pilot se otočí, říká, co blbne, tedy tam letíme. Říká, jo, to už tenhle měsíc slyším po třetí a vždycky přistanu v Mnichově. Podobný sen mají moji přátelé Lasica a Zatínský, když letí Bratislava Praha nebo Praha Bratislava, tak vždycky říkají člověk, že my máme chuť vejít za pilotem s pistolí a říct a nasliač. Tak to bych chtěl s těma dvěma být jednou na jeden večer unesený nasliač. Ale já mám letadlo především rád, protože tam jsem prolíná tragicky s komickým, obojí je tam možné a setkává se, tak jako v nejlepších dramatech světa, jako u Shakespeara nebo u Čechova. Tam se to prolíná. Já jsem, jak jsem tady vyprávěl, poprvé v životě jel do Jugoslávie vlakem. Pak jsem tam o leta později letěl, no tak mezi tím tam stejně nelítalo, ani nejezdil, už nevím proč, ale pak jsem tam letěl s Národním divadlem a pak jsem tam letěl po druhý, ale jel tedy po třetí, v době, kdy našemu synovi bylo 10 a my jsme si říkali, oslavíme ty jeho 10. narozeniny tam, kde si dostal telegram o jeho narození, tedy v Jugoslávii. Jenomže náš člověk, když už někam letí podruhý, tak je světák. Všecko zná, všecko ví, že jo. Tak já doma taky jsem dělal světák a jsem říkal, no jo, až do Bělehradu je to dobrý, to je velký, silný letadlo naše, to se nehne. Ale z Bělehradu k moři, to je jich malý sportovní letadlo, to má pohupy, spády, takový jako to mávání. Nejenže mělo pohupy a ne. My se dostali do situace, kdy je těžký vyjádřit. My se dostali do situace, no dá se to říct přesně, my se dostali do situace, kdy zvraceli i letušky. Na okraji bouře, on se dosnažil vyrovnat, marně, že? A teď ta nevolnost kolektivní šla od první lavice k poslední. A všichni seděli napřed, usmívali se, pod námi skály, hory, měsíční krajina. Každý koukal, kdy poprvé zahledne moře, že v dálce, úsměvy. A najednou pán v první lavici zvážně a usál potom pytlíku před sebou, že jo. A teď to šlo od lavice k lavici, ne? Neúprosně dál. Přede mnou seděla nějaká profesorka z Bratislavy a tam je až za 3 dny na pláži říkala, pane Horníčku, nejhorší byly ty čichový věmy. Jak se tím letadlem vznášely ty nejrůznější obědy, jo? Tak jsem si říkala, tomu musím zase čelit jenom čichovým věmem a musím si čichnout k něčemu, co je mé. Pouze mé osobní mé. A měla výborný nápad. Rozepěla si blůzku a čichla si k vlastnímu potu v podpaži. Takže její oběd skončil za blůzou. A tím to došlo na mě a já najednou koukám náš Honza, malý kluk vedle mě se odvázal z toho řemene a jde ven. Tak za ním koukám, co je, on se vrátil a on byl vždycky takový naprostý kliděs. Já mu říkám, kde jsi byl? Říkám, na záchodě. A proč? No, zvracel jsem. A v tom to došlo na mě. Tak jsem říkal, no, když ten malej kluk může odejít, já tady nebudu provokovat, tak jsem odešel taky. Ovšem ten záchod, malá místnůstka, to mě dorazilo. Bum, prás, hlup. Já nevěděl, čemu se držet, kam padám. To bylo hrozný. A dole na letišti v Dubrovníku jsem mu to říkal, říkám, ty Honzo, to nebyl dobrý nápad s tím záchodem. Mě to zmlátilo hrozně. A on mi říká, ty jsi stál? Říkám, no samozřejmě jsem stál. Říkám, no jo. Dal jsem si klek a držel jsem se tý míst. Já jsem říkal, no jo, tak jsi chytřejší než já. Říká, no, nejsem. Mě zas to prkínko vzalo do hlavy. A to je to, co na letišti a na letadle miluju, že tam se prolíná to komické s tím tragickým nádherným syntézem. Jednou jsme letěli taky do Jugoslávie a stala se taková věc, která není zvykem, že vešel kapitán letadla, kapitán. A šel takového židle a každýho se na něco ptal. Vy si pak víte, jak jsme vysoko? Ne, o 2000 metrů vejš. A vy, tamhle to město, co vidíte, co myslíte, že to je? Ne, to je Bukurešť. A jak jste poprvé u moře, jo, to se Česko, tam ještě bude hezký počasí, si promluvili. A takhle šel a bavil se s lidma, že jo. Ptal se jich. Přišel ke mně a já mu povídám, pane kapitáne, můžu já se něco zeptat vás? Říkal, samozřejmě, prosím. Já říkám, mezi námi. Řekněte mi, když vám začnou vynechávat motory, co děláte? A on říká, jdu mezi lidi a povídám si s nimi. Tam jsem zase pobledl já trošku. Ne, já tady mám poslední příhodu z letadla. Černou, ale krásnou. Tedy krásnou, ale černou. Jeden můj známý letěl Ostrava, Praha-Ostrava. Letěl tedy Ostrava, směr Ostrava. A dole na letišti si koupil v bufetu nebo v bufetu 15 deka vlašského saláku. A ten si hned v letadle přesypal do toho pytlíku před sebou. Že? A když nabrali vejšku, tak on začal předstírat, že se mu dělá špatně. Jo? A všichni se od něj odvraceli. Nikdo nechtěl vidět v té situaci, že jo? Dívali se ven okýnkama, četli knihy, noviny, že jo? Nikdo se na něj připravil. A on prošel tou předstíranou nevolností, pak se sklidňoval, takže oni se k němu pomalu jako vraceli. Už je to dobrý? Říkám, no jo. Už je to dobrý. Říkám, to už bude dobrý, za chvilku přistáváme. Teď už to bude dobrý. A on říká, nejen, že je to dobrý, já už mám zase hlad. A pravdu. A v tom okamžiku použili ten pytlík všichni. Všichni. On jediný doletěl z dráh. Jediný. No, dost o letadle, dost. Přátelé, povídáme si tady o letadle, o pohybech, o nejrůznějších druzích pohybů a já vám nemůžu a nechci zapřít, že nejhorší pohyb se děje v nás a proti nám. Já jsem se dočetl, já jsem se dočetl, že v nás odumírají buňky, mrchy a nový nevznikají. A to je to, co obecně jsme stárnutí. Stárneme, nedá se nic dělat. A proti tomuto pohybu v nás a proti nám se dá jít zase jenom proti pohybem. A zase jsem se dočetl, jeden vědec napsal, asi to byl vědec, protože vyšel ve 100+1, napsal, že nejzdravější ze všech lidských pohybů je prý smích. Při smíchu je prý v lidském těle nejvíc svalů v pohybu ze všech možných činností, které můžeme konat. A tak jsem řadu činností zrušil. Odboural a přechází na smích jako na nejzdravější pohyb. Ovšem pozor s tím smíchem. On může být různý. Nejrůznější, ale v podstatě dvojí. Může mít smích spory srdce s laskavostí duše, z lásky k bližnímu. Takový krásný, kladný, přitakávající smích. A taky může být smích zapšklý, záporný, negativní, ošklivý, nenávistný. A tatáž situace může vyvolat ten i onen smích. Příklad. Konkrétní příklad. Nedávno jsem měl tramvaj, sedím vzadu u okýnka a vidím ve stanici pán dobíhá tramvaj. A byl bý doběh. Ale spadl mu klobouk. Než ho zved, ta tramvaj odjížděla. My tam řvali smích. A to je ten smích z pohody srdce, z laskavosti duše, z lásky k bližnímu. Ten krásný, kladný smích, kdy víte, nic se nestalo. Upadl mu klobouk, ale našel ho. Ujela mu tramvaj, za 20 minut tady má další. A tatáž situace, přesně tatáž, může vyvolat i ten opačný smích. Zase příklad. Nedávno jsem dobíhal tramvaj. A byl bych jí doběh ve stanici. A spadl mě klobouk. Jak vidíte, ten týž případ. A než jsem ho sebral, ta tramvaj odjížděla a vy mi to nebudete věřit. Tam lidi se smáli. Tím zapšklým, záporným, negativním způsobem. A tak věstujeme jenom ten kladný, přátelé. Je to jediný způsob, jak pašovat a propašovat své vlastní mládí do poměrně pozdního věku. Jsem rád, že jsme si o tomto mohli povídat tady, právě tady, tak krásné lázeňské prostředí. Trochu trémován, že mě přihlíží mistr František Kožík, spisovatel. Taky trochu trémován tím, že se to chystá na desky suprafonu. A během toho jsem uvažoval, protože Jiří Šrámek, jak si vedoucí, mě tady říkal, ty jednou zaměníš ty svoje Mariánky za Luhačovice. A já dneska cítím, že bych velice rád je zaměnil, ale bojím se jednoho, že bych se tak spravil jako on. Radši zůstanu v těch méně půvabných mariánských lázeň, ale takhle štíří. Děkuji vám za dnešní odpoledne, přátelé. Těším se někdy snad zase tady na Shledanou nebo kdekoliv jinde. Dobrou noc.
1: Dobrý den, pane Šlaušek, já už vás neviděl ani nepamatuju.
2: Neviděl vás taky ne. Já vás vidím akorát vždycky, když se tak někde vidíme.
1: Ale včera bylo rodičovské sdružení, jak to, že ta manželka nepřišla?
2: Ale nepřišla, ona tam nešla.
1: No to vím, ale jako proč tam nebyla?
2: Ale ona tam poslala mě, víte.
1: Vy jste tam taky nebyl, pane Šlaušek.
2: No jo, já vím, to je právě celá ona, no. Poslala mě tam, ani mi neřekla, do který školy kluk chodí. No, a jo, kam pak jdete?
1: Ale já jdu za panem Leiblem, aby mi tak trošku píchnul s klukovým úkolem, víte.
2: A vy si s tím nevíte rady? No tak. Ukažte, já vám to udělám, jestli chcete.
1: A vy byste to dovel?
2: No prosím vás, já dělám klukovi taky úkoly.
1: A vy mu je děláte sám?
2: No tak sám ne, no o mě někdy kluku toho pomůže.
1: No jo, tohle je zrovna z přírodopisu. Máte nějaké poznatky nebo znalosti o zvířatech?
2: No jo, pak by ne, samozřejmě, jo. No jo. Teď já mám doma sám dva psy, mám a jednoho kanárka.
1: Dva psy a kanár, no tak no. To jako já taky.
2: Taky jo, no jo. No jo.
1: A co pak máte za psy?
2: No tak ten jeden pes, víte, to je ten... Cizinec je to.
1: Cizinec?
2: Ano. Je to ten Cocker Ital.
1: Cocker Ital, jo, ano. Počkejte. Cocker Španěl.
2: Je vlastně Cocker Španěl.
1: Cocker Španěl, no jo.
2: To je Cocker Španěl, ten jeden.
1: A odkud ho máte?
2: No tak já ani nevím, kde to Cocker Španělsko je, odkud ten pes pochází.
1: A kanárka máte taky?
2: Kanárka mám taky, jo. No jo. Ale to zase není Cocker Španěl. Ten pochází od někač z Budějovic zase.
1: No jo. Já mám taky doma kanárka.
2: Taky máte,
1: taky,
2: jo.
1: Taky, no jo.
2: Živý ho, jo.
1: No přece nechcíplý ho.
2: No jo, no. Živý je lepší, jo.
1: No jo. A vy máte samečka nebo samičku?
2: No tak já ani nevím, jak se to pozná?
1: No tak když zpívá, tak je to sameček a když nespívá, tak samička.
2: Aha, no tak v tom případě to bude někdy sameček a někdy samička asi.
1: No tak to budete mít asi pravděpodobně samečka.
2: No jo. Já jsem si chtěl původně koupit želvu, víte?
1: Jo.
2: Ona je trvanlivější než je kanáry. No ale zase většinou nespívá, že jo? No. A když vám spadne na nohu, to je jak cihla, prosím vás.
1: No jo, to máte pravdu. A nemáte náhodou nějaké znalosti o ptácích?
2: Ale jo, to jo.
1: Jo.
2: No jo, ptáka já poznám na první pohled.
1: Jak by ne?
2: No jo.
1: A co takhle papouškům, rozumíte?
2: Papouškům jestli rozumím?
1: Jo.
2: No tak, když mluví pomalu, tak jo. No.
1: Ale ne, já myslím jako, jestli máte nějaké znalosti, totiž kluk tady má napsat něco o papouškovi, víte, jestli něco nevíte bližšího, nebo tak.
2: Aha, no tak to jo, to vím, no tak vím například bezpečně o nich, že jsou špatně k sehnání.
1: Tak, jestli chcete...
2: Já jsem si chtěl právě taky koupit papouška, víte?
1: No tak, jestli chcete, já vám ho seženu.
2: Jo, vy byste mohli.
1: No ovšem.
2: Aha,
1: no. No a vy máte papoušky rád?
2: No tak já jim všecko, což pak to...
1: Pane Šlaušek, přece byste nejet papouška.
2: No ty nechutnají špatně, nemyslete.
1: Pro Krista pána,
2: vy jsou dobře nadívaný, chutnají dobře.
1: A vy už jste jedl papouška?
2: No vy děláte, jako by to bylo něco jedovatýho. Ten chutná jak kanárek, prosím vás.
1: Ale víte, co takový papoušek stojí?
2: No to já nevím, já ho dostal zadarmo.
1: No, ale ten stojí několik tisícovek.
2: Několik tisíc?
1: No všem.
2: Papoušek, no. Jo? Je to možný? A že mi to ten papoušek nevřekne, než jsem ho sněl.
1: To bychom se vlastně dostali k tomu úkolu, pane Šlaušek. Tady ano. Má ještě kluk něco, nějakou otázku, kde je nejvíce rozšířen tučňák patagonský. Nevíte náhodou?
2: Tučňák patagonský?
1: Jo.
2: No tak to vám můžu říct, ano. Ten je, myslím, nejvíce rozšířen na zadní části.
1: No, dobře, ale to je jako míněno, kde se nejvíc vyskytuje.
2: Jo, kde se nejvíc vyskytuje. No tak ten ano. Se vyskytuje nejvíc, kde je ho početně nejvíc, víte?
1: No dobře, ale kde to jako je, to chtějí vědět.
2: Aha, kde to je? No tak přesně to nevím, ale myslím, že to je někde u Tábora dole, nebo kde to...
1: Ptáci, jak je vidět, vám taky asi moc nejdou. No, tady má kluk ještě nějakou otázku o zajících. Nevíte něco bližšího o zajících?
2: No tak o těch vám můžu říct dost o zajících.
1: No
2: ano.
1: Tak aspoň to.
2: Ano. No tak zajíc například, ten je zase nejlepší na smetaně.
1: Ale ne, tak to není míněno. Já myslím, jako, že zajíc je hlodavec. Ano. Že je divoký a tak, víte?
2: Jo, zajíc,
1: no,
2: jo.
1: No všem, no přece zajíc není domácí zvíře.
2: Ne, to není zvíře domácí zajíc, pak. Zajíc je zvíře přespolní. No ten se stravuje venku, na polích zajíc. Ano, takhle venku v přírodě a v přírodě taky hlavně se na něj pořádají medvědí hony.
1: Prosím vás, pane Šlavšek, snad zaječí hony, ne?
2: A nebo zaječí hony, no, protože vlastně medvědí hony se dělají na srnky, že jo?
1: Takže, ale medvědí hony se pořádají na medvědy.
2: A nebo na medvědy, no to je jenom, může dělat každý, jak chce, že jo? To je...
1: No a kdy takový zajíc má hájení, to náhodou nevíte.
2: No tak hájení, to vám můžu říct, ano. Zajíc má hájení přesně v době, kdy se ty zajíci nesmějí střílet.
1: No to já vím, ale kdy to jako je, kdy se nesmějí střílet?
2: No to je právě v době toho hájení, víte? To se smějí střílet jenom samci, protože samičky jsou březí.
1: No tak to ani nevím.
2: No jo.
1: No a jak se pozná, že to je sameček, anebo jestli je to samička?
2: No to se pozná, když běží von, víte, tak je to samec, a když běží vona, tak je to samička. No.
1: A jakýho věku se takový zajíc dožije, to náhodou nevíte?
2: No tak ten se dožije věku podle toho, v jakém věku se zastřelí, víte?
1: Dobře, já myslím, jako než se zastřelí.
2: No tak než se zastřelí, tak to žije celý život, až potom chcípne potom ten zajíc.
1: Tak to si asi moc nerozumím. Podívejte se, tady mám ještě poslední otázku o velbloudech z úkolu. Nevíte něco zajímavého o velbloudech?
2: O velbloudech něco zajímavého?
1: Jo.
2: No tak to vím například bezpečně... To je zajímavý, že no. Mnohý z nich je hrbatej. To je zajímavý.
1: No tak to vím. To
2: ano,
1: vím.
2: Ano. A od zajíce se liší jedině tím, anebo řekněme, má společného, víte, se zajícem jedině to,
1: ano.
2: Že to taky není zvíře domácí, velbloud, protože on je právě do pokoje moc velký.
1: No, každé domácí zvíře se přece nemusí dávat do pokoje.
2: No jo, no to se nemusí, že? Ale on jako i do kuchyně se moc nehodí velbloud.
1: A co takový velbloud náhodou žere, to nevíte?
2: No tak ten žere všecko, na co přijde velbloud. Jo. No jo. No když na nic nepřijde, tak žere něco jinýho, víte. On není nějaký fajnšmekr velbloud, ne. Ten žere třeba i suchý knedlík a tak.
1: Takže je to takový jako všežravec.
2: Všežravec, ten žere všecko, no. No tak ne úplně všechno, že jo, třeba já nevím, prázdný flašky a takovýhle věci, že jo, který se nějak špatně políkají, ty on nežere. Ale jinak žere i věci, které já bych do sebe nikdy nedostal.
1: Jestli je přežvíkavec, to náhodou nevíte.
2: Co jestli je?
1: Jestli je přežvíkavec, jestli jako potravu přežvíkává.
2: Jestli to někomu přežvíkává?
1: Ale ne, jestli je přežvíkavec.
2: No jo, no tak možný je všecko, no. Že třeba dejme tomu, když ten majitel má špatný zuby, že si tu večeři nechá přežvíkat od velblouda, že jo?
1: Ne, přežvíkavec, to znamená, že to zvíře, to žrádlo přežvíkává dvakrát.
2: No jo, to já myslím, ano. Jednou pro pána, jednou pro sebe, že jo?
1: Prosím vás, přece si nikdo nenechá od velblouda přežvejkávat večeři.
2: No já bych se taky nenechal, víte. Třeba chudák má hlad, chce to spolknout a někdo mu to veme z huby, jo. Přece se nedělá.
1: Nešlapšek, necháme toho raději. Vy vlastně ani nevíte, co je to přežvíkavec, to je těžká věc. No. Podle vás, kdyby ten kluk ten úkol psal, tak já nevím, jak to dopadne.
2: No jak by to dopadlo, já píšu klukovi taky úkoly, ne?
1: No to se divím, kdyby to napsal, no tak snad, já nevím, snad propadne.
2: No co se tomu tak diví, tady ten můj už taky třikrát prolí, tak
1: no jo,
3: v servisu Simka, kterou jsem v té době proháněl, jsem si dal vyměnit brzdové destičky. Jsem strašně rád, když mi na vůz dávají něco nového. Ví se to o mě a snad právě proto mi skutečně občas něco nového do vozu dají. Automechanik, který mě dobře zná a hlavně po té odborné stránce, vždycky prohlédne všechno kolem. Když odkryl víčko u chladiče, poněkud se zarazil a v žertu prohodil: vyjezdíte na šodo? Velice jsem se zasmál, protože vím, co šodo je. On můj smích opětoval a již jsme nevěnovali poznámce žádnou pozornost. Až při placení se mi začalo zdát to šodo čím dál podezřelejší. V Vrátil jsem se tedy do dílny a požádal automechanika, aby byl tak laskav a ještě jednou se podíval pro jistotu do chladiče, protože jsem tam žádné šodo nelil. Pokusil jsem se křečovitě zažertovat. Vyhověl, smočil prst v kapalině, přivonil, usmál se a sladonce pípl. Fermeš. V tu chvíli jsem měl pocit, že ze mě někdo krev vypouští a hned zase napouští. Ano, bylo to tak. V nedbale osvětlené garáži jsem plnil chladič zimní směsí. Na poličce jsem měl různé plechovky, které byly částečně v neglíže, protože časem zmizely nálepky. Tím se stalo, že jsem namíchal tuto zajímavou směs. 2 litry fermeže, 1 litr Fridexu a 3 litry vody. S takto vybaveným chladičem jsem ujel 800 kilometrů. Očista byla důkladná, doprovázená hlučným smíchem a jaderným vtipem. Pozoroval jsem to s pocitem provinilého blba, když se mi najednou do ucha ozval jemně zvědavý hlas. Nazdar, Jiříku, co ti to prosím tě dělají? Poznal jsem, kdo to je, ale nebudu ho jmenovat. Aniž bych se hnul, flegmaticky jsem vysvětlil, impregnovali mi chladič. Na jeho otazník v obličeji jsem dodal, je to novinka, poprosil jsem chlapce, aby mi to taky udělali. Jde o jakousi fermežovou směs, na kterou, když ujedeš 500 kilometrů, máš chladič tak porezně promaštěný, že jakákoliv koroze nepřichází v úvahu. Mohl jsem si dovolit toto odborné vysvětlení, protože dotyčný byl stejný technický machr jako já. Ještě chvíli zamyšleně hleděl na chladič a já zpozoroval, jak se mu do očí pomalu vkrádá závist. Pak spěšně odešel. Když jsem po skončení celé operace odjížděl kolem kanceláře, slyšel jsem huronský řev. V tom se rozletěly dveře, z nich se na mě řítil můj přítel s kladivem v ruce. Dupl jsem na plyn a zmizel. Bylo mi jasné, že právě požádal o fermežování chladiče.
4: Já bych ještě navázal na ten přehled tisku, který jsem tady dělal, že jsem četl výstřižky z novin, ale ty tiskoviny, to je vlastně, nejsou jenom noviny, máme i různé tiskoviny, o kterých nemáte ani tušení. Jsem jednu takovou zajímavou tiskovinu přines, kterou skutečně málo kdo z vás zná, pokud nechodí do mateřské školky. Jsou maňáskové scény pro mateřské školy. A jsem nedávno byl přizván ke spolupráci při vytváření těchto maňáskových scén, ačkoliv nejsem maňásek. A byla mi zapůjčena tato knížtička, kterou vypracovali moji předchůdci. Tam je plno svěžích nápadů, které mohou být pro vás užitečné, pokud jste již rodiči malých dětí, anebo budete v dohledné době. Kdybyste je včas podchytili ve smyslu otužování. Že autoři těch maňáskových scén, když už měli pocit, že ty hry vyčerpaly svoje možnosti přesvědčování malých dětí prostřednictvím sympatických maňásků k pravidelnému otužování, tak vymysleli zajímavou věc, a sice dát tomu určitou organizační bázi, a vznikl klub otužilých dětí. Vám přečtu, jak to vypadá. Členem se může stát za prvé, kdo se každý den ráno myje do pasu studenou vodou. Za druhé, kdo se každý večer před spaním koupe, sprchuje nebo omývá. A toto večerní mytí zakončuje omytím nebo osprchováním studenou vodou. Vidíte, že možností je celá řada a není těžké se stát takovým členem. To dokonce není věkově omezeno, čili je možné začít i v dospělém věku. Členství v klubu trvá tak dlouho, pokud člen plní podmínky. Plnění podmínek potvrzují rodiče vždy jednou za měsíc do členského průkazu. Neplnění podmínek není na překážku členství, jen tenkrát, je-li dítě nemocné. To je taková dobrá poznámka, která jako tlumí nezdravý fanatismus některých malých dětí, které by s povážlivou horečkou se byly ochotny omývat studenou vodou, jenom aby nestratili členství. Znak klubu je vypracován grafikem tak, aby vyjadřoval myšlenku klubu. Pěstování otužilosti. Ve znaku je stylizovaná rybička. Podle jiných autorů je to delfínek, tady se hovoří o rybičce. Znak je otištěn na obálce scének pro mateřské školy. Odznaky pro děti vydává Ústav výchovy pro zdravotnictví Praha jako samolepky na samostatných arších. Učitelky nebo děti sami odznaky vystřihnou a podlepí. Je vyjádřena určitá víra ve schopnosti učitelek nebo dětí. Členské průkazy klubu vydává rovněž ÚZV a mateřské školy je dostanou spolu s odznaky. V průkazech jsou na třetí a čtvrté straně rubriky na 24 měsíců pro potvrzování rodiči a učitelkou. Hymna klubu je písnička otužilých dětí otištěná ve stejnojmenné scénce. Přijetí za člena bude slavnostní před všemi dětmi, aby na jedné straně povzbuzovalo snahu ostatních dětí a na druhé straně vyznamenávalo přijímaného člena. Učitelka stručně promluví o významu otužování a osobní hygieny. Samozřejmě v dobru věci, v zájmu věci, když mluví z vlastní zkušenosti. Potom předá novému členu členský průkaz a odznak. Na závěr děti zaspívají na jeho počest klubovou hymnu. Práva člena. Člen má právo nosit klubový odznak na rukávě. A to v prvním roce členství barvě zelené, v druhém roce... barvě modré a v třetím roce barvě červené. Pokud přežije tedy ty...
5: Velectěné široké masy, přistupte prosím blíže. Vstupné opravdu lidové. Žádných 100, ani 50 korun, ale pouhých 10 tuzexových bonů. Které se vám mnohokrát vrátí, když vám na to přijdou. Zvláště starší návštěvníci naší pouti pamatují na mořské vlny, které jim mnohokrát poskytly radostné vzrušení. Tato atrakce byla pojmenována zcela nově, a sice Mamája, které jim mnohokrát poskytly radostné vzrušení. Tato atrakce byla pojmenována zcela nově, a sice Mamája, Čerok zlaté písky.

podlá, která se zdvíhá. Kam na která netáhnou. Místnosti, v kterých táhne. Nervy tečou, voda neteče. Do ložnice vám chumelí a do toho přijde složenka na činži, jako by se nechumelilo. Jen pro silné nervy. Vážení pánové, přes den jste v zaměstnání, k večeru na schůzi, večer studujete dálkově a přece chcete poznat krásu ženského těla. Vy byste rádi navštívili anatomické muzeum, ale ono není. A proč není? Protože bylo nahraženo technickým muzeem. Ano, vážení, i za strojem musíme vidět člověka. Někde je to dost těžký při noční směně. Bohužel, letos se nevyskytuje ani zázračná studně. Protože při přechodném nízkém stavu vody by nám zůstal akt na suchu. Z tohož důvodu vymínili jsme mořskou panu do Bulharska v rámci spolupráce za rajský jablíčka. Vy, kdo jste byli zvyklí na čertovo kolo, nezoufejte. Naše nová atrakce se nazývá Zadopra. To je zařazení do pracovního procesu. Napětí vás nemine. Hlásíte se u prvního okýnka jako herec oblastního divadla a od 10. okénka odcházíte jako ficka v hotelu Metropol. Vaše nervy již nebude více natahovat horská dráha. Je to nová atrakce, prosím, Drasam číslo 13. A již v názvu napovídá, že bude drásat vaše nervy. Vezmete 60 haléřů, vhodíte do samoobsluhy, neboť chcete jet 13 až do Hloubětína. Tahle u muzea zatahuje a vy jste zaražený. Přesedne to do příště a dostanete vynadáno od průvočího. Jste ale rád, že vás nesmí uhodit, protože jsou u nás tělesné tresty zakázány od císaře Josefa. Tím ovšem naše atrakce zdaleka nekončí, prosím. Je zde vážení ještě naše panoptikum. A sice, tele s třema hlavama a konečně dvounohé prase, které bylo přistiženo v Praze v Rýgrových sadech. A naše poslední atrakce, ano vážení, co se vám stává? Mizerně se vyspíte, vaše dobrá nálada je tamta. Je to tam, pardon. Cítíte potřebu někoho zneckít, nakopnou. Chtěli byste něco drtit, škrtit, čtvrtit. Ale chyba lávky. Vy nedrtíte, neškrtíte, nečtvrtíte, protože musíte v 6 hodin zařezávat. Ve vás to vaří, ve vás to soptí, ven to však nemůže. Ovšem ven to musí a ven to půjde. Jak? Dámy a pánové, snadná pomoc. Psu na vás volá. Psu na vás ve. Psu na té zkratka podniku, perte se u nás. U nás si vylete vztek na libovolném typu pracovníků, které pro vás připravil soudruh Cákňas se svým kolektivem. Vážení, naše přehlídka právě začíná. Jose Malvazia, miláček hysterických žen. Náš Jose, milé dámy, jste se jakékoliv zacházení. Dělal 10 let plánovače v investiční výstavbě. Můžete na něm štípat dříví, klepat koberce i řízky, drží, neheká, nefňuká. Čtvrt hodina pouhých 15 korun. Jako další se vám představí Pepi Samovazba, zasloužilý portýr vinárny u kulaté tchyně, nositel notoriku, specialista na masovou práci v bezmasí den. Je nazýván Tajfun z Hondurasu. Jeho otčím před lety odplul na voru do Ameriky, kde se vlastní pílí vydělal. Pardon, vypracoval. Z milionáře na čističe bot. Jenom u nás, vážení cholerici, narazíte na znatného soupeře. Využijte snížený cen našeho zimního sazevníku. Facka jednoduchá nazdař Bůh, 1 korunu 37 haléřů. Facka mířená 2 koruny 15. Facka s rozbijem 5 korun 10. A proto neperte se doma! Berte se u nás!

Tady tohle, to je Nová Příbram. O kousek dál je Stará Příbram a tam je hotel Horymír. A tam já jsem před 13 lety propil sako a pověst. My jsme tu totiž točili film Práče, který si dovolím nepochybovat, že všichni dobře znáte. Je to film o takovém malém prádelníčkovi a o 6 štátskriplech, nevím, proč se jim tak říká, kteří prostě ho dostanou skoro ke sklonku války k vychování. My jsme točili některé scény tady poblíž Příbramy a tu hlavní, o které chci vyprávět, v takovém údolí, byl to, myslím, vojenský prostor, jmenovala se to údolíčko Jordán. Ta scéna byl to asi obraz 66., byla popsána takto. Prádelníci, abych tedy ještě vysvětlil, co to je, to jsou ti, co mají, dejme tomu, plochý nohy a tak by to plácalo, že by se prozradili nepříteli. Tak nejdou v první línii, jdou vzadu a za to, že kamarádi střílej, tak oni jim perou podvlíkačky, košilky a takovýhle prostě ty věci, bez kterých se pořádnej mužskej neobejde. Když říkám podvlíkačky, myslím je grhózny. No tak my jsme šli a dostali jsme toho chlapička, který ho někde osvobodili v nějakým koncentráku. On mluvil česky, tak ho dali k Čechům a protože v těch prvních liniích neměli čas se zabývat tím chlapcem, tak ho dali těm prádelníčkům, tedy nám, a my mu byli do konce války matkou i otcem. Zatímco my jsme měli války až po krk, tak ten chlapec kde co viděl, to se mu líbilo, pořád by chtěl býval střílet, dával si plynovou masku, sám si dělal plyny, sám se otravoval. Potom zase křísil. A jednou si tak vyšel někam do lesa, kousek od té divizní prádelny. My jsme právě stali u takového nějakého srubu, u kterého jsme měli ty necky, rozumíte dobře, necky. A tam jsme prali to prádlo. On v tom lese najednou kouká a tam jde nějaká zbloudilá slovenská holčička s krávou. Ona porád naozaj. Kráva vůbec nemluvila. No tak je zatknul a myslel si, přivedu, pochválej mě, mám 2 diverzanty. A tak je vede a jak tu krávu pořád tak pocukává za provaz, který má ta kráva kolem krku, kráva se splaší a tady už je to popsáno v tom 66. obraze. Prádelníci najednou nechají prádla a koukají. Od lesíčku ze zhora z kopečka běží polospašená kráva, na krku má provaz, na kterém visí ten malý prádelníček. Prádelníci se smějí, až se za břicha popadají, ale když vidí, že je to vážné, berou nohy na ramena, zůstává tam jenom jeden, ten tu krávu zastaví a říká tomu malému prádelníčkovi, kde pak ulovil toho bizona, ty divoku. Já vám zaplať pámu, kdo to bude tohleto hrát, s krávama se ohromně hraje, to se domluvíte, krávo, ty přijdeš zleva, já zprava. Tady. A to já jsem ještě netušil, že tahle ta scéna připadne na mě. Takže jsem klidně stál v tom údolíčku, koukal jsem se, říkám si, je to pěkně vybraný, je to taková slepá ulička, kde ten, kdo tak bude zastavovat tu krávu, může vydechnout naposled. Protože tady byla zadní stěna srubu z takovýchhle klád, vlevo jedno poschodí kurníky, tam byl nějaký fajnový chata, že to měl do prvního poschodí vyhnaný, tu drůbežárnu. Vpravo plot z takovýchhle fošen a mezi tím škvírky, že by ani ustrašená myš neproběhla. Vojáci to pochopili, v tom přišel režisér Kachyně a povídá, tak hele, tamhle právě přichází pan Znamínko, my koukli tam takovýhle řeznický vazba Znamínko a pan mi takovýhle mateřský Znamínko, tak furt na tu stranu přepadávám. A ved krávu, ne normální krávu, ta kráva byla skoro jako bejk, taková macatá, nadělaná, pěkně oni ji pečovali, že ano. A povídá, my tu krávu tamhle s panem Znamínkem vyvedeme na ten kopeček, tam bude stát taky kamera, tam přivážeme toho malého koblíce, ten hrál práče, ten, k té krávě, trošku ji rozvsteklíme, ona se rozběhne tady sem do této uličky, vy se budete smát, až se budete za břicha popadat, a když uvidíte, že to je vážný, jak je to tam napsaný, vezmete nohy na ramena a utečete, jenom menší tady zůstane a zastaví tu krávu a šli ode mě pryč. Já povám, já špatně slyším. Pane režisére, co jste to říkal, že já tady zůstanu a co s tou krávou? On pá, zastavíš ji a pak řekneš to s tím bizonem. Já vám kdo to slyšel, já jsem v životě nezastavoval krávu. Jak bych to udělal? Když ta kráva, to je nějaká hmota. Když to bude řídit, tak říkáte, že to rozsteklíte. Já to i přesně, on pá, četři scénář, já pám pečlivě. Mám ho i počkatanej barevnýma tuškama. Ale tohle to, že s tou krávou ausgerechnet já, a on povídá, čet si scénář, zaplacení to dostaneš, tak ji budeš zastavovat. Já povídám, ale kde jsem si to mohl naskoušet? Já jsem ze zelinářství, my měli spoustu takovýhle okurek, ale krávy žádný. Já sice znám z fyziky zákon o neprostupnosti hmot,
ale tam nikde není řečeno, že by mě neprolí troch. Podívejte se, já to nebudu dělat, dokud mě to někdo neukáže. Co by ze mě tady zbylo na této stěně, takový malej mastnej flek a z ty krávy trocha hovězího pro misi roty. Mám 7 dětí, jak dlouho s tou krávou vydržej. Já pám skutečně, já to... Kachyňa už to nebral v potaz a povídáte takový náš vtipálek od vždycky tohleto, tamhleto, ale potom nakonec. Já pám nakonec vůbec nic. Ale oni ode mě odcházeli. Tak on se ještě zastavil a povídá, pane znamínko, vysvětlete mu, jak se zastavuje spašená kráva. Ten znamínko se na mě tak pohrdavě podíval a povídá, no mladý, podívejte se, když se spaší kráva, já pám, to je horší než kůň bomba, to máte pravdu. Tak je nejlíp koukat jí upřeně do očí. Já pám, to víte, že jo? Ta kráva má oči po stranách. To bych musel mít ještě asistenta na dva upřený pohledy. A nebo tu krávu obíhat. No. A kolikrát bych jí obíhat, než by mě narazila na tuhle tu stěnu, protože to neplatí. A vopá, nechte mě mladý domluvit. Jednak jsem starší a potom, podívejte se, je pravda. Máme zkušenosti, někdy ta kráva nereaguje a pán, no to by bylo právě dneska asi. Vopá, v tom případě jí bereme za rohy a skroutíme jí hlavu některý z předních nohou. Já byl tenkrát takovej štíhlounkej, takovej holkama vyhledávaný. Já povídám, s touhle postavičkou já můžu kroutit krávy. To můžete vy, který máte svalý z ocele. A ještě takovýhle jméno. No, já nemůžu jít takovýhle, ale oni už zase odcházeli a pám, já tu krávu stavět nebudu. Až to uvidím, že to skutečně jde. Nikdo mě nebral v potaz, víte? Šli na ten kopeček, tam co s tou krávou udělali, to já nevím, jestli dali velkýho lomcováka. Ta kráva se rozběhla, samozřejmě na zkoušku jí na ten krk přivázali jen takovej pytel, o to lehčej ta kráva běžela. Já tam stál, vojáci daleko dřív brali nohy na ramena, já tam byl sám, jen tam zezadu se vozíval asi z 5 hrdel, koukej jí do očí, nejhorší tohle, já jsem si zaspal uši, jen jsem koukal, jak to hovado se ke mně řídí, a když byla tak asi na 10 metrů, já to nevydržel s nervama, hup, a už jsem byl v tom kurníku. V prvním poschodí, to jako v divadle. Kráva téměř zabodnutá do srubu. Oni na mě křičeli, já na ně taky, a pám, já nevím, jak to vypadá tamhle z toho kopečka, ale odtud je to hrozný. To je tak na široký film, ale hodně široký, abych mohl utíct do té kantny nebo té kantny, ale tady já stát nebudu. Když viděli, že z toho kurníku mě nikdo nedostane, i za cenu, že se vzdám honoráře, tak ten Kachyňa se takhle rozhlíd a protože nejvíc na mě křičel do očí a za rohy, takový bledoučkej asistent Toms, tak povídá, Toms, jděte mu to ukázat. Ten zbled ještě víc. A povídá, ale pane režisére, já přece, on povídá, co přece, on pá, já jsem tady přece od toho, abych řídil druhý plán, jako to, co je v dálce, víte tohle, aby slunce správně zašlo, mraky přešly a to. On pá, tak vás povyšuju na první plán, běžte mu to ukázat. A ten Toms bledej šel k tomu srubu a povídá, dobře, kvůli tomuhle, já jsem studoval vysokou školu, abych tady teď stavil krávy. Maminka furt povídá, půjdeš k filmu, je to fajnový zaměstnání a ty co mě tady, já pám, ale radit jste uměl, víte? On pá, já jsem nevěděl, já jsem taky nevěděl, jen se hezky postavte, hlavně koukejte jí do očí, ale to už ta kráva běžela. Já pám, koukáte jí do očí, on pá, mě se udělal snačený zákal. Pane menšíku, nemáte pocit, že prší, já pám, ne, on pá, tak sám vlhnu. Ta kráva to rvala prostě, tráva lítala. Povídá, prosím vás, já mám na to, já pán, dejte mi ruku, hup, a už jsme byli dva v kurníku. Pompa, tady je to prýma. A koukám, je tady plno vajec. Já pán, to je ze mě strachem. Aha. Kachyňa povídá, no tohle je neuvěřitelný. Kráva je bezvadná, herce mám v kurníku. Co mám dělat? On pá, představte si, pane znamínko, že s touhletou sebrankou mám zítra osvobozovat dukelský průsmík. No, teď každá rada byla drahá, teď už nikdo neradil, každý tam stál jako, že myslí právě na nějaký vzdálený příbuzný, aby si ho nikdo nevšiml. Tři utekli, že se přejedli třešní, předstírali. A ten Kachyňa povídá, podívejte se, my nemůžeme riskovat, že se to ještě jednou nepodaří, protože sluníčko nám utíká, pane znamínko, my to uděláme jinak. Z ty dálky se stejně nepozná, kdo tu krávu zastavuje. Najednou viděl, že to nepozná. Já už mohl být 3x probodený.
Menší vám tamhle hodí ten svůj mundur, vy si ho oblíknete, zastavíte nám krávu, pak uděláme střih, menší se zase převlíkne a řekne to s tím bizonem. Já jsem ochotně házel už dadálky prostě, sako, čepici, všecko, ty sůnky. Ten se na mě díval velice opovržlivě, poblíkal to malý sáčko, švy na něm praskali a teď tam stál zapikolovaný, tím myslím zabodnutej v zemi jako skála. Hra svalů, slunce se odráželo v týho bejčí ší. A já jen tak špitnul, povídám, hlavně koukat do očí. O, nechte si to, mladý, nechte si to. Já už tam měl 3 krávy a pám, hlavně si jste je zastavil, jestli ještě neběhají někde. A to už ta kráva z toho kopečku běžná, to už ji vůbec nemuseli rozteklovávat. To už museli chrácholit. Ty krávě, když slibovali, že se umírní, že pojede na mamáj. A víte, co to je pro krávu mamáj, že ano? Ta kráva taková krotká, ale stejně od nás to vypadalo, že to není kráva, ale nukleární hovado. To vám na tu tresku jsme neviděli, ale něco strašného se řítilo. On tam tak stál, koukal, oči k nebi, dolů to, já pám, a v nejhorším případě jí skuďte, ale to už ten kurník pod náma třema tu tíhu neudržel. A my jsme se odstli všichni v prasečím chlívku dole. Řeznickej, asistent Tomsa i já. Co měl ten režisér Kachyňa dělat? Stál tam takhle a povídá, no to je neuvěřitelné. No tak snad natočíme jiný film. O slepicích nebo o šnecích. S tou krávou jsme teda definitivně nepochodili. A ťapá k němu přišel a povídá, sudruh režisér, to byl slovenský herec. A čo to nakrútit obráteně? On ten Kachyňa je bedna jinak, ale protože byl v takovýhle nouzi, tak na to skočil a povídá Martinku, a jak obráceně? A on povídá, však rozdivočte, menšíka, ať ho zastavuje ta kráva.

0: tomu tak pěkně říkají, že pánové v té společnosti, kde jsem ne, tohle, bohu, já jsem tak ukecaný, že si nikdo nevrzne. Ale to ne, že by to chtěli poslouchat, ale co jim zbývá. Já už jsem si kolik já řekl, pro Krista pána, co já tolik kecám? Vždyť, Láďo, povídám si, zkus někdy přijít někam a seď tam tak tichý, až tím budeš nápadnej. A jdu a sednu si a někdo povídá, my vám byli v neděli v Pardubici a pán, my byli v Budějovicích. A ten už to nedopoví. No proč by mě děvčata neměly mít rády, když já k ním mám příkladný vztah? Já jednou takhle jel v tramvaji a unusel z ty radnice, abych se tak něčím zabavil, jsem si řekl, schválně budu koukat takhle doprava a co tam půjdou prostě ženy po chodníku nebo tohle, tak si zjistím, takovej test si udělám, jak jsem vyběračný nebo tohle, kterou bych si tak vybral. Já pán, tamhle tu. Všecky, akorát jsem pohrdnul, tam nějaká babka vybírala z popelnice, já pán, kde pak? A najednou ona vám tak nějak poskočí, já pán, hele, čiperka, taky. Já teoreticky miloval celý nusle, no podej by oni neměli vztah ke mně.
1: To je nepřekonatelný, já jsem si to dovolil použít s laskavým svolením autora ten výrok toho Rudlí, neboštíka Rudlí Dejla, kdy on povídá, Hergo, řekl jsem si, taky už jsem chlap starý, něco jsem zažil, něco pamatuju, proč bych to neskusil zase v jiným žánru, já bych mohl napsat paměti. Koupil si papír, pero, seci a povídá, Hergo, já si nic nepamatuju.
0: Tak napsal na dvou stránkách jako školní slohový úkol pojednání o ztrátě paměti. Tak. To já už jsem vysvětloval, co pak nápadu já mám, ale od nápadu k tomu dát tomu skutečnou literární bodu, to bych nesměl číst, abych vůbec neměl představu, jak má vypadat prostě sloh. Nebo styl v psaní. Já jsem si řekl, pro Krista pána, teď přece tohle a já skončím v druhé větě na přechodnících. Protože když povídám, tak já můžu klidně říct, a tam byl takovej hájek, no teda hájek, ono pár takových, no ani ne stromu, takovýho roští nebo něco tohleto, ale tam to musíte napsat, co to bylo. Takhle se. A já najednou ve třetí větě spíšu, babička. Davše z lesa, roštine sa vše. Pám si, to je nějaký šroubovaný, povídám si. Babička z lesa šetře, nesa vše roští vše. A teď takhle na to můžu a pám si, bábo, jdi si s roštím, kam chceš. Já tady tohle své starosti dostanu od toho. No. To bych mohl o komkoliv. Tady Jirka Líru je spořílek, furt nic nemají, ale. Ha? Já nespořím a taky ne. To máte praště jak uhoď. Jirka Líru jednou měl jen takovou malinkou pauzičku, tak si zašel nahoru do toho bife Lucerna, kde se jí jen tak na stojačku a tak v rychlosti, aby nemusel stát frontu, nevzal si takovej ten tácek, který přesně pasuje, takže každý má svý místo, je to do konusu trošičku, tam jdete a prostě od zákusku, od předkrmu až po já nevím co, saláty si všecko nabíráte, pak vám to paní pokladní spočítá a vy jdete, zasunete se a papáte. Máte zajištěný svý zasunovadlo tam. Protože on tam byl známý, tak si jen takhle projel ten světelný jídelníček, jak pásí, ježiš, tamhle bublanina se třešněma povídá. To je zdraví, no hlavně, no to stojí korunu 20. To jsou padaný třešně. No a teď kolik může stát bublání, to já nemám. A tak tam ta kouká, povídá, ty prodavače, slyšel, prosím vás, já jsem zdíval, ona pá, já vás znám, pane, jeden, pá, já mám mít takovou kratičkou pauzu, abych teda nemusel tohle, ona pá, když mi máte vždycky jen krátkou pauzu, co mě furt to vymlouváte, nebo co, co chcete, on pá, tu bublaninu se třešněma. Tak mu to podala a pač měl jen ten talíř, zaplatil to samozřejmě. Korunu 30 dal dokonce. A tak se nemusel zasouvat do toho zasouvadla a zasunul se mezi dva pojídající občany proti nějakému důchodci. A jak začal jíst tu bublaninu, tak ho zaujal ten důchodce proti němu, který měl nějakou sekanou na smetaně s knedlíkem a co sousto to měl. A, ten Lirpo, a co si to dává, děde, když mu to nechutná? A je tak, najednou ten děda opravdu praštil příborem a šel pryč. A to Jirkovi Lírovi přišlo právě vhod, protože už měl plnou hubu třešní, on neměl ten tácek, neměl to kam dávat, tak začal plývat do toho opuštěného talíře, do té sekaný na směna. A v tom stvrdnul! Ten děda se vracel s malým pívem. Proto... Proto mu to nelezlo a šklebil se, protože neměl čím zapíjet. A tak zase pro změnu Lír honem zahodil, přestože mu to chutnalo, ten svůj příbor a koukal nešťastně přes výkladní skříň, jak ten dědek se nestačí divit, že má vsekaný pesky ze třešní. Jirka Sováku, to je zas takovej, to je vlastně takovej náš první černý humorista. No a tak prostě ten Sovák tam startoval, měl Z-ku, 14-ku, myslím, že to byla u Barandova, teď abych já nemusel čekat na ten produkční nějaký vůz, tak už říkám, pán Jirko, prosím tě, já potřebuji na představení vůz nikde, mohl bys mě svýst dopravit, on pá, tebe? Ty bys nechlastal, tak už mohl být dva takovýhle vozy. Já pám, jo, nechlastal, ty víš, co já mám děti, člověč, jak se můžu zmust na takový vůz, a on pá, máš hodně dětí, tak ať tě nosej. A ujel mi. A dneska už černý humor to už normálně frčí. Tatínek Petra Kostky ležel ve špitále a leželi na pokoji asi 7 pacientů. Leželi, povídali si, když se otevřeli dveře a tam zřízenec vezl novýho pacienta, nějakého dědečka, který křičel: a už je konec, povídá. Co s tebou bude, žovka? Člověk si pořídí na starý kole na mladou ženu. Podívej, kam mě šouplí, na desítku, sem dávají ty, kterým už není pomoci, do prdele, to je nespravedlivé. Ty pacienti na něj tak koukají, začnou z toho bobtnat, rudnout, některým praskají štichy a pak pájí, jděte s tím, dětku, už do háje, co tady tak hulákáte? Jaká pak desítka? Teď se podívejte, tady je samej slepák. Tamhle, ten jde zítra domů, já pozítří, ten má něco s patou, kde pak? Ty, co kterým už není pomoci, dávají na 15. Buďte rád, že jste tady, za pár dnů budete jako Fešák a Petr domů. A jen si vám můžu věřit, paž Žofinka je taková, to je paž. No samozřejmě, ty lidi, kterým není pomoci, dávají na 15. A vy jste na desítce. V tom tam přišla sestra, pa dětku, kam vás strčili, patříte na 15.
2: Celý svět je pořád něčím nadšený, že? Někdy svět miluje poetu, jindy fotbalistu, motocyklistu, prý i zpěváka, ano. Ale mluvme raději o láskách žen. Víte, některá žena potřebuje k úplnému štěstí generálního ředitele. To mně stačí Shakespeare. Angličan. Valutový cizinec, usoudil by tedy staršina SNB. Víte, ženy totiž rády milují cizince, vážně. Každá taková láska má ale pochopitelně svůj důvod, že? Francouzi zahrnou ženu šperky a růžemi, Italové romantikou, Češi zahrnou ženu funkcemi a mě pan Shakespeare zahrnul rolemi. A já vám řeknu, taková Julie... Ta má dnes větší cenu než golému všem. Ach, Julie, pojď noci, pojď. Romeo, pojď dnes v noci. Nepležet budeš noci na křídlech bělejší sněhu nově padlého na týlu havrana. Pojď vlídná noci, pojď lásky plná černobrvá noci. Dej mi, Romeo. Víte, co se stane, když já s tímhle roztoužením vpluju v sobotu do Masny a řeknu, jděte vlídný vedoucí, jděte lásky plný černobrvý vedoucí, dejte mi telecí. Mně se ještě nikdy nestalo, že by řekl vedoucí tedy, telecí slečno není, to spíš vondlí, to jo. Ale telecí se pro Julii vždycky dostane. Co já už s touhle rolí všechno sehnala? Na Julí zabírají pánové na byťáku, studenti z přátelených afrických národů. Já na Julí sehnala i gumy do Spartaka. Ovšem, partnerem musí být muž, tedy Romeo samozřejmě. 20letý Romeo, 50letý Romeo, žlutý Romeo, ale Romeo. Kdy ale nezabere ani Julie, poskytl mě pan Shakespeare Ofélii. Já vám takhle vejdu jako ve snách se žádostí v ruce do kanceláře a obcházím jednotlivé strnulé úředníky. Zde je routa vám a tady orlíčky. Zde je snídka vám a tady kytka pro mě. Tak svátečně bychom jí měli říkat Boží květ. O, vy musíte svou routu nosit jinak nežli já. A tady chudobka. Chtěla bych vám dát trošku fialek, ale všechny uvadly, co můj otec odešel. V kanceláři se vám rozhostí mrtvolné ticho a ve všech očích vidím cvok. Úředníci mají cvok a větší strach než z reorganizace. Jedním okem takhle sleduji, jestli náhodou netáhám z kabelky kudličku a vyřizují. Co vyřizují? Ti dřou jak západní dělníci ve zpravodajských filmech v naší televizi. No víte, Ofélie, miláček Shakespeare. Všem v poslední době jsem bohužel zjistila, že nejsem sama, že se už i jiné ženy schlédly v klasicích. Jedna známá se vám tak schlédla v ostrovského Kátě Kabanové, že se nešťastně zamilovala, udělala malér a skočila do Volhy. Všechno přesně jako Káťa Kabanová, i s tou Volhou. Jen s tím malým rozdílem, že s tou Volhou odjela, teď ji hledá policie. A víte, že se i muži pokoušejí hrát divadlo? On vlastně celý svět hraje divadlo. Někomu píše role Igo, někomu Sofokles, naprostý lid zabírá Tyl, tedy Josef Kajetán, ale já miluji Shakespeara. Ale nesnesu Moliéra. Lidi, jak já nesnesu Moliéra. Muž mě ho hraje už doma měsíc a pořád do omrzení ten týž monolog. Jakmile otevřu dveře, už to slyším. Peníze! Kde jsou mé peníze? Ukradli mě peníze! A pak mě vytrhne kabelku. Lakomec. Tedy až na Moliéra jsou jinak všichni klasici fajn.
3: Herectví, jak říkají někteří, jsou prý metamorfózy, věčné proměny. Snad právě proto já dobrák od kosti, člověk čistý a nezáludný, mravně spanilý. Snad právě proto jsem já musel taková dlouhá, útrpná léta hrát s námahou a mnohdy i vnitřním odporem. Lumpy, lotry, podvodníky, záletníky, dobrodruhy, proutníky. Prostě vše, čeho jsem přímo průzračným opakem.
4: Není větší potěšení pro ortodoxního lumpa, než olovo do nepřítele napumpovat jak pumpa. Za chvíli seš tuhej jako nikdo druhej, za chvíli seš červů potrava, la, la. Naplni se můj černej skutku, však víme, jak se to dělá. Jednu kulku do žaludku, druhou doprostřed čela. Za chvíli seš tuhej, jako nikdo druhej. Bude to dřív, než bys řekl švec.
5: Račte, prosím, být Judrčeněk Janský, tedy právní poradce, tedy rozumějme advokát?
3: Ano, ano, prosím, račte dál. Ano. Prosím, posaďte se, prosím.
5: Děkuji, velmi laskav. Velmi laskav, pane doktore.
3: Tak co vás ke mně přivádí, pane... pane...
5: Ale co do jména, ano, jak říká Shakespeare, že ano. Ale řekněme, že se jmenují třeba Karel Moravec.
3: Jak to třeba a jak to řekněme? Já nechápu dost dobře.
5: Dobrá, usnadní-li vám to váš přístup k mému případu, pane doktore, tak budíš, od této chvíli jsem Karel Moravec. Berte mě, prosím, za Karla Moravce. Můžete mě za to vzít?
3: Zajisté, zajisté, pane...
5: Ale Moravec, já
3: pane,
5: jsem...
3: Zajisté, pane Moravče, samozřejmě. Tak, pane Moravče, v čem vám mohu být nápomocen?
5: Tedy, pane doktore, především bych chtěl vyjádřit, že se cítím poctěn, jaksi, že se mohu obrátit o pomoc a o radu k tak věhlasnému a proslulému právníku, jako jste vy, a že jsem velice šťasten, že jaksi se k němu mohu obrátit.
3: To vynechme.
5: Prosím.
3: Adrien.
5: Prosím?
3: Adrien. K věci.
5: Ach tak.
3: Tak jaké máte potíže nebo komplikace, jaké máte starosti? Jestliže já vám mohu být v něčem nápomocen, prosím, od toho jsem tu.
5: Ano, tedy abych začal ab ovo.
3: Prosím?
5: Tedy od začátku jaksi.
3: A od začátku, vy chcete začít od začátku, no to je nejlepší.
5: Ano.
3: Nejlépe je začít od začátku.
5: Ano.
3: No pokračujte, prosím.
5: Prosím, ale pane doktore, tedy můj případ je taková háklivá, jak si řekl bych, choulostivá, ba přímo delikátní záležitost.
3: No, tak snad to ještě zvládneme, ne? Už jsme řešili jiné věci. Doufám, že budeme mít dost jemné a citlivé ruce.
5: Ano, abychom nenabírali kapku rosy na vidle.
3: Tak. Už jsem řešil choulostivější a delikátnější ano. případy možná.
5: Je, to jsem...
3: A zdárně, zdárně.
5: To jsem rád, pane doktore, já nepochybuji, že umíte položit lidské srdce na jahodový list.
3: No dobře, ale jaksi dosti poezie.
5: Prosím.
3: Mohl byste mi prosím říci konkrétně, o co vlastně jde?
5: Prosím tedy, bez poezie, pane doktore.
3: No, no.
5: Já miluji.
3: Prosím?
5: Pane doktore, já miluji.
3: No, to je krásné. Gratuluji. Ano. Vy milujete, to je nádherné. Milovat.
5: Ano.
3: No dobře, ale jak si dál?
5: Pane doktore, já miluji vášnivě.
3: Ano?
5: Vášnivě a z celého srdce ženu.
3: No to je chválihodné, že ženu. Já už jsem se poletal.
5: Ano, ale já jsem chtěl říci, že miluji ženu, která je vdana.
3: No, to je naprosto banální případ přece. Já ovšem budu muset znát v takovém případě vaše komplikace a to, co vám dělá obtíže.
5: Ano.
3: Já musím znát okolnosti a do značné míry možná i podrobnosti.
5: Ano.
3: No, rozumím-li vám dobře, vy milujete vdanou ženu a patrně si přejete, aby se rozvedla a vzala si vás. Ano?
5: Bůh uchovej, pane doktore. To nikdy, moje láska je totiž příliš ideální a subtilně křehká, než aby se dala jaksi spoutat tak hrubými pouty.
3: Vy si ji nechcete vzít?
5: To mě ani nenapadlo. Tedy, abych se přiznal, jednou mě to tedy na chvilku, řekl bych ale jenom na okamžik napadlo, ale záhy jsem to prosím definitivně a jednou provždy zavrhl.
3: Dobře, no ale co, jak si chcete, nebo co očekáváte ode mne?
5: No, pane doktore, víte, to je takováhle věc, její manžel jí dělá totiž strašlivé vetrené.
3: Co jí dělá?
5: Vetrené.
3: Vetrené?
5: Ano.
3: Co to je?
5: No potíže, pane doktore. Vetrené rovná se potíže.
3: To je italsky?
5: Ne, francouzsky.
3: Tak je to vetrán.
5: No, vetrán, ale pro vás vetrené. Prostě, pane doktore, on jí dělá potíže. Vlastně ještě jí nedělá potíže, ale brzo jí bude dělat potíže, až celá ta věc praskne, víte? On zatím jenom čmuchá, slídí.
3: patrně něco tuší.
5: Snad, no? On je vůbec strašlivě žárlivý. Ano.
3: No prostě primitiv.
5: Primitiv, ano, on ji kontroluje, špehuje, on prohlíží její kabelky, pane doktore, on prostě se jí vyptává, kde byla, s kým byla, jak dlouho s kým byla.
3: Ale to známe, to všechno známe. To je boha pustý egocentrizm a v podstatě sebeláska. A věřte mně, začasté komplexy méněcenosti.
5: Ano, často plně oprávněné. No, ano.
3: Většinou oprávněné, ano. Věřte mi, většinou.
5: Pane doktore, on jí dokonce i vyhrožuje.
3: Nic nového. Takových případů máme, víte, to jsou všechno takové, jak si řekl bych, středověké reakce, že ano, atavistické, nedůstojné moderního vzdělaného člověka.
5: To ano.
3: Zatím se obvykle tají vlastní nejistota, nedostatek sebevědomí a především majetnický pud. Víte, tyhle ty primitivnější povahy, oni se domnívají, že jejich žena je jejich vlastnictví, jejich majetek. Jako by to byla váza nebo něco, ano, co si koupili. Ano. To trapné, to velmi trapné.
5: No to je velice trapné.
3: Vždycky je to velmi trapné. No, ale dovolte mi otázku, pane...
5: Moravé.
3: Pane Moravče. Ano. Pane Moravče, co jak si očekáváte ale ode mne? No, co já v té věci mohu dělat?
5: To máte tak, pane doktore, tato jaksi vznešená a jemná, ano, dáma, ano, má totiž doma peklo, ano, rozumíte? Ano. A to jí právě kalí radost ze setkání se mnou. No to ona chápu. Totiž přichází na schůzky naprosto nervózní, uspěchaná, nesoustředěná, roztěkaná. Stále se dívá na hodinky a pochopitelně, že se potom nemůže plně a s vervou své lásce věnovat, ano, že ano?
3: To naprosto chápu. No. A vy chcete prostě, abych já...
5: No,
3: co?
5: Jestli by prostě nebylo možné, ano, aby vy jste, ano, tomu jejímu manželu domluvil, aby byl prostě tolerantní, rozumíte? A aby jaksi udělal jí takové hřejivé, teplé, krásné domácí prostředí plné pohody, aby ona o to víc a o to intenzivněji se mohla věnovat...
3: Vám.
5: Ne mně, nejen mně, pane doktore, ale své lásce a tedy sobě, rozumíte? Aby prostě ten člověk pochopil, že každý člověk je svobodný, i když je vdaný. Rozumíte? A že má plné právo si zatokat. Rozumíte? A nejen si zatokat, ale že má plné právo nechat promluvit hlas svého srdce, když se tento ozve. Rozumíte, pane doktore, tomu se přece nedá zabránit zákazem.
3: To bude velmi těžké.
5: No proč by to bylo těžké, pane doktore? Podívejte se. Proč by nakonec on, jakožto její manžel, se nemohl radovat z toho, že je ženat a že se smí o ní starat? Rozumím. Proč by například on nemohl vychutnávat tu rozkoš manželského života? Přátelského, plného starostí, výdajů, rozumíte? Prostě plného péče o druhého a vůbec.
3: No, tak možná, že máte do jisté míry a z určitého hlediska pravdu. Ovšem bude to vám říkám rovnou, bude to velmi ošemetné a velmi choulostivé a velmi nesnadné. Víte, tíhletí muži, jako je ten... Ona to asi taky nebude žádná bedna, ten...
5: Ne, bedna to není.
3: Manžel, že ano. Víte, tihleti muži jsou nejenom zaslepení a sobečtí, oni jsou hlavně omezení a není s nimi řeč.
5: Ano.
3: To musíme velmi opatrně našlapovat, máme-li před sebou takového mameluka.
5: To tedy máme.
3: Ovšem, já nutně musím znát konkrétní podrobnosti. Já musím vědět, kdo je ten muž.
5: Ano.
3: A kdo je ta žena.
5: Ano.
3: Byl byste tak laskav, řekněte mi, prosím, jméno, bydliště a tak. Kde je ta dáma?
5: Vaše paní.

Dovolte mi takové malé žně z mého životního klasobraní. Mladší to nemusí poslouchat, ty to ještě nepotřebujou. Poněkud zralejší muži, ať nastraží svá ouška. Jsou to, řekl bych, rady k nezaplacení. Jak se zbavit milující, leč nemilované ženy? Tedy především, a to je nutno vytýčit jako generální zásadu, musíme vyloučit všechny nepříjemné, hrubé nebo urážející prostředky a pracovat pouze pomocí vlídnosti, oddaných očí, laskavosti a všech banálních a nejotřelejších nástrojů lásky. Hrubost nebo špatné zacházení má účinnost pouze tam, kde je stejně již předem rozhodnuto a kde je to jen otázka času. Samozřejmě má-li nemilovaná bytost někde nějaký zájem či vyhlédnutého již milence, nebo zabývá-li se již stejně v duchu myšlenkou, jak odejít, a váhá-li, nebo nemá-li odvahu sama si tuto touhu přiznat, pak ovšem každý chybný krok z naší strany je vodou na mlýn, je uvítán a nenáviděná bytost se ho ihned a s pudovou obratností chopí. Usnadnili jsme jí to, protože nyní má takzvaný objektivní důvod. Futrál to všech sebeklamů a lží. Ona si totiž potřebuje svou nepřiznanou tužbu racionalizovat, to jest dodatečně zdůvodnit. Ale tam, kde nemilovaná bytost ještě je poutána citem, ať už skutečným a nebo iluzorním, jemuž o to více věří, tam každé násilí, hrubost i sprostota ještě více, nebudete tomu věřit, ještě více připoutává. V nejhorším případě to může dokonce vyvolat i obdiv. Jistě, že přitom bude nenáviděná a nemilovaná bytost trpět. Ale jak krásně trpět. Proto je nejlépe být uhlazený a skoro něžný, ale s onou procítěnou a neohrabanou něžností skutečně zamilovaného studenta z 20. let. Tedy toto vše, co jsem vám řekl, může-li být položen příměr, to je jakási základní kostra. Dále pak máme nástroje, pomůcky a posléze kořeň. Mezi nástroje dáváme v první řadě neumdlévající zájem o nenáviděnou, leč toto netušící bytost. Musíme s mistrovským smyslem promiance opříst ženu svazující pavučinou pozorností, která jí dá pocítit, že je jí ubírána svoboda. Ale pozor, existuje také něco jako sladké vězení lásky a sladká pouta lásky. Aby těmi se nestala naše péče, o to se musí postarat dovedně maskovaný, leč neúprosně klesající zájem sexuální. Mezi pomůckami neocenitelnou službu prokazují vždycky projevy jakoby potlačené a skrývané žárlivosti. Kořením potom je dovedně nasazená hra na pitomce. Spočívá v tom, že ve správné chvíli, na správném místě, nejlépe před lidmi, na nich nenáviděné bytosti pravděpodobně záleží, proneseme s čistým srdcem a nevinnýma očima a co nejsrdečněji myšlenku nebo názor, jehož slaboduchost je evidentní. Nebo o němž se dá předpokládat, že s ním nemilovaná bytost nemůže souhlasit. Hanbí-li se za nás, máme napůl vyhráno. Na její údiv, kde jsme na takovou pitomost přišli, je nejlépe svůj názor bezcharakterně ihned odvolat. Doporučuji tato slova. Jistě se mýlím, jestliže tobě, miláčku, se to nezdá. Toto všechno musí být opravdové a upřímné. Vůbec vždycky a za všech okolností musíme mít na paměti míru všech věcí. Jinak se celá operace může zvrtnout v pravý opak kýženého cíle. Být opuštěn tím, koho nechceme,
a hrát ublíženého. Je nutno uvést se do stavu jisté bačkorovitosti či tvarohovosti, kořeněné střídmě, pozor, střídmě pro větší věrojatnost, kořeněné citem. Musíme dát najevo, že své hluboké city ještě držíme na úzdě, protože k sakru jsme přece chlapi, ne? Záruku za výsledek poskytnout nemůžu, protože nejde o vědecký recept, ale o umění.

Povídka pro spořádané lidi. Vesmír má svůj řád a tak také naše lidské věci mají, nebo by alespoň měly mít svůj řád. Nejprve je ovšem nutno vložit nějaký řád do vlastního nitra a mít svou přesnou stupnici hodnot. Jinak se nám všude rozprostře veliký nevěstinec. Prosím, říkám úmyslně nevěstinec a nikoliv bordel. Neboť nevěstinec je přece jen slovo slušnější a tak nestoudné slovo jako bordel mi stud brání vypustit z úst. Jsou ovšem lidé, ano, jsou tací, kteří tvrdí, že to je zásadní omyl uvádět nevěstinec jako synonymum nepořádku. Nikde prý nevládne tak vzorný pořádek jako v nevěstinci, kde prý všechno musí klapat jako na drátku. Patrně už někdy v takovém hanebném podniku byli, když to vědí, a takovým lidem já zase nemohu věřit. Nepořádek nebo nedůslednost ve mně vyvolává tíseň a strach. Jako bych se bál, co nastane. Musíme přece vědět, co je dobré a co špatné a neúprosně rozdílet svůj soud. Laskat jedno a být druhé. Máme vědět, že nepořádek je semenem většiny zla. Například ztráta času je zlo jako každá ztráta. Nedochvilnost bývá jeho častou příčinou. Je tedy nedochvilnost semenem zla. Neboť nedostatek je zlo. A víme, že často mu předchází marnotratnost. Je tedy marnotratnost semenem zla. Naopak, šetrnost je správná, i když ještě nedokonalá. Je to teprve náběh ke ctnosti. Skutečnou ctností je teprve lakomství. Jako důsledná, domyšlená a dovršená šetrnost. Já jsem nedovedl nikdy pochopit, proč slovo lakomství nebo lakomec má tak hanlivý nádech. To přece znevažuje jednu z nejkrásnějších lidských vlastností. Kdysi před mnoha lety jsem byl jednou náhodou v divadle a tam hráli nějakou hru o jakémsi Harpagonovi, jehož nazývali lakomcem. Toho člověka nechápu, prohlásil jsem tenkrát. Já jsem nemyslel ovšem Harpagona, a právě naopak, ale autora té hry, jakéhosi Moliéra, či kdo to napsal. Jak je možno stavět do nesympatického až skoro komického osvětlení tak slušného a veskrze rozumného člověka? Mám mnoho známých, se kterými si prostě nerozumím. Prostě právě pro jejich nepořádek v duši. Tak takový Souček například. Dávno tomu, co jsem s ním chodil do školy, pak jsme se léta neviděli. Až zase jsem se s ním setkal jednou nad Kulečníkem. Chlap jako hora, říkali o něm veliké dobrotisko, že je. A přece neměl spoustu věcí ujasněnou. Byl na štíru s řádem. Není náhodou, že jedna z nejhorších nadávek vzniká negací slova řád. Neřád, to je strašné slovo. Ty jeden neřáde, neznám silnější urážky. A Souček byl tak trošku neřád. Já se pamatuji například, jak měnil názory. O jedné a téže věci soudil jinak v dětství a potom jinak, když dospěl. My jsme se nevídali často, spíše náhodou jsem tak na něj narazil na ulici, když jsem to nejméně čekal. Jak se máš, ty stará tlamo, hlasil vždycky. A rozpřáhnul své mohutné tlapy, směje se od ucha k uchu. Stala se mi s ním velice ošklivá historie. Hořká a smutná. Jednoho dne jsem ho potkal na nábřeží, spěchal. Samo nebe mi tě posílá, ty stará tlamo, řval už z dálky. Deprý seznámí mi do divadla a zapomněl všecko doma, všechno, i peněženku. No, pomyslel jsem si, že peníze by se daly použít spořádaněji, než vyhazováním za divadlo, ale neřekl jsem nic z vrozené slušnosti.
A abych prý mu půjčil 100. Řekl jsem pochopitelně, že nemám. Ale on stále naléhal. Tak aspoň 50. A tu se vám stalo cosi neuvěřitelného. Řekl bych cosi iracionálního. Jakási vyšší síla, kterou dodnes nedovedu vysvětlit, způsobila, že jsem bez své vůle, ba proti své vůli, sáhl mechanicky do kapsy a podal mu 50 korun. Zahrahodil, že ji zítra vrátí a zmizel. Ovšem, že se druhého dne neobjevil a neobjevil se ani za týden. Proklel jsem svůj nepořádek v duši a proklel jsem Součka. Dostal jsem za vyučenou. Pro chvíli mdloby. A pak jednoho dne přišla zpráva, že Souček zemřel. To mne dopálilo. Pocítil jsem, jak mi kyselá nenávist stoupá hrdlem. Promiňte, ale není slušné vypůjčit si 50 korun a pak před jejich vrácením zemřít. A hlavně je to nepořádné. Zařadil jsem Součka mezi onu zločinnou sortu lidí, kteří šíří nepořádek po světě. Odepsal jsem Součka a co horšího, odepsal jsem i těch 50 korun. Byl listopad a s ním svátky všech svatých a dušiček. Padal sníh a dal ještě více vyniknout velebnosti přírody. V ten tklivý, dojímavý čas rád rozjímám. Hovořím v duchu s odešlými, vracím se do minulosti. Byla dušičková neděle, když jsem se vydal na odpolední procházku na hřbitov, tu zahradu věčnosti. Zastavil jsem se také u hrobu Součka. Byl to pěkný a udržovaný hrob. Spousta květin, 2 nebo 3 věnce. Bylo vidět, že se na něj vzpomíná. Stál jsem tak v tichém zadumání a hovořil v duchu se Součkem. Viděl jsem ho před sebou, hřmotného, neotesaného, s věčným smíchem na ústech, s věčným klokotáním v hrdle. Snad si byl trošku dobrý chlap, ale bez touhy po dokonalosti, řekl jsem si. Několik minut jsem tak stál a němě hovořil. Pak jsem se sehnul, vzal z každé nádobky několik květin, 1 malý věneček, všechno asi tak v ceně 50 korun. A zatímco se mi v duši rozhostil bohulibý mír a spokojenost, odcházel jsem chřupajícím sněhem spořádaně k domovu.

0: povídka pro něžné duše. Řekl bych povídka pro fajnové šmekry. Vše je zaplaceno, řekl bych, krví, ano. To nejsou věci vyčtené z knížek. Ne, ne, ne, to je všechno zaplaceno potem a krví. A srdcem. Častokrát večer, když s mojí ženou ulehneme, vezme mě kolem krku a dlouhou chvíli je ticho. Mně spánek zavírá víčka, ale ona je čilá. A řekne, čti mi, čti mi. A ještě naléhavěji, čti mi. A když se zavrtím, tak zašeptá, nebo mi něco vypravuj. Třeba jak si dnes vařil čaj a jak se s málem opařil. Ona totiž ví, že jsem dnes opravdu rozlil čaj a trochu si spálil prst. Moje žena se dívá na veškerou mou praktickou činnost. Kdo ví, zda se tak nedívá vůbec na celý můj život. Ona se dívá na moji praktickou činnost jako na klaunské číslo, trochu smutné, obvykle se špatným koncem. Tak dobře, povídám.
1: Tak jí představ si, že jsem si připravil šálek na čaj a neobezřetně jsem jej postavil na prkínko na maso, protože jsem předtím naklepával minutku a to prkínko jsem položil na půl na roh toho dřezu. No.
0: No dobře, no ano. A co dál?
1: No potom jsem vzal konvičku s čajem. To už se má žena přidušeně směje.
0: No dál, dál. Vypravuj to podrobně.
1: No, tak jsem vzal konvičku a z přiměřené výšky jsem lil čaj do šálku.
0: To už se má žena směje naplno.
1: A ten najednou převážil prkínko na maso a to spadlo.
0: Počkej, ale jak spadlo?
1: Vyprávěj pořádně. No, překotilo se, spadlo s velikým rámusem na zem, ten šálek se rozbil, já jsem se velice lek, no, a měl jsem opařené prsty.
0: Moje žena se ukrutně směje a potom spíme. Tuhle večer opět, když jsme ulehli, vzala mě moje žena kolem krku. Chvíli jsme tak leželi a já jsem cítil, jak se mi spánek klade na víčka. Zdálo se, že ona je plná ranního rozbřesku. Zašeptala. Čti. Čti. Přečti mi něco. Nebo alespoň něco vypráv.
1: Co ti mám vyprávět? Jak jsem platil účet za plyn a elektřinu?
0: Ne, ne, to ne.
1: Jak jsem chtěl vyluxovat přecíň?
0: Ne, to taky ne. Vyprávěj něco vzrušujícího. Třeba jak si vařil čaj a překotil si to prkínko. Ale pořádně a nic nevynechávej. Podrobně.
1: Dobře. Tak si představ, že jsem naklepával maso na minutku a dostal jsem hroznou chuť na čaj. Ještě jsem se chystal, že potom umyju tu horu nádobí ve dřezu, tak jsem postavil konvici na oheň a připravil si šálek. A.
0: No ano, ale jak a kam si ho postavil? Neodbívej to.
1: Vzal jsem prkínko na maso a položil ho na roh dřezu, protože maso bylo už naklepané a já chtěl utřít stůl.
0: No a dál?
1: Chtěl jsem utřít stůl, ale voda v konvici už vřela, takže jsem vzal šálek.
0: Který šálek si vzal?
1: No ten modrý, květovaný.
0: Dál.
1: Stůl, ale voda v konvici už vřela, takže jsem vzal šálek.
0: Který šálek si vzal?
1: No ten modrý, květovaný.
0: Dál.
1: Vzal jsem ten šálek, postavil

cítím, jak mě mimovolně její ruka k sobě lehce přivine a potom spíme. Minulý týden jsme byli ve společnosti, bylo tam velice mnoho nanicovatých, ale taky několik významných lidí. Nějaký inženýr, jeden archeolog, dva zlepšovatele a ještě jiní a jiní. A konverzace jen šuměla. Moje žena byla dobře a střídmě oblečena, protože její intelekt se nutně projevuje ve všem. A obložených chlebíčků se ani nedotkla, zabránivši i mě, abych se jich dotkl, ač můj intelekt je neporovnatelně slabší. Je totiž přesvědčena, že zájem o jídlo nepůsobí právě nejlepším dojmem. Hovor se točil kolem všech světových otázek, i na kulturu došlo, i slovo o umění padlo. Jeden malíř s číší vína v ruce přistoupil k našemu hloučku a řekl: špatný výklad a vulgarizace teorií socialistického realismu způsobily nedozírné škody. Kolik mladých a neskušených umělců se dalo zmást? Mne tento názor pobouřil. Vím totiž jako kunsthistorik, vím velmi dobře, jaká výmluva slabochů, kteří se nikdy ani nezmohli na to být realisty, jaká výmluva to přečasto byla. Právě jsem se nadechl, abych pádně odpověděl, když mi moje žena prudce stiskla ruku, obdařila mě opovržlivým pohledem od nohou k hlavě a zase zpět a pravila: šedivá je všechna teorie a žití zlatý strom se zelená. To řekl už Goethe. Dojem z jejich slov byl ohromný. Asi tři lidé si s ní i hned přiťukli a ten malý zdrzavý historik s ní začal flertovat ještě odvážněji nežli předtím. Když jsme přišli domů, pravila moje žena shovívavě: prosím tě, nemluv nikdy o věcech, kterým nejen nerozumíš, ale které ti ani nepřísluší. Ano, vždyť jsi snad muž. Mně bys měl poděkovat, že jsem ti zabránila, aby se zase mluvil jako hňup. Ty, který dovedeš být tak rozkošný. Když jsme ulehli, pravila má žena: vypravuj mi něco vzrušujícího. Dobře, tak podívej se. Dneska ráno u nás v domě drhly schody, já jsem uklouznul po mejdle a natlouk jsem si levou nohu, ale neřekl jsem ti to, no. Má žena se ke mně přitulila a řekla: ty jsi někdy sladký. A pak jsme tvrdě spali. Včera večer u nás byli na návštěvě přátelé. Mluvilo se o všem možném a došlo také na nevěru. Já jsem pronesl svůj názor. Povídám, žena, která doopravdy miluje, není nikdy nevěrná, ani nemůže. Ne proto, že by nechtěla, že by si to zakázala, že by si to předsevzala, ne, ale protože je imunní. Každý jiný muž je jí prostě nepříjemný. Kdyby se jí dotknul, tak ho pleskne přes ruku. Chvíli bylo ticho. Má žena se upřeně dívala na koberec, což znamená, že se za mě stydí. Pak mě pohradila po vlasech a řekla: můj muž je dobrák od kosti, ale velký psycholog to není. Nechcete ještě čaj? Ano, miláčku, ano. A potom na loži mi zašeptala: vypravuj mi něco. Bolí tě ještě ta noha? Bolí. Dnes jsem totiž neopatrně šlápl z chodníku a vyvrtl jsem si nohu. Má žena se impulzivně ke mně přitiskla a řekla: já tě stejně miluju. Dnes jsem se neočekávaně vrátil procesy domů. V předsíni jsem zaslechl, že má žena v ložnici telefonuje. Na mou duši, že jsem nechtěl poslouchat, ale přece jsem slyšel. Mluvila zřejmě se svou přítelkyní. Říkala právě: ne, nesmíš tak paušalizovat. Samozřejmě jistě, že jsou třeba také nevyvedená a nevydařená manželství, ale já, to mi věř, Elvíro, já jsem se svým mužem nevýslovně šťastná. Měl jsem dobrý pocit. Nejenom teď, ale vždycky. I v temném stáří.

0: Prosím, prosím.
1: Jak se máte?
0: Jak se mám? Jak si zasloužím? No, mám se hůř, než bych si přál, a líp, než si přejou moji nepřátelé. Každý se totiž má tak, jak si zaslouží. Nevěř se tomu, ten, kdo říká něco jiného, neví, co povídá. A žvatlá. Každý se má, jak si zaslouží. Podívejte se, jestli myslíte, že budu naříkat, lamentovat a fňukat, mýlíte se, nebudu. I když vím na druhé straně, že za naříkat si, jo, že to je obrovská rozkoš a požitek. Je, to je jako v té anekdotě, jak se potkají dva a ten jeden říká, no tak co člověče, to se mě ani nezeptáš, jak se mám? A on říká, no jak se máš? On říká, a ani se neptej. Víte, já si dokonce myslím, že jedna z nejstarších věd v historii lidstva byla toho druhu. Já myslím, že už tenkrát, když se členila lidská řeč, když se počaly artikulovat skřety, tenkrát, když pra člověk s kýjem na ramenou potkal v pra lese pra člověka, jo? Že na něj udělal hm? A on udělal Čímž chtěl patrně delikátně naznačit, že to všechno stojí za starou belu. Víte, co mě udivuje a mrzí? Kdyby tak jednou někdo řekl, život je krásný, bože, život to je nádhera, ale já stojím za starou belu. To bych smrk svůj duševní cylindr a řekl bych si, panečku, to je pašák, ten ví, o čem mluví. Protože ono to tak je. Na světě je to krásný a život je nádherný, ale stačit na to, to je to celé tajemství. Umět to zvládnout. A pak, podívejte se, co mě nezabije, to mě posílí.
2: Poslední takový bonus a pak se pěkně rozloučíme. Vy možná teď čekáte na úplný závěr, že se na vás snese snůška vulgarit, sprostot a až možná nechutností, jo? Ale nic takového nečekejte, já zásadně tyhle slova nepoužívám. Výjimka je pohádka a tam se to tak nějak hodí. Takže nic takového skutečně ode mě nečekejte. Bude to vyloženě slušné. O mě se ví, že jsem filozof, myslitel. Ale moc o mě není známo, že jsem poměrně slušný básník. A já vám tedy na úplný závěr našeho večera i našeho DVDčka zarecituji jednu ze svých básní. Já jsem si pro vás připravil ze své momentálně aktuální básnické sbírky, která se nachází na pultech kvalitních knihkupectví a vychází pod souhrnným názvem Suchej dovnitř, mokrej ven. Četla? Co? Četla? No nestojte se, to je kvalitní literaturu, to je v pořádku, to je v pořádku. Tak z této básnické sbírky jsem si pro vás připravil báseň s názvem Šeřík. Jedná se o lirickou, milostnou báseň, takže bych prosil možná až pietní ticho. Takže dámy a pánové, přeji vám hluboký, umělecký, kultovní zážitek. Miloš Knorr. Šeřík. Stáli jsme spolu pod šeříkem, já líbal jsem tě na tvář. Pak ucítil jsem pod pupíkem, jak v kalhotách mi šátráš. Já přivinul tě k sobě, stisk pevně tvoje hýždě. Ty jsi zašeptala něžně, vem si mě, ty zvíře. A tak jsem padnul na kolena, a rozepnul ti kaťata. No, tak vidím, že jsi rozdělaná. Skoro bych řekl načatá. Jen chvíli jsem tě pozoroval a pak, jak je mým zlozvykem, já přisál jsem se na tebe a udělal tě jazykem. Ty zavzdychala vzrušením, jak poprvý, tak postý. Já zašeptal jsem pod tebou, dneska to máš ostrý. a s přiodřeným jazykem dál líbal jsem tě na ústa a ucítil v kalhotách tlak. Mi zvolna narůstá. Pak ty jsi padla na kolena a rozepla mi kaťata. Vyletěl ven jako střela, jak pružina napjatá. Vrhla jsi se po něm, jak kdyby z týden jedla a tahala jsi tak mocně, až si mě zvedla ze sedla. Já zavzdychal jsem vzrušením, jak poprvý, tak postý. Ty jsi zašeptala pode mnou.
1: Dneska to máš hustý.
3: Se vám roli Miloši Knora představil Miloš Knor!

0: moc krát děkuju. Děkuju vám, že jste sem přišli. Děkuju vám, že jste neodešli. Vám doma děkuju, že jste si to koupili. A pokud jste se dostali až sem, tak že jste nevypnuli. Děkuju klubu Buena Vista, že jsme tady mohli točit. Děkuju barmanům, děkuju všem. Díky moc.
1: Díky všem, kteří mi pomáhali a hlavně díky Mirku!

0: takhle dlouhý tunel je jako stvořený pro vraždu. Nevím, pánové, jestli to způsobuje mé povolání, ale někdy se mi zdá, jako bych vraždy přímo přitahoval. Ještě se mi například nestalo, že bych cestoval ve vlaku, kde by k nějaké alespoň menší nedošlo. Co pak to stále píšete, pane továrníku Bíranze?
1: Závěť.
0: Je dobré být připraven na vše. Věřte, není nic trapnějšího, než když mě přivolají k mrtvole, která po sobě nezanechala závěť. To bych ji nejradši zabil.
2: Můžete, Šáron, Petofi, Pjako, Šáron. Dobrý den, pánové. V tunelu něco nestalo. Všechno eremí. Za 10 minut dorazíme Istanbul. V nádraží vlak brzdí pouze 15 minut.
0: Stevarde, v Istanbulu se bude po mně schánět jistý mladý muž. Je to policejní praktikant Hlaváček. Zaveď ho, prosím, do našeho kupé.
3: Prosím, pane.
0: Hlaváček totiž píše diplomní práci o vlakové kriminalistice. Musel jsem ho chudáka vyštvat z Prahy až sem do Turecka. Jindy než ve vlaku mi na něho bohužel nezbývá čas.
4: A propos, Stevarde, nemáte tam něco proti bolestem zubů? Tady pana továrníka Bírhansla to celou cestu zužuje.
2: Ano, pane, něco přinesu.
1: Ale to snad už nestojí ani za to.
4: Pozorujete krajinu, pane inspektore?
0: Právě si říkám, jak je to krásné. Úroda sklizena, políčka řádně obdělána. Je to hospodářství. Inu, Turecko.
2: Istanbul!
0: Hej, stevarde, tamhle stojí ten s těmi uhry. Ale ne ten uhorovatý, ten mezi těmi Maďary. Pánové, představím vám teď svého nejnadanějšího žáka. No vidá, tu ho máme. Seznámte se, prosím, tak to je policejní praktikant Hlaváček, to je pan továrník Majer, pan továrník Bíranzl. Tak co, chlapče, jakou jste měl cestu?
3: Ale, pane inspektore, v Segedu nás připojili k jednomu nákladnímu...
0: Tak necháme zbytečných řečí, ne? A pustíme se rovnou do díla.
2: Hoj, dento aparátoš. Já jdu zamrkat na váš zub, pane továrníku. Otevřete si na mne hubu, prosím. Oj, Ferencvároš. Tak prosím, flusněte, prosím.
1: Děkuji vám, stevarde. Vzpomenu si na vás ve své závěti.
2: Ereč, pikloš nemenší, huňářce, peňkámoš.
1: Je to velice hodný člověk, pánové. Odkáži mu v závěti svého jezdeckého koně. Myslíte, že bude rád?
0: Ovšem, na vašem místě bych to tam napsal raději hned. Víte, člověk nikdy neví. Stalo se mi například jednou, že mě Lord Snackbar požádal o svědecký podpis na svou poslední vůli. Závěť byla tenkrát již napsána a zbývalo jen jí podepsat. A tu vstoupil sluha s čajem. Vzpomínám si, že Lord Snackbar, slyším ho jako dnes, tehdy řekl, podepíšeme to až po čaji. Vidíte? A už to nestihl.
2: Podává se čaj, pánové?
1: Ach bože, jde to rychleji, než jsem čekal.
0: Když tak spolu cestujeme, pánové, pověsme si něco o sobě. Začněte třeba vy, pane továrníku Majere.
4: No tak já mám celkem slušně prosperující podnik, který se jmenuje Teplo. Vyrábím v podstatě všechno pro zahřátí. Klobouky, kožichy, rum, šamotové cihly. V mé továrně pracuje téměř 12 zaměstnanců. A řídit takový kolos, to vyžaduje celého člověka. Takže na mé osobní záliby mě bohužel mnoho času nezbývá. Na nejvíc tak odovolené, anebo jako dnes během obchodní cesty.
3: A smíme vědět, co je vaším koníčkem, pane továrníku?
4: Tak souvisí to trochu tak s povoláním tady pana policejního inspektora.
3: Vyšetřování zločinu?
4: Ano, ano. Ale ne, že bych vyšetřování sám vedl, to ne. Podílím se na vyšetřování, abych tak řekl, z druhé strany. Vedu si o tom pečlivé záznamy. Víte, kolika vyšetřování už jsem se zúčastnil? 263. A nejčastěji s inspektorem Klečkou. S jsem jeho nejoblíbenější spolupracovník. Jakmile dostane inspektoru Pečka případ, vždycky řekne tak a jdem si pro Majera. A jdou si pro mě.
3: Promiňte, jsem to ale nešika, popolil jsem celý stůl.
1: To nic. Nechcete si vzít můj čaj, chlapče?
3: Ne, děkuji.
1: No, jen si ho vezměte. Víte, já už stejně nebudu.
3: Jste velice laskav, pane továrníku, ale děkuji.
0: No a co nám povíte vy, pane továrníku Bíranzle?
1: Já nevím, pánové, jestli má smysl, abych se to ještě nějak exponoval.
0: No, ale právě naopak, možná, že teď k tomu máte poslední příležitost.
1: Nože, pánové, slyšeli jste někdy reklamní slogan Bírhanzlova mast na lisinu past? Tak to je můj přípravek pro vzrůst pasů. Dnes myslím nejlepší věc toho druhu na světě. A vývoj takové masti, to nebyla snadná záležitost. Těch zkoušek, co jsem provedl, a nebyly všechny úspěšné. Na blondáky, a to je zajímavá věc, to účinkovalo ohromně. Vlasy po masti rostly jako divé. Kdo na to doplatil, byli bruneti. Takový brunet se večer pěkně namazal a ráno už nebyl brunet. To byly těžké začátky, když se takový holohlavý brunet rozduří. Nikdy nevíte, co vám provede. Jeden maďarský houslista, nějaký Béla Puškáš, 3 dny a 3 noci obcházel moji továrnu s flobertkou v ruce. Dodnes vidím tu jeho bílou lebku, jak krouží v měsíčním světle zahradou. Hrozné, pánu. No a vidíte dnes, vracím se právě z Turecka a zakázky, které mám v kapse, představují miliony. Dnes už Bírhanzlova mast nikoho neděsí, pánové.
0: To je zajímavé tohleto. Vzpomínám si, že Lord Snackbar také jako vy těsně před smrtí se nám najednou z ničeho nic tak rozpovídal, že jsme ho prostě nepoznávali. No už to má taky za sebou. Žvanil.
4: Ani já se, pánové, nevracím z Turecka s prázdnou. Kolik byste řekli, že tam na přes rok dodám fezů?
3: 10 000.
4: Uberte.
3: 5 000.
4: Uberte.
3: 4 000.
4: Uberte, nebojte se.
3: 2 000.
4: 1 000.
0: No, tomu říkám obchod.
4: A propo, pane továrníku Bírhanzle, já vám mohu posloužit jedním ze svých obchodních hesel. Každý správný frajer, klobouk značky Majer.
0: Laváčku?
3: Ano, pane inspektore.
0: Ta bezvládná ruka, co mi spadla do klína, je vaše?
3: Ne, pane inspektore.
0: To je vaše ruka, pane továrníku Majere?
4: A kterou ruku myslíte, pane inspektore?
0: Je přece tohle studenou ruku.
4: Mohu si sáhnout?
0: Prosím.
4: Ne, to není moje ruka. Proboha, pan továrník Bírhanzle, jak to, že se nehýbe?
0: Mrtví se zpravidla nehýbají, pane továrníku Majere.
2: Hůřente, Šáro. V tunelu něco nestalo. Všechno eremí. Zub svíňa, pane továrníku, nebolí.
0: Pana továrníka Bírhanzla už nikdy zuby bolet nebudou. Přikryjte nám ho něčím, stevarde. Pánové, vraha vám v této chvíli ještě představit nemohu, ale dříve než náš expres dorazí na nádraží Františka Josefa v Praze, poznáte ho sami. Bude mít totiž na rukou tato má železa.
4: A začne se vyšetřovat. Tak se do mě puste, inspektore.
0: Tak se soustřeďte, Majere, ovšem připravte se na to, že se pořádně zapotíte.
4: Takzvaná úvodní věta, že, pane inspektore? To inspektor Pečka ten nemluvil. Ten mě vždycky nejdřív sfackoval a teprve potom se zeptal, jak se jmenuješ, chlape.
0: No, každý máme jiné pořadí. Dávejte hlaváčku pozor, jak se to dělá. My mu nejprve položíme několik otázek. Nač byste se ho zeptal nejdřív?
3: No tak, jestli ho zavraždil.
0: Poslyšte, už jste četl mou knihu Zbytečné otázky v kriminalistice?
3: Ještě ne.
0: A přitom je všude k dostání. Pamatujte si, Hlaváčku, když se vraha zeptáte, jestli zavražděného zavraždil, vždycky vám odpoví, že nezavraždil. Tím jenom zbytečně ztrácíte čas. No zeptejte se ho spáně.
3: Zavraždil jste ho?
4: Nezavraždil.
0: Teď se pojďte podívat na hodinky. Vidíte? A ztráta času, když chvilku počkáme. 2 minuty. Tak po dobrém to zřejmě nepůjde. Tak na něj zkusíme takzvaný šrapnel. Už jsme probírali šrapnel?
3: Ne, ještě ne.
0: Nevadí. Ovšem šrapnel, Hlaváčku, ten musíte vždycky kombinovat s metodou nepřímých otázek. Ptejte se ho.
3: Ale na co, pan inspektore?
0: Na co chcete? Na dětství, na mládí, na ženu. Prostě těkejte, těkejte.
3: Dovolte mi, pane továrníku, otázku.
0: Prosím vás, Hlaváčku, především. Žádné zdvořilosti. Klidně mu tykejte. Víte, koho máte před sebou? Z prostého vraha.
5: No dovolte.
0: Při nejlepším z prostého podezřelého.
3: Rozumím. Tykat a těkat. Tak co, pane továrníku Majere, ženu máš?
4: Ne.
3: Což takhle napsat, kdyby se zeptal, pane továrníku, máš?
4: Ne.
3: Kočka máš?
4: Ne.
3: Švagr máš?
4: Ne.
3: Les máš?
4: Kousek lesa mám.
3: Má les, pane inspektore, přiznal se.
0: Tak mě k tomu puste. Ty, že máš les, Majere?
6: Mám.
0: Hovno, Majere, hovno máš! To byl šrapnel, Hlaváčku. Hlaváčku?
3: Ano, pane inspektore.
0: Vy si teď vezmete tušku a papír, zajdete do vedlejšího kupé, zjistíte mi, kdo tam je a sepíšete takový informativní protokol.
3: Ano.
0: Tak, milý Majere, já vám to řeknu rovnou. Vy zkrátka nenávidíte čupřinu, tak je to.
4: Vidíte, pane inspektore, a tohle mi navíc se všichni nejvíc baví. Člověk by si myslel, že se mě zeptáte, jestli jsem nenáviděl tady pana továrníka Bírhamsla, a vy se mě místo toho ptáte na nějakého čupřinu. No zkrátka, každý inspektor má své zvláštní vyšetřovací metody. Vzpomínám si, že policejní rada Schlegel říkal každému vyšetřovanému Miloši. To bylo nesnesitelné. Nebo inspektor Schirz, ten zase sliboval zatčeným hory doly. Mě například vzal k mapě a řekl: když se přiznáte, Majere, můžete si vybrat Krkonoše, Beskydy, Příbram, Jáchymov.
0: Podívejte se. Dobře, Majere, je to sice zajímavé, co mi to povídáte, ale pan továrník Bírhamsl nám tu valem stydne a my jsme s výslechem prakticky nepokročili. Co kdybyste raději odpovídal pouze na mé otázky?
4: No tak dobře, toho čupřinu, co jste se na něj ptal, toho neznám.
0: Dobře, řeknu vám to tedy jinak. Vám se, Majere, při pohledu na husté vlasy dělá špatně, vidíte. Bírhamsla mast, na Majera past. Když bude mít totiž Turek na hlavě dostatečně hustý porost, nepůjdou na odbyt tyhle ty vaše fezy, co? Obyčejný, špinavý, konkurenční boj. Styďte se, Majere. Styďte se, Majere. Styďte se, Majere.
4: No, řeknu vám, je to požitek dostat se vám do drápu.
3: Hotovo, pane inspektore. Ve vedlejším kupé cestují 2 osoby. Jeden mnich a jedna...
0: No, prostitutka, no. Co je na tom? S takovými lidmi musíme pracovat. Sepsal jste s nimi protokol?
3: Sepsal.
0: Tak ho přečtěte.
3: Ano. Mám to přečíst tak, jak jsem to zapsal?
0: Samozřejmě, jak jinak byste to chtěl číst.
3: Ano. Ale já to zapsal tak, jak to říkala.
0: No, v pořádku, čtěte.
3: Tak, vyšetřující. Já jsem se v protokole označil jako vyšetřující.
0: Dobře, no.
3: Vyšetřující, jak se jmenujete? Já myslím, že by bylo dobré, víte, hned na začátek...
0: Jistě, co vám odpověděla?
3: Ty jsi nějaký zvědavý, hele.
0: Dovolte, Hlaváčku, jak to se mnou hovoříte?
3: Ale to říkala ona mně.
0: No tak dál.
3: Nejdřív mi řekni, jak se jmenuješ ty. To taky říkala ona.
0: Jistě.
3: Vyšetřující, Jindřich Hlaváček. Vyšetřovaná, pojď blíž, Jindro. Jestli pak už se holíš. Vyšetřující, holím. Vyšetřovaná, kolik pak je ti let, Jindro? Vyšetřující, 21.
0: No, výborně, hlaváčku, takže vaše personálie už bychom měli. Teď ještě, aby nám tak něco řekla vyšetřovaná.
3: Ano, ano. Vyšetřovaná, podívej se, jestli ten fráter spí. Vyšetřující, spí. On totiž spal, pane inspektore, takže s ním jsem ten protokol nesepsal. Vyšetřovaná, co si to pořád píšeš, Mourku?
0: No, vidím, hlaváčku, že jste se velice brzo zpřátelili.
3: To bylo hned, pane inspektore, když ona je Vilma taková veselá.
0: Vilma? A co pak vám ještě ta Vilma říkala?
3: No, my už jsme si pak jen tak povídali. Říkala, že její první muž byl brunet a přišel přes nos o všechny vlasy a ona mu pak utekla. S jiným.
0: No vidíte, konečně něco podstatnějšího. Doufám, že jste si tohleto pečlivě zaznamenal.
3: Nezaznamenal. Ona mi totiž Vilma vzala tušku.
0: Jo, ona vám vyšetřovaná vzala tušku.
3: A hodila si ji do výstřihu.
0: No, co ještě říkala? Pamatujete si to?
3: Říkala, hledej šmudlo.
0: Člověče, to je nějaký výslech tohleto. Hlaváčku, prosím vás, to jste se jí ani nezeptal, s kým to utekla?
3: Zeptal s nějakým majerem.
0: To se na to podívejme. Hlaváčku, nic vám to neříká?
3: Ne, pane inspektore.
0: Vidíte se, hlaváčku, musíte alespoň minimálně spolupracovat. Dávejte dobrý pozor. Maďarský houslista Béla Puškáš 3 dny a 3 noci obcházel zahradu s flobertkou a s holou hlavou. Neslyšel jste to náhodou už někdy?
3: Ale to nám přeci tady povídal pan továrník Bílhazer, by se nám to těsně před smrtí rozpovídal, že jo?
0: Je to dost.
4: Pánové, to by ovšem znamenalo, že ta žena odvedle je Vilma Puškášová.
0: Nade vší pochybnost.
4: Ale v tom případě, pane inspektore, jsem ten majer skutečně... Skutečně já?
0: No vidíte, majere, takhle se mi líbíte.
3: To je pro mě neobvyklá situace, já jsem vlastně obviněný právem.
0: Takže v našem vlaku se nám tedy sjeli 3 osoby, které spojuje jediná věc. Mast pro housnutí vlasů. Je to zavražděný Bírhanzl, který mast vyráběl, dále žena z vedlejšího kupé, které mast zohyzdila muže, a konečně náš pan továrník Majer, jemuž táž mast vrhla tuto ženu do náručí. Jed byl podán zřejmě v čaji. Stewart roznáší čaj, potom hlaváček zvrhne svůj šálek, továrník Bírhanzl mu nabízí svůj. Hlaváček nechce. Továrník Bírhanzl mu znovu nabízí svůj. Hlaváček nechce. Nechce. Poslyšte, hlaváčku, proč pak byste vlastně odmítal ten Bírhanzlův čaj, co?
3: No, to vám ani nepovím, pane inspektore.
0: Ale to mi povíte, hochu. Povíte.
3: Ale pane inspektore, teď já jsem tady pana továrníka ani neznal, proč zrovna já bych ho vraždil. A potom aspirujete si na službu v policejním sboru, ne?
0: Takže... Právě proto, hlaváčku. Právě proto. Vy jste totiž potřeboval případ pro tu svou mizernou diplomovou práci. A nezastavil jste se před ničím, jen když bude materiál. Chtěl jste vidět inspektora Trachtu při práci, tak mě tady uvidíte, ale jestli si myslíte, že na mě budete jenom koukat a šťourat se při tom v nose, to se mýlíte. Teď zavolejte Stewarda.
3: Stewarde.
0: Takhle vám asi někdo přijde. Musíte nahlas, člověče.
3: Stewarde.
0: Pěkně ostře policejně. Stewarde.
3: Stewarde.
0: No vidíte, už je tady. Stewarde, přicházíte jako na zavolanou.
2: Mohu vám být něčím prospěchářský? Pane.
0: Posaďte se, kolega Hlaváček s vámi provede předběžný výslech. Teď ukažte, hlaváčku, čemu jste se naučil.
3: Pane inspektore, mám nasadit šrapnel.
0: No tak si ho zkuste, no. Šeptání.
1: Co to? Aha, půjdete rovně a doleva.
3: Inspektore, myslím, že jste vartě úplně mimo podezření.
0: Vy jste zkrátka machr, hlaváčku. Víte, to je radost vidět vás při práci. Jděte radši vedle dokončit výslech s tou dámou. A řekněte, že vám vrátí tušku. Je erární. Stewarde, V jakém pořadí jste roznášel šálky s čajem?
2: Já ukážu. Jdu, vyservisuju celý podnos na stůl. Zase jdu. Každý vezme, co chce. Já jsem jen donašeč.
0: Takže vy, Stevarde, jste vůbec nemohl ovlivnit, kdo z kterého šálku my budeme pít?
2: Tak to bylo, pane.
4: Co si přejete, pane inspektor?
0: Jak to myslíte?
4: Byl jsem vedle v kupe a přišel pan praktikant, že prý se mnou potřebujete mluvit.
0: Ten lišák. On totiž bude hledat tušku. No a co vy, Majere, jak pak jste pochodil?
4: Je to Vilma Puškáčová, pane inspektore. Trochu zestárla, ale stále šaramantní.
0: No, když už jsme u toho, Majere, znal byste muže paní Puškášové?
4: Zběžně.
0: No počkejte, jak tomu mám rozumět, zběžně.
4: Když se vrátil, tak jsem radši běžel.
0: A všiml jste si cestou, jak vypadal?
4: Letní.
0: Prosím vás, Majere, mohl byste mi ho alespoň částečně popsat?
4: Tak nebylo na něm nic zvláštního. Snad jenom ta jeho holá lebka.
0: No.
4: Když si sundal klobouk, jako by se v místnosti rozjasnilo.
3: Mám několik důležitých informací, paní
0: špektor. Upravte se, hlavně.
3: Vilma bude podle všeho dosti zámožná. Bude mít asi nějaká stáda.
0: Stáda?
3: Pořád říkala, jestli nechci být jejím pastevcem.
0: A jak to vypadá s tou tuškou? Už jí máte?
3: Nemohli jsme ji najít, ale všechno jsem si zapamatoval. Vilma říkala, že když od nás odcházel Stevard se zubní vrtačkou, řekl: Réč pikloš, neméči huňar, sepeň kámoš. Což prý přeloženo do češtiny znamená: piš holoubku, piš, brzy scepeníš. Vilma říkala, že by vám to mohlo nějak pomoct při vyšetřování, pane inspektore.
0: Že to znamená: piš holoubku, piš,
3: brzy scepeníš. Vzpomeňte si, pane inspektore, těsně předtím nám tady řekl pan neboštík továrník Bierhansl: děkuji vám, Stevarde, vzpomenu si na vás ve své poslední závěti.
0: A na to řekl Stevard: piš holoubku, piš,
3: brzy scepeníš.
0: No, výborně, Hlaváčku. Víte, že se mě příjemně překvapil, chlape? Poprvé?
3: Děkuji, kolego.
0: Tak co vy na to, Stevarde?
2: Ta žena lže, jako když stiskne, pane.
0: To my si můžeme velice lehce ověřit svědectví toho Františkána z vedlejšího kupé.
3: Ne, nespí.
0: Zase tu ne.
2: Za moment budeme brzdit v Kolíně. Dá mi pan inspektor dovolenou, abych zamkl záchody, nebo mi tam ve stanici cestovatelé nalezou. A když vlak odjede, zůstanou mezi kolejemi šrapnely.
0: Běžte si. A Stevarde, pošlete nám sem toho mnicha. Tak pánové, zanedlouho zastaví náš expres na nádraží Františka Josefa v Praze. Komu pak já ta svá želízka asi nasadím? Co myslí Majer?
4: Ne, pane inspektore, to vím od začátku.
0: Co myslí Hlaváček?
3: Vilma je nevinná, pane inspektore.
0: No, už to říkáte vy. Pojďte dál, mnichu, pojďte.
2: Zdáš Bůh Kristus.
0: Posaďte se. Chci se vás zeptat jenom na takovou maličkost.
2: Já nic nevím. My Františkově furt jen modlíme. Slyšel jsem na vlastní uši, že Stevard nikdy neřekl Ereč, pikloš, nemeč, huňár, scépeň, kámoš.
0: Slyšel jste, Hlaváčku? Je mi líto, ale svědectví tohoto muže vás právě usvědčilo. Jenom ještě maličkost. K čemu pak vy, mniši, potřebujete takovéto kleště?
2: Kleště? Když ke mně do kostela přijde ovce, tak jí štípnu odpustek.
0: No, to zní celkem věrohodně. A čemu pak vy, mniši, potřebujete stevardské čepice?
2: My, Františkové, jsme všichni stevardi boží.
0: Víte, nesmíte mi to mít za zlé, otče, ale
2: otec,
0: něco se
2: mi
0: na vás od začátku matka rodí nezdá. Na první pohled je tu všechno v naprostém pořádku, ale Hlaváčku, všimněte si té malé pyhy pod levým okem. Kde my už jsme takovou pyšku viděli? Hrastičku?
4: Ale vždyť je to Stevard.
0: Raz.
3: Ano, pane inspektore, vždyť je to Stevard.
0: Nechte si ty rady, nechte si ty amatérské rady. Čtyři. Pět. A mám to.
2: Pánové,
0: Vždyť je to Stewart!
3: Úžasné!
0: Odložte si, Stewarde, sundejte si čepici a hleďme, vždyť vy máte pleš. Jakoby se nám tu náhle rozjasnilo. To ovšem vrhá na celý případ úplně jiné světlo. Teď nám ještě, Stewarde, ukážete, jak jste servíroval ten čaj. Ani hnout. Vidíte to, pánové?
5: Co, pane inspektore?
0: Což pak vy to nevidíte?
3: Ne, pane inspektore.
0: Jen mu dát do ruky housle.
5: Skutečně?
3: Housle?
0: Plaváčku, už víte, kdo to je?
3: Paganini!
0: Vždyť je to Puškáš. Maďarský houslista Béla Puškáš.
4: Bývalý manžel mé bývalé milenky.
0: Pomsta po tolika letech. Vy jste ho ale musel nenávidět, toho pana továrníka Bíranzla. Vidíte? Čím pak jste ho zamraždil?
2: Arzenem.
0: Kdy jste ho dal do čaje?
2: Zavrtal jsem arzen do zubu.
0: Do zubu? To vás nenapadlo, Laváčku, co? Do zubu.
1: Kde to jsme, pánové?
0: Blížíme se k nádraží Františka Josefa v Praze a jak jsem slíbil, vrah je dopaden.
1: Spal jsem jako zabitý. Co jste mi to na ten zub dal, Stewarde?
2: Arzen.
1: Znamenitý prostředek.
0: Všiml jste si, Laváčku, mrtvola hovoří. Jestli pak víte, jak takovým případům říkáme my kriminalisté.
3: Hlas ze záhrobí.
0: A děte, máte před sebou klasickou ukázku nezdařeného pokusu o vraždu. Řekl vám, Stewarde, ta vaše arzenová vložka to není konec konců špatný nápad. Až vy si odsedíte trest, možná, že vás čeká docela slušná kariéra v oblasti dentistiky. A tak to je Vinohradský tunel. Tak tedy, vážení pánové, když jsme tu tak pěkně všichni v jednom kupé, nemá náhodou někdo při sobě housle?
1: A víte, že tu jedny mám?
0: Výborně. Ještě tak, kdyby byl smyčec.
4: Počkejte, obyčejně sebou tak 2 až 3 vozívám. Mám tu jeden, tady je.
0: Skvěle. Tu máte, Bélo, a hrejte. Bude to taková pěkná tečka za tím naším případem. Opakuji, bude to taková pěkná tečka za tím naším případem.
6: Taková příhoda z Ostravy. Ladislav Hílek, Ostrava. A kolega B, inženýr B, on byl na kota. On byl na korunku. A on někdy do kantiny, tak on králičí maso. A ve středu třeba kůře, a jinak pořád králičí maso. Neviděli, co jí doma. Na co šetří? Inženýr B. Tak oni, samozřejmě, tak trošku toho inženýra B rádi si užívali, rozumíš? Oni rádi si sem tam, jak se říká lidově, šlukli. Oni věděli, co jim platí. Říká, pozor, člověče, nežer pořád ty králíky. Inženýr B. Nežer pořád ty králíky, ono je řádě ta myxomatóza. Říkám, prostě to u nás není. Jo? Oni říkali, ne, to se projevuje, prostě ne, to se rozšiřuje strašně rychle. Jak se to projevuje? On říká, prostě neotravuje. On říká, no tak nervózní, nespíš a zvětšuje se ti hlava. Jste blbci. A toho králíka jedl. A oni, když jedl toho králíka, tak nepozorovaně příští den u dalšího králíka mu dali proužek z novin do klobouku pod tu kůžičku, jak tady máš takhle kožen, pod tu krempu, koženou krempu, mu dali jeden proužek z novin. No a možná králíky dál. Ale u třetího proužku, když odcházel z práce, tak se trošku zarazil. No ale nevěřil svém, hele, to je blbost. U šestého proužku začal pomalej toho žrálíka krát. On jel xkrát toho králíka. A když šel z práce, už se bál ten kolobouk nasadit, protože viděl, a už tam měl ten 7. proužek, a tam už jak, musím doktorovi, pánové, musím, já to asi mám, co máš, prosím tě, tu myxomatózu, už to u vás není. Říkal, asi je, vole. Poprvé v životě řekl, vole. Rozumíš, a jak se ti to projevuje? No jak jsi říkal, no prostě. Prostě jsem nervózní, nespím a... To tě ani nebudu říkat, prostě jsem je... zvyšuje palice, no.
7: No tak to musíš doktorovi. To musíš doktorovi, já jsem tam odešel. Ke kterýmu, že Bohušku, prosím tě, doktore, přijde tam za tebou inženýr.
8: Doktor B?
7: Inženýr B. Říkají tomu doktorovi H. Ty si ho znám? Doktorovi H, rozumíš? Na doktoru, čekáš, že jsi pozval sestru, kamaráda a dvě sestry a čekali a on přišel. Co pak vám chybí? On viděl víc doktorů. Ne, oni jsou tady na kávu, to vůbec. Já bych chtěl s vámi soukromě, pane doktore. No samozřejmě, prosím vás. Doktoři odešli do čekárny.
8: Nezvyklá ročáda.
7: Doktor je v čekárně, ty jsi nervózní, protože ty je smrtelná nemoc. Co vám chybí? On říká, no, já se domnívám, že mám mixomatózu. Říká, mixomatózu je přece králičí nemoc. Já vím, říká. Já vím. Já, jak se to projevuje, jak se u vás projevuje, říká. Volno, ne. Chutná mrkev. Salát. Já jsem někdy tak nervózní, že spím jenom v králikárně. Ale hlavně, pane doktore, se mě nějak, jako by mě rostly, zvětšuje hlava. A doktor říká, hlava? On říká, no hlava prostě, hlava. No tak on říká, no tak počkejte, já se podívám, ale vaši hlavu shledávám v pořádku. Počkejte, máte sebou klobouk? Říkám, ale ty uši už opravdu, celý ty uši s růžovým, ten ocásek mají ty bany, když se začal chvět takhle jako, šel pro ten klobouk a říká, na co klobouk, že si čím říkám, budu přece z tohle nemoci, budu žebrat nakonec. On říká, no protože víte, tady vytáhl ty proužky. To je prasata. Doktor mu říká, nenadávajte na dvorek.
9: Jak jsem byl medákem. Mé výsledky ve škole dávaly tušit, že nebudu právě filozofem. V době, kdy můj stejně starý bratranec Bedřich skládal maturitu, zápol jsem já striky malé násobilky i se pevně rozhodnut již tento rok opustit čtvrtou třídu pomocné školy a vkročit do života, abych si vydělal nějaké peníze. Bylo jich už potřeba. Kuřivo se netrhá na louce a do děvčat je také třeba vrazit občas pár korun. Zvláště, když nezabere chytrost a oni hloupé se dívají po těle, které jsem já bohužel neměl právě lákavé. Konečně 30. června jsem s trochou protekce držel v ruce list, který potvrzoval součtem 10x5 jest 50, že jsem ukončil základní školní vzdělání. I ředitel školy byl šťasten, že se mě zbavil. Asi mu bylo trapné, že je mladší než já. Za to dějepisec byl zklamán, neboť ztratil pamětníka položení základního kamene školy. Ale já jsem se na nikoho neohlížel. 22 let vzdělání na 4 třídy mi úplně stačilo. A začal jsem se zajímat o nějaké zaměstnání. Rodiče mi sehnali místo přidavače na stavbě, ale to nebylo nic pro mne. Výplata byla jen 2x do měsíce a co chvíli padala na nohu cihla či dům. Vydržel jsem tam sotva 10 let a scháněl jsem si místo sám. O něčem bych věděl, povídá jednou hostinský, ale musel bys potom rychle skočit. Jsem s tím, řekl jsem, záleží mi na tom. A položil jsem na tácek jakoby nic 400 korun zálohy. Hospodský se ke mně naklonil a špitl, že obec hledá medáka. Díky, vykřikl jsem, beru to. Mnul jsem si ruce radostí, budu medákem. Čistá práce se včelami se mi bude líbit a při troše chytrosti, které mám nazbyt, i med na černo odprodám. Druhý den jsem klepal na úřadě. Avízo z hospody bylo správné. Přijali mě hned. Bylo vidět, že hospodský držel toto místo v tajnosti pro spolehlivého člověka, který má rád včely, protože místo medáka bylo prý volné už 3 roky. A kdo se po tu dobu staral o včelky? Ptal jsem se zájmem. O včelky? Úředník se nechápavě podíval na kolegu. Jen ho ne, poklepal si na čelo ten muž. Takové medáky potřebujeme. Děkuji, řekl jsem šťasten, že ocenili můj zájem o práci. Ten den jsem dostal nové pracovní šaty celé z gumy, zřejmě proto, aby žihadlo neproniklo na kost, a plynovou masku, což se mi zdálo chytré, neboť ochrání tvář před včelami lépe než kukla. A hned jsem dostal první pracovní příkaz. Zítra ráno přijdete na náměstí. V 7 jsem tam stál. Masku nasazenou, uniformu připjatou páskem k tělu a rozhlížel se, kdo pro mě přijde. Asi po 12 minutách jsem se dočkal. Pod mýma nohama se ozvalo temné dunění a křik. Uskočil jsem stranou. Víko kanálu, na kterém jsem stál, se nadzdvihlo a vylezl muž v navlas stejné uniformě, jako byla moje. Ty jsi ten novej, prohodil ke mně. Přitáhl jsem si masku těsněji, protože z jeho šatu šla nepříjemná vůně i přes filtr. Ano, jsem nový medá, kolego, kde jsou úly? Co úly, to je povedené, smál se ten tchoř. Jsem rád, že na to jdeš s humorem. Budeš ho potřebovat. Tady máš nářadí, za hodinu se vrátím. Jdu na melouch. U macáků potřebuji vybrat žumpu. A odešel. Pomyslel jsem si, že se nestydí. On medák, opatrovník včel, dělá takovou nečistou práci. Podíval jsem se na kbelík, do kterého se zřejmě stáčel med. Byl zanedbaný až hamba. To asi taky používá k melouchům, pomyslel jsem si s hněvem. Běžel jsem domů, já jim ukážu, jak se dělá medařina. Soda, kartáč, horká voda a za chvíli se kbelík leskl novotou. Vrátil jsem se na náměstí. Parťák už na mne čekal. Dobře, že jdeš, dneska už nebudeme dělat nic, mám práci, u kačerů prosakuje ze stáje. Šel jsem domů rozhodnut, že půjde-li to takhle dál, toho chlapa udám. Kamarádství půjde stranou. Druhý den v 7 jsem opět stál na náměstí. Jestli dnes nepůjdeme posloužit včelám, udělám hlášení na výboru, říkal jsem si. V 7:30 přijel parťák z voznicí. Nasedej, jedeme stáčet, houkl na mne. Konečně ochutná med, zaradoval jsem se. Za vesnicí u zahradnictví parťák zastavil. Napusť vaničku a zazvoň, ať jedeme dál, poručil mi. Tady mají objednaný med, podivil jsem se. Ano, berou ho denně, chechtal se parťák. Připravil jsem vymydlený kbelík a parťák otevřel kohout. Hustá tekutina odporného zápachu se řinula z nádrže a pleskala o džber. Co to vezem, vykřikl jsem, téměř se zalikaje. Med, řval smíchy kamarád, nasaď si masku, když ti nevoní. Zase melouch, rozrušil jsem se. Já si špiním kýbl na med. Vylil jsem to na zem, parťákovi pod nohy, kopl do voznice a zvolal. Pošpinil si čest medáckého řemesla. Pro peníze rozvážíš trus a výkaly. Na tuhle práci si najděte nějakého blbce. Dneškem končím. Svlékl jsem na místě uniformu a jen tak v trenýrkách běžel za hostinským. Nebyl by nějaký typ na práci? A vsunul se mu do dlaně poslední úspory. 300 korun. Potřebují někoho ke včelám, pravil výčepní. To nechci, tam jsou špatní lidé. Zalistoval v umolouněném zápisníku. Pak by tu byl potřeba raz. I dva. Zamyslil jsem se. Raz, i dva. Ano, beru to místo. Od malička jsem chtěl být tělocvikářem. Vyběhl jsem z hospody a prospěvoval si. Raz, dva, raz, dva, raz, dva.

0: logickou návaznost na svatbu jako takovou má rozvod jako takový. Statistická čísla o počtu rozvodů jsou varující. Rozvody budou také námětem rozhovoru s právníkem, advokátem, JUDr. Jaroslavem Uhelnatým. Co byste řekl? Máte úspěch, doktore. Co byste řekl, doktore, k těm číslům?
1: No, jsou varující. Situace je dokonce taková, že rozvody svým počtem přesahují kapacitu soudních budov. Justice je přetížena. A když to řekneme lapidárně, oč se vlastně jedná? Zrušit legitimní svazek. Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo? Když ty lidi k sobě nepasujou, proč s tím dělat ciráty? Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
0: No, jednoduchost, jakou navrhujete, je prostě úžasná.
1: Podívejte, já bych to vůbec neřešil u soudu. Já bych zřídil budovy jenom na rozvody. Takové rozvodny, jo? Jednoduché kanceláře, stůl, židle, automatická pračka, protože u rozvodu se taky často pere špinavé prádlo. Tam bych seděl a jenom bych trhal odací listy.
0: Počkejte, doktore, ale co majetkové spory, které přeci s rozvodem úzce souvisí? To je přeci věc soudu.
1: Tady bych uplatňoval metodu, která byla publikována v právnických dodacích pod heslem Co jsme si, to jsme si.
0: Ano, ještě takovou otázečku. Vy jste jistě absolvoval dlouhou řádku rozvodů ve své advokátní praxi. Co je podle vašeho soudu nejčastější příčinou rozvodů?
1: Podle mého soudu?
0: Ano.
1: Ale já žádný soud nemám. Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
0: Ne, tak víte, jak jsem to myslel, podle vašeho názoru.
1: Aha, rozumím. No, podle mého názoru, ano, rozumím. Příčin je několik a rozdělil bych je do tří skupin. Za A. Neschopnost jednoho z partnerů adaptovat se na jednu osobu doživotně. Za B. Schopnost jednoho z partnerů adaptovat se na více osob, čili nevěra. No a za C varianta kašpárek.
0: Co je to?
1: To je případ, kdy je manžel manželce v určité situaci už jen pro legraci.
0: Doktore, děkuji vám za rozhovor.
2: Dobrý večer. Dobrý večer. Iste sa čudujete, prečo som dnes takto po domácky. My sme sa totiž rozhodli, že dnes to spravíme trochu naopak. Nám v poslednom čase vadí, že herci v podstate tých divákov doma vyrušujú. Oni sa vnucujú, tí herci. A tak sme sa rozhodli, že to spravíme naopak. Neviem, či ma rozumiete. Vy prídete domov, lahnete si alebo si sadnete, čítate noviny. A vlastne noviny nečítate, veď ste doma. Lahnete si, premýšľate, chcete mať súkromie a zrazu sa vám v rohu miestnosti vo vašej izbe rozžiari obrazovka a začnú vyrušovať herci. Alebo nielen herci, to môžu byť aj herečky. No. Človek behá celý deň po stavbe, nehovorím, že pracuje, ale nabehal sa akurát dosť. No a chce mať svoje súkromie, chápete? A v tom prídu herci, herečky a všetci ostatní a vyrušujú vás priamo doma. Nemáte súkromie. No tak sme sa rozhodli, že dnes to spravíme naopak a že nepôjdeme my k vám domov, do vašich bytov, ale pozveme vás sem k nám. My sme si tu zriadili taký malý príbytok, zohnali sme aj nábytok. Toto je skriňa z pravého dreva. Tuto máme pohovku tiež z pravého dreva. Všimnite si to perfektné prevedenie, 6 dvoch. Ja, počkajte, to sú 4. Áno, tieto dve sú moje. Tiež z pravého dreva. No a tak tuto žijeme s Lasicom. On chodí do roboty a ja vediem domácnosť. Ale nemyslíte si, že sa flákam? Pozrite sa na tie ruky, kde som mal veľké pranie, dámy, vy to poznáte. Veľké pranie, čo nakúpiť, čo uvariť. Večer už mám navarenú, tak si tu trochu sedím. To je zaujímavé, ja strašne rád varím. A Lasica to tiež veľmi rád je. Lasica príde o chvíľu, pretože robí cez čas dnes, chceme sa v lete pozrieť k moru. To je zaujímavé, ako my muži radi varíme. Predstavte si, ženy varia z donútenia, ale my muži máme z toho plezír. Ja napríklad, keď varím, tak prejavujem pri tom 100% fantáziu. Aj dnes, ja som vymyslel dnes výbornú špecialitu. Prosím vás, máte tušku a papier? Tak dávajte pozor, ja vám to nadiktujem. Schválne, veľmi jednoduchý recept je to. Vojdeme do kuchyne, máte to? Či mám pomalšie? Pozor. Vojdeme do kuchyne, otvoríme kredenc, vyberieme hrniec, položíme ho na plynový sporák, pustíme si plyn. Chvíľu váhame, potom škrtneme zápalku, zapálime plyn, pridáme maz do kastrola a počkáme, kým sa rozpustí. Medzi tým ideme do špajze, pešo, všetko robíme pešo. Zoberieme zo špajze stredne veľkú cibulu, nožíkom ju olúpeme, olúpaný povrch cibule zahodíme do koša na smeti a zoberieme zo stola špeciálnu doštičku. Tu položíme opäť na stôl a položíme na tú doštičku cibulu. A potom ju pokrájame na drobné, márne kúsky. Teda tú cibulu, nie doštičku, pozor. Keď sme ju pokrájali, tak ju pekne nasypeme do hrnca, počkáme, kým sa upraží do zlatova, pridáme korenie, sol, majoránku, keď máte doma, tá je výborná v tom. No, a trošku to pomiešame vareškou a je hotový môj recept, moja špecialita, cibula na masti. Podávame to na striebre a zásadne s príborom. Ešte malé upozornenie, pri jedení potravu dôkladne požute. A teraz by som ešte dodal, že toto isté jedlo môžeme pripraviť aj ako studenú misu. Predstavte si, v tom prípade cibulu pokrájame na márne kúsky a hneď ju aj zjeme. Ďakujem za pozornosť.
3: Ale, jak to, že vedle vás volné místo? Zavolíte honem babičku nebo souseda. Začíná náš pořad. Riskuj, ať je léto nebo zima. S riskem nám je vždycky prýma.
4: To je blbě.
3: Prosím?
4: To je blbě, povídám.
3: Jak pak je to správně?
4: V hospodě je vždycky prýma.
3: To je náš soutěžící pan Václav.
4: Dobrý den.
3: Odkud jste k nám přijet? No.
4: Z Prahy.
3: To je ale dálka. No a vaše záliby koníčky?
4: Co vám říkal minule přece?
3: Měli máte pamatováka. Já jenom připomenu, že pan Václav rád houbaří, rád sbírá známky, rád cestuje. Zapomněl jsem na něco?
4: No rád sbírám známky.
3: A vida.
4: Hoube.
3: Ano.
4: Docela rád cestuju teda.
3: Takže jste nám to ještě rozšířil od minule?
4: Tak náhodou rozšířil, protože už týden soustavně chlastám.
3: To je milé. Yeah. Já už vidím témata prvního kola risku, takže prosím, vybírejte. A nebojte se zariskovat. Jmenujeme se přece Riskuj, a ne třeba Bačkora. Skvělý for. To mě teď napadlo, Bačkora. Inus, skvělý moderátor, tak skvělý for. Tak jsme se zaspáli a vybírejte.
4: Naše historie za 50 tisíc.
3: Slavný český náboženský reformátor mistr Jan Hus byl upálen v Kostnici a jeho popel byl vržen do Bodamského jezera. Nás zajímá, jak se tento reformátor jmenoval. Já vám mohu napovědět,

0: Kozina, tak si to zapamatujte, Kozina.
1: Kozina.
0: Vybírejte dál, já vám to odpustím.
1: Je, tak to jste hodný, děkuji.
0: Za málo z cizího krev neteče.
1: Přísloví napoví za 70 tisíc.
0: Panenka rozmělá, červená malina, travička zelená, to je má... Na, něco, doplňte.
1: Kozina.
0: Peřina. To, že jsem říkal, abyste si zapamatoval kozina, neznamená, že každá vaše odpověď bude kozina. Pojďme dál.
1: Dobře, no tak jo. Říkávali naše prababičky za 85 tisíc.
0: Na přelomu století naše prababičky užívali zastaralý výraz pro podprsenku. Jaký to byl výraz?
1: Korzet.
0: Prosím?
1: Korzet.
0: Tak bohužel, tentokrát je na místě ta vaše kozina. Pojďme dál.
1: Český scouting v období totality za 100 tisíc.
0: Vyjmenujte alespoň 5 nejzákladnějších zásad scoutů v totalitním Československu. Je jich víc, ale stačí nám 5.
1: Ano. Přeskoč, přelom, podles, zrať a udej.
0: Ano, jestli tam patří také třeba pomluv a ukradni, ale stačilo nám 5. Pojďme dál.
1: Ženy na evropských panovnických dvorech za 135 tisíc.
0: Na dvoře krále Ludvíka 14. přezdívaného též Slunce. To byl kreten. Působila také madame Pompadour. Byla to králova, doplňte.
1: Matka.
2: Jste blázen, ne?
1: Nebo nějaká tajemnice.
2: Jste upat asi.
1: Stážistka.
0: Datel. Odpověste správně, než vám zasnou letky. Tak honem. Madame Pompadour byla
1: když
0: králová.
1: Když já si teď zrovna nemůžu vzpomenout, kurva.
0: Správně, ano, na poslední chvíli, ale správně. Já ještě doplním, že byla zároveň i milenkou. Pojďme dál.
1: Evropské státy za 166 tisíc.
0: A teď jste narazil na prémiovou, takže budete odpovídat zcela sám. Samozřejmě, že sám. Tato otázka má 3 podotázky. Kolik obyvatel k dnešnímu dni má Spolková republika Německo? Máte toleranci 3 Němce?
1: Ano. 79 milionů.
0: Ano.
1: 358 tisíc.
0: Ano.
1: 942.
0: Ne, 943. Jste v toleranci. Druhá podotázka. Kolik obyvatel k dnešnímu dni má celá Evropa? Teď už bez tolerance.
1: 890 milionů.
0: Ano.
1: 556 tisíc.
0: Ano.
1: 321.
0: Ano, správně, skvěle. Ano. A teď nám je vyjmenujte. No, tak se zaváhal. Pojďte ke mně, pane Václavi, tady v finále. Já vám představím dnešní ceny. Je to Walkman, sluchátka a 2 tuškové baterie v hodnotě 50 korun. Neznámého výrobce.
1: Co?
0: Já jsem to koupil v tržnici od Rákosky. Dále je to Škoda Octavia, ta se vás dnes taky netýká. Myslím, že než ji někdo vyhraje, bude z ní krásný veterán. A vaše hotovost, která dnes činí krásných minus 55 tisíc, které jste povinen do 15 dnů uhradit naší televizi. Ale nic si z toho nedělejte, jste blbý jako pučtok, ale pořád jste na tom líp, než ten Levinger Stehlik s Poldovkou.
1: No, nezlobte se na mě, pane Krasle.
0: Já nejsem Krasl, já jsem Svoboda.
1: Ale chytrý jste stejně. Hejte, nezlobte se na mě, pane Svoboda, ale já mám takový pocit, že ta soutěž dneska byla celá zmanipulovaná. Protože vy jste vlastně po celou dobu té soutěže všechno čtete tamhle z toho monitoru toho počítače, že? Tak mě tak napadlo, že kdyby vám najednou z ničeho nic během vysílání vyply proud, tak byste byl úplně v prdě.
0: Máte pravdu, že bych bez elektrické energie nebyl zcela ve své kůži, ale na rozdíl od vás, já se zase neseru do risku. Naschánou! No a s vámi se těším při dalším pokračování našeho pořadu. Riskujeme zítra.
3: Pro mě podstatný bylo, že my už jsme se začali opravdu tenkrát poohlížet po tom, co se tady v divadle dělo a že se toho tenkrát tady v Brně nedělo málo. Celý 60. léta to byla jedna velká slavná epocha brněnského divadla. Na to, abych já ji rozebíral nějak seriózně, na to si netroufám, na to jsou povolanější. Já bych se na to, když dovolíte, podíval spíš trošku z té legračnější stránky. My jsme tam v tom divadle statovali opravdu v kdečem a zažili jsme kdeco. Viděli jsme takové titány, jako byl pan Schläger třeba. Pan Schläger už byl tenkrát starší pán, už zapomínal, měl už na to právo. Já už dneska zapomínám taky, už vím, co to je, ale on zapomínal krásně, on chrčel u toho. Já, jestli dovolíte, tak to předvedu znovu. On postavil se, on měl jako postoj, že jo, a teď... A teď se pomalu sunul k portálu, kde byla nápověda, jo. Nahoď! Kus matčiny minulosti, řekla ta nápověda, jo.

0: Tak se tam sunul zpátky, jo. Nahoď. Nahoď.
1: Kus matčiny minulosti, mistře.
0: Kus matčině času dosti.
2: No, to nás strašně povzbudilo, že jo, protože jsme si říkali, když i takovýhle titáni, jo, no to bude velká sranda, to divadlo, to nebude jen tak úplně vážný všechno, a taky to tak bylo, že jo. Tam, ono taky se říká, víte třeba, že herci pijou, no pijou, samozřejmě, pijou jako každý jiný, jenomže jsou víc na očích, tak pijou víc. A já jsem zažil i takovou chvilku, kdy šéf činohry, který si kvůli sobě nasadil hru Antonius a Kleopatra, aby si zahrál Antonia, se bavil s jedním ze svých kolegů, který přišel před představením a říkal mu, promiňte, že dneska jsem se dostavil, že trošičku jako mírně teda... A můžeš ti do tě upozornit, že na tom jevišti ty lidi nic nepoznají. A ten šéf mu na to odpověděl, to si potom vyřídíme. No a jak se tak bavili o těchto těch uměleckých problémech, jo? Tak vůbec nezaregistrovali, že daleko nejhůř je na tom Cezar. Toho nemohli vůbec najít. Až ho našli úplně stuhlýho v šatně, tak za ním přišli a říkali, prosím tě, zvládneš to? A on řekl jenom... A šel na jeviště, že ho tam vystrčili, to se odehrávalo na šikmě celý, v Janáčkovým divadle. To byla taková šikma, to je takový to zařízení, aby vy jste dobře viděli a herec se snadno zabil, že ho, takhle dolů, jo. Ten Cezar měl tu obrovskou nevýhodu, že balancoval na vrcholku té šikmy, jo. Díval se dolů a dole šel Antonius s Kleopatrou, navíc neměli se moc dva, tyhle ti dva rádi, že jo, tak se na sebe dívali a ten Antonius takovým vznosným hlasem řekl, odkud přicházíš, Gáje? Ten se na něj podíval z vrchu a říkal, z Králova pole, vy vole. No a opona šla dolů, že jo, protože co chcete dělat dál, že jo, to nejde bez Cezara. Navíc ti lidi se chlámali zrovna tak jako vy. A to byla tragédie, že jo, celý. Ne to, že se chlámali, ta hra byla tragédie. A to dál nešlo, že jo, no navíc jeho to stálo asi 15 000, to na tehdejší dobu jistě nebyla zrovna malá částka. Podívejte, třeba Lucerna, já viděl Lucerna, to je krásný představení, že jo, teď tam je ta situace, kdy přichází ta kněžna do toho zámečku, se chce jít podívat a ten mlynář jí má půjčit Lucernu a doprovodit ji tam a to a slibuje, že ano, a kněžna, tak potom jí tu Lucernu dáte a odjíždí takhle na točně, to je takový to točící zařízení na jevišti, odjíždí dozadu, to měla, ona odjela, ale už neměla přijet a ona znovu přijela. To bylo pro to dvořanstvo takové mírné zděšení, ale ještě se s tím tak nějak jako vyrovnali. Jako. Takže paní kněžna zase odjela a v zápětí zase přijela. A už rychleji, jo. To už bylo pro to dvořanstvo takový mírně unapetitlich teda. To už jako nechtěli tohleto, ale ona odjela zase a přijela ještě rychleji. A teď se to zrychlovalo čím dál víc a ta kněžna rotovala na té točně. Protože ten člověk dole, co to obsluhoval, ten odešel, ten zmizel. Než ho našli, než to zastavil, tam se to nějak vymklo z těch zubů, než ho našli, tak ta byla uježděná na to. Pak ji odnesli teda chudinku z té točny, že jo, a hra pokračovala. Ve stejné hře jeden kolega, který vždycky měl pozdější nástup, ta hra vždycky začínala ve 2 hodiny a jednou mu neřekli, že začíná o 2:30 a on vždycky chodil přes jeviště do šatny. A vy, jako vnímavé publikum, už tušíte, co asi následovalo. No, samozřejmě, on šel zase přes jeviště do šatny, že jo, a vpředu už si jeho kolega odříkával monolog mlynáře a on šel kolem něho a říká, co blbneš, vole, ty si to zkoušíš, nebo co? No a to už nevrátíte, že jo? To už tam jednou sedí a ty lidi prostě... Najednou jim to do ty lucerny nějak nepasuje, že jo? Ale stalo se. No jo, to jsou horší věci, protože ono si řeknete, nemělo by se de facto nic stát. Máte věty takřka nepřebrepnutelné. Třeba vyjadřují mínění vás všech. Jednoduchá věta. Ale já slyšel kolegu, který řekl, vydražují všechnání vás míň. A vůbec si to neuvědomil. To je ta lepší varianta. Horší varianta je ta, kdy si to herec uvědomí a chce to napravit. To je třeba případ kolegyně, která zavírala kolegu do vězení a měla mu říct a trp. Nedávno musím říct... Já nevím, co je na tom říct. Nedávno jsme se s Pepičkem Somrem bavili o tom, protože pan Somr je taky z Moravy, které sloveso moravské je nejkratší. A dospěli jsme k názoru, že nejkratším moravským slovesem je sloveso hl. Hl nebo nehl. Hnul se, nehnul se. Jo? A tohle to taky teda nepatří zrovna k nejdelším, to trp. Ale ona samozřejmě, jak se snažila, zavřela ho do toho vězení, tak se nadechla a s tou vervou teda řekla to, co vy už jste vytušili a prd. V tu chvíli se zarazila, teď si to uvědomila, teď jí to prošlo tou hlavou, nadechla se a noblesně to zopakovala. No a to už je jenom na úklonu a rychlý odchod do šatny, protože s tím už se prostě nedá nic dělat. Že? No ale říkám, nás to bavilo hrozně. Já se ještě jednou vrátím k té situaci, kdy herec na jevišti pije, což by neměl a taky to nedělá. Z 90% si to nikdo nelajzne. To jsou opravdu jenom takové výjimky. Ale viděl jsem herce, který dokonale odříkal monolog krále beze slov. On skutečně byl tak namol, že on nemohl ty slova najít, ale on byl dobrý herec, výborný herec to byl, takže to odříkal tak, že skutečně sdělil obsah toho monologu. Ty lidi nic nepoznali, spíš naopak, to vypadalo tak, že on tam stál v takovém vytržení prostě a teď A lidi koukali za chvíli.
3: Česká kinematografie žije, to je dobře. Peníze nejsou a přece se točí. A vy teď dokonce budete mít příležitost nahlídnout filmařům, jak se říká, pod pokličku. Protože vy se teď stanete svědky natáčení scény do jednoho úplně nového českého filmu. Ten film se jmenuje Láska na poslední pohled. A je to prostě o jaksi dvou manželích, kteří se po 40 letech soužití znovu do sebe zamilují. Takže vlastně science fiction takový, jo? Tenhle ten jímavý příběh, respektive natočení tohoto jímavého příběhu se ujal ambiciozní tvůrce, i když řekl bych stále tak jako ještě nedoceněný, scénárista a vynikající režisér.
4: Pane režisére, já už jsem připravený. Já jsem připravený, pane režisére, jenom mám problém.
3: Ano.
4: Já dneska strašně spěchám, víte. Já musím po natáčení hned do divadla, my máme dneska představení. Dáváme Jiráskovu Lucernu. Já dělám Hastrmana. Víte, kdybyste s tím mohl počítat, víte. Já to radši říkám dřív, než přijde kolegyně, protože já nevím, jestli to víte, ale ona se špatně učí texty. Ona už si vůbec nic nepamatuje. Ne, já proti ní nic nemám, to bych si nedovolil, pane režisére, to ne. To je herečka, to je velká herečka. Ona má velký jméno. Bohužel, kolikrát už se ani to jméno nepamatuje.
5: ani nevíš, jak jsem se na tebe těšila, no. Takže my už zase budeme spolu točit na Zdarejši. No.
4: Ahoj. My tady zrovna o tobě s panem Rejzerem povídáme, jaký máš pamatováka. No. Já mám radost, že mě poznala, víte? No.
5: Ty si k nezapomenu. Tak děti, pojďme.
3: Pojďme pracovat,
5: čím začneme?
3: Irmičko sladká, dneska točíme tu klíčovou scénu.
5: No tak to je velice jednoduché, dejte sem ty klíče a jedem.
3: Ne, já myslel závěrečnou scénu toho filmu.
5: Ale no prosím tebe, to byl přece pokus o vtip.
3: Jo, no. Teď mi to došlo.
4: Takový ještě dneska bude.
3: Ano. A víš, to je ta závěrečná scéna a chci říct, že je klíčová pro ten můj film.
5: No,
3: víš, to
5: vím,
3: je ta scéna, no. Jak se tam vy dva usměřujete, jo. On ti vyznává lásku. Naučila jsi si ten text, doufám.
5: No jako oko v hlavě to nosím. Není nijak velký, spíš menší. Ale žena v mém věku si už nemůže moc vybírat. Dobrý,
3: ano,
5: co?
3: To je hezký, no, ano. No. Ale Irmičko, svaďonka. Irmičko, svaďonka, jsi výborná jako vždycky, ano. Ale tu scénu, ve které popisuješ chlapa, se kterým máš tajný poměr,
5: ano.
3: Tak tu scénu točíme až zítra.
5: Jo, zítra, no, tak vidíš, a já už to umím dneska.
3: Irmičko, jsi výborná, miluji tě, zlato, ale dneska točíme tu scénu, jak vy dva spolu se usměřujete, jak ti vyznává lásku. Ten text si projedeme, ano. Jako jenom, aby jsme si to oživili, ano. Ten dialog, začíná on.
4: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
3: Slyšíš, tam v dálce hučí ráno splav.
4: To je ozvěna našeho mládí. Však to, co k tobě cítím, pověděl bych pak.
5: No, kluci, vy si vystačíte úplně sami. To já jsem mohla klidně zůstat všechno.
3: Irmičko, miluju tě, ale já jsem teďka říkal tvůj text.
5: No to, ale to já nevím proč. Protože já svůj text umím. Není nijak velký, spíš menší, ale žena v mém věku už si nemůže moc vybírat.
3: Ano.
5: No ne, já vím, že je to na zítra.
4: Pojďme točit, pane režisére.
3: Ano, už.
4: Irmičko, ono se ti to vybaví. Ale jak si vlezeme do postýlky, ono ti to tam naskočí.
5: Myslíš, jo? Jenom aby to nenaskočilo tobě.
3: Tak se připravte, děti, soustřeďte se, jo.
4: Bude 18 hodin.
3: Ano, já vím, ano, spěcháme, takže se připravte, ano. Pozor, zapnu, kamera jede, klap. Akce!
5: No co blázníš? Ježišmarja, tak řeknu, kamera, nebo klapka, a ne akce! To, jako když na mě vystřelíš, no. A já všechno zapomněl. A nic nevím. Já potřebuju klid. No. Rozumíš? A soustředění.
3: Já vím.
4: Víte, ona potřebuje klid, mám potřebuje soustředění. No. Já potřebuju stihnout to představení.
3: Já vím.
4: Tak mně se to slíbil, pane režisére. Je to Jirásek, je to Lucerna. No, mě musí líčit na odpornýho. Hmm. Odpornýho mě dělají takový kachní rypák. Teď obličej mi líčej 2 hodiny.
5: No proč to nehraješ s tímhle?
3: Prosím tě.
5: To se mi povedlo.
3: Tak to jsme se zasmáli, hezký takový odlehčováček to byl. Tak, máme hezkou atmosféru. Ano. Tak, kamera jede. Klap. Akce! Ještě jednou. Akce.
4: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
5: Není nijak velký, spíš menší. Ale žena v mém věku už si nemůže moc vybírat.
3: Stop!
5: Co?
3: Teď jsem ti říkal, že toho milence mu přiznáváš až zítra.
5: Maria, nemohla bych mu přiznat už dneska. Já jsem se to naučila, co když to do zítřka zapomenu. Ne, děti, to mi nemůžete dělat. Něco točím a najednou zase něco jiného.
3: Irmičko, prosím tě, seš zlatá, seš slaďonka, ale dneska točíme tu scénu, kdy se vy dva usmiřujete. Jo. Rozumíš, protože on přestal pít. Chápeš to, jo?
5: Jo?
3: A minulou noc, ale zároveň nedopatřením nechal ulítnout tvýho milovaného kanára, jo. Tak to je ta zápletka, tak četla jsi snad scénář.
5: Ale to samozřejmě, že četla. Že jo, ale jenom to, co říkám já. Přece nebudu číst ty druhý, to bych z toho úplně zmagořila, že jo. A teda, ale že tam hraje taky kanár. No promiňte, to mi teda ulítlo. No, tak moment. On včera byl nalitej.
3: Jo.
5: Jo?
3: No.
5: No ale proč otvíral okno?
6: Já to řeknu rychle, Irmičko.
5: Ne, abych byla ve obraze.
6: Ano, já jsem byl v hospodě, opil jsem se, přišel jsem domů, udělal jsem mi špatně, odevřel jsem okno.
5: On to má v roli.
3: On hraje notorického alkoholika, který minulou noc přestal pít. Hodil to za hlavu.
5: No moment, ale předtím jste říkali, že to hodil z okna.
3: Irmi. No,
6: pojďme točit, pane režisére, čas letí.
5: No dobře, tak
6: pojďme. Kuku, čtvrt na sedm.
3: Tak. Ano. Tak se hezky soustřiďte. Ano, tak asi, záběr mám nastavený, tak pozor. Kamera jede, klap, akce.
4: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
3: Slyšíš?
5: Cože?
4: Povídám. Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
3: Slyšíš?
5: Ale jo, slyším, ale špatně.
3: Stop.
5: Jsi daleko.
3: Ale já ti napovídám, že vidím, že ten text neumíš.
5: To... Já neumím text.
3: Já tam pak slyšet nebudu. Nechte mě tvořit, to dáme dohromady. Takhle to uděláme. Ne, Irmičko, klid. Hele, já se schovám asi někam sem tady, abych nebyl vidět, jo?
5: Ano.
3: Takhle budu blízko u té tvý chytrý hlavičky, jo? A budu ti to napovídat. Takže stačí, když po mně budeš opakovat jenom ten text, jo? Tak pojďte, děti. No. Tak. Připravte se mi. Tak. Klap. Akce.
4: Už nikdy nebudu pít. Člověče, já snad začnu znova chlastat.
6: Co není možný, bože? Se na mě kouká takhle.
5: No a jak se mám koukat?
3: Prosím vás, děti, hlavně klid, uklid. Teď myslí na to, že máš večer tu lucernu.
6: Já na nic jiného nemyslím.
3: No.
5: A já se na něj koukat
3: no, tak
5: nebudu
3: to, no, trošičku. No, tak klid, děti, klid, děti, jo? Tak pojďte. Ještě jednou, připravte se mi. Ano, pohledy si zrovnejte, tak, pozor. Klap. Akce.
4: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
5: Slyšíš?
3: Tam v dálce hučí ráno splav.
5: Jak v dálce bučí stádo krav.
3: Stop!
5: Co?
3: Jaký krávy? Tam žádný krávy nejsou.
6: Ale mě tam ty krávy nevadí. Ty si to kvůli tomu nemusíte zastavovat, pane Rizere, já to nestihnu, to představení.
5: No ano, on má pravdu, proč by tam nemohli bučet krávy?
3: No, ale...
5: Umělec musí mít trošku volnosti, aby to dostalo šťávu.
3: Dobře, klid, Irmičko, helejte se. Já bych v podstatě, mě by tam ani ty krávy nakonec nevadily.
5: No tak vidíš. Jo?
3: Ale já tam nevidím ten prožitek. Teď ty emoce v tobě se to pere, protože ten tvůj manžel sice přestal pít, ale na druhou stranu nechal ulítnout toho tvýho milovaného kanára. Chápeš to? Tohle to, když tam bude, tak já to nebudu zastavovat kvůli takový kravině, jako jsou krávy, chápeš?
5: Ježíš,
3: klid, děti, hlavně. Klid, děti. Ať to dotočíme. No, si hlavně pamatuj. Slyšíš, tam v dálce hučí ráno splav. Pamatuj si to větu. Tam v dálce hučí ráno splav. Tak, pojďte, děti, jo?
6: Půjde.
3: Teď už to máme, tak.
6: To půjde.
3: Klap. Akce.
4: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
5: Slyšíš, jak v dálce hučí ráno splav a bučej krávy.
7: To je ozvěna našeho mládí. Však to, co k tobě cítím,
5: nevěděl bych pak.
7: Uletěl mi pták.
6: Já v tom kvaltu, já vím, no, já jsem myslel, že už jsme u toho kanára, co odletěl.
3: Ten kanár přijde až potom.
5: Pro Krista pánovou kanár přijde, jo, tak kanár nelítá, no to...
3: Ale lítá, já myslím, že přijde na řadu až potom. Toho já dotočím potom, chápete to, já si ho tam dodělám trikem, to je běžná věc. Ale teďka mě jde o to, rozumíte, ten kanár je vlastně takový symbol toho vašeho usmíření. On přilíte, takhle se posadí na římsu, tak já chci ty vaše pohledy tam, jo, takže vracet už to nebudu, já si to pak střihnu a volně navážu v tom místě, kde jsme přestali. Já si to pak sesadím, ty scény k sobě, jo? Takže, děti, tak, soustřeďte se. Tak. Klap. Akce.
7: Vrátil se. Viděla jsi ho?
5: Neviděla, já nemám brýle.
7: Tak si je vezmi, miláčku.
5: No, já jsem ji někde tady nechala.
7: Se po nich podívej.
5: Ale no, jo, tak. No. Podívám, počkej. Tak. No to je šílený, tak...
7: Viděla jsi ho?
5: Viděla. Není nijak velký, spíš menší, ale žena v mém věku už se nemůže moc vybírat. To bylo bezvadná, to vidíš. Kdyby jsi se to býval naučil, tak už jsi se teď mohl cákat v té lucerně. Taková.
3: Ale prosím tě, že se takhle ptáš. Samozřejmě tam dej na Spartu jedničku. Sparta už doma nemůže prohrávat a vyhraje. Co tam je dál? Co tam je? No jaký zápas tam je na tiketu? Jo, Viktorka Žižkov v Jablonci, aha. A bych dal dvojku. Jablonec je doma nevyspytatelnej. Jo, co ještě? Slavie doma. Slavie, ta je teďka špatnější, hele, nulu. Tam bych dal nulu, nula je jako remíza. Remízu.
5: Promiňte, jsem tu dobře na živnostenském úřadu, nebo je to sásková kancelář? Já teď nevím.
3: Prosím tě, budu muset končit, jo, mám tu nějaký... Ale žádný tu nějaký, jak to posloucháš? Mám tu nějaký jednání, no, tak jsem v práci, ne? Tak...
8: My bychom se vlastně měli rozhodnout, kdo dneska uvítá obecenstvo.
9: Já uvítám, to je lehký rozhodování.
8: No, počkej, to já chci taky uvítat obecenstvo.
9: Ty je taky uvítáš, ale až potom.
8: Co no, to za nesmysl? Proč je budu vítat, když už budou uvítaný?
9: Jo, to je vlastně pravda.
8: Aha. Vítat může jen jeden, to si pěkně stříhnem.
9: Jak stříhnem, ušima?
8: Ale ne ušima.
9: Jako, co?
8: Jak ušima?
9: Jako oslíče.
8: Ale jako lidi si stříhnem. Znáš to?
9: Ne, já to znám ušima jako oslíče.
8: Tak lidi to dělají takhle. Kámen, papír, nůžky. Jo?
9: Aha,
8: zkusí to.
9: No, to znám.
8: Kámen, papír, nůžky. Tak jedem na ostro, jo? No. Kámen, papír, nůžky. Kámen, papír, nůžky. Kámen, papír, nůžky. Rychlej. Kámen, papír, nůžky. Kámen, papír, nůžky. Nech toho člověče, jakhle uplyne program, diváci vůbec nebudou vítaný.
9: A jo? Pořád by viděl jenom kámen, papír, nůžky.
8: Luďku, to musíme udělat jinak, prosím tě. Ty udělej nůžky a já udělám kámen, jo. Je to jednoduchý.
9: No počkej, ale to... To já si prohraju, ne?
8: Ne, asi určitě, ale oba vyhrát nemůžeme, víš.
9: Aha, a nešlo by to? No jak to, no ale to není spravedlivý, aby ty si Outgreg hned vyhrál a já prohrál, ne? No,
8: ale vyhrát může jen jeden přece.
9: No a proč já mám prohrát zrovna?
8: No protože jsi moudřejší. A moudřejší vždycky ustoupí.
9: No jo, to je pravda, ale.
8: No tak vidí.
9: Moudřejší jsem, já se no, nad tím určitě. Hodně přemýšlím, a je to pravda, no. Moudřejší jsem. No. A než to, jo. Takhle jsem si to myslel. A než to by to, že bych zůstal moudřejší a ještě navíc vyhrál.
8: No, to ne, to by si měl, kamaráde, moc výhody hromady, víš?
9: Tak víš co, já radši budu hloupější, hlavně již vyhraju.
8: Správně, no. Ano, já s tím souhlasím, ale jenom mi tady potvrdíš písemně, že jsi hloupější.
9: Výborně,
8: já jsem ti počítal, takže výborně, jsem ti to tady předepsal. Jenom to podepíš tady.
9: Ano.
8: Luděk Sobota.
9: Luděk Sobota.
8: Dobrý.
9: Tak, děkuji. A co jsem dlužen?
8: To je zadarmo,
9: dobrý. Co jsem dlužen, co jsem vyhrál?
8: No vyhrál si právo uvítat diváky.
9: No jsem toho moc nevyhrál. Mohu docela klidně zůstat moudřejší.
8: No ne, teď už jsi se rozhodl takhle, tak musíš
9: vyhrát. A co to je, prosím tebe, právo uvítat diváky? To je něco jako třeba právo první noci, nebo?
8: No vidíš, dalo by se to takhle říct. Právo první noci, jenže z diváky právě, víš?
9: Tak to není tak špatný. Tak, děvčata, prosím vás, řaďte se mi. Vy pojďte třeba první.
8: Ty jsi se zbláznil, takováhle ostuda.
9: Jaká ostuda, je tě docela hezká.
8: No ta slečna je hezká, ty jsi ostuda. Běž do šatny, žádný uvítání nebude. Ať ukážu právo první noci, že si 14 dní nesedneš.
10: James.
11: Prosím, pane.
10: Je vonku teplo?
11: Svieti tam slnko, pane.
10: James, vieš o tom, že ti absentuje mozog?
11: Netuším to, pane.
10: Skúsime to znova, James. Je vonku teplo?
11: To slnko tam ešte stále svieti, pane.
10: James, ty málo charakterný rožný statok. Ja sa ťa nepýtam, či tam svieti slnko, ale či je tam teplo.
11: Neviem, pane, teplomer je na balkóne.
10: Že by som sa tam skočil pozrieť, James.
11: No, ak sa vám chce, pane.
10: James, švíhaj na ten balkón. Kým z teba neurobím lunochod.
11: Ako rozkážete, pane?
10: Niekedy mám pocit, že zabiť toho človeka by ani nebol hriech. Tak čo, James? Je vonku teplo?
11: Nie, pane. Teplo nie je.
10: A slnko? Slnko svieti?
11: Áno, pane, zatiaľ svieti.
10: James, ty priamy účastník dostihov. Už si niekedy videl svietiť slnko bez toho, aby bolo teplo?
11: Prepáčte, pane, musím povedať, že áno. V lani, keď ste robili tú výpravu na Severný pól, tak tam slnko svietilo a Boh vie, ako teplo nebolo.
10: Možno preto, že si bol iba vo fraku, James.
11: Áno, pane.
10: Tam som ťa chcel nechať, James, však.
11: Áno, na miesto vlajky, pane. A ešte ste mi ráčili povedať, že keď pôjde prvý vlak, môžem sa vrátiť.
10: Dodnes neviem, prečo som ťa zobral naspäť, James.
11: Ráčili ste postrieľať všetkých psov, pane.
10: Ale čo? A prečo?
11: Vyplazovali na vás jazyky, pane. A tiež sa vám zdalo, že som nevyužitý.
10: Aha, už si spomínam.
11: A ja som potom musel ťahať vaše sane.
10: To bolo zábavné, ako si sa potil.
11: 1800 míl, pane.
10: A potom som ťa chcel zastreliť však.
11: Áno, pane, že vraj som vám vyplazoval jazyk.
10: Ale nakoniec som ťa nezastrelil však, James.
11: Nie, pane. Nemal by kto ťahať vaše sane. Ako ste ráčili povedať, bol som váš najlepší pes.
10: James!
11: Prosím, pane.
10: Zasa machoruješ.
11: Prepáčte, pane, nechal som sa uniesť.
10: Prečo Lady Fusakelová? Dnes nepríde?
11: Sotva, pane, ešte je dohryzená.
10: Zase som robil Drakulu?
11: Ako obvykle po druhom litri whisky, pane.
10: Áno. A čo barón Fusakel?
11: Toho sme vložili do truhly, pane. A potom ste ho ráčili zakopať.
10: Ale čo? A kde?
11: No žiaľ, na to si už nikto zo spoločnosti nevie spomenúť, pane.
10: No čo? Veď možno na budúci rok ho vykopeme, no nie. Ty si na tom večierku čo robil, James?
11: Veľká, pane. A potom netopiera.
10: Ach, už viem. Hádzali sme ťa z veže.
11: Áno, pane.
10: Ale ty si švindloval, James. Nechcel si lietať.
11: Išlo to dosť ťažko, pane. Zviazali ste mi ruky.
10: James, dostal som nápad.
11: Blahoželám, pane.
10: Urobíme si polovačku, James. Dnes budeš líška. A nie, že hneď odpadneš, musíš vydržať aspoň hodinu.
11: No, budem sa snažiť, pane. Mám vám pripraviť guľovnicu alebo brokovnicu.
10: No, vezmi oboje, James.
11: Oboje.
10: A nezabudni na gule rôzneho kalibru. Nejako minule. Ani si ich nenabil.
11: Ako rozkážete, pane. A vyrazíme hneď teraz, alebo sa ešte idete doraziť do pivnice?
10: Najskôr pôjdeme k rybníku, James. Čo myslíš? Vieš plávať rýchlejšie ako náš hladný krokodíl?
11: No, skúsim to, pane. Myslím, že ja som hladnejší.
10: Mimochodom, James, je vonku teplo?
11: Zase tam svieti to slnko, pane.
10: James, ty albánsky chovateľ opíc. A čo by tam malo podľa teba svietiť?
11: Ani neviem, pane.
10: Tak poďme k tomu rybníku, James. Teba skutočne škoda nebude.
12: Ja sa divím. Môžem si deti kúpiť takový šprťouchlata a teď si to doma pouštějí. No jo, no asi si chtějí udělat doma nějaký veselý večer. Při kakou. No prosím. Já vám teď tedy budu předvést jeden speciál unikát clown. Ale nic nebudu předvést. Co já budu předvést? Vy to máte na speciál magnetofon, mikrofon, suprafon.
13: Jak je přestavku, tak přijde klaun, aby se mohla postavit klec na lefa. Vždycky přijde klaun a dělá antre v cirkusi nebo repozu, ano, ano, nazdar, nekoukej na mě kukr, kde si ten kukr kukrku. Aha, Emilo, to je nejlepší klaun z mého repertoáru. Emilo přijde a zavolá, pane řediteli, alo, pane řediteli, pojďte sem. Já vám dám Adanku, ano, pane řediteli.
14: No, co je klaun? Co bys chtěl vědět?
13: Pane řediteli, já jenom jestli vy to víte. Pane řediteli, proč nemůže prase jezdit na kole?
14: To nevím, klaun.
13: No, protože nemá palec, nemůže zvonit, aha. Pane řediteli, já vás udám. Vydáváte vodní vši do akvária.
14: Ale klaun, to se přece dává.
13: Jo, to se dává, ale to se nemá, co pak se může ryba poškrabat. Aha. Alo, pane řediteli, pojďte sem. Já jsem strčila lefový chlávu do krku a on mi neukous.
14: Jak je to možné, klaun? Jak to, že vám neukous hlavu?
13: No on stál v obrácení, aha.

0: Hallo, pane řediteli, pojďte sem. Pane řediteli, já vám dám hadanku, ano, ano, pane řediteli, ano.
1: No, můžeš mě dát clown hadanku.
0: Pane řediteli, proč má pes v sadu takovou dírku?
1: To nevím, clown.
0: No, protože on mu někdo vytrhnul vocásek a zarazil ho kousiček, víš? Pane řediteli, já vám dám hadanku. Proč má náš Lipicán kůň, co dělá levada, takové dlouhé ocas a vůbec proč má kůň ocas?
1: No, aby si mohl clown odhánět mouchy.
0: Je, dipak, aby mohla filharmonie hrát na housle, aha.
2: Mně přijeli vnoučátka, protože já bydlím v té veletržní ulici, tak já jsem je, tam je strašný frkér teď, než tam udělají nějaký předmosti, to tam pak bude ještě větší. Tak já ty děti vodím do Parku kultury a oddechu Julia Fučíka, protože tam, i když není Matějská pouť, i když to není příliš počasí na procházení se, vždycky je tam nějaká zapomenutá bouda, ty děti prostě koukají, nějaká atrakce, koupí mi vatu nebo tohle. A tak jsme tam tak vešli a mě prvně, co padlo do oka, tam byla bouda, tam bylo napsáno turecký med. A protože samozřejmě nemůžu se rovnat tady tatínkovi Lipskýmu, ale už jsem taky dědeček, tak dědečkovi rádi kecají, tak já hned, podívejte se děti, turecký med povídám, že jo, a já když jsem byl malinký, tak to byl hlavní artikl, který já jsem vždycky na pouti si kupoval. My jsme penízku moc neměli, my vždycky za různý služby, když třeba přijeli letňáci, tak jsme tamhle se nosil kozí mlíko, až tam měli podvýživenou dcerušku, tenkrát se říkalo chudokrevnou. A tak nějaký ty penízky jsem vždycky dal takhle z těch darů dohromady, a když se mi to ještě nezdalo, tak jsem švihnul něco taky. A šel jsem na pouť a na pouti první, kdo mě padl do oka, vždycky tam stál, dneska se mu říká vančický celník nebo vančický Ruso, to byl malíř Svoboda. Dneska se jim říká naivisti, tenkrát říkali, že je blbec. Ten tam stál s těma obrázkama, nikdo si od něj nic nekoupil, dneska by to muze, aby to koupili, a vedle něj stál chlap, který byl přespolní a byl to prostě echt Turek. On byl od někud tamhle z Prštic, nebo já nevím odkud, ale měl takovýhle vousiska, měl fest ze Strakonic celý v bílým, před sebou měl takovou velikánskou hroudu tureckýho medu. To jsem říkal dětem, když jsme šli tam k tomu tureckýho medu v Parku kultury a oddechu. Povídám, a měl tam dvě velikosti side papíru, protože prodával za 25 a za 50. A měl sekáček, a jak jste položili minci, věděl, kolik uhodilo, vzal buď většího menší papír a sek na jedno seknutí, aniž se jedinkrát amputoval. To jsem si dával bakán. Vždycky. No. A pak jsem šel, tam byly necky, a tam nějaký chlap, tenkrát, že o té lecině jsme toho moc nevěděli, tam měl induktor patrně, tam bylo napsáno, za korunu vem si 5. Tak já jsem hned dal korunu, paž já jsem měl rychle, já myslel velice rychle na tyhle ty věci, jak zbohatnout. Furt jsem viděl toho Edisona, on přežárovku, já přes necky jsem si řekl zbohatnout. Položil jsem svoji poctivou korunu, strčil jsem ruku na tý vody, už jsem měl strašnou klepotici, tu 5 korun nikdo nemohl vytáhnout. Ale co vám budu povídat, já byl blbý dítě, ale tam byli vzdělanci, kteří chtěli v té vodě prostě si pomoct k majetku. Řekl jsem si, už to nikdy neudělám, příští rok jsem si řekl, co když tentokrát se mi to povede, korunu, a zase jsem přišel o korunu. No a pak už jsem to moc neměl, tam byla nějaká bouda, tam bylo napsáno, takhle jste se ještě nezasmáli, tam jsem přišel, tam ani se nesnažili, ukradli mě zbytek peněz a vyhodili mě. Rok co rok jsem si říkal, nebudu, prohlídnu si nejdřív pout, pak se rozhodnu, co komu koupím, jenomže my s Kostelkou máme takový povahy, že my když máme v kapsi 5 korun, chováme se na 50 okamžitě. Byl jsem bez peněz a jediný štěstí bylo, že tam z naší ulice paní Prudíková prodávala kvašný okurky. Dědek to už vždycky ráno, studený ze síně, v takovým tom, v tykádi přivez na trakaři, a ona vždycky tam stála takhle, že jo, a my už neměli penízky, tak tam těch zájemců byla spousta, paní Prudíková, dala byste nám trošku láku z okurku. My už nemáme peníze po tom tureckým medu, že jo, nám to bylo... A ona vždycky, počkejte, jak obsloužím, a dělala velice hbitě takovou tu, ten kornout, že jo, a dala do toho lák, tam byl kopr, cejdino, všecko možný. Takže jsme měli vystaráno, vždycky jsme tu pouť končili zdarma u toho, jenže oni měli nějak na starý kolena dítě, Což v obyčejně, když mají starý rodiče dítě, to nějaký genius, tohle byl blbec. A ještě nepřející. On neměl pořád ještě mluvit a už nám tuhle tu radost vzal z toho lák, protože jednou jsme nám přišli a já pan paní Brudíková, ona říkala, jo, počkej, nalíra nám a ten kluk počká, až se napijem, povídá, se vám divím, že to pijete, dědě do toho chodí chcát. To bylo hrozný. Všimněte si, že to bylo batole, že neuměl říct ani dědek, řekl dedek. Ale tamto druhý, aby jsme to jo nepřeslechli. Já to okamžitě odložil, ale víte, že už tam mezi náma se našli hamouni, který taky se zarazili, ale pak chrastali dál, protože já v tom toho dětka necítím. No a teď ale tohle jsem už nevyprávěl těm svým vnoučkům, to už říkám jenom vám tady, pač vím, že se to neroznese o tu. Došli jsme k tomu stánku, kde byl prostě ten normální zaměstnanec z parku kultury nebo nějakého drobného zboží. Já pám, děti máme smůlu, turecké měli vyprodaný, on povídá, to byste tomu dal, co je tohleto? A pám, to je nějaký holicí mídlo. To je jako z Albánie holicí mídlo, že ještě přejou těm zabaleným pár děti tam napsáno turecké mídlo. Já pám, jo pane, to už jsem si koupil teď v poslední době takové věci, že tam bylo napsáno něco jiného, než co jsem tam A on povídá, no nemůžu si pomoct, já to jen prodávám. Já, pan, tohle vám děti nekoupí. A oni, o dědinku, kup nám to a tohle teď podám, tak já si řekl. Tak dobře, ovšem, dovolte takový malý ponaučení, povídám. Tady u Martinka je to úplně lhostejný, ten s tím může dělat, co chce, až má ještě mléční zoubky, tomu narostou nový. Ale Zdeničko, ty už máš stálý zoubky, musíš si dát pozor, když ti ulomí se nebo vypadne zoubek, už ti nenaroste. A teď jako správný dědek instruktor. Povídám, podívej se, žádný nějaký tahání, hryzání, rozbalil jsem, to vypadalo skutečně jak mejdlo. Holíci, jako jak byly ty špalky. Jo. Pán, takhle to uchop, kousni a pa, až pičák je v hajzlu.
3: Vážení přátelé, jak už patrně všichni víte ze zprávy Československé tiskové kanceláře, byla při hloubení nové trasy pražského metra v blízkosti křižovatky u Anděla objevena zajímavá kuriozita. Raziči zde narazili na bíle oděnou, chvílemi viditelnou a chvílemi neviditelnou ženu. Přivolaný expert v oboru pražských strašidel, profesor Švandrlík, vyslovil názor, že by mohlo jít o dosud neevidovanou bílou paní. A to buď tuzemskou nebo zahraniční. Zajeli jsme na místo s naším jednokamerovým vozem a spolu s odvážným jednokameramanem se stoupili pod zem, tedy do výkopu, abychom vám zprostředkovali tuto nevšední aktualitu. Chvíle napětí, že, milí přátelé, pokusím se o setkání třetího druhu. Bílá paní, jste tu? Sind Sie hier, weiße Frau? Are you here, white lady? Signora Bianca, víc už neumím. Zdá se, že je tady. Dobrý den. Já nevím, kde je. Dobrý den, milý strašidlo. My jsme přijeli vás požádat s kamerou o malý rozhovor. Jsme z Československé televize.
4: Ale ne. To snad, abych se přímo zhmotnila.
3: No to by bylo dobře.
4: Já myslela, že jste z rozhlasu.
3: Ne, my jsme právě z televize.
4: Pozor, ukážu se. Bacha. Abyste se mi nebáli.
3: Ne, my se nebojíme, my v televizi se nebojíme. To bychom jináč po některých programech ani nesměli mezi lidi.
4: Kuk.
3: Já...
4: Tak co? Jak se ti líbím? Živáčku.
3: No, musím říct, pardon, vy máte vestavěný mikrofon, zřejmě. Musím říct, že vypadáte skutečně tedy...
4: No tak, na to, že mi za měsíc bude 611, vypadám pořád celkem příšerně.
3: Jo, to jo, ano, to jo. Já bych měl první otázku. Ano. Naše diváky by zajímal váš původ. Zdali račte být bílá paní Rožmberská či Čachická.
4: Ale co tě nemá, chlapče? Já jsem z Malé strany.
3: Ach, tedy bílá paní Malostranská. No. To je výborné.
4: Slečna.
3: A bílá slečna Malostranská.
4: Já jsem se ještě nevdala.
3: Nevdala, ano. No tak za 611 taky nemohla...
4: Oni mi tedy kdysi nabízeli, namlouvali, víte, jednoho rytíře.
3: Ano.
4: Ano, nějakýho Krištofa ze Špíny. Ano, ale on to byl rytíř bez hlavy.
3: Ale.
4: Ano, takže on mi neměl ani čím dát zásnubní polibek a on ani neměl čím říct ano.
3: No jistě, že? Takže no. Bílá stará pana.
4: To jsem neřekla. Jsem řekla, že byl bezhlavej.
3: Ano, jistě.
4: Tak jsem měla taky známost s jedním upírem. Podívej. Taky nám to neklapalo.
3: Ne.
4: Já jsem na bílý a on byl jenom červený.
3: No jo, no tak jistě.
4: Jo, pak jsem se ještě zapletla s jedním vodníkem z Čertovky.
3: No, tak.
4: Co? Ten mi ale chudák utonul.
3: Ale vodník, to je divný.
4: No, on neutonul ve vodě.
3: Jo, tak.
4: On se dostal při povodní na magistrát a tam se utopil ve vyhláškách. Ale byl to sexy hastrman.
3: Sexy.
4: No. Tomu nekapala voda ze šosu, jako těm vodníčkům od Lady, kde pak. Jemu ta voda přímo crčela ze šosu, jako z fontány. My mu taky říkali sprayboy.
3: To je velmi, ano, velmi historicky vtipné, bych řekl.
4: Ano.
3: Já bych měl další dotaz.
4: Prosím.
3: Prosím vás, strašíte zde v tomto rajonu pouze toliko, anebo taky děláte zájezdy?
4: Ne, já se ti přiznám, hochu, já už nestraším.
3: Ale?
4: Ne, já jsem to probila ve Strašnicích, v Hrdlořezích, na Proseku, já jsem se neprosadila.
3: Ale co pak to?
4: No tak, ono toho nějak po Praze straší moc.
3: Jo.
4: Divoký skládky, nekrytý jímky, nenadálý no. Objížďky, nečekaný díry, že...
3: Ano, já bych se zeptal...
4: Telefonní tak... budky ano, bez já, oken,
3: to stačí, já bych popelnice. Se zeptal takhle. Neskusila jste, dámo, třeba postrašit někoho zodpovědného?
4: Jednoho z Prahy jedna. Šel zřejmě ze schůze.
3: Jak jste to poznala?
4: Byla z ní cítit minerálka. A já jsem... Já jsem na něj vybafla zpoza rohu a zkuhrám, jak dlouho tady bude ještě strašit tohle pitomý lešení.
3: Jo. No. A co on na to?
4: A on mi odpověděl, hleďte, soudružko bílá. Tyhle problémy přece nebudeme řešit na ulici.
3: No jistě.
4: Ostatně věřte mi, nevím, kde mi hlava stojí. No.
0: A já jsem vykřikla, Krištofe, má první lásko.
4: Vím, že jsem se spletla. Zase, samozřejmě, on hlavu měl. On o ní akorát nevěděl. Ale pak jsem se musela rychle zhmotnit, protože on mě chtěl nechat zjistit, že lítám po ulici v noční košili.
3: No,
4: ale hochu, no. To lešení je tam furt.
3: Ano, já no. Ne, že bych vás chtěl nějak ovlivňovat, ale já si myslím, že by vám bylo lépe někde mimo Prahu. Třeba ve Staré Tvrzi, ne, tam se daleko
4: no, líp. A co takhle u vás v televizi? Ale tam asi od ucha nestojíte.
3: Ale jo, jo, to jo, ale televizní diváci vám nějak nemají duchy v lásce.
4: Aha.
3: Víte, televizní diváci jsou na duchy přímo alergičtí. A my v televizi, my si držíme za drahý peníze vlastní strašidlo.
4: Vlastní? Ano.
3: Říkáme mu Silvestr.
4: Neznám.
3: No, já nicméně vám děkuji za rozhovor. Náš čas, jak my odborně říkáme, vypršel.
4: Není za nic.
3: Ale je za nic, je za nic.
4: Přijď zase. Ale no, nejsem.
3: Ne?
4: Ne. Tady už mě nenajdeš. Já to chci zkusit v Brně.
3: Ale?
4: Na té strojírenské výstavě, víš?
3: Ano.
4: Tak čau.
3: Čau. To je ovšem velmi naivní zjevení. Ona to chce zkusit v Brně. Tam teprve nemá šanci, že, milí přátelé? Tam straší zahraniční konkurence.
5: Balada štědrovečerní. Učitel šel rychle po zasněžené cestě k budově školy. Měl pravou vánoční náladu. Přátelsky pokynul hloučku dětí, zadupal na rohožce a zmáčkl kliku. Velkou mosaznou kliku, těžko už na pohled. Dneska je ale mráz, pochvaloval si. Měl rád tohle počasí o Vánocích. Pohladil tu krásnou kliku. Co kdyby ji olízl? Zkusit, jak dlouho to trvá, než si jazyk přilípne. V životě o tom už tisíckrát slyšel, ale nikdy na vlastní oči nic podobného neviděl. Někdy to vyzkouším, řekl si. Teď na to není vhodná chvíle. Svižně vyběhl schody. Blbštejn přišel do třídy a plácl aktovkou o lavici. Byla lehoučká, nezatížená knihami nebo nějakým penálem. Měl v ní krabičku cigaret a někde na dně zmačkanou pětku. Sesul se na židli a znechuceně se rozhlížel. Díval se na spolužáky. To oni mu přišili tuhle přezdívku. Bylo mu to jedno. Bylo mu jedno, že 5 a 5 je 10. Kašlal na to, že jsou Vánoce. Byl to Blbštejn. Rád kouřil a potuloval se po ulicích, kouřil a poslouchal řeči dospělých. Jediné, co si přál, bylo být už konečně mezi nimi. Mít peníze a auták a vykvajznout se na celou školu v čele s tím nádivou, co se z něho pořád snažil něco udělat. Nechápal, jak může někdo klesnout tak nízko, že dělá učitele. Hlídacího psa, co vás nutí sedět, poslouchat a hlásit se. Ale co za pár měsíců už vypadnu a sbohem, pane učiteli. Byl o dobrou hlavu větší než ostatní spolužáci a pod nosem měl první opravdové fousy. Byl nejsilnější. Není to chlap, uvažoval, když se díval na učitele. Jinak by ho včera pořádně zmáčknul, když ho načapal na záchodě. Blbštejn se usmál. Namaloval si nad záchodovou stěnu, tam, co končí asfalt, křídou terč a trefoval se. V tomhle byl mistr. A pak se objevil tenhle tajtrlík. Stál tam a bylo na něm vidět, že neví, co říct. Blbštejn se na něj drze díval a pak mu především říká. Chcete to taky zkusit? Jestli se dneska necítíte, tak vám můžu dát fóra. Ale učitel odešel. Jo, je to srap. Učitel měl pořád výbornou náladu. Nevěděl sám, jak je to možné, ale Vánoce ho vždycky takhle potěšili. Cítil se mladý a silný, což byl, a zároveň citlivý a chytrý, což o něm často říkala jeho krásná kolegyně. Tyhle svátky prožijí spolu. Zadíval se oknem na jiskřící sníh. Čekají ho báječné dny. Nějaký Blbštejn na tom sotva něco změní. Hoj ty štědrý večere, ty tajemný svátku, recitoval nahlas a s protektorskou laskavostí si prolížel své žáky. Sledovali ho však Blbštejnovi oči. Sledovali ho a brali mu potřebný klid. Mělké, indolentní, k uzoufání vodové. Hospodáři štědrovku, kravám po výslužce, odříkával učitel a v duchu si pomyslel, že mu možná křivdí. Je to sice ignorant, ale třeba i on bude mít jednou svou velkou chvíli. Každý máme své velké chvíle. Učitel stál před ním na stupínku a slintal si na kravatu. Na mě je všechno tohle moc krátký, myslel si Blbštejn. Jen co odsaď vypadnu, tak se zařídím. Prej hrachu jeho družce, dědo háje chlape. Líp než ty se teda zařídím rozhodně, to si piš. O takovýhle fešáky v mém světě ani nezavadím. Nebude tam pro ně místo. A pro tyhle básničky jak bysmet. Zazvonilo. Učitel si sebral věci, popřál všem hezké Vánoce a vyběhl ze třídy. Když skákal do schodu, snažil se pěkně pružit v kolenou. Zlehka zaklepal na dveře krásné kolegyně. Oba celý zrůžověli, když se domlouvali na dnešní večer. Celý svět zrůžověl. Seděl teď ve zborovně a neměl stání. Ale slíbil kolegyně, že na ní počká až do večera a pak, že odejdou společně k němu. Doma měl všechno přichystáno. Stromeček s láskou ustrojený, dárek v hedvábném papíře, i cedulku si včera pro jistotu krasopisně napsal. Díval se oknem do kraje a v příjemném snění si ani nevšiml, jak se v tuhle dobu rychle smráká. Blbštejn se procházel venku a pokuřoval. Vánoce, říkal si, jsou pěkná pitomina. Všichni se na sebe najednou tvářili. Vzal venku a pokuřoval. Vánoce, říkal si, jsou pěkná pitomina. Všichni se na sebe najednou tvářej, a co z toho?

0: Otočil se. V měsíčním světle se před ním zaleskla klika, jako nůž provokatéra. Zamyšleně si ji prohlížel. Že by to zkusil? To je nesmysl. Jenže kdy jindy? Kdy bude zas takový mráz? A kde potká tak krásnou kliku? Rozhlédl se. Nikoho neviděl. Zkusí nejdřív jen tak trochu olíznout. Jen maličko. Uvidí vlastně, jak chutná mosas. To byste neměl jako učitel už dávno vědět. Předklonil se a vyplázl jazyk. První dojem byl nějaký. Klika ho prostě jen zamrazila. Musím chvilku počkat, co se bude dít, uvažoval. Dechem se bez ta klika pravděpodobně oteplí natolik, že nemůže přimrznout. Už se viděl, jak říká úžasným žákům. Je velký nesmysl, že jazyk na kliku v mrazu přiložený přimrzá. A pak jim s úsměvem prozradí. Vím to totiž z vlastní zkušenosti, moji milí. Jenže něco se muselo stát. Nejdřív ho napadlo, že si to vsugeroval, ale pak skoprněl. Jazyk ho pálil jako čert, byl jako ze dřeva a hlavně s ním nešlo hnout. Učitel přimrzl. Blbštajn si zapálil další cigaretu a zahnul ke škole. Ne, že by bez ní nemohl být, ale zdálo se mu z dálky, že vidí u dveří nějakou postavu v takové divné pozici. Jako by někdo šmíroval klíčovou dírkou. Šel opatrně blíž a pak zůstal překvapeně stát. Trvalo mu dost dlouho, než pochopil, co se tu děje. Teď už se díval na učitele úplně zblízka. Pomalu mu foukl kouř do zarudlého obličeje a řekl. Tak tohle je teda malér. Několikrát ho obešel ze všech stran a přitom nahlas uvažoval. Co s tímhle budeme dělat? Možná, že by šel utrhnout. Jenže to jistě tuže bolí. Tekla by tu krev. A vůbec, třeba by na té klice ten jazyk i zůstal. A co potom s huhňavým učitelem? Znovu učitele obešel. Podívejte, upřímně řečeno, je jen jeden způsob, jak vás z té kliky sundat. Sehnat někde teplý čaj a tím tu kliku polejt. Jenže schánějte teď někde čaj. To je těžký. Teď jsou všichni zalígrovaný doma a cpou se kaprama. Ještě by mě vyhodili. Nepak. Díval se dlouze do uslzených očí a drbal se přitom za uchem. A pak pomalu a po úvaze řekl. Helejte se, to, co vám řeknu, se vám možná nebude zamlouvat. Ale nechte si to aspoň projít hlavou. Vzpomínáte si, jak jste mě chyt na tom záchodě? Protože v tom já jsem doopravdy mistr. Určitě bych se trefil. No, rozmýšlejte se. Já se jdu ještě kapánek projít. Učitel stál na roztřesených nohou. Nebe před chvílí ještě plné hvězd se zatáhlo. Pozoroval první vločky, které se mu míhaly před očima. V dálce se ozvalo jemné zvonění. To Ježíšek přináší všem hodným dětem dárky. Byla mu hrozná zima, ale stále doufal, že se stane zázrak. Lépe v mylné naději sníti před sebou čirou temnotu, nežli budoucnost odhaliti strašlivou poznatí jistotu, houhlal do kliky. Začal Štědrý večer.
1: Když přijeli do Sanoku, tak se objevilo, že vlastně na tom voze spolní kuchyní 11, kde prděl blahem nasycený balón, měli celkem pravdu, když říkali, že bude večeře. A když taky říkali, že dokonce kromě večeře se tam bude rozdávat nějaký komisárek za všechny ty dny, kdy nedostal batalion ničeho. A také se objevilo, že vlastně v Sanoku, když vylezli z vagónu, se nalezá štáb takzvané železné brigády, ku které batalion 91. regimentu patřil podle svého křestního listu. Vlastně bylo záhadou, proč štáb východního úseku udělal tyto dispozice, když fronta vlastně vedla úplně jinudy. Ale toto velice zajímavá strategická otázka se strašně jednoduchým způsobem

0: rozluštila, když hejtman Ságner v Sanoku šel hlásit do štábu brigády, že přijel s maršbatalionem. Ordonančním důstojníkem byl adjutant brigády nějaký hejtman Tajerle. Já se velice divím, řekl hejtman Tajerle, že vy jste nedostali určité zprávy. Maršruta je jistá, o linii svého pochodu jste nás měli uvědomit a přirozeně předem podle dispozice hlavního štábu vy jste přijeli o dva dny dřív. Hejtman Ságner se trošku zaraděl, ale nenapadlo mu opakovat všechny ty šifrované telegramy, které dostával po celé cestě. Já se vám divím, řekl adjutant Tyrell. Myslím, odpověděl hejtman Ságner, že všichni důstojníci si tykáme. Tak budíš, řekl hejtman Tyrell. Tak mě řekni, jsi aktivní nebo civilista? Jo, aktivní, no tak to je docela něco jiného. Člověk se v tom nevyzná. Tady už ti projelo takových blbů, tedy rezervních lejtnantů. No, když jsme ustupovali tamhle od Limanova a od Krasníku, tak všichni ty taky lejtnanti ztratili hlavu, jakmile uviděli kozáckou patrolu. No, my ve štábu, my nemáme rádi takový příživníky. No, pitomej chlap s inteligentkou se dá nakonec aktivovat, anebo v civilu udělá oficírskou zkoušku a blbne zase dál v civilu. A když přijde vojna, tak je z něho ne lejtnant, ale poseroutka. Hejtman Tyrell si odplivl a důvěrně poplácal hejtmana Ságnera. Zdržíte se tady asi dva dny. Já vás všechny provedu. Zatančíme si. A pardon, zarazil se. Musím se jít vyblít. To už je dneska po třetí. A když se potom vrátil, sdělil hejtmanovi Ságnerovi, aby dokázal, že je tu veselo, že jsou to následky včerejšího večera, na kterém bral účast i stavební oddíl. S velitelem tohoto oddílu, který byl též v hodnosti hejtmana, se hejtman Ságner seznámil velice brzo. Do kanceláře totiž vpadl uniformovaný dlouhán se třemi zlatými hvězdičkami a jaksi v mátohách. A protože nepozoroval přítomnost hejtmana Ságnera, zcela důvěrně oslovil Tajerla. Co děláš, svině? Ty jsi nám včera ale pěkně zřídil naši hraběnku. Ano, řekl Tajel. Bylo to včera velmi veselé. Pak teprve seznámil hejtmana Ságnera s důstojníkem z Rákoskou a všichni vyšli kanceláři administračního oddělení brigády ven do kavárny, která náhle vyrostla z bývalé pivnice. Když šli kanceláři, hejtman Tyrell vzal si od velitele stavebního oddílu Rákosku a uhodil na dlouhý stůl, kolem kterého na povel postavilo se do fronty 12 vojenských písařů. Byli to vyznavači klidné, bezpečné práce v týlu armády s velikými, spokojenými břichy v extra uniformách. A těmto 12 tlustým apoštolům u Lejvandy hejtman Tyrell řekl, chtěje se vyznamenat před Ságnerem i druhým hejtmanem, tak jim řekl, nemyslete si, že vás tady máme jako na krmníku, prasata. Méně žrát a chlastat, ale více běhat. A teď vám ukážu ještě jinou drezuru, oznámil Tyrell svým společníkům. Uhodil poznovu Rákoskou na stůl a otázal se těch 12. Kdy prasknete, čuňata? A všech 12 odpovědělo unizono, dle vašeho rozkazu, pane hejtmane. Směje se vlastní blbosti a pitomosti, vyšel hejtman Tyrell z kanceláře. Když seděli všichni tři v kavárně, poručil Tyrell přinesl láhev jeřabinky a zavolal nějaké slečny, které jsou volné. Objevilo se, že kavárna vlastně není nic jiného než vykřičený dům, a poněvadž žádná ze slečen nebyla volná, rozčilil se hejtman Tyrell na nejvyšší stupeň a v předsíni vynadal sprostě madam a křičel, kdože je u slečny Eli. Když dostal za odpověď, že je tam nějaký poručík, láteřil ještě víc. U slečny Eli byl pan poručík Dub. Pan poručík Dub který, když marš batalion byl už ve svých ubikacích v gymnáziu, zavolal si celý svůj šik a upozorňoval jej v dlouhé řeči, že Rusové při svém ústupu zakládali všude bordely s personálem pohlavně nakaženým, aby způsobili rakouské armádě tímto svým trikem velké ztráty. Varuje tedy tímto vojáky před vyhledáváním podobných místností, sám se osobně přesvědčí v těch domech, jestli jeho rozkazu bylo poslechnuto, poněvadž jsou už ve frontovém pásmu a každý, který bude přistižen, bude postaven před polní soud. Poručík Dub se šel osobně přesvědčit, zdali jeho rozkaz nebyl překročen, a proto patrně za východisko své kontroly si vybral pohovku v elině pokojíčku v prvém patře takzvané městské kavárny, na kteréžto pohovce se velice dobře bavil. Mezitím už hejtman Sagner odešel ke svému batalionu. Tajerlova společnost byla totiž rozpuštěna. Hejtmana Tajerleho hledali z brigády, kde se scháněl už přes hodinu brigádních po svém adjutantovi. Přišly nové rozkazy o divize. Bylo to všecko takové spletené. Rusové ustupovali na severovýchodním cípu Haliče velmi rychle, takže se tam některé rakouské části navzájem promíchaly, do čehož místy jako klíny vnikaly části německé armády, kterýž to chaos doplňovalo přibývání na frontu nových pochodových praporů a jiných vojenských těles. Najednou přibyly rezervy německé hanoverské divize pod velením plukovníka s tak ošklivým pohledem, že brigadýr byl uveden do naprostého zmatku. Plukovník rezerv hanoverské divize ukazoval totiž dispozice svého štábu, že má ubytovat své mužstvo v gymnáziu, kde právě nyní byli ubytováni 91. Pro umístění svého štábu žádal vyklizení domu krakovské banky, ve kterém právě byl štáb brigády. Brigadér se spojil přímo s divizí, kde vylíčil přesně situaci. Potom s divizí mluvil uhrančivý hanoverák, v důsledcích čehož přišel na brigádu rozkaz: brigáda vystupuje z města v 6 hodin večer na Turovu Volsku. Tak nastal tedy v gymnáziu veliký ruch a scházel ku poradě důstojníku batalionu jenom poručík Dub, kterého vyhledat bylo poručeno Švejkovi. Doufám, řekl k němu nadporučík Lukáš, že vy ho najdete beze všech obtíží, protože vy dva máte porád něco mezi sebou. Poslušně hlásím, pane Oberleutnant, že prosím o písemný rozkaz od kumpanie. To je právě kvůli tomu, že mezi náma je právě vždycky to něco. Zatímco nadporučík Lukáš ve své zápisní knížce kopíroval na útržkovém listě, aby se poručík Dub ihned dostavil do gymnázia k poradě, Švejk hlásil dál: ano, pane Oberleutnant, vy můžete být jako vždycky bez starosti. Já ho najdu, poněvadž je vojákům zakázáno chodit do bordelu. A on určitě v jednom, aby se přesvědčil, jestli se od jeho cuku žádnej nechce dostat před polní soud, on v jednom takovým bude. On sám prohlásil před manšaftem svýho cuku, že projde všecky bordely, a pak, že bude běda a oni, že ho poznají z té špatné stránky. Ostatně já vím, kde je. Je tady, tamhle, zrovna naproti, v té kavárně. Poněvadž všechny ten manšaft se za ním díval, kam nejdřív jde. Spojené zábavní místnosti a městská kavárna, podnik, o kterém se Švejk zmiňoval, byly rozděleny také na dvě části. Kdo nechtěl jít přes kavárnu, šel zadem, kde se vyhřívala na slunci nějaká stará paní, která mluvila německy, polsky a maďarsky. Asi v tom smyslu: pojďte, vojáčku, máme zde pěkné slečinky. Když vojáček vstoupil, vedla ho chodbou do jakési přijímací předsíně a zavolala jednu ze slečen, která přiběhla i hned v košili. Napřed chtěla peníze, kterýž obnos hned na místě, zatímco se vojáček odepínal bajonet, inkasovala madam. Švejk měl být podroben téže samé proceduře jako všichni ostatní vojáčkové, kteří chodili zadem, on však se vlídně vytrhl nějaké košlaté holce, na jejíž pokřik přiběhla polská madam, která Švejkovi zapřela drze do očí, že by zde měli nějakého pana lejtnanta hostem. Moc na mě nezvete, milostivá paní, řekl vlídně Švejk, usmívaje se přitom zlace, nebo vám dám přes držku. U nás jednou v Platnerské ulici zmlátili jednu madam tak, že nevěděla o sobě, to tam syn hledal svého otce, nějakého Vondráčka, obchod s pneumatikama. Ona se ta madam jmenovala Křovánová, když ji zkřísili a ptali se ji na záchranné stanici, jak se jmenuje, tak řekla, že nějak odchá. A jaké je vaše ctěné jméno? Ctihodná matrona se dala do děsného řvaní, když ji Švejk po těchto slovech odstrčil a vážně stoupal po dřevěných schodech do prvního poschodí. Dole se objevil sám majitel nevěstince, nějaký schudlý polský šlechtic, který vyběhl za Švejkem po schodech a počal ho tahat za blůzu, přičemž křičel na něho německy, tam nahoru, že vojáci nesmí, tam, že je to pro pány důstojníky, pro vojsko, že to je dole. Švejk ho upozornil, že přichází v zájmu celé armády, že hledá jednoho pana poručíka, bez kterého se nemůže armáda vydat do pole. A když ten počínal si stále výbojněji, Švejk ho srazil dolů ze schodu a pokračoval nahoře v prohlídce místnosti. Přesvědčil se, že všechny pokojky jsou prázdné. Až teprve na samém konci pavláče, když zaklepal a když vzal zakliku a pootevřel dveře, se ozval kvitavý hlas Eli Besect. A v zápěti na to hluboký hlas poručíka Duba, který snad myslel, že je ještě ve svém pokoji v lágru. Herein! Švejk vstoupil, přistoupil k divanu a odevzdává je blokový útržek kopie poručíkovi Dubovi, hlásil, díval se úkosem na části uniformy rozházené v rohu postele. Poslušně hlásím, pane lejtnant, že se mají oblíknout a dostavit se hned podle toho rozkazu, který jim tady dodávám, do našich kasáren v gymnáziu. Máme tam velkou vojenskou poradu. Poručík Dub vytřeštil na něho oči s malinkými panenkami. Ale nebyl tak namazán, aby nepoznal Švejka. Napadlo mu i hned, že mu Švejka posílají k raportu, a proto řekl, hned si to s tebou zbavím, Švejku. Uvidíš, jak to s tebou dopadne. Poslušně hlásím, pane lejtnant, pokračoval neúprostně Švejk. Je to nejvyšší rozkaz brigády, aby se páni důstojníci oblíkli a šli na batalioni Bešprechung. A já myslím, pane lejtnant, že oni taky mají do toho, co mluvit. Tato diplomatická řeč trošku vzkřísila poručíka Duba, takže počínal nyní nabývat jistoty, že přece jenom není v kasárnách. Ale s opatrností se optal, kde to jsem? Ráčíte být bordeláku, pane lejtnant. Oni jsou ty cesty, páně, rozličný. Poručík Dub těžce vzdychl a slez z divanu a počal schánět svoji uniformu. Švejk mu pomáhal. A když se konečně oblékl, oba dva vyšli ven. Ale za chvilku se Švejk mežiknutím vrátil a nedbaje Eli vypil rychle zbytek jecabinky v láhvi a šel zase za poručíkem. Na ulici se to všecko poručíkovi Dubovi zase vrazilo do hlavy. Ono totiž bylo veliké parno. A vykládal Švejkovi nejrůznější nesmysly bez jakékoliv spojitosti. Mluvil o tom, že má doma poštovní známku z Helgolandu a hned po ukončení maturity, že šli hrát biliár a nepozdravili třídního profesora. Ku každé větě pak dodával, myslím, že mě dobře rozumíte. Zajisté, že vám úplně rozumím dobře, odpověděl Švejk. Vy mluvíte podobně jako nějaký pokorný krempíř v Budějovicích. Ten, když se ho lidi ptali, jed už teleto z hříbky, tak on odpověděl, no jedl. Ale tenhle nový sultán marocký, to prej má být moc hodný člověk. Poručík Dub se zastavil a vypravil ze sebe, marocký sultán? To je odbytá veličina. Utřel si pod čela a dívaje se zakalenýma očima na Švejka zabručel. Takhle jsem se ani v zimě nepotil. Souhlasíte si? Rozumíte mě? Rozumím, pane lejtnant. K nám do hospody ke kalichu chodíval jeden starý pán, nějaký rada od zemského výboru ve výslužbě, a ten zrovna tohle tvrdil. On vždycky říkal, že se diví, jaký je rozdíl mezi temperaturou v létě a v zimě. Že je mu to moc divný, proč lidi ještě na to nepřišli. Ve vraté gymnázie opustil Švejk poručíka Duba, který se motal po schodech nahoru do zborovny, kde se konala vojenská porada, a také hned hlásil hejtmanovi Sagnerovi, že je úplně opilý. Celou poradu seděl s hlavou sklopenou a při debatě se občas zvedl, aby zvolal: "Váš názor je správný, pánové, ale já jsem úplně opilej." Nadporučíkovi Lukášovi přišlo na mysl, že nejlépe bude, když dá prozatím uložit poručíka Duba jeho sluhou Kunetem do fyzikálního kabinetu vedle, kde byla stráž u dveří, aby někdo nedokradl snad už polorozkradené sbírky minerálií v kabinetě. Na to stále také z brigády upozorňovali procházející oddíly na pochodu. Toto opatření se datovalo od té doby, kdy jeden prapor Honvédů, ubytovaný v gymnáziu, počal rabovat kabinet. Na vojenském zbytovku je na jednom z bílých křížů nápis Láslo Gargány. Tam spí věčný sen jeden Honvéd, který při rabování gymnaziálních sbírek vypil všechen denaturovaný líh z nádoby, ve které byly naloženi různí plazové. Světová válka vybíjela lidské pokolení dokonce i kořalkou z hadů. Nadporučík Lukáš, když se všichni rozešli, dal zavolat sluhu poručíka Duba Kunrta. Ten odvedl a uložil na pohovku svého poručíka. Poručík Dub byl najednou jako malé dítě. Vzal za ruku Kunrta, počal prohlížet dlaň, přičemž říkal, že uhodne z jeho dlaně jméno jeho budoucí choti. Jak vy se jmenujete? Vytáhněte mi z náprsní kapsy, u blůzy, zápisník a tušku. Vy se teda jmenujete Kunrt, jo? No, tak sem přijďte za 4 hodiny a já vám tady nechám lístek se jménem vaší paní manželky. A sotva to dořekl, dal se do chrápání, ale opět se z toho, jak si probudil, a počal čmárat do svého zápisníku. Co napsal, to vytrhl, hodil na zem a tajemně přiložil prst na ústa, řekl blábolivě: "Sedíš ne až za 4 hodiny. Nejlíp bude hledat ti papírek se zavázanýma, zavázanýma očima." Kunrt byl takové dobré hovado, že přišel skutečně za 4 hodiny, a když rozbalil papírek, četl z těch kliky háků poručíka Duba: "Jméno vaší budoucí manželky zní paní Kunrtová." Když to za chvíli ukazoval Švejkovi, tak mu Švejk řekl, aby si dobře ten papírek skoval. Že takových dokumentů od vojenských pánů si má každý vážit. To, že dřív za aktivní vojny nebylo, aby si dopisoval důstojník se svým sluhou a říkal mu pane.
1: No, tak mě tu máte. Ano. Jakmile jsem dostal váš list, tedy nevím, tvůj
2: nebo vy? Milan písal. Ano.
3: Písal jsem já.
1: No jo. Já jsem vám od začátku vštěpoval, ano, že základem umělecké dvojice, aby aspoň jeden uměl psát.
3: Ano, a to jsem
1: já. To u vás seš to ty. Ano.
2: A já zase vím čítať. Čítám po něm.
3: Ty no. Jistě věš, prečo jsme tě pozval však.
1: No tak proč? Já jsem přemýšlel proč a říkal jsem si, z důvody můžou být dva. Buď potřebujete umělecky poradit.
3: Ano.
1: A nebo máte dojem, že potřebuji umělecky poradit já.
3: No tak radši, berme ten první.
1: Tak poraďme si, navzájem. Já jsem, jakmile jsem dostal list, tak jsem přerušil své umělecké turny.
3: Ano, ano.
1: Podařilo se mi získat první letadlo, ovšem byl to nervák, protože ve 3 hodiny ráno to mělo startovat, bylo namrzlý všecko a všichni cestující jsme museli ven tlačit. A? Roztlačovat, jen jsme to roztlačili, jemu to zapnulo, odlí, tak jsem vzal to turny.
3: Takže proto vyzeráš taky nevyspatý.
1: Jsem nevyspatý. A to není momentálně, Milane. Já jsem nevyspatý chronicky, člověče. To už je u mě takový, jen jsem se vyhrabal ze zimního spánku, byla tu předjarní únava, ta pominula je tady jarní vyčerpanost. Já jdu z jednoho do druhého spím, já spím všude, já spím, já usnu kdekoliv.
3: Dokonce na scéně se ti totiž stane, keď hráš.
1: Myslím, že jo. Já na scéně jinak nebejvám, jenom když hrám. A tuhle jsem, čeče, byl na jevišti, nebo jsem hrál, já nevím, jak tomu říkáš, který byl na jevišti spíš. A najednou se mi zdálo, že spím. Tak jsem se lek, probudím se, že jo, a byl opravdu na jevišti a opravdu jsem spal. A nebo tuhle jsem, já se zdálo, že hraju divadlo, si říkám, Hrko, co to vyvádíš, lek jsem se. Probudím se a nehrál jsem, spal doma v posteli. Já už si to pletu, mi to prolíná všecko. Já mluvím s někým, člověče, a na jevišti je nejhorší to, že dokud to jde na mě ten spánek, to jde. Ale jakmile vidím, že usínají diváci, tak je zle. Že vidím, tamhle pohdřimuje pán, tamhle si manželé schrupli. Tamhle si seš nahází šlofíka. A to potom je nakažlivý a to už cítím v té roli, jak ta hlava mi klesá a klesá.
3: A tak někdy to jde na teba.
1: Mluvím s někým a ty odlítáváš někam?
3: Já zkoušám, že či si hore, víš?
1: A to jo! Tady jo, to já v televizi to... Já jsem svěží v televizi.
3: Ale nepůsobíš příliš svěžím.
1: Zase nákaza. Myslím na ty diváky, miliony diváků u televizorů, všichni takhle koukají a je to nakažlivý i na mě.
2: Je to chytlavé. Na mě, keď jde spánok, tak já vždy začnem rychle myslet na jedlo.
1: Na jevišti. Ano. Velice správný.
2: Že?
1: Velice správný. No, to je i moje metoda.
3: No moment, ale ty dokážeš současně hrať a aj myslet, teda na jedlo samozřejmě.
1: Samozřejmě. Já ti řeknu, že jenom špatný herec na jevišti nemyslí na jídlo. Jenom špatný herec myslí jenom na svůj výkon, špatný herec.
3: Tak to budem s tím muset něco
1: udělat. No to budeš muset. Vždycky si vedle role zopakuješ ještě jídelní lístek a pak myslí na oboj na jevišti, to je důležitý. Já taky, já dokonce na jevišti, Julo, myslím na jídlo, abych tak řekl, dvěma směry. Jednak myslím na to, co jsem snědl před představení.
3: Poznám.
1: A jednak myslím na to, co mě čeká po představení, rozumíš? Já třeba hraju a najednou taková tíha ve mně, jo? Tíha. Teď si řeknu íha, to bude ten španělský ptáček. Proč jsem si k němu dával knedlík a ne rejži? A nebo proč jsem si vůbec něco dával, že jo? Proč jsem vůbec jedl před představením? Ale jak tak hraju a se i pohybuju při hře, že třeba přejdu tři kroky, se pohlídnu, jestli nejde kozina, když hraju lomikara třeba. A i rukou hnu a tak udělám pohyb takový nějaký najednou, že... Takže trávím, já při představení trávím. Ty ne?
3: Já ne, a ty trávíš...
1: No jednak nic, no jednak lidi.
3: A tak.
1: Aspoň tak vypadajte. Velice ne vytrávení, otrávení. Pardon, abychom si jako rozuměli. Čili já myslím na to jídlo, který ve mně klesá dolů a současně myslím na jídlo, který v tom uvolněném prostoru zaplní tu díru, rozumíš? Doma kousek síra nebo šunčičky, až se vrátím, nebo husu, že bych si dal. A tohle dvojí napětí, ta vzpomínka na jídlo a ta naděje na jídlo, to je to, kdy ožívám na jeviště a najednou si lidi říkají, jak bohatý je vnitřní život herce. Co on tam všecko prožívá.
4: Dámy a pánové, dnes jsem se vyvolil vám zaspívat jednu písničku velice smutnou, kterou jsem nazval Popletená písnička. Text i hudba je ode mě, poněvadž mi to nechtěl žádný dělat. Prosím vás, pánové, doprovodte mě, ano?

0: feel done it.
1: Giri-la-la-la, giri-la-la-la, giri-la-pip-a-pip-a-pip-a-pip-a.
2: Tak se daj, šéfe.
3: Dobrý den, co si přejete?
2: Jako co já si přeju, co vy si přejete?
3: Já?
2: Ne, vy jste mě objednal, ne? Tak co si přejete?
3: Já jsem nikoho neobjednal, já si nic nepřeju, co vy si přejete?
2: Ne, ne, jak to, já mám objednávku, že mám, jak vám říct, jo, tak přece bych sem nešel, kdybych, přece, to, moment.
3: Já jsem nikoho neobjednával, já tu dělám korekturu a...
2: To je mi jedno, co děláte, je?
3: Korekturu a potřebuju k tomu klid.
2: Jo tak, klid k tomu potřebuju, to klejte klidně, mě to jedno, já... Tady, já to mám napsanou objednávku, hejte, tady, profesor Hamrlík, jo, jste to vy?
3: Jo, to jsem já, profesor doktor Hamrlík, ano.
2: Vy jste tady dva?
3: Ne, já jsem tu jeden, ale vy jste asi opilý, pane.
2: To je možný. Já jsem opilý, vy jste vzdělaný, no to je jedno. Teď jde o to, kde na tom hůř. Já se z toho vyspím, že jo, mně je to jedno. Profesor Hamrdlík, ulice... Praha, ulice Ovovova, to je nějaký zadělaný, to je číslo, tady, to je hezký číslo, tady máte,
3: no. To je v pořádku, ale já jsem nikomu.
2: Třikrát zvonit, no.
3: Aha, ale vy jste nezvonil.
2: No já jsem, když mám sebou náčiní, tak už jsem to otevřel, no, lidi, to jedno, ne.
3: Takže vy jste se ke mně vloupal vlastně.
2: A ne, to, proč to tak nazývat, pane profesore, prostě mám náčiní, tak to otevřu, ne, no, tak se...
3: A co, kdybych nebyl doma?
2: No tak si vemu jenom to, co potřebuji a zase jdu, no, lidi.
3: Podívejte se, každopádně, já už jsem vám říkal, já jsem nikoho neobjednával, tak laskavě.
2: Ale tady objednávka je naprosto jasná, že jo? Profesor, nerušit, no...
3: No tak a... nerušte a jděte.
2: No, počkejte, někdo mě objednat musel, tak třeba mě objednal ten doktor.
3: Jaký doktor?
2: No, jak jste říkal, že tady s váma ještě doktor nějaký.
3: To jsem já.
2: To jste vy, tak ten profesor mě třeba Hamrlík, no.
3: Já jsem vás neobjednával.
2: Tak mě třeba objednala vaše dcera třeba, no.
3: Dcera emigrovala do Albánie.
2: Ty rány?
3: Ano, to jsou rány.
2: No tak možná, že mě objednal někdo jiný, třeba máte nějakýho příbuznýho, ne?
3: Nemám příbuzný, nikoho jsem neobjednával.
2: Tak mě objednali sousedi, to je marný, to někdo mě objednal musel.
3: Do sousedů mi nic není.
2: No počkejte, to jak to, že vám nic není do sousedů? Sousedi mě objednali, já to vyřídím, no.
3: No, sousedi jsou moc starostliví.
2: Sousedi jsou starostliví, protože vědí, co chtějí sousedi. Já tady...
3: Co tedy chtějí sousedi?
2: Sousedi, aby to tady přišrouboval, povídali, no. Že prý vám to tady kape.
3: Cože mi kape?
2: Já nevím, někam mám kape, jo, asi na to, ne? No. Povídali sousedi asi, no, jinak to není možný přece, to bych tady nebyl, kdyby mě sousedi nezavolali, no. Ono, řeknete, že sousedům do toho nic není, ale třeba takhle...
3: Kdybych se měl utopit, tak sousedům nic do toho není, tady nic nekape, můžete klidně
2: odejít. Moment, tohle neříkejte takovýhle věci. To kape to a najednou je louže a promáčí se to k sousedům na strop a jaký oni jsou?
3: No. Starostliví.
2: No. To, že jsou starostliví a jsou promočení. No, vidíte, jak sousedí jsou důležitý, no.
3: A jo, tady žádná voda není.
2: Ne, když je to nekape zatím, tak já na to šáhnu a bude to kapat, no, víte. No vidíte, už to kape, no.
3: Nekape.
2: No.
3: Nekape. Podívejte se pořádně, že to nekape a jděte.
2: Já vím, že to nekape, ale za chvíli to začne kapat, no.
3: Až to začne kapat, já vás zavolám.
2: Jo, to vy byste mě nezavolal, já vás znám, pán. Já tady zůstanu krásně. Co? Já tady zůstanu, hezky se uvelebím, no.
3: Prosím vás, pěkně, podívejte se pořádně, že to nekape a vypadněte, jo?
2: Tak ono to nekape, ale já tady zůstanu.
3: Proč?
2: Co kdyby to náhodou začalo kapat?
4: Tak přátelé, v tuto chvíli, hezky, jak si dokážeš provětrat ten porculán, to je...
5: To moje vlastní zuby.
4: Tohle to je vlastní?
5: No jistě, já nejsem tak velký, jak se to zdá, to je optický klam. Já mám strašně malá ústa, ty zuby potom vypadají, jsou velký.
4: Takhle ti to vysvětlili v dětství.
5: Ano.
4: No, já ti to řeknu asi takhle. Kdyby si měl mít ústa veliká tak, aby svou velikostí odpovídala velikosti těch tvých zoubků, tak bys měl tak velkou hubu, že by se ti koutky tady vzadu na krku potkávaly a slintal bys si na límeček.
5: Tohle já řeknu Lucce Bílý.
4: Ano, to jsi vybral dobrého parťáka. Ta taky, když se usměje, tak jí půlka hlavy upadne dozadu. No.
5: A to jí řeknu.
4: Ale to jí neříkej, to nebudeme tady tohleto řešit. V tuto chvíli jsem, přátelé, zvolil téma zcela jiné, z úplně jiného úhlu pohledu na život. Je to téma, které nám udělá všem radost.
5: Sex.
4: Ne. Je to s, ano, to ano.
5: Myslím, že budeme rozbírat kámasutu.
4: Nebudeme rozbírat.
5: Jsem se na to připravoval.
4: Nebudeme
5: rozbírat. Normální úchol. Víte, paní se smějete, víte, že vůbec 464 způsobů. No a já umím jenom dva.
4: Ano, na cibulce a na česneku. Téma. Přátelé, téma, které jsem zvolil, je téma s...
5: Svatba.
4: Ne, svatba ne, prosím vás. Už jsme ty strašné věci dali pryč. Je to sp...
5: Sp... Spirit...
4: Ne, není to spiritus.
5: Spiritus.
4: Ani spopelnění. Je to spo...
5: Spolek, přátel, že...
4: Sport.
5: Sport.
4: Sport je to, co povznáší ducha a povznáší tělo.
5: Přátelé, nesportujte. Říkám vám, radím vám dobře, sport je zdravý, nebezpečný. Víte, kolik lidí se při sportu už zabilo, nebo jinak při pochcípal?
4: Dávej si pozor na ty slova.
5: Každý sport je nebezpečný. Já si o tom vedu výstřižkovou službu. Hmm. Třeba skoky na lyžích. Jednou se tak zapích do země, než ho vykopali, vzniklo zakopané.
4: To je tím, že si na tom můstku jezdil v létě. Musíš jenom v zimě, v létě to drhne.
5: Sport je nebezpečný, opravdu. Ne. Nedělejte žádný sport. Jsem dělal karate. To jo. Je nebezpečný sport.
4: No, tak to asi
5: 4 roky jsem dělal Shaolin.
4: A co, zlomená ruka nebo něco?
5: Ne, první kolo, stál jsem ránu a v gatích byl kaolin. Nesportujte. Každý sport je nebezpečný. Neexistuje jediná výjimka.
4: Třeba šachy jsou sport.
5: Šachy, přátel, to je velmi nebezpečný sport.
4: Ano.
5: Na šachové mistrovství světa v roce 1894 v pakistánském Rawalpindi, to je město, paní... Ujeli domácímu borci jakýmusi arbitráži Dévovi při přemýšlení lokty, který by se opíral o šachovnici a vypíchnul si v oko vo vlastního pindíka. Nebo vo střelce. Teď nevím.
4: Prosím vás.
5: Vo věžku těžko. No.
4: Sport je velice záslužná a dobrá věc pro zdraví. Vemte si například ping-pong.
5: Ping-pong, to je nebezpečná věc.
4: Ano, běžíš, tak třísku si zadrhneš.
5: Horší věci se stávají na table tenisové mistrovství světa v roce 1920. Mimochodem, table tenis to je anglicky ping-pong, to je pro blbý, pane mladý. Se stala taková věc. Jeden z borců napálil míček takovou silou do otevřených úst soupeře, že se tento v zápětí udusil, nepomohla ani vývrtka. Mně se to stalo jenom s tenisákem na tenise, rozsák dal smeč, já to chytnul do huby.
4: Tobě se to nestalo s tenisákem, tobě se to stalo s medicimbálem a ten tam zůstal do dneška nerozpuštěnej. Proč brojíš proti sportu? Ty bývalý aktivní sportovec.
5: Ano, přátelé, já jsem aktivně sportoval, no. Ano, pravdu, no. Kdo uhádne, jaký sport jsem dělal, přátelé, máte možnost vyhrát sladkou odměnu.
4: Ale.
5: Je to hubička ode mě. Mám lehkou cukrovku.
4: Prosím tě. Co? Já to vím, který sport si dělal.
5: No tak hádejte, ne.
4: Skok do zdi.
5: Ne. Přátelé, já jsem závodně střílel z luku.
4: Jo, tohle myslíš.
5: Já byl lukostřelecký mistr Severočeského kraje ve střelbě na 50 metrů na běžící cíl.
4: No, nedělej si z toho srandu, nebudou ti to věřit.
5: Já jsem střílel za Lokomotivu Ústí nad Labem. Mě říkali u nás v oddíle dokonce Wilhelm Tell. Pak jsem s kamarádem dělal takový číslo. Jsem mu sestřeloval za panáka jabko z hlavy na 15 metrů, no. A jednou jsem těch panáků měl už 8 a trefil jsem mu do jabka sem dle. Jabko jako jabko.
4: No. Musím říct, že dělal lukostřelbu a říkalo se mu Wilhelm Tell.
5: Ano.
4: Vy, kdo víte, kdo to byl Wilhelm Tell, to jste asi všichni, že? Musíte uznat, že v oblasti lukostřelby to je velká pochvala. A já nerad, ale musím potvrdit, protože sám jsem slyšel, jak na něj na závodech rozhodčí volá: Tele, kam to střílíš?
5: Ne, Tele, Wilhelme Tele, kam to střílíš?
4: Hinku,
5: no, Jarmila na mě volali, ne?
4: Ano, to volali, ale Jarmila na tebe volali až ve sprchách, vole.
5: To je blbej for.
4: Volali Jarmilo, to jsou pánský. A ty jsi se urazila, vzala jsi si lodičky a šla si.
5: Při tom lukostřeleckých závodech se stávají kuriozní úrazy.
4: Ano.
5: Při lukostřelecké mistrovství světa, bylo to v Mogulsku, v roce 1964, přesně to bylo v Kuzbas ej Ajartul.
6: Všechny by určitě zajímalo, kde to tam je.
5: Kuzbas ej Ajartul je hned vedle Kizilkej Chodžen Gurdžanu. A když to nevíš, vem si nápovědu 50 na 50. A nebo přijde na telefon. Se stala taková věc. Domácí borec, jistý Davletbaj v Jurtučučím, založil šíp, natáhnul tětivu a místo toho šípu pustil ten luk. Pic. A ten mu přivodil těžké zranění horní obličejové části těla a také dolní obličejové části těla.
4: Zase jedna důležitá věc.
5: Ano?
4: My všichni, jak tady jsme, na rozdíl od tebe, nemáme horní a dolní obličejovou část. My jsme dole jiný.
5: A víte, jak skončil ten chudák, ten Davletbaj? V Jurtučučím teďka v Tibetu zpívá v chráme k ty vejšky.
4: No tak dobře, jak se trefil do hlasivky a...
5: Takhle nízko.
4: Ale... Já nevím, já u toho nebyl, tak to byla nějaká starší vytáhná hlasivka, mně to je jedno. Hovoříme o sportu. Ano. Dáte mi jistě zapravdu, že třeba výborné pro zdraví je plavání.
5: To je nebezpečný sport, přátelé.
4: Ježíš, plavání. Ano, jestliže neumím plavat, tak ano. Nelezu do hloubky. Ano.
5: Jistý James Foster, zvaný Sekáč z Baltimore, se rozhodl v roce 1905, že přeplave jezero Čad, hemžící se krokodýlama. Skočil z loďky do vody a ani nedopad. Přímo ze vzduchu ho vzali. Čuměl na to ze břehu nějaký Donald a vymyslel hamburger.
4: Já už nevím, kam mám ustoupit s tím sportem. Tak dobře, tak určitě bude bezpečný sport třeba... Turistika.
5: To je nebezpečný sport.
4: Ježíš Maria.
5: Přátelé, v roce 1978 se vydal jistý turista na odpolední procházku v Alpách. A až v roce 89 ho našel známý alpinista Reinhold Messner v severní stěně Eigru ve společné domácnosti se stádem kamzíku. Už měli mladýho. Kamzíka.
4: Hele. Dávej si pozor, co říkáš, ano?
5: Ano.
4: Nikdy mi neříkali kamzík.
5: Vám vždycky říkali králíček, ano.
4: Ano, protože jsem takový hebký.
5: Ne, takový rychlý, říkali holky.
4: Hele, mně je to jedno.
5: Jste si na něco vzpomněla z domova, že jo, paní?
4: Ať je potvím, tak no. Dobře, není žádný bezpečný sport.
5: No jeden byl, ten nám zakázali. To byla Spartakiáda. Tam se nemohlo nic stát. Moje maminka tam cvičila na té první. Moc jí tam líbilo. 9 měsíců potom jsem to narodil já.
4: Teď mi to došlo. Proč ty máš v rodném listě v rubrice Otec napsáno Armáda Československé socialistické republiky? Přátelé, já bych v tuto chvíli ještě pokračoval jedním tématem, abychom trošku udělali radost intelektuálně silnější části publika,
5: ano.
4: Což jste tady vy prakticky všichni.
5: Ano, intelektuálně silnější část publika to určitě lépe pochopí. Ano.
4: No, nevšímejte si toho. Soustřeďte se. Téma, které jsem zvolil, je téma po.
5: Po? Jako po akci? Ne.
4: Poe?
5: Poe, Alan Edgar Poe.
4: Téma je poezie.
5: Poezie, přátelé. Ano. Pamatujete, to bývalo víno. 20 stála litr. Co já jsem toho vytrunčil? Demižony, sudy.
4: Prosím tě, poezie, to je něco jiného. Poezie, to jsou básničky.
5: Básničky, že jste neřekl. Taky recituji.
4: Ty jsi někdy recitoval?
5: No jistě, já jsem vítěz festivalu vybroušeného slova.
4: Upřímně, on to nebyl festival vybroušeného slova. Ten festival se tuším jmenoval Festival vylízaného mozku. Ale vyhrál si, to je pravda. Tak dej něco do lidí.
5: Přátelé, já mám básničky, já si je sám píšu.
4: No, to se nedá nic dělat.
5: Většinou jsou to básničky o zvířátkách.
4: Tak... Ale to no. Se hodí.
5: To se hodí.
4: To se hodí. Je jaro. Zvířátka vesele cupitají, dupitají lesními pěšinkami. Běží tam a z vesela zase běží
5: spát. V mých básničkách zvířátka ani nedupitají, ani necupitají.
4: Co to?
5: V mých básničkách zvířátka chcípají.
4: Prosím tě.
5: Samý smutný básničky o zvířátkách. Lidi jsou na ně zlí. Každou chvilku se někdo nějaký zvířátko upeče, že jo, paní? Jste byla králíka minulý týden.
4: Alois, to je první řada.
6: Tady se jí kaviár. Králíci jsou od třetí řady dál.
5: A vzadu je chlebová partie. Pan mladý dokonce jednou zašláp jelena.
6: Ale zašláp. Drcnul jsem do něj autem. No.
5: Akorát parohy mu zůstaly. Na furt.
6: No jistě zbytek musíte vrátit.
5: No, vzdat,
6: to patří mysliveckému svazu. Co jsem vrátil a oni řekli, pane mladý, že jste to vy, ty parohy jsou vaše. Se tam podepsali všichni členové, 16 jich bylo.
5: Ano, 16 ráka můžeme. No nic, kdybyste chtěli, tak vám nějakou básničku o zvířátkách můžu zarecitovat.
6: No?
5: Třeba tahle je pěkná, kanárek, ale má takovou jednu vadu, ona je v ženském rodě.
6: Ježíš,
5: já jsem jí psal, když mi bylo 10 a naši ještě nevěděli, co budu. Já jsem byl potom na operaci.
6: Ano, na operaci slepého střeva,
5: to která... nebylo slepý střev.
6: Bylo to slepý střev.
5: Bylo to slepý střev. Tak, jeden. Je to velmi vážná, dojemná, smutná básně, tak byste se k tomu měli adekvátně chovat. Ano. Hoďte na tu paní dejku tam.
6: Prosím tě, nech to, ať si diváci sami užijí, jak uznají za vhodné.
5: Jste manželé, že jo?
6: Jak jsi přišel, teď to jsou manželé.
5: No pán si nevšímá, to je můj starý.
6: Víš co, básničku si slíbil.
5: Slíbil básničku. No. Kanárek. Měla já jsem kanára, měla jsem ho ráda. Měla já jsem kanára, kamaráda. Kanár mi pošel, milý nedošel. Ke všemu jsem čapla, černý kašel a zarděnky. Co?
6: Cože?
5: Cože?
6: To je všechno.
5: No to je všechno, jsem s tím byl měsíc v nemocnici, zarděnky. Ještě k tomu černý kašel.
6: Takhle se dělají
5: no,
6: verše.
5: No to je, tomu se říká poezie všedního dne.
6: Tohle je poezie no, velmi nevšedního
5: to, to mám, dne. To mám od Volkera, Volker mi v tom pomáhá. V tom
6: tvým vzorem je Volker?
5: Ano, no Johnny Volker mi pomáhá. Je.
6: A to ti u týdla, ale musel se hodně nadřít. Tam byl s celou rodinou, ne? I bratranec Fernet přijel. Sestřenice Zelená taky se zúčastnila.
5: Tahle básnička je taky pěkná o zvířatkách. Měl krteček domeček, rošláp mu ho chlapeček. Blbeček.
6: To nejde. Ti lidé chtěli kvalitní básně.
5: Já jsem dokonce vydal sbírku básnickou. Ministerstvo školství mi vydalo, to je pro děti předškolního věku. To je taková výchovná poezie.
6: Tobě vyšla sbírka?
5: Ta básnická sbírka, kterou jsem vydal s ministerstvem školství, se jmenuje Elektrický proud přítel člověka. Nevěděla holčička, že probíjí lampička. A teď už to ví, hrobečku cítí, že spí.
6: No to je výborný.
5: No aby děti věděli, že nemáš sát, kam nemají. Jsem teď připravil druhý díl. Plyn přítel člověka. Nevěděl mladý vojáček,
6: vojáček,
5: že uchází mu plynový sporáček. A než se to dozvěděl, i s baráčkem odletěl. Remek.
6: Ne.
5: Kosmonaut. Fuč. I s domkem na oběžnou dráhu.
6: Prosím vás, přátelé, dovolte, abych nyní zarecitoval já ze své sbírky křehkých veršíků, kterou jsem nazval Otvírejme studánky korečkovým rypadlem. Ono to jde rychlejš, víte.
5: To bude dobrý.
6: Já jsem zvolil báseň, která se jmenuje Konflikty 21. století.
5: Co to? Něco vám upadlo? Že se ohýbáte?
6: Nic mě neupadlo.
5: Ne to,
6: to já takhle recituji.
5: Jo, takhle.
6: Používám výrazové prostředky. Jo, já jsem recitoval v Kamenném divadle.
5: Výrazové prostředky?
6: Ano.
5: Proč se tomu říká výrazové?
6: No, oni mě po půl roce vyrazili.
5: Vyrazili.
6: I s těma prostředkama. Ještě tam pracuju, ale s jinýma prostředkama.
5: Čistícíma. Ano, no nevadí. No. Prosím, pane mistře Proper. Pane mistře, velmi napínavý tohle. To ano, to je hezké.
6: Tržena je košile!
5: Kuž, bobo, tvoj! Srdce to ne...
6: Jenž včera byla nová. Zničila jí přesně jdoucí kola tramvajová. I hned jsem se vymrštil a ač mám sílu vždycky, jak strch jsem trolej, hned mě stlouk mocně proud elektrický.
5: No jo, no.
6: Děkuji.
5: Vynucenej potles s poklonou.
6: Ne, ne, ne. Kvalitní publikum.
5: A víte, děkuji, že to je na vás ještě vidět?
6: Co pak?
5: Jak vám ten proud namlátil.
6: No, tak.
5: Hlavně v obličejový části ksichtu.
6: No, tak.
5: Ne, to je jedno. taky zkusím ty výrazové prostředky.
4: Co to je tohleto?
5: To je to karate.
4: Ano, tak to sem netahej. Jestliže chceš recitovat, tak to musíš prožít.
5: Prožívat.
4: Rozumíš?
5: Ano.
4: Soustřed se? Jsi soustředěný?
5: Ano, jsem.
4: Poezie, to je váška,
5: váška,
4: která se vznáší nad modrou tůní. Ano,
5: váška se vznáší nad modrou tůní. Tohle není váška, to je Parkinson.
4: Tak dobře, jak ty si představuj tohohle broučka, no. Vznáší se ten tvůj Parkinson na té modrou tůní. Ty musíš být celý protchnut tou básní. Přirozeně. Tak, to je ono. To je, no vidíš, že to jde. Cítíš to uvolnění?
5: No ještě ne, ale za chvilku určitě.
4: Ano. Tak dobře, no, tak neuž se do toho vžil, no.
5: Básnička je to o lásce.
4: No, když to se zrovna hodí tady tohleto k lásce.
5: Mně se rozjíždějí nožičky.
4: To si jako malé děvče psal poměrně zajímavé texty.
5: To není ještě básnička, to je pravda.
4: Jo, takhle. No tak Heidi k básničce.
5: Vypadám jako Hašek v bráně. Ne.
4: Tak jeď.
5: Na lavičce v parku držel jsem jí za ruce. Kdybych, tak bych. Koupil bych tebych. Jsem to zapomněl.
4: Co je, jak to zapomněl?
5: Ne, tak stojím, tak jsem dostal křeč do mozku.
4: Alois, kde nic není, ani křeč nebere. Tak znova, ale nemám to rád, no.
5: Na lavice v parku držel jsem jí za hlavu. Kdybych ji držel radši za ruce, nezdechla by se mě prkenice.
4: Teď se omluv.
5: Proč?
4: Všem, kteří to poslouchají, omluv se.
5: To je hezká básnička.
4: Já ti říkám, omluv
5: Nebo
4: se.
5: Nebo tahle je taky pěkná. Moje milá Andula, od pití je odulá.
4: Já tě varuju.
5: Kdybych do ní pích, poteče z ní pivo. Aah!
4: Prosím tě, ty nemůžeš dělat básně.
5: Proč ne?
4: Protože nemáš ten cit k tomu.
5: Cit nemám,
4: ty
5: jo.
4: Ty vůbec nemůžeš pracovat s češtinou.
5: S rytmem.
4: Vůbec ne, to nejde prostě.
5: Ale, no, ale veršovánky mi jdou, já dělám reklamní slogany pro firmy.
4: Ale špatný.
5: Teď to kupujou lidi.
4: Ne, je to špatný. Vzpomeň si, jak nás hnali z té Plzně.
5: No, to je jediný případ, ale no, dobrý slogan.
4: To byl fofr, že jsme se zastavili až v Rokycanech. Poškrábali mi auto v domnění, že bylo jeho. To bylo, představte si, on se snažil vnutit managementu plzeňských pivovarů akciové společnosti slogan Pivo Gambrinus vypije i Rus. To jsme mazali, to byl fofr.
5: No, co je na tom špatnýho? A vaše slogany jsou taky dobrý, jak nás hnali s tím Mladý Boleslavy. Řekněte to lidem, jak jste dělal ten slogan na tu Škodovku.
4: To jenom nepochopili, to byl nepochopili, dobrý to... slogan.
5: Jo.
4: Tam to nepochopili.
5: No tak ho řekněte, ať věděj, no.
4: Vemlouvavý hlas říká, vůz Škoda, vůz na celý život. Vůz, který už nikdy neprodáte.
5: A už jsme jeli. To je na té úrovni, jak byl ten slavný slogan pro ty dvě firmy, jak mě dali k soudu.
4: No. Kerej?
5: Nejlepší pedigree pal je z masa koček, který žerou výzkaz.
4: To bylo smutně.
5: No, jsem to potom popravil, já jsem z toho hezký slogan, ale taky se jim nelíbil. Víte, proč je váš pejsek zdravý? No, protože žere pedigree pal. Víte, proč je vaše kočička zdravá? Protože žere výzkaz. Chcete být taky zdravý, žerte kočky a bzy. A to věděl. Hezký slogan.
4: No.
7: Recese.
8: Ano. Já myslím, že každý ví, co recese je. No prostě ano. Tak.
9: Ale hlavně řekneme, proč máme takového koníčka.
8: No protože, když si s někou děláme recesi,
9: ano, tak ten člověk si uvědomí buď, že je chytrej, anebo naopak úplně
8: méně chytrej.
9: No.
8: A to se právě stalo, když jsme jednou... Navštívil jsem jednou moji kamarádku.
9: Aha, myslíš Jaruš?
8: Jaruš, no.
9: No ale měl by si asi říct. Kde to ta Jaruš je.
8: No Jaruš je, já myslím, že každý divák, který sleduje třeba pořád, možná přijde kouzelník, ví, že Jaruš je moje partnerka, hraje moji ženu právě v Kouzelníkovi. A hodně lidí se ptalo, opravdu už hodně lidí, kdo to ta Jaruš je, jako co, jestli to opravdu je moje žena, tak jsem popravdě řekl, že není. A jedna paní dokonce řekla zaplať pánbu, ale ne, já to musím osvětlit, to je moje velice dobrá, letitá kamarádka. My se známe přes 20 let, se známe, my jsme spolu ochotnicky hrávali divadlo.
9: Ano, to je pravda, já u toho teda nebyl, ale...
8: No. A je to paní, která má opravdu veliký smysl pro humor a pro recesi, což právě, myslím, je důkaz to, že v tom pořadu vůbec vystupuje. A já vám teďka řeknu takovou jednu příhodu. co jsme tam jednou vyvedli u ní v bytě.
9: Počkej, no. Myslíš, že se to hodí?
8: No, jsme tu mezi sebou.
9: Tak jo.
8: Tak, já jsem k ním jednou přišel na návštěvu, ona Jarka výborně vaří, byl červenec, parné léto, bydlí na Palmovce v Libni. A tak povečeříme, taková pohodička, a najednou zazvoní telefon. A telefonoval jeden náš kamarád. No, Jarka říká, no tak celkem u nás nic novýho, je tu Jirka Lábus. Jestli chceš, tak se stav, on nedojet, že bys to po něm doluxoval. A on říkal, tak dobře, já jsem mu taxíčka a přijedu. Tak jsme položili telefon. A já říkám, člověče, to bych chtěl nějakou recesi na něj vymyslet. On v tom bytě byl hodněkrát, že ty Hanušovi velice dobře znal, ten kamarád. No tak nás napadla taková věc, že jsme s Jarkou šli na ulici a uprosili jsme dva cizí lidi. Jo, ale fór byl v tom, že uprosím, jestli by na chviličku ty lidi jako nehráli ty Hanušovi, až on přijde do toho bytu a my potom byli skovaný v koupelně a poslouchali jeho reakci. Jo. No Jarka říkala, to je báječný, tak jdeme, tak jsme šli, že jo, teďka tam dlouho nikdo nešel, tam taková ulička na Palmovce, že jo, pátek lidi na víkende, že jo, krásný den, večer. A najednou proti nám jdou dvě ženy. Tak já říkám, Jarko, já to zkusím. Tak jsem přistoupil k jedný, říkám, prosím vás, mám takovou prosbičku na vás. Što? To byly dvě sovětské turistky. Já říkám, děvušky v ET domě živí od mojí padru. 10 minutoček. Nevazmožno, mi na prakulke, mi inturist, nevazmožno, už utíkali. Já říkám, děngy vám dám, děngy.
9: No jo, no, ty jsi nabízal český prachy.
8: No tak samozřejmě utekli, že jo, to se nedivím, že jo. Pak takový dva opilci šli místní, tak říkám, tak to by jako nebylo zrovna dvakrát dobrý. A najednou proti nám se blíží manželé cikánské národnosti. Já říkám, Jarko, to by bylo terno. No než se mi to stačil říct, on k nám přistoupil a povídá, nemáte zapalky? A Jarka říká, a máte smysl pro humor? No co budu říkat, za chviličku byli v bytě a tak jsme jim dali instrukce. Vy se jmenujete Jaroslava Hanušová, vy jste Jaroslav Hanuš, je to jako váš byt, dělejte si tady, co chcete. Přijde člověk, jmenuje se Honza, teď mu dejte, co bude chtít, je tam v ledici pivo, víno, chlebíčky, všechno, obslužte ho jako doma, opravdu jako doma. Zeptejte se, co dělá jeho kamarád Honza Dvořák, jestli ještě pořád píše do scény, to je kritik divadelní, že? A za chvíličku zvonek. Tak jsme se schovali do koupelně a teďka to začalo. Ona otevřela dveře a povídá, Honza, podalej, takovou dobu čekáme, kde si podalej. Tam mu tam strnul těch dveří, se ještě podíval na jmenovku, prosím, a říká, no Hanušovi, no to je divný, no tak to asi nějaká jejich kamarádka, že jo, asi se dívají vedle v pokoji na televizi, tak se přezul, že teďka vešel do pokoje a tam se na posteli válel tmavej černý chlap. A holil cigáro, říká, Honza, sadni. Teď on strnul, říká, no to se není možný, tohle kde to přece nemůžu být, jejich s námi. Tak se jako posadil a říkal, no kde jsou Hanušovi? No my jsme Hanušovi, to víš, časy se mění. No a ten na reakce, že? Teď se mírně opotil. Povídá, čo budeš pít, asi pivo, víno? No pivo bych si dal. Jarka, prines pivo, chlebíky do něj z ledničky těž, chlebíky, ty to přinesla, že? Tak, na zdraví. A kamarád Honza říkal, na zdraví, jako Jardo. Říkal, no čo zdůrazněš, Jardo, jsem Jarda, tak o čo jde? Se napili a bylo dlouhý tíživý ticho. To byly nejhezčí nádhera. To jsme sklízeli plody, ano, jako recesistky, nádhera. Za chvíličku.
6: Co dělá Honza Dvořák ještě podat škrábe do té scény?
8: Teď on stanul Honza a říkal, ty znáš Honzu Dvořáka?
6: No budeť mi ne, my jsme spolu maturovali.
8: To už opravdu neviděl, čí je. Že? Za chvíličku, jak seděl kamarád Honza, se uvolnilo opěradlo u židla, spadlo na zem, jo? Bylo špatně zaklihovaný. A on říkal, nechajte to, já zajtra zalepím, to je dobré toto. No a pak to ještě pokračovalo, já už si přesně nepamatuju. No, vylezli jsme prostě z té koupelny usmátý, no bylo to báječný, opravdu dělali skvěle, skvěle to sehráli. Kamarádovi Honzovi se viditelně ulevilo. Jo. No a pak odešli.
9: No a my jsme si říkali, jak to asi muselo vypadat, když tenhle ten člověk s tou svou půvabnou slečnou vešli do, já nevím.
8: Co, druhý den do nějaký ty místní restaurace, třeba do automatu Palamovka, dejme tomu, jo. No a tam vyprávili tuhle historku. Tam to těžko asi někdo mohl pochopit. Tak si představ, že já jsem ten člověk a ty si jeho kolega, jo.
6: Fero, představ si. Včera jdeme. No, včera jdeme z automatu a proti nám rumburák a nějaká baba.
7: Jaká baba?
6: No nějaká baba.
7: No a kde byl Kajzer?
6: A ten tam nebyl.
7: Jaká baba?
6: No nějaká baba.
7: No a kde byl Kajzer?
6: A ten tam nebyl.
7: Tak ty jsi úplně

0: Leno po slovem průkop.
1: Jo, takhle, aha, no.
0: Průkop, neradši to náhodou vědět?
1: Průkopník?
0: Průkopník.
1: No tak to je jaksi...
0: Ne, já vás tím nechci nějak obtěžovat, ale když už tady sedíte, tak...
1: Ne, tak to mě neobtěžuje, to já vám rád poradím. No. Křížovka to není pro mě problém, to je maličkost.
0: No, to je pro mě taky, víte.
1: Já,
0: taky,
1: já.
0: Taky,
1: já.
0: Ale přece jenom někdy se stává, že slovo nebo otázka, která dá i vzdělanému člověku, jak si zamyslet.
1: Samozřejmě se stává, no. Dokonce mě někdy se dostane taky. No.
0: Jako já teď například právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
1: Ano, průkopník, jo. No tak průkopník, to je, jaksi, to může být totiž různý, víte?
0: Ano,
1: je průkopník, ano. Ono přijde na to, kudy se ten průkopník prokopá. Jestli nějakým tunelem, nebo...
0: Ne, tak tady stojí průkopník českého divadla.
1: Aha, aha. A jakýho divadla přesně tam nestojí, že jo?
0: No to právě tady nestojí.
1: Aha. Tak to je dost nejasný tohleto, že jo?
0: No právě.
1: Pač, jestli se někdo prokopal nějakým divadlem, že jo?
0: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
1: No právě.
0: No tady stojí jenom v závorce Josef Kajetán.
1: To je těžký tohleto, no, opravdu. Jestli to nebude třeba přímo ten pan Kajetán, Josef.
0: Myslíte? Ne, to já myslím, že ne, protože ne? To je průkopník na 3.
1: Jo. Na 3 metry, nebo...
0: Ne, na 3 písmena.
1: Jo, na 3 písmena, aha. A to myslím asi jeho jméno, ne? Zřejmě, ne? Asi.
0: Patrně, ano, patrně.
1: No jo, Josef Kajetán, jo. To je... U nás je pomenovaný Tylovo divadlo po nějakém průkopníku.
0: A nevíte náhodou, jak se dotyčný průkopník jmenoval?
1: No to já právě nevím, to je...
0: No jo, tak to je těžký tohleto. Tak víte co, že bychom to nechali stranou zatím, ono se to nějak vystříbří.
1: No
0: a že bychom vzali další otázečku, ne?
1: Třeba, no.
0: Jestli mi v tom chcete být ještě trochu nápomoc.
1: Ale jo, to budeme mít hned, to je pro, není
0: no,
1: problém.
0: Tak, to, fajn, toto budeme mít hned.
1: Ano,
0: tak, ano, tak vezmeme napřed ty lehčí, víte.
1: Třeba, ano, ano.
0: Třeba nějakou tu svislou.
1: Třeba, ano, dovolíte si trošku.
0: Jo, prosím, založe mě. Tak nějakou tu svislou vezmu, jo? Ty lehčí, víte.
1: Ano. A ty jsou jako lehčí, ty svislí, nebo co?
0: Ne, vždycky,
1: ne.
0: Ale vždycky vedou tak nějak svisle, víte.
1: Aha, takhle, já rozumím. Ano. Ano.
0: Tak třeba tohleto. Vzácné zvíře Austrálie.
1: Ano. No tak, to je krásná, lehká otázka tohle, že jo?
0: Jo, vy už to víte?
1: No tak ještě ne, přesně, že, ale ono v těch vzácných zvířat tam tolik nebude.
0: Kolik jich tam může být, no tak dověsli takových akorát pár, víte.
1: Pár, ano, nebo ještě míň,
0: co no, právě.
1: Takže vzácný zvíře Austrálie by mohl být třeba takový lední medvěd.
0: A to ne.
1: Co?
0: Poslíšte, to se, ne, to se mejlíte. To se mejlíte, protože lední medvědi v Austrálii nejsou.
1: No jo, no tak nejsou tam, já vím, ale právě proto tam budou vzácní.
0: No ne, já si myslím, že tam nejsou vůbec.
1: No proč myslíte, že...
0: No, v tom vedru by tam takový lední medvěd rostál.
1: No to je pravda, to mě nenapadlo. Ale víte, co by taky mohlo být za zvíře?
0: No.
1: Třeba nějaký docela jiný.
0: Víte, že máte pravdu.
1: Jo.
0: Šavno, vidíte, už se k tomu pomalu blížíme, no, víte.
1: To...
0: Teď ještě vědět o tom jaký.
1: Ano, jenom tak jaký. To už nebyl takový problém.
0: No, to se nám vystříbří, to se nám vystříbří a my zatím vezmeme další otázečku, víte. Tak třeba tuhle tu, když...
1: Ale jde nám to dobře, že jo?
0: No, výborně. Vždycky jenom o chlup to neuhodneme.
1: Samozřejmě, to bude mít.
0: Tak já beru tady tuhle tu. Italský výběrčí činže.
1: Jo.
0: Italský.
1: Italský? No tak dovedu, částečně dovedu, ano, ano.
0: A výběrčí činže italský náhodou, nevíte?
1: Výběrčí činže italský?
0: Jo.
1: No tak výběrčí činže, to je italský, myslím, jako,
0: italský, ano. Italský, ano.
1: Italský výběrčí činže, to je ten... Já mám na jazyku, to je zajímavý.
0: Já taky, ale já už dlouho nemluvil italsky, tak ono to...
1: Ano, člověk se úplně vypadne.
0: Ano,
1: to je,
0: ano, úplně. Jako já si vám například už ani nespomenu, jak se řekne italský výběrčí činže.
1: To je neuvěřitelný, člověk z toho úplně...
0: Jo, no, tak to je, že vy tak, už to taky nevíte asi, víte.
1: Ale počkej, já přemýšlím zrovna, italský to je, bajo, to je, vím, to je ten přeci italský výběrčí činže. Jo, počkejte, není.

0: detto a ten, cingiano.
1: Cingiano?
0: Cingiano.
1: To ne. Slyšte, pane, to se mylíte. Ne, ne, no. To je správně cinzáno.
0: A jo, cinzáno už vím.
1: Cinzáno, to by musela bezpečně.
0: Ano.
1: A je to tavenej sejra.
0: A jo, sejra. Tavenej, že jo, takové,
1: ano.
0: Takový flaškách se prodává. Já.
1: No tak ono jeho víc druhů, víte. Ano. Oni jsou i mimoflaškový takový.
0: Taky, že jo.
1: No tak co uděláme s tím italským výběrčím činže?
0: On je jako svislej, je ten výběrčí dost těžká otázka.
1: No, no takže bychom ho nechali stranou.
0: Co? Jo,
1: výběrčího, ono se to vystříbří nějak.
0: Ano.
1: A vezmeme další otázku.
0: Třeba, vemte další.
1: Zase nějakou tu vodorovnou, jo?
0: Něco vodorovnýho.
1: Vodorovnou, ano. Tak třeba tuhle tu množné číslo slova hudebník. No to je jasný.
0: Tak pro děti.
1: Čímhle na nás, víte.
0: Tak to hned napište.
1: Já to píšu rovnou. Množné číslo slova hudebník.
0: No jo.
1: Orchestr. Safra.
0: Co je?
1: Safra. Přebývá mi jedno pole.
0: Jo. Vepředu nebo?
1: Vzadu.
0: Vzadu ještě k tomu?
1: Ještě k tomu zadu.
0: No to je smůla tohleto. Když už to konečně víme, tak to mají za špatně natištěný.
1: To se potom špatně ruští.
0: No právě, no. Tohle je těžký.
1: To je těžký.
0: No jo, tak co bysme...
1: Takže bysme šli kousek dál, ne?
0: Třeba, vememe něco. Vememe
1: ještě nějakou tu vodorovnější.
0: Třeba,
1: takovou,
0: ano,
1: jo?
0: Třeba.
1: Tak vememe třeba tuhle tu C, vememe C.
0: Jo, co C? To je vitamin, jo, nebo co?
1: C, otázka.
0: Jo, otázka písmeno C, rozumím.
1: Otázka C, písmeno, zní 12 měsíců.
0: No to chtěl znám všechny.
1: Jo.
0: To je leden, únor, březen.
1: Ano, podzim, zima.
0: Ano, to.
1: No jo, ale tohle to všechno má být na 3 písmenka, víte?
0: 12 měsíců na 3 písmena?
1: No je to tady ta.
0: To je nějaký nesmysl, ne? To je určitě něco popletli. No
1: takže taky myslím, přece nemůžete vtěsnat 12 měsíců do 3 písmenek.
0: No bude, jo.
1: My jsme takhle mohli důmat celý rok?
0: No bude, to je nějaká... To je nějaká...
1: Tak co s tím?
0: No já nevím. No,
1: takže bychom to zase nechali stranou, ne? Ono se to vystříbří.
0: Ono se jo, to zkuste něco.
1: Ono se to vystříbří.
0: Zkuste něco jinýho.
1: Takže bychom...
0: Co tam ještě máme?
1: Máme to třeba tady tohleto... tažný pták. Tažný pták.
0: To je zase taková nejasná otázka, tohle, jo.
1: Ačkoliv počkat, nemohl by to být papoušek.
0: Papoušek tažný.
1: No, ten přece tahá z kastlíku ty planety.
0: Papoušek. To nemůže nic jiného být, to může být jině papoušek.
1: Tak já to napíšu rovnou, jo?
0: Napište to hned.
1: Píšu papouš.
0: No.
1: Safra. Nebejde se. Nemohl by to být jenom papouš? Bez toho eku?
0: Bez eku, papouš?
1: No, pepouš.
0: Ale poprosím vás. Papouš. To je nějaký zmetek ty noviny, jak vám to říkám.
1: No to bychom takhle mohli hádat dlouho, víte.
0: No vole, ještě, že jsme to tak rychle prokoukli, no, víte. No. Vy nemáte nahroštěný takový noviny doma, jo?
1: Zafra, a víte, že má?
0: Jo.
1: Jo, vy myslíte, že by to tam v tom výtisku mohlo být správně?
0: No to co, nemůže být všude špatně.
1: No že mě to hned nenapadlo. No, tak víte co, pojďte, půjdeme k nám a tam to krásně doluštíme.
0: No to je nápad, uděláme to u vás.
1: No, ještě, že nejsme nějaký malý blbci, aby jsme na tohle naletěli. Víte?
0: Na to může naletět nějaký idiot.
1: Jo. Kdo, co?
0: Idiot, že na to může naletět nějaký, říkám jedně.
1: Co to je idiot? No. Jo, idiot.
0: Naletět,
1: no. Jo, to je pták, to já vím.
0: Ne, tak. Idiot, to je člověk, jako vy a já, člověk.
2: Co se týče auta, tím jsem pořád někde. To mám i já takového šoféra svýho, který se mnou jezdí, kamarád je to, jo, jmenuje se Pavel, je strašně šikovný, příjemný člověk, jo, ale on netrefí teda, ale ani omylem. On má sježděnou celou republiku jednu i druhou křížem krážem, ale my vždycky, já usnu, jo, pravidelně, jak jsem říkal, v autě usnu, probudím se, říkám, kde jsme, Pavle? Nevím. A říká, teď máme za hodinu představení, říkám, já vím, no já už koukám do mapy, nevím vůbec, kde jsme. A říkám, no to je strašný, ale zase jsme viděli. to zase Jindra, ten druhý šofér, který se mnou jezdí na Moravě, ten je výborný, to je takový pohodový člověk, který už teďka z takového roztržitého kluka vyrostl v seriózního člověka, který se tváří jako manažer absolutních hvězd. Čili on má dojem, že jede s Michaelem Jacksonem trošku. Jo. Podle toho se tak jako chová, když někam přijde, tak má, dělá uličku a tady má ten šlauch od toho telefonu v tom uchu takhle, jo. A teď všude furt telefonuje, někam furt něco vysílá, dává pokyny a jo. Je to tak, já mám úplně pocit takový, jako že mám bodyguarda a všecko, jo, kolem mě. Přitom do něho, kdyby někdo křápnul, tak lehne, jo. Ale on dělá ten dojem, že nekřápne do něj nikdo prostě, no. Pak mám ještě jednoho, který se mnou jezdí, to je Martin, a ten zase absolutně všecko stihne, všude trefí, je v pohodě, akorát mě to vždycky stojí strašných peněz, protože on vždycky něco takového vymyslí, že se to nedá nijak jinak, než tam jít prostě, a je to strašně finančně většinou náročný, to, co on vymyslí, no ale... A taky furt telefonuje, furt mu někdo volá, furt něco zařizuje. No, je to úžasné. A pak poslední takový šofér, který se mnou jezdí, ty se urazí, když řeknu šofér, to není šofér, to je můj kamarád, že je Karel Wagner, všichni ho znáte ještě od Hanky Zagorový, že jo. Karel Wagner má tu smůlu, když se mnou vyjede, tak je nejhorší počasí na světě. My jsme jeli jednou do Znojma, byla sněhová vánice a metelice takového kalibru, že my jsme neviděli ne na metr, ale na 20 cm. Před náma padaly trakaře, doslova a do písmene. Jo? To bylo neuvěřitelné, jak to bylo neprůhledné, to bílo. A on nadával, teď já jsem říkal, prosím tě, Karle, šlápni na to, už pomalu prošviháváme, představím. Říkal, jsi normální, se podívej, všude v příkopech jsou převrácený auta a ty na to chceš šlapat. Říkám, právě, tam už do těch příkopů nevejdeme, jeď rychlej. A on furt nechtěl, měl strach. A teď jsme přijeli teda se zpožděním asi 3/4 hodiny, to jsme jim volali už tam, že jedeme pozdě, že tam dorazíme pozdě. Přijeli jsme tam a když jsme přijeli k tomu Znojemskému divadlu, tam stáli lidi a pokuřovali před tím divadlem, věděli, že máme zpoždění, tak chlap se podíval, viděl toho Karla, jak leze z auta a říká, je to dobrý, už je tady, vidím jeho šoféra. Celou sezonu se pohybuju mezi lidma a je to dobře. A já se pohybuju mezi lidma rád. Ale samozřejmě pak logicky na konci sezony hledáte nějaké místo, kde lidi nejsou. A nejlépe, kde nejsou lidi, kteří mluví česky. V loni jsme si říkali, všichni lítají na jih, poletíme na sever. Letěli jsme do Norska a vystoupili jsme v Oslo z letadla. A první paní, která nás potkala, říká, dobrý den, jak se vám tady líbí? Kam je, Ježišmar. Tak jsme nasedli do dalšího letadla, letěli jsme do Bergenu, ještě severněji, procházeli jsme se po náměstí, najednou jel autobus a ozvalo se Friedek Mistek, zdraví pana Donutila. Pak projela Karviná, Poruba a Havířov. Já jsem sedl do lodi a odjeli jsme do fjordu a tam už nikdo nebyl. Je to někdy těžký, no. Taky letos teda jsme letěli na jih, jsme byli na Krétě. Tam chvilku jsme byli dole úplně na jihu v takové rybářské vesničce, kde nikdo nebyl, žádný turista, klid tam byl, kousek do Líbie, jo, co by šutrem dohodil, taky jsme házeli denně, že jo. To si říkal, co kdyby, no, co kdyby ho trefil, jo. Ale tam bylo nádherně, byla tam 112-letá paní, to jsem poprvé v životě viděl, měla 86-letou dceru starší a 79-letou mladší, teď ona je chodila uspávat každý večer. Nádherně vždycky uložila tu starší a zpívala Kalinich ta sa zmutěr na mifizmo a na chronizmu zdavtěr jamu na supo. Zavřela dveře a šla tu mladší. A my jsme ji pak zpívali moravský lidový, pač už ji neměl kdo zaspívat. Ale bylo to krásný až do doby, kdy přijeli 4 Němci. To byly teda 2 Němci a 2 Němkyně, jo? Protože tam ona ta baba jedna, oni ti Němci jsou takový, že můžou všechno. A ona ta jedna, ona měla tak 219 kilo odhadem. Jo? Ale hned šla do naha, jo? Já si říkal, no tohle, teď ten náš malej se na to díval, říkal, tatínku, to je strašný. A on to pozná, jo? Já si říkal, je. Eh. Tam strašný, to je tam taky, tam byla plážička nás, tam když bylo narváno na té pláži, nás tam bylo 9, jo? Teď už nás bylo 13, ale on to by nebylo, ale na té pláži na konci byly hory a za ty hory každý večer zapadalo romantické slunce. Od té doby, co baba přijela, to zapadalo dřív. A já jsem z toho byl nešťastný, já jsem potom říkal, pojď Martin, jdeme. Šel jsem za ní, říkám, paní, oblečte se. A ona říká, ne, je demokracie. Říkám, to si nějak blbě vykládáte, jaká demokracie, oblečte se, já nevidím přes vás na moře. A ona říkala, ne, já si můžu být vyslečená, jak dlouho chci. Říkám, no to teda ne, teď mě tady denuncujete dítě, podívejte se. A Martin dělal, jo. A ona říká, prosím vás, schovejte si to. Říkám, nenadávejte mu. A když chcete slyšet o té demokracii, já vám něco řeknu. Tady ty kréťani, oni jsou divocí. A ty policajti, oni tady mají metrový obušky. Ty přijdou, ty vás zřežou, takže ani do toho Německa nedojedete. Baba oblíkla 4 hektarový plavky a už byl klid. V Kanadě, ve Spojených státech taky, to byla celá řada krásných setkání s krajany. Mě utkvěl v paměti jeden moment, takovým jsme se setkali s jedním panem profesorem, který tam žil dlouho. A ten večer jsme seděli jednou a v jeho nádherném domě, okolo toho domu byl nádherný pozemek, golfové hřiště tam bylo. Kousek odsud bylo jedno z největších jezer kanadských a bylo to nádherný prostě, kde on bydlel. A on mě najednou říká, Mirku, představte si, víte, co se mi teď povedlo. A říkám, nevím, co. Představte, já z toho stále nemohu zpamatovat. Já jsem získal garsonku v Butovicích. Já jsem na něj koukal, já jsem říkal, jestli on si ze mě dělá srandu. Říkám, a co jako? Říkám, já tam budu bydlet, teď si představte, budu stát na tom balkoně a teď se budu dívat na tu Prahu, která je odsud vidět celá a teď se to prostě všechno rozsvítí, to je úžasný pole. Do divadla budu mostit, kam budu chtít. Říkám, že to můžete tady taky, ne? Snad probovat, to není takový problém. Ale tady hraje furt ty stejný blbosti, než stejný, ale tam až budu v té Praze, to bude taková nádhera. Budu v Butovicích, představte to. Tak si říká, kdo se vám tady o ten obrovský komplex bude starat? A jsou správci na to, ale ty Butovice už. Každý máme jiný prostě sny, no.

Já jsem třeba letěl do Ostravy a to bylo takový malinkatý letadílko, že jsem vůbec netušil, že takový letadílko linkový vůbec může existovat. A když jsem nastupoval, tak ta letuška, která tam stála ostravská a žvíkala žvíkačku, tak mě trhala tu palubní jízdenku a říkala mě, tož dneska jste si teda vybral den. A říkám, proč? Tož to letadlo a to počasí. Říkám, něco je s letadlem? Což mi to nesmíme tím pasažírům tak říkat. Však uvidíte. Jestli teda uvidíte. Já jsem měl takový strach, já jsem do toho letadla vstupoval po těch schůdečičkách, do toho malinkého letadílečka, když jsem tam vešel doleva, jsem se podíval, 4 židle tam byly, doprava 4 židle. Nikdy jsem tak malý letadlo neviděl, opravdu ne. A ani takový uspořádání sedadel. Na opěradle každého toho sedadla byla taková kapsa a v té kapse byla otevřená Coca-Cola, aby jsme asi měli jako radost. A to sedadlo se nedalo sklopit a přede mě si sedl takový ostravský medvěd, který nebral v potaz to, že se to nedá sklopit a sklopil. A mě ta Coca-Cola hrkla do kalhot. Já jsem měl sebou jedny, od té doby vozím minimálně 3. A pak už to bylo veselý, ten zbytek toho letu, protože zbytek toho letu mě ta letuška sušila. A to zase jako pasažer takového letu si můžete vybrat, kde jste ještě vlhčí. Já mám štěstí na ty lidi z té severní Moravy. Tam taky nastoupil chlap do letadla, říká, pane Donutil, já se vám divím, že sebou vezete manželku. Já říkám, proč? Tož já vám něco řeknu, bez manželky, to je dovolená jak víno. Dovolená jak víno. Jedu do Izraela, tam jsou pěkné baby, pěkné hotely, pěkné moře, pěkné památky, rozumíte, do toho pěkná baba, víte, jak já si užiju. Já říkám, já se taky užiju, já mám manželku pěknou, starostlivou. No právě, rozumíte, ta se vám bude do toho montovat, nic z toho nebudete mít. Vyhoďte ji, dokud je čas. Moje žena stála opodál a říká, nechci si těch keců, pane, starejte se o svou manželku. No vidíte, a už mě buzeruje. A to jsem jenom já. To potom přijdete na řadu vy a vzpomeňte si na mě ke koncu pobytu. Budete říkat, ten chlap měl pravdu, kdybych tu byl bez manželky, dovolená jak víno.

Nejvíc jsme toho nacestovali autobusem. My jsme s tím provázkem vlastně sjezdili tisíce a tisíce kilometrů autobusem. Pamatuju si přímo zřetelně, jak jsme jednou na celnici, to jsme projížděli někam do NDR a dál, tak jsme tam stáli jako na ty celnici a tam jela výprava nějakých ostravských horníků, kteří jeli za rekreací někam. A ten průvodce seděl na tom prvním sedadle a říkal jim, to, že já bych vám chtěl říct jedno, ty celníci, to jsou normální lidi, tak jako vy, jako já. Oni nemusí mít vždycky náladu na to, aby se oni bavili. To znamená, chlapi, vy se teď nebudete smát. My budeme sedět takzvaně zaraženi, bo to nemá smysl, aby jsme těch celníků naštvali. Jak jich naštveme, oni nám přijdu i na to, co nevezeme. Nemá smysl je zbytečně rozčilovat. Čili seďte normálně zaražení, jak vidle v hnoju. Nehýbajte se, dívajte se před sebe a to je jediná cesta, jak se přes ty hranice tam i potom naspět dostat. Já jsem si tohleto zapamatoval a kdykoliv my jsme potom přejížděli hranice, tak já jsem dělal průvodce a dělal jsem tohohle chlapa a hlásil jsem tyhle ty pokyny a instrukce a všichni jsme se podle toho chovali a seděli jsme jako zaražený vidle v nohy a oni nás vždycky pustili. Ale musím říct, že jako ve spoustě věcí nám pomohl Franta Kocourek, o kterým já strašně rád povídám, protože na něho hrozně rád vzpomínám a musím říct, že nás dostal ze spousty šlamastik, protože jako on vždycky ještě než nám stačili otevřít kufr, tak on ty celníky tak zblbnul, jo, a tam vykládal jim takový voloviny. Hoši děláte, chodíte za babama tady, jako na hranicách, jako jo. Ne, mi by to zajímalo, kde to tady děláte, v mlází, nebo je táhnete do domečku. Víš, já vás tak pozoruju, do věcí tady jsou nějaký babí vůbec, jo, to by mě zajímalo. A oni už s ním vedli řeč a říkali, to víš, že jsou, jsem chodí. A prosím, jde kice, a jak starý člověk, a odkud to vedete, jo? Chodíte na zábavy, jo? Trsáte radši jazz, nebo co máte radši, jako jo? Chodíte tak jenom postocháte dechovčičku, když tak bychom vám něco dovězli a tak, kluci, to je panečku, s váma je povykládání, já jsem si v životě tak nevykládal. A furt se díval, jestli už máme všecko, protože už to je nabalený, všechny už to máme zpátky, jak jsme to měli, tak řekl, no nic, hoši, nemáme čas, mějte si, příště až pojedeme, tak se zastavíme, to je. Čau, kluci, a pořádně si to tady užijte s těma babama. My jsme nasedli, odjeli jsme a bylo zachráněno, jo. Ale nebýt toho Franty, tak jsme mnohdy měli velký potíže, to je pravda. Taky, když už toho Frantu vzpomínám, tak musím vzpomínout na to, jak jsme jednou přijeli do Itálie a oni nám vykradli autobus. Komplet. Po příjezdu, hned nám to vykradli. Franta říká, ty, podívej se, Miro, uděláme jednu věc. Oni vykradli autobus nám, my ukradneme něco jim. To je jediná možná pomsta. Říkám, ale ty zloděje, Franto, neznáš. Já byl naivní v tomhle, jo. Říká, pojď si, zloději jsou všichni, jo. Musíš si to pomenovat tak, že zloději jsou všichni. Na každého, na kterého si tady podíváš, který jde kolem, rozumíš, to může být eventuální zloděj, čili my jdeme a krademe, jo. Já říkám, Franto, já na to nemám, já to neumím, já jsem v životě nic neukradl, tak se to naučíš, já jsem taky nikdy nic neukradl, pojď si, ale zloděj a okradu s radostí, jo. Přišli jsme na trh, on uměl perfektně italsky, on se dal do řeči s prodavačem, který prodával džíny. On se ho začal vyptávat, jako, že co tady máš, a jaký džíny a tohleto. A teď mě říkal, ber tam čtvery, potřebuju pro šéfa z uhelných skladů, jo? Pro manželku, pro děcka, jo? Čili tam čtvery džíny, tam lupni do tašky, já se zatím s ním budu bavit. Jo? Takže jak si máš, chlapče, to víš, a ten tam, ale to víš, no tak žiju, tak z ruky do huby, a to já taky tam u nás, Franta, víš, my se máme zrovna, tak máš už tam ty džíny? Říkám, ne, nemám, jako, jseš blbej, tak to ber, člověče, kdo tady má tvrdnost s ním do děcka, on je hrozně nezábavný, rozumíš, asi. No a tak co, keko, za jako, stai io succede fem forse di manere che di sonato si riesco a nemorarmi vendichero questo oltraggio con la gelosia sa che tutto finisce per guarirsi soltanto la morte de... tak máš tam ty džiny, říkám, nemám, já ti na kopu neblbni, promiň prosím tě, řekl mu promiň prosím tě tomu prodavačovi a narval si tam sám troje džiny. Ten prodavač už byl tak blblej normálně, řekl, nic se nestalo, my jsme odešli, mu to došlo asi za 3 hodiny.

jednou v Německu titulní strany všech novin patřily takové situaci, která se tam stala. Tam je vždycky takový jeden den v týdnu, kdy lidé vynesou z domu všecko, co doma nepotřebují. To znamená trouby a ledničky a mrazničky a mikrovlnky a televizory. A jeden čas tam Češi proto jezdili. A teď tam byly takový tetiny, tam jeli na zájezd, jo, a udělali si čurpauzu a objevili tam mikrovlnku, jo. A říkali, pojď se, a ona je funkční, bliká. A tak ji naložili a odvezli. A asi po 5 kilometrech předjeli před ten autobus němečtí policajti a báby zatkli, protože oni jim odvezli radar.

Byl jsem ve Francii na mistrovství světa, tam jsem zažil úžasný zážitek. Já jsem šel, představte si, ve městě, který se jmenuje Montpellier, šel jsem po ulici a tam seděl dědek a pil pastis v hospodě. A já se tak na něj dívám, říkám, Herko, to je chlap, já ho znám od někud, ale nevím odkud. A pak mě to docvaklo. To byl monsieur Michel Galabru, ten, co hraje velitele četníku ze Saint-Tropez, z Louis de Funès. Říkám, to snad není pravda. Tak jsem šel k němu a teď mi to nedal. Já jsem říkal, já musím aspoň pozdravit. Říkám, bonjour, monsieur Galabru. A on, bonjour, tam seděl sám, jo, byl pocintaný od toho pastisu. A no, takový, to dla mě, no, tak přišlo neskutečně, že se s ním vidím. Jo. A on řekl, asi je vůbec, kdy vy byli. Tak jsem si sedl vedle něj a představil jsem se, řekl, že jsem herec. Oh, vous êtes acteur, oh, très bien. Comment s'appelle? Říkám, Miroslav. A on říkal, Miroslav, asi je. Tak jsme si začali vyprávět a já jsem říkal, že je to báječný a že ho tady máme všichni rádi. A kolem chodili lidi a klepali mu na rameno a podepisoval se. A on říká, co děláte dneska večer? A víš co, budeme si týkat, já jsem Michel, ty jsi Miroslav, tak si budeme týkat. Říkám, to nejde, ale co by to nešlo. Tak jsme si začali týkat s Michelem, 72-letým fenomenálním, pro mě skvělým hercem. A on říká, večer tady hraju divadlo. Říkám, to je skvělý, tak já se přijdu podívat, jestli můžu, já mám dneska večer volno, přijď. Říkám, kde to je, to bys nenašel, kde bydlíš, říkám, v tomhle hotelu, já pro tebe přijedu v 8:30. No. V 8:30 tam byl přistavený s autem, sedli jsme na auta, přijeli jsme tam, on všem řekl La Place pour Monsieur Miroslav, oni mi dělali koridory, já jsem chodil, to se ukláněl na všechny strany. Ten ředitel toho festivalu, to byl festival Théâtre Jardin v zahradách, krásný léto bylo, tam hráli divadlo a on se mě ptal, ten ředitel toho festivalu, kolik let se znáte s mistrem? Já říkám, asi 30 minut a on říká, to není pravda, říkám, asi to taky myslím. A po představení mě představil manželku, která obdivuje Čechy a český hudební skladatele a je operní pěvkyně. A pak jsme šli na večeři a po večeři jsme dlouho ještě seděli a on říkal, přijeď na dovolenou a to. No já jsem, můžu vám říct jednu věc, abych tuhle tu kapitolku uzavřel. Vlastně kdykoliv jsem se setkal s nějakou hvězdou, tak vždycky světově proslulou, tak vždycky jsem měl dojem, že jsou to naprosto obyčejní a skromní lidi. Když jsem se na filmovém festivalu v Karlových Varech, abychom necestovali daleko, potkal s Michaelem Douglasem, což je secakramensky proslulá světová superhvězda, tak jsme si sedli a povídali jsme o kdečem a on mě řekl, zítra jedu do Prahy. A říkám, já taky. On říká, tady mám letadlo. A říkám, tady mám auto. A on říká, tak půjdeme na večeři zítra. Já jsem si myslel, že to tak jenom, aby řeč nestála. A on přiletěl do Prahy, zavolal a šli jsme na večeři do malostranské restaurace. Tak jsme tam seděli, večeřeli jsme, dívali jsme se na ty malostranské střechy. On říkal, všechno v té Americe máme, čověče, ale tenhle pohled bych koupil. Já říkám, ten zůstane tady, Michaele. A jedli jsme, jo, a jak tak jíme, tak najednou se zvedla paní, a nastala sláva po Česku, jak já tomu říkám. Přišla k nám, uklonila se, říká, promiňte, prosím vás, pane ředitele, že ruším. A já, nezlobte se, jenom tak jako, že obtěžuju, nemohl byste se mi podepsat? Já jsem prostě vyrostl, já jsem se podepsal před tím Douglasem na to, že na ten papír. A Michael si zdvořile osušil ubrouskem rty a vzal tušku a ta paní odešla. On nedal na sobě nic znát a jedli jsme dál a přišla druhá, třetí, čtvrtá a pátá a všichni si mě nechali podepsat a jeho si nikdo nevšiml, což bylo logicky, pač koho by napadlo, že tahle superstar sedí na malý straně, vedle donutila. Říká, někdo tam sedí, no bože, no, ale jako to bylo neuvěřitelný a já jsem se furt podepisoval a on ne. A on mi říká, jsi tady člověče slavný? A říkám, nestěžuju si. A on... on který do té doby dělal, že tam není, tak najednou se začal tak jako zviditelňovat prostě. Začal mávat rukama, přehazovat nohy a teď šel takovej Holanďan z toalety a teď ho uviděl a zůstal na něm úplně viset. Teď mu to v té holandské makovici šrotovalo a říká, excuse me, are you Mr. Michael Douglas? A on s takovým zadostí učiněním řekl, yes, I am. V ten moment nastala sláva světová, protože všichni ti, co tam seděli a do té doby jenom tak jedli a občas si za mnou přišli pro podpis, se najednou zvedli, dostali šílený výraz v obličeji, rozběhli se a zadupali ho do země. Já jsem po něm dojedl večeři a šel jsem domů, protože...
už jsem tam neměl co pohledávat.

Tady je to jinak, protože tady, když v Praze probíhal všesokolský sled, tak já jsem vstoupil do vagonu metra, kde jela skladba Ženy a život. Byly holky čtyřicítky, tam měly kužele a děti. Já jsem tam vstoupil a ta jedna říká, podívejte se, kdo nastoupil. Teď se to zavřelo, jo, a já to 18krát s těma holkama jel z konečný na konečnou. A ten průvodčí vždycky na ty konečný přišel a říká, nechcete si už vystoupit, jo? A já jsem říkal, já bych šel, ale oni asi nechtějí. A oni říkali, ne, on ještě neviděl tohle. A

0: předvedli celou tu skladbu, já jsem to znal naspamět, že jo. To je sláva po česku, no.
1: Pokud byste měli problém s elektrickým proudem, tak vám mohu doporučit jiný způsob výroby elektřiny, protože tohle to je každý, kdo má základní vzdělání a zná tak trochu gymnaziální nebo středoškolskou fyziku, tak ví dobře, že se jedná o statickou elektřinu. Ale často máte v baráku cirkulárku nebo něco takového a potřebujete třífázový proud. Není to žádný velký problém. Jsou k tomu potřeba dvě žehlicí prkna, otec, strýc a dědeček. Otec a strýc si vemou kožené kalhoty a fázově posunutí o 180 stupňů jezdí po žehlicích prkne. To znamená, když je otec dole, strýc se teprve rozjíždí. Ve špičkách má každý ještě na klíně kocoura, kterého hladí ebonitovou tyčí a tím vyrovnává špičku. Dědeček v bytě zdánlivě nedůležitý je důležitý, ten nedělá nic, sedí na stole a dělá nulák.
2: Jsme se s Jirkou Krampolem vlastně sešli náhodou, protože já od roku 72 hraji v Semaforu takové představení Zavěste prosím, volá Semafor, který je založeno na otázkách diváků. A Jirka Krampol tam začal docházet jednoho dne jako host, ještě jako člen divadla Na zábradlí. A nějak se mu ta atmosféra Semaforu zalíbila, začal mě nosit takové drobné dárky, potom větší dárky, potom přines úplně veliký dárek a požádal o angažma. Jsem říkal, výborně, Jirko, můžeš tady zůstat, ale my si tady všechno píšeme sami, tak než něco se píšeme spolu, tak jsem vyndal se šuplíku hru, kterou jsem o společné dovolené napsal s doktorem Plzákem. Tedy to byla normální dovolená, on tam měl svoji ženu a já taky, ale oni byli spolu a my dva taky a tak jsme psali. A to je hra, jak znáte doktora Plzáka, plná sexuologických problémů. Jirka Krampol tamhle hraje hlavní roli a jde mu to velice dobře. Jirko, prosím tě, ale pojď sem, já bych si s tebou přeci jen ještě chtěl pohovořit. Odcházíš jeviště, mně se zdáš dneska nějaký takový smutný. Co je s tebou?
3: Já jsem se ráno probudil a zjistil jsem, že vypadám jako eskimácká babička po velice dlouhém zimním spánku.
2: Jestli chceš, abych ti to vyvracel, tak to nebudu. No, ačkoliv ty nevypadáš jako eskimácká babička. Ty vypadáš jako babička eskimácký babičky.
3: Hele, Slávku, jak na tebe koukám takhle z profilu, tak ty, kdyby si do toho raťafáku dostal žihadlo, tak ty by si vypadal jako náčelník Sioxu, rychlý brejle na váleční stezce.
2: To je možná dobrý, ale to není možný, protože já mám modrou knížku, víš.
3: Já si dělám legraci. A víš, co je nejlepší?
2: No.
3: Nejlepší je být mladá, krásná holka.
2: No to asi jistě, no to jo. Jenže to nám dvěma už se nemůže podařit. My s nima můžeme na nejvejš tak trochu kamarádi.
3: Jo, ty myslíš jako vylepšit si podzim života?
2: No jistě.
3: No tak to nejsem proti, ale jak bys to chtěl udělat?
2: No o tom se právě chci poradit s tebou, ty jsi měl přeci se ženami vždycky úspěch.
3: Jo,
2: no. No nebuď skromný, to ne, na tebe to přeci už prozradil na besedě profesor Zdeněk Nédlí. Je to pravda, vy? Já si myslím, že bychom na děvčata měli jít nějak přes řeči. Těžko je můžeme brát třeba na plovárnu.
3: Proč?
2: No to jsem zkoušel.
3: A co?
2: No co?
3: Studená voda nebo
2: ale
3: co?
2: Ale voda byla dobrá, tam jsem ani nevlez. Ale dal jsem se s jednou dívkou do řeči, vypadalo už to slibně a najednou ona se mě zeptala, pane Šimku, proč vy jste vlastně dneska nechal doma svaly?
3: A co ty na to?
2: Začal jsem se trapně vymlouvat, že jsem ti na den půjčil a takový ty. To nebylo ono. Prostě já si myslím, že my, co pracujeme převážně hlavou, my bychom se měli svlíkat jedině u lékaře. A to ještě za plento, aby jsme nepostrašili sestřičku.
3: Hele, a co je vzít na lodičky?
2: Lékaře?
3: Ale. Děvčata?
2: Na lodičky, jo.
3: No.
2: Hodně daleko od jezu.
3: Proč?
2: Když se to veslovat proti proudu a ještě se vytahovat a ve světácký hovory, to v našem věku nemůžeš stačit.
3: No dobře, tak lodičky škrtám a nedávám jiný návrh. A co oslovit děvčata takhle v metru?
2: Radši mezi stanicemi, aby nemohli vystoupit.
3: Proč?
2: No proč, já už jsem je v metru taky oslovil.
3: A co říkali?
2: Nic, pustili mě sednout.
3: Ale Slávku, neříkej mi, že neexistuje způsob, aby dva kluci, teda myslím kluci našeho věku, nesehnali dvě mladé hezký holky.
4: To víš, že ten způsob existuje.
3: No tak.
4: A stojí to děsný prachy. Prasknou na to veškerý úspory, musíš takzvaně rozbít prasátko.
3: Tak to ne, na úspory nešáhnu, protože já peníze potřebuju na léky.
4: Jo. Jak na tebe koukám, to už si na ně šáhnul, ne?
3: No zatím ne, ale počkej, hele, já mám nápad. Co odvez děvčata na Petřín do Bludiště?
4: Do Bludiště? A co, to tam budeme ráno schovávanou nebo se hledat?
3: Ne, no tam bychom mohli svý obličeje svést na zrcadla.
4: To jo, a co potom venku? To by si holky myslej, že jsme si vzali zrcadla sebou.
3: Tak počkáme, až se setmí a odvezem děvčata rovnou do domu hrůzy.
4: Mně se to zdá blbý, ne první večer je tahat ke mně domů.
3: Já nemyslím k vám do paneláku, já myslím k Matěji, na pout.
4: Jo, ty myslíš do strašidelného zámku.
3: No.
4: No to by šlo možná, protože tam už mě nabízeli, jestli to nevíš, angažmá před 5 lety.
3: Proč to nevzal?
4: Já to vzal. Odbory se tenkrát postavili proti, že prej se mě v ostatní strašidla bojej.
3: Ale nepřeháněj, ty jsi docela milá osoba.
4: No já si to taky myslím, pan Šrámek to taky říká.
3: Jo.
4: No jistě.
3: Já totiž, hele, ty potvrzuješ dokonce jednu moji teorii.
4: Jakou? Ty máš teorii nějakou?
3: No jistě, no, že každý člověk připomíná nějakou figurku z Disneyovky.
4: Neříkej, kterou ti připomínám já.
3: No ty právě jsi výjimka, která potvrzuje pravidlo, žádnou.
4: Jak to?
3: Tebe, kdyby Disney chtěl nakreslit, tak si udělá na ruce uzel.
4: No jo, to je výborný for. Hlavně, že nakreslil už tebe.
3: Ne.
4: No jistě, ty jsi úplnej pes Pluto, hlavně když kejcháš. Hele, Jirko, dohadujem se stejně zbytečně. My si musíme už konečně přiznat, že nám dvěma může zpříjemnit podzim života už jedině teplou kamen.
3: To je fakt, ale budeme se snažit, aby nám přikládali mladý, nesmírně krásný, ale hlavně inteligentní děvčata.
4: To je ona mezi náma. Na ty inteligenci bych vůbec netrval.
3: Taky ne.
5: Tady je úlovek až z krkonošské pravdy. To byste vůbec nevěděli, že z takového vyšlo. Jsem náhodou přišel do jedné chaty, kde mi to dali, kde jsem si to přečetl, líbilo se mi to. V pasti se to jmenuje. A je to zajímavé, je to o divadelní hře, která se hraje v Praze. A taková recenze jde právě v krkonošské pravdě. Dá se říci, že se stalo pravidlem, že členové pražských divadel přivážejí divákům hodnotné kulturní zážitky, umocněné výbornými hereckými výkony. Všechny tyto znaky mělo i pondělní představení divadelní hry Alfonze Sastra, kterou uvedl klub pracujících provedení členů realistického divadla v Praze. Diváci tleskali výborným výkonům všech herců, ale teď je pár teček. Teď je takový odstavec, jako nic tam není, a pak je napsáno, ano, je tu ono slůvko, ale zase pár teček a zase nic. Když bylo v novinách třeba z Rakouska-Uherska nic, tak to znamenalo, že to bylo zabaveno, cenzurovat. Tady to nepřipadá v úvahu, či tady to je záměr té redakce Krkonošské pravdy. Tentokrát znamená poněkud rozpačitý dojem to ale diváků z celého představení. Čím to bylo zaviněno? Výkony herců byly výborné. Snad to bylo tím, že se na jevišti příliš jedlo, snad se příliš nedůvěřovalo, snad přišel závěr příliš nečekaně, snad se divákům zdál děj příliš nekonkrétně zasaden do života, které z těchto snad si vybral divák pro sebe, záleželo jen na něm. On je přece jen náš první kritik, Budeš.
6: Rád požádán, abych, až budu mít čas, zamyslel se nad tématem, které mnohé zajímá, totiž nad tématem obchodu a obchodování. Najmě abych srovnal obchodování v současnosti s obchodováním ve středověku. No, mám-li nějak začít, je třeba si uvědomit, že v raném středověku nám ještě přetrvával takzvaný směnný obchod. Co to bylo? Položme si otázku, co to bylo.
7: Upadly klíče.
6: Mě nezajímá, co ti upadlo, já se ptám, co to bylo směnný obchod.
7: Směný obchod, vážení přátelé, co to mohlo být, že? To byl obchod na směny.
8: Směný obchod, obchod na směny, jak na směny?
7: No jak na směny, no, šel jsi to koupit dopoledne a dostal jsi to až k večer.
8: No kolego, to předbíháš, to už jsi v současnosti. Já hovořím o raném středověku. Směný obchod, to byl obchod výměný. Podívej se, ty máš, dejme tomu, prasa.
7: No, chtěl bych.
8: No, prosím, máš ho. A potřebuješ mléko z mojí kozy. No. Kolego, ty zabiješ prase?
7: No, to bych neudělal. Já neublížím ani kuřeti, natož praseti.
8: No, tak prosím, tak nedostaneš mléko z mojí kozy.
7: Já ho nechci, já kozí mléko nepiju.
8: No, ale to spolu nemůžeme obchodovat, když ty se nemůžeš přemoct a napít se trochu kozího mlíka.
7: Já se třeba přemůžu, já se i napiju a nechci, abych zabíjel nevinný prase.
8: Pochop, že já ti to mlíko jinak nedám, když ty to prase nezabiješ.
7: Aspoň se domů musel přemáhat.
8: Přátelé, vidíte, že směný neboli výměný obchod nebyl jednoduchý, protože leckerý beran, který vlastnil prase, si postavil hlavu jako osel a nechtěl kozu. Snad proto byly zavedeny peníze. První peníze byly kovové. Zde mám ostatně někde ukázku takové drobné kovové mince. Zde je. Tyto kovové mince byly nejdříve zlaté, ale protože se kradly, tak se přešlo na stříbrné. Zajímavé je, že dneska nemáme peníze ani zlaté, ani stříbrné, ale kradou se pořád. Že? Kolego, tady byla ta mince. Kam zmizela?
7: Co to?
8: Tady byla ta mince.
7: Kolik?
8: No teď tady ležela a nikdo jiný tady není, než jeden z nás jí musel říct.
7: Co?
8: No tak kde je ta mince, kolego?
7: Kulatá?
8: Kulatá byla, no, hnědá, tradiční.
7: Hnědá?
8: No.
7: Tak to je ona.
8: No.
7: To je ona.
8: A jak se přestěhovala do kapsy?
7: Pardon, kolego, to je zvyk.
8: Trapný zvyk.
7: Trapný zvyk.
8: Trapný zvyk.
7: Trapný zvyk.
8: Trapný.
7: Ale zase to vináš.
8: Kovové mince měly ještě jednu nevýhodu. Byly těžké a každý boháč se nadřel.
7: Že? Jak to, kolego?
8: No, nosil u sebe ty těžké kovové mince. Snad proto dneska máme peníze papírové a každý snadno nese to, co si vydělá. No a teď bychom chtěli se vyjádřit o obchodování v současnosti. Je třeba si uvědomit, že i toto obchodování má své problémy. Zejména jsou to vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Ovšem největším nešvarem dnešního obchodování, jak se alespoň my dva domníváme, je schovávání nedostatkového zboží pod půl. Vejděte prosím se mnou na okamžik do improvizovaného krámku, kde prodavačem je jistý nechvalně známý vedoucí Luděk Sobota. Dobrý den.
7: Nemáme.
8: Víte, to tak rychle. Já se chci zeptat, jestli nemáte jablka.
7: No vidíte, jak jste se strefil, nemáme.
8: Nemáte, no. Tak mi něco vysvětlíte, ano? Co ta paní, co vycházela z krámu přede mnou, že jablka nesla?
7: No páč, to byla moje známa.
8: Takhle.
7: Co to kecáme? To byly její soukromí ze zahrádky.
8: Jo, její soukromí jablíčka ze zahrádky, ano. A proč je nosila k vám do krámu?
7: No páč, mi je přinesla ukázat, abych jako prodavač zelení je viděl, jak jablka vypadá.
8: To je podivná výmluva teda. Takže vy jablka nemáte?
7: No nemáme a pokračujte si laskavě v krasojízdě, víte, my tady máme plno práce, kdyby každý přišel okounět, tak kde
8: jakou
7: byste...
8: práci, no, jsem tady v krámu sám, ne?
7: No, sám se tady jste v krámu, ale my tady ve skladě máme práci, tam musím rovnat jablka.
8: Jo, rovnat jablka.
7: To jste neviděl, že se rovná jablka někdy.
8: Aha, nikdy, víte, no. Takže vy máte jablka.
7: Chcete
8: rovnat, že?
7: Já jsem si to spět s bramborama.
8: No takhle, teďte si to s bramborama, tak no. Mi dejte brambory.
7: No prosím pěkně.
8: Já nechci tady ty z krámu. Budete dolů do skladu a dáte mi ty, co budete rovnat.
7: To nejsou brambory, to jsou jabka.
8: Tak, já jsem vás definitivně chytnul na švestka.
7: Švestky taky nemáme.
8: Já nechci švestky, já chci jabka.
7: Vy nevíte, co chcete, člověče. Chcete švestky, jabka nebo brambory?
8: Samozřejmě jabka.
7: To by mohl říct každej.
8: Protože já to začínám jít od vás dost.
7: A ještě byste chtěli jabka chamtivče.
8: To jste to řekl chamtivče?
7: Ne, já bych chtěl šťastivče. Jako šťastný člověče chtěl jsem vám gratulovat, že jste konečně sehnal jabka.
8: Víc jsem je nesehnal.
7: No ale málem.
8: Vy mě provokujete. Přineste mě k ním přání a stížnosti.
7: Jo, to víte, že já vám přinesu a vy tam napíšete, že jsem vám nechtěl prodat jabka.
8: Přinesete ji.
7: Nepřinesu.
8: Přinesete.
7: Nepřinesu, to kdyby šlo tímhle tempem, tak za chvilku na mě zavoláte státní kontrolu.
8: Já bych ji zavolal stejně.
7: To se vám dovolá, když jsem vám to poradil.
8: Ale
9: Heleďte, říkám, že bych jí zavolal stejně.
7: Čestný slovo?
9: Čestný slovo.
7: To vám radši prodám ty jabka. Oni mi mohli totiž velmi lehce přijít na to, že mám manko.
9: Vy máte manko?
7: No, čerství, kolik chcete?
9: Dejte mi dvě jabka, co se tady bavíme.
7: Dvě jabka, on tady kvůli tomu dělá takovýhle malér, člověče.
9: To je moje věc, kolik si jablek,
7: ne? To jste mohl říct, ne, tady jsou dvě jabka, hotovo, no.
9: No jaký hotovo, snad je zvážíte,
7: ne? No teď je vážím, já mám si v rukách, pane. Dvě jabka, to je 80, 95 a 120.
9: Vy to neříkejte mi tady míry svý přítelkyně a řekněte mi, co jsem dlužnej za dvě jabka.
7: Za dvě jabka 13,60.
9: Za tohle to 13,60, není to trochu moc?
7: No, já to manko uhradit musím, ne?
9: No prosím, hlavně, že jsem se nal jabka.
7: No, buďte rád, že jste rád.
9: Říkáte 13,60, uděláme to jinak. 13,60, no. Dejte mi k tomu jednu švestku a necháme to za 15.
7: Se švestkou to bude za 16.
9: Jak to za 16?
7: Já počítám zálohy na pecky.

0: miele, modlićki. Padáte mi z ruky, padáte mi z ruky, z ručičky. Co myslíš, teďko přijdou všichni?
1: To nemůžu vědět. Přemýšlím, jak je oslovit. Pro začátek jim řeknu přátelé. No a pak se uvidím.
0: Řekni jim drazí, taťko, za to nic nedáš.
1: Drazí? No to by šlo.
0: Ty, taťko, ještě můžeme zhasnout a dělat, že nejsme doma.
1: Nic takového. Je to sice kruté, ale musí to být. Kolik přijíždí ten vlak, mamko?
0: 7, taťko.
1: To znamená, že ten, kdo přijel vlakem, už je tady. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Mé jméno je Pícha Ladislav.
0: Láďa!
1: Já jsem Žíla a to je moje choť. Posaďte se, pane Pícha.
2: Já jsem dostal tady ten dopis, abych se dostavil, že nebudu litovat.
1: Souhlasím. Dostavil jste se na správnou adresu.
2: A vypadá to, že nás přijde ještě víc.
1: No tak není jisté, kolik se nás sejde, ale doufáme, že tu nebudete sám.
2: A co vás vedlo k tomu, pane Žílo, že jste napsal zrovna mě?
1: Jen trpělivost, všechno se včas objasní.
2: Aha, tajemství. A víte, že jste kápli na toho pravého?
1: To víme zcela bezpečně.
2: Já totiž sám rád takové věcičky organizuji.
1: Jaké věcičky máte na mysli?
2: No, výlety s překvapením, bojové hry a tak.
1: Výlet s překvapením? No, dalo by se to tak nazvat. Viď, mamko.
0: Bože, bože.
2: To není vůbec nic hrozného. Loni jsem organizoval bojové pochodové cvičení pro naši školu. To se dělá úplně jednoduše. Každá třída dostane několik obálek. Teď v první obálce třeba stojí ostrým pochodem na mšeno.
1: Kolik máte hodin, pane Pícha?
2: 70 přesně.
1: No, dobře. V kolik přijíždí ten autobus, mamko?
0: 7:07, taťko.
1: To znamená, že ten, kdo přijel autobusem...
0: Už je tady.
2: Hejte, neměl bych se schovat, já se schovám, ne?
1: Seď a neblbni.
3: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
3: To jste mi poslal vy to psaní?
1: Ano, já. Vy jste, tuším, pan...
3: Síra Bedřich.
0: Beda!
3: No, já vlastně nevím, kvůli čemu sem jedu, protože já toho prodávám víc, ale počítám, že máte zájem o tu parcelu.
1: Klidně se posaďte, pane Síra, tohle je pan Pícha.
3: No, podívejte se, co bychom kolem toho chodili. Místo je to pěkný, je tam rybník, je tam les, no pochopitelně nejste sami... Kdo o to má zájem, takže levný to nebude.
0: Jak je daleko na dráhu?
3: Ta parcela leží hned u trati.
0: Tak to je krásné.
3: Na nádraží to s Katkou přes les hodinku a půl. Mimochodem, zaplatil jsem 20 korun za autobus, to mi doufám někdo uhradí.
1: No jo, to víte, že ne.
0: No.
2: No tak já vás tedy na jednu stranu chápu. Vy jste dostal dopis, abyste se dostavil na určitou adresu a vás teď pochopitelně zneklidňuje, že nevíte, co se z toho vyklube.
3: Tak to mě pochopitelně zneklidňuje.
2: No jo, ale to je na tom právě to pěkné, pane Dreslík.
3: Síra.
2: Síra. Podívejte se, co byste ku příkladu dělal dneska večer, nebýt toho dopisu?
3: Tak hlejte, do toho mám vůbec nic není, co já bych dělal. Jestli chcete cement, seženu cement. Jestli vám jde o krytinu, bude krytina, ale v tomhle to musí mít jasno. To.
2: Já bych například teďko koupal děti. Tedy mám děti rád, to je pochopitelné. Jinak bych si taky těžko zvolil učitelské povolání. No ačkoliv. Ale víte, někdy je to trochu moc. Po celodenním vyučování koupat 3 děti najednou, to vám taky z ničeho nic ujedou nervy, a jak tak ty na nic se piští a vřeští, tak já... Šup hlavičku pod vodičku.
0: Ale ne.
2: A je klid. No ne, že by se utopili, to ne. Ale napijou se.
1: Kolik přijíždí ten parník, mamko?
0: 7:20, taťko.
1: To znamená, že ten, kdo přijel parníkem...
0: Už je tady. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Doktor Turnovský.
1: Žíla.
0: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Doktor Turnovský.
2: Pícha Ladislav, učitel Lužná Lišany.
0: Doktor Turnovský.
1: Žíla.
0: Doktor Turnovský.
3: Žílová.
0: Doktor Turnovský.
1: Žíla.
0: Vás tady ale je. My, sexuologové, máme v dnešní době pomalu víc práce než praktičtí lékaři.
3: Poslyšte, nejste vy z Děčína?
0: Jistě.
3: A vzpomínáte si na mě?
0: Abych pravdu řekl, teď hodem nevím,
3: no, kam vás... No, to já si vás pamatuju.
0: Ano?
3: Jo, vy jste mi tenkrát moc dobře poradil.
0: Ano?
3: Moc dobře.
0: No, to jsem rád. Víte, ono je toho skutečně moc. A zvláště u nás, v severočeském kraji, je manželství v kalamitním stavu. To máte to nahuštění průmyslu, mlhy, exhalace, do toho noční směny, v tom nám ta nevěra bují. My s kolegy v poradně často nevíme, kam dřív skočit. Vás, pane Šílo, jsem si musel vzít jako takový melouch. Naštěstí tady mám kousek vedle jednu velice silnou erotomanku. Těžký případ, takže vás vezmu jedním vrzem.
1: No, mamko, přines to kuře a láhvičky. Mám dojem, že se nás víc nesejde.
2: Jestli dovolíte, prosím. Já jsem velice rád, že jsem se setkal s člověkem právě vaší profesor, pane doktore. Víte, mě totiž zajímají dospívající žákyně.
0: Aha, než tak je... na to pozor, pane učiteli, na to jsou dost vysoké tresty.
3: Tedy, vážení a milí, já jsem z toho jelen. Nejdřív jsem měl za to, že se jedná o parcelu, pak mi bylo řečeno, že bude společenská hra a teď do toho doktor začíná s erotikou. Já vám říkám na rovinu, že jsem ochoten to kuchátko tady ještě sníst, ale pak jdu domů.
1: Tak, tak. Začněme, chlapci. Začněme. Drazí, jsem malíř.
2: To jsem si myslel.
1: Vystudoval jsem, můj milý, u profesora Suchdolského. A přišel čas absolventské výstavy mého ročníku. Mě tam tehdy visel jeden akt.
2: Aha,
1: a sednout a sedět. Ten akt se nezachoval. Respektive někdo ho koupil a já nevím kdo. Něco se však přece zachovalo. Článek kritika Wintra v rozvedech. Mamko.
0: Žílova síla je bezesporu v aktu. Rasance a vášeň tahů jeho štětce v jediném tak robustním aktu, který vystavil, jsou prostě famózní.
1: Koho by to nepovzbudil, chlapci? Pustil jsem se do práce. Mládí, chlapci. Odvaha, chlapci. Síla, vášeň.
3: Chlapci.
1: Všechno bylo. Objevil jsem krásnou modelku. Byla úžasná. Stojí před vámi, chlapci.
3: To jste ještě nebyli na světě.
1: Ano, ano, to jste ještě nebyli na světě. Potkal jsem Markétu na Žlutých lázních a hned jsem věděl. Je to ona. Paže, chlapci, boky, chlapci. Všechno měla takové, jak jsem potřeboval.
3: Ale dlouho mě musel přemlouvat. Styděla jsem se.
1: Styděla se, poštolka moje plaká. Ale nakonec přece jen přilétla do mého podkrovního ateliéru, v něm jsem také bydlel, a já mohl začít svůj osudný obraz. Říkám osudný. Máte možnost dílo spatřit. Mám to já sám.
0: Jistě.
2: No, nejsem sice odborník, mám češtinu dějepis, ale to je obraz.
3: Co byste za něj chtěl, mistře?
1: Není dokončen a nikdy nebude.
2: Tedy to je škoda. To je škoda, pane Žílo. Je to piplečka, já vím. Někdy totiž supluju kreslení. Ale kdybych to dotáhl takhle daleko...
1: Všichni sednou, všichni. A honem. No ty taky. To musím vědět já, jestli to za to stojí, anebo jestli to za to nestojí.
0: No tak, není, pane Žílo, klid, klid. Nic se neděje. Vás možná trochu znepokojuje, že si neustále dělám poznámky. To je tím, že já o těchto těch věcech chystám knihu.
2: Ano, a jak se bude jmenovat, pane doktore?
0: No tak, o názvu nejsem ještě definitivně rozhodnut, ale myslím, že to názvu, tuhle mě to tak napadlo. Co se všechno schumelí mezi dvěma manželi? Chtěl bych se na tu problematiku podívat takovou úsměvnou, možná vtipnou formou.
2: To je hezký název, ale jestli nebude na titulu knížky trošku dlouhý. Já bych to, jestli vám do toho mohu mluvit,
4: prosím.
2: Já bych to zestručnil. Co se schumelí mezi manželi?
1: Drazí,
3: já bych to nazval kumelenice.
1: Drazí, víte co? Myslete si, že tu nejste.
2: Zavřeme oči, jo? Nebo já se schovám. Když hra, tak hra.
1: Láďo, ty mě štveš. Pamatuj si to, ty mě štveš ze všech nejvíc. Drazí, myslete si, že tu nejste. Je květnové odpoledne roku 1936 v mém podkrovním ateliéru. Zde, v těchto místech, pohovka. Přichází Markéta. Toto plátno, chlapci, bylo čisté a netknuté. Čekalo na můj štětec, o jeho štazích napsal kritik Winter v Hrazladech, že mají razanci a vášení. Bylo mi 24 let.
0: A mě 19,5.
1: Říká vám to něco, chlapci? Cítíte to se mnou?
2: Já to cítím.
1: Nebývale teplý květem. Téměř dusno. A pod oknem žalují černí kosové. Dokázal jsem nakreslit jen kontury hlavy. Nic víc. A tak ses narodil i Láďo.
2: Já jsem tomu teď trochu nerozuměl. Jak zněla ta poenta, pane Žíle?
1: Právě jsem ti tady názorně předvedl, jak došlo k tomu, Láďo, že jsi vůbec na světě.
0: No povídej, vypravuj, Ládíčku, jak ses celou tu dobu měl. No,
3: třeba na stravu, jak jsi se měl.
5: Tak moment, já si to tady potřebuji kapku utřídit. Tak vy, pane Žílo, tvrdíte, že tady pan Pícha Ladislav...
1: Je můj syn, ať vám ukáže pravé zápěstí. Mamko, ukaž chlapcům také pravé zápěstí.
5: Aha, a dokládá to mateřským znamením na pravé ruce.
2: A víte, že je to možné?
5: Přiznává.
2: A víte, že je to možné?
5: Přiznává.
2: Ano, je to možné.

0: dětství. Já k vám přijdu, pane Žílo, a vidím tamhle ten stojan. A něco mi říkalo, hrome, že já ho od někud znám.
1: Ale, bodejť bys ho neznal. Vždyť se pojď podívat blíž. No pojď sem. Vidíš tady tu čmáranici inkoustovkou? No kdo pak myslíš, že to jsem taťkovi udělal? A kdo byl za to bacanej? No?
2: To jsi mě tenkrát nasral, kamarád. Teď jsi mi šel vůbec na nervy.
1: A jak to uteklo? Dneska je kluk učitelem.
2: A říkal jsi, že máš nějaké děti.
1: 3. A jak se jmenujou? Teď bába chudera ani neví, jak se ty chudery jmenujou.
0: Alenka, Klárka a nejmladší je Barborka. Tady mám barevnou fotku.
1: O, oh, pěkný. Vy.
2: Samý holky. Jak jsi to dělal, chlape, mizerná?
0: Dělal jsem to na orvo.
2: Cože je z tebe učitel?
0: Tatínek totiž, pane Žílo, chtěl, přesně řečeno, pan Pícha tatínku chtěl, aby byl ze mě učitel.
2: Vidíš, to bych byl do tebe nikdy neřekl.
0: Ne.
2: Ne, ty jsi byl takovej, jaký on vlastně byl, mamko?
1: Takový připitomělej.
2: Vždyť ty se s nám do 4 let podělával. Bylo to s tebou k nevydržení. Ne a ne se naučit na nočník. Vždycky to bylo v kalhotech.
1: Já jsem ti pořád musel vyměňovat pleny.
0: Já vím, to mi nemusíte říkat. Co já kvůli tomu zkusil ve škole. Ale ve druhé, ne, ve 3. třídě, jako když utne. Ale to mi řekněte, jak to, že jsem se vám takhle zaběhl.
2: No všechno se dostaneme, chlapci. Tak tedy modelka otěhotněla. Já jsem se ještě mnohokrát pokoušel pokračovat v práci na obraze, ale pokaždé s týmž výsledkem, který jsem vám tu demonstroval. Nebylo mi souzeno malovat ženské tělo. Neboť kdykoliv jsem je spatřil, zhoubný démon mi vyrval paletu i štětec z ruky a poručil mi běsnit.
3: Taťka byl hrozný, tomu se říká zvýšená erotická aktivita.
4: To já znám, tohleto. Erotika, proč se nás tak mocně týká? Oč by bylo méně bolu kolem kamen, kolem stolu? Oč by bylo více síly pro sekiry, dláta, pily, pro lopaty, pro motiky? Nevidíte erotiky. Já vám řeknu, já nemí tohleto hříšný tělo, tak tady s vámi nesedím.
3: Řekněte, pane, no? Pane Síro, vás já si potom vyšetřím zvlášť. Teď pan Žíla.
2: Celé aktu jsem dokončil pouze hlavou. Takhle pocať to bylo. Když jsme v obchodním domě Ara koupili kočárek, tadyhle provádí.
0: Nebyl bledě modrý s bílým štupováním?
4: Byl.
0: Vidíte, prazážitek.
1: A v tom bledě modrém kočárku s bílým štupováním jsem vás, chlapci, odchovala všechny.
4: Všechny.
3: Počkejte, to jako myslíte nás všechny?
0: I tady tohle.
1: Vás, co jste tady, a ještě Manču a Karlíka, to jsou dvojčata.
2: A žijí obě, právě poslali telegram.
1: Ty moje drobátka, jak už jsou samostatný, jdou na poštu a pošlou telegram.
2: Prosím tě, dítě jim každému 32.
3: Pane Žílo, prosím vás, netrpíte vy občas halucinačními stavy?
2: Ne, já tady při plném vědomí prohlašuji, že ty Láďo ses narodil tady, ty Bedřichu tady, ty Pepo tady a Manča s Karlíkem zde, byť mamko.
3: Níž. Podívejte se, my sexuologové máme takovou zdravou zásadu. Ničemu se nedivit. V naší profesi bychom vlastně z údivu ani nevyšli. A Ale dnes mi dovolte, pane Žilo, abych udělal výjimku. Já už jsem se dlouho tak nepodivil jako u vás.

0: Dejte dobrý pozor. Jmenuji se doktor Turnovský Josef.
1: Pepa je doktor, taťko?
2: A co jsi myslela?
1: Vypadá jako holič.
0: Narozen v Klánovicích v rodině krejčího Turnovského Jana. A teď mi tady najednou tvrdíte, že jsem se narodil někde tady. Prosím vás, máte proto nějaký sebemenší důvod, nebo snad důkaz?
2: Důkazy jsou připraveny, ho. No. Ty máš, Pepo, jen dvě možnosti. Buď přiznáš, že máš na zadnici výraznou stopu popáleniny ve tvaru pravidelného kruhu, anebo budeš muset tady především dokázat, že ji tam nemáš. Tak co?
1: Hele, bráko, tak tohle bych přiznal radši.
0: Tak si to, prosím tě. To já nakonec nepopírám to, co se tady snaží pan Žíla naznačovat s tou kružnicí. Ale to přece ještě neznamená, že je to můj otec.
2: Znamená ho.
0: Tu jizvu, tu mám náhodou ještě z porodnice. To mi udělali při porodu, poněvadž jsem měl dost komplikovaný takzvaný kruhový porod.
2: Kruhový porod, mamko.
1: Pepo, vždyť ty jsi přišel na svět jako hrášek z lusky. To bylo za 5 minut hotový.
2: Ukaž mu ten kastrol, mamko.
1: Jo.
2: Byl na vařiči, když mě mamka opékala škubánky od oběda. No, můžeš si ho zkusit, Pepo. A protože stál vařič na podlaze, ty susedo na kastro v domění, že je to nočník.
1: Páni, my jsme ale museli být rodina. Tady bratr učitel se nám do 3. třídy neudržel stolici. Teď ty bratře doktore s tím obtiskem na zadnici. A co já, taťko, taky jsem se něčím vyznamenal. Ty jsi věčně lízal stěny.
2: Stěny, jo. Vypadalo to u nás, jako když nám vlhne zeď.
3: To bylo nedostatkem vápníku.
2: Starou belu, nedostatkem vápníku. Vápníkem se u nás nikdy nešetřil. Lumpárna to byla. A dvojčata? Dvojčata se navzájem jen škrtili.
3: Škrtila.
2: Když nespali, tak se škrtili.
1: Ale byla roztomilý.
2: A v tom blázinci jsem měl dokončit svůj obraz. Ukažte mi génia, který by to dokázal.
3: Promiň, tati, že tě přerušuju. Mně pořád nejde do hlavy, jak se tohle všechno mohlo stát. No já bych šel zítra do ředitelny a ohlásil tam do svých materiálů celou řadu změn.
2: Nikde se nic ohlašovat nebude.
3: Bratři.
2: Kvůli čemu myslíte, že jsem se po vás tolik let pídil, lítal po úřadech a po útulcích pro pohozené děti? Snad abych vám to vysvětlil, ne? Měli jsme 5 dětí a jeden nedodělaný obraz. Žili jsme nuzně, chlapci. Všechny nás živila tadyhle mamka, neboť je vyučená kloboušnice. Chodila do závodu v Pirst a Synové a tam od rána do večera píchala kloboučky, zatímco já jsem vám vařil, přeboloval tebe, Láďo, trestal Bedřicha, aby nelízal tu zeď a odtrhával od sebe dvojčata, aby se navzájem neuškrtila.
0: Dobře, pane Žilo, ale prosím vás, k věci.
2: Tak, ty jsi byl taky pěkný pravý, Pepo. Neustále si čmáral po zdích kosočtverce.
0: To je běžná chlapecká pubertální záliba.
1: Jo. Takže co by poradil tady bratr doktor?
3: Co? Pepa je doktor, taťko? Jo,
1: jo. Přišel jsem za ním a povídal jsem: pane doktore, manželství se mi sype, žena vyčítá nevěru, co byste radil? On povídá: dopřejte manželce určitou volnost, jo, a jde do zaměstnání, přijde na jiný myšlenky. No, ta přišla pěkně na jiný myšlenky. Bagrista Adamec na toho přišla. Spolu mají 2 děti.
2: Drazi, vás nezajímá, jak to bylo dál? Vám hostejno je, kam vás osud hnal.
3: Mě to zajímá, tati.
2: Je listopadové odpoledne roku 1941. Jste malý, z velké části se batolíte. kaštanu pod naším oknem opadával list po listu. Díval jsem se na ně, jak zvolna padají k zemi. A tu mi poskytli příměr. Také já nenávratně padám dolů. Je se mnou konec. Zbývá mi, než srolovat to prokleté plátno s žalostným torzem 19leté Markéty a přiznat si, že můj olbřímý genus si dokázal přivést 4x do jiného stavu a nic víc. Ale nějaký spodní pramen, chlapci, nějaký spodní pramen se ve mně náhle vzedmul. Žílo!
3: Někdo tě volal, tačko.
2: Žílo, řekl jsem si.
3: Jo.
2: Což pak je opravdu konec s těmi tahy plnými razance a vášně? Zkus to ještě. Však nemohl jsem za uměním světí. Byla tu smečka rozjívených dětí. Hle, jedno s druhým bez ustání žvatlá. Třetí pak barvy mé na tváře si patlá. Další to batole poplátně mi čmárá. V srdci put umělců s otcovským se hára. Raď můzo kumštíři, jak tu nezešílet. A můza pravila, stačí malý výlet. Jak vy jste, chlapci, povyskočili, když jsem vám to oznámil. To bylo nějaké radosti, to bylo nějakého těšení. Jako orly jste se rozletěli z rodného hnízda do všech stran. Tebe, Láďo, tebe jsem poslal do Lužné Liša. Tebe, Bedřichu, a ty ses na ten výlet těšil ze všech nejvíc, tebe jsem poslal až do Děčína. A tadyhle Pepu to jsem posadil do vlaku na Kolín a požádal jednu starší dámu v kupé, aby ho v Plánovicích laskavě předala výpravčímu. Dvojčata byla ještě tu ze malé. Posadil jsem je do lanovky a ta je vyvezla na vrch Petřín. To jsem udělal, chlapci. Tak co bude? Nestojí vám starý táta za pár slov?
3: Pane Žilo, už jste byl někdy trestán.
2: Ne.
3: Tak budete. To je neuvěřitelný, on by klidně udal vlastního tátu.
4: Vlastního tátu, Bedřichu. Povinností rodiny přece není jen pouhé plození potomstva, ale i jeho řádná výchova, včetně hmotného zabezpečení. A zákon nám tu naštěstí jasně říká, kdo neplní požadavky výživného, bude trestán.
3: Sazbou od 2 do 3 let.
4: No, vidíš, jak to znáš.
3: No, když jsem taky 3x seděl, kamaráde.
5: Mě by spíš zajímalo, co tady mamka. No, nezlobte se, ale 5 dětí zmizelo. Vám přece muselo být po návratu z práce nápadné, že někdo chybí. Proč pak jste to nešla hlásit?
3: Já jsem to šla hlásit!
2: Ale klid, mamko. Já sám. Ukaž chlapcům čelo, mamko. Dobře si ho prohlédněte. Co vidíte?
5: Takové jakoby čtverečky.
2: A teď se podívejte na tohle. Co vidíte?
5: Takové jakoby čtverečky.
4: To je ovšem jasná brachiální agresivita.
2: Cože? To je normální palička na maslo. Volil jsem úder tak, aby mamka ztratila paměť. Prostě jsem ji řach.
3: Taťka byl hrozný.
2: Mamka je naprosto nevinná, chlapci. Když se jí předloni paměť vrátila, trvala na tom, abych po vás okamžitě zahájil pátrání a převzal vaši zaostalou výchovu.
3: Taťka za to taky nemůže. To už je osud. Ale tohle to já nemám rád. Já mám rád veselý lidi. Jsme na světě, jsme, tak se napijeme.
5: Pojďte. No prosím vám. Jemu prostě stačí, že je živ a zdravý. Hlavně, že je co jíst, že jo? To si neuvědomuješ, co s tebe mohlo být, kdyby tě nepohodili.
3: No co třeba?
5: Kdyby jsi byl vychován řádnými rodiči, jak si dneska mluvím ku příkladu, nejmíň.
3: Jo.
5: No, nebo aspoň, že jo. Ano, no.